0: kdo zavítal na celodenní program na Rokycanském náměstí.
1: Kdy Lesní fond se zaměřuje na pomoc seniorům, dětem a zvířatům. Pořádáme sbírky, pořádáme různé sportovní a kulturní akce ve spolupráci s místníma školama, s domovem pro seniory Harmonie v Merošově a tak dále. A vlastně i dnešní akce je zaměřená na to, že výtěžek bude použitý na zaplacení školních potřeb pro znevýhodněné děti, pro tři děti tady z Rokycan, z Rokycanska.
0: Do akce se zapojilo také město Rokycany, které podobné aktivity dlouhodobě podporuje.
2: Já obecně každou akci, která se bude dít na náměstí, podpořím rád a město ji podpoří. I tuto akci jsme podpořili, protože jsme jim to umožnili na tomto náměstí konat. A když je to pak ještě bohulubá činnost, protože to je na podporu nadačního fondu Patricia, který vlastně podporuje handicapované děti, tak moji podporu mají vždycky.
0: Velkým lákadlem nejen pro děti byla během dne především ukázka pracovní techniky spolku Na myšlenci. Ten rovněž vznikl právě z potřeby pomáhat a ve svém volném čase se sám věnuje nejrůznějším dobročinným aktivitám.
3: Já tady zastupuji spolek Na myšlenci ZSL a je to spolek řidičů kamionů povětšinou, který se těmhle akcema věnuje podpoře dětí s nějakým postižením a letos jsme z téhle akce se rozhodli, že veškerý výtěžek z této akce bude právě na podporu nadačního fondu Patrice.
1: Děkuji všem, kdo přišel a podpořil tu akci. Moc si toho vážím a vážím si vlastně každý pomoci a vážím si hlavně toho, že díky lidem, kteří jako chodí na moje akce, já si můžu plnit svůj sen a tím vlastně pomáhat ostatním lidem.
0: Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Tři rozdílné stavby, tři příběhy. Stavbami roku Plzeňského kraje za rok 2025 se staly přístavba základní školy v Holíšově, bývalá synagoga v Rabí a historický zájezdní hostinec v Kašperských horách. O vítězích rozhodovala odborná porota, která vybírala z 38 přihlášených staveb.
5: Porota všechny stavby objela, viděla je a musím konstatovat, že v letošním roce se stavba roku opět vydařila. Máme velice kvalitní stavby a bohužel je smutné, že porota se musela strašně dlouho rozhodovat, komu neudělit nominace. To je vždycky to nejtěžší rozhodnutí, protože kdyby bylo po mém, tak udělíme nominaci všem 38 stavbám, ale to bohužel nešlo.
4: Hned dvě ocenění získala přístavba základní školy v Holíšově. Kromě titulu stavba roku ovládla také hlasování veřejnosti.
6: Celý gro toho návrhu bylo najít polohu pro ten celkem objemný nový prostor, který měl být přistaven ke stávající budově školy. Původně škola měla vybrané jiné místo a my jsme navrhli jinou kompozici celého vlastně školního dvora, který tu novou přístavbu bude uzavřen a nově se napojí na stávající vstup do budovy a vlastně spojí se to celé do jednoho funkčního celku.
4: Za přestavbou bývalé synagogy v Rabí na bydlení stojí architektka Vladimíra Martinovská. Její rodina objekt zakoupila v roce 2019.
7: Ten barák byl specifický v tom, že vlastně on byl od začátku takový jako velmi chudobný. Takže byl docela jako v špatném stavu, takže jsme opravdu museli přistoupit jakoby k úplný rekonstrukci. A ještě byl specifický v tom, že vlastně on to nikdy nebyl, jakoby nebyla to nikdy jedna bytová jednotka. Byla tam židovská škola, bylo tam vlastně několik chudinských bytů a nikdy to vlastně jakoby nebylo propojený. A to pro mě byla jakoby největší výzva.
4: Cenu odborné poroty získala novostavba školky v Plzni Újezdě.
8: Před tou školkou jsme navrhovali družinu základní školy, jako dřevěná, a v podstatě, když jsme přemýšleli, protože to je v novém obytném celku a je to taková jako parcela obklopená bydlením, tak jsme přemýšleli, že na tu družinu navážeme a ještě uděláme jako vnitřní prostor a vlastně svět té školky uděláme úplně jinak než ty okolní domy, proto jsme v podstatě zvolili sedlou střechu, dřevěné obložení, tak aby to byl zapamatovatelný a pro děti hravej objekt.
4: Celkem si některé z ocenění odneslo 11 staveb. Mimo jiné nástavba jedné z budov fakultní nemocnice, takzvaný obláček nad Plzní, dopravní napojení severního Rokycanska na dálnici D5 nebo nový přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
9: Šesták odběrnele a pěkně veselé zpívat budem.
0: Rokycany nejen jako domov místního folkloru, ale také jako prostor hudebních dialogů s českou a evropskou tradicí. Od 3. do 5. září proběhl v Rokycanech již třetí ročník festivalu Cesty k pramenům.
9: Soubor v Rokycanech působí už od roku 1967 a je pravidelným hostem nejrůznějších festivalů. A vlastně trvalo hodně dlouho, než v Rokycanech vznikla přehlídka, která by byla ušitá souboru na míru, ale zároveň byla otevřena i jiným žánru. Jsme moc rádi, že město Rokycany tuhle tu naší snahu podporuje a budeme se těšit, že to snad bude i pokračovat.
2: Festival Cesty s pramenům pro Rokycany obrovský osvěžení té scény, která je v Rokycanech, a já moc děkuju panu vejvodovi a teda spolkům, který se na tom podílí, protože je to velmi netradiční festival, festival typu založený na folkloru, ale multikulturně a multižánrově propojený, kdy vidíme kultury i světové kultury, tak si myslím, že to velmi obohacuje Rokycany a podle návštěvnosti je vidět, že i když jsou jinde velké akce, tak si to najde své obdivovatele a jsem rád, že sem přijíždí lidé z okolí.
0: Na čtvrteční večer poezie v klubu komorní hudby navázal páteční koncert muziky souboru Rokytí a Rokytka. V sobotu pokračoval ve Spilce, a to swingovým uskupením Sestrioli, hudebním pořadem News Quality a tanečně hudebním vystoupením folklorního souboru Rokytí a Sluníčko.
10: Je to soubor Sluníčko z Rokycan, kde tančí zhruba 25 tanečníků, které baví tanec a dělají to rádi. Dvakrát týdně se tím zabývají. Jednou za měsíc je vždycky víkendové soustředění, kdy jsme celé nedělní dopoledne vlastně v plném proudu tance a jezdíme na nejrůznější festivaly po republice a užíváme si to rozhodně.
0: Rokytí a Sluníčko ovšem nebyly jedinými soubory, které na své domácí půdě účinkovaly. Závěrem sobotního večera zahrála ve Spilce také legendární kapela Kale se zpěvačkou Natálií Kuchárovou.
11: Trošku jsme se rozrostli. Jo, už nás bylo původně 5, pak 6, teď je nás 8. No a pokračujeme pořád stejně v tom žánru rompop, takovej trošku latina, trošku jazzu, trošku toho našeho.
0: Festival Cesty k pramenům je letos u konce. Jeho příznivci se ale už nyní mohou těšit na jeho pokračování, které Rokycany nabídnou v příštím roce. Z Rokycan pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na Hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř 100 míst po Plzeňském a Karlovarském kraji.
12: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
4: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
13: Já mám strašně syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy. Ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super v Plzně.
4: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
12: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a sofronka, tak letos první místo měla Valhalla, druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
4: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
14: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
4: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
15: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
4: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
16: Bílé terasky z naučná stezka.
4: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Přes 140 akcí, více než 150 účinkujících a tisíce návštěvníků. Taková byla letošní sezóna plzeňských náplavek, které pravidelně oživují místa, jež byla dlouhá léta stranou pozornosti.
1: Projekt Plzeňské náplavky vlastně není jenom festivalem, ale teď už je to vlastně celosezónním projektem, který oživuje, neřekla bych už ani, že se snaží, ale vlastně pokračuje v nějaké historické tradici kultury kolem řeky, připravuje vlastně koncerty, cvičení pro veřejnost, pohádky, výstavy. Ten program je pestrý, vlastně byl od konce května.
0: Počet lokalit, kde se nejrůznější program odehrával, se stejně jako samotný projekt v průběhu let rozrostl.
1: Hlavní zóny byly vlastně dvě, kolem řeky Radbuzy, tady v centru na Radbuzské náplavce, a to vlastně na dvou zónách, pod kavárnou Šálek a Špunt, a tady na Trojmostí, kde zrovna natáčíme, a další zóna tak byla na Mži, ta vlastně končí zítra, kde byla celou sezónu kontejnerová kavárna a každou středu se tam konal koncert, ale zároveň to byla i zóna sportovní, kde si lidé mohli vyzkoušet závěsnou akrobaci, nebo jogu, nebo pilates a spoustu dalších jiných pohybových aktivit.
0: V pátek 11. září koncertní sezónu zakončili na Radbuzské náplavce dva koncerty talentovaných slovenských umělkyň. Začátkem večera vystoupila zpěvačka a skladatelka Daša, která zde představila svůj nový projekt.

0: projekt byl veľa založený na elektronické produkcii. Vlastně jeho, v podstatě ho inšpirovala pražská klubová scéna a je to velmi vocal heavy, takže veľa se tam zpěvá, veľa tam je vrstiev vokálnych a tak. Velmi dobře se mi tu hralo, já celkovo preferujem vonkajší koncerty, takže to bylo fajn pro mě.
1: Své nové album v Plzni ovšem představila i Katarzia. Ta v komorním uskupení s klavíristou Robinem Galiou večer na náplavce uzavřela.

0: Je to môj songwriterský 8. album a som hrozne rada, že môžeme hrať tu v Plzni, aj keď stále spievam hlavne po slovensky, ale sú tam aj nejaké české pesničky. Práve dnes sme si hovorili s klaviristom Robinom, ktorý je tu dnes so mnou, že sme hrozne radi, že sme vonku, že je to taká rozlúčka s letom a je to strašne tu príjemné a som hrozne rada, že sme tu. Mám pocit, že je to také zdravšie byť vonku, keď je leto.
1: Program ovšem létem nekončí. Společná setkání jsou pro zájemce připravovány i nadále. Více informací naleznete na webu plzeňskenáplavky.cz. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Rekordních 8 000 návštěvníků, desítky druhů vín a atmosféra, která připomínala moravské slavnosti. Bolevecká náves v Plzni ožila v pátek a v sobotu už 11. ročníkem boleveckého vinobraní.
3: Včera jsem byla hodně překvapená, že i po pracovním dnu sem dorazilo spousty lidí. A dneska ještě to krásné počasí, které nám k tomu přispělo, tak si myslím, že atmosféra je úplně skvělá, vína tečou proudem a myslím si, že se všichni dobře baví.
2: K dobrému vínu neodmyslitelně patří také kvalitní muzika.
4: Teď slyšíte, že nastupuje na pódium Bára Basiková, což si myslím, že je absolutní vrchol letošního boleveckého vinobraní. Hraje za podpory cymbálové muziky Milana Broučka. Jinak tady bylo Demofobie a včera hráli Queen Ways. Vždycky se snažíme vhodně volit jako hudební složku boleveckého vinobraní tak, aby to sedělo vlastně k těm vínům.
2: Vinaři dovezli do Plzně více než 80 druhů vín, od bílých přes růžová až po červená.
5: Přivezli jsme různý vína, myslím si, že jsme asi jediný, kdo tady nabízí neuburské, jestli dobře vím, takže možná tohle jako specialita. Potom máme frizanté, jako víno šumivé trošku, no potom taková ta klasika, Veltlín, Miller, Riesling vlašský.
6: Dneska úplně nejvíc šli takový ty polovína, takže rolandský šedý, hibernál, ty už jsou v podstatě skoro pryč a úplně výborný je Seko de Čejkovice, bublinky.
7: Přivezli jsme takový průřez naší produkce, a od suchých vín vlastně přes polosuchá naš polosladká, máme tu i jedno červené a zatím to vypadá, že nejoblíbenější je Rulanda šedá.
2: Přestože je Plzeň mekou piva, na Bolevecké návsi to vypadalo, že milovníků vína je v západočeské metropoli více než dost.
8: Plzeň je samozřejmě městem piva, ale na městském obvodě Plzeň 1 máme vinice. Máme tam spoustu ulic pojmenovaných po vinařských oblastech. Dokonce jednu jsme pojmenovávali 3 roky zpátky, nejnovější ulice na Rizlinku, takže nesouhlasím úplně s tím, že Plzeň je pouze městem piva.
9: Mně chutná Baláž určitě, víno moravský. Vyzkoušeli jsme v Mikulově, máme ho hrozně rádi. A jinak jsme se tady setkali s kolegyní paní učitelkou, která přijela na návštěvu z Teplic.
10: Že vůbec nejsem plzeňská, takže jsem tady na návštěvě, líbí se mi tady. Setkali jsme se, ochutnáváme. To je pěkné.
11: Já jsem zkusila zatím jenom bílý, já to moc nemíchám, ale manžel měl i červený teda a chutnalo nám asi všechno. Já piju suchý většinou, že jo, ale to je spíš kvůli dietě.
2: Bolevecké vinobraní je pro první obvod jednou z nejvýznamnějších akcí roku.
12: Já už si jedničku bez boleveckého vinobraní nedokážu vůbec představit. Jo. Ten 11. ročník je prostě nějaký závazek do budoucna a doufám, že se dožiju třeba 20. ročníku nebo 25. ročníku.
2: Brány letošního boleveckého vinobraní se sice uzavřely, příjemná atmosféra, dobrá nálada a vzpomínky na sklenku výborného vína, ale v Bolevci ještě nějaký čas zůstanou. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
13: To byly ty nejdůležitější události a dnešní zprávy už jsou u konce. Po krátké přestávce se ale ještě vrátím s kulturou a sportem.

0: Hezký den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Prázdninová štafeta má za sebou velké finále. Na hradu Radyně u Plzně se sešli malí i velcí účastníci, aby společně zakončili letní putování po zajímavých místech plzeňského a karlovarského regionu. A právě na Radyni čekal na účastníky nejen pohled do historie, ale také slavnostní zakončení a odměny.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř stovku míst po plzeňském a karlovarském kraji.
2: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byli na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
3: Já mám staršího syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i karlovarský kraj, protože v karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy, ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super v Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
2: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
4: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
5: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota, jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
6: Bílé terasky z naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Jihočeská kaplice se rozhýbala ve znamení sportu i dobré věci. Akce Kaplice v pohybu nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu sportovních disciplín pod vedením zkušených trenérů. Součástí byl také benefiční běh Kaplická míle.
7: Začátek školního roku je každým rokem spojen s hledáním nových kroužků a koníčků. Dětem i rodičům tohle hledání mohla ulehčit i akce Kaplice v pohybu, která se konala v sobotu 12. září na fotbalovém hřišti u základní školy.
8: Ten nápad vznikl, když jsem ještě místostarosta, tak vlastně vím, jak je to dneska s dětma, že ty děti jsou furt u těch obrazovek a displejů, takže vlastně abychom ty děti od těch obrazovek a displejů dostali, tak jsem vymyslel akci Kaplice v pohybu a cílem bylo, aby přišla celá rodina a celá rodina si vyzkoušela ty atletické disciplíny, zasportovala si a hlavně třeba, aby ty děti potom si vybrali nějaký kroužek a sportovali celý rok, případně celý život. Takže takhle to vzniklo.
7: Ze sportu mohli návštěvníci poměřit síly v klasických jako fotbal, florbal, basketbal či tenis. Dále tu bylo mimo jiné i stanoviště s atletikou, kde si děti mohly vyzkoušet jednotlivé disciplíny pod vedením zkušených trenérů.
9: My tu máme dneska stanoviště Kem vítězů, lomeno kroužky vítězů, to je vlastně náš spolek, který pořádá sportovní příměstské tábory a celoroční kroužky během celého školního roku. Poprvé letos jsme v létě měli v Kaplici kemp a teďka navazujeme na to právě ty kroužky, takže děti si tady můžou vyzkoušet atletické dovednosti, nějaké koordinační dovednosti i práci s hlavou, s koordinací, jak už jsem říkal, takže to tady dneska máme pár stanovišť, které si děti můžou vyzkoušet.
10: Moje kariéra byla krásná. Já jsem vlastně poprvé na olympiádě byla v 17 letech, kdy jsem slavila svoje první osmnáctiny, vlastně jediné osmnáctiny, a taky jsem tam oslavila vlastně na poslední třicátiny, takže jsem fakt byla na 4 olympiádách a každá byla nějaká speciální, takže můžu poděkovat asi tomu nahoře, že jsem celou dobu byla zdravá a že jsem fakt měla krásnou a dlouhou atletickou kariéru.
7: Přestože hlavní náplní akce bylo ukázat sport těm, kteří o něm moc nevědí, šli si sem vyzkoušet nové věci i sportující jedinci.
11: Tak asi nejlepší teď byla ta gymnastika, mě bavila docela. A i basketbal. Basketbal byl zajímavý.
7: Kromě sportu se Kaplice spojila i pro dobrou věc. Součástí akce byl i benefiční běh letos pro Kubíčka a jeho rodinu. Podpořit dobrou věc dalším doprovodným programem přijeli i zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.
12: Tak my jsme přišli podpořit na tom benefiční akci malého chlapečka. Maminko taky máme v poradně, pomáháme lidem s různým zdravotním postižením a děti si tady dneska u nás můžou vyzkoušet jízdu na vozíčku. Úplně i ty malí děti, malinký vlastně, potom ty větší, potom tady máme různé plnění úkolů, ortopedický chodníček, vyrábějí tam nanuky, vyrábějí tam různé zvířátka, plní tam různé kvízy a po splnění třech úkolů vlastně dostanou u nás na tom stanovišti taky razítko.
7: Běhu se zúčastnil skoro každý návštěvník. Nezáleželo na tom, zda jste Kaplickou měli uběhli či ušli, ale za každého běžce na startu darovalo město Kaplice 100 korun Kubíčkově rodině.
0: Co se stane, když se propojí kyjovské tradice s japonskou kulturou? Možná to zní jako nepředstavitelný hlavolam. Ten ale rozklíčovalo setkání přátel lidové písně napříč světem, které se konalo před Klvaňovým gymnáziem. Právě zde totiž vystoupili nejen zdejší pěvecké a taneční soubory, ale také hosté z Japonska.
13: Kdo by čekal klasické posezení u cymbálu, slovácké písničky a taneční vystoupení krojovaných souborů, nejspíš by se nestačil divit. Před budovou kyjovského gymnázia se totiž během jednoho odpoledne propojila místní kultura s japonskými tradicemi.

0: Je to taková zvláštní akce, kdy jsme tady hostili dnešní den japonskou skupinu, nesourodou z celého Japonska, nazběraná skupina, která projevila tady asi zájem, celý týden je tady v Česku a projevili zájem tento poslední den věnovat Kyjovu, protože ten jejich vedoucí je panda kyjovská, dokonce má kyjovský kroj a projevili zájem o kyjovské památky a o kyjovský folklor jako takový, aby prostě to zhlédl.
1: Program nabídl kombinaci slováckých písní s netradičními ukázkami japonských tanců. Jeden z nich si dokonce mohli vyzkoušet i kyjovští vystupující. Ti se samozřejmě nenechali zahanbit a na oplátku ukázali přátelům z japonských ostrovů pestrou směsici zdejších tradic.
0: Ten program, když dělám, tak vždycky to dělám pestřejší, aby tam byl i tanec, zpěv, i mladina, mladí, proto to končila mladá cymbálová muzika, která je bravurní. Byl tady střed, byly tady staré mý tetky, staří chlapi, oni jsou jak Alexandrovci, jich je myslím 30.
1: Nechybělo ani pár překvapení. Dívčí sbor z Višně si uložil nelehký úkol a zaspíval jednu ze starých japonských písní.

0: Veselí nad Moravou nedávno oslavilo 770 let od první pečetní zmínky. Toto výročí bude až do ledna příštího roku připomínat výstava v Městském muzeu.
1: Nejstarší zmínka o Veselí nad Moravou je stará 770 let a její několikeré vyobrazení teď najdete v Městském muzeu. Je součástí výstavy s názvem Veselí 1256-2026. Nejedná se přitom o písemnou zmínku, ale o pečeť, která byla přiložena k listině týkající se daru bratra Veselského panství, řádu maltéských rytířů. Pečeť veselského komorníka Sudomíra tehdy tuto listinu potvrdila a teď je dokladem, že už před 770 lety stál na místě dnešního zámku Hrad Veselí.
2: Týká se to Hradu Veselí, ne města Veselí, jak se občas objevuje. Město Veselí 770 let nemá, protože v době, kdy ten hrad tady postavil komorník Sudomír Břeclavský v té polovině 13. století, tak město asi těžko bychom nazvali městem, protože to bylo v té době pár dřevěných chalup, které v podstatě roztroušených po tady tom bartolomějském nebo městském ostrově.
1: Výstava ukazuje, jak mohl v raném středověku vypadat hrad a později město. Najdete na ní vizualizaci i maketu hradu a spoustu věcí denní potřeby, od zbraní přes nádobí, zednickou lžíci, hračky až po tehdejší záchodové prkénko.
2: Je to v podstatě takový výřez toho nejlepšího, co se mně podařilo vlastně dát dohromady od Hodonína až po Hradiště. A to z jednoho prostého důvodu. Dědeček břeclavského komorníka Sudomíra Tvrdiše byl prvním kastelánem v Hodoníně, připomínaným v roce 1169. A v podstatě Sudomír s Pardusem, oba dva tyhle bratři se podíleli vlastně na zakládání města Hradiště. Takže vlastně ten prostor je víceméně protkán aktivitami těch obou pánů a respektive toho rodu Tvrdišovců, jak jsme jej s kolegou Plačkem podle toho nejstaršího předka doloženého pomenovali.
1: Význam názvu komorník byl v minulosti úplně jiný než dnes, znamenal spíš vojenského velitele a správce oblasti. Výstava ale pokračuje i do novověku a ukazuje předměty, které mohl používat poslední šlechtický rod vlastnící Veselí.
2: Původní záměr byl, že to bude orientováno jenom na ten středověk. Nakonec jsme se teda domluvili, že to uděláme vlastně těch 770 let průřez vlastně až po to období vlastně Chorinský Zlecké, po ten zámek vlastně, kdy vlastně v předsálí potom je ta finální fáze vlastně, kdy se to uzavírá, jo, tím obdobím, kdy zámek vypadal ještě jako zámek.
1: Výstava v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou potrvá až do ledna příštího roku. Muzeum k ní připraví také edukační programy pro školní děti.
0: Vysoká škola Báňská v Porubě posiluje vědecké zázemí univerzity a zároveň inovační potenciál Moravskoslezského kraje. Centrum energetických a environmentálních technologií získá nové prostory přestavbou budovy N, která nabídne moderní laboratoře pro výzkum nových materiálů, energetiky i vodíkových technologií.
3: Centrum energetických a environmentálních technologií Vysoké školy Báňské je jedno z nejvýznamnějších výzkumných pracovišť v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji. Navazuje na jeho průmyslovou tradici a k dalšímu rozvoji chce využít právě budovu N v areálu univerzity v Porubě, která je z roku 1992.
4: V této nové budově, kterou budeme nazývat CT2, se bude realizovat materiálový výzkum. Je to pro oblast medicíny, je to pro oblast udržitelné energetiky, budou se zde vyvíjet nové materiály, pokročilé technologie obecně pro udržitelnou energetiku. Můžeme si to představit jako významně laboratorní zázemí, tam se bude primárně dělat základní výzkum, budou se tam ale také dělat i nějaké zakázky přímo pro potenciální odběratele z praxe, ale ano, bude to většinou laboratorní zázemí, to znamená řada mikroskopů, řada velmi cenné techniky v řádech desítek milionů. Předpokládáme, že budou zde zaměstnanci, jednak v rámci naší univerzity, když bych to ještě rozklastroval, tak našeho centra SEED, fakulty dále materiálové technologické, fakulty elektrotechniky a informatiky, fakulty strojní, ale významnou měrou zde budou i pracovníci ze zahraničí.
3: Pro Ostravu a celý region je Vysoká škola Báňská důležitou institucí, která je nezbytná pro budoucnost. Centrum energetických a environmentálních technologií je jedním z pilířů transformace města na centrum vědy, inovací a moderních technologií.
5: My jsme moc rádi, že se samozřejmě Vysoká škola Báňská rozvíjí, protože to přináší zase nové studenty, atraktivitu oborů a vůbec rozvoj takového, já tomu říkám stát ve státě, protože opravdu Vysoká Vysoká škola Báňská areál je poměrně jako velkým areálem, kde vzniká celá řada dalších výzkumných programů, ale i pracovišť a i místností nebo budov nových pro studenty jako takové. Já samozřejmě ta výuka v době, kdy já jsem studovala Vysokou školu Báňskou, se poměrně hodně proměnila. Proměnila se k AI, moderním technologiím a ke spoustě vědeckých výzkumů a tak dále, kteří ti studenti můžou při svém studiu dělat. No a tato budova je toho vlastně důkazem.
6: Tato budova vlastně, která se připravuje, tedy budova, zařízení, lidi, kteří tam budou pracovat, je vlastně podporujícím směrem pro materiálové inženýrství, tedy nové materiály, udržitelnost a vše, co s tím, co si vlastně souvisí. Navazuje na celý koncept, který tady řešíme, což je vlastně transformace energetiky, transformace kraje a velmi dobře do celé této skládačky vlastně zapadá. Očekáváme od ní hodně a věříme, že se nám vlastně to celé podaří. Materiálové inženýrství je jedno z top téma celosvětově.
3: Celý objekt projde kompletní rekonstrukcí za 330 milionů korun. Dokončení je plánováno na červen příštího roku.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Léto je definitivně za námi a 23. září nás čeká první podzimní den a s ním i podzimní rovnodennost. Příroda začne pomalu měnit své barvy. Dny se budou zkracovat, ale to rozhodně neznamená, že bychom měli přestat vyrážet na výlety. Právě naopak, podzim nabízí spoustu krásných míst, zajímavých památek i kulturních zážitků. I dnes jsme pro vás připravili několik tipů, kam se vydat a co stojí za to objevit. Tak pojďme společně vyrazit na další putování. V další reportáži ze seriálu o pokladech rakouské oblasti Salzkammergut se vydáme do Bad Ischlu, města, které proslavily lázně, císařská historie i umění. Právě tady začal v 19. století rozkvět lázeňství a Bad Ischl se postupně stal vyhledávaným letoviskem evropské smetánky i letním sídlem císaře Františka Josefa. My ale tentokrát nezůstaneme jen u historie. Prozkoumáme také místní lázně a samozřejmě nevynecháme ani jednu z nejpříjemnějších součástí návštěvy města, zdejší vyhlášené cukrárny.

0: Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Dnes se vypravíme za příběhem soli do Bad Ischlu. Ukážeme vám místa pro regeneraci těla i duše a vyzkoušíme i speciality místní kuchyně. Pokud byste chtěli navštívit nejstarší solné lázně v sousedním Horním Rakousku, vydejte se do Bad Ischlu, který se nachází mezi jezery solné komory. Sůl se tu těžila od nepaměti. O léčivé síle zdejších slaných minerálních pramenů se tu začalo poprvé mluvit v 16. století, až v 19. století však byly náležitě oceněny. Doktor Josef Goetz tu otevřel v roce 1823 první lázně a doktor Franz Forwierer, císařův dvorní lékař, výslovně začal doporučovat léčivé koupele vznešeným pacientům.
1: Přesvědčit se o zázračném účinku slaných pramenů chtěla i arcivévodkyně Sofie. Ve svých 23 letech ještě neměla žádné potomky, což tenkrát u císařské dynastie znamenalo tak říkajíc katastrofu. Problém se tady suverénně vyřešil 9 měsíců po lázeňském pobytu 18. srpna 1830 se narodil Franz Josef a po něm ještě Maximilián, Karl Ludvík, Anna Marie a Ludvík Viktor. Proto je císař dědeček pojmenován jako solné princátko. V Bad Ischlu nakonec Franz Josef strávil 83 letních pobytů.
0: Na návštěvě císaře s královnou Elizabet Bavorskou přezdívanou Sisi je Bad Ischl pyšný dodnes. Za svého života tu císařský pár pobýval v Kaiserville. V roce 1914 právě tady císař podepsal listinu, následkem které vypukla v Evropě první světová válka. Vilu postavenou v Biedermajerovském stylu si dnes mohou návštěvníci prohlédnout s průvodcem a vrátit se tak v čase do dob habsburské monarchie.
2: Die Geschichte von Bad Ischl ist streng verbunden mit dem Habsburger Herrschertum.
1: Stojíme v parku u Kaiservilly, která stále patří habsburské rodině a která je důstojným středobodem Bad Ischlu. Byla zřízena ve 30. letech 19. století, v době, kdy tu vládla atmosféra Sommerfrische, letních bytů. My máme obrovské štěstí, že právě císařská rodina jezdila na dlouhé letní dovolené do našeho města. Tady se odvíjí slavný příběh zásnuby císařského páru. Svatba se konala 19. srpna 1850. A matka France Josefa koupila tuto vilu jako svatební dar. Ta budova byla původně mnohem menší a císař ji nechal z lásky k Elizabet rozšířit a přestavět do písmene E.
0: Císař byl vášnivým lovcem a interiéry vily jsou vyzdobeny početnými loveckými trofejemi. Okolo sídla se rozprostírá přírodní park o rozloze 20 hektarů.
1: Park je místem odpočinku a relaxace. Dědeček císaře byl velmi zručný zahradník a založil tu ukázkové arboretum. Vysázel tu spoustu krásných exotických stromů, třeba kavkazský ořech nebo ginkgo biloba. K vidění je tu také zámeček Marmorschlossl. Původně to byla císařská čajovna, kterou získala Sisi jako dárek od svého manžela.
0: Celé městečko Bad Ischl je protkáno sítí malebných uliček a říčka Traun svou nádhernou barvou dotváří dojem romantického lázeňského letoviska. První zastávkou hostů zpravidla bývá Trinkhalle, postavený v letech 1829 až 1831 jako lázeňský dům v podobě řeckého chrámu s krásným foyer. Další architektonické skvosty, katolický barokní kostel svatého Mikuláše, historickou poštu a telegrafní úřad najdete hned v bezprostřední blízkosti. Zastavte se také na venkovním jevišti v Lázeňském parku. Zažít tu můžete velkolepé koncerty a pokud se zrovna nehraje, váš obdiv si zaslouží práce městského zahradníka, který celý park osázel květy nejrůznějších barev a vůní. Poklidnou atmosféru zažijete na esplanádě podél řeky pod korunami mladých listnáčů, kde si výhledy můžete užít i nad šálkem kávy či se sklenkou vína. Na procházce městem narazíte v ulici Fargase na jeden z pokladů města, cukrárnu Zauner, která si drží císařskou úroveň už téměř 200 let. Už z dálky každému zákazníkovi udeří do očí její starobylá duše. Dnes ji vede sympatický Filip, mladý představitel již 7. generace rodiny cukrářů, kteří sladkostmi zásobovali i Františka Josefa. Z velkého pultu plného ovocných dortů, tradičních koláčů a čokoládových pralinek se vybírá jen těžko. Vyzkoušet byste ale rozhodně měli nejslavnější produkt od Zaunerů, Zaunerstollen, jejíž recept se tu od roku 1905 předává jako rodinné stříbro.

0: výživné procházce městem jsme se rozhodli využít pohostinnosti hotelu Royal, kde jsme se ubytovali. Ve čtyřhvězdičkových pokojích s krásným výhledem si můžete skutečně odpočinout. Blahodárnost místní slané vody jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli v lázních Eurotherme. Ze střešního termálního bazénu si dopřáváme panoramatický výhled na celé lázeňské město. Relaxovat můžeme i v Royal Oase se sklenkou džusu nebo čaje a odzbrojující je i místní kuchyně, která se může pochlubit biocertifikátem. Servírovány vám budou chutné gurmánské pochoutky z regionálních surovin z ekologické produkce. Čtyřchodovému menu, které jsme s velkým zájmem poctivě přechutnali, vévodí tradiční rakouská specialita v podobě vařené hovězí pleci v harmonii s restovaným bramburkem s mrkví se sklenkou silvánských hroznů ze skvělých rakouských vinic. Pokud hledáte inspiraci, jaká místa v oblasti Solné komory navštívit, pomocníkem vám může být tento dřevěný kruhový rozcestník před hotelem Royal v Bad Ischlu. Jednotlivé cíle vašeho putování naleznete u tohoto solného srdce. Pozdní léto je jak stvořené k tomu, abyste poznali výjimečný charakter Bad Ischlu. Ochutnávat a objevovat jej můžete opravdu všemi smysly. Důkazem je i to, že v roce 2024 bude Bad Ischl evropským hlavním městem kultury. Klimatické lázně, dům řemesel nebo úžasné skalní cesty a vyhlídky. To už je malá ochutnávka na příští díl putování Solnou komorou z hornorakouského Bad Gojsernu. Za týden na viděnou.
1: Ostrava je známá především svou průmyslovou minulostí, ale najdeme tu i architektonické skvosty, které s těžbou a hutnictvím na první pohled příliš nesouvisejí. Jedním z nich je Dům umění, památkově chráněná budova z roku 1926, která dnes hostí Galerii výtvarného umění v Ostravě. Ta patří k nejvýznamnějším sbírkotvorným galeriím u nás. Dům umění ale stojí za pozornost i samotnou architekturou a právě na jeho podobu, historii a umělecký život, který se v jeho prostorách už téměř 100 let odehrává, se teď podíváme.
2: Galerii výtvarného umění v Ostravě najdete v budově, která je architektonickou perlou Moravskoslezské metropole.
3: Galerie výtvarného umění v Ostravě sídlí v prvorepublikové budově Domu umění z roku 1926. Sídlíme v budově, která byla otevřena 13. května v roce 1926, to znamená v době, kdy všechno teprve zkvétalo. Ostrava se dostávala teprve do varu, začala stavět ty nejkrásnější budovy, ať už to byla nová radnice, anebo právě Dům umění. Dům umění navrhli architekti František Fiala a Vladimír Valenfels. Byli to žáci slavného architekta Kotěry a inspirovali se nejen českou, ale i zahraniční architekturou. Dům umění je známý svými cihlami, které jsou tady v Ostravě typické nejen kvůli slezské gotiky, ale také kvůli hornickým koloniím, které zde jsou. Ale zároveň je inspirovaný i holandskou architekturou. Dům umění už tady stojí skoro 100 let a za tu dobu se změnil úplně minimálně. Kromě výměny střechy vypadá téměř stejně a stejně tak je tomu i uvnitř, tak se do něj pojďme podívat. Dům umění je z velké části ještě původní, takže najdete zde původní podlahy, původní dřevěné dveře, ale třeba i schodiště se zábradlím. Je to krásné, protože se můžete vrátit téměř o 100 let zpátky a prohlédnout si budovu tak, jak ji viděl například starosta města Ostravy Jan Prokeš. Teď, když se vypravíme po schodech do prvního patra, abychom si prohlédli stálou expozici, budeme mít sochu sochaře Jana Laudy. Je to lachtan a děti, které k nám chodí na tvůrčí programy, ho během svých programů pojmenovali Serafín. Serafín nám slouží jako maskot programu pro děti a najdete ho na tričkách, na knížkách, najdete ho jako plyšáka, vlastně na všem, co se u nás vztahuje k dětem. A nezapomeňte si ho pohladit po čumáku, přináší to štěstí.
2: Galerie výtvarného umění v Ostravě je největší sbírkotvornou galerií Moravskoslezského kraje. Sbírky jsou neustále rozšiřovány a v tuto chvíli již zahrnují přes 23 000 uměleckých předmětů.
3: Při vstupu do stále expozice na vás jako první koukne obrovská kresba Františka Jurečky, což byl vlastně zakladatel a mecenáš Domu umění. Kresbu namaloval Max Švabinský a my jsme ji nechali zvětšit na celou stěnu, aby dostatečně vynikal. V tomto sále si můžete prohlédnout umělecká díla, které František Jureček věnoval spolku Domu umění do jeho sbírky. Je to v podstatě základ sbírky dnešní Galerie výtvarného umění v Ostravě. Jednalo se tehdy o 122 uměleckých děl, od maleb přes grafiky až po sochy, a byl to čin velmi netypický, netradiční a na svou dobu opravdu ojedinělý. A my jsme za to velmi rádi, protože díky tomu jsme měli na co navázat a za těch téměř 100 let jsme k dnešnímu dni nazbírali 23 000 uměleckých artefaktů. Galerie výtvarného umění v Ostravě pořádá v Domě umění převážně výstavy klasického i současného umění, ale nejen to, máme celou řadu doprovodných programů, od přednášek přes koncerty až po tvůrčí dílny a edukační programy pro školy.
2: Galerie se cíleně zaměřuje právě na děti, které se mohou během roku i školních prázdnin zúčastnit řady nejrůznějších aktivit.
4: My tady v galerii nabízíme několik druhů programů. Teď to, co se odehrává tady za mnou, tak to jsou tady děti na letním zážitkovém táboře, takové tvůrčí dílně, ale jinak samozřejmě nabízíme dílny pro nejmenší děti od roku a půl do pěti let, pro děti, pro dospělé i pro seniory. A míváme i taky akce, které se váží k nějakým prázdninám, jarním, podzimním či nějakým svátkům. Myslím, že je důležité přitáhnout děti do galerie z toho důvodu, aby od malička vlastně nějak jako kultivovali a učili se kontaktu s tím uměleckým dílem. Snažíme se jim to přiblížit pomocí různých aktivit tvůrčích, často s hudebními dramatickými přesahy, tak aby to mělo vlastně zážitkový i vzdělávací charakter.
2: Novinkou je mobilní aplikace s audioprůvodcem.
3: Ten vám povykládá celý příběh vzniku galerie, je v češtině i v polštině a dozvíte se všechny zajímavosti, které se tady za těch téměř 100 let odehrály. Provázet vás bude stavitel, mecenáš a zakladatel Domu umění František Jureček a pěkně vám povykládá celý příběh toho, co všechno se u nás odehrál.
5: Pěkně vás vítám v Domě umění. Dovolte mi prosím, abych vás provedl galerií výtvarného umění v Ostravě, která by bez mé maličkosti nevznikla. V mých dobách bylo slušností se nejprve představit. Jmenuji se František Jureček a byl jsem velevážený občan Ostravy. Žil jsem v krásném období první republiky. 20. léta. Mnoho inspirujících osobností a krásné umění.
2: Zřizovatelem Galerie výtvarného umění v Ostravě je Moravskoslezský kraj.
1: Archeopark Chotěbus nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do života našich dávných předků. Na místě původního slovanského hradiska vznikla jeho věrná rekonstrukce s mohutným opevněním, obytnými domy, výrobními objekty i železářskou pecí. Lokalita má ale mnohem starší historii, osídlená byla už v pravěku. Pojďme se tedy vydat do Chotěbuzy a zjistit, jak se tu žilo před více než tisíci lety.
2: Archeologická lokalita Chotěbus Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později je na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko.
6: V minulosti na této lokalitě bylo vystavěno mohutné trojdílné hradiště, pod kterým protékala řeka Olše. Nyní je zde vybudován archeopark, který interaktivním způsobem představuje návštěvníkům život našich předků Slovanů v 8. až polovině 11. století. Jsou zde vybudovány obytné stavby a výrobní zařízení, mezi které patří například halová stavba, polozemnice, zemnice, srubová stavba, kultovní objekt nebo železářská pec. Archeopark byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2006, tedy ten venkovní areál, a o 10 let později byla vybudována multifunkční budova, ve které je umístěna expozice o životě našich předků a vůbec tady o tom hradišti a vykopávkách, a keramická díla rozdílná a zázemí jak pro návštěvníky, tak pro zaměstnance. Zde probíhá množství doprovodných programů a akcí, ať už jsou to akce jednodenní nebo dvoudenní, ve kterých se snažíme přiblížit návštěvníkům právě těch život našich předků, Slovanů. Jsou to například akce na Jantarové stezce, Cyrilometodějské dny, například Svatováclavský den spojený s polním ští ke ctí svatého Václava, různá sokolnická vystoupení a další. Ten program je opravdu bohatý. Proč stojí za to sem přijít? Určitě je to návštěva netradiční. Mají možnost pohybovat se v místech, kde kdysi opravdu to hradiště stálo, kde na ně dýchne ta historie.
2: Přibližnou podobu historické osady rekonstruuje v dnešní době právě areál archeoparku Chotěbus Podobora.
7: Vítám vás u nás před největším domkem, který tady u nás máme, takzvanou hospodou. A pojďme se teď podívat dovnitř, jak to tam vypadalo. Nyní se nacházíte v halové stavbě, dlouhém domě, který vlastně sloužil jako naše dnešní hospoda. Tady si lidé scházeli, tady hodovali, tady rokovali. V tomto domě máme vystavené různé předměty, které naši Slované vlastně znali, a některé z nich máme vystavené vlastně v budově, v expozici, ty originály. Lidé si tady můžou prohlédnout nejrůznější předměty, jako jsou různé zbraně, sekery, které se říká bradatice, meče, štíty, různé potřeby pro jezdce, jako například ostruhy, třmeny. Kromě zbraní tady máme i potřeby například na psaní. Tady za mnou si pak můžou návštěvníci prohlédnout expozici odívání, jak se ti lidé oblékali.
2: Tato archeologická lokalita přitahuje zájem historiků a archeologů už od 19. století.
8: Můžeme tu vidět nálezy i z toho raného středověku a i z toho pravěkého období. Můžeme vypíchnout třeba předmět archeologický nález bradatice, která byla vlastně takzvaná taká ranostředověká bojová sekera. Dále tu máme významnou kost, která je významná tím, že je to kost chrta, která je nejstarší v rámci celé střední Evropy a pochází pravděpodobně z první poloviny 9. století. Ten chrt se stal maskotem archeoparku. Mezi dalšími nálezy tu máme třeba šperky ranostředověké, potom jsou tu různé keramické nádoby, či z pravěku, alebo z raného středověku. V expozici archeoparku máme i jediný mincový nález, který se nalezl na lokalitě, a je to půl denár uherského krále Štěpána a pravděpodobně pochází z poloviny 11. století.
2: Archeopark se snaží přilákat i děti a mládež. A
7: pro školní výpravy máme nejrůznější programy, například program Branou do minulosti, kde se seznámí se životem na hradišti v raném středověku, nebo například program Pozor pračlověk, kdy si lidé, děti si vyzkouší, jaké to bylo za doby kamenné, čím opracovávali kámen, co jedli a podobně. A nebo například program Divatero řemesel, který se zabývá právě nejrůznějšími řemesly.
2: Archeopark Chotěbus Podobora je jednou z pěti poboček Muzea Těšínska, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, a nachází se zhruba 5 kilometrů od Českého Těšína směrem na Karvinou. Archeopark je otevřen celoročně, avšak venkovní areál je otevřen pouze sezóně, od začátku dubna do konce října.
1: Děkuji, že jste byli s námi, a přeji vám krásné podzimní dny plné objevování. Těším se na vás zase příště.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslíme, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
6: Začínala charitativními bazary, návštěvami dětských domovů a domovů pro seniory, dnes vede vlastní nadační fond. Patricia Stuchláková se prostřednictvím nadačního fondu Patricia snaží pomáhat tam, kde je to potřeba. V sobotu 12. září se k této iniciativě mohl připojit každý, kdo zavítal na celodenní program na Rokycanském náměstí.
7: Kdy Lesní fond se zaměřuje na pomoc seniorům, dětem a zvířatům. Pořádáme sbírky, pořádáme různé sportovní a kulturní akce ve spolupráci s místníma školama, s domovem pro seniory Harmonie v Merošově a tak dále. A vlastně i dnešní akce je zaměřená na to, že výtěžek bude použitý na zaplacení školních potřeb pro znevýhodněné děti, pro tři děti tady z Rokycanska.
6: Do akce se zapojilo také město Rokycany, které podobné aktivity dlouhodobě podporuje.
8: Já obecně každou akci, která se bude dít na náměstí, podpořím rád a město ji podpoří. I tuto akci jsme podpořili, protože jsme jim to umožnili na tomto náměstí konat. A když je to pak ještě bohul,

0: taková činnost, protože to je na podporu nadačního fondu Patricia, který vlastně podporuje handicapované děti, tak moji podporu mají vždycky.
1: Velkým lákadlem nejen pro děti byla během dne především ukázka pracovní techniky spolku Na myšlenci. Ten rovněž vznikl právě z potřeby pomáhat a ve svém volném čase se sám věnuje nejrůznějším dobročinným aktivitám.
2: Já tady zastupuji spolek Na myšlenci ZSL a je to spolek řidičů kamionů povětšinou, který se těmahle akcema věnuje podpoře dětí s nějakým postižením a letos jsme z téhle akce se rozhodli, že veškerý výtěžek z této akce bude právě na podporu nadačního fondu Patrice.
3: Děkuji všem, kdo přišel a podpořil tuto akci. Moc si toho vážím a vážím si vlastně každý pomoci a vážím si hlavně toho, že díky lidem, kteří jako chodí na moje akce, já si můžu plnit svůj sen a tím vlastně pomáhat ostatním lidem.
1: Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Tři rozdílné stavby, tři příběhy. Stavbami roku Plzeňského kraje za rok 2025 se staly přístavba základní školy v Holíšově, bývalá synagoga v Rabí a historický zájezdní hostinec v Kašperských horách. O vítězích rozhodovala odborná porota, která vybírala z 38 přihlášených staveb.
5: Porota všechny stavby objela, viděla je a musím konstatovat, že v letošním roce se stavba roku opět vydařila, máme velice kvalitní stavby a bohužel je smutné, že porota se musela strašně dlouho rozhodovat, komu neudělit nominace. To je vždycky to nejtěžší rozhodnutí, protože kdyby bylo po mém, tak udělíme nominaci všem 38 stavbám, ale to bohužel nešlo.
4: Hned dvě ocenění získala přístavba základní školy v Holíšově. Kromě titulu stavba roku ovládla také hlasování veřejnosti.
6: Celý gro toho návrhu bylo najít polohu pro ten celkem objemný nový prostor, který měl být přistaven ke stávající budově školy. Původně škola měla vybrané jiné místo a my jsme navrhli jinou kompozici celého vlastně školního dvora, který tu novou přístavbu bude uzavřen a nově se napojí na stávající vstup do budovy a vlastně spojí se to celé do jednoho funkčního celku.
4: Za přestavbou bývalé synagogy v Rabí na bydlení stojí architektka Vladimíra Martinovská. Její rodina objekt zakoupila v roce 2019.
7: Ten barák byl specifický v tom, že vlastně on byl od začátku takový jako velmi chudobný, takže byl docela jako v špatném stavu, takže jsme opravdu museli přistoupit jakoby k úplný rekonstrukci a ještě byl specifický v tom, že vlastně on to nikdy nebyl, jakoby nebyla to nikdy jedna bytová jednotka. Byla tam židovská škola, bylo tam vlastně několik chudinských bytů a nikdy to vlastně jakoby nebylo propojený a to pro mě byla jakoby největší výzva.
4: Cenu odborné poroty získala novostavba školky v Plzni Újezdě.
8: Před tou školkou jsme navrhovali družinu základní školy, jako dřevěná, a v podstatě, když jsme přemýšleli, protože to je v novém obytném celku a je to taková jako parcela obklopená bydlením, tak jsme přemýšleli, že na tu družinu navážeme a ještě uděláme jako vnitřní prostor a vlastně svět té školky uděláme úplně jinak než ty okolní domy, proto jsme v podstatě zvolili sedlou střechu, dřevěné obložení, tak aby to byl zapamatovatelný a pro děti hravej objekt.
4: Celkem si některé z ocenění odneslo 11 staveb. Mimo jiné nástavba jedné z budov fakultní nemocnice, takzvaný obláček nad Plzní, dopravní napojení severního Rokycanska na dálnici D5 nebo nový přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
1: Rokycany nejen jako domov místního folkloru, ale také jako prostor hudebních dialogů s českou a evropskou tradicí. Od 3. do 5. září proběhl v Rokycanech již třetí ročník festivalu Cesty k pramenům.
9: Soubor v Rokycanech působí už od roku 1967 a je pravidelným hostem nejrůznějších festivalů. A vlastně trvalo hodně dlouho, než v Rokycanech vznikla přehlídka, která by byla ušitá souboru na míru, ale zároveň byla otevřená i jiným žánrům. Jsme moc rádi, že město Rokycany tuhle tu naší snahu podporuje a budeme se těšit, že to snad bude i pokračovat.
0: Festival Cesty k pramenům pro Rokycany obrovský osvěžení té scény, která je v Rokycanech, a já moc děkuju panu Vejvodovi a teda spolkům, který se na tom podílí, protože je to velmi netradiční festival, festival typu založený na folkloru, ale multikulturně a multižánrově propojený, kdy vidíme kultury i světové kultury, tak si myslím, že to velmi obohacuje Rokycany a podle návštěvnosti je vidět, že i jsou jinde velké akce, tak si to najde své obdivovatele a jsem rád, že sem přijíždí lidi z okolí.
1: Na čtvrteční večer poezie v klubu komorní hudby navázal páteční koncert muziky souboru Rokytí a Rokytka. V sobotu pokračoval ve Spilce, a to swingovým uskupením Sestrioli, hudebním pořadem News Quality a tanečně hudebním vystoupením folklorního souboru Rokytí a Sluníčko.
10: Je to soubor Sluníčko z Rokycan, kde tančí zhruba 25 tanečníků, které baví tanec a dělají to rádi. Dvakrát týdně se tím zabývají. Jednou za měsíc je vždycky víkendové soustředění, kdy jsme celé nedělní dopoledne vlastně v plném proudu tance a jezdíme na nejrůznější festivaly po republice a užíváme si to rozhodně.
1: Rokytí a Sluníčko ovšem nebyly jedinými soubory, které na své domácí půdě účinkovaly. Závěrem sobotního večera zahrála ve Spilce také legendární kapela Kale se zpěvačkou Natálií Kuchárovou.
11: Trošku jsme se rozrostli. Jo, už nás bylo původně 5, pak 6, teď je nás 8. No, a pokračujeme pořád stejně v tom žánru rompop, takovej trošku latina, trošku jazzu, trošku toho našeho.
1: Festival Cesty k pramenům je letos u konce. Jeho příznivci se ale už nyní mohou těšit na jeho pokračování, které Rokycany nabídnou v příštím roce. Z Rokycan pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
4: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na Hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř 100 míst po Plzeňském a Karlovarském kraji.
12: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
4: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
13: Já mám staršího syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy. Ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super v Plzně.
4: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
12: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla, druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
4: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
14: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
4: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
15: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
4: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
16: Bílé Terezky z Naučná stezka.
4: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: přes 140 akcí, více než 150 účinkujících a tisíce návštěvníků. Taková byla letošní sezóna plzeňských náplavek, které pravidelně oživují místa, jež byla dlouhá léta stranou pozornosti.
1: Projekt Plzeňské náplavky vlastně není jenom festivalem, ale teď už je to vlastně celosezónním projektem, který oživuje, neřekla bych už ani, že se snaží, ale vlastně pokračuje v nějaké historické tradici kultury kolem řeky, připravuje vlastně koncerty, cvičení pro veřejnost, pohádky, výstavy. Ten program je pestrý, vlastně byl od konce května.
0: Počet lokalit, kde se nejrůznější program odhrával, se stejně jako samotný projekt v průběhu let rozrostl.
1: Hlavní zóny byly vlastně dvě, kolem řeky Radbuzy, tady v centru na Radbuzské náplavce, a to vlastně na dvou zónách, pod kavárnou Šálek a Špunt a tady na Trojmostí, kde zrovna natáčíme, a další zóna tak byla na Mži, ta vlastně končí zítra, kde byla celou sezónu kontejnerová kavárna a každou středu se tam konal koncert, ale zároveň to byla i zóna sportovní, kde si lidé mohli vyzkoušet závěsnou akrobaci, nebo jogu, nebo pilates a spoustu dalších jiných pohybových aktivit.
0: V pátek 11. září koncertní sezónu zakončily na Radbuzské náplavce dva koncerty talentovaných slovenských umělkyň. Začátkem večera vystoupila zpěvačka a skladatelka Daša, která zde představila svůj nový projekt.

0: tento projekt byl veľa založený na elektronické produkcii. Vlastně jeho, v podstatě ho inšpirovala pražská klubová scéna a je to velmi vocal heavy, takže veľa se tam zpěvá, veľa tam je vrstiev vokálnych a tak. Velmi dobře se mi tu hralo, já celkovo preferujem vonkajší koncerty, takže to bylo fajn pro mě.
1: Své nové album v Plzni ovšem představila i Katarzia. Ta v komorním uskupení s klavíristou Robinem Galiou večer na náplavce uzavřela.

0: Je to môj songwriterský 8. album a som hrozne rada, že môžeme hrať tu v Plzni, aj keď stále spievam hlavne po slovensky, ale sú tam aj nejaké české pesničky. Práve dnes sme si hovorili s klaviristom Robinom, ktorý je tu dnes so mnou, že sme hrozne radi, že sme vonku, že je to taká rozlúčka s letom a je to strašne tu príjemné a som hrozne rada, že sme tu. Mám pocit, že je to také zdravšie byť vonku, keď je leto.
1: Program ovšem létem nekončí. Společná setkání jsou pro zájemce připravovány i nadále. Více informací naleznete na webu plzeňskenáplavky.cz. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Rekordních 8 000 návštěvníků, desítky druhů vín a atmosféra, která připomínala moravské slavnosti. Bolevecká náves v Plzni ožila v pátek a v sobotu už 11. ročníkem boleveckého vinobraní.
3: Včera jsem byla hodně překvapená, že i po pracovním dnu sem dorazilo spousty lidí. A dneska ještě to krásné počasí, které nám k tomu přispělo, tak si myslím, že atmosféra je úplně skvělá, vína tečou proudem a myslím si, že se všichni dobře baví.
2: K dobrému vínu neodmyslitelně patří také kvalitní muzika.
4: Teď slyšíte, že nastupuje na pódium Bára Basiková, což si myslím, že je absolutní vrchol letošního boleveckého vinobraní. Hraje za podpory cymbálové muziky Milana Broučka. Jinak tady bylo Demofobie a včera hráli Queen Ways. Vždycky se snažíme vhodně volit jako hudební složku boleveckého vinobraní tak, aby to sedělo vlastně k těm vínům.
2: Vinaři dovezli do Plzně více než 80 druhů vín, od bílých přes růžová až po červená.
5: Přivezli jsme různý vína, myslím si, že jsme asi jediný, kdo tady nabízí neuburské, jestli dobře vím, takže možná tohle jako specialita. Potom máme frizanté, jako víno šumivé trošku, no potom taková ta klasika, Veltlín, Miller, Riesling vlašský.
6: Dneska úplně nejvíc šli takový ty polovína, takže rulanský šedý, hibernál, ty už jsou v podstatě skoro pryč a úplně výborný je Seko de Čejkovice, bublinky.
7: Přivezli jsme takový průřez naší produkce a od suchých vín vlastně přes polosucha naš polosladká, máme tu i jedno červené a zatím to vypadá, že nejoblíbenější je Rulanda šedá.
2: Přestože je Plzeň mekou piva, na bolevecké návsi to vypadalo, že milovníků vína je v západočeské metropoli více než dost.
8: Plzeň je samozřejmě městem piva, ale na městském obvodě Plzeň 1 máme vinice. Máme tam spoustu ulic pojmenovaných po vinařských oblastech. Dokonce jednu jsme pojmenovávali 3 roky zpátky, nejnovější ulice na Rizlinku, takže nesouhlasím úplně s tím, že Plzeň je pouze městem piva.
9: Mně chutná Baláž určitě, víno moravský. Vyzkoušeli jsme v Mikulově, máme ho hrozně rádi. A jinak jsme se tady setkali s kolegyní paní učitelkou, která přijela na návštěvu z Teplic.
10: Že vůbec nejsem plzeňská, takže jsem se na návštěvě, líbí se mi tady. Setkali jsme se, ochutnáváme. To je pěkné.
11: Já jsem zkusila zatím jenom bílý, já to moc nemíchám, ale manžel měl i červený teda. A chutnalo nám asi všechno, já piju suchý většinou, že jo? Ale to je spíš kvůli dietě.
2: Bolevecké vinobraní je pro první obvod jednou z nejvýznamnějších akcí roku.
12: Já už si jedničku bez boleveckého vinobraní nedokážu vůbec představit. Jo. Ten 11. ročník je prostě nějaký závazek do budoucna a doufám, že se dožiju třeba 20. ročníku nebo 25. ročníku.
2: Brány letošního boleveckého vinobraní se sice uzavřely, příjemná atmosféra, dobrá nálada a vzpomínky na sklenku výborného vína, ale v Bolevci ještě nějaký čas zůstanou. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
13: To byly ty nejdůležitější události a dnešní zprávy už jsou u konce. Po krátké přestávce se ale ještě vrátím s kulturou a sportem.

0: Hezký den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Prázdninová štafeta má za sebou velké finále. Na hradu Radyně u Plzně se sešli malí i velcí účastníci, aby společně zakončili letní putování po zajímavých místech plzeňského a karlovarského regionu. A právě na Radyni čekal na účastníky nejen pohled do historie, ale také slavnostní zakončení a odměny.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř 100 míst po plzeňském a karlovarském kraji.
2: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
3: Já mám strašně syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy. Ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super z Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
2: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
4: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
5: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst ji nejvíce zaujalo?
6: Bílé Terezky z Naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Jihočeská kaplice se rozhýbala ve znamení sportu i dobré věci. Akce Kaplice v pohybu nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu sportovních disciplín pod vedením zkušených trenérů. Součástí byl také benefiční běh Kaplická míle.
7: Začátek školního roku je každým rokem spojen s hledáním nových kroužků a koníčků. Dětem i rodičům tohle hledání mohla ulehčit i akce Kaplice v pohybu, která se konala v sobotu 12. září na fotbalovém hřišti u základní školy.
8: Ten nápad vznikl, když jsem ještě místostarosta, tak vlastně vím, jak je to dneska s dětma, že ty děti jsou furt u těch obrazovek a displejů, takže vlastně ten, abychom ty děti od těch obrazovek a displejů dostali, tak jsem vymyslel akci Kaplice v pohybu a cílem bylo, aby přišla celá rodina a celá rodina si vyzkoušela ty atletické disciplíny, zasportovala si a hlavně třeba, aby ty děti potom si vybrali nějaký kroužek a sportovali celý rok, případně celý život. Takže takhle to vzniklo.
7: Ze sportu mohli návštěvníci poměřit síly v klasických jako fotbal, florbal, basketbal či tenis. Dále tu bylo mimo jiné i stanoviště s atletikou, kde si děti mohly vyzkoušet jednotlivé disciplíny pod vedením zkušených trenérů.
9: My tu máme dneska stanoviště Kem vítězů, lomeno kroužky vítězů, to je vlastně náš spolek, který pořádá sportovní příměstské tábory a celoroční kroužky během celého školního roku. Poprvé letos jsme v létě měli v Kaplici kemp a teďka navazujeme na to právě ty kroužky, takže děti si tady můžou vyzkoušet atletické dovednosti, nějaké koordinační dovednosti i práci s hlavou, s koordinací, jak už jsem říkal, takže to tady dneska máme pár stanovišť, které si děti můžou vyzkoušet.
10: Moje kariéra byla krásná. Já jsem vlastně poprvé na olympiádě byla v 17 letech, kdy jsem oslavila svoje první osmnáctiny, vlastně jediné osmnáctiny, a taky jsem tam oslavila vlastně na poslední třicátiny, takže jsem fakt byla na 4 olympiádách a každá byla nějaká speciální, takže můžu poděkovat asi tomu nahoře, že jsem celou dobu byla zdravá a že jsem fakt měla krásnou a dlouhou atletickou kariéru.
7: Přestože hlavní náplní akce bylo ukázat sport těm, kteří o něm moc nevědí, šli si sem vyzkoušet nové věci i sportující jedinci.
11: Tak asi nejlepší teď byla ta gymnastika, mě bavila docela. A i basketbal. Basketbal byl zajímavý.
7: Kromě sportu se Kaplice spojila i pro dobrou věc. Součástí akce byl i benefiční běh letos pro Kubíčka a jeho rodinu. Podpořit dobrou věc dalším doprovodným programem přijeli i zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.
12: Tak my jsme přišli podpořit na tom benefiční akci malého chlapečka. Maminko taky máme v poradně, pomáháme lidem s různým zdravotním postižením a děti si tady dneska u nás můžou vyzkoušet jízdu na vozíčku. Úplně i ty malí děti, malinký vlastně, potom ty větší, potom tady máme různé plnění úkolů, ortopedický chodníček, vyrábějí tam nanuky, vyrábějí tam různé zvířátka, plní tam různé kvízy a po splnění 3 úkolů vlastně dostanou u nás na tom stanovišti taky razítko.
7: Běhu se zúčastnil skoro každý návštěvník. Nezáleželo na tom, zda jste Kaplickou měli uběhli či ušli, ale za každého běžce na startu darovalo město Kaplice 100 korun Kubíčkově rodině.
0: Co se stane, když se propojí kyjovské tradice s japonskou kulturou? Možná to zní jako nepředstavitelný hlavolam. Ten ale rozklíčovalo setkání přátel lidové písně napříč světem, které se konalo před Klvaňovým gymnáziem. Právě zde totiž vystoupili nejen zdejší pěvecké a taneční soubory, ale také hosté z Japonska.
13: Kdo by čekal klasické posezení u cymbálu, slovácké písničky a taneční vystoupení krojovaných souborů, nejspíš by se nestačil divit. Před budovou kyjovského gymnázia se totiž během jednoho odpoledne propojila místní kultura s japonskými tradicemi.

0: to taková zvláštní akce, kdy jsme tady hostili dnešní den japonskou skupinu nesourodou z celého Japonska, nazběraná skupina, která projevila tady asi zájem, celý týden je tady v Česku a projevili zájem tento poslední den věnovat Kyjovu, protože ten jejich vedoucí je panda kyjovská, dokonce má kyjovský kroj a projevili zájem o kyjovské památky a o kyjovský folklor jako takový, aby prostě to zhlédl.
1: Program nabídl kombinaci slováckých písní s netradičními ukázkami japonských tanců. Jeden z nich si dokonce mohli vyzkoušet i kyjovští vystupující. Ti se samozřejmě nenechali zahanbit a na oplátku ukázali přátelům z japonských ostrovů pestrou směsici zdejších tradic.
0: Ten program, když dělám, tak vždycky to dělám pestřejší, aby tam byl i tanec, zpět, i mladina, mladí, proto to končila mladá cymbálová muzika, která je bravurní. Byl tady střed, byly tady staré mý tetky, staří chlapi, oni jsou jak Alexandrovci, jich je myslím 30.
1: Nechybělo ani pár překvapení. Dívčí sbor z Višně si uložil nelehký úkol a zaspíval jednu ze starých japonských písní.

0: Veselí nad Moravou nedávno oslavilo 770 let od první pečetní zmínky. Toto výročí bude až do ledna příštího roku připomínat výstava v Městském muzeu.
1: Nejstarší zmínka o Veselí nad Moravou je stará 770 let a její několikeré vyobrazení teď najdete v Městském muzeu. Je součástí výstavy s názvem Veselí 1256-2026. Nejedná se přitom o písemnou zmínku, ale o pečeť, která byla přiložena k listině týkající se daru bratra Veselského panství, řádu maltéských rytířů. Pečeť veselského komorníka Sudomíra tehdy tuto listinu potvrdila a teď je dokladem, že už před 770 lety stál na místě dnešního zámku Hrad Veselý.
2: Týká se to Hradu Veselý, ne města Veselý, jak se občas objevuje. Město Veselý 770 let nemá, protože v době, kdy ten hrad tady postavil komorník Sudomír Břeclavský v té polovině 13. století, tak město asi těžko bychom nazvali městem, protože to bylo v té době pár dřevěných chalup, které v podstatě roztroušených po tady tom Bartolomějském nebo městském ostrově.
1: Výstava ukazuje, jak mohl v raném středověku vypadat hrad a později město. Najdete na ní vizualizaci i maketu hradu a spoustu věcí denní potřeby, od zbraní přes nádobí, zednickou lžíci, hračky až po tehdejší záchodové prkénko.
2: Je to v podstatě takový výřez toho nejlepšího, co se mně podařilo vlastně dát dohromady od Hodonína až po Hradiště. A to z jednoho prostého důvodu. Dědeček břeclavského komorníka Sudomíra Tvrdiše byl prvním kastelánem v Hodoníně, připomínaným v roce 1169. A v podstatě Sudomír s Pardusem, oba dva tyhle bratři se podíleli vlastně na zakládání města Hradiště. Takže vlastně ten prostor je víceméně protkán aktivitami těchto obou pánů a respektive toho rodu Tvrdišovců, jak jsme jej s kolegou Plačkem podle toho nejstaršího předka doloženého pomenovali.
1: Význam názvu komorník byl v minulosti úplně jiný než dnes, znamenal spíš vojenského velitele a správce oblasti. Výstava ale pokračuje i do novověku a ukazuje předměty, které mohl používat poslední šlechtický rod vlastnící Veselí.
2: Původní záměr byl, že to bude orientováno jenom na ten středověk. Nakonec jsme se teda domluvili, že to uděláme vlastně těch 770 let průřez vlastně až po to období vlastně Chorinských Zlecké, po ten zámek vlastně, kdy vlastně v předsálí potom je ta finální fáze vlastně, kdy se to uzavírá, jo, tím obdobím, kdy zámek vypadal ještě jako zámek.
1: Výstava v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou potrvá až do ledna příštího roku. Muzeum k ní připraví také edukační programy pro školní děti.
0: Vysoká škola Báňská v Porubě posiluje vědecké zázemí univerzity a zároveň inovační potenciál Moravskoslezského kraje. Centrum energetických a environmentálních technologií získá nové prostory přestavbou budovy N, která nabídne moderní laboratoře pro výzkum nových materiálů, energetiky i vodíkových technologií.
3: Centrum energetických a environmentálních technologií Vysoké školy Báňské je jedno z nejvýznamnějších výzkumných pracovišť v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji. Navazuje na jeho průmyslovou tradici a k dalšímu rozvoji chce využít právě budovu N v areálu Univerzity v Porubě, která je z roku 1992.
4: V této nové budově, kterou budeme nazývat CT2, se bude realizovat materiálový výzkum. Je to pro oblast medicíny, je to pro oblast udržitelné energetiky, budou se zde vyvíjet nové materiály, pokročilé technologie obecně pro udržitelnou energetiku. Můžeme si to představit jako významně laboratorní zázemí, tam se bude primárně dělat základní výzkum, budou se tam ale také dělat i nějaké zakázky přímo pro potenciální odběratele z praxe, ale ano, bude to většinou laboratorní zázemí, to znamená řada mikroskopů, řada velmi cenné techniky v řádech desítek milionů. Předpokládáme, že budou zde zaměstnanci, jednak v rámci naší univerzity, když bych to ještě rozklastroval, tak našeho centra SEED, fakulty dále materiálové technologické, fakulty elektrotechniky a informatiky, fakulty strojní, ale významnou měrou zde budou i pracovníci ze zahraničí.
3: Pro Ostravu a celý region je Vysoká škola Báňská důležitou institucí, která je nezbytná pro budoucnost. Centrum energetických a environmentálních technologií je jedním z pilířů transformace města na centrum vědy, inovací a moderních technologií.
5: My jsme moc rádi, že se samozřejmě Vysoká škola Báňská rozvíjí, protože to přináší zase nové studenty, atraktivitu oboru a vůbec rozvoj takového, já tomu říkám stát ve státě, protože opravdu Vysoká škola Báňské areál je poměrně jako velkým areálem, kde vzniká celá řada dalších výzkumných programů, ale i pracovišť a i místností nebo budov nových pro studenty jako takové. A samozřejmě ta výuka v době, kdy já jsem studovala Vysokou školu Báňskou, se poměrně hodně proměnila. A proměnila se k AI, moderním technologiím a ke spoustě vědeckých výzkumů a tak dále, kteří ti studenti můžou při svém studiu dělat. No a tato budova je toho vlastně důkazem.
6: Tato budova vlastně, která se připravuje, tedy budova, zařízení, lidi, kteří tam budou pracovat, je vlastně podporujícím směrem pro materiálové inženýrství, tedy nové materiály, udržitelnost a vše, co s tím vlastně souvisí. Navazuje na celý koncept, který tady řešíme, což je vlastně transformace energetiky, transformace kraje a velmi dobře do celé této skládačky vlastně zapadá. Očekáváme od ní hodně a věříme, že se nám vlastně to celé podaří. Materiálové inženýrství je jedno z top témat celosvětově.
3: Celý objekt projde kompletní rekonstrukcí za 330 milionů korun. Dokončení je plánováno na červen příštího roku.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Léto je definitivně za námi a 23. září nás čeká první podzimní den a s ním i podzimní rovnodennost. Příroda začne pomalu měnit své barvy, dny se budou zkracovat, ale to rozhodně neznamená, že bychom měli přestat vyrážet na výlety. Právě naopak, podzim nabízí spoustu krásných míst, zajímavých památek i kulturních zážitků. I dnes jsme pro vás připravili několik tipů, kam se vydat a co stojí za to objevit. Tak pojďme společně vyrazit na další putování. V další reportáži ze seriálu o pokladech rakouské oblasti Salzkammergut se vydáme do Bad Ischl, města, které proslavily lázně, císařská historie i umění. Právě tady začal v 19. století rozkvět lázeňství a Bad Ischl se postupně stal vyhledávaným letoviskem evropské smetánky i letním sídlem císaře Františka Josefa. My ale tentokrát nezůstaneme jen u historie. Prozkoumáme také místní lázně a samozřejmě nevynecháme ani jednu z nejpříjemnějších součástí návštěvy města, zdejší vyhlášené cukrárny.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Dnes se vypravíme za příběhem soli do Bad Ischlu. Ukážeme vám místa pro regeneraci těla i duše a vyzkoušíme i speciality místní kuchyně. Pokud byste chtěli navštívit nejstarší solné lázně v sousedním Horním Rakousku, vydejte se do Bad Ischlu, který se nachází mezi jezery solné komory. Sůl se tu těžila od nepaměti. O léčivé síle zdejších slaných minerálních pramenů se tu začalo poprvé mluvit v 16. století. Až v 19. století však byly náležitě oceněny. Doktor Josef Goetz tu otevřel v roce 1823 první lázně a doktor Franz von Wierer, císařův dvorní lékař, výslovně začal doporučovat léčivé koupele vznešeným pacientům.
1: Přesvědčit se o zázračném účinku slaných pramenů chtěla i arcivévodkyně Sofie. Ve svých 23 letech ještě neměla žádné potomky, což tenkrát u císařské dynastie znamenalo tak říkajíc katastrofu. Problém se tady suverénně vyřešil 9 měsíců po lázeňském pobytu 18. srpna 1830 se narodil Franz Josef a po něm ještě Maximilián, Karl Ludvík, Anna Marie a Ludvík Viktor. Proto je císař dědeček pojmenován jako solné princátko. V Bad Ischlu nakonec Franz Josef strávil 83 letních pobytů.
0: Na návštěvě císaře s královnou Elizabet Bavorskou, přezdívanou Sisi, je Bad Ischl pyšný dodnes. Za svého života tu císařský pár pobýval v Kaiserville. V roce 1914 právě tady císař podepsal listinu, následkem které vypukla v Evropě první světová válka. Vilu postavenou v Biedermajerovském stylu si dnes mohou návštěvníci prohlédnout s průvodcem a vrátit se tak v čase do dob habsburské monarchie.
1: Stojíme v parku u Kaiservilly, která stále patří habsburské rodině a která je důstojným středobodem Bad Ischlu. Byla zřízena ve 30. letech 19. století, v době, kdy tu vládla atmosféra Sommerfrische, letních bytů. My máme obrovské štěstí, že právě císařská rodina jezdila na dlouhé letní dovolené do našeho města. Tady se odvíjí slavný příběh zásnuby císařského páru. Svatba se konala 19. srpna 1850. A matka France Josefa koupila tuto vilu jako svatební dar. Ta budova byla původně mnohem menší a císař ji nechal z lásky k Elizabet rozšířit a přestavět do písmene E.
0: Císař byl vášnivým lovcem a interiéry vily jsou vyzdobeny početnými loveckými trofejemi. Okolo sídla se rozprostírá přírodní park o rozloze 20 hektarů.
1: Park je místem odpočinku a relaxace. Dědeček císaře byl velmi zručný zahradník a založil tu ukázkové arboretum. Vysázel tu spoustu krásných exotických stromů, třeba kavkazský ořech nebo ginkgo biloba. K vidění je tu také zámeček Marmorschlössl. Původně to byla císařská čajovna, kterou získala Sisi jako dárek od svého manžela.
0: Celé městečko Bad Ischl je protkáno sítí malebných uliček a říčka Traun svou nádhernou barvou dotváří dojem romantického lázeňského letoviska. První zastávkou hostů zpravidla bývá Trinkhalle, postavený v letech 1829 až 1831 jako lázeňský dům v podobě řeckého chrámu s krásným foajé. Další architektonické skvosty, katolický barokní kostel svatého Mikuláše, historickou poštu a telegrafní úřad najdete hned v bezprostřední blízkosti. Zastavte se také na venkovním jevišti v lázeňském parku. Zažít tu můžete velkolepé koncerty a pokud se zrovna nehraje, váš obdiv si zaslouží práce městského zahradníka, který celý park osázel květy nejrůznějších barev a vůní. Poklidnou atmosféru zažijete na esplanádě podél řeky pod korunami mladých listnáčů, kde si výhledy můžete užít i nad šálkem kávy či se sklenkou vína. Na procházce městem narazíte v ulici Fargase na jeden z pokladů města, cukrárnu Zauner, která si drží císařskou úroveň už téměř 200 let. Už z dálky každému zákazníkovi udeří do očí její starobylá duše. Dnes ji vede sympatický Filip, mladý představitel již 7. generace rodiny cukrářů, kteří sladkostmi zásobovali i Františka Josefa. Z velkého pultu plného ovocných dortů, tradičních koláčů a čokoládových pralinek se vybírá jen těžko. Vyzkoušet byste ale rozhodně měli nejslavnější produkt od Zaunerů, Zaunerstollen, jejíž recept se tu od roku 1905 předává jako rodinné stříbro.

0: po výživné procházce městem jsme se rozhodli využít pohostinnosti hotelu Royal, kde jsme se ubytovali. Ve čtyřhvězdičkových pokojích s krásným výhledem si můžete skutečně odpočinout. Blahodárnost místní slané vody jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli v lázních Eurotherme. Ze střešního termálního bazénu si dopřáváme panoramatický výhled na celé lázeňské město. Relaxovat můžeme i v Royal Oase se sklenkou džusu nebo čaje a odzbrojující je i místní kuchyně, která se může pochlubit biocertifikátem. Servírovány vám budou chutné gurmánské pochoutky z regionálních surovin z ekologické produkce. Čtyřchodovému menu, které jsme s velkým zájmem poctivě přechutnali, vévodí tradiční rakouská specialita v podobě vařené hovězí pleci v harmonii s restovaným brambůrkem s mrkví se sklenkou silvánských hroznů ze skvělých rakouských vinic. Pokud hledáte inspiraci, jaká místa v oblasti Solné komory navštívit, pomocníkem vám může být tento dřevěný kruhový rozcestník před hotelem Royal v Bad Ischlu. Jednotlivé cíle vašeho putování naleznete u tohoto solného srdce. Pozdní léto je jak stvořené k tomu, abyste poznali výjimečný charakter Bad Ischlu. Ochutnávat a objevovat jej můžete opravdu všemi smysly. Důkazem je i to, že v roce 2024 bude Bad Ischl evropským hlavním městem kultury. Klimatické lázně, dům řemesel nebo úžasné skalní cesty a vyhlídky. To už je malá ochutnávka na příští díl putování Solnou komorou z hornorakouského Bad Gojsernu. Za týden na viděnou.
1: Ostrava je známá především svou průmyslovou minulostí, ale najdeme tu i architektonické skvosty, které s těžbou a hutnictvím na první pohled příliš nesouvisejí. Jedním z nich je Dům umění, památkově chráněná budova z roku 1926, která dnes hostí Galerii výtvarného umění v Ostravě. Ta patří k nejvýznamnějším sbírkotvorným galeriím u nás. Dům umění ale stojí za pozornost i samotnou architekturou a právě na jeho podobu, historii a umělecký život, který se v jeho prostorách už téměř 100 let odehrává, se teď podíváme.
2: Galerii výtvarného umění v Ostravě najdete v budově, která je architektonickou perlou moravskoslezské metropole.
3: Galerie výtvarného umění v Ostravě sídlí v prvorepublikové budově Domu umění z roku 1926. Sídlíme v budově, která byla otevřena 13. května v roce 1926, to znamená v době, kdy všechno teprve zkvétalo. Ostrava se dostávala teprve do varu, začala stavět ty nejkrásnější budovy, ať už to byla nová radnice, anebo právě Dům umění. Dům umění navrhli architekti František Fiala a Vladimír Valenfels. Byli to žáci slavného architekta Kotěry a inspirovali se nejen českou, ale i zahraniční architekturou. Dům umění je známý svými cihlami, které jsou tady v Ostravě typické nejen kvůli slezské gotiky, ale také kvůli hornickým koloniím, které zde jsou. Ale zároveň je inspirovaný i holandskou architekturou. Dům umění už tady stojí skoro 100 let a za tu dobu se změnil úplně minimálně. Kromě výměny střechy vypadá téměř stejně a stejně tak je tomu i uvnitř, tak se do něj pojďme podívat. Dům umění je z velké části ještě původní, takže najdete zde původní podlahy, původní dřevěné dveře, ale třeba i schodiště se zábradlím. Je to krásné, protože se můžete vrátit téměř o 100 let zpátky a prohlédnout si budovu tak, jak ji viděl například starosta města Ostravy Jan Prokeš. Teď, když se vypravíme po schodech do prvního patra, abychom si prohlédli stálou expozici, budeme mít sochu sochaře Jana Laudy. Je to lachtan a děti, které k nám chodí na tvůrčí programy, ho během svých programů pojmenovali Serafín. Serafín nám slouží jako maskot programu pro děti a najdete ho na tričkách, na knížkách, najdete ho jako plyšáka, vlastně na všem, co se u nás vztahuje k dětem. A nezapomeňte si ho pohladit po čumáku, přináší to štěstí.
2: Galerie výtvarného umění v Ostravě je největší sbírkotvornou galerií Moravskoslezského kraje. Sbírky jsou neustále rozšiřovány a v tuto chvíli již zahrnují přes 23 000 uměleckých předmětů.
3: Při vstupu do stále expozice na vás jako první koukne obrovská kresba Františka Jurečky, což byl vlastně zakladatel a mecenáš Domu umění. Kresbu namaloval Max Švabinský a my jsme ji nechali zvětšit na celou stěnu, aby dostatečně vynikal. V tomto sále si můžete prohlédnout umělecká díla, které František Jureček věnoval spolku Domu umění do jeho sbírky. Je to v podstatě základ sbírky dnešní Galerie výtvarného umění v Ostravě. Jednalo se tehdy o 122 uměleckých děl, od maleb přes grafiky až po sochy, a byl to čin velmi netypický, netradiční a na svou dobu opravdu ojedinělý. My jsme za to velmi rádi, protože díky tomu jsme měli na co navázat a za těch téměř 100 let jsme k dnešnímu dni nazbírali 23 000 uměleckých artefaktů. Galerie výtvarného umění v Ostravě pořádá v Domě umění převážně výstavy klasického i současného umění, ale nejen to, máme celou řadu doprovodných programů, od přednášek přes koncerty až po tvůrčí dílny a edukační programy pro školy.
2: Galerie se cíleně zaměřuje právě na děti, které se mohou během roku i školních prázdnin zúčastnit řady nejrůznějších aktivit.
4: My tady v galerii nabízíme několik druhů programů. Teď to, co se odehrává tady za mnou, tak to jsou tady děti na letním zážitkovém táboře, takové tvůrčí dílně, ale jinak samozřejmě nabízíme dílny pro nejmenší děti od roku a půl do pěti let, pro děti, pro dospělé i pro seniory. A míváme i taky akce, které se váží k nějakým prázdninám, jarním, podzimním či nějakým svátkům. Myslím, že je důležité přitáhnout děti do galerie z toho důvodu, aby od malička vlastně nějak jako kultivovali a učili se kontaktu s tím uměleckým dílem. Snažíme se jim to přiblížit pomocí různých aktivit tvůrčích, často s hudebními dramatickými přesahy, tak aby to mělo vlastně zážitkový i vzdělávací charakter.
2: Novinkou je mobilní aplikace s audioprůvodcem.
3: Ten vám povykládá celý příběh vzniku galerie, je v češtině i v polštině a dozvíte se všechny zajímavosti, které se tady za těch téměř 100 let odehrály. Provázet vás bude stavitel, mecenáš a zakladatel Domu umění František Jureček a pěkně vám povykládá celý příběh toho, co všechno se u nás odehrál.
5: Pěkně vás vítám v Domě umění. Dovolte mi prosím, abych vás provedl galerií výtvarného umění v Ostravě, která by bez mé maličkosti nevznikla. V mých dobách bylo slušností se nejprve představit. Jmenuji se František Jureček a byl jsem velevážený občan Ostravy. Žil jsem v krásném období první republiky. 20. léta. Mnoho inspirujících osobností a krásné umění.
2: Zřizovatelem Galerie výtvarného umění v Ostravě je Moravskoslezský kraj.
1: Archeopark Chotěbus nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do života našich dávných předků. Na místě původního slovanského hradiska vznikla jeho věrná rekonstrukce s mohutným opevněním, obytnými domy, výrobními objekty i železářskou pecí. Lokalita má ale mnohem starší historii, osídlená byla už v pravěku. Pojďme se tedy vydat do Chotěbuzy a zjistit, jak se tu žilo před více než tisíci lety.
2: Archeologická lokalita Chotěbus Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později je na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko.
6: V minulosti na této lokalitě bylo vystavěno mohutné trojdílné hradiště, pod kterým protékala řeka Olše. Nyní je zde vybudován archeopark, který interaktivním způsobem představuje návštěvníkům život našich předků Slovanů v 8. až polovině 11. století. Jsou zde vybudovány obytné stavby a výrobní zařízení, mezi které patří například halová stavba, polozemnice, zemnice, srubová stavba, kultovní objekt nebo železářská pec. Archeopark byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2006, tedy ten venkovní areál, a o 10 let později byla vybudována multifunkční budova, ve které je umístěna expozice o životě našich předků a vůbec tady o tom hradišti a vykopávkách, a keramická díla rozdílná a zázemí jak pro návštěvníky, tak pro zaměstnance. Zde probíhá množství doprovodných programů a akcí, ať už jsou to akce jednodenní nebo dvoudenní, ve kterých se snažíme přiblížit návštěvníkům právě těch život našich předků, Slovanů. Jsou to například akce na Jantarové stezce, Cyrilometodějské dny, například Svatováclavský den spojený s polní mští ke ctí svatého Václava, různá sokolnická vystoupení a další. Ten program je opravdu bohatý. Proč stojí za to sem přijít? Určitě je to návštěva netradiční. Mají možnost pohybovat se v místech, kde kdysi opravdu to hradiště stálo, kde na ně dýchne ta historie.
2: Přibližnou podobu historické osady rekonstruuje v dnešní době právě areál archeoparku Chotěbus Podobora.
7: Vítám vás u nás před největším domkem, který tady u nás máme, takzvanou hospodou. A pojďme se teď podívat dovnitř, jak to tam vypadalo. Nyní se nacházíte v halové stavbě, dlouhém domě, který vlastně sloužil jako naše dnešní hospoda. Tady si lidé scházeli, tady hodovali, tady rokovali. V tomto domě máme vystavené různé předměty, které naši Slované vlastně znali a některé z nich máme vystavené vlastně v budově, v expozici, ty originály. Lidé si tady můžou prohlédnout nejrůznější předměty, jako jsou různé zbraně, sekery, které se říká bradatice, meče, štíty, různé potřeby pro jezdce, jako například ostruhy, třmeny. Kromě zbraní tady máme i potřeby například na psaní. Tady za mnou si pak můžou návštěvníci prohlédnout expozici odívání, jak se ti lidé oblékali.
2: Tato archeologická lokalita přitahuje zájem historiků a archeologů už od 19. století.
8: Můžeme tu vidět nálezy i z toho raného středověku a i z toho pravěkého období. Můžeme vypíchnout třeba předmet archeologický nález bradatice, která byla vlastně takzvaná taká ranostředověká bojová sekera. Dále tu máme významnou kost, která je významná tím, že je to kost chrta, která je nejstarší v rámci celé střední Evropy a pochází pravděpodobně z první poloviny 9. století. Ten chrt se stal maskotem archeoparku. Mezi dalšími nálezy tu máme třeba šperky ranostředověké, potom jsou tu různé keramické nádoby, či z pravěku, alebo z raného středověku. V expozici archeoparku máme i jediný mincový nález, který se nalezl na lokalitě a je to půl denár uherského krále Štěpána a pravděpodobně pochází z poloviny 11. století.
2: Archeopark se snaží přilákat i děti a mládež. A
7: pro školní výpravy máme nejrůznější programy, například program Branou do minulosti, kde se seznámí se životem na hradišti v raném středověku, nebo například program Pozor pračlověk, kdy si lidé, děti si vyzkouší, jaké to bylo za doby kamenné, čím opracovávali kámen, co jedli a podobně. A nebo například program Divatero řemesel, který se zabývá právě nejrůznějšími řemesly.
2: Archeopark Chotěbus Podobora je jednou z pěti poboček Muzea Těšínska, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje a nachází se zhruba 5 kilometrů od Českého Těšína směrem na Karvinou. Archeopark je otevřen celoročně, avšak venkovní areál je otevřen pouze sezóně, od začátku dubna do konce října.
1: Děkuji, že jste byli s námi a přeji vám krásné podzimní dny plné objevování. Těším se na vás zase příště.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol se s tím chvilku

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslím, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
6: Začínala charitativními bazary, návštěvami dětských domovů a domovů pro seniory, dnes vede vlastní nadační fond. Patricia Stuchláková se prostřednictvím nadačního fondu Patricia snaží pomáhat tam, kde je to potřeba. V sobotu 12. září se k této iniciativě mohl připojit každý, kdo zavítal na celodenní program na Rokycanském náměstí.
7: Kde Lesní fond se zaměřuje na pomoc seniorům, dětem a zvířatům. Pořádáme sbírky, pořádáme různé sportovní a kulturní akce ve spolupráci s místníma školama, s domovem pro seniory Harmonie v Merošově a tak dále. A vlastně i dnešní akce je zaměřená na to, že výtěžek bude použitý na zaplacení školních potřeb pro znevýhodněné děti, pro tři děti tady z Rokycanska.
6: Do akce se zapojilo také město Rokycany, které podobné aktivity dlouhodobě podporuje.
8: Já obecně každou akci, která se bude dít na náměstí, podpořím rád a město ji podpoří. I tuto akci jsme podpořili, protože jsme jim to umožnili na tomto náměstí konat. A když je to pak ještě bohulibá činnost, protože to je na podporu nadačního fondu Patricia, který vlastně podporuje handicapované děti, tak moji podporu mají vždycky.
6: Velkým lákadlem nejen pro děti byla během dne především ukázka pracovní techniky spolku Na myšlenci. Ten rovněž vznikl právě z potřeby pomáhat a ve svém volném čase se sám věnuje nejrůznějším dobročinným aktivitám.
9: Já tady zastupuji spolek Na myšlenci ZSL a je to spolek řidičů kamionů povětšinou, který se těmhle akcema věnuje podpoře dětí s nějakým postižením a letos jsme z téhle akce se rozhodli, že veškerý výtěžek z této akce bude právě na podporu nadačního fondu Patrice.
7: Děkuji všem, kdo přišel a

0: tvořil tu akci. Moc si toho vážím a vážím si vlastně každý pomoci a vážím si hlavně toho, že díky lidem, kteří jako chodí na moje akce, já si můžu plnit svůj sen a tím vlastně pomáhat ostatním lidem.
1: Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
2: Tři rozdílné stavby, tři příběhy. Stavbami roku Plzeňského kraje za rok 2025 se staly přístavba základní školy v Holíšově, bývalá synagoga v Rabí a historický zájezdní hostinec v Kašperských horách. O vítězích rozhodovala odborná porota, která vybírala z 38 přihlášených staveb.
3: Porota všechny stavby objela, viděla je a musím konstatovat, že v letošním roce se stavba roku opět vydařila, máme velice kvalitní stavby a bohužel je smutné, že porota se musela strašně dlouho rozhodovat, komu neudělit nominace. To je vždycky to nejtěžší rozhodnutí, protože kdyby bylo po mém, tak udělíme nominaci všem 38 stavbám, ale to bohužel nešlo.
2: Hned dvě ocenění získala přístavba základní školy v Holíšově. Kromě titulu stavba roku ovládla také hlasování veřejnosti.
4: Celý gro toho návrhu bylo najít polohu pro ten celkem objemný nový prostor, který měl být přistaven ke stávající budově školy. Původně škola měla vybrané jiné místo a my jsme navrhli jinou kompozici celého vlastně školního dvora, který tu novou přístavbu bude uzavřen a nově se napojí na stávající vstup do budovy a vlastně spojí se to celé do jednoho funkčního celku.
2: Za přestavbou bývalé synagogy v Rabí na bydlení stojí architektka Vladimíra Martinovská. Její rodina objekt zakoupila v roce 2019.
5: Ten barák byl specifický v tom, že vlastně on byl od začátku takový jako velmi chudobný, takže byl docela jako v špatném stavu, takže jsme opravdu museli přistoupit jakoby k úplný rekonstrukci a ještě byl specifický v tom, že vlastně on to nikdy nebyl, jakoby nebyla to nikdy jedna bytová jednotka. Byla tam židovská škola, bylo tam vlastně několik chudinských bytů a nikdy to vlastně jakoby nebylo propojený a to pro mě byla jakoby největší výzva.
2: Cenu odborné poroty získala novostavba školky v Plzni Újezdě.
6: Před tou školkou jsme navrhovali družinu základní školy, jako dřevěná, a v podstatě, když jsme přemýšleli, protože to je v novém obytném celku a je to taková jako parcela obklopená bydlením, tak jsme přemýšleli, že na tu družinu navážeme a ještě uděláme jako vnitřní prostor a vlastně svět té školky uděláme úplně jinak než ty okolní domy, proto jsme v podstatě zvolili sedlou střechu, dřevěné obložení, tak aby to byl zapamatovatelný a pro děti hravej objekt.
2: Celkem si některé z ocenění odneslo 11 staveb. Mimo jiné nástavba jedné z budov fakultní nemocnice, takzvaný obláček nad Plzní, dopravní napojení severního Rokycanska na dálnici D5 nebo nový přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
1: Rokycany nejen jako domov místního folkloru, ale také jako prostor hudebních dialogů s českou a evropskou tradicí. Od 3. do 5. září proběhl v Rokycanech již třetí ročník festivalu Cesty k pramenům.
7: Soubor v Rokycanech působí už od roku 1967 a je pravidelným hostem nejrůznějších festivalů. A vlastně trvalo hodně dlouho, než v Rokycanech vznikla přehlídka, která by byla ušitá souboru na míru, ale zároveň byla otevřená i jiným žánru. Jsme moc rádi, že město Rokycany tuhle tu naší snahu podporuje a budeme se těšit, že to snad bude i pokračovat.
8: Festival Cesty k pramenům pro Rokycany obrovský osvěžení té scény, která je v Rokycanech, a já moc děkuju panu Vejvodovi a teda spolkům, který se na tom podílí, protože je to velmi netradiční festival typu založený na folkloru, ale multikulturně a multižánrově propojený, kdy vidíme kultury i světové kultury, tak si myslím, že to velmi obohacuje Rokycany a podle návštěvnosti je vidět, že i když jsou jinde velké akce, tak si to najde své obdivovatele a jsem rád, že sem přijíždí lidi z okolí.
1: Na čtvrteční večer poezie v klubu komorní hudby navázal páteční koncert muziky souboru Rokytí a Rokytka. V sobotu pokračoval ve Spilce, a to swingovým uskupením Sestrioli, hudebním pořadem News Quality a tanečně hudebním vystoupením folklorního souboru Rokytí a Sluníčko.
9: Je to soubor Sluníčko z Rokycan, kde tančí zhruba 25 tanečníků, které baví tanec a dělají to rádi. Dvakrát týdně se tím zabývají. Jednou za měsíc je vždycky víkendové soustředění, kdy jsme celé nedělní dopoledne vlastně v plném proudu tance a jezdíme na nejrůznější festivaly po republice a užíváme si to rozhodně.
1: Rokytí a Sluníčko ovšem nebyly jedinými soubory, které na své domácí půdě účinkovaly. Závěrem sobotního večera zahrála ve Spilce také legendární kapela Kale se zpěvačkou Natálií Kuchárovou.
10: Trošku jsme se rozrostli. Jo, už nás bylo původně 5, pak 6, teď je nás 8. No, a pokračujeme pořád stejně v tom žánru rompop, takovej trošku latina, trošku jazzu, trošku toho našeho.
1: Festival Cesty k pramenům je letos u konce. Jeho příznivci se ale už nyní mohou těšit na jeho pokračování, které Rokycany nabídnou v příštím roce. Z Rokycan pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na Hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř 100 míst po Plzeňském a Karlovarském kraji.
11: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
2: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
12: Já mám staršího syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy. Ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super z Plzně.
2: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
11: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
2: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
13: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
2: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
14: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
2: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
15: Bílé Terezky z Naučná stezka.
2: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: přes 140 akcí, více než 150 účinkujících a tisíce návštěvníků. Taková byla letošní sezóna plzeňských náplavek, které pravidelně oživují místa, jež byla dlouhá léta stranou pozornosti.
1: Projekt Plzeňské náplavky vlastně není jenom festivalem, ale teď už je to vlastně celosezónním projektem, který oživuje, neřekla bych už ani, že se snaží, ale vlastně pokračuje v nějaké historické tradici kultury kolem řeky, připravuje vlastně koncerty, cvičení pro veřejnost, pohádky, výstavy. Ten program je pestrý, vlastně byl od konce května.
0: Počet lokalit, kde se nejrůznější program odehrával, se stejně jako samotný projekt v průběhu let rozrostl.
1: Hlavní zóny byly vlastně dvě, kolem řeky Radbuzy, tady v centru na Radbuzské náplavce, a to vlastně na dvou zónách, pod kavárnou Šálek a Špunt, a tady na Trojmostí, kde zrovna natáčíme, a další zóna tak byla na Mži, ta vlastně končí zítra, kde byla celou sezónu kontejnerová kavárna a každou středu se tam konal koncert, ale zároveň to byla i zóna sportovní, kde si lidé mohli vyzkoušet závěsnou akrobaci, nebo jogu, nebo pilates a spoustu dalších jiných pohybových aktivit.
0: V pátek 11. září koncertní sezónu zakončili na Radbuzské náplavce dva koncerty talentovaných slovenských umělkyň. Začátkem večera vystoupila zpěvačka a skladatelka Daša, která zde představila svůj nový projekt.

0: Tento projekt byl veľa založený na elektronické produkcii. Vlastně jeho, v podstatě ho inšpirovala pražská klubová scéna a je to velmi vocal heavy, takže veľa se tam zpěvá, veľa tam je vrstiev vokálnych a tak. Velmi dobře se mi tu hralo, já celkovo preferujem vonkajší koncerty, takže to bylo fajn pro mě.
1: Své nové album v Plzni ovšem představila i Katarzia. Ta v komorním uskupení s klavíristou Robinem Galiou večer na náplavce uzavřela.

0: Je to môj songwriterský 8. album a som hrozne rada, že môžeme hrať tu v Plzni, aj keď stále spievam hlavne po slovensky, ale sú tam aj nejaké české pesničky. Práve dnes sme si hovorili s klaviristom Robinom, ktorý je tu dnes so mnou, že sme hrozne radi, že sme vonku, že je to taká rozlúčka s letom a je to strašne tu príjemné a som hrozne rada, že sme tu. Mám pocit, že je to také zdravšie byť vonku, keď je leto.
1: Program ovšem létem nekončí. Společná setkání jsou pro zájemce připravovány i nadále. Více informací naleznete na webu plzeňskenáplavky.cz. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Rekordních 8 000 návštěvníků, desítky druhů vín a atmosféra, která připomínala moravské slavnosti. Bolevecká náves v Plzni ožila v pátek a v sobotu už 11. ročníkem boleveckého vinobraní.
3: Včera jsem byla hodně překvapená, že i po pracovním dnu sem dorazilo spousty lidí. A dneska ještě to krásné počasí, které nám k tomu přispělo, tak si myslím, že atmosféra je úplně skvělá, vína tečou proudem a myslím si, že se všichni dobře baví.
2: K dobrému vínu neodmyslitelně patří také kvalitní muzika.
4: Teď slyšíte, že nastupuje na pódium Bára Basiková, což si myslím, že je absolutní vrchol letošního boleveckého vinobraní. Hraje za podpory cymbálové muziky Milana Broučka. Jinak tady bylo Demofobie a včera hráli Queen Ways. Vždycky se snažíme vhodně volit jako hudební složku boleveckého vinobraní tak, aby to sedělo vlastně k těm vínům.
2: Vinaři dovezli do Plzně více než 80 druhů vín, od bílých přes růžová až po červená.
5: Přivezli jsme různý vína, myslím si, že jsme asi jediný, kdo tady nabízí neuburské, jestli dobře vím, takže možná tohle jako specialita. Potom máme frizanté, jako víno šumivé trošku, no potom taková ta klasika, Veltlín, Miller, Riesling vlašský.
6: Dneska úplně nejvíc ty takový ty polovína, takže rulanský šedý, hibernál, ty už jsou v podstatě skoro pryč a úplně výborný je Seko de Čejkovice, bublinky.
7: Přivezli jsme takový průřez naší produkce a od suchých vín vlastně přes polosucha naš polosladká, máme tu i jedno červené a zatím to vypadá, že nejoblíbenější je Rulanda šedá.
2: Přestože je Plzeň mekou piva, na bolevecké návsi to vypadalo, že milovníků vína je v západočeské metropoli více než dost.
8: Plzeň je samozřejmě městem piva, ale na městském obvodě Plzeň 1 máme vinice. Máme tam spoustu ulic pojmenovaných po vinařských oblastech. Dokonce jednu jsme pojmenovávali 3 roky zpátky, nejnovější ulice na Rizlinku, takže nesouhlasím úplně s tím, že Plzeň je pouze městem piva.
9: Mně chutná Baláž určitě, víno moravský. Vyzkoušeli jsme v Mikulově, máme ho hrozně rádi. A jinak jsme se tady setkali s kolegyní paní učitelkou, která přijela na návštěvu z Teplic.
10: Že vůbec nejsem plzeňská, takže jsem tady na návštěvě, líbí se mi tady. Setkali jsme se, ochutnáváme. To je pěkné.
11: Já jsem zkusila zatím jenom bílý, já to moc nemíchám, ale manžel měl i červený teda. A chutnalo nám asi všechno, já piju suchý většinou, že jo? Ale to je spíš kvůli dietě.
2: Bolevecké vinobraní je pro první obvod jednou z nejvýznamnějších akcí roku.
12: Já už si jedničku bez boleveckého vinobraní nedokážu vůbec představit. Jo. Ten 11. ročník je prostě nějaký závazek do budoucna a doufám, že se dožiju třeba 20. ročníku nebo 25. ročníku.
2: Brány letošního boleveckého vinobraní se sice uzavřely, příjemná atmosféra, dobrá nálada a vzpomínky na sklenku výborného vína, ale v Bolevci ještě nějaký čas zůstanou. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
13: To byly ty nejdůležitější události a dnešní zprávy už jsou u konce. Po krátké přestávce se ale ještě vrátím s kulturou a sportem.

0: Hezký den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Prázdninová štafeta má za sebou velké finále. Na hradu Radyně u Plzně se sešli malí i velcí účastníci, aby společně zakončili letní putování po zajímavých místech plzeňského a karlovarského regionu. A právě na Radyni čekal na účastníky nejen pohled do historie, ale také slavnostní zakončení a odměny.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř 100 míst po plzeňském a karlovarském kraji.
2: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
3: Já mám strašně syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy, ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super v Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
2: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla, druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
4: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
5: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst ji nejvíce zaujalo?
6: Bílé Terezky z Naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Jihočeská kaplice se rozhýbala ve znamení sportu i dobré věci. Akce Kaplice v pohybu nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu sportovních disciplín pod vedením zkušených trenérů. Součástí byl také benefiční běh Kaplická míle.
7: Začátek školního roku je každým rokem spojen s hledáním nových kroužků a koníčků. Dětem i rodičům tohle hledání mohla ulehčit i akce Kaplice v pohybu, která se konala v sobotu 12. září na fotbalovém hřišti u základní školy.
8: Ten nápad vznikl, když jsem ještě místostarosta, tak vlastně vím, jak je to dneska s dětma, že ty děti jsou furt u těch obrazovek a displejů, takže vlastně abychom ty děti od těch obrazovek a displejů dostali, tak jsem vymyslel akci Kaplice v pohybu a cílem bylo, aby přišla celá rodina a celá rodina si vyzkoušela ty atletické disciplíny, zasportovala si a hlavně třeba, aby ty děti potom si vybrali nějaký kroužek a sportovali celý rok, případně celý život. Takže takhle to vzniklo.
7: Ze sportu mohli návštěvníci poměřit síly v klasických jako fotbal, florbal, basketbal či tenis. Dále tu bylo mimo jiné i stanoviště s atletikou, kde si děti mohly vyzkoušet jednotlivé disciplíny pod vedením zkušených trenérů.
9: My tu máme dneska stanoviště Kem vítězů, lomeno kroužky vítězů, to je vlastně náš spolek, který pořádá sportovní příměstské tábory a celoroční kroužky během celého školního roku. Poprvé letos jsme v létě měli v Kaplici kemp a teďka navazujeme na to právě ty kroužky, takže děti si tady můžou vyzkoušet atletické dovednosti, nějaké koordinační dovednosti i práci s hlavou, s koordinací, jak už jsem říkal, takže to tady dneska máme pár stanovišť, které si děti můžou vyzkoušet.
10: Moje kariéra byla krásná. Já jsem vlastně poprvé na olympiádě byla v 17 letech, kdy jsem slavila svoje první osmnáctiny, vlastně jediné osmnáctiny, a taky jsem tam oslavila vlastně na poslední třicátiny, takže jsem fakt byla na 4 olympiádách a každá byla nějaká speciální, takže můžu poděkovat asi tomu nahoře, že jsem celou dobu byla zdravá a že jsem fakt měla krásnou a dlouhou atletickou kariéru.
7: Přestože hlavní náplní akce bylo ukázat sport těm, kteří o něm moc nevědí, šli si sem vyzkoušet nové věci i sportující jedinci.
11: Tak asi nejlepší teď byla ta gymnastika, mě bavila docela. A i basketbal. Basketbal byl zajímavý.
7: Kromě sportu se kaplice spojila i pro dobrou věc. Součástí akce byl i benefiční běh letos pro Kubíčka a jeho rodinu. Podpořit dobrou věc dalším doprovodným programem přijeli i zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.
12: Tak my jsme přišli podpořit na tom benefiční akci malého chlapečka. Maminko taky máme v poradně, pomáháme lidem s různým zdravotním postižením a děti si tady dneska u nás můžou vyzkoušet jízdu na vozíčku. Úplně i ty malí děti, malinký vlastně, potom ty větší, potom tady máme různé plnění úkolů, ortopedický chodníček, vyrábějí tam nanuky, vyrábějí tam různé zvířátka, plní tam různé kvízy a po splnění 3 úkolů vlastně dostanou u nás na tom stanovišti taky razítko.
7: Běhu se zúčastnil skoro každý návštěvník. Nezáleželo na tom, zda jste Kaplickou měli uběhli či ušli, ale za každého běžce na startu darovalo město Kaplice 100 korun Kubíčkově rodině.
0: Co se stane, když se propojí kyjovské tradice s japonskou kulturou? Možná to zní jako nepředstavitelný hlavolam. Ten ale rozklíčovalo setkání přátel lidové písně napříč světem, které se konalo před Klvaňovým gymnáziem. Právě zde totiž vystoupili nejen zdejší pěvecké a taneční soubory, ale také hosté z Japonska.
13: Kdo by čekal klasické posezení u cymbálu, slovácké písničky a taneční vystoupení krojovaných souborů, nejspíš by se nestačil divit. Před budovou kyjovského gymnázia se totiž během jednoho odpoledne propojila místní kultura s japonskými tradicemi.

0: Je to taková zvláštní akce, kdy jsme tady hostili dnešní den japonskou skupinu, nesourodou z celého Japonska nazběraná skupina, která projevila tady asi zájem, celý týden je tady v Česku a projevili zájem tento poslední den věnovat Kyjovu, protože ten jejich vedoucí je panda kyjovská, dokonce má kyjovský kroj a projevili zájem o kyjovské památky a o kyjovský folklor jako takový, aby prostě to zhlédl.
1: Program nabídl kombinaci slováckých písní s netradičními ukázkami japonských tanců. Jeden z nich si dokonce mohli vyzkoušet i kyjovští vystupující. Ti se samozřejmě nenechali zahanbit a na oplátku ukázali přátelům z japonských ostrovů pestrou směsici zdejších tradic.
0: Ten program, když dělám, tak vždycky to dělám pestřejší, aby tam byl i tanec, zpět, i mladina, mladí, proto to končila mladá cymbálová muzika, která je bravurní. Byl tady střed, byly tady staré mý tetky, staří chlapi, oni jsou jak Alexandrovci, jich je myslím 30.
1: Nechybělo ani pár překvapení. Dívčí sbor z Višně si uložil nelehký úkol a zaspíval jednu ze starých japonských písní.

0: Veselí nad Moravou nedávno oslavilo 770 let od první pečetní zmínky. Toto výročí bude až do ledna příštího roku připomínat výstava v Městském muzeu.
1: Nejstarší zmínka o Veselí nad Moravou je stará 770 let a její několikeré vyobrazení teď najdete v Městském muzeu. Je součástí výstavy s názvem Veselí 1256-2026. Nejedná se přitom o písemnou zmínku, ale o pečeť, která byla přiložena k listině týkající se daru bratra Veselského panství, řádu maltéských rytířů. Pečeť veselského komorníka Sudomíra tehdy tuto listinu potvrdila a teď je dokladem, že už před 770 lety stál na místě dnešního zámku Hrad Veselý.
2: Týká se to Hradu Veselý, ne města Veselý, jak se občas objevuje. Město Veselý 770 let nemá, protože v době, kdy ten hrad tady postavil komorník Sudomír Břeclavský v té polovině 13. století, tak město asi těžko bychom nazvali městem, protože to bylo v té době pár dřevěných chalup, které v podstatě roztroušených po tady tom bartolomějském nebo městském ostrově.
1: Výstava ukazuje, jak mohl v raném středověku vypadat hrad a později město. Najdete na ní vizualizaci i maketu hradu a spoustu věcí denní potřeby, od zbraní přes nádobí, zednickou lžíci, hračky až po tehdejší záchodové prkénko.
2: Je to v podstatě takový výřez toho nejlepšího, co se mě podařilo vlastně dát dohromady od Hodonína až po Hradiště. A to z jednoho prostého důvodu. Dědeček břeclavského komorníka Sudomíra Tvrdiše byl prvním kastelánem v Hodonině, připomínaným v roce 1169. A v podstatě Sudomír s Pardusem, oba dva tyhle bratři se podíleli vlastně na zakládání města Hradiště. Takže vlastně ten prostor je víceméně protkán aktivitami těchto obou pánů a respektive toho rodu Tvrdišovců, jak jsme jej s kolegou Plačkem podle toho nejstaršího předka doloženého pomenovali.
1: Význam názvu komorník byl v minulosti úplně jiný než dnes, znamenal spíš vojenského velitele a správce oblasti. Výstava ale pokračuje i do novověku a ukazuje předměty, které mohl používat poslední šlechtický rod vlastnící Veselý.
2: Původní záměr byl, že to bude orientováno jenom na ten středověk. Nakonec jsme se teda domluvili, že to uděláme vlastně těch 770 let průřez vlastně až po to období vlastně Chorinský Zlecké, po ten zámek vlastně, kdy vlastně v předsálí potom je ta finální fáze vlastně, kdy se to uzavírá, jo, tím obdobím, kdy zámek vypadal ještě jako zámek.
1: Výstava v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou potrvá až do ledna příštího roku. Muzeum k ní připraví také edukační programy pro školní děti.
0: Vysoká škola Báňská v Porubě posiluje vědecké zázemí univerzity a zároveň inovační potenciál Moravskoslezského kraje. Centrum energetických a environmentálních technologií získá nové prostory přestavbou budovy N, která nabídne moderní laboratoře pro výzkum nových materiálů, energetiky i vodíkových technologií.
3: Centrum energetických a environmentálních technologií Vysoké školy Báňské je jedno z nejvýznamnějších výzkumných pracovišť v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji. Navazuje na jeho průmyslovou tradici a k dalšímu rozvoji chce využít právě budovu N v areálu Univerzity v Porubě, která je z roku 1992.
4: V této nové budově, kterou budeme nazývat CT2, se bude realizovat materiálový výzkum. Je to pro oblast medicíny, je to pro oblast udržitelné energetiky, budou se zde vyvíjet nové materiály, pokročilé technologie obecně pro udržitelnou energetiku. Můžeme si to představit jako významně laboratorní zázemí, tam se bude primárně dělat základní výzkum, budou se tam ale také dělat i nějaké zakázky přímo pro potenciální odběratele z praxe, ale ano, bude to většinou laboratorní zázemí, to znamená řada mikroskopů, řada velmi cenné techniky v řádech desítek milionů. Předpokládáme, že budou zde zaměstnanci, jednak v rámci naší univerzity, když bych to ještě rozklastroval, tak našeho centra SEED, fakulty dále materiálové technologické, fakulty elektrotechniky a informatiky, fakulty strojní, ale významnou měrou zde budou i pracovníci ze zahraničí.
3: Pro Ostravu a celý region je Vysoká škola Báňská důležitou institucí, která je nezbytná pro budoucnost. Centrum energetických a environmentálních technologií je jedním z pilířů transformace města na centrum vědy, inovací a moderních technologií.
5: My jsme moc rádi, že se samozřejmě Vysoká škola Báňská rozvíjí, protože to přináší zase nové studenty, atraktivitu oboru a vůbec rozvoj takového, já tomu říkám stát ve státě, protože opravdu Vysoká škola Báňský areál je poměrně jako velkým areálem, kde vzniká celá řada dalších výzkumných programů, ale i pracovišť a i místností nebo budov nových pro studenty jako takové. A samozřejmě ta výuka v době, kdy já jsem studovala Vysokou školu Báňskou, se poměrně hodně proměnila. A proměnila se k AI, moderním technologiím a ke spoustě vědeckých výzkumů a tak dále, kteří ti studenti můžou při svém studiu dělat. No a tato budova je toho vlastně důkazem.
6: Tato budova vlastně, která se připravuje, tedy budova, zařízení, lidi, kteří tam budou pracovat, je vlastně podporujícím směrem pro materiálové inženýrství, tedy nové materiály, udržitelnost a vše, co s tím vlastně souvisí. Navazuje na celý koncept, který tady řešíme, což je vlastně transformace energetiky, transformace kraje a velmi dobře do celé této skládačky vlastně zapadá. Očekáváme od ní hodně a věříme, že se nám vlastně to celé podaří. Materiálové inženýrství je jedno z top témat celosvětově.
3: Celý objekt projde kompletní rekonstrukcí za 330 milionů korun. Dokončení je plánováno na červen příštího roku.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Léto je definitivně za námi a 23. září nás čeká první podzimní den a s ním i podzimní rovnodennost. Příroda začne pomalu měnit své barvy. Dny se budou zkracovat, ale to rozhodně neznamená, že bychom měli přestat vyrážet na výlety. Právě naopak, podzim nabízí spoustu krásných míst, zajímavých památek i kulturních zážitků. I dnes jsme pro vás připravili několik tipů, kam se vydat a co stojí za to objevit. Tak pojďme společně vyrazit na další putování. V další reportáži ze seriálu o pokladech rakouské oblasti Salzkammergut se vydáme do Bad Ischlu, města, které proslavily lázně, císařská historie i umění. Právě tady začal v 19. století rozkvět lázeňství a Bad Ischl se postupně stal vyhledávaným letoviskem evropské smetánky i letním sídlem císaře Františka Josefa. My ale tentokrát nezůstaneme jen u historie, prozkoumáme také místní lázně a samozřejmě nevynecháme ani jednu z nejpříjemnějších součástí návštěvy města, zdejší vyhlášené cukrárny.

0: Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Dnes se vypravíme za příběhem soli do Bad Ischlu, ukážeme vám místa pro regeneraci těla i duše a vyzkoušíme i speciality místní kuchyně. Pokud byste chtěli navštívit nejstarší solné lázně v sousedním Horním Rakousku, vydejte se do Bad Ischlu, který se nachází mezi jezery solné komory. Sůl se tu těžila od nepaměti. O léčivé síle zdejších slaných minerálních pramenů se tu začalo poprvé mluvit v 16. století, až v 19. století však byly náležitě oceněny. Doktor Josef Goetz tu otevřel v roce 1823 první lázně a doktor Franz Forwierer, císařův dvorní lékař, výslovně začal doporučovat léčivé koupele vznešeným pacientům.
1: Přesvědčit se o zázračném účinku slaných pramenů chtěla i arcivévodkyně Sofie. Ve svých 23 letech ještě neměla žádné potomky, což tenkrát u císařské dynastie znamenalo tak říkajíc katastrofu. Problém se tady suverénně vyřešil 9 měsíců po lázeňském pobytu 18. srpna 1830 se narodil Franz Josef a po něm ještě Maximilián, Karl Ludvík, Anna Marie a Ludvík Viktor. Proto je císař dědeček pojmenován jako solné princátko. V Bad Ischlu nakonec Franz Josef strávil 83 letních pobytů.
0: Na návštěvě císaře s královnou Elizabet Bavorskou přezdívanou Sisi je Bad Ischl pyšný dodnes. Za svého života tu císařský pár pobýval v Kaiserville. V roce 1914 právě tady císař podepsal listinu, následkem které vypukla v Evropě první světová válka. Vilu postavenou v Biedermajerovském stylu si dnes mohou návštěvníci prohlédnout s průvodcem a vrátit se tak v čase do dob habsburské monarchie.
2: Die Geschichte von Bad Ischl ist streng verbunden mit dem Habsburger Herrschertum.
1: Stojíme v parku u Kaiservilly, která stále patří habsburské rodině a která je důstojným středobodem Bad Ischlu. Byla zřízena ve 30. letech 19. století, v době, kdy tu vládla atmosféra Sommerfrische, letních bytů. My máme obrovské štěstí, že právě císařská rodina jezdila na dlouhé letní dovolené do našeho města. Tady se odvíjí slavný příběh zásnuby císařského páru. Svatba se konala 19. srpna 1850. A matka France Josefa koupila tuto vilu jako svatební dar. Ta budova byla původně mnohem menší a císař ji nechal z lásky k Elizabet rozšířit a přestavět do písmene E.
0: Císař byl vášnivým lovcem a interiéry vily jsou vyzdobeny početnými loveckými trofejemi. Okolo sídla se rozprostírá přírodní park o rozloze 20 hektarů.
1: Park je místem odpočinku a relaxace. Dědeček císaře byl velmi zručný zahradník a založil tu ukázkové arboretum. Vysázel tu spoustu krásných exotických stromů, třeba kavkazský ořech nebo ginkgo bilobu. K vidění je tu také zámeček Marmorschlössl. Původně to byla císařská čajovna, kterou získala Sisi jako dárek od svého manžela.
0: Celé městečko Bad Ischl je protkáno sítí malebných uliček a říčka Traun svou nádhernou barvou dotváří dojem romantického lázeňského letoviska. První zastávkou hostů zpravidla bývá Trinkhalle, postavený v letech 1829 až 1831 jako lázeňský dům v podobě řeckého chrámu s krásným foajé. Další architektonické skvosty, katolický barokní kostel svatého Mikuláše, historickou poštu a telegrafní úřad najdete hned v bezprostřední blízkosti. Zastavte se také na venkovním jevišti v lázeňském parku. Zažít tu můžete velkolepé koncerty a pokud se zrovna nehraje, váš obdiv si zaslouží práce městského zahradníka, který celý park osázel květy nejrůznějších barev a vůní. Poklidnou atmosféru zažijete na esplanádě podél řeky pod korunami mladých listnáčů, kde si výhledy můžete užít i nad šálkem kávy či se sklenkou vína. Na procházce městem narazíte v ulici Fargase na jeden z pokladů města, cukrárnu Zauner, která si drží císařskou úroveň už téměř 200 let. Už z dálky každému zákazníkovi udeří do očí její starobylá duše. Dnes ji vede sympatický Filip, mladý představitel již 7. generace rodiny cukrářů, kteří sladkostmi zásobovali i Františka Josefa. Z velkého pultu plného ovocných dortů, tradičních koláčů a čokoládových pralinek se vybírá jen těžko. Vyzkoušet byste ale rozhodně měli nejslavnější produkt od Zaunerů, Zaunerstollen, jejíž recept se tu od roku 1905 předává jako rodinné stříbro.

0: výživné procházce městem jsme se rozhodli využít pohostinnosti hotelu Royal, kde jsme se ubytovali. Ve čtyřhvězdičkových pokojích s krásným výhledem si můžete skutečně odpočinout. Blahodárnost místní slané vody jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli v lázních Eurotherme. Ze střešního termálního bazénu si dopřáváme panoramatický výhled na celé lázeňské město. Relaxovat můžeme i v Royal Oase se sklenkou džusu nebo čaje a odzbrojující je i místní kuchyně, která se může pochlubit biocertifikátem. Servírovány vám budou chutné gurmánské pochoutky z regionálních surovin z ekologické produkce. Čtyřchodovému menu, které jsme s velkým zájmem poctivě přechutnali, vévodí tradiční rakouská specialita v podobě vařené hovězí pleci v harmonii s restovaným bramburkem s mrkví se sklenkou silvánských hroznů ze skvělých rakouských vinic. Pokud hledáte inspiraci, jaká místa v oblasti Solné komory navštívit, pomocníkem vám může být tento dřevěný kruhový rozcestník před hotelem Royal v Bad Ischlu. Jednotlivé cíle vašeho putování naleznete u tohoto solného srdce. Pozdní léto je jak stvořené k tomu, abyste poznali výjimečný charakter Bad Ischlu. Ochutnávat a objevovat jej můžete opravdu všemi smysly. Důkazem je i to, že v roce 2024 bude Bad Ischl evropským hlavním městem kultury. Klimatické lázně, dům řemesel nebo úžasné skalní cesty a vyhlídky. To už je malá ochutnávka na příští díl putování Solnou komorou z hornorakouského Bad Gojsernu. Za týden na viděnou.
1: Ostrava je známá především svou průmyslovou minulostí, ale najdeme tu i architektonické skvosty, které s těžbou a hutnictvím na první pohled příliš nesouvisejí. Jedním z nich je Dům umění, památkově chráněná budova z roku 1926, která dnes hostí Galerii výtvarného umění v Ostravě. Ta patří k nejvýznamnějším sbírkotvorným galeriím u nás. Dům umění ale stojí za pozornost i samotnou architekturou a právě na jeho podobu, historii a umělecký život, který se v jeho prostorách už téměř 100 let odehrává, se teď podíváme.
2: Galerii výtvarného umění v Ostravě najdete v budově, která je architektonickou perlou Moravskoslezské metropole.
3: Galerie výtvarného umění v Ostravě sídlí v prvorepublikové budově Domu umění z roku 1926. Sídlíme v budově, která byla otevřena 13. května v roce 1926, to znamená v době, kdy všechno teprve zkvétalo. Ostrava se dostávala teprve do varu, začala stavět ty nejkrásnější budovy, ať už to byla nová radnice, anebo právě Dům umění. Dům umění navrhli architekti František Fiala a Vladimír Valenfels. Byli to žáci slavného architekta Kotěry a inspirovali se nejen českou, ale i zahraniční architekturou. Dům umění je známý svými cihlami, které jsou tady v Ostravě typické nejen kvůli slezské gotiky, ale také kvůli hornickým koloniím, které zde jsou. Ale zároveň je inspirovaný i holandskou architekturou. Dům umění už tady stojí skoro 100 let a za tu dobu se změnil úplně minimálně. Kromě výměny střechy vypadá téměř stejně a stejně tak je tomu i uvnitř, tak se do něj pojďme podívat. Dům umění je z velké části ještě původní, takže najdete zde původní podlahy, původní dřevěné dveře, ale třeba i schodiště se zábradlím. Je to krásné, protože se můžete vrátit téměř o 100 let zpátky a prohlédnout si budovu tak, jak ji viděl například starosta města Ostravy Jan Prokeš. Teď, když se vypravíme po schodech do prvního patra, abychom si prohlédli stálou expozici, budeme mít sochu sochaře Jana Laudy. Je to lachtan a děti, které k nám chodí na tvůrčí programy, ho během svých programů pojmenovali Serafín. Serafín nám slouží jako maskot programu pro děti a najdete ho na tričkách, na knížkách, najdete ho jako plyšáka, vlastně na všem, co se u nás vztahuje k dětem. A nezapomeňte si ho pohladit po čumáku, přináší to štěstí.
2: Galerie výtvarného umění v Ostravě je největší sbírkotvornou galerií Moravskoslezského kraje. Sbírky jsou neustále rozšiřovány a v tuto chvíli již zahrnují přes 23 000 uměleckých předmětů.
3: Při vstupu do stále expozice na vás jako první koukne obrovská kresba Františka Jurečky, což byl vlastně zakladatel a mecenáš Domu umění. Kresbu namaloval Max Švabinský a my jsme ji nechali zvětšit na celou stěnu, aby dostatečně vynikal. V tomto sále si můžete prohlédnout umělecká díla, které František Jureček věnoval spolku Domu umění do jeho sbírky. Je to v podstatě základ sbírky dnešní Galerie výtvarného umění v Ostravě. Jednalo se tehdy o 122 uměleckých děl, od maleb přes grafiky až po sochy, a byl to čin velmi netypický, netradiční a na svou dobu opravdu ojedinělý. A my jsme za to velmi rádi, protože díky tomu jsme měli na co navázat a za těch téměř 100 let jsme k dnešnímu dni nazbírali 23 000 uměleckých artefaktů. Galerie výtvarného umění v Ostravě pořádá v Domě umění převážně výstavy klasického i současného umění, ale nejen to, máme celou řadu doprovodných programů, od přednášek přes koncerty až po tvůrčí dílny a edukační programy pro školy.
2: Galerie se cíleně zaměřuje právě na děti, které se mohou během roku i školních prázdnin zúčastnit řady nejrůznějších aktivit.
4: My tady v galerii nabízíme několik druhů programů. Teď to, co se odehrává tady za mnou, tak to jsou tady děti na letním zážitkovém táboře, takové tvůrčí dílně, ale jinak samozřejmě nabízíme dílny pro nejmenší děti od roku a půl do 5 let, pro děti, pro dospělé i pro seniory. A míváme i taky akce, které se váží k nějakým prázdninám, jarním, podzimním či nějakým svátkům. Myslím, že je důležité přitáhnout děti do galerie z toho důvodu, aby od malička vlastně nějak jako kultivovali a učili se kontaktu s tím uměleckým dílem. Snažíme se jim to přiblížit pomocí různých aktivit tvůrčích, často s hudebními dramatickými přesahy, tak aby to mělo vlastně zážitkový i vzdělávací charakter.
2: Novinkou je mobilní aplikace s audioprůvodcem.
3: Ten vám povykládá celý příběh vzniku galerie, je v češtině i v polštině a dozvíte se všechny zajímavosti, které se tady za těch téměř 100 let odehrály. Provázet vás bude stavitel, mecenáš a zakladatel Domu umění František Jureček a pěkně vám povykládá celý příběh toho, co všechno se u nás odehrál.
5: Pěkně vás vítám v Domě umění. Dovolte mi prosím, abych vás provedl galerií výtvarného umění v Ostravě, která by bez mé maličkosti nevznikla. V mých dobách bylo slušností se nejprve představit. Jmenuji se František Jureček a byl jsem velevážený občan Ostravy. Žil jsem v krásném období první republiky. 20. léta. Mnoho inspirujících osobností a krásné umění.
2: Zřizovatelem Galerie výtvarného umění v Ostravě je Moravskoslezský kraj.
1: Archeopark Chotěbus nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do života našich dávných předků. Na místě původního slovanského hradiska vznikla jeho věrná rekonstrukce s mohutným opevněním, obytnými domy, výrobními objekty i železářskou pecí. Lokalita má ale mnohem starší historii, osídlená byla už v pravěku. Pojďme se tedy vydat do Chotěbuzy a zjistit, jak se tu žilo před více než 1000 lety.
2: Archeologická lokalita Chotěbus Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později je na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko.
6: V minulosti na této lokalitě bylo vystavěno mohutné trojdílné hradiště, pod kterým protékala řeka Olše. Nyní je zde vybudován archeopark, který interaktivním způsobem představuje návštěvníkům život našich předků Slovanů v 8. až polovině 11. století. Jsou zde vybudovány obytné stavby a výrobní zařízení, mezi které patří například halová stavba, polozemnice, zemnice, srubová stavba, kultovní objekt nebo železářská pec. Archeopark byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2006, tedy ten venkovní areál, a o 10 let později byla vybudována multifunkční budova, ve které je umístěna expozice o životě našich předků a vůbec tady o tom hradišti a vykopávkách, a keramická díla mílna a zázemí jak pro návštěvníky, tak pro zaměstnance. Zde probíhá množství doprovodných programů a akcí, ať už jsou to akce jednodenní nebo dvoudenní, ve kterých se snažíme přiblížit návštěvníkům právě těch život našich předků, Slovanů. Jsou to například akce na Jantarové stezce, Cyrilometodějské dny, například Svatováclavský den spojený s polní mští ke ctí svatého Václava, různá sokolnická vystoupení a další. Ten program je opravdu bohatý. Proč to jí za to sem přijít? Určitě je to návštěva netradiční. Mají možnost pohybovat se v místech, kde kdysi opravdu to hradiště stálo, kde na ně dýchne ta historie.
2: Přibližnou podobu historické osady rekonstruuje v dnešní době právě areál archeoparku Chotěbus Podobora.
7: Vítám vás u nás před největším domkem, který tady u nás máme, takzvanou hospodou. A pojďme se teď podívat dovnitř, jak to tam vypadalo. Nyní se nacházíte v halové stavbě, dlouhém domě, který vlastně sloužil jako naše dnešní hospoda. Tady si lidé scházeli, tady hodovali, tady rokovali. V tomto domě máme vystavené různé předměty, které naši Slované vlastně znali a některé z nich máme vystavené vlastně v budově, v expozici, ty originály. Lidé si tady můžou prohlédnout nejrůznější předměty, jako jsou různé zbraně, sekery, které se říká bradatice, meče, štíty, různé potřeby pro jezdce, jako například ostruhy, třmeny. Kromě zbraní tady máme i potřeby například na psaní. Tady za mnou si pak můžou návštěvníci prohlédnout expozici odívání, jak se ti lidé oblékali.
2: Tato archeologická lokalita přitahuje zájem historiků a archeologů už od 19. století.
8: Můžeme tu vidět nálezy i z toho raného středověku a i z toho pravěkého období. Můžeme vypíchnout třeba předmět archeologický nález bradatice, která byla vlastně takzvaná taká ranostředověká bojová sekera. Dále tu máme významnou kost, která je významná tím, že je to kost chrta, která je nejstarší v rámci celé střední Evropy a pochází pravděpodobně z první poloviny 9. století. Ten chrt se stal maskotem archeoparku. Mezi dalšími nálezy tu máme třeba šperky ranostředověké, potom jsou tu různé keramické nádoby, či z pravěku, alebo z raného středověku. V expozici archeoparku máme i jediný mincový nález, který se nalezl na lokalitě a je to půl denár uherského krále Štěpána a pravděpodobně pochází z poloviny 11. století.
2: Archeopark se snaží přilákat i děti a mládež. A
7: pro školní výpravy máme nejrůznější programy, například program Branou do minulosti, kde se seznámí se životem na hradišti v raném středověku, nebo například program Pozor pračlověk, kdy si lidé, děti si vyzkouší, jak to bylo za doby kamenné, čím opracovávali kámen, co jedli a podobně. A nebo například program Devatero řemesel, který se zabývá právě nejrůznějšími řemesly.
2: Archeopark Chotěbus Podobora je jednou z pěti poboček Muzea Těšínska, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje a nachází se zhruba 5 kilometrů od Českého Těšína směrem na Karvinou. Archeopark je otevřen celoročně, avšak venkovní areál je otevřen pouze sezóně, od začátku dubna do konce října.
1: Děkuji, že jste byli s námi a přeji vám krásné podzimní dny plné objevování. Těším se na vás zase příště.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tyto makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřivu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali, a k večeři mají vařenou stravu, každý den, v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky, a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
2: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
3: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boccia může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
0: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
4: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli si tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslím, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
5: Začínala charitativními bazary, návštěvami dětských domovů a domovů pro seniory, dnes vede vlastní nadační fond. Patricia Stuchláková se prostřednictvím nadačního fondu Patricia snaží pomáhat tam, kde je to potřeba. V sobotu 12. září se k této iniciativě mohl připojit každý, kdo zavítal na celodenní program na Rokycanském náměstí.
6: Kde Lesní fond se zaměřuje na pomoc seniorům, dětem a zvířatům. Pořádáme sbírky, pořádáme různé sportovní a kulturní akce ve spolupráci s místníma školama, s domovem pro seniory Harmonie v Merošově a tak dále. A vlastně i dnešní akce je zaměřená na to, že výtěžek bude použitý na zaplacení školních potřeb pro znevýhodněné děti, pro tři děti tady z Rokycan, z Rokycanska.
5: Do akce se zapojilo také město Rokycany, které podobné aktivity dlouhodobě podporuje.
7: Já obecně každou akci, která se bude dít na náměstí, podpořím rád a město ji podpoří. I tuto akci jsme podpořili, protože jsme jim to umožnili na tomto náměstí konat. A když je to pak ještě bohulibá činnost, protože to je na podporu nadačního fondu Patricia, který vlastně podporuje handicapované děti, tak moji podporu mají vždycky.
5: Velkým lákadlem nejen pro děti byla během dne především ukázka pracovní techniky spolku Na myšlenci. Ten rovněž vznikl právě z potřeby pomáhat a ve svém volném čase se sám věnuje nejrůznějším dobročinným aktivitám.
8: Já tady zastupuji spolek Na myšlenci ZSL a je to spolek řidičů kamionů povětšinou, který se těmhle akcema věnuje podpoře dětí s nějakým postižením a letos jsme z téhle akce se rozhodli, že veškerý výtěžek z této akce bude právě na podporu nadačního fondu Patrice.
6: Děkuji všem, kdo přišel a podpořil tu akci. Moc si toho vážím a vážím si vlastně každý pomoci a vážím si hlavně toho, že díky lidem, kteří jako chodí na moje akce, já si můžu plnit svůj sen a tím vlastně pomáhat ostatním lidem.
5: Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
1: Tři rozdílné stavby, tři příběhy. Stavbami roku Plzeňského kraje za rok 2025 se staly přístavba základní školy v Holíšově, bývalá synagoga v Rabí a historický zájezdní hostinec v Kašperských horách. O vítězích rozhodovala odborná porota, která vybírala z 38 přihlášených staveb.
9: Porota všechny stavby objela, viděla je a musím konstatovat, že v letošním roce se stavba roku opět vydařila. Máme velice kvalitní stavby a

0: Bohužel je smutné, že porota se musela strašně dlouho rozhodovat, komu neudělit nominace. To je vždycky to nejtěžší rozhodnutí, protože kdyby bylo po mém, tak udělíme nominaci všem 38 stavbám, ale to bohužel nešlo.
1: Hned dvě ocenění získala přístavba základní školy v Holíšově. Kromě titulu stavba roku ovládla také hlasování veřejnosti.
2: Celý gro toho návrhu bylo najít polohu pro ten celkem objemný nový prostor, který měl být přistaven ke stávající budově školy. Původně škola měla vybrané jiné místo a my jsme navrhli jinou kompozici celého vlastně školního dvora, který tu novou přístavbu bude uzavřen a nově se napojí na stávající vstup do budovy a vlastně spojí se to celé do jednoho funkčního celku.
1: Za přestavbou bývalé synagogy v Rabí na bydlení stojí architektka Vladimíra Martinovská. Její rodina objekt zakoupila v roce 2019.
3: Ten barák byl specifický v tom, že vlastně on byl od začátku takový jako velmi chudobný. Takže byl docela jako v špatném stavu, takže jsme opravdu museli přistoupit jakoby k úplný rekonstrukci. A ještě byl specifický v tom, že vlastně on to nikdy nebyl, jakoby nebyla to nikdy jedna bytová jednotka. Byla tam židovská škola, bylo tam vlastně několik chudinských bytů a nikdy to vlastně jakoby nebylo propojený. A to pro mě byla jakoby největší výzva.
1: Cenu odborné poroty získala novostavba školky v Plzni Újezdě.
4: Před tou školkou jsme navrhovali družinu základní školy, jako dřevěná, a v podstatě, když jsme přemýšleli, protože to je v novém obytném celku a je to taková jako parcela obklopená bydlením, tak jsme přemýšleli, že na tu družinu navážem a ještě uděláme takový vnitřní prostor a vlastně svět té školky uděláme úplně jinak než ty okolní domy, proto jsme v podstatě zvolili sedlou střechu, dřevěné obložení, tak aby to byl zapamatovatelný a pro děti hravej objekt.
1: Celkem si některé z ocenění odneslo 11 staveb. Mimo jiné nástavba jedné z budov fakultní nemocnice, takzvaný Obláček nad Plzní, dopravní napojení severního Rokycanska na dálnici D5 nebo nový přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Rokycany nejen jako domov místního folkloru, ale také jako prostor hudebních dialogů s českou a evropskou tradicí. Od 3. do 5. září proběhl v Rokycanech již třetí ročník festivalu Cesty k pramenům.
6: Soubor v Rokycanech působí už od roku 1967 a je pravidelným hostem nejrůznějších festivalů. A vlastně trvalo hodně dlouho, než v Rokycanech vznikla přehlídka, která by byla ušitá souboru na míru, ale zároveň byla otevřena i jiným žánru. Jsme moc rádi, že město Rokycany tuhle tu naší snahu podporuje a budeme se těšit, že to snad bude i pokračovat.
7: Festival Cesty s pramenům pro Rokycany obrovský osvěžení té scény, která je v Rokycanech, a já moc děkuju panu vejvodovi a teda spolkům, který se na tom podílí, protože je to velmi netradiční festival typu založený na folkloru, ale multikulturně a multižánrově propojený, kdy vidíme kultury i světové kultury, tak si myslím, že to velmi obohacuje Rokycany a podle návštěvnosti je vidět, že i když jsou jinde velké akce, tak si to najde své obdivovatele a jsem rád, že sem přijíždí lidi z okolí.
5: Na čtvrteční večer poezie v klubu komorní hudby navázal páteční koncert muziky souboru Rokytí a Rokytka. V sobotu pokračoval ve Spilce, a to swingovým uskupením Sestrioli, hudebním pořadem Newsquality a tanečně hudebním vystoupením folklorního souboru Rokytí a Sluníčko.
8: Je to soubor Sluníčko z Rokycan, kde tančí zhruba 25 tanečníků, které baví tanec a dělají to rádi. Dvakrát týdně se tím zabývají. Jednou za měsíc je vždycky víkendové soustředění, kdy jsme celé nedělní dopoledne vlastně v plném proudu tance a jezdíme na nejrůznější festivaly po republice a užíváme si to rozhodně.
5: Rokytí a Sluníčko ovšem nebyly jedinými soubory, které na své domácí půdě účinkovaly. Závěrem sobotního večera zahrála ve Spilce také legendární kapela Kale se zpěvačkou Natálií Kuchárovou.
9: Trošku jsme se rozrostli. Jo, už nás bylo původně 5, pak 6, teď je nás 8. No, a pokračujeme pořád stejně v tom žánru rompop, takovej trošku latinský.

0: trošku jazzu, trošku toho našeho.
1: Festival Cesty k pramenům je letos u konce. Jeho příznivci se ale už nyní mohou těšit na jeho pokračování, které Rokycany nabídnou v příštím roce. Z Rokycan pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na Hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř stovku míst po Plzeňském a Karlovarském kraji.
3: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
2: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
4: Já mám staršího syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy. Ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super v Plzně.
2: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
3: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
2: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
5: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
2: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
6: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
2: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
7: Bílé Terezky, naučná stezka.
2: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: přes 140 akcí, více než 150 účinkujících a tisíce návštěvníků. Taková byla letošní sezóna plzeňských náplavek, které pravidelně oživují místa, jež byla dlouhá léta stranou pozornosti.
1: Projekt Plzeňské náplavky vlastně není jenom festivalem, ale teď už je to vlastně celosezónním projektem, který oživuje, neřekla bych už ani, že se snaží, ale vlastně pokračuje v nějaké historické tradici kultury kolem řeky, připravuje vlastně koncerty, cvičení pro veřejnost, pohádky, výstavy. Ten program je pestrý, vlastně byl od konce května.
0: Počet lokalit, kde se nejrůznější program odehrával, se stejně jako samotný projekt v průběhu let rozrostl.
1: Hlavní zóny byly vlastně dvě, kolem řeky Radbuzy, tady v centru na Radbuzské náplavce, a to vlastně na dvou zónách, pod kavárnou Šálek a Špunt, a tady na Trojmostí, kde zrovna natáčíme, a další zóna tak byla na Mži, ta vlastně končí zítra, kde byla celou sezónu kontejnerová kavárna a každou středu se tam konal koncert, ale zároveň to byla i zóna sportovní, kde si lidé mohli vyzkoušet závěsnou akrobaci nebo jogu nebo pilates a spoustu dalších jiných pohybových aktivit.
0: V pátek 11. září koncertní sezónu zakončili na Radbuzské náplavce dva koncerty talentovaných slovenských umělkyň. Začátkem večera vystoupila zpěvačka a skladatelka Daša, která zde představila svůj nový projekt.

0: Tento projekt byl veľa založený na elektronické produkcii. Vlastně jeho, v podstatě ho inšpirovala pražská klubová scéna a je to velmi vocal heavy, takže veľa se tam zpěvá, veľa tam je vrstiev vokálnych a tak. Velmi dobře se mi tu hralo, já celkovo preferujem vonkajší koncerty, takže to bylo fajn pro mě.
1: Své nové album v Plzni ovšem představila i Katarzia. Ta v komorním uskupení s klavíristou Robinem Galiou večer na náplavce uzavřela.

0: Je to môj songwriterský 8. album a som hrozne rada, že môžeme hrať tu v Plzni, aj keď stále spievam hlavne po slovensky, ale sú tam aj nejaké české pesničky. Práve dnes sme si hovorili s klaviristom Robinom, ktorý je tu dnes so mnou, že sme hrozne radi, že sme vonku, že je to taká rozlúčka s letom a je to strašne tu príjemné a som hrozne rada, že sme tu. Mám pocit, že je to také zdravšie byť vonku, keď je leto.
1: Program ovšem létem nekončí. Společná setkání jsou pro zájemce připravovány i nadále. Více informací naleznete na webu plzeňskénáplavky.cz. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
2: Rekordních 8 000 návštěvníků, desítky druhů vín a atmosféra, která připomínala moravské slavnosti. Bolevecká náves v Plzni ožila v pátek a v sobotu už 11. ročníkem boleveckého vinobraní.
3: Včera jsem byla hodně překvapená, že i po pracovním dnu sem dorazilo spousty lidí. A dneska ještě to krásné počasí, které nám k tomu přispělo, tak si myslím, že atmosféra je úplně skvělá, vína tečou proudem a myslím si, že se všichni dobře baví.
2: K dobrému vínu neodmyslitelně patří také kvalitní muzika.
4: Teď slyšíte, že nastupuje na pódium Bára Basiková, což si myslím, že je absolutní vrchol letošního boleveckého vinobraní. Hraje za podpory cymbálové muziky Milana Broučka. Jinak tady bylo Demofobie a včera hráli Queen Ways. Vždycky se snažíme vhodně volit jako hudební složku boleveckého vinobraní tak, aby to sedělo vlastně k těm vínům.
2: Vinaři dovezli do Plzně více než 80 druhů vín, od bílých přes růžová až po červená.
5: Přivezli jsme různý vína, myslím si, že jsme asi jediný, kdo tady nabízí neuburské, jestli dobře vím, takže možná tohle jako specialita. Potom máme frizanté, jako víno šumivé trošku, no potom taková ta klasika, Veltlín, Miller, Riesling vlašský.
6: Dneska úplně nejvíc šli takový ty polovína, takže rulandský šedý, hibernál, ty už jsou v podstatě skoro pryč a úplně výborný je Seko de Čejkovice, bublinky.
7: Přivezli jsme takový průřez naší produkce a od suchých vín vlastně přes polosuchá naš polosladká, máme tu i jedno červené a zatím to vypadá, že nejoblíbenější je Rulanda šedá.
2: Přestože je Plzeň mekou piva, na bolevecké návsi to vypadalo, že milovníků vína je v západočeské metropoli více než dost.
8: Plzeň je samozřejmě městem piva, ale na městském obvodě Plzeň 1 máme vinice. Máme tam spoustu ulic pojmenovaných po vinařských oblastech. Dokonce jednu jsme pojmenovávali 3 roky zpátky, nejnovější ulice na Rizlinku, takže nesouhlasím úplně s tím, že Plzeň je pouze městem piva.
9: Mně chutná Baláš určitě, víno moravský. Vyzkoušeli jsme v Mikulově, máme ho hrozně rádi. A jinak jsme se tady setkali s kolegyní paní učitelkou, která přijela na návštěvu z Teplic.
10: Že vůbec nejsem plzeňská, takže jsem se na návštěvě, líbí se mi tady. Setkali jsme se, ochutnáváme. To je pěkné.
11: Já jsem zkusila zatím jenom bílý, já to moc nemíchám, ale manžel měl i červený teda. A chutnalo nám asi všechno, já piju suchý většinou, že jo? Ale to je spíš kvůli dietě.
2: Bolevecké vinobraní je pro první obvod jednou z nejvýznamnějších akcí roku.
12: Já už si jedničku bez boleveckého vinobraní nedokážu vůbec představit, jo? Ten 11. ročník je prostě nějaký závazek do budoucna a doufám, že se dožiju třeba 20. ročníku nebo 25. ročníku.
2: Brány letošního boleveckého vinobraní se sice uzavřely, příjemná atmosféra, dobrá nálada a vzpomínky na sklenku výborného vína, ale v Bolevci ještě nějaký čas zůstanou. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
13: To byly ty nejdůležitější události a dnešní zprávy už jsou u konce. Po krátké přestávce se ale ještě vrátím s kulturou a sportem.

0: Hezký den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Prázdninová štafeta má za sebou velké finále. Na hradu Radyně u Plzně se sešli malí i velcí účastníci, aby společně zakončili letní putování po zajímavých místech plzeňského a karlovarského regionu. A právě na Radyni čekal na účastníky nejen pohled do historie, ale také slavnostní zakončení a odměny.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř stovku míst po plzeňském a karlovarském kraji.
2: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
3: Já mám staršího syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i karlovarský kraj, protože v karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy, ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super v Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
2: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla, druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
4: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
5: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
6: Bílé terasky z naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Jihočeská kaplice se rozhýbala ve znamení sportu i dobré věci. Akce Kaplice v pohybu nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu sportovních disciplín pod vedením zkušených trenérů. Součástí byl také benefiční běh Kaplická míle.
7: Začátek školního roku je každým rokem spojen s hledáním nových kroužků a koníčků. Dětem i rodičům tohle hledání mohla ulehčit i akce Kaplice v pohybu, která se konala v sobotu 12. září na fotbalovém hřišti u základní školy.
8: Ten nápad vznikl, když jsem ještě místostarosta, tak vlastně vím, jak je to dneska s dětma, že ty děti jsou furt u těch obrazovek a displejů, takže vlastně ten, abychom ty děti od těch obrazovek a displejů dostali, tak jsem vymyslel akci Kaplice v pohybu a cílem bylo, aby přišla celá rodina a celá rodina si vyzkoušela ty atletické disciplíny, zasportovala si a hlavně třeba, aby ty děti potom si vybrali nějaký kroužek a sportovali celý rok, případně celý život. Takže takhle to vzniklo.
7: Ze sportu mohli návštěvníci poměřit síly v klasických jako fotbal, florbal, basketbal či tenis. Dále tu bylo mimo jiné i stanoviště s atletikou, kde si děti mohly vyzkoušet jednotlivé disciplíny pod vedením zkušených trenérů.
9: My tu máme dneska stanoviště Kem vítězů, lomeno kroužky vítězů. To je vlastně náš spolek, který pořádá sportovní příměstské tábory a celoroční kroužky během celého školního roku. Poprvé letos jsme v létě měli v Kaplici kemp a teďka navazujeme na to právě ty kroužky, takže děti si tady můžou vyzkoušet atletické dovednosti, nějaké koordinační dovednosti i práci s hlavou, s koordinací, jak už jsem říkal, takže to tady dneska máme pár stanovišť, které si děti můžou vyzkoušet.
10: Moje kariéra byla krásná. Já jsem vlastně poprvé na olympiádě byla v 17 letech, kdy jsem slavila svoje první osmnáctiny, vlastně jediné osmnáctiny, a taky jsem tam oslavila vlastně na poslední třicátiny, takže jsem fakt byla na 4 olympiádách a každá byla nějaká speciální, takže můžu poděkovat asi tomu nahoře, že jsem celou dobu byla zdravá a že jsem fakt měla krásnou a dlouhou atletickou kariéru.
7: Přestože hlavní náplní akce bylo ukázat sport těm, kteří o něm moc nevědí, šli si sem vyzkoušet nové věci i sportující jedinci.
11: Tak asi nejlepší teď byla ta gymnastika, mě bavila docela. A i basketbal. Basketbal byl zajímavý.
7: Kromě sportu se Kaplice spojila i pro dobrou věc. Součástí akce byl i benefiční běh letos pro Kubíčka a jeho rodinu. Podpořit dobrou věc dalším doprovodným programem přijeli i zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.
12: My jsme přišli podpořit na tom benefiční akci malého chlapečka. Maminko taky máme v poradně. Pomáháme lidem s různým zdravotním postižením a děti si tady dneska u nás můžou vyzkoušet jízdu na vozíčku. Úplně i ty malí děti, malinký vlastně, potom ty větší, potom tady máme různé plnění úkolů, ortopedický chodníček, vyrábějí tam nanuky, vyrábějí tam různé zvířátka, plní tam různé kvízy a po splnění 3 úkolů vlastně dostanou u nás na tom stanovišti taky razítko.
7: Běhu se zúčastnil skoro každý návštěvník. Nezáleželo na tom, zda jste Kaplickou měli uběhli či ušli, ale za každého běžce na startu darovalo město Kaplice 100 korun Kubíčkově rodině.
0: Co se stane, když se propojí kyjovské tradice s japonskou kulturou? Možná to zní jako nepředstavitelný hlavolam. Ten ale rozklíčovalo setkání přátel lidové písně napříč světem, které se konalo před Klvaňovým gymnáziem. Právě zde totiž vystoupily nejen zdejší pěvecké a taneční soubory, ale také hosté z Japonska.
13: Kdo by čekal klasické posezení u cymbálu, slovácké písničky a taneční vystoupení krojovaných souborů, nejspíš by se nestačil divit. Před budovou kyjovského gymnázia se totiž během jednoho odpoledne propojila místní kultura s japonskými tradicemi.

0: Je to taková zvláštní akce, kdy jsme tady hostili dnešní den japonskou skupinu nesourodou z celého Japonska, nazběraná skupina, která projevila tady asi zájem, celý týden je tady v Česku a projevili zájem tento poslední den věnovat Kyjovu. Protože ten jejich vedoucí je panda kyjovská, dokonce má kyjovský kroj a projevili zájem o kyjovské památky a o kyjovský folklor jako takový, aby prostě to zhlédl.
1: Program nabídl kombinaci slováckých písní s netradičními ukázkami japonských tanců. Jeden z nich si dokonce mohli vyzkoušet i kyjovští vystupující. Ti se samozřejmě nenechali zahanbit a na oplátku ukázali přátelům z japonských ostrovů pestrou směs zdejších tradic.
0: Ten program, když dělám, tak vždycky to dělám pestřejší, aby tam byl i tanec, zpěv, i mladina, mladí, proto to končila mladá cymbálová muzika, která je bravurní. Byl tady střed, byly tady staré mý tetky, staří chlapi, oni jsou jak Alexandrovci, jich je myslím 30.
1: Nechybělo ani pár překvapení. Dívčí sbor z Višně si uložil nelehký úkol a zaspíval jednu ze starých japonských písní.

0: Veselí nad Moravou nedávno oslavilo 770 let od první pečetní zmínky. Toto výročí bude až do ledna příštího roku připomínat výstava v Městském muzeu.
1: Nejstarší zmínka o Veselí nad Moravou je stará 770 let a její několikeré vyobrazení teď najdete v Městském muzeu. Je součástí výstavy s názvem Veselí 1256-2026. Nejedná se přitom o písemnou zmínku, ale o pečeť, která byla přiložena k listině týkající se daru bratra Veselského panství, řádu maltéských rytířů. Pečeť veselského komorníka Sudomíra tehdy tuto listinu potvrdila a teď je dokladem, že už před 770 lety stál na místě dnešního zámku Hrad Veselí.
2: Týká se to Hradu Veselí, ne města Veselí, jak se občas objevuje. Město Veselí 770 let nemá, protože v době, kdy ten hrad tady postavil komorník Sudomír Břeclavský v té polovině 13. století, tak město asi těžko bychom nazvali městem, protože to bylo v té době pár dřevěných chalup, které v podstatě roztroušených po tady tom bartolomějském nebo městském ostrově.
1: Výstava ukazuje, jak mohl v raném středověku vypadat hrad a později město. Najdete na ní vizualizaci i maketu hradu a spoustu věcí denní potřeby, od zbraní přes nádobí, zednickou lžíci, hračky až po tehdejší záchodové prkénko.
2: Je to v podstatě takový výřez toho nejlepšího, co se mně podařilo vlastně dát dohromady od Hodonína až po Hradiště, a to z jednoho prostého důvodu. Dědeček břeclavského komorníka Sudomíra Tvrdiše byl prvním kastelánem v Hodonině, připomínaným v roce 1169. A v podstatě Sudomír s Pardusem, oba dva tyhle ty bratři se podíleli vlastně na zakládání města Hradiště. Takže vlastně ten prostor je víceméně protkán aktivitami těch obou pánů a respektive toho rodu Tvrdišovců, jak jsme jej s kolegou Plačkem podle toho nejstaršího předka doloženého pomenovali.
1: Význam názvu komorník byl v minulosti úplně jiný než dnes, znamenal spíš vojenského velitele a správce oblasti. Výstava ale pokračuje i do novověku a ukazuje předměty, které mohl používat poslední šlechtický rod vlastnící Veselí.
2: Původní záměr byl, že to bude orientováno jenom na ten středověk. Nakonec jsme se teda domluvili, že to uděláme vlastně těch 770 let průřez vlastně až po to období vlastně Chorinský Zlecké, po ten zámek vlastně, kdy vlastně v předsálí potom je ta finální fáze vlastně, kdy se to uzavírá, jo, tím obdobím, kdy zámek vypadal ještě jako zámek.
1: Výstava v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou potrvá až do ledna příštího roku. Muzeum k ní připraví také edukační programy pro školní děti.
0: Vysoká škola Báňská v Porubě posiluje vědecké zázemí univerzity a zároveň inovační potenciál Moravskoslezského kraje. Centrum energetických a environmentálních technologií získá nové prostory přestavbou budovy N, která nabídne moderní laboratoře pro výzkum nových materiálů, energetiky i vodíkových technologií.
3: Centrum energetických a environmentálních technologií Vysoké školy Báňské je jedno z nejvýznamnějších výzkumných pracovišť v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji. Navazuje na jeho průmyslovou tradici a k dalšímu rozvoji chce využít právě budovu N v areálu univerzity v Porubě, která je z roku 1992.
4: V této nové budově, kterou budeme nazývat CT2, se bude realizovat materiálový výzkum. Je to pro oblast medicíny, je to pro oblast udržitelné energetiky, budou se zde vyvíjet nové materiály, pokročilé technologie obecně pro udržitelnou energetiku. Můžeme si to představit jako významně laboratorní zázemí, tam se bude primárně dělat základní výzkum, budou se tam ale také dělat i nějaké zakázky přímo pro potenciální odběratele z praxe, ale ano, bude to většinou laboratorní zázemí, to znamená řada mikroskopů, řada velmi cenné techniky v řádech desítek milionů. Předpokládáme, že budou zde zaměstnanci, jednak v rámci naší univerzity, když bych to ještě rozklastroval, tak našeho centra SEED, fakulty dále materiálové technologické, fakulty elektrotechniky a informatiky, fakulty strojní, ale významnou měrou zde budou i pracovníci ze zahraničí.
3: Pro Ostravu a celý region je Vysoká škola Báňská důležitou institucí, která je nezbytná pro budoucnost. Centrum energetických a environmentálních technologií je jedním z pilířů transformace města na centrum vědy, inovací a moderních technologií.
5: My jsme moc rádi, že se samozřejmě Vysoká škola Báňská rozvíjí, protože to přináší zase nové studenty, atraktivitu oboru a vůbec rozvoj takového, já tomu říkám stát ve státě, protože opravdu Vysoká škola Báňská, její areál je poměrně jako velkým areálem, kde vzniká celá řada dalších výzkumných programů, ale i pracoviště a i místností nebo budov nových pro studenty jako takové. A samozřejmě ta výuka v době, kdy já jsem studovala Vysokou školu Báňskou, se poměrně hodně proměnila. A proměnila se k AI, moderním technologiím a ke spoustě vědeckých výzkumů a tak dále, kteří ti studenti můžou při svém studiu dělat. No a tato budova je toho vlastně důkazem.
6: Tato budova vlastně, která se připravuje, tedy budova, zařízení, lidi, kteří tam budou pracovat, je vlastně podporujícím směrem pro materiálové inženýrství, tedy nové materiály, udržitelnost a vše, co s tím, co si vlastně souvisí. Navazuje na celý koncept, který tady řešíme, což je vlastně transformace energetiky, transformace kraje a velmi dobře do celé této skládačky vlastně zapadá. Očekáváme od ní hodně a věříme, že se nám vlastně to celé podaří. Materiálové inženýrství je jedno z top témat celosvětově.
3: Celý objekt projde kompletní rekonstrukcí za 330 milionů korun. Dokončení je plánováno na červen příštího roku.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Léto je definitivně za námi a 23. září nás čeká první podzimní den a s ním i podzimní rovnodennost. Příroda začne pomalu měnit své barvy. Dny se budou zkracovat, ale to rozhodně neznamená, že bychom měli přestat vyrážet na výlety. Právě naopak, podzim nabízí spoustu krásných míst, zajímavých památek i kulturních zážitků. I dnes jsme pro vás připravili několik tipů, kam se vydat a co stojí za to objevit. Tak pojďme společně vyrazit na další putování. V další reportáži ze seriálu o pokladech rakouské oblasti Salzkammergut se vydáme do Bad Ischlu, města, které proslavily lázně, císařská historie i umění. Právě tady začal v 19. století rozkvět lázeňství a Bad Ischl se postupně stal vyhledávaným letoviskem evropské smetánky i letním sídlem císaře Františka Josefa. My ale tentokrát nezůstaneme jen u historie. Prozkoumáme také místní lázně a samozřejmě nevynecháme ani jednu z nejpříjemnějších součástí návštěvy města, zdejší vyhlášené cukrárny.

0: Moravský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Dnes se vypravíme za příběhem soli do Bad Ischlu. Ukážeme vám místa pro regeneraci těla i duše a vyzkoušíme i speciality místní kuchyně. Pokud byste chtěli navštívit nejstarší solné lázně v sousedním Horním Rakousku, vydejte se do Bad Ischlu, který se nachází mezi jezery solné komory. Sůl se tu těžila od nepaměti. O léčivé síle zdejších slaných minerálních pramenů se tu začalo poprvé mluvit v 16. století, až v 19. století však byly náležitě oceněny. Doktor Josef Goetz tu otevřel v roce 1823 první lázně a doktor Franz von Wierer, císařův dvorní lékař, výslovně začal doporučovat léčivé koupele vznešeným pacientům.
1: Přesvědčit se o zázračném účinku slaných pramenů chtěla i arcivévodkyně Sofie. Ve svých 23 letech ještě neměla žádné potomky, což tenkrát u císařské dynastie znamenalo tak říkajíc katastrofu. Problém se tady suverénně vyřešil 9 měsíců po lázeňském pobytu 18. srpna 1830 se narodil Franz Josef a po něm ještě Maximilián, Karl Ludvík, Anna Marie a Ludvík Viktor. Proto je císař dědeček pojmenován jako solné princátko. V Bad Ischlu nakonec Franz Josef strávil 83 letních pobytů.
0: Na návštěvě císaře s královnou Elizabet Bavorskou přezdívanou Sisi je Bad Ischl pyšný dodnes. Za svého života tu císařský pár pobýval v Kaiserville. V roce 1914 právě tady císař podepsal listinu, následkem které vypukla v Evropě první světová válka. Vilu postavenou v Biedermajerovském stylu si dnes mohou návštěvníci prohlédnout s průvodcem a vrátit se tak v čase do dob habsburské monarchie.
2: Die Geschichte von Bad Ischl ist streng verbunden mit dem Habsburger Herrschertum.
1: Stojíme v parku u Kaiservilly, která stále patří habsburské rodině a která je důstojným středobodem Bad Ischlu. Byla zřízena ve 30. letech 19. století, v době, kdy tu vládla atmosféra Sommerfrische, letních bytů. My máme obrovské štěstí, že právě císařská rodina jezdila na dlouhé letní dovolené do našeho města. Tady se odvíjí slavný příběh zásnuby císařského páru. Svatba se konala 19. srpna 1850. A matka Franze Josefa koupila tuto vilu jako svatební dar. Ta budova byla původně mnohem menší a císař ji nechal z lásky k Elizabet rozšířit a přestavět do písmene E.
0: Císař byl vášnivým lovcem a interiéry vily jsou vyzdobeny početnými loveckými trofejemi. Okolo sídla se rozprostírá přírodní park o rozloze 20 hektarů.
1: Park je místem odpočinku a relaxace. Dědeček císaře byl velmi zručný zahradník a založil tu ukázkové arboretum. Vysázel tu spoustu krásných exotických stromů, třeba kavkazský ořech nebo ginkgo biloba. K vidění je tu také zámeček Marmorschlossl. Původně to byla císařská čajovna, kterou získala Sisi jako dárek od svého manžela.
0: Celé městečko Bad Ischl je protkáno sítí malebných uliček a říčka Traun svou nádhernou barvou dotváří dojem romantického lázeňského letoviska. První zastávkou hostů zpravidla bývá Trinkhalle, postavený v letech 1829 až 1831 jako lázeňský dům v podobě řeckého chrámu s krásným foajé. Další architektonické skvosty, katolický barokní kostel svatého Mikuláše, historickou poštu a telegrafní úřad najdete hned v bezprostřední blízkosti. Zastavte se také na venkovním jevišti v lázeňském parku. Zažít tu můžete velkolepé koncerty a pokud se zrovna nehraje, váš obdiv si zaslouží práce městského zahradníka, který celý park osázel květy nejrůznějších barev a vůní. Poklidnou atmosféru zažijete na esplanádě podél řeky pod korunami mladých listnáčů, kde si výhledy můžete užít i nad šálkem kávy či se sklenkou vína. Na procházce městem narazíte v ulici Fargase na jeden z pokladů města, cukrárnu Zauner, která si drží císařskou úroveň už téměř 200 let. Už z dálky každému zákazníkovi udeří do očí její starobylá duše. Dnes je vede sympatický Filip, mladý představitel již 7. generace rodiny cukrářů, kteří sladkostmi zásobovali i Františka Josefa. Z velkého pultu plného ovocných dortů, tradičních koláčů a čokoládových pralinek se vybírá jen těžko. Vyzkoušet byste ale rozhodně měli nejslavnější produkt od Zaunerů, Zaunerstollen, jejíž recept se tu od roku 1905 předává jako rodinné stříbro.

0: po výživné procházce městem jsme se rozhodli využít pohostinnosti hotelu Royal, kde jsme se ubytovali. Ve čtyřhvězdičkových pokojích s krásným výhledem si můžete skutečně odpočinout. Blahodárnost místní slané vody jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli v lázních Eurotherme. Ze střešního termálního bazénu si dopřáváme panoramatický výhled na celé lázeňské město. Relaxovat můžeme i v Royal Oase se sklenkou džusu nebo čaje a odzbrojující je i místní kuchyně, která se může pochlubit biocertifikátem. Servírovány vám budou chutné gurmánské pochoutky z regionálních surovin z ekologické produkce. Čtyřchodovému menu, které jsme s velkým zájmem poctivě přechutnali, vévodí tradiční rakouská specialita v podobě vařené hovězí pleci v harmonii s restovaným bramburkem s mrkví se sklenkou silvánských hroznů ze skvělých rakouských vinic. Pokud hledáte inspiraci, jaká místa v oblasti Solné komory navštívit, pomocníkem vám může být tento dřevěný kruhový rozcestník před hotelem Royal v Bad Ischlu. Jednotlivé cíle vašeho putování naleznete u tohoto solného srdce. Pozdní léto je jak stvořené k tomu, abyste poznali výjimečný charakter Bad Ischlu. Ochutnávat a objevovat jej můžete opravdu všemi smysly. Důkazem je i to, že v roce 2024 bude Bad Ischl evropským hlavním městem kultury. Klimatické lázně, dům řemesel nebo úžasné skalní cesty a vyhlídky. To už je malá ochutnávka na příští díl putování Solnou komorou z hornorakouského Bad Gojsernu. Za týden na viděnou.
1: Ostrava je známá především svou průmyslovou minulostí, ale najdeme tu i architektonické skvosty, které s těžbou a hutnictvím na první pohled příliš nesouvisejí. Jedním z nich je Dům umění, památkově chráněná budova z roku 1926, která dnes hostí Galerii výtvarného umění v Ostravě. Ta patří k nejvýznamnějším sbírkotvorným galeriím u nás. Dům umění ale stojí za pozornost i samotnou architekturou a právě na jeho podobu, historii a umělecký život, který se v jeho prostorách už téměř 100 let odehrává, se teď podíváme.
2: Galerii výtvarného umění v Ostravě najdete v budově, která je architektonickou perlou Moravskoslezské metropole.
3: Galerie výtvarného umění v Ostravě sídlí v prvorepublikové budově Domu umění z roku 1926. Sídlíme v budově, která byla otevřena 13. května v roce 1926, to znamená v době, kdy všechno teprve zkvétalo. Ostrava se dostávala teprve do varu, začala stavět ty nejkrásnější budovy, ať už to byla nová radnice, anebo právě Dům umění. Dům umění navrhli architekti František Fiala a Vladimír Valenfels. Byli to žáci slavného architekta Kotěry a inspirovali se nejen českou, ale i zahraniční architekturou. Dům umění je známý svými cihlami, které jsou tady v Ostravě typické nejen kvůli slezské gotiky, ale také kvůli hornickým koloniím, které zde jsou. Ale zároveň je inspirovaný i holandskou architekturou. Dům umění už tady stojí skoro 100 let a za tu dobu se změnil úplně minimálně. Kromě výměny střechy vypadá téměř stejně a stejně tak je tomu i uvnitř, tak se do něj pojďme podívat. Dům umění je z velké části ještě původní, takže najdete zde původní podlahy, původní dřevěné dveře, ale třeba i schodiště se zábradlím. Je to krásné, protože se můžete vrátit téměř o 100 let zpátky a prohlédnout si budovu tak, jak ji viděl například starosta města Ostravy Jan Prokeš. Teď, když se vypravíme po schodech do prvního patra, abychom si prohlédli stálou expozici, budeme mít sochu sochaře Jana Laudy. Je to lachtan a děti, které k nám chodí na tvůrčí programy, ho během svých programů pojmenovali Serafín. Serafín nám slouží jako maskot programu pro děti a najdete ho na tričkách, na knížkách, najdete ho jako plyšáka, vlastně na všem, co se u nás vztahuje k dětem. A nezapomeňte si ho pohladit po čumáku, přináší to štěstí.
2: Galerie výtvarného umění v Ostravě je největší sbírkotvornou galerií Moravskoslezského kraje. Sbírky jsou neustále rozšiřovány a v tuto chvíli již zahrnují přes 23 000 uměleckých předmětů.
3: Při vstupu do stále expozice na vás jako první koukne obrovská kresba Františka Jurečky, což byl vlastně zakladatel a mecenáš Domu umění. Kresbu namaloval Max Švabinský a my jsme ji nechali zvětšit na celou stěnu, aby dostatečně vynikal. V tomto sále si můžete prohlédnout umělecká díla, které František Jureček věnoval spolku Domu umění do jeho sbírky. Je to v podstatě základ sbírky dnešní Galerie výtvarného umění v Ostravě. Jednalo se tehdy o 122 uměleckých děl, od maleb přes grafiky až po sochy, a byl to čin velmi netypický, netradiční a na svou dobu opravdu ojedinělý. A my jsme za to velmi rádi, protože díky tomu jsme měli na co navázat a za těch téměř 100 let jsme k dnešnímu dni nazbírali 23 000 uměleckých artefaktů. Galerie výtvarného umění v Ostravě pořádá v Domě umění převážně výstavy klasického i současného umění, ale nejen to, máme celou řadu doprovodných programů, od přednášek přes koncerty až po tvůrčí dílny a edukační programy pro školy.
2: Galerie se cíleně zaměřuje právě na děti, které se mohou během roku i školních prázdnin zúčastnit řady nejrůznějších aktivit.
4: My tady v galerii nabízíme několik druhů programů. Teď to, co se odehrává tady za mnou, tak to jsou tady děti na letním zážitkovém táboře, takové tvůrčí dílně, ale jinak samozřejmě nabízíme dílny pro nejmenší děti od roku a půl do pěti let, pro děti, pro dospělé i pro seniory. A míváme i taky akce, které se váží k nějakým prázdninám, jarním, podzimním či nějakým svátkům. Myslím, že je důležité přitáhnout děti do galerie z toho důvodu, aby od malička vlastně nějak jako kultivovali a učili se kontaktu s tím uměleckým dílem. Snažíme se jim to přiblížit pomocí různých aktivit tvůrčích, často s hudebními dramatickými přesahy, tak aby to mělo vlastně zážitkový i vzdělávací charakter.
2: Novinkou je mobilní aplikace s audioprůvodcem.
3: Ten vám povykládá celý příběh vzniku galerie, je v češtině i v polštině a dozvíte se všechny zajímavosti, které se tady za těch téměř 100 let odehrály. Provázet vás bude stavitel, mecenáš a zakladatel Domu umění František Jureček a pěkně vám povykládá celý příběh toho, co všechno se u nás odehrál.
5: Pěkně vás vítám v Domě umění. Dovolte mi prosím, abych vás provedl galerií výtvarného umění v Ostravě, která by bez mé maličkosti nevznikla. V mých dobách bylo slušností se nejprve představit. Jmenuji se František Jureček a byl jsem velevážený občan Ostravy. Žil jsem v krásném období první republiky. 20. léta. Mnoho inspirujících osobností a krásné umění.
2: Zřizovatelem Galerie výtvarného umění v Ostravě je Moravskoslezský kraj.
1: Archeopark Chotěbus nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do života našich dávných předků. Na místě původního slovanského hradiska vznikla jeho věrná rekonstrukce s mohutným opevněním, obytnými domy, výrobními objekty i železářskou pecí. Lokalita má ale mnohem starší historii. Osídlená byla už v pravěku. Pojďme se tedy vydat do Chotěbuzy a zjistit, jak se tu žilo před více než tisíci lety.
2: Archeologická lokalita Chotěbus Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později je na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko.
6: V minulosti na této lokalitě bylo vystavěno mohutné trojdílné hradiště, pod kterým protékala řeka Olše. Nyní je zde vybudován archeopark, který interaktivním způsobem představuje návštěvníkům život našich předků Slovanů v 8. až polovině 11. století. Jsou zde vybudovány obytné stavby a výrobní zařízení, mezi které patří například halová stavba, polozemnice, zemnice, srubová stavba, kultovní objekt nebo železářská pec. Archeopark byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2006, tedy ten venkovní areál, a o 10 let později byla vybudována multifunkční budova, ve které je umístěna expozice o životě našich předků a vůbec tady o tom hradišti a vykopávkách, a keramická díla mílna a zázemí jak pro návštěvníky, tak pro zaměstnance. Zde probíhá množství doprovodných programů a akcí, ať už jsou to akce jednodenní nebo dvoudenní, ve kterých se snažíme přiblížit návštěvníkům právě těch život našich předků, Slovanů. Jsou to například akce na Jantarové stezce, Cyrilometodějské dny, například Svatováclavský den spojený s polním ští ke ctí svatého Václava, různá sokolnická vystoupení a další. Ten program je opravdu bohatý. Proč stojí za to sem přijít? Určitě je to návštěva netradiční. Mají možnost pohybovat se v místech, kde kdysi opravdu to hradiště stálo, kde na ně dýchne ta historie.
2: Přibližnou podobu historické osady rekonstruuje v dnešní době právě areál archeoparku Chotěbus Podobora.
7: Vítám vás u nás před největším domkem, který tady u nás máme, takzvanou hospodou. A pojďme se teď podívat dovnitř, jak to tam vypadalo. Nyní se nacházíte v halové stavbě, dlouhém domě, který vlastně sloužil jako naše dnešní hospoda. Tady si lidé scházeli, tady hodovali, tady rokovali. V tomto domě máme vystavené různé předměty, které naši Slované vlastně znali a některé z nich máme vystavené vlastně v budově, v expozici, ty originály. Lidé si tady můžou prohlédnout nejrůznější předměty, jako jsou různé zbraně, sekery, které se říká bradatice, meče, štíty, různé potřeby pro jezdce, jako například ostruhy, třmeny. Kromě zbraní tady máme i potřeby například na psaní. Tady za mnou si pak můžou návštěvníci prohlédnout expozici odívání, jak se ti lidé oblékali.
2: Tato archeologická lokalita přitahuje zájem historiků a archeologů už od 19. století.
8: Můžeme tu vidět nálezy i z toho raného středověku a i z toho pravěkého období. Můžeme vypíchnout třeba předmět archeologický nález bradatice, která byla vlastně takzvaná taká ranostředověká bojová sekera. Dále tu máme významnou kost, která je významná tím, že je to kost chrta, která je nejstarší v rámci celé střední Evropy a pochází pravděpodobně z první poloviny 9. století. Ten chrt se stal maskotem archeoparku. Mezi dalšími nálezy tu máme třeba šperky ranostředověké, potom jsou tu různé keramické nádoby, či z pravěku, alebo z raného středověku. V expozici archeoparku máme i jediný mincový nález, který se nalezl na lokalitě a je to půl denár uherského krále Štěpána a pravděpodobně pochází z poloviny 11. století.
2: Archeopark se snaží přilákat i děti a mládež. A
7: pro školní výpravy máme nejrůznější programy, například program Branu do minulosti, kde se seznámí se životem na hradišti v raném středověku, nebo například program Pozor pračlověk, kdy si lidé, děti si vyzkouší, jaké to bylo za doby kamenné, čím opracovávali kámen, co jedli a podobně. A nebo například program Devatero řemesel, který se zabývá právě nejrůznějšími řemesly.
2: Archeopark Chotěbus Podobora je jednou z pěti poboček Muzea Těšínska, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje a nachází se zhruba 5 kilometrů od Českého Těšína směrem na Karvinou. Archeopark je otevřen celoročně, avšak venkovní areál je otevřen pouze sezóně, od začátku dubna do konce října.
1: Děkuji, že jste byli s námi a přeji vám krásné podzimní dny plné objevování. Těším se na vás zase příště.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijského.

0: Byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
1: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
0: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
0: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
3: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslím, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
0: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
4: Začínala charitativními bazary, návštěvami dětských domovů a domovů pro seniory, dnes vede vlastní nadační fond. Patricia Stuchláková se prostřednictvím nadačního fondu Patricia snaží pomáhat tam, kde je to potřeba. V sobotu 12. září se k této iniciativě mohl připojit každý, kdo zavítal na celodenní program na Rokycanském náměstí.
5: Kdy Lesní fond se zaměřuje na pomoc seniorům, dětem a zvířatům. Pořádáme sbírky, pořádáme různé sportovní a kulturní akce ve spolupráci s místníma školama, s domovem pro seniory Harmonie v Merošově a tak dále. A vlastně i dnešní akce je zaměřená na to, že výtěžek bude použitý na zaplacení školních potřeb pro znevýhodněné děti, pro tři děti tady z Rokycanska.
4: Do akce se zapojilo také město Rokycany, které podobné aktivity dlouhodobě podporuje.
6: Já obecně každou akci, která se bude dít na náměstí, podpořím rád a město ji podpoří. I tuto akci jsme podpořili, protože jsme jim to umožnili na tomto náměstí konat. A když je to pak ještě bohulibá činnost, protože to je na podporu nadačního fondu Patricia, který vlastně podporuje handicapované děti, tak moji podporu mají vždycky.
4: Velkým lákadlem nejen pro děti byla během dne především ukázka pracovní techniky spolku na myšlenci. Ten rovněž vznikl právě z potřeby pomáhat a ve svém volném čase se sám věnuje nejrůznějším dobročinným aktivitám.
7: Já tady zastupuji spolek na myšlenci ZSL a je to spolek řidičů kamionů povětšinou, který se těmhle akcema věnuje podpoře dětí s nějakým postižením a letos jsme z téhle akce se rozhodli, že veškerý výtěžek z této akce bude právě na podporu nadačního fondu Patrice.
5: Děkuji všem, kdo přišel a podpořil tu akci. Moc si toho vážím a vážím si vlastně každý pomoci a vážím si hlavně toho, že díky lidem, kteří jako chodí na moje akce, já si můžu plnit svůj sen a tím vlastně pomáhat ostatním lidem.
4: Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Tři rozdílné stavby, tři příběhy. Stavbami roku Plzeňského kraje za rok 2025 se staly přístavba základní školy v Holíšově, bývalá synagoga v Rabí a historický zájezdní hostinec v Kašperských horách. O vítězích rozhodovala odborná porota, která vybírala z 38 přihlášených staveb.
8: Porota všechny stavby objela, viděla je a musím konstatovat, že v letošním roce se stavba roku opět vydařila, máme velice kvalitní stavby a bohužel je smutné, že porota se musela strašně dlouho rozhodovat, komu neudělit nominaci. To je vždycky to nejtěžší rozhodnutí, protože kdyby bylo po mém, tak udělíme nominaci všem 38 stavbám, ale to bohužel nešlo.
0: Hned dvě ocenění získala přístavba základní školy v Holíšově. Kromě titulu stavba roku ovládla také hlasování veřejnosti.
9: Celý gro toho návrhu bylo najít polohu pro ten celkem objemný nový prostor, který měl být přistaven ke stávající budově školy. Původně škola měla vybrané jiné místo a my jsme navrhli jinou kompozici celého vlastně školního dvora, který tu novou přístavbu bude uzavřen. a nově se na půl

0: na stávající vstup do budovy a vlastně spojí se to celé do jednoho funkčního celku.
1: Za přestavbou bývalé synagogy v Rabí na bydlení stojí architektka Vladimíra Martinovská. Její rodina objekt zakoupila v roce 2019.
2: Ten barák byl specifický v tom, že vlastně on byl od začátku takový jako velmi chudobný. Takže byl docela jako v špatném stavu, takže jsme opravdu museli přistoupit jakoby k úplný rekonstrukci. A ještě byl specifický v tom, že vlastně on to nikdy nebyl, jakoby nebyla to nikdy jedna bytová jednotka. Byla tam židovská škola, bylo tam vlastně několik chudinských bytů a nikdy to vlastně jakoby nebylo propojený. A to pro mě byla jakoby největší výzva.
1: Cenu odborné poroty získala novostavba školky v Plzni Újezdě.
3: Před tou školkou jsme navrhovali družinu základní školy, jako dřevěná, a v podstatě, když jsme přemýšleli, protože to je v novém obytném celku a je to taková jako parcela obklopená bydlením, tak jsme přemýšleli, že na tu družinu navážeme a ještě uděláme takový vnitřní prostor a vlastně svět té školky uděláme úplně jinak než ty okolní domy, proto jsme v podstatě zvolili sedlou střechu, dřevěné obložení, tak aby to byl zapamatovatelný a pro děti hravej objekt.
1: Celkem si některé z ocenění odneslo 11 staveb. Mimo jiné nástavba jedné z budov fakultní nemocnice, takzvaný obláček nad Plzní, dopravní napojení severního Rokycanska na dálnici D5 nebo nový přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
4: Rokycany nejen jako domov místního folkloru, ale také jako prostor hudebních dialogů s českou a evropskou tradicí. Od 3. do 5. září proběhl v Rokycanech již třetí ročník festivalu Cesty k pramenům.
5: Soubor v Rokycanech působí už od roku 1967 a je pravidelným hostem nejrůznějších festivalů. A vlastně trvalo hodně dlouho, než v Rokycanech vznikla přehlídka, která by byla ušitá souboru na míru, ale zároveň byla otevřena i jiným žánru. Jsme moc rádi, že město Rokycany tuhle tu naší snahu podporuje a budeme se těšit, že to snad bude i pokračovat.
6: Festival Cesty k pramenům pro Rokycany obrovský osvěžení té scény, která je v Rokycanech, a já moc děkuju panu vejvodovi a teda spolkům, který se na tom podílí, protože je to velmi netradiční festival typu založený na folkloru, ale multikulturně a multižánrově propojený, kdy vidíme kultury i světové kultury, tak si myslím, že to velmi obohacuje Rokycany a podle návštěvnosti je vidět, že i když jsou jinde velké akce, tak si to najde své obdivovatele a jsem rád, že sem přijíždí lidi z okolí.
4: Na čtvrteční večer poezie v klubu komorní hudby navázal páteční koncert muziky souboru Rokytí a Rokytka. V sobotu pokračoval ve Spilce, a to swingovým uskupením Sestrioli, hudebním pořadem News Quality a tanečně hudebním vystoupením folklorního souboru Rokytí a Sluníčko.
7: Je to soubor Sluníčko z Rokycan, kde tančí zhruba 25 tanečníků, které baví tanec a dělají to rádi. Dvakrát týdně se tím zabývají. Jednou za měsíc je vždycky víkendové soustředění, kdy jsme celé nedělní dopoledne vlastně v plném proudu tance a jezdíme na nejrůznější festivaly po republice a užíváme si to rozhodně.
4: Rokytí a Sluníčko ovšem nebyly jedinými soubory, které na své domácí půdě účinkovaly. Závěrem sobotního večera zahrála ve Spilce také legendární kapela Kale se zpěvačkou Natálií Kuchárovou.
8: Trošku jsme se rozrostli. Jo, už nás bylo původně 5, pak 6, teď je nás 8. No a pokračujeme pořád stejně v tom žánru rompop, takovej trošku latina, trošku jazzu, trošku toho našeho.
4: Festival Cesty k pramenům je letos u konce. Jeho příznivci se ale už nyní mohou těšit na jeho pokračování, které Rokycany nabídnou v příštím roce. Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř 100 míst po Plzeňském a Karlovarském kraji.
9: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byli na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
10: Já mám strašil syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka a volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy, ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Břasích. Což je úplně super v Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
9: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
11: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
12: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
13: Bílé Terezky, naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: přes 140 akcí, více než 150 účinkujících a tisíce návštěvníků. Taková byla letošní sezóna plzeňských náplavek, které pravidelně oživují místa, jež byla dlouhá léta stranou pozornosti.
1: Projekt Plzeňské náplavky vlastně není jenom festivalem, ale teď už je to vlastně celosezónním projektem, který oživuje, neřekla bych už ani, že se snaží, ale vlastně pokračuje v nějaké historické tradici kultury kolem řeky, připravuje vlastně koncerty, cvičení pro veřejnost, pohádky, výstavy. Ten program je pestrý, vlastně byl od konce května.
0: Počet lokalit, kde se nejrůznější program odhrával, se stejně jako samotný projekt v průběhu let rozrostl.
1: Hlavní zóny byly vlastně dvě, kolem řeky Radbuzy, tady v centru na Radbuzské náplavce, a to vlastně na dvou zónách, pod kavárnou Šálek a Špunt a tady na Trojmostí, kde zrovna natáčíme, a další zóna tak byla na Mži, ta vlastně končí zítra, kde byla celou sezónu kontejnerová kavárna a každou středu se tam konal koncert, ale zároveň to byla i zóna sportovní, kde si lidé mohli vyzkoušet závěsnou akrobaci nebo jogu nebo pilates a spoustu dalších jiných pohybových aktivit.
0: V pátek 11. září koncertní sezónu zakončily na Radbuzské náplavce dva koncerty talentovaných slovenských umělkyň. Začátkem večera vystoupila zpěvačka a skladatelka Daša, která zde představila svůj nový projekt.

0: Tento projekt byl veľa založený na elektronické produkcii. Vlastně jeho, v podstatě ho inšpirovala pražská klubová scéna a je to velmi vocal heavy, takže veľa se tam zpěvá, veľa tam je vrstiev vokálnych a tak. Velmi dobře se mi tu hralo, já celkovo preferujem vonkajší koncerty, takže to bylo fajn pro mě.
1: Své nové album v Plzni ovšem představila i Katarzia. Ta v komorním uskupení s klavíristou Robinem Galliou večer na náplavce uzavřela.

0: Je to môj songwriterský 8. album a som hrozne rada, že môžeme hrať tu v Plzni, aj keď stále spievam hlavne po slovensky, ale sú tam aj nejaké české pesničky. Práve dnes sme si hovorili s klaviristom Robinom, ktorý je tu dnes so mnou, že sme hrozne radi, že sme vonku, že je to taká rozlúčka s letom a je to strašne tu príjemné a som hrozne rada, že sme tu. Mám pocit, že je to také zdravšie byť vonku, keď je leto.
1: Program ovšem létem nekončí. Společná setkání jsou pro zájemce připravovány i nadále. Více informací naleznete na webu plzeňskenáplavky.cz. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Rekordních 8 000 návštěvníků, desítky druhů vín a atmosféra, která připomínala moravské slavnosti. Bolevecká náves v Plzni ožila v pátek a v sobotu už 11. ročníkem boleveckého vinobraní.
3: Včera jsem byla hodně překvapená, že i po pracovním dnu sem dorazilo spousty lidí. A dneska ještě to krásné počasí, které nám k tomu přispělo, tak si myslím, že atmosféra je úplně skvělá, vína tečou proudem a myslím si, že se všichni dobře baví.
2: K dobrému vínu neodmyslitelně patří také kvalitní muzika.
4: Teď slyšíte, že nastupuje na pódium Bára Basiková, což si myslím, že je absolutní vrchol letošního boleveckého vinobraní. Hraje za podpory cymbálové muziky Milana Broučka. Jinak tady bylo Demofobie a včera hráli Queen Ways. Vždycky se snažíme vhodně volit jako hudební složku boleveckého vinobraní tak, aby to sedělo vlastně k těm vínům.
2: Vinaři dovezli do Plzně více než 80 druhů vín, od bílých přes růžová až po červená.
5: Přivezli jsme různý vína, myslím si, že jsme asi jediný, kdo tady nabízí Neuburské, jestli dobře vím, takže možná tohle jako specialita. Potom máme Frizante, jako víno šumivé trošku, no potom taková ta klasika Veltlín, Miller, Riesling vlašský.
6: Dneska úplně nejvíc šli takový ty polovína, takže rulandský šedý, hibernál, ty už jsou v podstatě skoro pryč a úplně výborný je Seko de Čejkovice, bublinky.
7: Přivezli jsme takový průřez naší produkce, a od suchých vín vlastně přes polosuchá naš polosladká, máme tu i jedno červené a zatím to vypadá, že nejoblíbenější je Rulanda šedá.
2: Přestože je Plzeň mekou piva, na bolevecké návsi to vypadalo, že milovníků vína je v západočeské metropoli více než dost.
8: Plzeň je samozřejmě městem piva, ale na městském obvodě Plzeň 1 máme vinice. Máme tam spoustu ulic pojmenovaných po vinařských oblastech. Dokonce jednu jsme pojmenovávali 3 roky zpátky, nejnovější ulice na Ryzlinku, takže nesouhlasím úplně s tím, že Plzeň je pouze městem piva.
9: Mně chutná Baláš určitě, víno moravský. Vyzkoušeli jsme v Mikulově, máme ho hrozně rádi. A jinak jsme se tady setkali s kolegyní paní učitelkou, která přijela na návštěvu z Teplic.
10: Že vůbec nejsem plzeňská, takže jsem tady na návštěvě, líbí se mi tady. Setkali jsme se, ochutnáváme. To je pěkné.
11: Já jsem zkusila zatím jenom bílý, já to moc nemíchám, ale manžel měl i červený teda. A chutnalo nám asi všechno, já piju suchý většinou, že jo? Ale to je spíš kvůli dietě.
2: Bolevecké vinobraní je pro první obvod jednou z nejvýznamnějších akcí roku.
12: Já už si jedničku bez boleveckého vinobraní nedokážu vůbec představit. Jo. Ten 11. ročník je prostě nějaký závazek do budoucna a doufám, že se dožiju třeba 20. ročníku nebo 25. ročníku.
2: Brány letošního boleveckého vinobraní se sice uzavřely, příjemná atmosféra, dobrá nálada a vzpomínky na sklenku výborného vína, ale v Bolevci ještě nějaký čas zůstanou. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
13: To byly ty nejdůležitější události a dnešní zprávy už jsou u konce. Po krátké přestávce se ale ještě vrátím s kulturou a sportem.

0: Hezký den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Prázdninová štafeta má za sebou velké finále. Na hradu Radyně u Plzně se sešli malí i velcí účastníci, aby společně zakončili letní putování po zajímavých místech plzeňského a karlovarského regionu. A právě na Radyni čekal na účastníky nejen pohled do historie, ale také slavnostní zakončení a odměny.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř stovku míst po plzeňském a karlovarském kraji.
2: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byli na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
3: Já mám strašně syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i karlovarský kraj, protože v karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy. Ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super v Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
2: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
4: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
5: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
6: Bílé terasky z naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Jihočeská kaplice se rozhýbala ve znamení sportu i dobré věci. Akce Kaplice v pohybu nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu sportovních disciplín pod vedením zkušených trenérů. Součástí byl také benefiční běh Kaplická míle.
7: Začátek školního roku je každým rokem spojen s hledáním nových kroužků a koníčků. Dětem i rodičům tohle hledání mohla ulehčit i akce Kaplice v pohybu, která se konala v sobotu 12. září na fotbalovém hřišti u základní školy.
8: Ten nápad vznikl, když jsem ještě místostarosta, tak vlastně vím, jak je to dneska s dětma, že ty děti jsou furt u těch obrazovek a displejů, takže vlastně ten, abychom ty děti od těch obrazovek a displejů dostali, tak jsem vymyslel akci Kaplice v pohybu a cílem bylo, aby přišla celá rodina a celá rodina si vyzkoušela ty atletické disciplíny, zasportovala si a hlavně třeba, aby ty děti potom si vybrali nějaký kroužek a sportovali celý rok, případně celý život. Takže takhle to vzniklo.
7: Ze sportu mohli návštěvníci poměřit síly v klasických jako fotbal, florbal, basketbal či tenis. Dále tu bylo mimo jiné i stanoviště s atletikou, kde si děti mohly vyzkoušet jednotlivé disciplíny pod vedením zkušených trenérů.
9: My tu máme dneska stanoviště Kem vítězů, lomeno kroužky vítězů, to je vlastně náš spolek, který pořádá sportovní příměstské tábory a celoroční kroužky během celého školního roku. Poprvé letos jsme v létě měli v Kaplici kemp a teďka navazujeme na to i právě ty kroužky, takže děti si tady můžou vyzkoušet atletické dovednosti, nějaké koordinační dovednosti, i práci s hlavou, s koordinací, jak už jsem říkal. Takže to tady dneska máme pár stanovišť, které si děti můžou vyzkoušet.
10: Moje kariéra byla krásná. Já jsem vlastně poprvé na olympiádě byla v 17 letech, kdy jsem slavila svoje první osmnáctiny, vlastně jediné osmnáctiny, a taky jsem tam oslavila vlastně na poslední třicátiny, takže jsem fakt byla na 4 olympiádách a každá byla nějaká speciální, takže můžu poděkovat asi tomu nahoře, že jsem celou dobu byla zdravá a že jsem fakt měla krásnou a dlouhou atletickou kariéru.
7: Přestože hlavní náplní akce bylo ukázat sport těm, kteří o něm moc nevědí, šli si sem vyzkoušet nové věci i sportující jedinci.
11: Tak asi nejlepší teď byla ta gymnastika, mě bavila docela. A i basketbal. Basketbal byl zajímavý.
7: Kromě sportu se Kaplice spojila i pro dobrou věc. Součástí akce byl i benefiční běh letos pro Kubíčka a jeho rodinu. Podpořit dobrou věc dalším doprovodným programem přijeli i zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.
12: Tak my jsme přišli podpořit na tom benefiční akci malého chlapečka. Maminku taky máme v poradně. Pomáháme lidem s různým zdravotním postižením a děti si tady dneska u nás můžou vyzkoušet jízdu na vozíčku. Úplně i ty malí děti, malinký vlastně, potom ty větší, potom tady máme různé plnění úkolů, ortopedický chodníček, vyrábějí tam nanuky, vyrábějí tam různé zvířátka, plní tam různé kvízy a po splnění 3 úkolů vlastně dostanou u nás na tom stanovišti taky razítko.
7: Běhu se zúčastnil skoro každý návštěvník. Nezáleželo na tom, zda jste Kaplickou měli uběhli či ušli, ale za každého běžce na startu darovalo město Kaplice 100 korun Kubíčkově rodině.
0: Co se stane, když se propojí kyjovské tradice s japonskou kulturou? Možná to zní jako nepředstavitelný hlavolam. Ten ale rozklíčovalo setkání přátel lidové písně napříč světem, které se konalo před Klvaňovým gymnáziem. Právě zde totiž vystoupili nejen zdejší pěvecké a taneční soubory, ale také hosté z Japonska.
13: Kdo by čekal klasické posezení u cymbálu, slovácké písničky a taneční vystoupení krojovaných souborů, nejspíš by se nestačil divit. Před budovou kyjovského gymnázia se totiž během jednoho odpoledne propojila místní kultura s japonskými tradicemi.

0: to taková zvláštní akce, kdy jsme tady hostili dnešní den japonskou skupinu, nesourodou z celého Japonska nazběraná skupina, která projevila tady asi zájem, celý týden je tady v Česku a projevili zájem tento poslední den věnovat Kyjovu, protože ten jejich vedoucí je panda kyjovská, dokonce má kyjovský kroj a projevili zájem o kyjovské památky a o kyjovský folklor jako takový, aby prostě to zhlédl.
1: Program nabídl kombinaci slováckých písní s netradičními ukázkami japonských tanců. Jeden z nich si dokonce mohli vyzkoušet i kyjovští vystupující. Ti se samozřejmě nenechali zahanbit a na oplátku ukázali přátelům z japonských ostrovů pestrou směsici zdejších tradic.
0: Ten program, když dělám, tak vždycky to dělám pestřejší, aby tam byl i tanec, zpět, i mladina, mladí, proto to končila mladá cymbálová muzika, která je bravurní. Byl tady střed, byly tady staré mý tetky, staří chlapi, oni jsou jak Alexandrovci, jich je myslím 30.
1: Nechybělo ani pár překvapení. Dívčí sbor z Višně si uložil nelehký úkol a zaspíval jednu ze starých japonských písní.

0: Veselí nad Moravou nedávno oslavilo 770 let od první pečetní zmínky. Toto výročí bude až do ledna příštího roku připomínat výstava v Městském muzeu.
1: Nejstarší zmínka o Veselí nad Moravou je stará 770 let a její několikeré vyobrazení teď najdete v Městském muzeu. Je součástí výstavy s názvem Veselí 1256-2026. Nejedná se přitom o písemnou zmínku, ale o pečeť, která byla přiložena k listině týkající se daru bratra Veselského panství, řádu maltéských rytířů. Pečeť veselského komorníka Sudomíra tehdy tuto listinu potvrdila a teď je dokladem, že už před 770 lety stál na místě dnešního zámku Hrad Veselý.
2: Týká se to Hradu Veselý, ne města Veselý, jak se občas objevuje. Město Veselý 770 let nemá, protože v době, kdy ten hrad tady postavil komorník Sudomír Břeclavský v té polovině 13. století, tak město asi těžko bychom nazvali městem, protože to bylo v té době pár dřevěných chalup, které v podstatě roztroušených po tady tom Bartolomějském nebo městském ostrově.
1: Výstava ukazuje, jak mohl v raném středověku vypadat hrad a později město. Najdete na ní vizualizaci i maketu hradu a spoustu věcí denní potřeby, od zbraní přes nádobí, zednickou lžíci, hračky až po tehdejší záchodové prkénko.
2: Je to v podstatě takový výřez toho nejlepšího, co se mně podařilo vlastně dát dohromady od Hodonína až po Hradiště. A to z jednoho prostého důvodu. Dědeček břeclavského komorníka Sudomíra Tvrdíše byl prvním kastelánem v Hodoníně, připomínaným v roce 1169. A v podstatě Sudomír s Pardusem, oba dva tyhle bratři se podíleli vlastně na zakládání města Hradiště. Takže vlastně ten prostor je víceméně protkán aktivitami těchto obou pánů a respektive toho rodu Tvrdišovců, jak jsme jej s kolegou Plačkem podle toho nejstaršího předka doloženého pomenovali.
1: Význam názvu komorník byl v minulosti úplně jiný než dnes, znamenal spíš vojenského velitele a správce oblasti. Výstava ale pokračuje i do novověku a ukazuje předměty, které mohl používat poslední šlechtický rod vlastnící Veselí.
2: Původní záměr byl, že to bude orientováno jenom na ten středověk. Nakonec jsme se teda domluvili, že to uděláme vlastně těch 770 let průřez vlastně až po to období vlastně chorinských zlecké, po ten zámek vlastně, jo, kdy vlastně v předsálí potom je ta finální fáze vlastně, kdy se to uzavírá, jo, tím obdobím, kdy zámek vypadal ještě jako zámek.
1: Výstava v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou potrvá až do ledna příštího roku. Muzeum k ní připraví také edukační programy pro školní děti.
0: Vysoká škola Báňská v Porubě posiluje vědecké zázemí univerzity a zároveň inovační potenciál Moravskoslezského kraje. Centrum energetických a environmentálních technologií získá nové prostory přestavbou budovy N, která nabídne moderní laboratoře pro výzkum nových materiálů, energetiky i vodíkových technologií.
3: Centrum energetických a environmentálních technologií Vysoké školy Báňské je jedno z nejvýznamnějších výzkumných pracovišť v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji. Navazuje na jeho průmyslovou tradici a k dalšímu rozvoji chce využít právě budovu N v areálu univerzity v Porubě, která je z roku 1992.
4: V této nové budově, kterou budeme nazývat CT2, se bude realizovat materiálový výzkum. Je to pro oblast medicíny, je to pro oblast udržitelné energetiky, budou se zde vyvíjet nové materiály, pokročilé technologie obecně pro udržitelnou energetiku. Můžeme si to představit jako významně laboratorní zázemí, tam se bude primárně dělat základní výzkum, budou se tam ale také dělat i nějaké zakázky přímo pro potenciální odběratele z praxe, ale ano, bude to většinou laboratorní zázemí, to znamená řada mikroskopů, řada velmi cenné techniky v řádech desítek milionů. Předpokládáme, že budou zde zaměstnanci, jednak v rámci naší univerzity, když bych to ještě rozklastroval, tak našeho centra SEED, fakulty dále materiálové technologické, fakulty elektrotechniky a informatiky, fakulty strojní, ale významnou měrou zde budou i pracovníci ze zahraničí.
3: Pro Ostravu a celý region je Vysoká škola Báňská důležitou institucí, která je nezbytná pro budoucnost. Centrum energetických a environmentálních technologií je jedním z pilířů transformace města na centrum vědy, inovací a moderních technologií.
5: My jsme moc rádi, že se samozřejmě Vysoká škola Báňská rozvíjí, protože to přináší zase nové studenty, atraktivitu oborů, a vůbec rozvoj takového, já tomu říkám stát ve státě, protože opravdu Vysoká škola Báňský areál je poměrně jako velkým areálem, kde vzniká celá řada dalších výzkumných programů, ale i pracovišť a i místností nebo budov nových pro studenty jako takové. A samozřejmě ta výuka v době, kdy já jsem studovala Vysokou školu Báňskou, se poměrně hodně proměnila. A proměnila se k AI, moderním technologiím a ke spoustě vědeckých výzkumů a tak dále, kteří ti studenti můžou při svém studiu dělat. No a tato budova je toho vlastně důkazem.
6: Tato budova vlastně, která se připravuje, tedy budova, zařízení, lidi, kteří tam budou pracovat, je vlastně podporujícím směrem pro materiálové inženýrství, tedy nové materiály, udržitelnost a vše, co s tím vlastně souvisí. Navazuje na celý koncept, který tady řešíme, což je vlastně transformace energetiky, transformace kraje a velmi dobře do celé této skládačky vlastně zapadá. Očekáváme od ní hodně a věříme, že se nám vlastně to celé podaří. Materiálové inženýrství je jedno z top témat celosvětově.
3: Celý objekt projde kompletní rekonstrukcí za 330 milionů korun. Dokončení je plánováno na červen příštího roku.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Léto je definitivně za námi a 23. září nás čeká první podzimní den a s ním i podzimní rovnodennost. Příroda začne pomalu měnit své barvy. Dny se budou zkracovat, ale to rozhodně neznamená, že bychom měli přestat vyrážet na výlety. Právě naopak, podzim nabízí spoustu krásných míst, zajímavých památek i kulturních zážitků. I dnes jsme pro vás připravili několik tipů, kam se vydat a co stojí za to objevit. Tak pojďme společně vyrazit na další putování. V další reportáži ze seriálu o pokladech rakouské oblasti Salzkammergut se vydáme do Bad Ischlu, města, které proslavily lázně, císařská historie i umění. Právě tady začal v 19. století rozkvět lázeňství a Bad Ischl se postupně stal vyhledávaným letoviskem evropské smetánky i letním sídlem císaře Františka Josefa. My ale tentokrát nezůstaneme jen u historie. Prozkoumáme také místní lázně a samozřejmě nevynecháme ani jednu z nejpříjemnějších součástí návštěvy města, zdejší vyhlášené cukrárny.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Dnes se vypravíme za příběhem soli do Bad Ischlu. Ukážeme vám místa pro regeneraci těla i duše a vyzkoušíme i speciality místní kuchyně. Pokud byste chtěli navštívit nejstarší solné lázně v sousedním Horním Rakousku, vydejte se do Bad Ischlu, který se nachází mezi jezery solné komory. Sůl se tu těžila od nepaměti. O léčivé síle zdejších slaných minerálních pramenů se tu začalo poprvé mluvit v 16. století, až v 19. století však byly náležitě oceněny. Doktor Josef Goetz tu otevřel v roce 1823 první lázně a doktor Franz von Wierer, císařův dvorní lékař, výslovně začal doporučovat léčivé koupele vznešeným pacientům.
1: Přesvědčit se o zázračném účinku slaných pramenů chtěla i arcivévodkyně Sofie. Ve svých 23 letech ještě neměla žádné potomky, což tenkrát u císařské dynastie znamenalo tak říkajíc katastrofu. Problém se tady suverénně vyřešil 9 měsíců po lázeňském pobytu 18. srpna 1830 se narodil Franz Josef a po něm ještě Maximilián, Karl Ludvík, Anna Marie a Ludvík Viktor. Proto je císař dědeček pojmenován jako solné princátko. V Bad Ischlu nakonec Franz Josef strávil 83 letních pobytů.
0: Na návštěvě císaře s královnou Elizabet Bavorskou přezdívanou Sisi je Bad Ischl pyšný dodnes. Za svého života tu císařský pár pobýval v Kaiserville. V roce 1914 právě tady císař podepsal listinu, následkem které vypukla v Evropě první světová válka. Vilu postavenou v Biedermajerovském stylu si dnes mohou návštěvníci prohlédnout s průvodcem a vrátit se tak v čase do dob habsburské monarchie.
2: Die Geschichte von Bad Ischl ist streng verbunden mit dem Habsburger Herrschertum.
1: Stojíme v parku u Kaiservilly, která stále patří habsburské rodině a která je důstojným středobodem Bad Ischlu. Byla zřízena ve 30. letech 19. století, v době, kdy tu vládla atmosféra Sommerfrische, letních bytů. My máme obrovské štěstí, že právě císařská rodina jezdila na dlouhé letní dovolené do našeho města. Tady se odvíjí slavný příběh zásnuby císařského páru. Svatba se konala 19. srpna 1850. A matka Franze Josefa koupila tuto vilu jako svatební dar. Ta budova byla původně mnohem menší a císař ji nechal z lásky k Elizabet rozšířit a přestavět do písmene E.
0: Císař byl vášnivým lovcem a interiéry vily jsou vyzdobeny početnými loveckými trofejemi. Okolo sídla se rozprostírá přírodní park o rozloze 20 hektarů.
1: Park je místem odpočinku a relaxace. Dědeček císaře byl velmi zručný zahradník a založil tu ukázkové arboretum. Vysázel tu spoustu krásných exotických stromů, třeba kavkazský ořech nebo ginkgo biloba. K vidění je tu také zámeček Marmorschlossl. Původně to byla císařská čajovna, kterou získala Sisi jako dárek od svého manžela.
0: Celé městečko Bad Ischl je protkáno sítí malebných uliček a říčka Traun svou nádhernou barvou dotváří dojem romantického lázeňského letoviska. První zastávkou hostů zpravidla bývá Trinkhalle, postavený v letech 1829 až 1831 jako lázeňský dům v podobě řeckého chrámu s krásným foajé. Další architektonické skvosty, katolický barokní kostel svatého Mikuláše, historickou poštu a telegrafní úřad najdete hned v bezprostřední blízkosti. Zastavte se také na venkovním jevišti v Lázeňském parku. Zažít tu můžete velkolepé koncerty a pokud se zrovna nehraje, váš obdiv si zaslouží práce městského zahradníka, který celý park osázel květy nejrůznějších barev a vůní. Poklidnou atmosféru zažijete na esplanádě podél řeky pod korunami mladých listnáčů, kde si výhledy můžete užít i nad šálkem kávy či se sklenkou vína. Na procházce městem narazíte v ulici Fargase na jeden z pokladů města, cukrárnu Zauner, která si drží císařskou úroveň už téměř 200 let. Už z dálky každému zákazníkovi udeří do očí její starobylá duše. Dnes je vede sympatický Filip, mladý představitel již 7. generace rodiny cukrářů, kteří sladkostmi zásobovali i Františka Josefa. Z velkého pultu plného ovocných dortů, tradičních koláčů a čokoládových pralinek se vybírá jen těžko. Vyzkoušet byste ale rozhodně měli nejslavnější produkt od Zaunerů, Zaunerstollen, jejíž recept se tu od roku 1905 předává jako rodinné stříbro.

0: městem jsme se rozhodli využít pohostinnosti hotelu Royal, kde jsme se ubytovali. Ve čtyřhvězdičkových pokojích s krásným výhledem si můžete skutečně odpočinout. Blahodárnost místní slané vody jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli v lázních Eurotherme. Ze střešního termálního bazénu si dopřáváme panoramatický výhled na celé lázeňské město. Relaxovat můžeme i v Royal Oase se sklenkou džusu nebo čaje a odzbrojující je i místní kuchyně, která se může pochlubit biocertifikátem. Servírovány vám budou chutné gurmánské pochoutky z regionálních surovin z ekologické produkce. Čtyřchodovému menu, které jsme s velkým zájmem poctivě přechutnali, vévodí tradiční rakouská specialita v podobě vařené hovězí pleci v harmonii s restovaným brambůrkem s mrkví se sklenkou silvánských hroznů ze skvělých rakouských vinic. Pokud hledáte inspiraci, jaká místa v oblasti Solné komory navštívit, pomocníkem vám může být tento dřevěný kruhový rozcestník před hotelem Royal v Bad Ischlu. Jednotlivé cíle vašeho putování naleznete u tohoto solného srdce. Pozdní léto je jak stvořené k tomu, abyste poznali výjimečný charakter Bad Ischlu. Ochutnávat a objevovat jej můžete opravdu všemi smysly. Důkazem je i to, že v roce 2024 bude Bad Ischl evropským hlavním městem kultury. Klimatické lázně, dům řemesel nebo úžasné skalní cesty a vyhlídky. To už je malá ochutnávka na příští díl putování Solnou komorou z hornorakouského Bad Gojsernu. Za týden na viděnou.
1: Ostrava je známá především svou průmyslovou minulostí, ale najdeme tu i architektonické skvosty, které s těžbou a hutnictvím na první pohled příliš nesouvisejí. Jedním z nich je Dům umění, památkově chráněná budova z roku 1926, která dnes hostí Galerii výtvarného umění v Ostravě. Ta patří k nejvýznamnějším sbírkotvorným galeriím u nás. Dům umění ale stojí za pozornost i samotnou architekturou a právě na jeho podobu, historii a umělecký život, který se v jeho prostorách už téměř 100 let odehrává, se teď podíváme.
2: Galerii výtvarného umění v Ostravě najdete v budově, která je architektonickou perlou Moravskoslezské metropole.
3: Galerie výtvarného umění v Ostravě sídlí v prvorepublikové budově Domu umění z roku 1926. Sídlíme v budově, která byla otevřena 13. května v roce 1926, to znamená v době, kdy všechno teprve zkvétalo. Ostrava se dostávala teprve do varu, začala stavět ty nejkrásnější budovy, ať už to byla nová radnice, anebo právě Dům umění. Dům umění navrhli architekti František Fiala a Vladimír Valenfels. Byli to žáci slavného architekta Kotěry a inspirovali se nejen českou, ale i zahraniční architekturou. Dům umění je známý svými cihlami, které jsou tady v Ostravě typické nejen kvůli slezské gotiky, ale také kvůli hornickým koloniím, které zde jsou. Ale zároveň je inspirovaný i holandskou architekturou. Dům umění už tady stojí skoro 100 let a za tu dobu se změnil úplně minimálně. Kromě výměny střechy vypadá téměř stejně a stejně tak je tomu i uvnitř, tak se do něj pojďme podívat. Dům umění je z velké části ještě původní, takže najdete zde původní podlahy, původní dřevěné dveře, ale třeba i schodiště se zábradlím. Je to krásné, protože se můžete vrátit téměř o 100 let zpátky a prohlédnout si budovu tak, jak ji viděl například starosta města Ostravy Jan Prokeš. Teď, když se vypravíme po schodech do prvního patra, abychom si prohlédli stálou expozici, budeme mít sochu sochaře Jana Laudy. Je to lachtan a děti, které k nám chodí na tvůrčí programy, ho během svých programů pojmenovali Serafín. Serafín nám slouží jako maskot programu pro děti a najdete ho na tričkách, na knížkách, najdete ho jako plyšáka, vlastně na všem, co se u nás vztahuje k dětem. A nezapomeňte si ho pohladit po čumáku, přináší to štěstí.
2: Galerie výtvarného umění v Ostravě je největší sbírkotvornou galerií Moravskoslezského kraje. Sbírky jsou neustále rozšiřovány a v tuto chvíli již zahrnují přes 23 000 uměleckých předmětů.
3: Při vstupu do stále expozice na vás jako první koukne obrovská kresba Františka Jurečky, což byl vlastně zakladatel a mecenáš Domu umění. Kresbu namaloval Max Švabinský a my jsme ji nechali zvětšit na celou stěnu, aby dostatečně vynikal. V tomto sále si můžete prohlédnout umělecká díla, které František Jureček věnoval spolku Domu umění do jeho sbírky. Je to v podstatě základ sbírky dnešní Galerie výtvarného umění v Ostravě. Jednalo se tehdy o 122 uměleckých děl, od maleb přes grafiky až po sochy, a byl to čin velmi netypický, netradiční a na svou dobu opravdu ojedinělý. A my jsme za to velmi rádi, protože díky tomu jsme měli na co navázat a za těch téměř 100 let jsme k dnešnímu dni nazbírali 23 000 uměleckých artefaktů. Galerie výtvarného umění v Ostravě pořádá v Domě umění převážně výstavy klasického i současného umění, ale nejen to, máme celou řadu doprovodných programů, od přednášek přes koncerty až po tvůrčí dílny a edukační programy pro školy.
2: Galerie se cíleně zaměřuje právě na děti, které se mohou během roku i školních prázdnin zúčastnit řady nejrůznějších aktivit.
4: My tady v galerii nabízíme několik druhů programů. Teď to, co se odehrává tady za mnou, tak to jsou tady děti na letním zážitkovém táboře, takové tvůrčí dílně, ale jinak samozřejmě nabízíme dílny pro nejmenší děti od roku a půl do pěti let, pro děti, pro dospělé i pro seniory. A míváme i taky akce, které se váží k nějakým prázdninám, jarním, podzimním či nějakým svátkům. Myslím, že je důležité přitáhnout děti do galerie z toho důvodu, aby od malička vlastně nějak jako kultivovali a učili se kontaktu s tím uměleckým dílem. Snažíme se jim to přiblížit pomocí různých aktivit tvůrčích, často s hudebními dramatickými přesahy, tak aby to mělo vlastně zážitkový i vzdělávací charakter.
2: Novinkou je mobilní aplikace s audioprůvodcem.
3: Ten vám povykládá celý příběh vzniku galerie, je v češtině i v polštině a dozvíte se všechny zajímavosti, které se tady za těch téměř 100 let odehrály. Provázet vás bude stavitel, mecenáš a zakladatel Domu umění František Jureček a pěkně vám povykládá celý příběh toho, co všechno se u nás odehrálo.
5: Pěkně vás vítám v Domě umění. Dovolte mi prosím, abych vás provedl galerií výtvarného umění v Ostravě, která by bez mé maličkosti nevznikla. V mých dobách bylo slušností se nejprve představit. Jmenuji se František Jureček a byl jsem velevážený občan Ostravy. Žil jsem v krásném období první republiky. 20. léta. Mnoho inspirujících osobností a krásné umění.
2: Zřizovatelem Galerie výtvarného umění v Ostravě je Moravskoslezský kraj.
1: Archeopark Chotěbus nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do života našich dávných předků. Na místě původního slovanského hradiska vznikla jeho věrná rekonstrukce s mohutným opevněním, obytnými domy, výrobními objekty i železářskou pecí. Lokalita má ale mnohem starší historii, osídlená byla už v pravěku. Pojďme se tedy vydat do Chotěbuzy a zjistit, jak se tu žilo před více než tisíci lety.
2: Archeologická lokalita Chotěbus Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později je na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko.
6: V minulosti na této lokalitě bylo vystavěno mohutné trojdílné hradiště, pod kterým protékala řeka Olše. Nyní je zde vybudován archeopark, který interaktivním způsobem představuje návštěvníkům život našich předků Slovanů v 8. až polovině 11. století. Jsou zde vybudovány obytné stavby a výrobní zařízení, mezi které patří například halová stavba, polozemnice, zemnice, srubová stavba, kultovní objekt nebo železářská pec. Archeopark byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2006, tedy ten venkovní areál, a o 10 let později byla vybudována multifunkční budova, ve které je umístěna expozice o životě našich předků a vůbec tady o tom hradišti a vykopávkách, a keramická díla prodejna a zázemí jak pro návštěvníky, tak pro zaměstnance. Zde probíhá množství doprovodných programů a akcí, ať už jsou to akce jednodenní nebo dvoudenní, ve kterých se snažíme přiblížit návštěvníkům právě těch život našich předků, Slovanů. Jsou to například akce na Jantarové stezce, Cyrilometodějské dny, například Svatováclavský den spojený s polním ští ke ctí svatého Václava, různá sokolnická vystoupení a další. Ten program je opravdu bohatý. Proč stojí za to sem přijít? Určitě je to návštěva netradiční. Mají možnost pohybovat se v místech, kde kdysi opravdu to hradiště stálo, kde na ně dýchne ta historie.
2: Přibližnou podobu historické osady rekonstruuje v dnešní době právě areál archeoparku Chotěbus Podobora.
7: Vítám vás u nás před největším domkem, který tady u nás máme, takzvanou hospodou. A pojďme se teď podívat dovnitř, jak to tam vypadalo. Nyní se nacházíte v halové stavbě, dlouhém domě, který vlastně sloužil jako naše dnešní hospoda. Tady si lidé scházeli, tady hodovali, tady rokovali. V tomto domě máme vystavené různé předměty, které naši Slované vlastně znali a některé z nich máme vystavené vlastně v budově, v expozici, ty originály. Lidé si tady můžou prohlédnout nejrůznější předměty, jako jsou různé zbraně, sekery, které se říká bradatice, meče, štíty, různé potřeby pro jezdce, jako například ostruhy, třmeny. Kromě zbraní tady máme i potřeby například na psaní. Tady za mnou si pak můžou návštěvníci prohlédnout expozici odívání, jak se ti lidé oblékali.
2: Tato archeologická lokalita přitahuje zájem historiků a archeologů už od 19. století.
8: Můžeme tu vidět nálezy i z toho raného středověku a i z toho pravěkého období. Můžeme vypíchnout třeba předmět archeologický nález bradatice, která byla vlastně takzvaná taká ranostředověká bojová sekera. Dále tu máme významnou kost, která je významná tím, že je to kost chrta, která je nejstarší v rámci celé střední Evropy a pochází pravděpodobně z první poloviny 9. století. Ten chrt se stal maskotem archeoparku. Mezi dalšími nálezy tu máme třeba šperky ranostředověké, potom jsou tu různé keramické nádoby, či z pravěku, alebo z raného středověku. V expozici archeoparku máme i jediný mincový nález, který se nalezl na lokalitě a je to půl denár uherského krále Štěpána a pravděpodobně pochází z poloviny 11. století.
2: Archeopark se snaží přilákat i děti a mládež. A
7: pro školní výpravy máme nejrůznější programy, například program Branou do minulosti, kde se seznámí se životem na hradišti v raném středověku, nebo například program Pozor pračlověk, kdy si lidé, děti si vyzkouší, jaké to bylo za doby kamenné, čím opracovávali kámen, co jedli a podobně. A nebo například program Devatero řemesel, který se zabývá právě nejrůznějšími řemesly.
2: Archeopark Chotěbus Podobora je jednou z pěti poboček Muzea Těšínska, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje a nachází se zhruba 5 kilometrů od Českého Těšína směrem na Karvinou. Archeopark je otevřen celoročně, avšak venkovní areál je otevřen pouze sezóně, od začátku dubna do konce října.
1: Děkuji, že jste byli s námi a přeji vám krásné podzimní dny plné objevování. Těším se na vás zase příště.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztáranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj

0: Vítěz ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
2: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, beseru se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslíme, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
3: Začínala charitativními bazary, návštěvami dětských domovů a domovů pro seniory, dnes vede vlastní nadační fond. Patricia Stuchláková se prostřednictvím nadačního fondu Patricia snaží pomáhat tam, kde je to potřeba. V sobotu 12. září se k této iniciativě mohl připojit každý, kdo zavítal na celodenní program na Rokycanském náměstí.
4: Kdy Lesní fond se zaměřuje na pomoc seniorům, dětem a zvířatům. Pořádáme sbírky, pořádáme různé sportovní a kulturní akce ve spolupráci s místníma školama, s domovem pro seniory Harmonie v Merošově a tak dále. A vlastně i dnešní akce je zaměřená na to, že výtěžek bude použitý na zaplacení školních potřeb pro znevýhodněné děti, pro tři děti tady z Rokycan, z Rokycanska.
3: Do akce se zapojilo také město Rokycany, které podobné aktivity dlouhodobě podporuje.
5: Já obecně každou akci, která se bude dít na náměstí, podpořím rád a město ji podpoří. I tuto akci jsme podpořili, protože jsme jim to umožnili na tomto náměstí konat. A když je to pak ještě bohulibá činnost, protože to je na podporu nadačního fondu Patricia, který vlastně podporuje handicapované děti, tak moji podporu mají vždycky.
3: Velkým lákadlem nejen pro děti byla během dne především ukázka pracovní techniky spolku Na myšlenci. Ten rovněž vznikl právě z potřeby pomáhat a ve svém volném čase se sám věnuje nejrůznějším dobročinným aktivitám.
6: Já tady zastupuji spolek Na myšlenci ZSL a je to spolek řidičů kamionů povětšinou, který se těmhle akcema věnuje podpoře dětí s nějakým postižením a letos jsme z téhle akce se rozhodli, že veškerý výtěžek z této akce bude právě na podporu nadačního fondu Patrice.
4: Děkuji všem, kdo přišel a podpořil tuto akci. Moc si toho vážím a vážím si vlastně každý pomoci a vážím si hlavně toho, že díky lidem, kteří jako chodí na moje akce, já si můžu plnit svůj sen a tím vlastně pomáhat ostatním lidem.
3: Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
1: Tři rozdílné stavby, tři příběhy. Stavbami roku Plzeňského kraje za rok 2025 se staly přístavba základní školy v Holíšově, bývalá synagoga v Rabí a historický zájezdní hostinec v Kašperských horách. O vítězích rozhodovala odborná porota, která vybírala z 38 přihlášených staveb.
7: Porota všechny stavby objela, viděla je a musím konstatovat, že v letošním roce se stavba roku opět vydařila, máme velice kvalitní stavby a bohužel je smutné, že porota se musela strašně dlouho rozhodovat, komu neudělit nominace. To je vždycky to nejtěžší rozhodnutí, protože kdyby bylo po mém, tak udělíme nominaci všem 38 stavbám, ale to bohužel nešlo.
1: Hned dvě ocenění získala přístavba základní školy v Holíšově. Kromě titulu stavba roku ovládla také hlasování veřejnosti.
8: Celý gro toho návrhu bylo najít polohu pro ten celkem objemný nový prostor, který měl být přistaven ke stávající budově školy. Původně škola měla vybrané jiné místo a my jsme navrhli jinou kompozici celého vlastně školního dvora, který tu novou přístavbu bude uzavřen a nově se napojí na stávající vstup do budovy a vlastně spojí se to celé do jednoho funkčního celku.
1: Za přestavbou bývalé synagogy v Rabí na bydlení stojí architektka Vladimíra Martinovská. Její rodina objekt zakoupila v roce 2019.
9: Ten barák byl specifický v tom, že vlastně on byl od začátku takový jako velmi chudobný, takže byl docela jako v špatném stavu, takže jsme opravdu museli přistoupit jakoby k úplný rekonstrukci a ještě byl specifický v tom, že vlastně on to nikdy nebyl, jakoby nebyla to nikdy jedna bytová jednotka. Byla tam židovská škola, bylo tam vlastně několik chudinských bytů a nikdy to vlastně jakoby nebylo propojený a to pro mě byla jakoby největší výzva.
1: Cenu odborné poroty získala novostavba školky v Plzni Újezdě.
0: před tou školou.

0: Holkou jsme navrhovali družinu základní školy, jako dřevěná, a v podstatě, když jsme přemýšleli, protože to je v novém obytném celku a je to taková jako parcela obklopená bydlením, tak jsme přemýšleli, že na tu družinu navážeme a ještě uděláme takový vnitřní prostor a vlastně svět té školky uděláme úplně jinak než ty okolní domy, proto jsme v podstatě zvolili sedlou střechu, dřevěné obložení, tak aby to byl zapamatovatelný a pro děti hravej objekt.
1: Celkem si některé z ocenění odneslo 11 staveb. Mimo jiné nástavba jedné z budov fakultní nemocnice, takzvaný obláček nad Plzní, dopravní napojení severního Rokycanska na dálnici D5 nebo nový přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
2: Rokycany nejen jako domov místního folkloru, ale také jako prostor hudebních dialogů s českou a evropskou tradicí. Od 3. do 5. září proběhl v Rokycanech již třetí ročník festivalu Cesty k pramenům.
3: Soubor v Rokycanech působí už od roku 1967 a je pravidelným hostem nejrůznějších festivalů. A vlastně trvalo hodně dlouho, než v Rokycanech vznikla přehlídka, která by byla ušitá souboru na míru, ale zároveň byla otevřena i jiným žánru. Jsme moc rádi, že město Rokycany tuhletu naší snahu podporuje a budeme se těšit, že to snad bude i pokračovat.
4: Festival Cesty s pramenům pro Rokycany obrovský osvěžení té scény, která je v Rokycanech, a já moc děkuju panu Vejvodovi a teda spolkům, který se na tom podílí, protože je to velmi netradiční festival typu založený na folkloru, ale multikulturně a multižánrově propojený, kdy vidíme kultury i světové kultury, tak si myslím, že to velmi obohacuje Rokycany a podle návštěvnosti je vidět, že i když jsou jinde velké akce, tak si to najde své obdivovatele a jsem rád, že sem přijíždí lidi z okolí.
2: Na čtvrteční večer poezie v klubu komorní hudby navázal páteční koncert muziky souboru Rokytí a Rokytka. V sobotu pokračoval ve Spilce, a to swingovým uskupením Sestrioli, hudebním pořadem News Quality a tanečně hudebním vystoupením folklorního souboru Rokytí a Sluníčko.
5: Je to soubor Sluníčko z Rokycan, kde tančí zhruba 25 tanečníků, které baví tanec a dělají to rádi. Dvakrát týdně se tím zabývají. Jednou za měsíc je vždycky víkendové soustředění, kdy jsme celé nedělní dopoledne vlastně v plném proudu tance a jezdíme na nejrůznější festivaly po republice a užíváme si to rozhodně.
2: Rokytí a Sluníčko ovšem nebyly jedinými soubory, které na své domácí půdě účinkovaly. Závěrem sobotního večera zahrála ve Spilce také legendární kapela Kale se zpěvačkou Natálí Kuchárovou.
6: Trošku jsme se rozrostli. Jo, už nás bylo původně 5, pak 6, teď je nás 8. No a pokračujeme pořád stejně v tom žánru rompop, takovej trošku latina, trošku jazzu, trošku toho našeho.
2: Festival Cesty k pramenům je letos u konce. Jeho příznivci se ale už nyní mohou těšit na jeho pokračování, které Rokycany nabídnou v příštím roce. Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na Hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř 100 míst po Plzeňském a Karlovarském kraji.
7: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
8: Já mám staršího syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. a volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy, ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super v Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
7: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
9: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
10: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst ji nejvíce zaujalo?
11: Bílé Terezky, naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: přes 140 akcí, více než 150 účinkujících a tisíce návštěvníků. Taková byla letošní sezóna plzeňských náplavek, které pravidelně oživují místa, jež byla dlouhá léta stranou pozornosti.
1: Projekt Plzeňské náplavky vlastně není jenom festivalem, ale teď už je to vlastně celosezónním projektem, který oživuje, neřekla bych už ani, že se snaží, ale vlastně pokračuje v nějaké historické tradici kultury kolem řeky, připravuje vlastně koncerty, cvičení pro veřejnost, pohádky, výstavy. Ten program je pestrý, vlastně byl od konce května.
0: Počet lokalit, kde se nejrůznější program odehrával, se stejně jako samotný projekt v průběhu let rozrostl.
1: Hlavní zóny byly vlastně dvě, kolem řeky Radbuzy, tady v centru na Radbuzské náplavce, a to vlastně na dvou zónách, pod kavárnou Šálek a Špunt a tady na Trojmostí, kde zrovna natáčíme, a další zóna tak byla na Mži, ta vlastně končí zítra, kde byla celou sezónu kontejnerová kavárna a každou středu se tam konal koncert, ale zároveň to byla i zóna sportovní, kde si lidé mohli vyzkoušet závěsnou akrobaci, nebo jogu, nebo pilates a spoustu dalších jiných pohybových aktivit.
0: V pátek 11. září koncertní sezónu zakončili na Radbuzské náplavce dva koncerty talentovaných slovenských umělkyň. Začátkem večera vystoupila zpěvačka a skladatelka Daša, která zde představila svůj nový projekt.

0: Tento projekt byl veľa založený na elektronické produkcii. Vlastně jeho, v podstatě ho inšpirovala pražská klubová scéna a je to velmi vocal heavy, takže veľa se tam zpěvá, veľa tam je vrstiev vokálnych a tak. Velmi dobře se mi tu hralo, já celkovo preferujem vonkajší koncerty, takže to bylo fajn pro mě.
1: Své nové album v Plzni ovšem představila i Katarzia. Ta v komorním uskupení s klavíristou Robinem Galiou večer na náplavce uzavřela.

0: Je to môj songwriterský 8. album a som hrozne rada, že môžeme hrať tu v Plzni, aj keď stále spievam hlavne po slovensky, ale sú tam aj nejaké české pesničky. Práve dnes sme si hovorili s klaviristom Robinom, ktorý je tu dnes so mnou, že sme hrozne radi, že sme vonku, že je to taká rozlúčka s letom a je to strašne tu príjemné a som hrozne rada, že sme tu. Mám pocit, že je to také zdravšie byť vonku, keď je leto.
1: Program ovšem létem nekončí. Společná setkání jsou pro zájemce připravovány i nadále. Více informací naleznete na webu plzeňskénáplavky.cz. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
2: Rekordních 8 000 návštěvníků, desítky druhů vín a atmosféra, která připomínala moravské slavnosti. Bolevecká náves v Plzni ožila v pátek a v sobotu už 11. ročníkem boleveckého vinobraní.
3: Včera jsem byla hodně překvapená, že i po pracovním dnu sem dorazilo spousty lidí. A dneska ještě to krásné počasí, které nám k tomu přispělo, tak si myslím, že atmosféra je úplně skvělá, vína tečou proudem a myslím si, že se všichni dobře baví.
2: K dobrému vínu neodmyslitelně patří také kvalitní muzika.
4: Teď slyšíte, že nastupuje na pódium Bára Basiková, což si myslím, že je absolutní vrchol letošního boleveckého vinobraní. Hraje za podpory cymbálové muziky Milana Broučka. Jinak tady bylo Demofobie a včera hráli Queen Ways. Vždycky se snažíme vhodně volit jako hudební složku boleveckého vinobraní tak, aby to sedělo vlastně k těm vínům.
2: Vinaři dovezli do Plzně více než 80 druhů vín, od bílých přes růžová až po červená.
5: Přivezli jsme různý vína, myslím si, že jsme asi jediný, kdo tady nabízí neuburské, jestli dobře vím, takže možná tohle jako specialita. Potom máme frizanté, jako víno šumivé trošku, no potom taková ta klasika, Veltlín, Miller, Riesling vlašský.
6: Dneska úplně nejvíc šli takový ty polovína, takže rolandský šedý, hibernál, ty už jsou v podstatě skoro pryč a úplně výborný je Seko de Čejkovice, bublinky.
7: Přivezli jsme takový průřez naší produkce a od suchých vín vlastně přes polosuchá naš polosladká, máme tu i jedno červené a zatím to vypadá, že nejoblíbenější je Rolanda šedá.
2: Přestože je Plzeň mekou piva, na bolevecké návsi to vypadalo, že milovníků vína je v západočeské metropoli více než dost.
8: Plzeň je samozřejmě městem piva, ale na městském obvodě Plzeň 1 máme vinice. Máme tam spoustu ulic pojmenovaných po vinařských oblastech. Dokonce jednu jsme pojmenovávali 3 roky zpátky, nejnovější ulice na Rizlinku, takže nesouhlasím úplně s tím, že Plzeň je pouze městem piva.
9: Mně chutná Baláž určitě, víno moravský. Vyzkoušeli jsme v Mikulově, máme ho hrozně rádi. A jinak jsme se tady setkali s kolegyní paní učitelkou, která přijela na návštěvu z Teplic.
10: Že vůbec nejsem plzeňská, takže jsem tady na návštěvě, líbí se mi tady. Setkali jsme se, ochutnáváme. To je pěkné.
11: Já jsem zkusila zatím jenom bílý, já to moc nemíchám, ale manžel měl i červený teda. A chutnalo nám asi všechno, já piju suchý většinou, že jo? Ale to je spíš kvůli dietě.
2: Bolevecké vinobraní je pro první obvod jednou z nejvýznamnějších akcí roku.
12: Já už si jedničku bez boleveckého vinobraní nedokážu vůbec představit. Jo. Ten 11. ročník je prostě nějaký závazek do budoucna a doufám, že se dožiju třeba 20. ročníku nebo 25. ročníku.
2: Brány letošního boleveckého vinobraní se sice uzavřely, příjemná atmosféra, dobrá nálada a vzpomínky na sklenku výborného vína, ale v Bolevci ještě nějaký čas zůstanou. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
13: To byly ty nejdůležitější události a dnešní zprávy už jsou u konce. Po krátké přestávce se ale ještě vrátím s kulturou a sportem.

0: Hezký den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Prázdninová štafeta má za sebou velké finále. Na hradu Radyně u Plzně se sešli malí i velcí účastníci, aby společně zakončili letní putování po zajímavých místech plzeňského a karlovarského regionu. A právě na Radyni čekal na účastníky nejen pohled do historie, ale také slavnostní zakončení a odměny.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř stovku míst po plzeňském a karlovarském kraji.
2: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
3: Já mám staršího syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy, ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super v Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
2: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
4: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
5: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst ji nejvíce zaujalo?
6: Bílé Terezky z Naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Jihočeská kaplice se rozhýbala ve znamení sportu i dobré věci. Akce Kaplice v pohybu nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu sportovních disciplín pod vedením zkušených trenérů. Součástí byl také benefiční běh Kaplická míle.
7: Začátek školního roku je každým rokem spojen s hledáním nových kroužků a koníčků. Dětem i rodičům tohle hledání mohla ulehčit i akce Kaplice v pohybu, která se konala v sobotu 12. září na fotbalovém hřišti u základní školy.
8: Ten nápad vznikl, když jsem ještě místostarosta, tak vlastně vím, jak je to dneska s dětma, že ty děti jsou furt u těch obrazovek a displejů, takže vlastně ten, abychom ty děti od těch obrazovek a displejů dostali, tak jsem vymyslel akci Kaplice v pohybu a cílem bylo, aby přišla celá rodina a celá rodina si vyzkoušela ty atletické disciplíny, zasportovala si a hlavně třeba, aby ty děti potom si vybrali nějaký kroužek a sportovali celý rok, případně celý život. Takže takhle to vzniklo.
7: Ze sportu mohli návštěvníci poměřit síly v klasických jako fotbal, florbal, basketbal či tenis. Dále tu bylo mimo jiné i stanoviště s atletikou, kde si děti mohly vyzkoušet jednotlivé disciplíny pod vedením zkušených trenérů.
9: My tu máme dneska stanoviště Kem vítězů, lomeno kroužky vítězů, to je vlastně náš spolek, který pořádá sportovní příměstské tábory a celoroční kroužky během celého školního roku. Poprvé letos jsme v létě měli v Kaplici kemp a teďka navazujeme na to i právě ty kroužky, takže děti si tady můžou vyzkoušet atletické dovednosti, nějaký koordinace, kombinační dovednosti, i práci s hlavou, s koordinací, jak už jsem říkal, takže to tady dneska máme pár stanovišť, které si děti můžou vyzkoušet.
10: Moje kariéra byla krásná. Já jsem vlastně poprvé na olympiádě byla v 17 letech, kdy jsem slavila svoje první osmnáctiny, vlastně jediné osmnáctiny, a taky jsem tam oslavila vlastně na poslední třicátiny, takže jsem fakt byla na 4 olympiádách a každá byla nějaká speciální, takže můžu poděkovat asi tomu nahoře, že jsem celou dobu byla zdravá a že jsem fakt měla krásnou a dlouhou atletickou kariéru.
7: Přestože hlavní náplní akce bylo ukázat sport těm, kteří o něm moc nevědí, šli si sem vyzkoušet nové věci i sportující jedinci.
11: Tak asi nejlepší teď byla ta gymnastika, mě bavila docela. A i basketbal. Basketbal byl zajímavý.
7: Kromě sportu se Kaplice spojila i pro dobrou věc. Součástí akce byl i benefiční běh letos pro Kubíčka a jeho rodinu. Podpořit dobrou věc dalším doprovodným programem přijeli i zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.
12: Tak my jsme přišli podpořit na tom benefiční akci malého chlapečka. Maminko taky máme v poradně, pomáháme lidem s různým zdravotním postižením a děti si tady dneska u nás můžou vyzkoušet jízdu na vozíčku. Úplně i ty malí děti, malinký vlastně, potom ty větší, potom tady máme různé plnění úkolů, ortopedický chodníček, vyrábějí tam nanuky, vyrábějí tam různé zvířátka, plní tam různé kvízy a po splnění 3 úkolů vlastně dostanou u nás na tom stanovišti taky razítko.
7: Běhu se zúčastnil skoro každý návštěvník. Nezáleželo na tom, zda jste Kaplickou míli uběhli či ušli, ale za každého běžce na startu darovalo město Kaplice 100 korun Kubíčkově rodině.
0: Co se stane, když se propojí kyjovské tradice s japonskou kulturou? Možná to zní jako nepředstavitelný hlavolam. Ten ale rozklíčovalo setkání přátel lidové písně napříč světem, které se konalo před Klvaňovým gymnáziem. Právě zde totiž vystoupili nejen zdejší pěvecké a taneční soubory, ale také hosté z Japonska.
13: Kdo by čekal klasické posezení u cymbálu, slovácké písničky a taneční vystoupení krojovaných souborů, nejspíš by se nestačil divit. Před budovou kyjovského gymnázia se totiž během jednoho odpoledne propojila místní kultura s japonskými tradicemi.

0: to taková zvláštní akce, kdy jsme tady hostili dnešní den japonskou skupinu, nesourodou z celého Japonska nazběraná skupina, která projevila tady asi zájem, celý týden je tady v Česku a projevili zájem tento poslední den věnovat Kyjovu, protože ten jejich vedoucí je panda kyjovská, dokonce má kyjovský kroj a projevili zájem o kyjovské památky a o kyjovský folklor jako takový, aby prostě to zhlédl.
1: Program nabídl kombinaci slováckých písní s netradičními ukázkami japonských tanců. Jeden z nich si dokonce mohli vyzkoušet i kyjovští vystupující. Ti se samozřejmě nenechali zahanbit a na oplátku ukázali přátelům z japonských ostrovů pestrou směsici zdejších tradic.
0: Ten program, když dělám, tak vždycky to dělám pestřejší, aby tam byl i tanec, zpěv, i mladina, mladí, proto to končila mladá cymbálová muzika kraje bravurní. Byl tady střed, byly tady staré mý tetky, staří chlapi, oni jsou jak Alexandrovci, jich je myslím 30.
1: Nechybělo ani pár překvapení. Dívčí sbor z Višně si uložil nelehký úkol a zaspíval jednu ze starých japonských písní.

0: Veselí nad Moravou nedávno oslavilo 770 let od první pečetní zmínky. Toto výročí bude až do ledna příštího roku připomínat výstava v Městském muzeu.
1: Nejstarší zmínka o Veselí nad Moravou je stará 770 let a její několikeré vyobrazení teď najdete v Městském muzeu. Je součástí výstavy s názvem Veselí 1256-2026. Nejedná se přitom o písemnou zmínku, ale o pečeť, která byla přiložena k listině týkající se daru bratra Veselského panství, řádu maltéských rytířů. Pečeť veselského komorníka Sudomíra tehdy tuto listinu potvrdila a teď je dokladem, že už před 770 lety stál na místě dnešního zámku Hrad Veselý.
2: Týká se to Hradu Veselý, ne města Veselý, jak se občas objevuje. Město Veselý 770 let nemá, protože v době, kdy ten hrad tady postavil komorník Sudomír Břeclavský v té polovině 13. století, tak město asi těžko bychom nazvali městem, protože to bylo v té době pár dřevěných chalup, které v podstatě roztroušených po tady tom Bartolomějském nebo městském ostrově.
1: Výstava ukazuje, jak mohl v raném středověku vypadat hrad a později město. Najdete na ní vizualizaci i maketu hradu a spoustu věcí denní potřeby, od zbraní přes nádobí, zednickou lžíci, hračky až po tehdejší záchodové prkénko.
2: Je to v podstatě takový výřez toho nejlepšího, co se mě podařilo vlastně dát dohromady od Hodonína až po Hradiště. A to z jednoho prostého důvodu. Dědeček břeclavského komorníka Sudomíra Tvrdiše byl prvním kastelánem v Hodonině, připomínaným v roce 1169. A v podstatě Sudomír s Pardusem, oba dva tyhle bratři se podíleli vlastně na zakládání města Hradiště. Takže vlastně ten prostor je víceméně protkán aktivitami těch obou pánů a respektive toho rodu Tvrdišovců, jak jsme jej s kolegou Plačkem podle toho nejstaršího předka doloženého pomenovali.
1: Význam názvu komorník byl v minulosti úplně jiný než dnes, znamenal spíš vojenského velitele a správce oblasti. Výstava ale pokračuje i do novověku a ukazuje předměty, které mohl používat poslední šlechtický rod vlastnící Veselí.
2: Původní záměr byl, že to bude orientováno jenom na ten středověk. Nakonec jsme se teda domluvili, že to uděláme vlastně těch 770 let průřez vlastně až po to období vlastně Chorinských Zlecké, po ten zámek vlastně, kdy vlastně v předsálí potom je ta finální fáze vlastně, kdy se to uzavírá, jo, tím obdobím, kdy zámek vypadal ještě jako zámek.
1: Výstava v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou potrvá až do ledna příštího roku. Muzeum k ní připraví také edukační programy pro školní děti.
0: Vysoká škola Báňská v Porubě posiluje vědecké zázemí univerzity a zároveň inovační potenciál Moravskoslezského kraje. Centrum energetických a environmentálních technologií získá nové prostory přestavbou budovy N, která nabídne moderní laboratoře pro výzkum nových materiálů, energetiky i vodíkových technologií.
3: Centrum energetických a environmentálních technologií Vysoké školy Báňské je jedno z nejvýznamnějších výzkumných pracovišť v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji. Navazuje na jeho průmyslovou tradici a k dalšímu rozvoji chce využít právě budovu N v areálu Univerzity v Porubě, která je z roku 1992.
4: V této nové budově, kterou budeme nazývat CT2, se bude realizovat materiálový výzkum. Je to pro oblast medicíny, je to pro oblast udržitelné energetiky, budou se zde vyvíjet nové materiály, pokročilé technologie obecně pro udržitelnou energetiku. Můžeme si to představit jako významně laboratorní zázemí, tam se bude primárně dělat základní výzkum, budou se tam ale také dělat i nějaké zakázky přímo pro potenciální odběratele z praxe, ale ano, bude to většinou laboratorní zázemí, to znamená řada mikroskopů, řada velmi cenné techniky v řádech desítek milionů. Předpokládáme, že budou zde zaměstnanci, jednak v rámci naší univerzity, když bych to ještě rozklastroval, tak našeho centra SEED, fakulty dále materiálové technologické, fakulty elektrotechniky a informatiky, fakulty strojní, ale významnou měrou zde budou i pracovníci ze zahraničí.
3: Pro Ostravu a celý region je Vysoká škola Báňská důležitou institucí, která je nezbytná pro budoucnost. Centrum energetických a environmentálních technologií je jedním z pilířů transformace města na centrum vědy, inovací a moderních technologií.
5: My jsme moc rádi, že se samozřejmě Vysoká škola Báňská rozvíjí, protože to přináší zase nové studenty, atraktivitu oboru a vůbec rozvoj takového, já tomu říkám stát ve státě, protože opravdu Vysoká škola Báňské areál je poměrně jako velkým areálem, kde vzniká celá řada dalších výzkumných programů, ale i pracovišť a i místností nebo budov nových pro studenty jako takové. A samozřejmě ta výuka v době, kdy já jsem studovala Vysokou školu Báňskou, se poměrně hodně proměnila. A proměnila se k AI, moderním technologiím a ke spoustě vědeckých výzkumů a tak dále, kteří ti studenti můžou při svém studiu dělat. No a tato budova je toho vlastně důkazem.
4: Tato budova vlastně, která se připravuje, tedy budova, zařízení, lidi, kteří tam budou pracovat, je vlastně podporujícím směrem pro materiálové inženýrství, tedy nové materiály, udržitelnost a vše, co s tím vlastně souvisí. Navazuje na celý koncept, který tady řešíme, což je vlastně transformace energetiky, transformace kraje a velmi dobře do celé této skládačky vlastně zapadá. Očekáváme od ní hodně a věříme, že se nám vlastně to celé podaří. Materiálové inženýrství je jedno z top témat celosvětově.
3: Celý objekt projde kompletní rekonstrukcí za 330 milionů korun. Dokončení je plánováno na červen příštího roku.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Léto je definitivně za námi a 23. září nás čeká první podzimní den a s ním i podzimní rovnodennost. Příroda začne pomalu měnit své barvy. Dny se budou zkracovat, ale to rozhodně neznamená, že bychom měli přestat vyrážet na výlety. Právě naopak, podzim nabízí spoustu krásných míst, zajímavých památek i kulturních zážitků. I dnes jsme pro vás připravili několik tipů, kam se vydat a co stojí za to objevit. Tak pojďme společně vyrazit na další putování. V další reportáži ze seriálu o pokladech rakouské oblasti Salzkammergut se vydáme do Bad Ischlu, města, které proslavily lázně, císařská historie i umění. Právě tady začal v 19. století rozkvět lázeňství a Bad Ischl se postupně stal vyhledávaným letoviskem evropské smetánky i letním sídlem císaře Františka Josefa. My ale tentokrát nezůstaneme jen u historie. Prozkoumáme také místní lázně a samozřejmě nevynecháme ani jednu z nejpříjemnějších součástí návštěvy města, zdejší vyhlášené cukrárny.

0: Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Dnes se vypravíme za příběhem soli do Bad Ischlu. Ukážeme vám místa pro regeneraci těla i duše a vyzkoušíme i speciality místní kuchyně. Pokud byste chtěli navštívit nejstarší solné lázně v sousedním Horním Rakousku, vydejte se do Bad Ischlu, který se nachází mezi jezery solné komory. Sůl se tu těžila od nepaměti. O léčivé síle zdejších slaných minerálních pramenů se tu začalo poprvé mluvit v 16. století, až v 19. století však byly náležitě oceněny. Doktor Josef Goetz tu otevřel v roce 1823 první lázně a doktor Franz Forwierer, císařův dvorní lékař, výslovně začal doporučovat léčivé koupele vznešeným pacientům.
1: Přesvědčit se o zázračném účinku slaných pramenů chtěla i arcivévodkyně Sofie. Ve svých 23 letech ještě neměla žádné potomky, což tenkrát u císařské dynastie znamenalo tak říkajíc katastrofu. Problém se tady suverénně vyřešil 9 měsíců po lázeňském pobytu 18. srpna 1830 se narodil Franz Josef a po něm ještě Maximilián, Karl Ludvík, Anna Marie a Ludvík Viktor. Proto je císař dědeček pojmenován jako solné princátko. V Bad Ischlu nakonec Franz Josef strávil 83 letních pobytů.
0: Na návštěvě císaře s královnou Elizabet Bavorskou přezdívanou Sisi je Bad Ischl pyšný dodnes. Za svého života tu císařský pár pobýval v Kaiserville. V roce 1914 právě tady císař podepsal listinu, následkem které vypukla v Evropě první světová válka. Vilu postavenou v Biedermajerovském stylu si dnes mohou návštěvníci prohlédnout s průvodcem a vrátit se tak v čase do dob habsburské monarchie.
2: Die Geschichte von Bad Ischl ist streng verbunden mit dem Habsburger Herrschertum.
1: Stojíme v parku u Kaiservilly, která stále patří habsburské rodině a která je důstojným středobodem Bad Ischlu. Byla zřízena ve 30. letech 19. století, v době, kdy tu vládla atmosféra Sommerfrische, letních bytů. My máme obrovské štěstí, že právě císařská rodina jezdila na dlouhé letní dovolené do našeho města. Tady se odvíjí slavný příběh zásnuby císařského páru. Svatba se konala 19. srpna 1850. A matka Franze Josefa koupila tuto vilu jako svatební dar. Ta budova byla původně mnohem menší a císař ji nechal z lásky k Elizabet rozšířit a přestavět do písmene E.
0: Císař byl vášnivým lovcem a interiéry vily jsou vyzdobeny početnými loveckými trofejemi. Okolo sídla se rozprostírá přírodní park o rozloze 20 hektarů.
1: Park je místem odpočinku a relaxace. Dědeček císaře byl velmi zručný zahradník a založil tu ukázkové arboretum. Vysázel tu spoustu krásných exotických stromů, třeba kavkazský ořech nebo ginkgo biloba. K vidění je tu také zámeček Marmorschlossl. Původně to byla císařská čajovna, kterou získala Sisi jako dárek od svého manžela.
0: Celé městečko Bad Ischl je protkáno sítí malebných uliček a říčka Traun svou nádhernou barvou dotváří dojem romantického lázeňského letoviska. První zastávkou hostů zpravidla bývá Trinkhalle, postavený v letech 1829 až 1831 jako lázeňský dům v podobě řeckého chrámu s krásným foyer. Další architektonické skvosty, katolický barokní kostel svatého Mikuláše, historickou poštu a telegrafní úřad najdete hned v bezprostřední blízkosti. Zastavte se také na venkovním jevišti v lázeňském parku. Zažít tu můžete velkolepé koncerty a pokud se zrovna nehraje, váš obdiv si zaslouží práce městského zahradníka, který celý park osázel květy nejrůznějších barev a vůní. Poklidnou atmosféru zažijete na esplanádě podél řeky pod korunami mladých listnáčů, kde si výhledy můžete užít i nad šálkem kávy či se sklenkou vína. Na procházce městem narazíte v ulici Fargase na jeden z pokladů města, cukrárnu Zauner, která si drží císařskou úroveň už téměř 200 let. Už z dálky každému zákazníkovi udeří do očí její starobylá duše. Dnes ji vede sympatický Filip, mladý představitel již 7. generace rodiny cukrářů, kteří sladkostmi zásobovali i Františka Josefa. Z velkého pultu plného ovocných dortů, tradičních koláčů a čokoládových pralinek se vybírá jen těžko. Vyzkoušet byste ale rozhodně měli nejslavnější produkt od Zaunerů, Zaunerstollen. Jejíž recept se tu od roku 1905 předává jako rodinné stříbro.

0: po výživné procházce městem jsme se rozhodli využít pohostinnosti hotelu Royal, kde jsme se ubytovali. Ve čtyřhvězdičkových pokojích s krásným výhledem si můžete skutečně odpočinout. Blahodárnost místní slané vody jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli v lázních Eurotherme. Ze střešního termálního bazénu si dopřáváme panoramatický výhled na celé lázeňské město. Relaxovat můžeme i v Royal Oase se sklenkou džusu nebo čaje a odzbrojující je i místní kuchyně, která se může pochlubit biocertifikátem. Servírovány vám budou chutné gurmánské pochoutky z regionálních surovin z ekologické produkce. Čtyřchodovému menu, které jsme s velkým zájmem poctivě přechutnali, vévodí tradiční rakouská specialita v podobě vařené hovězí pleci v harmonii s restovaným bramburkem s mrkví se sklenkou silvánských hroznů ze skvělých rakouských vinic. Pokud hledáte inspiraci, jaká místa v oblasti Solné komory navštívit, pomocníkem vám může být tento dřevěný kruhový rozcestník před hotelem Royal v Bad Ischlu. Jednotlivé cíle vašeho putování naleznete u tohoto solného srdce. Pozdní léto je jak stvořené k tomu, abyste poznali výjimečný charakter Bad Ischlu. Ochutnávat a objevovat jej můžete opravdu všemi smysly. Důkazem je i to, že v roce 2024 bude Bad Ischl evropským hlavním městem kultury. Klimatické lázně, dům řemesel nebo úžasné skalní cesty a vyhlídky. To už je malá ochutnávka na příští díl putování Solnou komorou z hornorakouského Bad Gojsernu. Za týden na viděnou.
1: Ostrava je známá především svou průmyslovou minulostí, ale najdeme tu i architektonické skvosty, které s těžbou a hutnictvím na první pohled příliš nesouvisejí. Jedním z nich je Dům umění, památkově chráněná budova z roku 1926, která dnes hostí Galerii výtvarného umění v Ostravě. Ta patří k nejvýznamnějším sbírkotvorným galeriím u nás. Dům umění ale stojí za pozornost i samotnou architekturou a právě na jeho podobu, historii a umělecký život, který se v jeho prostorách už téměř 100 let odehrává, se teď podíváme.
2: Galerii výtvarného umění v Ostravě najdete v budově, která je architektonickou perlou Moravskoslezské metropole.
3: Galerie výtvarného umění v Ostravě sídlí v prvorepublikové budově Domu umění z roku 1926. Sídlíme v budově, která byla otevřena 13. května v roce 1926, to znamená v době, kdy všechno teprve zkvétalo. Ostrava se dostávala teprve do varu, začala stavět ty nejkrásnější budovy, ať už to byla nová radnice, anebo právě Dům umění. Dům umění navrhli architekti František Fiala a Vladimír Valenfels. Byli to žáci slavného architekta Kotěry a inspirovali se nejen českou, ale i zahraniční architekturou. Dům umění je známý svými cihlami, které jsou tady v Ostravě typické nejen kvůli slezské gotiky, ale také kvůli hornickým koloniím, které zde jsou. Ale zároveň je inspirovaný i holandskou architekturou. Dům umění už tady stojí skoro 100 let a za tu dobu se změnil úplně minimálně. Kromě výměny střechy vypadá téměř stejně a stejně tak je tomu i uvnitř, tak se do něj pojďme podívat. Dům umění je z velké části ještě původní, takže najdete zde původní podlahy, původní dřevěné dveře, ale třeba i schodiště se zábradlím. Je to krásné, protože se můžete vrátit téměř o 100 let zpátky a prohlédnout si budovu tak, jak ji viděl například starosta města Ostravy Jan Prokeš. Teď, když se vypravíme po schodech do prvního patra, abychom si prohlédli stálou expozici, budeme mít sochu sochaře Jana Laudy. Je to lachtan a děti, které k nám chodí na tvůrčí programy, ho během svých programů pojmenovali Serafín. Serafín nám slouží jako maskot programu pro děti a najdete ho na tričkách, na knížkách, najdete ho jako plyšáka, vlastně na všem, co se u nás vztahuje k dětem. A nezapomeňte si ho pohladit po čumáku, přináší to štěstí.
2: Galerie výtvarného umění v Ostravě je největší sbírkotvornou galerií Moravskoslezského kraje. Sbírky jsou neustále rozšiřovány a v tuto chvíli již zahrnují přes 23 000 uměleckých předmětů.
3: Při vstupu do stále expozice na vás jako první koukne obrovská kresba Františka Jurečky, což byl vlastně zakladatel a mecenáš Domu umění. Kresbu namaloval Max Švabinský a my jsme ji nechali zvětšit na celou stěnu, aby dostatečně vynikal. V V tomto sále si můžete prohlédnout umělecká díla, které František Jureček věnoval Spolku domu umění do jeho sbírky. Je to v podstatě základ sbírky dnešní Galerie výtvarného umění v Ostravě. Jednalo se tehdy o 122 uměleckých děl, od maleb přes grafiky až po sochy, a byl to čin velmi netypický, netradiční a na svou dobu opravdu ojedinělý. A my jsme za to velmi rádi, protože díky tomu jsme měli na co navázat a za těch téměř 100 let jsme k dnešnímu dni nazbírali 23 000 uměleckých artefaktů. Galerie výtvarného umění v Ostravě pořádá v Domě umění převážně výstavy klasického i současného umění, ale nejen to, máme celou řadu doprovodných programů, od přednášek přes koncerty až po tvůrčí dílny a edukační programy pro školy.
2: Galerie se cíleně zaměřuje právě na děti, které se mohou během roku i školních prázdnin zúčastnit řady nejrůznějších aktivit.
4: My tady v galerii nabízíme několik druhů programů. Teď to, co se odehrává tady za mnou, tak to jsou tady děti na letním zážitkovém táboře, takové tvůrčí dílně, ale jinak samozřejmě nabízíme dílny pro nejmenší děti od roku a půl do pěti let, pro děti, pro dospělé i pro seniory. A míváme i taky akce, které se váží k nějakým prázdninám, jarním, podzimním či nějakým svátkům. Myslím, že je důležité přitáhnout děti do galerie z toho důvodu, aby od malička vlastně nějak jako kultivovali a učili se kontaktu s tím uměleckým dílem. Snažíme se jim to přiblížit pomocí různých aktivit tvůrčích, často s hudebními dramatickými přesahy, tak aby to mělo vlastně zážitkový i vzdělávací charakter.
2: Novinkou je mobilní aplikace s audioprůvodcem.
3: Ten vám povykládá celý příběh vzniku galerie, je v češtině i v polštině a dozvíte se všechny zajímavosti, které se tady za těch téměř 100 let odehrály. Provázet vás bude stavitel, mecenáš a zakladatel Domu umění František Jureček a pěkně vám povykládá celý příběh toho, co všechno se u nás odehrál.
5: Pěkně vás vítám v Domě umění. Dovolte mi prosím, abych vás provedl galerií výtvarného umění v Ostravě, která by bez mé maličkosti nevznikla. V mých dobách bylo slušností se nejprve představit. Jmenuji se František Jureček a byl jsem velevážený občan Ostravy. Žil jsem v krásném období první republiky. 20. léta. Mnoho inspirujících osobností a krásné umění.
2: Zřizovatelem Galerie výtvarného umění v Ostravě je Moravskoslezský kraj.
1: Archeopark Chotěbu se nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do života našich dávných předků. Na místě původního slovanského hradiska vznikla jeho věrná rekonstrukce s mohutným opevněním, obytnými domy, výrobními objekty i železářskou pecí. Lokalita má ale mnohem starší historii, osídlená byla už v pravěku. Pojďme se tedy vydat do Chotěbuzy a zjistit, jak se tu žilo před více než tisíci lety.
2: Archeologická lokalita Chotěbus Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuských lesích rozkládalo v

0: pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později je na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko.
1: V minulosti na této lokalitě bylo vystavěno mohutné trojdílné hradiště, pod kterým protékala řeka Olše. Nyní je zde vybudován archeopark, který interaktivním způsobem představuje návštěvníkům život našich předků Slovanů v 8. až polovině 11. století. Jsou zde vybudovány obytné stavby a výrobní zařízení, mezi které patří například halová stavba, polozemnice, zemnice, srubová stavba, kultovní objekt nebo železářská pec. Archeopark byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2006, tedy ten venkovní areál, a o 10 let později byla vybudována multifunkční budova, ve které je umístěna expozice o životě našich předků a vůbec tady o tom hradišti a vykopávkách, a keramická dílna a zázemí jak pro návštěvníky, tak pro zaměstnance. Zde probíhá množství doprovodných programů a akcí, ať už jsou to akce jednodenní nebo dvoudenní, ve kterých se snažíme přiblížit návštěvníkům právě těch život našich předků, Slovanů. Jsou to například akce na Jantarové stezce, Cyrilometodějské dny, například Svatováclavský den spojený s polním ští ke ctí svatého Václava, různá sokolnická vystoupení a další. Ten program je opravdu bohatý. Proč stojí za to sem přijít? Určitě je to návštěva netradiční. Mají možnost pohybovat se v místech, kde kdysi opravdu to hradiště stálo, kde na ně dýchne ta historie.
0: Přibližnou podobu historické osady rekonstruuje v dnešní době právě areál archeoparku Chotěbus Podobora.
2: Vítám vás u nás před největším domkem, který tady u nás máme, takzvanou hospodou. A pojďme se teď podívat dovnitř, jak to tam vypadalo. Nyní se nacházíte v halové stavbě, dlouhém domě, který vlastně sloužil jako naše dnešní hospoda. Tady si lidé scházeli, tady hodovali, tady rokovali. V tomto domě máme vystavené různé předměty, které naši Slované vlastně znali, a některé z nich máme vystavené vlastně v budově, v expozici, ty originály. Lidé si tady můžou prohlédnout nejrůznější předměty, jako jsou různé zbraně, sekery, které se říká bradatice, meče, štíty, různé potřeby pro jezdce, jako například ostruhy, třmeny. Kromě zbraní tady máme i potřeby například na psaní. Tady za mnou si pak můžou návštěvníci prohlédnout expozici odívání, jak se ti lidé oblékali.
0: Tato archeologická lokalita přitahuje zájem historiků a archeologů už od 19. století.
3: Můžeme tu vidět nálezy i z toho raného středověku a i z toho pravěkého období. Můžeme vypíchnout třeba předmět archeologický nález bradatice, která byla vlastně takzvaná taká ranostředověká bojová sekera. Dále tu máme významnou kost, která je významná tím, že je to kost chrta, která je nejstarší v rámci celé střední Evropy a pochází pravděpodobně z první poloviny 9. století. Ten chrt se stal maskotem archeoparku. Mezi dalšími nálezy tu máme třeba šperky ranostředověké, potom jsou tu různé keramické nádoby, či z pravěku, alebo z raného středověku. V expozici archeoparku máme i jediný mincový nález, který se nalezl na lokalitě, a je to půl denár uherského krále Štěpána a pravděpodobně pochází z poloviny 11. století.
0: Archeopark se snaží přilákat i děti a mládež. A
2: pro školní výpravy máme nejrůznější programy, například program Branou do minulosti, kde se seznámí se životem na hradišti v raném středověku, nebo například program Pozor pračlověk, kdy si lidé, děti si vyzkouší, jaké to bylo za doby kamenné, čím opracovávali kámen, co jedli a podobně. A nebo například program Divatero řemesel, který se zabývá právě nejrůznějšími řemesly.
0: Archeopark Chotěbus Podobora je jednou z pěti poboček Muzea Těšínska, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, a nachází se zhruba 5 kilometrů od Českého Těšína směrem na Karvinou. Archeopark je otevřen celoročně, avšak venkovní areál je otevřen pouze sezóně, od začátku dubna do konce října.
4: Děkuji, že jste byli s námi, a přeji vám krásné podzimní dny plné objevování. Těším se na vás zase příště.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tyto makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřivu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali, a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky, a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.

0: ZAK Maria Osvaldová.
1: Začínala charitativními bazary, návštěvami dětských domovů a domovů pro seniory, dnes vede vlastní nadační fond. Patricia Stuchláková se prostřednictvím nadačního fondu Patricia snaží pomáhat tam, kde je to potřeba. V sobotu 12. září se k této iniciativě mohl připojit každý, kdo zavítal na celodenní program na Rokycanském náměstí.
2: Kdy Lesní fond se zaměřuje na pomoc seniorům, dětem a zvířatům. Pořádáme sbírky, pořádáme různé sportovní a kulturní akce ve spolupráci s místníma školama, s domovem pro seniory Harmonie v Merošově a tak dále. A vlastně i dnešní akce je zaměřená na to, že výtěžek bude použitý na zaplacení školních potřeb pro znevýhodněné děti, pro tři děti tady z Rokycanska.
1: Do akce se zapojilo také město Rokycany, které podobné aktivity dlouhodobě podporuje.
3: Já obecně každou akci, která se bude dít na náměstí, podpořím rád a město ji podpoří. I tuto akci jsme podpořili, protože jsme jim to umožnili na tomto náměstí konat. A když je to pak ještě bohulibá činnost, protože to je na podporu nadačního fondu Patricia, který vlastně podporuje handicapované děti, tak moji podporu mají vždycky.
1: Velkým lákadlem nejen pro děti byla během dne především ukázka pracovní techniky spolku Na myšlenci. Ten rovněž vznikl právě z potřeby pomáhat a ve svém volném čase se sám věnuje nejrůznějším dobročinným aktivitám.
4: Já tady zastupuji spolek Na myšlenci ZSL a je to spolek řidičů kamionů povětšinou, který se těmahle akcema věnuje podpoře dětí s nějakým postižením a letos jsme z této akce se rozhodli, že veškerý výtěžek z této akce bude právě na podporu nadačního fondu Patrice.
2: Děkuji všem, kdo přišel a podpořil tuto akci. Moc si toho vážím a vážím si vlastně každý pomoci a vážím si hlavně toho, že díky lidem, kteří jako chodí na moje akce, já si můžu plnit svůj sen a tím vlastně pomáhat ostatním lidem.
1: Z Rokycan pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
0: Tři rozdílné stavby, tři příběhy. Stavbami roku Plzeňského kraje za rok 2025 se staly přístavba základní školy v Holíšově, bývalá synagoga v Rabí a historický zájezdní hostinec v Kašperských horách. O vítězích rozhodovala odborná porota, která vybírala z 38 přihlášených staveb.
5: Porota všechny stavby objela, viděla je a musím konstatovat, že v letošním roce se stavba roku opět vydařila, máme velice kvalitní stavby a bohužel je smutné, že porota se musela strašně dlouho rozhodovat, komu neudělit nominace. To je vždycky to nejtěžší rozhodnutí, protože kdyby bylo po mém, tak udělíme nominaci všem 38 stavbám, ale to bohužel nešlo.
0: Hned dvě ocenění získala přístavba základní školy v Holíšově. Kromě titulu stavba roku ovládla také hlasování veřejnosti.
6: Celý gro toho návrhu bylo najít polohu pro ten celkem objemný nový prostor, který měl být přistaven ke stávající budově školy. Původně škola měla vybrané jiné místo a my jsme navrhli jinou kompozici celého vlastně školního dvora, který tu novou přístavbu bude uzavřen a nově se napojí na stávající vstup do budovy a vlastně spojí se to celé do jednoho funkčního celku.
0: Za přestavbou bývalé synagogy v Rabí na bydlení stojí architektka Vladimíra Martinovská. Její rodina objekt zakoupila v roce 2019.
7: Ten barák byl specifický v tom, že vlastně on byl od začátku takový jako velmi chudobný. Takže byl docela jako v špatném stavu, takže jsme opravdu museli přistoupit jakoby k úplný rekonstrukci. A ještě byl specifický v tom, že vlastně on to nikdy nebyl, jakoby nebyla to nikdy jedna bytová jednotka. Byla tam židovská škola, bylo tam vlastně několik chudinských bytů a nikdy to vlastně jakoby nebylo propojený. A to pro mě byla jakoby největší výzva.
0: Cenu odborné poroty získala novostavba školky v Plzni Újezdě.
8: Před tou školkou jsme navrhovali družinu základní školy, jako dřevěná, a v podstatě, když jsme přemýšleli, protože to je v novém obytném celku a je to taková jako parcela obklopená bydlením, tak jsme přemýšleli, že na tu družinu navážeme a ještě uděláme takový vnitřní prostor a vlastně svět té školky uděláme úplně jinak než ty okolní domy, proto jsme v podstatě zvolili sedlou střechu, dřevěné obložení, tak aby to byl zapamatovatelný a pro děti hravej objekt.
0: Celkem si některé z ocenění odneslo 11 staveb. Mimo jiné nástavba jedné z budov fakultní nemocnice, takzvaný obláček nad Plzní, dopravní napojení severního Rokycanska na dálnici D5 nebo nový přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech. Z Plzně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: Rokycany nejen jako domov místního folkloru, ale také jako prostor hudebních dialogů s českou a evropskou tradicí. Od 3. do 5. září proběhl v Rokycanech již 3. ročník festivalu Cesty k pramenům.
1: Soubor v Rokycanech působí už od roku 1967 a je pravidelným hostem nejrůznějších festivalů. A vlastně trvalo hodně dlouho, než v Rokycanech vznikla přehlídka, která by byla ušitá souboru na míru, ale zároveň byla otevřena i jiným žánru. Jsme moc rádi, že město Rokycany tuhle tu naší snahu podporuje a budeme se těšit, že to snad bude i pokračovat.
2: Festival Cesty s pramenům pro Rokycany obrovský osvěžení té scény, která je v Rokycanech, a já moc děkuju panu Vejvodovi a teda spolkům, který se na tom podílí, protože je to velmi netradiční festival, festival typu založený na folkloru, ale multikulturně a multižánrově propojený, kdy vidíme kultury i světové kultury, tak si myslím, že to velmi obohacuje Rokycany a podle návštěvnosti je vidět, že i když jsou jinde velké akce, tak si to najde své obdivovatele a jsem rád, že sem přijíždí lidé z okolí.
0: Na čtvrteční večer poezie v klubu komorní hudby navázal páteční koncert muziky souboru Rokytí a Rokytka. V sobotu pokračoval ve Spilce, a to swingovým uskupením Sestrioli, hudebním pořadem News Quality a tanečně hudebním vystoupením folklorního souboru Rokytí a Sluníčko.
3: Je to soubor Sluníčko z Rokycan, kde tančí zhruba 25 tanečníků, které baví tanec a dělají to rádi. Dvakrát týdně se tím zabývají. Jednou za měsíc je vždycky víkendové soustředění, kdy jsme celé nedělní dopoledne vlastně v plném proudu tance a jezdíme na nejrůznější festivaly po republice a užíváme si to rozhodně.
0: Rokytí a Sluníčko ovšem nebyly jedinými soubory, které na své domácí půdě účinkovaly. Závěrem sobotního večera zahrála ve Spilce také legendární kapela Kale se zpěvačkou Natálií Kuchárovou.
4: Trošku jsme se rozrostli. Jo, už nás bylo původně 5, pak 6, teď je nás 8. No a pokračujeme pořád stejně v tom žánru rompop, takovej trošku latina, trošku jazzu, trošku toho našeho.
0: Festival Cesty k pramenům je letos u konce. Jeho příznivci se ale už nyní mohou těšit na jeho pokračování, které Rokycany nabídnou v příštím roce. Z Rokycan pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na Hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř 100 míst po Plzeňském a Karlovarském kraji.
6: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
5: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
7: Já mám strašně syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy. Ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super v Plzně.
5: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
6: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla, druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
5: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
8: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
5: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
9: Je zde spojeno fyzičnost s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
5: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
10: Bílé terasky z naučná stezka.
5: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: přes 140 akcí, více než 150 účinkujících a tisíce návštěvníků. Taková byla letošní sezóna plzeňských náplavek, které pravidelně oživují místa, jež byla dlouhá léta stranou pozornosti.
1: Projekt Plzeňské náplavky vlastně není jenom festivalem, ale teď už je to vlastně celosezónním projektem, který oživuje, neřekla bych už ani, že se snaží, ale vlastně pokračuje v nějaké historické tradici kultury kolem řeky, připravuje vlastně koncerty, cvičení pro veřejnost, pohádky, výstavy. Ten program je pestrý, vlastně byl od konce května.
0: Počet lokalit, kde se nejrůznější program odehrával, se stejně jako samotný projekt v průběhu let rozrostl.
1: Hlavní zóny byly vlastně dvě, kolem řeky Radbuzy, tady v centru na Radbuzské náplavce, a to vlastně na dvou zónách, pod kavárnou Šálek a Špunt, a tady na Trojmostí, kde zrovna natáčíme, a další zóna tak byla na Mži, ta vlastně končí zítra, kde byla celou sezónu kontejnerová kavárna a každou středu se tam konal koncert, ale zároveň to byla i zóna sportovní, kde si lidé mohli vyzkoušet závěsnou akrobaci nebo jogu nebo pilates a spoustu dalších jiných pohybových aktivit.
0: V pátek 11. září koncertní sezónu zakončily na Radbuzské náplavce dva koncerty talentovaných slovenských umělkyň. Začátkem večera vystoupila zpěvačka a skladatelka Daša, která zde představila svůj nový projekt.

0: tento projekt byl veľa založený na elektronické produkcii. Vlastně jeho, v podstatě ho inšpirovala pražská klubová scéna a je to velmi vocal heavy, takže veľa se tam zpěvá, veľa tam je vrstiev vokálnych a tak. Velmi dobře se mi tu hralo, já celkovo preferujem vonkajší koncerty, takže to bylo fajn pro mě.
1: Své nové album v Plzni ovšem představila i Katarzia. Ta v komorním uskupení s klavíristou Robinem Galliou večer na náplavce uzavřela.

0: Je to môj songwriterský 8. album a som hrozne rada, že môžeme hrať tu v Plzni, aj keď stále spievam hlavne po slovensky, ale sú tam aj nejaké české pesničky. Práve dnes sme si hovorili s klaviristom Robinom, ktorý je tu dnes so mnou, že sme hrozne radi, že sme vonku, že je to taká rozlúčka s letom a je to strašne tu príjemné a som hrozne rada, že sme tu. Mám pocit, že je to také zdravšie byť vonku, keď je leto.
1: Program ovšem létem nekončí. Společná setkání jsou pro zájemce připravovány i nadále. Více informací naleznete na webu plzeňskenáplavky.cz. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Rekordních 8 000 návštěvníků, desítky druhů vín a atmosféra, která připomínala moravské slavnosti. Bolevecká náves v Plzni ožila v pátek a v sobotu už 11. ročníkem boleveckého vinobraní.
3: Včera jsem byla hodně překvapená, že i po pracovním dnu sem dorazilo spousty lidí. A dneska ještě to krásné počasí, které nám k tomu přispělo, tak si myslím, že atmosféra je úplně skvělá, vína tečou proudem a myslím si, že se všichni dobře baví.
2: K dobrému vínu neodmyslitelně patří také kvalitní muzika.
4: Teď slyšíte, že nastupuje na pódium Bára Basiková, což si myslím, že je absolutní vrchol letošního boleveckého vinobraní. Hraje za podpory cymbálové muziky Milana Broučka. Jinak tady bylo Demofobie a včera hráli Queen Ways. Vždycky se snažíme vhodně volit jako hudební složku boleveckého vinobraní tak, aby to sedělo vlastně k těm vínům.
2: Vinaři dovezli do Plzně více než 80 druhů vín, od bílých přes růžová až po červená.
5: Přivezli jsme různý vína, myslím si, že jsme asi jediný, kdo tady nabízí neuburské, jestli dobře vím, takže možná tohle jako specialita. Potom máme frizanté, jako víno šumivé trošku, no potom taková ta klasika, Veltlín, Miller, Riesling vlašský.
6: Dneska úplně nejvíc šli takový ty polovína, takže irlandský šedý, Hibernál, ty už jsou v podstatě skoro pryč a úplně výborný je Seko de Čejkovice, bublinky.
7: Přivezli jsme takový průřez naší produkce, a od suchých vín vlastně přes polosuchá naš polosladká, máme tu i jedno červené a zatím to vypadá, že nejoblíbenější je Rulanda šedá.
2: Přestože je Plzeň mekou piva, na Bolevecké návsi to vypadalo, že milovníků vína je v západočeské metropoli více než dost.
8: Plzeň je samozřejmě městem piva, ale na městském obvodě Plzeň 1 máme vinice. Máme tam spoustu ulic pojmenovaných po vinařských oblastech. Dokonce jednu jsme pojmenovávali 3 roky zpátky, nejnovější ulice na Rizlinku, takže nesouhlasím úplně s tím, že Plzeň je pouze městem piva.
9: Mně chutná Baláž určitě, víno moravský. Vyzkoušeli jsme v Mikulově, máme ho hrozně rádi. A jinak jsme se tady setkali s kolegyní paní učitelkou, která přijela na návštěvu z Teplic.
10: Že vůbec nejsem plzeňská, takže jsem se na návštěvě, líbí se mi tady. Setkali jsme se, ochutnáváme. To je pěkné.
11: Já jsem zkusila zatím jenom bílý, já to moc nemíchám, ale manžel měl i červený teda. A chutnalo nám asi všechno, já piju suchý většinou, že jo? Ale to je spíš kvůli dietě.
2: Bolevecké vinobraní je pro první obvod jednou z nejvýznamnějších akcí roku.
12: Já už si jedničku bez boleveckého vinobraní nedokážu vůbec představit. Jo. Ten 11. ročník je prostě nějaký závazek do budoucna a doufám, že se dožiju třeba 20. ročníku nebo 25. ročníku.
2: Brány letošního boleveckého vinobraní se sice uzavřely, příjemná atmosféra, dobrá nálada a vzpomínky na sklenku výborného vína, ale v Bolevci ještě nějaký čas zůstanou. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
13: To byly ty nejdůležitější události a dnešní zprávy už jsou u konce. Po krátké přestávce se ale ještě vrátím s kulturou a sportem.

0: Hezký den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Prázdninová štafeta má za sebou velké finále. Na hradu Radyně u Plzně se sešli malí i velcí účastníci, aby společně zakončili letní putování po zajímavých místech plzeňského a karlovarského regionu. A právě na Radyni čekal na účastníky nejen pohled do historie, ale také slavnostní zakončení a odměny.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř stovku míst po plzeňském a karlovarském kraji.
2: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
3: Já mám strašně syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy. Ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super v Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
2: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
4: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
5: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst ji nejvíce zaujalo?
6: Bílé terasky z naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Jihočeská kaplice se rozhýbala ve znamení sportu i dobré věci. Akce Kaplice v pohybu nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu sportovních disciplín pod vedením zkušených trenérů. Součástí byl také benefiční běh Kaplická míle.
7: Začátek školního roku je každým rokem spojen s hledáním nových kroužků a koníčků. Dětem i rodičům tohle hledání mohla ulehčit i akce Kaplice v pohybu, která se konala v sobotu 12. září na fotbalovém hřišti u základní školy.
8: Ten nápad vznikl, když jsem byl ještě místostarosta, tak vlastně vím, jak je to dneska s dětma, že ty děti jsou furt u těch obrazovek a displejů, takže vlastně ten, abychom ty děti od těch obrazovek a displejů dostali, tak jsem vymyslel akci Kaplice v pohybu a cílem bylo, aby přišla celá rodina a celá rodina si vyzkoušela ty atletické disciplíny, zasportovala si a hlavně třeba, aby ty děti potom si vybrali nějaký kroužek a sportovali celý rok, případně celý život. Takže takhle to vzniklo.
7: Ze sportu mohli návštěvníci poměřit síly v klasických jako fotbal, florbal, basketbal či tenis. Dále tu bylo mimo jiné i stanoviště s atletikou, kde si děti mohly vyzkoušet jednotlivé disciplíny pod vedením zkušených trenérů.
9: My tu máme dneska stanoviště Kem vítězů, lomeno kroužky vítězů. To je vlastně náš spolek, který pořádá sportovní příměstské tábory a celoroční kroužky během celého školního roku. Poprvé letos jsme v létě měli v Kaplici kemp a teďka navazujeme na to i právě ty kroužky, takže děti si tady můžou vyzkoušet atletické dovednosti, nějaké koordinační dovednosti, i práci s hlavou, s koordinací, jak už jsem říkal, takže to tady dneska máme pár stanovišť, které si děti můžou vyzkoušet.
10: Moje kariéra byla krásná. Já jsem vlastně poprvé na olympiádě byla v 17 letech, kdy jsem slavila svoje první osmnáctiny, vlastně jediné osmnáctiny, a taky jsem tam oslavila vlastně na poslední třicátiny, takže jsem fakt byla na čtyřech olympiádách a každá byla nějaká speciální, takže můžu poděkovat asi tomu nahoře, že jsem celou dobu byla zdravá a že jsem fakt měla krásnou a dlouhou atletickou kariéru.
7: Přestože hlavní náplní akce bylo ukázat sport těm, kteří o něm moc nevědí, šli si sem vyzkoušet nové věci i sportující jedinci.
11: Tak asi nejlepší teď byla ta gymnastika, mě bavila docela. A i basketbal. Basketbal byl zajímavý.
7: Kromě sportu se Kaplice spojila i pro dobrou věc. Součástí akce byl i benefiční běh letos pro Kubíčka a jeho rodinu. Podpořit dobrou věc dalším doprovodným programem přijeli i zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.
12: Tak my jsme přišli podpořit na tom benefiční akci malého chlapečka. Maminku taky máme v poradně. Pomáháme lidem s různým zdravotním postižením a děti si tady dneska u nás můžou vyzkoušet jízdu na vozíčku. Úplně i ty malí děti, malinký vlastně, potom ty větší, potom tady máme různé plnění úkolů, ortopedický chodníček, vyrábějí tam nanuky, vyrábějí tam různé zvířátka, plní tam různé kvízy a po splnění třech úkolů vlastně dostanou u nás na tom stanovišti taky razítko.
7: Běhu se zúčastnil skoro každý návštěvník. Nezáleželo na tom, zda jste Kaplickou měli uběhli či ušli, ale za každého běžce na startu darovalo město Kaplice 100 korun Kubíčkově rodině.
0: Co se stane, když se propojí kyjovské tradice s japonskou kulturou? Možná to zní jako nepředstavitelný hlavolam. Ten ale rozklíčovalo setkání přátel lidové písně napříč světem, které se konalo před Klvaňovým gymnáziem. Právě zde totiž vystoupili nejen zdejší pěvecké a taneční soubory, ale také hosté z Japonska.
13: Kdo by čekal klasické posezení u cymbálu, slovácké písničky a taneční vystoupení krojovaných souborů, nejspíš by se nestačil divit. Před budovou kyjovského gymnázia se totiž během jednoho odpoledne propojila místní kultura s japonskými tradicemi.

0: Je to taková zvláštní akce, kdy jsme tady hostili dnešní den japonskou skupinu, nesourodou z celého Japonska, nazběraná skupina, která projevila tady asi zájem, celý týden je tady v Česku a projevili zájem tento poslední den věnovat Kyjovu, protože ten jejich vedoucí je panda kyjovská, dokonce má kyjovský kroj a projevili zájem o kyjovské památky a o kyjovský folklor jako takový, aby prostě to zhlédl.
1: Program nabídl kombinaci slováckých písní s netradičními ukázkami japonských tanců. Jeden z nich si dokonce mohli vyzkoušet i kyjovští vystupující. Ti se samozřejmě nenechali zahanbit a na oplátku ukázali přátelům z japonských ostrovů pestrou směsici zdejších tradic.
0: Ten program, když dělám, tak vždycky to dělám pestřejší, aby tam byl i tanec, zpět, i mladina, mladí, proto to končila mladá cymbálová muzika, která je bravurní. Byl tady střed, byly tady staré mý tetky, staří chlapi, oni jsou jak Alexandrovci, jich je myslím 30.
1: Nechybělo ani pár překvapení. Dívčí sbor z Višně si uložil nelehký úkol a zaspíval jednu ze starých japonských písní.

0: Veselí nad Moravou nedávno oslavilo 770 let od první pečetní zmínky. Toto výročí bude až do ledna příštího roku připomínat výstava v Městském muzeu.
1: Nejstarší zmínka o Veselí nad Moravou je stará 770 let a její několikeré vyobrazení teď najdete v Městském muzeu. Je součástí výstavy s názvem Veselí 1256-2026. Nejedná se přitom o písemnou zmínku, ale o pečeť, která byla přiložena k listině týkající se daru bratra Veselského panství, řádu maltéských rytířů. Pečeť veselského komorníka Sudomíra tehdy tuto listinu potvrdila a teď je dokladem, že už před 770 lety stál na místě dnešního zámku Hrad Veselý.
2: Týká se to Hradu Veselý, ne města Veselý, jak se občas objevuje. Město Veselý 770 let nemá, protože v době, kdy ten hrad tady postavil komorník Sudomír Břeclavský v té polovině 13. století, tak město asi těžko bychom nazvali městem, protože to bylo v té době pár dřevěných chalup, které v podstatě roztroušených po tady tom Bartolomějském nebo městském ostrově.
1: Výstava ukazuje, jak mohl v raném středověku vypadat hrad a později město. Najdete na ní vizualizaci i maketu hradu a spoustu věcí denní potřeby, od zbraní přes nádobí, zednickou lžíci, hračky až po tehdejší záchodové prkénko.
2: Je to v podstatě takový výřez toho nejlepšího, co se mně podařilo vlastně dát dohromady od Hodonína až po Hradiště. A to z jednoho prostého důvodu. Dědeček břeclavského komorníka Sudomíra Tvrdíše byl prvním kastelánem v Hodoníně, připomínaným v roce 1169. A v podstatě Sudomír s Pardusem, oba dva tyhle bratři se podíleli vlastně na zakládání města Hradiště. Takže vlastně ten prostor je víceméně protkán aktivitami těchto obou pánů a respektive toho rodu Tvrdišovců, jak jsme jej s kolegou Plačkem podle toho nejstaršího předka doloženého pomenovali.
1: Význam názvu komorník byl v minulosti úplně jiný než dnes, znamenal spíš vojenského velitele a správce oblasti. Výstava ale pokračuje i do novověku a ukazuje předměty, které mohl používat poslední šlechtický rod vlastnící Veselý.
2: Původní záměr byl, že to bude orientováno jenom na ten středověk. Nakonec jsme se teda domluvili, že to uděláme vlastně těch 770 let průřez vlastně až po to období vlastně Chorinských Zlecké, po ten zámek vlastně, kdy vlastně v předsálí potom je ta finální fáze vlastně, kdy se to uzavírá, jo, tím obdobím, kdy zámek vypadal ještě jako zámek.
1: Výstava v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou potrvá až do ledna příštího roku. Muzeum k ní připraví také edukační programy pro školní děti.
0: Vysoká škola Báňská v Porubě posiluje vědecké zázemí univerzity a zároveň inovační potenciál Moravskoslezského kraje. Centrum energetických a environmentálních technologií získá nové prostory přestavbou budovy N, která nabídne moderní laboratoře pro výzkum nových materiálů, energetiky i vodíkových technologií.
3: Centrum energetických a environmentálních technologií Vysoké školy Báňské je jedno z nejvýznamnějších výzkumných pracovišť v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji. Navazuje na jeho průmyslovou tradici a k dalšímu rozvoji chce využít právě budovu N v areálu univerzity v Porubě, která je z roku 1992.
4: V této nové budově, kterou budeme nazývat CT2, se bude realizovat materiálový výzkum. Je to pro oblast medicíny, je to pro oblast udržitelné energetiky, budou se zde vyvíjet nové materiály, pokročilé technologie, obecně pro udržitelnou energetiku. Můžeme si to představit jako významně laboratorní zázemí, tam se bude primárně dělat základní výzkum, budou se tam ale také dělat i nějaké zakázky přímo pro potenciální odběratele z praxe, ale ano, bude to většinou laboratorní zázemí, to znamená řada mikroskopů, řada velmi cenné techniky v řádech desítek milionů. Předpokládáme, že budou zde zaměstnanci, jednak v rámci naší univerzity, když bych to ještě rozklastroval, tak našeho centra SEED, fakulty dále materiálové technologické, fakulty elektrotechniky a informatiky, fakulty strojní, ale významnou měrou zde budou i pracovníci ze zahraničí.
3: Pro Ostravu a celý region je Vysoká škola Báňská důležitou institucí, která je nezbytná pro budoucnost. Centrum energetických a environmentálních technologií je jedním z pilířů transformace města na centrum vědy, inovací a moderních technologií.
5: My jsme moc rádi, že se samozřejmě Vysoká škola Báňská rozvíjí, protože to přináší zase nové studenty, atraktivitu oboru, a vůbec rozvoj takového, já tomu říkám stát ve státě, protože opravdu Vysoká škola Báňská areál je poměrně jako velkým areálem, kde vzniká celá řada dalších výzkumných programů, ale i pracovišť a i místností nebo budov nových pro studenty jako takové. Já samozřejmě ta výuka v době, kdy já jsem studovala Vysokou školu Báňskou, se poměrně hodně proměnila. A proměnila se k AI, moderním technologiím a ke spoustě vědeckých výzkumů a tak dále, kteří ti studenti můžou při svém studiu dělat. No a tato budova je toho vlastně důkazem.
6: Tato budova vlastně, která se připravuje, tedy budova, zařízení, lidi, kteří tam budou pracovat, je vlastně podporujícím směrem pro materiálové inženýrství, tedy nové materiály, udržitelnost a vše, co s tím vlastně souvisí. Navazuje na celý koncept, který tady řešíme, což je vlastně transformace energetiky, transformace kraje a velmi dobře to celé této skládačky vlastně zapadá. Očekáváme od ní hodně a věříme, že se nám vlastně to celé podaří. Materiálové inženýrství je jedno z top témat celosvětově.
3: Celý objekt projde kompletní rekonstrukcí za 330 milionů korun. Dokončení je plánováno na červen příštího roku.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Léto je definitivně za námi a 23. září nás čeká první podzimní den a s ním i podzimní rovnodennost. Příroda začne pomalu měnit své barvy. Dny se budou zkracovat, ale to rozhodně neznamená, že bychom měli přestat vyrážet na výlety. Právě naopak, podzim nabízí spoustu krásných míst, zajímavých památek i kulturních zážitků. I dnes jsme pro vás připravili několik tipů, kam se vydat a co stojí za to objevit. Tak pojďme společně vyrazit na další putování. V další reportáži ze seriálu o pokladech rakouské oblasti Salzkammergut se vydáme do Bad Ischlu, města, které proslavily lázně, císařská historie i umění. Právě tady začal v 19. století rozkvět lázeňství a Bad Ischl se postupně stal vyhledávaným letoviskem evropské smetánky i letním sídlem císaře Františka Josefa. My ale tentokrát nezůstaneme jen u historie. Prozkoumáme také místní lázně a samozřejmě nevynecháme ani jednu z nejpříjemnějších součástí návštěvy města, zdejší vyhlášené cukrárny.

0: Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Dnes se vypravíme za příběhem soli do Bad Ischl. Ukážeme vám místa pro regeneraci těla i duše a vyzkoušíme i speciality místní kuchyně. Pokud byste chtěli navštívit nejstarší solné lázně v sousedním Horním Rakousku, vydejte se do Bad Ischl, který se nachází mezi jezery solné komory. Sůl se tu těžila od nepaměti. O léčivé síle zdejších slaných minerálních pramenů se tu začalo poprvé mluvit v 16. století. Až v 19. století však byly náležitě oceněny. Doktor Josef Goetz tu otevřel v roce 1823 první lázně a doktor Franz von Wierer, císařův dvorní lékař, výslovně začal doporučovat léčivé koupele vznešeným pacientům.
1: Přesvědčit se o zázračném účinku slaných pramenů chtěla i arcivévodkyně Sofie. Ve svých 23 letech ještě neměla žádné potomky, což tenkrát u císařské dynastie znamenalo tak říkajíc katastrofu. Problém se tady suverénně vyřešil 9 měsíců po lázeňském pobytu 18. srpna 1830 se narodil Franz Josef a po něm ještě Maximilián, Karl Ludvík, Anna Marie a Ludvík Viktor. Proto je císař dědeček pojmenován jako solné princátko. V Bad Ischlu nakonec Franz Josef strávil 83 letních pobytů.
0: Na návštěvě císaře s královnou Elizabet Bavorskou přezdívanou Sisi je Bad Ischl pyšný dodnes. Za svého života tu císařský pár pobýval v Kaiserville. V roce 1914 právě tady císař podepsal listinu, následkem které vypukla v Evropě první světová válka. Vilu postavenou v Biedermajerovském stylu si dnes mohou návštěvníci prohlédnout s průvodcem a vrátit se tak v čase do dob habsburské monarchie.
2: Die Geschichte von Bad Ischl ist streng verbunden mit dem Habsburger Herrschertum.
1: Stojíme v parku u Kaiservilly, která stále patří habsburské rodině a která je důstojným středobodem Bad Ischlu. Byla zřízena ve 30. letech 19. století, v době, kdy tu vládla atmosféra Sommerfrische, letních bytů. My máme obrovské štěstí, že právě císařská rodina jezdila na dlouhé letní dovolené do našeho města. Tady se odvíjí slavný příběh zásnuby císařského páru. Svatba se konala 19. srpna 1850. A matka France Josefa koupila tuto vilu jako svatební dar. Ta budova byla původně mnohem menší a císař ji nechal z lásky k Elizabet rozšířit a přestavět do písmene E.
0: Císař byl vášnivým lovcem a interiéry vily jsou vyzdobeny početnými loveckými trofejemi. Okolo sídla se rozprostírá přírodní park o rozloze 20 hektarů.
1: Park je místem odpočinku a relaxace. Dědeček císaře byl velmi zručný zahradník a založil tu ukázkové arboretum. Vysázel tu spoustu krásných exotických stromů, třeba kavkazský ořech nebo ginkgo biloba. K vidění je tu také zámeček Marmorschlossl. Původně to byla císařská čajovna, kterou získala Sisi jako dárek od svého manžela.
0: Celé městečko Bad Ischl je protkáno sítí malebných uliček a říčka Traun svou nádhernou barvou dotváří dojem romantického lázeňského letoviska. První zastávkou hostů zpravidla bývá Trinkhalle, postavený v letech 1829 až 1831 jako lázeňský dům v podobě řeckého chrámu s krásným foyer. Další architektonické skvosty, katolický barokní kostel svatého Mikuláše, historickou poštu a telegrafní úřad najdete hned v bezprostřední blízkosti. Zastavte se také na venkovním jevišti v lázeňském parku. Zažít tu můžete velkolepé koncerty a pokud se zrovna nehraje, váš obdiv si zaslouží práce městského zahradníka, který celý park osázel květy nejrůznějších barev a vůní. Poklidnou atmosféru zažijete na esplanádě podél řeky pod korunami mladých listnáčů, kde si výhledy můžete užít i nad šálkem kávy či se sklenkou vína. Na procházce městem narazíte v ulici Fargase na jeden z pokladů města, cukrárnu Zauner, která si drží císařskou úroveň už téměř 200 let. Už z dálky každému zákazníkovi udeří do očí její starobylá duše. Dnes je vede sympatický Filip, mladý představitel již 7. generace rodiny cukrářů, kteří sladkostmi zásobovali i Františka Josefa. Z velkého pultu plného ovocných dortů, tradičních koláčů a čokoládových pralinek se vybírá jen těžko. Vyzkoušet byste ale rozhodně měli nejslavnější produkt od Zaunerů, Zaunerstollen, jejíž recept se tu od roku 1905 předává jako rodinné stříbro.

0: Po výživné procházce městem jsme se rozhodli využít pohostinnosti hotelu Royal, kde jsme se ubytovali. Ve čtyřhvězdičkových pokojích s krásným výhledem si můžete skutečně odpočinout. Blahodárnost místní slané vody jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli v lázních Eurotherme. Ze střešního termálního bazénu si dopřáváme panoramatický výhled na celé lázeňské město. Relaxovat můžeme i v Royal Oase se sklenkou džusu nebo čaje a odzbrojující je i místní kuchyně, která se může pochlubit biocertifikátem. Servírovány vám budou chutné gurmánské pochoutky z regionálních surovin z ekologické produkce. Čtyřchodovému menu, které jsme s velkým zájmem poctivě přechutnali, vévodí tradiční rakouská specialita v podobě vařené hovězí pleci v harmonii s restovaným bramburkem s mrkví se sklenkou silvánských hroznů ze skvělých rakouských vinic. Pokud hledáte inspiraci, jaká místa v oblasti Solné komory navštívit, pomocníkem vám může být tento dřevěný kruhový rozcestník před hotelem Royal v Bad Ischlu. Jednotlivé cíle vašeho putování naleznete u tohoto solného srdce. Pozdní léto je jak stvořené k tomu, abyste poznali výjimečný charakter Bad Ischlu. Ochutnávat a objevovat jej můžete opravdu všemi smysly. Důkazem je i to, že v roce 2024 bude Bad Ischl evropským hlavním městem kultury. Klimatické lázně, dům řemesel nebo úžasné skalní cesty a vyhlídky. To už je malá ochutnávka na příští díl putování Solnou komorou z hornorakouského Bad Gäusernu. Za týden na viděnou.
1: Ostrava je známá především svou průmyslovou minulostí, ale najdeme tu i architektonické skvosty, které s těžbou a hutnictvím na první pohled příliš nesouvisejí. Jedním z nich je Dům umění, památkově chráněná budova z roku 1926, která dnes hostí Galerii výtvarného umění v Ostravě. Ta patří k nejvýznamnějším sbírkotvorným galeriím u nás. Dům umění ale stojí za pozornost i samotnou architekturou a právě na jeho podobu, historii a umělecký život, který se v jeho prostorách už téměř 100 let odehrává, se teď podíváme.
2: Galerii výtvarného umění v Ostravě najdete v budově, která je architektonickou perlou Moravskoslezské metropole.
3: Galerie výtvarného umění v Ostravě sídlí v prvorepublikové budově Domu umění z roku 1926. Sídlíme v budově, která byla otevřena 13. května v roce 1926, to znamená v době, kdy všechno teprve zkvétalo. Ostrava se dostávala teprve do varu, začala stavět ty nejkrásnější budovy, ať už to byla nová radnice, anebo právě Dům umění. Dům umění navrhli architekti František Fiala a Vladimír Valenfels. Byli to žáci slavného architekta Kotěry a inspirovali se nejen českou, ale i zahraniční architekturou. Dům umění je známý svými cihlami, které jsou tady v Ostravě typické nejen kvůli slezské gotiky, ale také kvůli hornickým koloniím, které zde jsou. Ale zároveň je inspirovaný i holandskou architekturou. Dům umění už tady stojí skoro 100 let a za tu dobu se změnil úplně minimálně. Kromě výměny střechy vypadá téměř stejně a stejně tak je tomu i uvnitř, tak se do něj pojďme podívat. Dům umění je z velké části ještě původní, takže najdete zde původní podlahy, původní dřevěné dveře, ale třeba i schodiště se zábradlím. Je to krásné, protože se můžete vrátit téměř o 100 let zpátky a prohlédnout si budovu tak, jak ji viděl například starosta města Ostravy Jan Prokeš. Teď, když se vypravíme po schodech do prvního patra, abychom si prohlédli stálou expozici, budeme mít sochu sochaře Jana Laudy. Je to lachtan a děti, které k nám chodí na tvůrčí programy, ho během svých programů pojmenovali Serafín. Serafín nám slouží jako maskot programu pro děti a najdete ho na tričkách, na knížkách,

0: Najde toho jako plyšáka vlastně na všem, co se u nás vztahuje k dětem. A nezapomeňte si ho pohladit po čumáku, přináší to štěstí.
1: Galerie výtvarného umění v Ostravě je největší sbírkotvornou galerií Moravskoslezského kraje. Sbírky jsou neustále rozšiřovány a v tuto chvíli již zahrnují přes 23 000 uměleckých předmětů.
0: Při vstupu do stále expozice na vás jako první koukne obrovská kresba Františka Jurečky, což byl vlastně zakladatel a mecenáš domu umění. Kresbu namaloval Max Švabinský a my jsme ji nechali zvětšit na celou stěnu, aby dostatečně vynikal. V tomto sále si můžete prohlédnout umělecká díla, které František Jureček věnoval spolku domu umění do jeho sbírky. Je to v podstatě základ sbírky dnešní galerie výtvarného umění v Ostravě. Jednalo se tehdy o 122 uměleckých děl od maleb přes grafiky až po sochy a byl to čin velmi netypický, netradiční a na svou dobu opravdu ojedinělý. A my jsme za to velmi rádi, protože díky tomu jsme měli na co navázat a za těch téměř 100 let jsme k dnešnímu dni nazbírali 23 000 uměleckých artefaktů. Galerie výtvarného umění v Ostravě pořádá v Domě umění převážně výstavy klasického i současného umění, ale nejen to, máme celou řadu doprovodných programů, od přednášek, přes koncerty, až po tvůrčí dílny a edukační programy pro školy.
1: Galerie se cíleně zaměřuje právě na děti, které se mohou během roku i školních prázdnin zúčastnit řady nejrůznějších aktivit.
2: My tady v galerii nabízíme několik druhů programů. Teď to, co se odehrává tady za mnou, tak to jsou tady děti na letním zážitkovém táboře, takové tvůrčí dílně, ale jinak samozřejmě nabízíme dílny pro nejmenší děti od roku a půl do pěti let, pro děti, pro dospělé i pro seniory. A míváme i taky akce, které se váží k nějakým prázdninám, jarním, podzimním či nějakým svátkům. Myslím, že je důležité přitáhnout děti do galerie z toho důvodu, aby od malička vlastně nějak jako kultivovali a učili se kontaktu s tím uměleckým dílem. Snažíme se jim to přiblížit pomocí různých aktivit tvůrčích, často s hudebními dramatickými přesahy, tak aby to mělo vlastně zážitkový i vzdělávací charakter.
1: Novinkou je mobilní aplikace s audioprůvodcem.
0: Ten vám povykládá celý příběh vzniku galerie, je v češtině i v polštině a dozvíte se všechny zajímavosti, které se tady za těch téměř 100 let odehrály. Provázet vás bude stavitel, mecenáš a zakladatel domu umění František Jureček a pěkně vám povykládá celý příběh toho, co všechno se u nás odehrál.
3: Pěkně vás vítám v Domě umění. Dovolte mi prosím, abych vás provedl galerií výtvarného umění v Ostravě, která by bez mé maličkosti nevznikla. V mých dobách bylo slušností se nejprve představit. Jmenuji se František Jureček a byl jsem velevážený občan Ostravy. Žil jsem v krásném období první republiky. 20. léta. Mnoho inspirujících osobností a krásné umění.
1: Zřizovatelem Galerie výtvarného umění v Ostravě je Moravskoslezský kraj.
4: Archeopark Chotěbus nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do života našich dávných předků. Na místě původního slovanského hradiska vznikla jeho věrná rekonstrukce s mohutným opevněním, obytnými domy, výrobními objekty i železářskou pecí. Lokalita má ale mnohem starší historii. Osídlená byla už v pravěku. Pojďme se tedy vydat do Chotěbuzy a zjistit, jak se tu žilo před více než tisíci lety.
1: Archeologická lokalita Chotěbus Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později je na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko.
5: V minulosti na této lokalitě bylo vystavěno mohutné trojdílné hradiště, pod kterým protékala řeka Olše. Nyní je zde vybudován archeopark, který interaktivním způsobem představuje návštěvníkům život našich předků Slovanů v 8. až polovině 11. století. Jsou zde vybudovány všechny obytné stavby a výrobní zařízení, mezi které patří například halová stavba, polozemnice, zemnice, srubová stavba, kultovní objekt nebo železářská pec. Archeopark byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2006, tedy ten venkovní areál, a o 10 let později byla vybudována multifunkční budova, ve které je umístěna expozice o životě našich předků a vůbec tady o tom hradišti a vykopávkách, a keramická dílna a zázemí jak pro návštěvníky, tak pro zaměstnance. Zde probíhá množství doprovodných programů a akcí, ať už jsou to akce jednodenní nebo dvoudenní, ve kterých se snažíme přiblížit návštěvníkům právě těch život našich předků, Slovanů. Jsou to například akce na Jantarové stezce, Cyrilometodějské dny, například Svatováclavský den spojený s polní mští ke ctí svatého Václava, různá sokolnická vystoupení a další. Ten program je opravdu bohatý. Proč stojí za to sem přijít? Určitě je to návštěva netradiční. Mají možnost pohybovat se v místech, kde kdysi opravdu to hradiště stálo, kde na ně dýchne ta historie.
1: Přibližnou podobu historické osady rekonstruuje v dnešní době právě areál archeoparku Chotěbus Podobora.
6: Vítám vás u nás před největším domkem, který tady u nás máme, takzvanou hospodou. A pojďme se teď podívat dovnitř, jak to tam vypadalo. Nyní se nacházíte v halové stavbě, dlouhém domě, který vlastně sloužil jako naše dnešní hospoda. Tady si lidé scházeli, tady hodovali, tady rokovali. V tomto domě máme vystavené různé předměty, které naši Slované vlastně znali, a některé z nich máme vystavené vlastně v budově, v expozici, ty originály. Lidé si tady můžou prohlédnout nejrůznější předměty, jako jsou různé zbraně, sekery, které se říká bradatice, meče, štíty, různé potřeby pro jezdce, jako například ostruhy, třmeny. Kromě zbraní tady máme i potřeby například na psaní. Tady za mnou si pak můžou návštěvníci prohlédnout expozici odívání, jak se ti lidé oblékali.
1: Tato archeologická lokalita přitahuje zájem historiků a archeologů už od 19. století.
7: Můžeme tu vidět nálezy i z toho raného středověku a i z toho pravěkého období. Můžeme vypíchnout třeba předmět archeologický nález bradatice, která byla vlastně takzvaná taká ranostředověká bojová sekera. Dále tu máme významnou kost, která je významná tím, že je to kost chrta, která je nejstarší v rámci celé střední Evropy a pochází pravděpodobně z první poloviny 9. století. Ten chrt se stal maskotem archeoparku. Mezi dalšími nálezy tu máme třeba šperky ranostředověké, potom jsou tu různé keramické nádoby, či z pravěku, alebo z raného středověku. V expozici archeoparku máme i jediný mincový nález, který se nalezl na lokalitě, a je to půl denár uherského krále Štěpána a pravděpodobně pochází z poloviny 11. století.
1: Archeopark se snaží přilákat i děti a mládež. A
6: pro školní výpravy máme nejrůznější programy, například program Branu do minulosti, kde se seznámí se životem na hradišti v raném středověku, nebo například program Pozor pračlověk, kdy si lidé, děti si vyzkouší, jaké to bylo za doby kamenné, čím opracovávali kámen, co jedli a podobně. A nebo například program Devatero řemesel, který se zabývá právě nejrůznějšími řemesly.
1: Archeopark Chotěbus Podobora je jednou z 5 poboček Muzea Těšínska, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, a nachází se zhruba 5 kilometrů od Českého Těšína směrem na Karvinou. Archeopark je otevřen celoročně, avšak venkovní areál je otevřen pouze sezóně, od začátku dubna do konce října.
4: Děkuji, že jste byli s námi, a přeji vám krásné podzimní dny plné objevování. Těším se na vás zase příště.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přelákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli si tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslím, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
6: Začínala charitativními bazary, návštěvami dětských domů.

0: bude použitý na zaplacení školních potřeb pro znevýhodněné děti, pro tři děti tady z Rokycan, z Rokycanska.
1: Do akce se zapojilo také město Rokycany, které podobné aktivity dlouhodobě podporuje.
2: Já obecně každou akci, která se bude dít na náměstí, podpořím rád a město ji podpoří. I tuto akci jsme podpořili, protože jsme jim to umožnili na tomto náměstí konat. A když je to pak ještě bohulubá činnost, protože to je na podporu nadačního fondu Patricia, který vlastně podporuje handicapované děti, tak moji podporu mají vždycky.
1: Velkým lákadlem nejen pro děti byla během dne především ukázka pracovní techniky spolku Na myšlenci. Ten rovněž vznikl právě z potřeby pomáhat a ve svém volném čase se sám věnuje nejrůznějším dobročinným aktivitám.
3: Já tady zastupuji spolek Na myšlenci ZSL a je to spolek řidičů kamionů povětšinou, který se těmahle akcema věnuje podpoře dětí s nějakým postižením a letos jsme z téhle akce se rozhodli, že veškerý výtěžek z této akce bude právě na podporu nadačního fondu Patrice.
0: Děkuji všem, kdo přišel a podpořil tu akci. Moc si toho vážím a vážím si vlastně každý pomoci a vážím si hlavně toho, že díky lidem, kteří jako chodí na moje akce, já si můžu plnit svůj sen a tím vlastně pomáhat ostatním lidem.
1: Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Tři rozdílné stavby, tři příběhy. Stavbami roku Plzeňského kraje za rok 2025 se staly přístavba základní školy v Holíšově, bývalá synagoga v Rabí a historický zájezdní hostinec v Kašperských horách. O vítězích rozhodovala odborná porota, která vybírala z 38 přihlášených staveb.
5: Porota všechny stavby objela, viděla je a musím konstatovat, že v letošním roce se stavba roku opět vydařila, máme velice kvalitní stavby a bohužel je smutné, že porota se musela strašně dlouho rozhodovat, komu neudělit nominace. To je vždycky to nejtěžší rozhodnutí, protože kdyby bylo po mém, tak udělíme nominaci všem 38 stavbám, ale to bohužel nešlo.
4: Hned dvě ocenění získala přístavba základní školy v Holíšově. Kromě titulu stavba roku ovládla také hlasování veřejnosti.
6: Celý gro toho návrhu bylo najít polohu pro ten celkem objemný nový prostor, který měl být přistaven ke stávající budově školy. Původně škola měla vybrané jiné místo a my jsme navrhli jinou kompozici celého vlastně školního dvora, který tu novou přístavbu bude uzavřen a nově se napojí na stávající vstup do budovy a vlastně spojí se to celé do jednoho funkčního celku.
4: Za přestavbou bývalé synagogy v Rabí na bydlení stojí architektka Vladimíra Martinovská. Její rodina objekt zakoupila v roce 2019.
7: Ten barák byl specifický v tom, že vlastně on byl od začátku takový jako velmi chudobný. Takže byl docela jako v špatném stavu, takže jsme opravdu museli přistoupit jakoby k úplné rekonstrukci. A ještě byl specifický v tom, že vlastně on to nikdy nebyl, jakoby nebyla to nikdy jedna bytová jednotka. Byla tam židovská škola, bylo tam vlastně několik chudinských bytů a nikdy to vlastně jakoby nebylo propojený. A to pro mě byla jakoby největší výzva.
4: Cenu odborné poroty získala novostavba školky v Plzni Újezdě.
8: Před tou školkou jsme navrhovali družinu základní školy, jako dřevěná, a v podstatě, když jsme přemýšleli, protože to je v novém obytném celku a je to taková jako parcela obklopená bydlením, tak jsme přemýšleli, že na tu družinu navážeme a ještě uděláme takový vnitřní prostor a vlastně svět té školky uděláme úplně jinak než ty okolní domy, proto jsme v podstatě zvolili sedlou střechu, dřevěné obložení, tak aby to byl zapamatovatelný a pro děti hravej objekt.
4: Celkem si některé z ocenění odneslo 11 staveb. Mimo jiné nástavba jedné z budov fakultní nemocnice, takzvaný obláček nad Plzní, dopravní napojení severního Rokycanska na dálnici D5 nebo nový přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
1: Rokycany nejen jako domov místního folkloru, ale také jako prostor hudebních dialogů s českou a evropskou tradicí. Od 3. do 5. září proběhl v Rokycanech již třetí ročník festivalu Cesty k pramenům.
9: Soubor v Rokycanech působí už od roku 1967 a je pravidelným hostem nejrůznějších festivalů. A vlastně trvalo hodně dlouho, než v Rokycanech vznikla přehlídka, která by byla ušitá souboru na míru, ale zároveň byla otevřena i jiným žánru. Jsme moc rádi, že město Rokycany tuhletu naší snahu podporuje a budeme se těšit, že to snad bude i pokračovat.

0: Festival cesty s pramenem Prorokycany je obrovský jaksi osvěžení té scény, která je v Rokycanech, a já moc děkuju panu Vejvodovi a teda spolkům, který se na tom podílí, protože je to velmi netradiční festival, festival typu založený na folkloru, ale multikulturně a multižánrově propojený, kdy vidíme kultury i světové kultury, tak si myslím, že to velmi obohacuje Rokycany a podle návštěvnosti je vidět, že i když jsou jinde velké akce, tak si to najde své obdivovatele a jsem rád, že sem přijíždí lidi z okolí.
1: Na čtvrteční večer poezie v klubu komorní hudby navázal páteční koncert muziky souboru Rokytí a Rokytka. V sobotu pokračoval ve Spilce, a to swingovým uskupením Sestrioli, hudebním pořadem News Quality a tanečně hudebním vystoupením folklorního souboru Rokytí a Sluníčko.
2: Je to soubor Sluníčko z Rokycan, kde tančí zhruba 25 tanečníků, které baví tanec a dělají to rádi. Dvakrát týdně se tím zabývají. Jednou za měsíc je vždycky víkendové soustředění, kdy jsme celé nedělní dopoledne vlastně v plném proudu tance a jezdíme na nejrůznější festivaly po republice a užíváme si to rozhodně.
1: Rokytí a Sluníčko ovšem nebyly jedinými soubory, které na své domácí půdě účinkovaly. Závěrem sobotního večera zahrála ve Spilce také legendární kapela Kale se zpěvačkou Natálí Kuchárovou.
3: Trošku jsme se rozrostli. Jo, už nás bylo původně 5, pak 6, teď je nás 8. No a pokračujeme pořád stejně v tom žánru rompop, takovej trošku latina, trošku jazzu, trošku toho našeho.
1: Festival cesty k pramenům je letos u konce. Jeho příznivci se ale už nyní mohou těšit na jeho pokračování, které Rokycany nabídnou v příštím roce. Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na Hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř 100 míst po Plzeňském a Karlovarském kraji.
5: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
4: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
6: Já mám staršího syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy, ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super z Plzně.
4: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
5: Co nás překvapilo, že první místo nemělo to, čem se vždycky jako srovnávala zoologická a sofronka, tak letos první místo měla Valhalla, druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
4: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
7: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
4: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
8: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
4: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
9: Bílé Terezky, naučná stezka.
4: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: přes 140 akcí, více než 150 účinkujících a tisíce návštěvníků. Taková byla letošní sezóna plzeňských náplavek, které pravidelně oživují místa, jež byla dlouhá léta stranou pozornosti.
1: Projekt Plzeňské náplavky vlastně není jenom festivalem, ale teď už je to vlastně celosezónním projektem, který oživuje, neřekla bych už ani, že se snaží, ale vlastně pokračuje v nějaké historické tradici kultury kolem řeky, připravuje vlastně koncerty, cvičení pro veřejnost, pohádky, výstavy. Ten program je pestrý, vlastně byl od konce května.
0: Počet lokalit, kde se nejrůznější program odhrával, se stejně jako samotný projekt v průběhu let rozrostl.
1: Hlavní zóny byly vlastně dvě, kolem řeky Radbuzy, tady v centru na Radbuzské náplavce, a to vlastně na dvou zónách, pod kavárnou Šálek a Špunt, a tady na Trojmostí, kde zrovna natáčíme, a další zóna tak byla na Mži, ta vlastně končí zítra, kde byla celou sezónu kontejnerová kavárna a každou středu se tam konal koncert, ale zároveň to byla i zóna sportovní, kde si lidé mohli vyzkoušet závěsnou akrobaci, nebo jogu, nebo pilates a spoustu dalších jiných pohybových aktivit.
0: V pátek 11. září koncertní sezónu zakončili na Radbuzské náplavce dva koncerty talentovaných slovenských umělkyň. Začátkem večera vystoupila zpěvačka a skladatelka Daša, která zde představila svůj nový projekt.

0: tento projekt byl veľa založený na elektronické produkcii. Vlastně jeho, v podstatě ho inšpirovala pražská klubová scéna a je to velmi vocal heavy, takže veľa se tam zpěvá, veľa tam je vrstiev vokálnych a tak. Velmi dobře se mi tu hralo, já celkovo preferujem vonkajšie koncerty, takže to bylo fajn pro mě.
1: Své nové album v Plzni ovšem představila i Katarzia. Ta v komorním uskupení s klavíristou Robinem Galliou večer na náplavce uzavřela.

0: Je to môj songwriterský 8. album a som hrozne rada, že môžeme hrať tu v Plzni, aj keď stále spievam hlavne po slovensky, ale sú tam aj nejaké české pesničky. Práve dnes sme si hovorili s klaviristom Robinom, ktorý je tu dnes so mnou, že sme hrozne radi, že sme vonku, že je to taká rozlúčka s letom a je to strašne tu príjemné a som hrozne rada, že sme tu. Mám pocit, že je to také zdravšie byť vonku, keď je leto.
1: Program ovšem létem nekončí. Společná setkání jsou pro zájemce připravovány i nadále. Více informací naleznete na webu plzeňskénáplavky.cz. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Rekordních 8 000 návštěvníků, desítky druhů vín a atmosféra, která připomínala moravské slavnosti. Bolevecká náves v Plzni ožila v pátek a v sobotu už 11. ročníkem boleveckého vinobraní.
3: Včera jsem byla hodně překvapená, že i po pracovním dnu sem dorazilo spousty lidí. A dneska ještě to krásné počasí, které nám k tomu přispělo, tak si myslím, že atmosféra je úplně skvělá, vína tečou proudem a myslím si, že se všichni dobře baví.
2: K dobrému vínu neodmyslitelně patří také kvalitní muzika.
4: Teď slyšíte, že nastupuje na pódium Bára Basiková, což si myslím, že je absolutní vrchol letošního boleveckého vinobraní. Hraje za podpory cymbálové muziky Milana Broučka. Jinak tady bylo Demofobie a včera hráli Queen Ways. Vždycky se snažíme vhodně volit jako hudební složku boleveckého vinobraní tak, aby to sedělo vlastně k těm vínům.
2: Vinaři dovezli do Plzně více než 80 druhů vín, od bílých přes růžová až po červená.
5: Přivezli jsme různý vína, myslím si, že jsme asi jediný, kdo tady nabízí neuburské, jestli dobře vím, takže možná tohle jako specialita. Potom máme frizanté, jako víno šumivé trošku, no potom taková ta klasika, Veltlín, Miller, Riesling vlašský.
6: Dneska úplně nejvíc šli takový ty polovína, takže rumunský šedý, Hibernál, ty už jsou v podstatě skoro pryč a úplně výborný je Seko de Čejkovice, bublinky.
7: Přivezli jsme takový průřez naší produkce,

0: A od suchých vín vlastně přes polosuchá naš polosladká, máme tu i jedno červené a zatím to vypadá, že nejoblíbenější je Rulanda Šeda.
1: Přestože je Plzeň mekou piva, na Bolevecké návsi to vypadalo, že milovníků vína je v západočeské metropoli více než dost.
2: Plzeň je samozřejmě městem piva, ale na městském obvodě Plzeň 1 máme vinice. Máme tam spoustu ulic pojmenovaných po vinařských oblastech. Dokonce jednu jsme pojmenovávali 3 roky zpátky, nejnovější ulice na Ryzlinku, takže nesouhlasím úplně s tím, že Plzeň je pouze městem piva.
3: Mně chutná Baláš určitě, víno moravský. Vyzkoušeli jsme v Mikulově, máme ho hrozně rádi. A jinak jsme se tady setkali s kolegyní paní učitelkou, která přijela na návštěvu z Teplic.
4: Že vůbec nejsem plzeňská, takže jsem se na návštěvě, líbí se mi tady. Setkali jsme se, ochutnáváme. To je pěkné.
5: Já jsem zkusila zatím jenom bílý, já to moc nemíchám, ale manžel měl i červený teda. A chutnalo nám asi všechno, já piju suchý většinou, že jo? Ale to je spíš kvůli dietě.
1: Bolevecké vinobraní je pro první obvod jednou z nejvýznamnějších akcí roku.
6: Já už si jedničku bez Boleveckého vinobraní nedokážu vůbec představit, jo? Ten 11. ročník je prostě nějaký závazek do budoucna a doufám, že se dožiju třeba 20. ročníku nebo 25. ročníku.
1: Brány letošního Boleveckého vinobraní se sice uzavřely, příjemná atmosféra, dobrá nálada a vzpomínky na sklenku výborného vína, ale v Bolevci ještě nějaký čas zůstanou. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
7: To byly ty nejdůležitější události a dnešní zprávy už jsou u konce. Po krátké přestávce se ale ještě vrátím s kulturou a sportem.

0: Hezký den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Prázdninová štafeta má za sebou velké finále. Na hradu Radyně u Plzně se sešli malí i velcí účastníci, aby společně zakončili letní putování po zajímavých místech plzeňského a karlovarského regionu. A právě na Radyni čekal na účastníky nejen pohled do historie, ale také slavnostní zakončení a odměny.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř stovku míst po plzeňském a karlovarském kraji.
2: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
3: Já mám staršího syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy. Ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super v Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
2: Co nás překvapilo, že první místo nemělo to, čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla, druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
4: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
5: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst ji nejvíce zaujalo?
6: Bílé terasky z naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Jihočeská kaplice se rozhýbala ve znamení sportu i dobré věci. Akce Kaplice v pohybu nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu sportovních disciplín pod vedením zkušených trenérů. Součástí byl také benefiční běh Kaplická míle.
7: Začátek školního roku je každým rokem spojen s hledáním nových kroužků a koníčků. Dětem i rodičům tohle hledání mohla ulehčit i akce Kaplice v pohybu, která se konala v sobotu 12. září na fotbalovém hřišti u základní školy.
8: Ten nápad vznikl, když jsem ještě místostarosta, tak vlastně vím, jak je to dneska s dětma, že ty děti jsou furt u těch obrazovek a displejů, takže vlastně abychom ty děti od těch obrazovek a displejů dostali, tak jsem vymyslel akci Kaplice v pohybu a cílem bylo, aby přišla celá rodina a celá rodina si vyzkoušela ty atletické disciplíny, zasportovala si a hlavně třeba, aby ty děti potom si vybrali nějaký kroužek a sportovali celý rok, případně celý život. Takže takhle to vzniklo.
7: Ze sportu mohli návštěvníci poměřit síly v klasických jako fotbal, florbal, basketbal či tenis. Dále tu bylo mimo jiné i stanoviště s atletikou, kde si děti mohly vyzkoušet jednotlivé disciplíny pod vedením zkušených trenérů.
9: My tu máme dneska stanoviště Kem vítězů, lomeno kroužky vítězů, to je vlastně náš spolek, který pořádá sportovní příměstské tábory a celoroční kroužky během celého školního roku. Poprvé letos jsme v létě měli v Kaplici kemp a teďka navazujeme na to právě ty kroužky, takže děti si tady můžou vyzkoušet atletické dovednosti, nějaké koordinační dovednosti i práci s hlavou, s koordinací, jak už jsem říkal, takže to tady dneska máme pár stanovišť, které si děti můžou vyzkoušet.
10: Moje kariéra byla krásná. Já jsem vlastně poprvé na olympiádě byla v 17 letech, kdy jsem slavila svoje první osmnáctiny, vlastně jediné osmnáctiny, a taky jsem tam oslavila vlastně na poslední třicátiny, takže jsem fakt byla na 4 olympiádách a každá byla nějaká speciální, takže můžu poděkovat asi tomu nahoře, že jsem celou dobu byla zdravá a že jsem fakt měla krásnou a dlouhou atletickou kariéru.
7: Přestože hlavní náplní akce bylo ukázat sport těm, kteří o něm moc nevědí, šli si sem vyzkoušet nové věci i sportující jedinci.
11: Tak asi nejlepší teď byla ta gymnastika, mě bavila docela. A i basketbal. Basketbal byl zajímavý.
7: Kromě sportu se kaplice spojila i pro dobrou věc. Součástí akce byl i benefiční běh letos pro Kubíčka a jeho rodinu. Podpořit dobrou věc dalším doprovodným programem přijeli i zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.
12: My jsme přišli podpořit na tom benefiční akci malého chlapečka. Maminko taky máme v poradně. Pomáháme lidem s různým zdravotním postižením a děti si tady dneska u nás můžou vyzkoušet jízdu na vozíčku. Úplně i ty malí děti, malinký vlastně, potom ty větší, potom tady máme různé plnění úkolů, ortopedický chodníček, vyrábějí tam nanuky, vyrábějí tam různé zvířátka, plní tam různé kvízy a po splnění třech úkolů vlastně dostanou u nás na tom stanovišti taky razítko.
7: Běhu se zúčastnil skoro každý návštěvník. Nezáleželo na tom, zda jste Kaplickou měli uběhli či ušli, ale za každého běžce na startu darovalo město Kaplice 100 korun Kubíčkově rodině.
0: Co se stane, když se propojí kyjovské tradice s japonskou kulturou? Možná to zní jako nepředstavitelný hlavolam. Ten ale rozklíčovalo setkání přátel lidové písně napříč světem, které se konalo před Klvaňovým gymnáziem. Právě zde totiž vystoupili nejen zdejší pěvecké a taneční soubory, ale také hosté z Japonska.
13: Kdo by čekal klasické posezení u cymbálu, slovácké písničky a taneční vystoupení krojovaných souborů, nejspíš by se nestačil divit. Před budovou kyjovského gymnázia se totiž během jednoho odpoledne propojila místní kultura s japonskými tradicemi.

0: Je to taková zvláštní akce, kdy jsme tady hostili dnešní den japonskou skupinu nesourodou z celého Japonska, nazběraná skupina, která projevila tady asi zájem, celý týden je tady v Česku a projevili zájem tento poslední den věnovat Kyjovu, protože ten jejich vedoucí je panda kyjovská, dokonce má kyjovský kroj a projevili zájem o kyjovské památky a o kyjovský folklor jako takový, aby prostě to zhlédl.
1: Program nabídl kombinaci slováckých písní s netradičními ukázkami japonských tanců. Jeden z nich si dokonce mohli vyzkoušet i kyjovští vystupující. Ti se samozřejmě nenechali zahanbit a na oplátku ukázali přátelům z japonských ostrovů pestrou směsici zdejších tradic.
0: Ten program, když dělám, tak vždycky to dělám pestřejší, aby tam byl i tanec, zpěv, i mladina, mladí, proto to končila mladá cymbálová muzika, která je bravurní. Byl tady střed, byly tady staré mý tetky, staří chlapi, oni jsou jak Alexandrovci, jich je myslím 30.
1: Nechybělo ani pár překvapení. Dívčí sbor z Višně si uložil nelehký úkol a zaspíval jednu ze starých japonských písní.

0: Veselí nad Moravou nedávno oslavilo 770 let od první pečetní zmínky. Toto výročí bude až do ledna příštího roku připomínat výstava v Městském muzeu.
1: Nejstarší zmínka o Veselí nad Moravou je stará 770 let a její několikeré vyobrazení teď najdete v Městském muzeu. Je součástí výstavy s názvem Veselí 1256-2026. Nejedná se přitom o písemnou zmínku, ale o pečeť, která byla přiložena k listině týkající se daru bratra Veselského panství, řádu maltéských rytířů. Pečeť veselského komorníka Sudomíra tehdy tuto listinu potvrdila a teď je dokladem, že už před 770 lety stál na místě dnešního zámku Hrad Veselí.
2: Týká se to Hradu Veselí, ne města Veselí, jak se občas objevuje. Město Veselí 770 let nemá, protože v době, kdy ten hrad tady postavil komorník Sudomír Břeclavský v té polovině 13. století, tak město asi těžko bychom nazvali městem, protože to bylo v té době pár dřevěných chalup, které v podstatě roztroušených po tady tom Bartolomějském nebo městském ostrově.
1: Výstava ukazuje, jak mohl v raném středověku vypadat hrad a později město. Najdete na ní vizualizaci i maketu hradu a spoustu věcí denní potřeby, od zbraní přes nádobí, zednickou lžíci, hračky až po tehdejší záchodové prkénko.
2: Je to v podstatě takový výřez toho nejlepšího, co se mě podařilo vlastně dát dohromady od Hodonína až po Hradiště, a to z jednoho prostého důvodu. Dědeček břeclavského komorníka Sudomíra Tvrdiše byl prvním kastelánem v Hodonině, připomínaným v roce 1169. A v podstatě Sudomír s Pardusem, oba dva tyhle bratři se podíleli vlastně na zakládání města Hradiště. Takže vlastně ten prostor je víceméně protkán aktivitami těchto obou pánů a respektive toho rodu Tvrdišovců, jak jsme jej s kolegou Plačkem podle toho nejstaršího předka doloženého pomenovali.
1: Význam názvu komorník byl v minulosti úplně jiný než dnes, znamenal spíš vojenského velitele a správce oblasti. Výstava ale pokračuje i do novověku a ukazuje předměty, které mohl používat poslední šlechtický rod vlastnící Veselí.
2: Původní záměr byl, že to bude orientováno jenom na ten středověk. Nakonec jsme se teda domluvili, že to uděláme vlastně těch 770 let průřez vlastně až po to období vlastně Chorinských Zlecké, po ten zámek vlastně, kdy vlastně v předsálí potom je ta finální fáze vlastně, kdy se to uzavírá, jo, tím obdobím, kdy zámek vypadal ještě jako zámek.
1: Výstava v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou potrvá až do ledna příštího roku. Muzeum k ní připraví také edukační programy pro školní děti.
0: Vysoká škola Báňská v Porubě posiluje vědecké zázemí univerzity a zároveň inovační potenciál Moravskoslezského kraje. Centrum energetických a environmentálních technologií získá nové prostory přestavbou budovy N, která nabídne moderní laboratoře pro výzkum nových materiálů, energetiky i vodíkových technologií.
3: Centrum energetických a environmentálních technologií Vysoké školy Báňské je jedno z nejvýznamnějších výzkumných pracovišť v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji. Navazuje na jeho průmyslovou tradici a k dalšímu rozvoji chce využít právě budovu N v areálu univerzity v Porubě, která je z roku 1992.
4: V této nové budově, kterou budeme nazývat CT2, se bude realizovat materiálový výzkum. Je to pro oblast medicíny, je to pro oblast udržitelné energetiky, budou se zde vyvíjet nové materiály, pokročilé technologie obecně pro udržitelnou energetiku. Můžeme si to představit jako významně laboratorní zázemí, tam se bude primárně dělat základní výzkum, budou se tam ale také dělat i nějaké zakázky přímo pro potenciální odběratele z praxe, ale ano, bude to většinou laboratorní zázemí, to znamená řada mikroskopů, řada velmi cenné techniky v řádech desítek milionů. Předpokládáme, že budou zde zaměstnanci, jednak v rámci naší univerzity, když bych to ještě rozklastroval, tak našeho centra SEED, fakulty dále materiálové technologické, fakulty elektrotechniky a informatiky, fakulty strojní, ale významnou měrou zde budou i pracovníci ze zahraničí.
3: Pro Ostravu a celý region je Vysoká škola Báňská důležitou institucí, která je nezbytná pro budoucnost. Centrum energetických a environmentálních technologií je jedním z pilířů transformace města na centrum vědy, inovací a moderních technologií.
5: My jsme moc rádi, že se samozřejmě Vysoká škola Báňská rozvíjí, protože to přináší zase nové studenty, atraktivitu oboru a vůbec rozvoj takového, já tomu říkám stát ve státě, protože opravdu Vysoká škola Báňská areál je poměrně jako velkým areálem, kde vzniká celá řada dalších výzkumných programů, ale i pracovišť a i místností nebo budov nových pro studenty jako takové. Já samozřejmě ta výuka v době, kdy já jsem studovala Vysokou školu Báňskou, se poměrně hodně proměnila. A proměnila se k AI, moderním technologiím a ke spoustě vědeckých výzkumů a tak dále, kteří ti studenti můžou při svém studiu dělat. No a tato budova je toho vlastně důkazem.
4: Tato budova vlastně, která se připravuje, tedy budova, zařízení, lidi, kteří tam budou pracovat, je vlastně podporujícím směrem pro materiálové inženýrství, tedy nové materiály, udržitelnost a vše, co s tím vlastně souvisí. Navazuje na celý koncept, který tady řešíme, což je vlastně transformace energetiky, transformace kraje a velmi dobře do celé této skládačky vlastně zapadá. Očekáváme od ní hodně a věříme, že se nám vlastně to celé podaří. Materiálové inženýrství je jedno z top témat celosvětově.
3: Celý objekt projde kompletní rekonstrukcí za 330 milionů korun. Dokončení je plánováno na červen příštího roku.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Léto je definitivně za námi a 23. září nás čeká první podzimní den a s ním i podzimní rovnodennost. Příroda začne pomalu měnit své barvy, dny se budou zkracovat, ale to rozhodně neznamená, že bychom měli přestat vyrážet na výlety. Právě naopak, podzim nabízí spoustu krásných míst, zajímavých památek i kulturních zážitků. I dnes jsme pro vás připravili několik tipů, kam se vydat a co stojí za to objevit. Tak pojďme společně vyrazit na další putování. V další reportáži ze seriálu o pokladech rakouské oblasti Salzkammergut se vydáme do Bad Ischl, města, které proslavily lázně, císařská historie i umění. Právě tady začal v 19. století rozkvět lázeňství a Bad Ischl se postupně stal vyhledávaným letoviskem evropské smetánky i letním sídlem císaře Františka Josefa. My ale tentokrát nezůstaneme jen u historie. Prozkoumáme také místní lázně a samozřejmě nevynecháme ani jednu z nejpříjemnějších součástí návštěvy města, zdejší vyhlášené cukrárny.

0: Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Dnes se vypravíme za příběhem soli do Bad Ischlu. Ukážeme vám místa pro regeneraci těla i duše a vyzkoušíme i speciality místní kuchyně. Pokud byste chtěli navštívit nejstarší solné lázně v sousedním Horním Rakousku, vydejte se do Bad Ischlu, který se nachází mezi jezery solné komory. Sůl se tu těžila od nepaměti. O léčivé síle zdejších slaných minerálních pramenů se tu začalo poprvé mluvit v 16. století, až v 19. století však byly náležitě oceněny. Doktor Josef Goetz tu otevřel v roce 1823 první lázně a doktor Franz von Wierer, císařův dvorní lékař, výslovně začal doporučovat léčivé koupele vznešeným pacientům.
1: Přesvědčit se o zázračném účinku slaných pramenů chtěla i arcivévodkyně Sofie. Ve svých 23 letech ještě neměla žádné potomky, což tenkrát u císařské dynastie znamenalo tak říkajíc katastrofu. Problém se tady suverénně vyřešil 9 měsíců po lázeňském pobytu 18. srpna 1830 se narodil Franz Josef a po něm ještě Maximilián, Karl Ludvík, Anna Marie a Ludvík Viktor. Proto je císař dědeček pojmenován jako solné princátko. V Bad Ischlu nakonec Franz Josef strávil 83 letních pobytů.
0: Na návštěvě císaře s královnou Elizabet Bavorskou přezdívanou Sisi je Bad Ischl pyšný dodnes. Za svého života tu císařský pár pobýval v Kaiserville. V roce 1914 právě tady císař podepsal listinu, následkem které vypukla v Evropě první světová válka. Vilu postavenou v Biedermajerovském stylu si dnes mohou návštěvníci prohlédnout s průvodcem a vrátit se tak v čase do dob habsburské monarchie.
2: Die Geschichte von Bad Ischl ist streng verbunden mit dem Habsburger Herrschertum.
1: Stojíme v parku u Kaiservilly, která stále patří habsburské rodině a která je důstojným středobodem Bad Ischlu. Byla zřízena ve 30. letech 19. století, v době, kdy tu vládla atmosféra Sommerfrische, letních bytů. My máme obrovské štěstí, že právě císařská rodina jezdila na dlouhé letní dovolené do našeho města. Tady se odvíjí slavný příběh zásnuby císařského páru. Svatba se konala 19. srpna 1850. A matka Franze Josefa koupila tuto vilu jako svatební dar. Ta budova byla původně mnohem menší a císař ji nechal z lásky k Elizabet rozšířit a přestavět do písmene E.
0: Císař byl vášnivým lovcem a interiéry vily jsou vyzdobeny početnými loveckými trofejemi. Okolo sídla se rozprostírá přírodní park o rozloze 20 hektarů.
1: Park je místem odpočinku a relaxace. Dědeček císaře byl velmi zručný zahradník a založil tu ukázkové arboretum. Vysázel tu spoustu krásných exotických stromů, třeba kavkazský ořech nebo ginkgo biloba. K vidění je tu také zámeček Marmorschlossl. Původně to byla císařská čajovna, kterou získala Sisi jako dárek od svého manžela.
0: Celé městečko Bad Ischl je protkáno sítí malebných uliček a říčka Traun svou nádhernou barvou dotváří dojem romantického lázeňského letoviska. První zastávkou hostů zpravidla bývá Trinkhalle, postavený v letech 1829 až 1831 jako lázeňský dům v podobě řeckého chrámu s krásným foyer. Další architektonické skvosty, katolický barokní kostel svatého Mikuláše, historickou poštu a telegrafní úřad najdete hned v bezprostřední blízkosti. Zastavte se také na venkovním jevišti v lázeňském parku. Zažít tu můžete velkolepé koncerty a pokud se zrovna nehraje, váš obdiv si zaslouží práce městského zahradníka, který celý park osázel květy nejrůznějších barev a vůní. Poklidnou atmosféru zažijete na esplanádě podél řeky pod korunami mladých listnáčů, kde si výhledy můžete užít i nad šálkem kávy či se sklenkou vína. Na procházce městem narazíte v ulici Fargase na jeden z pokladů města, cukrárnu Zauner, která si drží císařskou úroveň už téměř 200 let. Už z dálky každému zákazníkovi udeří do očí její starobylá duše. Dnes ji vede sympatický Filip, mladý představitel již 7. generace rodiny cukrářů, kteří sladkostmi zásobovali i Františka Josefa. Z velkého pultu plného ovocných dortů, tradičních koláčů a čokoládových pralinek se vybírá jen těžko. Vyzkoušet byste ale rozhodně měli nejslavnější produkt od Zaunerů, Zaunerstollen, jejíž recept se tu od roku 1905 předává jako rodinné stříbro.

0: po výživné procházce městem jsme se rozhodli využít pohostinnosti hotelu Royal, kde jsme se ubytovali. Ve čtyřhvězdičkových pokojích s krásným výhledem si můžete skutečně odpočinout. Blahodárnost místní slané vody jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli v lázních Eurotherme. Ze střešního termálního bazénu si dopřáváme panoramatický výhled na celé lázeňské město. Relaxovat můžeme i v Royal Oase se sklenkou džusu nebo čaje a odzbrojující je i místní kuchyně, která se může pochlubit biocertifikátem. Servírovány vám budou chutné gurmánské pochoutky z regionálních surovin. S velkým zájmem poctivě přechutnali vévodí tradiční rakouská specialita v podobě vařené hovězí pleci v harmonii s restovaným bramburkem s mrkví se sklenkou silvánských hroznů ze skvělých rakouských vinic. Pokud hledáte inspiraci, jaká místa v oblasti Solné komory navštívit, pomocníkem vám může být tento dřevěný kruhový rozcestník před hotelem Royal v Bad Ischlu. Jednotlivé cíle vašeho putování naleznete u tohoto solného srdce. Pozdní léto je jak stvořené k tomu, abyste poznali výjimečný charakter Bad Ischlu. Ochutnávat a objevovat jej můžete opravdu všemi smysly. Důkazem je i to, že v roce 2024 bude Bad Ischl evropským hlavním městem kultury. Klimatické lázně, dům řemesel nebo úžasné skalní cesty a vyhlídky. To už je malá ochutnávka na příští díl putování Solnou komorou z hornorakouského Bad Gojsernu. Za týden na viděnou.
1: Ostrava je známá především svou průmyslovou minulostí, ale najdeme tu i architektonické skvosty, které s těžbou a hutnictvím na první pohled příliš nesouvisejí. Jedním z nich je Dům umění, památkově chráněná budova z roku 1926, která dnes hostí Galerii výtvarného umění v Ostravě. Ta patří k nejvýznamnějším sbírkotvorným galeriím u nás. Dům umění ale stojí za pozornost i samotnou architekturou a právě na jeho podobu, historii a umělecký život, který se v jeho prostorách už téměř 100 let odehrává, se teď podíváme.
2: Galerii výtvarného umění v Ostravě najdete v budově, která je architektonickou perlou Moravskoslezské metropole.
3: Galerie výtvarného umění v Ostravě sídlí v prvorepublikové budově Domu umění z roku 1926. Sídlíme v budově, která byla otevřena 13. května v roce 1926, to znamená v době, kdy všechno teprve zkvétalo. Ostrava se dostávala teprve do varu, začala stavět ty nejkrásnější budovy, ať už to byla nová radnice, anebo právě Dům umění. Dům umění navrhli architekti František Fiala a Vladimír Valenfels. Byli to žáci slavného architekta Kotěry a inspirovali se nejen českou, ale i zahraniční architekturou. Dům umění je známý svými cihlami, které jsou tady v Ostravě typické nejen kvůli slezské gotiky, ale také kvůli hornickým koloniím, které zde jsou. Ale zároveň je inspirovaný i holandskou architekturou. Dům umění už tady stojí skoro 100 let a za tu dobu se změnil úplně minimálně. Kromě výměny střechy vypadá téměř stejně a stejně tak je tomu i uvnitř, tak se do něj pojďme podívat. Dům umění je z velké části ještě původní, takže najdete zde původní podlahy, původní dřevěné dveře, ale třeba i schodiště se zábradlím. Je to krásné, protože se můžete vrátit téměř o 100 let zpátky a prohlédnout si budovu tak, jak ji viděl například starosta města Ostravy Jan Prokeš. Teď, když se vypravíme po schodech do prvního patra, abychom si prohlédli stálou expozici, budeme mít sochu sochaře Jana Laudy. Je to lachtan a děti, které k nám chodí na tvůrčí programy, ho během svých programů pojmenovali Serafín. Serafín nám slouží jako maskot programu pro děti a najdete ho na tričkách, na knížkách, najdete ho jako plyšáka, vlastně na všem, co se u nás vztahuje k dětem. A nezapomeňte si ho pohladit po čumáku, přináší to štěstí.
2: Galerie výtvarného umění v Ostravě je největší sbírkotvornou galerií Moravskoslezského kraje. Sbírky jsou neustále rozšiřovány a v tuto chvíli již zahrnují přes 23 000 uměleckých předmětů.
3: Při vstupu do stále expozice na vás jako první koukne obrovská kresba Františka Jurečky, což byl vlastně zakladatel a mecenáš Domu umění. Kresbu namaloval Max Švabinský a my jsme ji nechali zvětšit na celou stěnu, aby dostatečně vynikal. V tomto sále si můžete prohlédnout umělecká díla, které František Jureček věnoval spolku Domu umění do jeho sbírky. Je to v podstatě základ sbírky.

0: dnešní galerie výtvarného umění v Ostravě. Jednalo se tehdy o 122 uměleckých děl, od maleb přes grafiky až po sochy, a byl to čin velmi netypický, netradiční a na svou dobu opravdu ojedinělý. A my jsme za to velmi rádi, protože díky tomu jsme měli na co navázat a za těch téměř 100 let jsme k dnešnímu dni nazbírali 23 000 uměleckých artefaktů. Galerie výtvarného umění v Ostravě pořádá v Domě umění převážně výstavy klasického i současného umění, ale nejen to, máme celou řadu doprovodných programů, od přednášek přes koncerty až po tvůrčí dílny a edukační programy pro školy.
1: Galerie se cíleně zaměřuje právě na děti, které se mohou během roku i školních prázdnin zúčastnit řady nejrůznějších aktivit.
2: My tady v galerii nabízíme několik druhů programů. Teď to, co se odehrává tady za mnou, tak to jsou tady děti na letním zážitkovém táboře, takové tvůrčí dílně, ale jinak samozřejmě nabízíme dílny pro nejmenší děti od roku a půl do 5 let, pro děti, pro dospělé i pro seniory. A míváme i taky akce, které se váží k nějakým prázdninám, jarním, podzimním či nějakým svátkům. Myslím, že je důležité přitáhnout děti do galerie z toho důvodu, aby od malička vlastně nějak jako kultivovali a učili se kontaktu s tím uměleckým dílem. Snažíme se jim to přiblížit pomocí různých aktivit tvůrčích, často s hudebními dramatickými přesahy, tak aby to mělo vlastně zážitkový i vzdělávací charakter.
1: Novinkou je mobilní aplikace s audioprůvodcem.
0: Ten vám povykládá celý příběh vzniku galerie, je v češtině i v polštině a dozvíte se všechny zajímavosti, které se tady za těch téměř 100 let odehrály. Provázet vás bude stavitel, mecenáš a zakladatel Domu umění František Jureček a pěkně vám povykládá celý příběh toho, co všechno se u nás odehrál.
3: Pěkně vás vítám v Domě umění. Dovolte mi prosím, abych vás provedl galerií výtvarného umění v Ostravě, která by bez mé maličkosti nevznikla. V mých dobách bylo slušností se nejprve představit. Jmenuji se František Jureček a byl jsem velevážený občan Ostravy. Žil jsem v krásném období první republiky. 20. léta. Mnoho inspirujících osobností a krásné umění.
1: Zřizovatelem Galerie výtvarného umění v Ostravě je Moravskoslezský kraj.
4: Archeopark Chotěbu se nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do života našich dávných předků. Na místě původního slovanského hradiska vznikla jeho věrná rekonstrukce s mohutným opevněním, obytnými domy, výrobními objekty i železářskou pecí. Lokalita má ale mnohem starší historii, osídlená byla už v pravěku. Pojďme se tedy vydat do Chotěbuzy a zjistit, jak se tu žilo před více než 1000 lety.
1: Archeologická lokalita Chotěbus Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později je na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko.
5: V minulosti na této lokalitě bylo vystavěno mohutné trojdílné hradiště, pod kterým protékala řeka Olše. Nyní je zde vybudován archeopark, který interaktivním způsobem představuje návštěvníkům život našich předků Slovanů v 8. až polovině 11. století. Jsou zde vybudovány obytné stavby a výrobní zařízení, mezi které patří například halová stavba, polozemnice, zemnice, srubová stavba, kultovní objekt nebo železářská pec. Archeopark byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2006, tedy ten venkovní areál, a o 10 let později byla vybudována multifunkční budova, ve které je umístěna expozice o životě našich předků a vůbec tady o tom hradišti a vykopávkách, a keramická dílna a zázemí jak pro návštěvníky, tak pro zaměstnance. Zde probíhá množství doprovodných programů a akcí, ať už jsou to akce jednodenní nebo dvoudenní, ve kterých se snažíme přiblížit návštěvníkům právě těch život našich předků, Slovanů. Jsou to například akce na Jantarové stezce, Cyrilometodějské dny, například svatováclavský den spojený s polním mští ke cti svatého Václava, různá sokolnická vystoupení a další. Ten program je opravdu bohatý. Proč stojí za to sem přijít? Určitě je to návštěva netradiční. Mají možnost pohybovat se v místech, kde kdysi opravdu to hradiště stálo, kde na ně dýchne ta historie.
1: Přibližnou podobu historické osady rekonstruuje v dnešní době právě areál archeoparku Chotěbus Podobora.
6: Vítám vás u nás před největším domkem, který tady u nás máme, takzvanou hospodou. A pojďme se teď podívat dovnitř, jak to tam vypadalo. Nyní se nacházíte v halové stavbě, dlouhém domě, který vlastně sloužil jako naše dnešní hospoda. Tady si lidé scházeli, tady hodovali, tady rokovali. V tomto domě máme vystavené různé předměty, které naši Slované vlastně znali, a některé z nich máme vystavené vlastně v budově, v expozici, ty originály. Lidé si tady můžou prohlédnout nejrůznější předměty, jako jsou různé zbraně, sekery, které se říká bradatice, meče, štíty, různé potřeby pro jezdce, jako například ostruhy, třmeny. Kromě zbraní tady máme i potřeby například na psaní. Tady za mnou si pak můžou návštěvníci prohlédnout expozici odívání, jak se ti lidé oblékali.
1: Tato archeologická lokalita přitahuje zájem historiků a archeologů už od 19. století.
7: Můžeme tu vidět nálezy i z toho raného středověku a i z toho pravěkého období. Můžeme vypíchnout třeba předmět archeologický nález bradatice, která byla vlastně takzvaná taká ranostředověká bojová sekera. Dále tu máme významnou kost, která je významná tím, že je to kost chrta, která je nejstarší v rámci celé střední Evropy a pochází pravděpodobně z první poloviny 9. století. Ten chrt se stal maskotom archeoparku. Mezi dalšími nálezy tu máme třeba šperky ranostředověké, potom jsou tu různé keramické nádoby, či z pravěku, alebo z raného středověku. V expozici archeoparku máme i jediný mincový nález, který se nalezl na lokalitě, a je to půl denár uherského krále Štěpána a pravděpodobně pochází z poloviny 11. století.
1: Archeopark se snaží přilákat i děti a mládež. A
6: pro školní výpravy máme nejrůznější programy, například program Branou do minulosti, kde se seznámí se životem na hradišti v raném středověku, nebo například program Pozor pračlověk, kdy si lidé, děti si vyzkouší, jaké to bylo za doby kamenné, čím opracovávali kámen, co jedli a podobně. A nebo například program Devatero řemesel, který se zabývá právě nejrůznějšími řemesly.
1: Archeopark Chotěbus Podobora je jednou z pěti poboček Muzea Těšínska, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, a nachází se zhruba 5 kilometrů od Českého Těšína směrem na Karvinou. Archeopark je otevřen celoročně, avšak venkovní areál je otevřen pouze sezóně, od začátku dubna do konce října.
4: Děkuji, že jste byli s námi, a přeji vám krásné podzimní dny plné objevování. Těším se na vás zase příště.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tyto makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli si tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslím, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: Začínala charitativními bazary, návštěvami dětských domovů a domovů pro seniory, dnes vede vlastní nadační fond. Patricia Stuchláková se prostřednictvím nadačního fondu Patricia snaží pomáhat tam, kde je to potřeba. V sobotu 12. září se k této iniciativě mohl připojit každý, kdo zavítal na celodenní program na Rokycanském náměstí.
7: Kdy Lesní fond se zaměřuje na pomoc seniorům, dětem a zvířatům. Pořádáme sbírky, pořádáme různé sportovní a kulturní akce ve spolupráci s místníma školama, s domovem pro seniory Harmonie v Merošově a tak dále. A vlastně i dnešní akce je zaměřená na to, že výtěžek bude použitý na zaplacení školních potřeb pro znevýhodněné děti, pro tři děti tady z Rokycanska.

0: pomáhat a ve svém volném čase se sám věnuje nejrůznějším dobročinným aktivitám.
1: Já tady zastupuji spolek Na myšlenci ZSL a je to spolek řidičů kamionů povětšinou, který se těmahle akcema věnuje podpoře dětí s nějakým postižením a letos jsme z téhle akce se rozhodli, že veškerý výtěžek z této akce bude právě na podporu nadačního fondu Patrice.
2: Děkuji všem, kdo přišel a podpořil tuto akci. Moc si toho vážím a vážím si vlastně každý pomoci a vážím si hlavně toho, že díky lidem, kteří jako chodí na moje akce, já si můžu plnit svůj sen a tím vlastně pomáhat ostatním lidem.
0: Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
3: Tři rozdílné stavby, tři příběhy. Stavbami roku Plzeňského kraje za rok 2025 se staly přístavba základní školy v Holíšově, bývalá synagoga v Rabí a historický zájezdní hostinec v Kašperských horách. O vítězích rozhodovala odborná porota, která vybírala z 38 přihlášených staveb.
4: Porota všechny stavby objela, viděla je a musím konstatovat, že v letošním roce se stavba roku opět vydařila, máme velice kvalitní stavby a bohužel je smutné, že porota se musela strašně dlouho rozhodovat, komu neudělit nominace. To je vždycky to nejtěžší rozhodnutí, protože kdyby bylo po mém, tak udělíme nominaci všem 38 stavbám, ale to bohužel nešlo.
3: Hned dvě ocenění získala přístavba základní školy v Holíšově. Kromě titulu stavba roku ovládla také hlasování veřejnosti.
5: Celý gro toho návrhu bylo najít polohu pro ten celkem objemný nový prostor, který měl být přistaven ke stávající budově školy. Původně škola měla vybrané jiné místo a my jsme navrhli jinou kompozici celého vlastně školního dvora, který tu novou přístavbu bude uzavřen a nově se napojí na stávající vstup do budovy a vlastně spojí se to celé do jednoho funkčního celku.
3: Za přestavbou bývalé synagogy v Rabí na bydlení stojí architektka Vladimíra Martinovská. Její rodina objekt zakoupila v roce 2019.
6: Ten barák byl specifický v tom, že vlastně on byl od začátku takový jako velmi chudobný, takže byl docela jako v špatném stavu, takže jsme opravdu museli přistoupit jakoby k úplný rekonstrukci a ještě byl specifický v tom, že vlastně on to nikdy nebyl, jakoby nebyla to nikdy jedna bytová jednotka. Byla tam židovská škola, bylo tam vlastně několik chudinských bytů a nikdy to vlastně jakoby nebylo propojený a to pro mě byla jakoby největší výzva.
3: Cenu odborné poroty získala novostavba školky v Plzni Újezdě.
7: Před tou školkou jsme navrhovali družinu základní školy, jako dřevěná, a v podstatě, když jsme přemýšleli, protože to je v novém obytném celku a je to taková jako parcela obklopená bydlením, tak jsme přemýšleli, že na tu družinu navážeme a ještě uděláme takový vnitřní prostor a vlastně svět té školky uděláme úplně jinak než ty okolní domy, proto jsme v podstatě zvolili sedlou střechu, dřevěné obložení, tak aby to byl zapamatovatelný a pro děti hravej objekt.
3: Celkem si některé z ocenění odneslo 11 staveb. Mimo jiné nástavba jedné z budov fakultní nemocnice, takzvaný obláček nad Plzní, dopravní napojení severního Rokycanska na dálnici D5 nebo nový přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
0: Rokycany nejen jako domov místního folkloru, ale také jako prostor hudebních dialogů s českou a evropskou tradicí. Od 3. do 5. září proběhl v Rokycanech již třetí ročník festivalu Cesty k pramenům.
8: Soubor v Rokycanech působí už od roku 1967 a je pravidelným hostem nejrůznějších festivalů. A vlastně trvalo hodně dlouho, než v Rokycanech vznikla přehlídka, která by byla ušitá souboru na míru, ale zároveň byla otevřena i jiným žánru. Jsme moc rádi, že město Rokycany tuhle tu naší snahu podporuje a budeme se těšit, že to snad bude i pokračovat.
9: Festival Cesty s pramenům pro Rokycany obrovský osvěžení té scény, která je v Rokycanech, a já moc děkuju panu vejvodovi a teda spolkům, který se na tom podílí, protože je to velmi netradiční festival typu založený na folkloru, ale multikulturně a multižánrově propojený, kdy vidíme kultury i světové kultury, tak si myslím, že to velmi obohacuje Rokycany a podle návštěvnosti je vidět, že i když jsou jinde velké akce, tak si to najde své obdivovatele a jsem rád, že sem přijíždí lidi z okolí.
0: Na čtvrteční večer poezie v klubu komorní hudby navázal páteční koncert muziky souboru Rokytí a Rokytka. V sobotu pokračoval ve Spilce, a to swingovým uskupením Sestry

0: školy, hudebním pořadem News Quality a tanečně hudebním vystoupením folklorního souboru Rokytí a Sluníčko.
1: Je to soubor Sluníčko z Rokycan, kde tančí zhruba 25 tanečníků, které baví tanec a dělají to rádi. Dvakrát týdně se tím zabývají. Jednou za měsíc je vždycky víkendové soustředění, kdy jsme celé nedělní dopoledne vlastně v plném proudu tance a jezdíme na nejrůznější festivaly po republice a užíváme si to rozhodně.
0: Rokytí a Sluníčko ovšem nebyly jedinými soubory, které na své domácí půdě účinkovaly. Závěrem sobotního večera zahrála ve Spilce také legendární kapela Kale se zpěvačkou Natálií Kuchárovou.
2: Trošku jsme se rozrostli. Jo, už nás bylo původně 5, pak 6, teď je nás 8. No, a pokračujeme pořád stejně v tom žánru rompop, takovej trošku latina, trošku jazzu, trošku toho našeho.
0: Festival Cesty k pramenům je letos u konce. Jeho příznivci se ale už nyní mohou těšit na jeho pokračování, které Rokycany nabídnou v příštím roce. Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
3: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na Hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř 100 míst po Plzeňském a Karlovarském kraji.
4: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
3: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
5: Já mám staršího syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy. Ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super z Plzně.
3: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
4: Co nás překvapilo, že první místo nemělo to, s čím se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
3: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
6: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
3: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
7: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
3: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
8: Bílé terasky z naučná stezka.
3: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: přes 140 akcí, více než 150 účinkujících a tisíce návštěvníků. Taková byla letošní sezóna plzeňských náplavek, které pravidelně oživují místa, jež byla dlouhá léta stranou pozornosti.
1: Projekt Plzeňské náplavky vlastně není jenom festivalem, ale teď už je to vlastně celosezónním projektem, který oživuje, neřekla bych už ani, že se snaží, ale vlastně pokračuje v nějaké historické tradici kultury kolem řeky, připravuje vlastně koncerty, cvičení pro veřejnost, pohádky, výstavy. Ten program je pestrý, vlastně byl od konce května.
0: Počet lokalit, kde se nejrůznější program odehrával, se stejně jako samotný projekt v průběhu let rozrostl.
1: Hlavní zóny byly vlastně dvě, kolem řeky Radbuzy, tady v centru na Radbuzské náplavce, a to vlastně na dvou zónách, pod kavárnou Šálek a Špunt, a tady na Trojmostí, kde zrovna natáčíme, a další zóna tak byla na Mži, ta vlastně končí zítra, kde byla celou sezónu kontejnerová kavárna a každou středu se tam konal koncert, ale zároveň to byla i zóna sportovní, kde si lidé mohli vyzkoušet závěsnou akrobaci nebo jogu nebo pilates a spoustu dalších jiných pohybových aktivit.
0: V pátek 11. září koncertní sezónu zakončili na Radbuzské náplavce dva koncerty talentovaných slovenských umělkyň. Začátkem večera vystoupila zpěvačka a skladatelka Daša, která zde představila svůj nový projekt.

0: Tento projekt byl veľa založený na elektronické produkcii. Vlastně jeho, v podstatě ho inšpirovala pražská klubová scéna a je to velmi vocal heavy, takže veľa se tam zpěvá, veľa tam je vrstiev vokálnych a tak. Velmi dobře se mi tu hralo, já celkovo preferujem vonkajší koncerty, takže to bylo fajn pro mě.
1: Své nové album v Plzni ovšem představila i Katarzia. Ta v komorním uskupení s klavíristou Robinem Galliou večer na náplavce uzavřela.

0: Je to môj songwriterský 8. album a som hrozne rada, že môžeme hrať tu v Plzni, aj keď stále spievam hlavne po slovensky, ale sú tam aj nejaké české pesničky. Práve dnes sme si hovorili s klaviristom Robinom, ktorý je tu dnes so mnou, že sme hrozne radi, že sme vonku, že je to taká rozlúčka s letom a je to strašne tu príjemné a som hrozne rada, že sme tu. Mám pocit, že je to také zdravšie byť vonku, keď je leto.
1: Program ovšem létem nekončí. Společná setkání jsou pro zájemce připravovány i nadále. Více informací naleznete na webu plzeňskénáplavky.cz. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Rekordních 8 000 návštěvníků, desítky druhů vín a atmosféra, která připomínala moravské slavnosti. Bolevecká náves v Plzni ožila v pátek a v sobotu už 11. ročníkem boleveckého vinobraní.
3: Včera jsem byla hodně překvapená, že i po pracovním dnu sem dorazilo spousty lidí. A dneska ještě to krásné počasí, které nám k tomu přispělo, tak si myslím, že atmosféra je úplně skvělá, vína tečou proudem a myslím si, že se všichni dobře baví.
2: K dobrému vínu neodmyslitelně patří také kvalitní muzika.
4: Teď slyšíte, že nastupuje na pódium Bára Basiková, což si myslím, že je absolutní vrchol letošního boleveckého vinobraní. Hraje za podpory cymbálové muziky Milana Broučka. Jinak tady bylo Demofobie a včera hráli Queen Ways. Vždycky se snažíme vhodně volit jako hudební složku boleveckého vinobraní tak, aby to sedělo vlastně k těm vínům.
2: Vinaři dovezli do Plzně více než 80 druhů vín, od bílých přes růžová až po červená.
5: Přivezli jsme různý vína, myslím si, že jsme asi jediný, kdo tady nabízí neuburské, jestli dobře vím, takže možná tohle jako specialita. Potom máme frizanté, jako víno šumivé trošku, no potom taková ta klasika, Veltlín, Miller, Riesling vlašský.
6: Dneska úplně nejvíc šli takový ty polovína, takže rolandský šedý, hibernál, ty už jsou v podstatě skoro pryč a úplně výborný je Seko de Čejkovice, bublinky.
7: Přivezli jsme takový průřez naší produkce a od suchých vín vlastně přes polosuchá naš polosladká, máme tu i jedno červené a zatím to vypadá, že nejoblíbenější je Rolanda šedá.
2: Přestože je Plzeň mekou piva, na bolevecké návsi to vypadalo, že milovníků vína je v západočeské metropoli více než dost.
8: Plzeň je samozřejmě městem piva, ale na městském obvodě Plzeň 1 máme vinice. Máme tam spoustu ulic pojmenovaných po vinařských oblastech. Dokonce jednu jsme pojmenovávali 3 roky zpátky, nejnovější ulice na Rizlinku, takže nesouhlasím úplně s tím, že Plzeň je pouze městem piva.
9: Mně chutná Baláš určitě, víno moravský. Vyzkoušeli jsme v Mikulově, máme ho hrozně rádi. A jinak jsme se tady setkali s kolegyní paní učitelkou, která přijela na návštěvu z Teplic.
10: Že vůbec nejsem plzeňská, takže jsem se na návštěvě, líbí se mi tady. Setkali jsme se, ochutnáváme. To je pěkné.
11: Já jsem zkusila zatím jenom bílý, já to moc nemíchám, ale manžel měl i červený teda. A chutnalo nám asi všechno, já piju suchý většinou, že jo? Ale to je spíš kvůli dietě.
2: Bolevecké vinobraní je pro první obvod jednou z nejvýznamnějších akcí roku.
12: Já už si jedničku bez boleveckého vinobraní nedokážu vůbec představit, jo. Ten 11. ročník je prostě nějaký závazek do budoucna a doufám, že se dožiju třeba 20. ročníku nebo 25. ročníku.
2: Brány letošního boleveckého vinobraní se sice uzavřely, příjemná atmosféra, dobrá nálada a vzpomínky na sklenku výborného vína, ale v Bolevci ještě nějaký čas zůstanou. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
13: To byly ty nejdůležitější události a dnešní zprávy už jsou u konce. Po krátké přestávce se ale ještě vrátím s kulturou a sportem.

0: Hezký den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Prázdninová štafeta má za sebou velké finále. Na hradu Radyně u Plzně se sešli malí i velcí účastníci, aby společně zakončili letní putování po zajímavých místech plzeňského a karlovarského regionu. A právě na Radyni čekal na účastníky nejen pohled do historie, ale také slavnostní zakončení a odměny.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř 100 míst po plzeňském a karlovarském kraji.
2: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
3: Já mám staršího syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy. Ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super v Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
2: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla, druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
4: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
5: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst ji nejvíce zaujalo?
6: Bílé Terezky z Naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Jihočeská kaplice se rozhýbala ve znamení sportu i dobré věci. Akce Kaplice v pohybu nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu sportovních disciplín pod vedením zkušených trenérů. Součástí byl také benefiční běh Kaplická míle.
7: Začátek školního roku je každým rokem spojen s hledáním nových kroužků a koníčků. Dětem i rodičům tohle hledání mohla ulehčit i akce Kaplice v pohybu, která se konala v sobotu 12. září na fotbalovém hřišti u základní školy.
8: Ten nápad vznikl, když jsem ještě místostarosta, tak vlastně vím, jak je to dneska s dětma, že ty děti jsou furt u těch obrazovek a displejů, takže vlastně ten, abychom ty děti od těch obrazovek a displejů dostali, tak jsem vymyslel akci Kaplice v pohybu a cílem bylo, aby přišla celá rodina a celá rodina si vyzkoušela ty atletické disciplíny, zasportovala si a hlavně třeba, aby ty děti potom si vybrali nějaký kroužek a sportovali celý rok, případně celý život. Takže takhle to vzniklo.
7: Ze sportu mohli návštěvníci poměřit síly v klasických jako fotbal, florbal, basketbal či tenis. Dále tu bylo mimo jiné i stanoviště s atletikou, kde si děti mohly vyzkoušet jednotlivé disciplíny pod vedením zkušených trenérů.
9: My tu máme dneska stanoviště Kem vítězů, lomeno kroužky vítězů, to je vlastně náš spolek, který pořádá sportovní příměstské tábory a celoroční kroužky během celého školního roku. Poprvé letos jsme v létě měli v Kaplici kemp a teďka navazujeme na to právě ty kroužky, takže děti si tady můžou vyzkoušet atletické dovednosti, nějaké koordinační dovednosti i práci s hlavou, s koordinací, jak už jsem říkal, takže to tady dneska máme pár stanovišť, které si děti můžou vyzkoušet.
10: Moje kariéra byla krásná. Já jsem vlastně poprvé na olympiádě byla v 17 letech, kdy jsem slavila svoje první osmnáctiny, vlastně jediné osmnáctiny, a taky jsem tam oslavila vlastně na poslední třicátiny, takže jsem fakt byla na 4 olympiádách a každá byla nějaká speciální, takže můžu poděkovat asi tomu nahoře, že jsem celou dobu byla zdravá a že jsem fakt měla krásnou a dlouhou atletickou kariéru.
7: Přestože hlavní náplní akce bylo ukázat sport těm, kteří o něm moc nevědí, šli si sem vyzkoušet nové věci i sportující jedinci.
11: Tak asi nejlepší teď byla ta gymnastika, mě bavila docela. A i basketbal. Basketbal byl zajímavý.
7: Kromě sportu se kaplice spojila i pro dobrou věc. Součástí akce byl i benefiční běh letos pro Kubíčka a jeho rodinu. Podpořit dobrou věc dalším doprovodným programem přijeli i zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.
12: My jsme přišli podpořit na tom benefiční akci malého chlapečka. Maminko taky máme v poradně. Pomáháme lidem s různým zdravotním postižením a děti si tady dneska u nás můžou vyzkoušet jízdu na vozíčku. Úplně i ty malí děti, malinký vlastně, potom ty větší, potom tady máme různé plnění úkolů, ortopedický chodníček, vyrábějí tam nanuky, vyrábějí tam různé zvířátka, plní tam různé kvízy a po splnění třech úkolů vlastně dostanou u nás na tom stanovišti taky razítko.
7: Běhu se zúčastnil skoro každý návštěvník. Nezáleželo na tom, zda jste Kaplickou měli uběhli či ušli, ale za každého běžce na startu darovalo město Kaplice 100 korun Kubíčkově rodině.
0: Co se stane, když se propojí kyjovské tradice s japonskou kulturou? Možná to zní jako nepředstavitelný hlavolam. Ten ale rozklíčovalo setkání přátel lidové písně napříč světem, které se konalo před Klvaňovým gymnáziem. Právě zde totiž vystoupili nejen zdejší pěvecké a taneční soubory, ale také hosté z Japonska.
13: Kdo by čekal klasické posezení u cymbálu, slovácké písničky a taneční vystoupení krojovaných souborů, nejspíš by se nestačil divit. Před budovou kyjovského gymnázia se totiž během jednoho odpoledne propojila místní kultura s japonskými tradicemi.

0: to taková zvláštní akce, kdy jsme tady hostili dnešní den japonskou skupinu, nesourodou z celého Japonska nazběraná skupina, která projevila tady asi zájem, celý týden je tady v Česku a projevili zájem tento poslední den věnovat Kyjovu, protože ten jejich vedoucí je panda kyjovská, dokonce má kyjovský kroj a projevili zájem o kyjovské památky a o kyjovský folklor jako takový, aby prostě to zhlédl.
1: Program nabídl kombinaci slováckých písní s netradičními ukázkami japonských tanců. Jeden z nich si dokonce mohli vyzkoušet i kyjovští vystupující. Ti se samozřejmě nenechali zahanbit a na oplátku ukázali přátelům z japonských ostrovů pestrou směsici zdejších tradic.
0: Ten program, když dělám, tak vždycky to dělám pestřejší, aby tam byl i tanec, zpět, i mladina, mladí, proto to končila mladá cymbálová muzika, která je bravurní. Byl tady střed, byly tady staré mý tetky, staří chlapi, oni jsou jak Alexandrovci, jich je myslím 30.
1: Nechybělo ani pár překvapení. Dívčí sbor z Višně si uložil nelehký úkol a zaspíval jednu ze starých japonských písní.

0: Veselí nad Moravou nedávno oslavilo 770 let od první pečetní zmínky. Toto výročí bude až do ledna příštího roku připomínat výstava v Městském muzeu.
1: Nejstarší zmínka o Veselí nad Moravou je stará 770 let a její několikeré vyobrazení teď najdete v Městském muzeu. Je součástí výstavy s názvem Veselí 1256-2026. Nejedná se přitom o písemnou zmínku, ale o pečeť, která byla přiložena k listině týkající se daru bratra Veselského panství, řádu maltéských rytířů. Pečeť veselského komorníka Sudomíra tehdy tuto listinu potvrdila a teď je dokladem, že už před 770 lety stál na místě dnešního zámku Hrad Veselý.
2: Týká se to Hradu Veselý, ne města Veselý, jak se občas objevuje. Město Veselý 770 let nemá, protože v době, kdy ten hrad tady postavil komorník Sudomír Břeclavský v té polovině 13. století, tak město asi těžko bychom nazvali městem, protože to bylo v té době pár dřevěných chalup, které v podstatě roztroušených po tady tom Bartolomějském nebo městském ostrově.
1: Výstava ukazuje, jak mohl v raném středověku vypadat hrad a později město. Najdete na ní vizualizaci i maketu hradu a spoustu věcí denní potřeby, od zbraní přes nádobí, zednickou lžíci, hračky až po tehdejší záchodové prkénko.
2: Je to v podstatě takový výřez toho nejlepšího, co se mě podařilo vlastně dát dohromady od Hodonína až po Hradiště. A to z jednoho prostého důvodu. Dědeček břeclavského komorníka Sudomíra Tvrdíše byl prvním kastelánem v Hodonině, připomínaným v roce 1169. A v podstatě Sudomír s Pardusem, oba dva tyhle bratři se podíleli vlastně na zakládání města Hradiště. Takže vlastně ten prostor je víceméně protkán aktivitami těchto obou pánů a respektive toho rodu Tvrdišovců, jak jsme jej s kolegou Plačkem podle toho nejstaršího předka doloženého pomenovali.
1: Význam názvu komorník byl v minulosti úplně jiný než dnes, znamenal spíš vojenského velitele a správce oblasti. Výstava ale pokračuje i do novověku a ukazuje předměty, které mohl používat poslední šlechtický rod vlastnící Veselí.
2: Původní záměr byl, že to bude orientováno jenom na ten středověk. Nakonec jsme se teda domluvili, že to uděláme vlastně těch 770 let průřez vlastně až po to období vlastně Chorinských Zlecké, po ten zámek vlastně, kdy vlastně v předsálí potom je ta finální fáze vlastně, kdy se to uzavírá, jo, tím obdobím, kdy zámek vypadal ještě jako zámek.
1: Výstava v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou potrvá až do ledna příštího roku. Muzeum k ní připraví také edukační programy pro školní děti.
0: Vysoká škola Báňská v Porubě posiluje vědecké zázemí univerzity a zároveň inovační potenciál Moravskoslezského kraje. Centrum energetických a environmentálních technologií získá nové prostory přestavbou budovy N, která nabídne moderní laboratoře pro výzkum nových materiálů, energetiky i vodíkových technologií.
3: Centrum energetických a environmentálních technologií Vysoké školy Báňské je jedno z nejvýznamnějších výzkumných pracovišť v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji. Navazuje na jeho průmyslovou tradici a k dalšímu rozvoji chce využít právě budovu N v areálu Univerzity v Porubě, která je z roku 1992.
4: V této nové budově, kterou budeme nazývat CT2, se bude realizovat materiálový výzkum. Je to pro oblast medicíny, je to pro oblast udržitelné energetiky, budou se zde vyvíjet nové materiály, pokročilé technologie obecně pro udržitelnou energetiku. Můžeme si to představit jako významně laboratorní zázemí, tam se bude primárně dělat základní výzkum, budou se tam ale také dělat i nějaké zakázky přímo pro potenciální odběratele z praxe, ale ano, bude to většinou laboratorní zázemí, to znamená řada mikroskopů, řada velmi cenné techniky v řádech desítek milionů. Předpokládáme, že budou zde zaměstnanci, jednak v rámci naší univerzity, když bych to ještě rozklastroval, tak našeho centra SEED, fakulty dále materiálové technologické, fakulty elektrotechniky a informatiky, fakulty strojní, ale významnou měrou zde budou i pracovníci ze zahraničí.
3: Pro Ostravu a celý region je Vysoká škola Báňská důležitou institucí, která je nezbytná pro budoucnost. Centrum energetických a environmentálních technologií je jedním z pilířů transformace města na centrum vědy, inovací a moderních technologií.
5: My jsme moc rádi, že se samozřejmě Vysoká škola Báňská rozvíjí, protože to přináší zase nové studenty, atraktivitu oboru a vůbec rozvoj takového, já tomu říkám stát ve státě, protože opravdu Vysoká škola Báňský areál je poměrně jako velkým areálem, kde vzniká celá řada dalších výzkumných programů, ale i pracovišť a i místností nebo budov nových pro studenty jako takové. Já samozřejmě ta výuka v době, kdy já jsem studovala Vysokou školu Báňskou, se poměrně hodně proměnila. A proměnila se k AI, moderním technologiím a ke spoustě vědeckých výzkumů a tak dále, kteří ti studenti můžou při svém studiu dělat. No a tato budova je toho vlastně důkazem.
6: Tato budova vlastně, která se připravuje, tedy budova, zařízení, lidi, kteří tam budou pracovat, je vlastně podporujícím směrem pro materiálové inženýrství, tedy nové materiály, udržitelnost a vše, co s tím vlastně souvisí. Navazuje na celý koncept, který tady řešíme, což je vlastně transformace energetiky, transformace kraje a velmi dobře do celé této skládačky vlastně zapadá. Očekáváme od ní hodně a věříme, že se nám vlastně to celé podaří. Materiálové inženýrství je jedno z top témat celosvětově.
3: Celý objekt projde kompletní rekonstrukcí za 330 milionů korun. Dokončení je plánováno na červen příštího roku.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Léto je definitivně za námi a 23. září nás čeká první podzimní den a s ním i podzimní rovnodennost. Příroda začne pomalu měnit své barvy. Dny se budou zkracovat, ale to rozhodně neznamená, že bychom měli přestat vyrážet na výlety. Právě naopak, podzim nabízí spoustu krásných míst, zajímavých památek i kulturních zážitků. I dnes jsme pro vás připravili několik tipů, kam se vydat a co stojí za to objevit. Tak pojďme společně vyrazit na další putování. V další reportáži ze seriálu o pokladech rakouské oblasti Salzkammergut se vydáme do Bad Ischl, města, které proslavily lázně, císařská historie i umění. Právě tady začal v 19. století rozkvět lázeňství a Bad Ischl se postupně stal vyhledávaným letoviskem evropské smetánky i letním sídlem císaře Františka Josefa. My ale tentokrát nezůstaneme jen u historie. Prozkoumáme také místní lázně a samozřejmě nevynecháme ani jednu z nejpříjemnějších součástí návštěvy města, zdejší vyhlášené cukrárny.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Dnes se vypravíme za příběhem soli do Bad Ischlu. Ukážeme vám místa pro regeneraci těla i duše a vyzkoušíme i speciality místní kuchyně. Pokud byste chtěli navštívit nejstarší solné lázně v sousedním Horním Rakousku, vydejte se do Bad Ischlu, který se nachází mezi jezery solné komory. Sůl se tu těžila od nepaměti. O léčivé síle zdejších slaných minerálních pramenů se tu začalo poprvé mluvit v 16. století, až v 19. století však byly náležitě oceněny. Doktor Josef Goetz tu otevřel v roce 1823 první lázně a doktor Franz von Wierer, císařův dvorní lékař, výslovně začal doporučovat léčivé koupele vznešeným pacientům.
1: Přesvědčit se o zázračném účinku slaných pramenů chtěla i arcivévodkyně Sofie. Ve svých 23 letech ještě neměla žádné potomky, což tenkrát u císařské dynastie znamenalo tak říkajíc katastrofu. Problém se tady suverénně vyřešil 9 měsíců po lázeňském pobytu 18. srpna 1830 se narodil Franz Josef a po něm ještě Maximilián, Karl Ludvík, Anna Marie a Ludvík Viktor. Proto je císař dědeček pojmenován jako solné princátko. V Bad Ischlu nakonec Franz Josef strávil 83 letních pobytů.
0: Na návštěvě císaře s královnou Elizabet Bavorskou přezdívanou Sisi je Bad Ischl pyšný dodnes. Za svého života tu císařský pár pobýval v Kaiserville. V roce 1914 právě tady císař podepsal listinu, následkem které vypukla v Evropě první světová válka. Vilu postavenou v Biedermajerovském stylu si dnes mohou návštěvníci prohlédnout s průvodcem a vrátit se tak v čase do dob habsburské monarchie.
2: Die Geschichte von Bad Ischl ist streng verbunden mit dem Habsburger Herrschertum.
1: Stojíme v parku u Kaiservilly, která stále patří habsburské rodině a která je důstojným středobodem Bad Ischlu. Byla zřízena ve 30. letech 19. století, v době, kdy tu vládla atmosféra Sommerfrische, letních bytů. My máme obrovské štěstí, že právě císařská rodina jezdila na dlouhé letní dovolené do našeho města. Tady se odvíjí slavný příběh zásnuby císařského páru. Svatba se konala 19. srpna 1850. 53 a matka France Josefa koupila tuto vilu jako svatební dar. Ta budova byla původně mnohem menší a císař ji nechal z lásky k Elizabet rozšířit a přestavět do písmene E.
0: Císař byl vášnivým lovcem a interiéry vily jsou vyzdobeny početnými loveckými trofejemi. Okolo sídla se rozprostírá přírodní park o rozloze 20 hektarů.
1: Park je místem odpočinku a relaxace. Dědeček císaře byl velmi zručný zahradník a založil tu ukázkové arboretum. Vysázel tu spoustu krásných exotických stromů, třeba kavkazský ořech nebo ginkgo bilobu. K vidění je tu také zámeček Marmorschlössl. Původně to byla císařská čajovna, kterou získala Sisi jako dárek od svého manžela.
0: Celé městečko Bad Ischl je protkáno sítí malebných uliček a říčka Traun svou nádhernou barvou dotváří dojem romantického lázeňského letoviska. První zastávkou hostů zpravidla bývá Trinkhalle, postavený v letech 1829 až 1831 jako lázeňský dům v podobě řeckého chrámu s krásným foajé. Další architektonické skvosty, katolický barokní kostel svatého Mikuláše, historickou poštu a telegrafní úřad najdete hned v bezprostřední blízkosti. Zastavte se také na venkovním jevišti v lázeňském parku. Zažít tu můžete velkolepé koncerty a pokud se zrovna nehraje, váš obdiv si zaslouží práce městského zahradníka, který celý park osázel květy nejrůznějších barev a vůní. Poklidnou atmosféru zažijete na esplanádě podél řeky pod korunami mladých listnáčů, kde si výhledy můžete užít i nad šálkem kávy či se sklenkou vína. Na procházce městem narazíte v ulici Fargase na jeden z pokladů města, cukrárnu Zauner, která si drží císařskou úroveň už téměř 200 let. Už z dálky každému zákazníkovi udeří do očí její starobylá duše. Dnes ji vede sympatický Filip, mladý představitel již 7. generace rodiny cukrářů, kteří sladkostmi zásobovali i Františka Josefa. Z velkého pultu plného ovocných dortů, tradičních koláčů a čokoládových pralinek se vybírá jen těžko. Vyzkoušet byste ale rozhodně měli nejslavnější produkt od Zaunerů, Zaunerstollen, jejíž recept se tu od roku 1905 předává jako rodinné stříbro.

0: po výživné procházce městem jsme se rozhodli využít pohostinnosti hotelu Royal, kde jsme se ubytovali. Ve čtyřhvězdičkových pokojích s krásným výhledem si můžete skutečně odpočinout. Blahodárnost místní slané vody jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli v lázních Eurotherme. Ze střešního termálního bazénu si dopřáváme panoramatický výhled na celé lázeňské město. Relaxovat můžeme i v Royal Oase se sklenkou džusu nebo čaje a odzbrojující je i místní kuchyně, která se může pochlubit biocertifikátem. Servírovány vám budou chutné gurmánské pochoutky z regionálních surovin z ekologické produkce. Čtyřchodovému menu, které jsme s velkým zájmem poctivě přechutnali, vévodí tradiční rakouská specialita v podobě vařené hovězí pleci v harmonii s restovaným bramburkem s mrkví se sklenkou silvánských hroznů ze skvělých rakouských vinic. Pokud hledáte inspiraci, jaká místa v oblasti Solné komory navštívit, pomocníkem vám může být tento dřevěný kruhový rozcestník před hotelem Royal v Bad Ischlu. Jednotlivé cíle vašeho putování naleznete u tohoto solného srdce. Pozdní léto je jak stvořené k tomu, abyste poznali výjimečný charakter Bad Ischlu. Ochutnávat a objevovat jej můžete opravdu všemi smysly. Důkazem je i to, že v roce 2024 bude Bad Ischl evropským hlavním městem kultury. Klimatické lázně, dům řemesel nebo úžasné skalní cesty a vyhlídky. To už je malá ochutnávka na příští díl putování Solnou komorou z hornorakouského Bad Gojsernu. Za týden na viděnou.
1: Ostrava je známá především svou průmyslovou minulostí, ale najdeme tu i architektonické skvosty, které s těžbou a hutnictvím na první pohled příliš nesouvisejí. Jedním z nich je Dům umění, památkově chráněná budova z roku 1926, která dnes hostí Galerii výtvarného umění v Ostravě. Ta patří k nejvýznamnějším sbírkotvorným galeriím u nás. Dům umění ale stojí za pozornost i samotnou architekturou a právě na jeho podobu, historii a umělecký život, který se v jeho prostorách už téměř 100 let odehrává, se teď podíváme.
2: Galerii výtvarného umění v Ostravě najdete v budově, která je architektonickou perlou Moravskoslezské metropole.
3: Galerie výtvarného umění v Ostravě sídlí v prvorepublikové budově Domu umění z roku 1926. Sídlíme v budově, která byla otevřena 13. května v roce 1926, to znamená v době, kdy všechno teprve zkvétalo. Ostrava se dostávala teprve do varu, začala stavět ty nejkrásnější budovy, ať už to byla nová radnice, anebo právě Dům umění. Dům umění navrhli architekti František Fiala a Vladimír Valenfels. Byli to žáci slavného architekta Kotěry a inspirovali se nejen českou, ale i zahraniční architekturou. Dům umění je známý svými cihlami, které jsou tady v Ostravě typické nejen kvůli slezské gotiky, ale také kvůli hornickým koloniím, které zde jsou. Ale zároveň je inspirovaný i holandskou architekturou. Dům umění už tady stojí skoro 100 let a za tu dobu se změnil úplně minimálně. Kromě výměny střechy vypadá téměř stejně a stejně tak je tomu i uvnitř, tak se do něj pojďme podívat. Dům umění je z velké části ještě původní, takže najdete zde původní podlahy, původní dřevěné dveře, ale třeba i schodiště se zábradlím. Je to krásné, protože se můžete vrátit téměř o 100 let zpátky a prohlédnout si budovu tak, jak ji viděl například starosta města Ostravy Jan Prokeš. Teď, když se vypravíme po schodech do prvního patra, abychom si prohlédli stálou expozici, budeme mít sochu sochaře Jana Laudy. Je to lachtan a děti, které k nám chodí na tvůrčí programy, ho během svých programů pojmenovali Serafín. Serafín nám slouží jako maskot programu pro děti a najdete ho na tričkách, na knížkách, najdete ho jako plyšáka, vlastně na všem, co se u nás vztahuje k dětem. A nezapomeňte si ho pohladit po čumáku, přináší to štěstí.
2: Galerie výtvarného umění v Ostravě je největší sbírkotvornou galerií Moravskoslezského kraje. Sbírky jsou neustále rozšiřovány a v tuto chvíli již zahrnují přes 23 000 uměleckých předmětů.
3: Při vstupu do stále expozice na vás jako první koukne obrovská kresba Františka Jurečky, což byl vlastně zakladatel a mecenáš Domu umění. Kresbu namaloval Max Švabinský a my jsme ji nechali zvětšit na celou stěnu, aby dostatečně vynikal. V tomto sále si můžete prohlédnout umělecká díla, které František Jureček věnoval spolku Domu umění do jeho sbírky. Je to v podstatě základ sbírky dnešní Galerie výtvarného umění v Ostravě. Jednalo se tehdy o 122 uměleckých děl, od maleb přes grafiky až po sochy, a byl to čin velmi netypický, netradiční a na svou dobu opravdu ojedinělý. A my jsme za to velmi rádi, protože díky tomu jsme měli na co navázat a za těch téměř 100 let jsme k dnešnímu dni nazbírali 23 000 uměleckých artefaktů. Galerie výtvarného umění v Ostravě pořádá v Domě umění převážně výstavy klasického i současného umění, ale nejen to, máme celou řadu doprovodných programů, od přednášek přes koncerty až po tvůrčí dílny a edukační programy pro školy.
2: Galerie se cíleně zaměřuje právě na děti, které se mohou během roku i školních prázdnin zúčastnit řady nejrůznějších aktivit.
4: My tady v galerii nabízíme několik druhů programů. Teď to, co se odehrává tady za mnou, tak to jsou tady děti na letním zážitkovém táboře, takové tvůrčí dílně, ale jinak samozřejmě nabízíme dílny pro nejmenší děti od roku a půl do 5 let, pro děti, pro dospělé i pro seniory. A míváme i taky akce, které se váží k nějakým prázdninám, jarním, podzimním či nějakým svátkům. Myslím, že je důležité přitáhnout děti do galerie z toho důvodu, aby od malička vlastně nějak jako kultivovali a učili se kontaktu s tím uměleckým dílem. Snažíme se jim to přiblížit pomocí různých aktivit tvůrčích, často s hudebními dramatickými přesahy, tak aby to mělo vlastně zážitkový i vzdělávací charakter.
2: Novinkou je mobilní aplikace s audioprůvodcem.
3: Ten vám povykládá celý příběh vzniku galerie, je v češtině i v polštině a dozvíte se všechny zajímavosti, které se tady za těch téměř 100 let odehrály. Provázet vás bude stavitel, mecenáš a zakladatel Domu umění František Jureček a pěkně vám povykládá celý příběh toho, co všechno se u nás odehrál.
5: Pěkně vás vítám v Domě umění. Dovolte mi prosím, abych vás provedl galerií výtvarného umění v Ostravě, která by bez mé maličkosti nevznikla. V mých dobách bylo slušností se nejprve představit. Jmenuji se František Jureček a byl jsem velevážený občan Ostravy. Žil jsem v krásném období první republiky. 20. léta. Mnoho inspirujících osobností a krásné umění.
2: Zřizovatelem Galerie výtvarného umění v Ostravě je Moravskoslezský kraj.
1: Archeopark Chotěbu se nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do života našich dávných předků. Na místě původního slovanského hradiska vznikla jeho věrná rekonstrukce s mohutným opevněním, obytnými domy, výrobními objekty i železářskou pecí. Lokalita má ale mnohem starší historii, osídlená byla už v pravěku. Pojďme se tedy vydat do Chotěbuzy a zjistit, jak se tu žilo před více než 1000 lety.
2: Archeologická lokalita Chotěbus Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později je na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko.
6: V minulosti na této lokalitě bylo vystavěno mohutné trojdílné hradiště, pod kterým protékala řeka Olše. Nyní je zde vybudován archeopark, který interaktivním způsobem představuje návštěvníkům život našich předků Slovanů v 8. až polovině 11. století. Jsou zde vybudovány obytné stavby a výrobní zařízení, mezi které patří například halová stavba, polozemnice, zemnice, srubová stavba, kulturní sportovní objekt nebo železářská pec. Archeopark byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2006, tedy ten venkovní areál, a o 10 let později byla vybudována multifunkční budova, ve které je umístěna expozice o životě našich předků a vůbec tady o tom hradišti a vykopávkách, a keramická dílna a zázemí jak pro návštěvníky, tak pro zaměstnance. Zde probíhá množství doprovodných programů a akcí, ať už jsou to akce jednodenní nebo dvoudenní, ve kterých se snažíme přiblížit návštěvníkům právě těch život našich předků, Slovanů. Jsou to například akce na Jantarové stezce, Cyrilometodějské dny, například Svatováclavský den spojený s polním ští ke ctí svatého Václava, různá sokolnická vystoupení a další. Ten program je opravdu bohatý. Proč stojí za to sem přijít? Určitě je to návštěva netradiční. Mají možnost pohybovat se v místech, kde kdysi opravdu to hradiště stálo, kde na ně dýchne ta historie.
2: Přibližnou podobu historické osady rekonstruuje v dnešní době právě areál archeoparku Chotěbus Podobora.
7: Vítám vás u nás před největším domkem, který tady u nás máme, takzvanou hospodou. A pojďme se teď podívat dovnitř, jak to tam vypadalo. Nyní se nacházíte v halové stavbě, dlouhém domě, který vlastně sloužil jako naše dnešní hospoda. Tady si lidé scházeli, tady hodovali, tady rokovali. V tomto domě máme vystavené různé předměty, které naši Slované vlastně znali, a některé z nich máme vystavené vlastně v budově, v expozici, ty originály. Lidé si tady můžou prohlédnout nejrůznější předměty, jako jsou různé zbraně, sekery, které se říká bradatice, meče, štíty, různé potřeby pro jezdce, jako například ostruhy, třmeny. Kromě zbraní tady máme i potřeby například na psaní. Tady za mnou si pak můžou návštěvníci prohlédnout expozici odívání, jak se ti lidé oblékali.
2: Tato archeologická lokalita přitahuje zájem historiků a archeologů už od 19. století.
8: Můžeme tu vidět nálezy i z toho raného středověku a i z toho pravěkého období. Můžeme vypíchnout třeba předmět archeologický nález bradatice, která byla vlastně takzvaná taká ranostředověká bojová sekera. Dále tu máme významnou kost, která je významná tím, že je to kost chrta, která je nejstarší v rámci celé střední Evropy a pochází pravděpodobně z první poloviny 9. století. Ten chrt se stal maskotom archeoparku. Mezi dalšími nálezy tu máme třeba šperky ranostředověké, potom jsou tu různé keramické nádoby, či z pravěku, alebo z raného středověku. V expozici archeoparku máme i jediný mincový nález, který se nalezl na lokalitě, a je to půl denár uherského krále Štěpána a pravděpodobně pochází z poloviny 11. století.
2: Archeopark se snaží přilákat i děti a mládež. A
7: pro školní výpravy máme nejrůznější programy, například program Branou do minulosti, kde se seznámí se životem na hradišti v raném středověku, nebo například program Pozor pračlověk, kdy si lidé, děti si vyzkouší, jaké to bylo za doby kamenné, čím opracovávali kámen, co jedli a podobně. A nebo například program Divatero řemesel, který se zabývá právě nejrůznějšími řemesly.
2: Archeopark Chotěbus Podobora je jednou z pěti poboček Muzea Těšínska, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, a nachází se zhruba 5 kilometrů od Českého Těšína směrem na Karvinou. Archeopark je otevřen celoročně, avšak venkovní areál je otevřen pouze sezóně, od začátku dubna do konce října.
1: Děkuji, že jste byli s námi, a přeji vám krásné podzimní dny plné objevování. Těším se na vás zase příště.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslím, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: Začínala charitativními bazary, návštěvami dětských domovů a domovů pro seniory, dnes vede vlastní nadační fond. Patricia Stuchláková se prostřednictvím nadačního fondu Patricia snaží pomáhat tam, kde je to potřeba. V sobotu 12. září se k této iniciativě mohl připojit každý, kdo zavítal na celodenní program na Rokycanském náměstí.
7: Kdy Lesní fond se zaměřuje na pomoc seniorům, dětem a zvířatům. Pořádáme sbírky, pořádáme různé sportovní a kulturní akce ve spolupráci s místníma školama, s domovem pro seniory Harmonie v Merošově a tak dále. A vlastně i dnešní akce je zaměřená na to, že výtěžek bude použitý na zaplacení školních potřeb pro znevýhodněné děti, pro tři děti tady z Rokycanska.
6: Do akce se zapojilo také město Rokycany, které podobné aktivity dlouhodobě podporuje.
8: Já obecně každou akci, která se bude dít na náměstí, podpořím rád a město ji podpoří. I tuto akci jsme podpořili, protože jsme jim to umožnili na tomto náměstí konat. A když je to pak ještě bohulibá činnost, protože to je na podporu nadačního fondu Patricia, který vlastně podporuje handicapované děti, tak moji podporu mají vždycky.
6: Velkým lákadlem nejen pro děti byla během dne především ukázka pracovní techniky spolku Na myšlenci. Ten rovněž vznikl právě z potřeby pomáhat a ve svém volném čase se sám věnuje nejrůznějším dobročinným aktivitám.
9: Já tady zastupuji spolek Na myšlenci za

0: běhy. Stavbami roku Plzeňského kraje za rok 2025 se staly přístavba synagoga v Rabí a historický zájezdní hostinec v Kašperských horách. O vítězích rozhodovala odborná porota, která vybírala z 38 přihlášených staveb.
1: Porota všechny stavby objela, viděla je a musím konstatovat, že v letošním roce se stavba roku opět vydařila. Máme velice kvalitní stavby a bohužel je smutné, že porota se musela strašně dlouho rozhodovat, komu neudělit nominace. To je vždycky to nejtěžší rozhodnutí, protože kdyby bylo po mém, tak udělíme nominaci všem 38 stavbám, ale to bohužel nešlo.
0: Hned dvě ocenění získala přístavba základní školy v Holíšově. Kromě titulu stavba roku ovládla také hlasování veřejnosti.
2: Celý gro toho návrhu bylo najít polohu pro ten celkem objemný nový prostor, který měl být přistaven ke stávající budově školy. Původně škola měla vybrané jiné místo a my jsme navrhli jinou kompozici celého vlastně školního dvora, který tu novou přístavbu bude uzavřen a nově se napojí na stávající vstup do budovy a vlastně spojí se to celé do jednoho funkčního celku.
0: Za přestavbou bývalé synagogy v Rabí na bydlení stojí architektka Vladimíra Martinovská. Její rodina objekt zakoupila v roce 2019.
3: Ten barák byl specifický v tom, že vlastně on byl od začátku takový jako velmi chudobný. Takže byl docela jako v špatném stavu, takže jsme opravdu museli přistoupit jakoby k úplný rekonstrukci. A ještě byl specifický v tom, že vlastně on to nikdy nebyl, jakoby nebyla to nikdy jedna bytová jednotka. Byla tam židovská škola, bylo tam vlastně několik chudinských bytů a nikdy to vlastně jakoby nebylo propojený. A to pro mě byla jakoby největší výzva.
0: Cenu odborné poroty získala novostavba školky v Plzni Újezdě.
4: Před tou školkou jsme navrhovali družinu základní školy, jako dřevěná, a v podstatě, když jsme přemýšleli, protože to je v novém obytném celku a je to taková jako parcela obklopená bydlením, tak jsme přemýšleli, že na tu družinu navážem a ještě uděláme takový vnitřní prostor a vlastně svět té školky uděláme úplně jinak než ty okolní domy, proto jsme v podstatě zvolili sedlou střechu, dřevěné obložení, tak aby to byl zapamatovatelný a pro děti hravej objekt.
0: Celkem si některé z ocenění odneslo 11 staveb. Mimo jiné nástavba jedné z budov fakultní nemocnice, takzvaný obláček nad Plzní, dopravní napojení severního Rokycanska na dálnici D5 nebo nový přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
5: Rokycany nejen jako domov místního folkloru, ale také jako prostor hudebních dialogů s českou a evropskou tradicí. Od 3. do 5. září proběhl v Rokycanech již třetí ročník festivalu Cesty k pramenům.
6: Soubor v Rokycanech působí už od roku 1967 a je pravidelným hostem nejrůznějších festivalů. A vlastně trvalo hodně dlouho, než v Rokycanech vznikla přehlídka, která by byla ušitá souboru na míru, ale zároveň byla otevřena i jiným žánru. Jsme moc rádi, že město Rokycany tuhle tu naší snahu podporuje a budeme se těšit, že to snad bude i pokračovat.
7: Festival Cesty s pramenům pro Rokycany obrovský osvěžení té scény, která je v Rokycanech, a já moc děkuju panu vejvodovi a teda spolkům, který se na tom podílí, protože je to velmi netradiční festival typu založený na folkloru, ale multikulturně a multižánrově propojený, kdy vidíme kultury i světové kultury, tak si myslím, že to velmi obohacuje Rokycany a podle návštěvnosti je vidět, že i když jsou jinde velké akce, tak si to najde své obdivovatele a jsem rád, že sem přijíždí lidi z okolí.
5: Na čtvrteční večer poezie v klubu komorní hudby navázal páteční koncert muziky souboru Rokytí a Rokytka. V sobotu pokračoval ve Spilce, a to swingovým uskupením Sestrioli, hudebním pořadem News Quality a tanečně hudebním vystoupením folklorního souboru Rokytí a Sluníčko.
8: Je to soubor Sluníčko z Rokycan, kde tančí zhruba 25 tanečníků, které baví tanec a dělají to rádi. Dvakrát týdně se tím zabývají. Jednou za měsíc je vždycky víkendové soustředění, kdy jsme celé nedělní dopoledne vlastně v plném proudu tance a jezdíme na nejrůznější festivaly po republice a užíváme si to rozhodně.
5: Rokytí a Sluníčko ovšem nebyly jedinými soubory, které na své domácí půdě účinkovaly. Závěrem sobotního večera zahrá

0: Hrála ve Spilce také legendární kapela Kale se zpěvačkou Natálií Kuchárovou.
1: Trošku jsme se rozrostli, jo, už nás bylo původně 5, pak 6, teď je nás 8. No, a pokračujeme pořád stejně v tom žánru rompop, takovej trošku latina, trošku jazzu, trošku toho našeho.
0: Festival Cesty k pramenům je letos u konce. Jeho příznivci se ale už nyní mohou těšit na jeho pokračování, které Rokycany nabídnou v příštím roce. Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
2: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na Hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř 100 míst po Plzeňském a Karlovarském kraji.
3: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
2: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
4: Já mám staršího syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy, ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super v Plzně.
2: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
3: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
2: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
5: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
2: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
6: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
2: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
7: Bílé Terezky, naučná stezka.
2: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: přes 140 akcí, více než 150 účinkujících a tisíce návštěvníků. Taková byla letošní sezóna plzeňských náplavek, které pravidelně oživují místa, jež byla dlouhá léta stranou pozornosti.
1: Projekt Plzeňské náplavky vlastně není jenom festivalem, ale teď už je to vlastně celosezónním projektem, který oživuje, neřekla bych už ani, že se snaží, ale vlastně pokračuje v nějaké historické tradici kultury kolem řeky, připravuje vlastně koncerty, cvičení pro veřejnost, pohádky, výstavy. Ten program je pestrý, vlastně byl od konce května.
0: Počet lokalit, kde se nejrůznější program odhrával, se stejně jako samotný projekt v průběhu let rozrostl.
1: Hlavní zóny byly vlastně dvě, kolem řeky Radbuzy, tady v centru na Radbuzské náplavce, a to vlastně na dvou zónách, pod kavárnou Šálek a Špunt a tady na Trojmostí, kde zrovna natáčíme, a další zóna tak byla na Mži, ta vlastně končí zítra, kde byla celou sezónu kontejnerová kavárna a každou středu se tam konal koncert, ale zároveň to byla i zóna sportovní, kde si lidé mohli vyzkoušet závěsnou akrobaci, nebo jogu, nebo pilates a spoustu dalších jiných pohybových aktivit.
0: V pátek 11. září koncertní sezónu zakončili na Radbuzské náplavce dva koncerty talentovaných slovenských umělkyň. Začátkem večera vystoupila zpěvačka a skladatelka Daša, která zde představila svůj nový projekt.

0: Tento projekt byl veľa založený na elektronické produkcii. Vlastně jeho, v podstatě ho inšpirovala pražská klubová scéna a je to velmi vocal heavy, takže veľa se tam zpěvá, veľa tam je vrstiev vokálnych a tak. Velmi dobře se mi tu hralo, já celkovo preferujem vonkajší koncerty, takže to bylo fajn pro mě.
1: Své nové album v Plzni ovšem představila i Katarzia. Ta v komorním uskupení s klavíristou Robinem Galliou večer na náplavce uzavřela.

0: Je to môj songwriterský 8. album a som hrozne rada, že môžeme hrať tu v Plzni, aj keď stále spievam hlavne po slovensky, ale sú tam aj nejaké české pesničky. Práve dnes sme si hovorili s klaviristom Robinom, ktorý je tu dnes so mnou, že sme hrozne radi, že sme vonku, že je to taká rozlúčka s letom a je to strašne tu príjemné a som hrozne rada, že sme tu. Mám pocit, že je to také zdravšie byť vonku, keď je leto.
1: Program ovšem létem nekončí. Společná setkání jsou pro zájemce připravovány i nadále. Více informací naleznete na webu plzeňskenáplavky.cz. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Rekordních 8 000 návštěvníků, desítky druhů vín a atmosféra, která připomínala moravské slavnosti. Bolevecká náves v Plzni ožila v pátek a v sobotu už 11. ročníkem boleveckého vinobraní.
3: Včera jsem byla hodně překvapená, že i po pracovním dnu sem dorazilo spousty lidí. A dneska ještě to krásné počasí, které nám k tomu přispělo, tak si myslím, že atmosféra je úplně skvělá, vína tečou proudem a myslím si, že se všichni dobře baví.
2: K dobrému vínu neodmyslitelně patří také kvalitní muzika.
4: Teď slyšíte, že nastupuje na pódium Bára Basiková, což si myslím, že je absolutní vrchol letošního boleveckého vinobraní. Hraje za podpory cymbálové muziky Milana Broučka. Jinak tady bylo Demofobie a včera hráli Queen Ways. Vždycky se snažíme vhodně volit jako hudební složku boleveckého vinobraní tak, aby to sedělo vlastně k těm vínům.
2: Vinaři dovezli do Plzně více než 80 druhů vín, od bílých přes růžová až po červená.
5: Přivezli jsme různý vína, myslím si, že jsme asi jediný, kdo tady nabízí neuburské, jestli dobře vím, takže možná tohle jako specialita. Potom máme frizanté, jako víno šumivé trošku, no potom taková ta klasika, Veltlín, Miller, Riesling vlašský.
6: Dneska úplně nejvíc šli takový ty polovína, takže rumunský šedý, Hibernál, ty už jsou v podstatě skoro pryč a úplně výborný je Seko de Čejkovice, bublinky.
7: Přivezli jsme takový průřez naší produkce, a od suchých vín vlastně přes polosuchá naš polosladká, máme tu i jedno červené a zatím to vypadá, že nejoblíbenější je Rulanda šedá.
2: Přestože je Plzeň mekou piva, na bolevecké návsi to vypadalo, že milovníků vína je v západočeské metropoli více než dost.
8: Plzeň je samozřejmě městem piva, ale na městském obvodě Plzeň 1 máme vinice. Máme tam spoustu ulic pojmenovaných po vinařských oblastech. Dokonce jednu jsme pojmenovávali 3 roky zpátky, nejnovější ulice na Rizlinku, takže nesouhlasím úplně s tím, že Plzeň je pouze městem piva.
9: Mně chutná Baláš určitě, víno moravský. Vyzkoušeli jsme v Mikulově, máme ho hrozně rádi. A jinak jsme se tady setkali s kolegyní paní učitelkou, která přijela na návštěvu z Teplic.
10: Že vůbec nejsem plzeňská, takže jsem tady na návštěvě, líbí se mi tady. Setkali jsme se, ochutnáváme. To je pěkné.
11: Já jsem zkusila zatím jenom bílý, já to moc nemíchám, ale manžel měl i červený teda a chutnalo nám asi všechno. Já piju suchý většinou, že jo, ale to je spíš kvůli dietě.
2: Bolevecké vinobraní je pro první obvod jednou z nejvýznamnějších akcí roku.
12: Já už si jedničku bez boleveckého vinobraní nedokážu vůbec představit. Jo. Ten 11. ročník je prostě nějaký závazek do budoucna a doufám, že se dožiju třeba 20. ročníku nebo 25. ročníku.
2: Brány letošního boleveckého vinobraní se sice uzavřely, příjemná atmosféra, dobrá nálada a vzpomínky na sklenku výborného vína, ale v Bolevci ještě nějaký čas zůstanou. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
13: To byly ty nejdůležitější události a dnešní zprávy už jsou u konce. Po krátké přestávce se ale ještě vrátím s kulturou a sportem.

0: Hezký den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Prázdninová štafeta má za sebou velké finále. Na hradu Radyně u Plzně se sešli malí i velcí účastníci, aby společně zakončili letní putování po zajímavých místech plzeňského a karlovarského regionu. A právě na Radyni čekal na účastníky nejen pohled do historie, ale také slavnostní zakončení a odměny.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř stovku míst po plzeňském a karlovarském kraji.
2: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
3: Já mám strašně syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i karlovarský kraj, protože v karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy, ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích. Což je úplně super v Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
2: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
4: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
5: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
6: Bílé Terezky z Naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Jihočeská kaplice se rozhýbala ve znamení sportu i dobré věci. Akce Kaplice v pohybu nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu sportovních disciplín pod vedením zkušených trenérů. Součástí byl také benefiční běh Kaplická míle.
7: Začátek školního roku je každým rokem spojen s hledáním nových kroužků a koníčků. Dětem i rodičům tohle hledání mohla ulehčit i akce Kaplice v pohybu, která se konala v sobotu 12. září na fotbalovém hřišti u základní školy.
8: Ten nápad vznikl, když jsem byl ještě místostarosta, tak vlastně vím, jak je to dneska s dětma, že ty děti jsou furt u těch obrazovek a displejů, takže vlastně ten, abychom ty děti od těch obrazovek a displejů dostali, tak jsem vymyslel akci Kaplice v pohybu a cílem bylo, aby přišla celá rodina a celá rodina si vyzkoušela ty atletické disciplíny, zasportovala si a hlavně třeba, aby ty děti potom si vybrali nějaký kroužek a sportovali celý rok, případně celý život. Takže takhle to vzniklo.
7: Ze sportu mohli návštěvníci poměřit síly v klasických jako fotbal, florbal, basketbal či tenis. Dále tu bylo mimo jiné i stanoviště s atletikou, kde si děti mohly vyzkoušet jednotlivé disciplíny pod vedením zkušených trenérů.
9: My tu máme dneska stanoviště Kem vítězů, lomeno kroužky vítězů, to je vlastně náš spolek, který pořádá sportovní příměstské tábory a celoroční kroužky během celého školního roku. Poprvé letos jsme v létě měli v Kaplici kemp a teďka navazujeme na to právě ty kroužky, takže děti si tady můžou vyzkoušet atletické dovednosti, nějaké koordinační dovednosti, i práci s hlavou, s koordinací, jak už jsem říkal, takže to tady dneska máme pár stanovišť, které si děti můžou vyzkoušet.
10: Moje kariéra byla krásná. Já jsem vlastně poprvé na olympiádě byla v 17 letech, kdy jsem slavila svoje první osmnáctiny, vlastně jediné osmnáctiny, a taky jsem tam oslavila vlastně na poslední třicátiny, takže jsem fakt byla na 4 olympiádách a každá byla nějaká speciální, takže můžu poděkovat asi tomu nahoře, že jsem celou dobu byla zdravá a že jsem fakt měla krásnou a dlouhou atletickou kariéru.
7: Přestože hlavní náplní akce bylo ukázat sport těm, kteří o něm moc nevědí, šli si sem vyzkoušet nové věci i sportující jedinci.
11: Tak asi nejlepší teď byla ta gymnastika, mě bavila docela. A i basketbal. Basketbal byl zajímavý.
7: Kromě sportu se Kaplice spojila i pro dobrou věc. Součástí akce byl i benefiční běh letos pro Kubíčka a jeho rodinu. Podpořit dobrou věc dalším doprovodným programem přijeli i zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.
12: Tak my jsme přišli podpořit na tom benefiční akci malého chlapečka. Maminku taky máme v poradně. Pomáháme lidem s různým zdravotním postižením a děti si tady dneska u nás můžou vyzkoušet jízdu na vozíčku. Úplně i ty malí děti, malinký vlastně, potom ty větší, potom tady máme různé plnění úkolů, ortopedický chodníček, vyrábějí tam nanuky, vyrábějí tam různé zvířátka, plní tam různé kvízy a po splnění 3 úkolů vlastně dostanou u nás na tom stanovišti taky razítko.
7: Běhu se zúčastnil skoro každý návštěvník. Nezáleželo na tom, zda jste Kaplickou měli uběhli či ušli, ale za každého běžce na startu darovalo město Kaplice 100 korun Kubíčkově rodině.
0: Co se stane, když se propojí kyjovské tradice s japonskou kulturou? Možná to zní jako nepředstavitelný hlavolam. Ten ale rozklíčovalo setkání přátel lidové písně napříč světem, které se konalo před Klvaňovým gymnáziem. Právě zde totiž vystoupili nejen zdejší pěvecké a taneční soubory, ale také hosté z Japonska.
13: Kdo by čekal klasické posezení u cymbálu, slovácké písničky a taneční vystoupení krojovaných souborů, nejspíš by se nestačil divit. Před budovou kyjovského gymnázia se totiž během jednoho odpoledne propojila místní kultura s japonskými tradicemi.

0: Je to taková zvláštní akce, kdy jsme tady hostili dnešní den japonskou skupinu, nesourodou z celého Japonska nazběraná skupina, která projevila tady asi zájem, celý týden je tady v Česku a projevili zájem tento poslední den věnovat Kyjovu. Protože ten jejich vedoucí je panda kyjovská, dokonce má kyjovský kroj a projevili zájem o kyjovské památky a o kyjovský folklor jako takový, aby prostě to zhlédl.
1: Program nabídl kombinaci slováckých písní s netradičními ukázkami japonských tanců. Jeden z nich si dokonce mohli vyzkoušet i kyjovští vystupující. Ti se samozřejmě nenechali zahanbit a na oplátku ukázali přátelům z japonských ostrovů pestrou směs sice zdejších tradic.
0: Ten program, když dělám, tak vždycky to dělám pestřejší, aby tam byl i tanec, zpěv, i mladina, mladí, proto to končila mladá cymbálová muzika, která je bravurní. Byl tady střed, byly tady staré mý tetky, staří chlapi, oni jsou jak Alexandrovci, jich je myslím 30.
1: Nechybělo ani pár překvapení. Dívčí sbor z Višně si uložil nelehký úkol a zaspíval jednu ze starých japonských písní.

0: Veselí nad Moravou nedávno oslavilo 770 let od první pečetní zmínky. Toto výročí bude až do ledna příštího roku připomínat výstava v Městském muzeu.
1: Nejstarší zmínka o Veselí nad Moravou je stará 770 let a její několikeré vyobrazení teď najdete v Městském muzeu. Je součástí výstavy s názvem Veselí 1256-2026. Nejedná se přitom o písemnou zmínku, ale o pečeť, která byla přiložena k listině týkající se daru bratra Veselského panství, řádu maltéských rytířů. Pečeť veselského komorníka Sudomíra tehdy tuto listinu potvrdila a teď je dokladem, že už před 770 lety stál na místě dnešního zámku Hrad Veselý.
2: Týká se to Hradu Veselý, ne města Veselý, jak se občas objevuje. Město Veselý 770 let nemá, protože v době, kdy ten hrad tady postavil komorník Sudomír Břeclavský v té polovině 13. století, tak město asi těžko bychom nazvali městem, protože to bylo v té době pár dřevěných chalup, které v podstatě roztroušených po tady tom Bartolomějském nebo městském ostrově.
1: Výstava ukazuje, jak mohl v raném středověku vypadat hrad a později město. Najdete na ní vizualizaci i maketu hradu a spoustu věcí denní potřeby, od zbraní přes nádobí, zednickou lžíci, hračky až po tehdejší záchodové prkénko.
2: Je to v podstatě takový výřez toho nejlepšího, co se mně podařilo vlastně dát dohromady od Hodonína až po Hradiště. A to z jednoho prostého důvodu. Dědeček břeclavského komorníka Sudomíra Tvrdiše byl prvním kastelánem v Hodoníně, připomínaným v roce 1169. A v podstatě Sudomír s Pardusem, oba dva tyhle bratři se podíleli vlastně na zakládání města Hradiště. Takže vlastně ten prostor je víceméně protkán aktivitami těchto obou pánů a respektive toho rodu Tvrdišovců, jak jsme jej s kolegou Plačkem podle toho nejstaršího předka doloženého pomenovali.
1: Význam názvu komorník byl v minulosti úplně jiný než dnes, znamenal spíš vojenského velitele a správce oblasti. Výstava ale pokračuje i do novověku a ukazuje předměty, které mohl používat poslední šlechtický rod vlastnící Veselí.
2: Původní záměr byl, že to bude orientováno jenom na ten středověk. Nakonec jsme se teda domluvili, že to uděláme vlastně těch 770 let průřez vlastně až po to období vlastně chorinských zlecké, po ten zámek vlastně, jo, kdy vlastně v předsálí potom je ta finální fáze vlastně, kdy se to uzavírá, jo, tím obdobím, kdy zámek vypadal ještě jako zámek.
1: Výstava v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou potrvá až do ledna příštího roku. Muzeum k ní připraví také edukační programy pro školní děti.
0: Vysoká škola Báňská v Porubě posiluje vědecké zázemí univerzity a zároveň inovační potenciál Moravskoslezského kraje. Centrum energetických a environmentálních technologií získá nové prostory přestavbou budovy N, která nabídne moderní laboratoře pro výzkum nových materiálů, energetiky i vodíkových technologií.
3: Centrum energetických a environmentálních technologií Vysoké školy Báňské je jedno z nejvýznamnějších výzkumných pracovišť v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji. Navazuje na jeho průmyslovou tradici a k dalšímu rozvoji chce využít právě budovu N v areálu Univerzity v Porubě, která je z roku 1992.
4: V této nové budově, kterou budeme nazývat CT2, se bude realizovat materiálový výzkum. Je to pro oblast medicíny, je to pro oblast udržitelné energetiky, budou se zde vyvíjet nové materiály, pokročilé technologie obecně pro udržitelnou energetiku. Můžeme si to představit jako významně laboratorní zázemí, tam se bude primárně dělat základní výzkum, budou se tam ale také dělat i nějaké zakázky přímo pro potenciální odběratele z praxe, ale ano, bude to většinou laboratorní zázemí, to znamená řada mikroskopů, řada velmi cenné techniky v řádech desítek milionů. Předpokládáme, že budou zde zaměstnanci, jednak v rámci naší univerzity, když bych to ještě rozklastroval, tak našeho centra SEED, fakulty dále materiálové technologické, fakulty elektrotechniky a informatiky, fakulty strojní, ale významnou měrou zde budou i pracovníci ze zahraničí.
3: Pro Ostravu a celý region je Vysoká škola Báňská důležitou institucí, která je nezbytná pro budoucnost. Centrum energetických a environmentálních technologií je jedním z pilířů transformace města na centrum vědy, inovací a moderních technologií.
5: My jsme moc rádi, že se samozřejmě Vysoká škola Báňská rozvíjí, protože to přináší zase nové studenty, atraktivitu oborů, a vůbec rozvoj takového, já tomu říkám stát ve státě, protože opravdu Vysoká škola Báňská areál je poměrně jako velkým areálem, kde vzniká celá řada dalších výzkumných programů, ale i pracovišť a i místností nebo budov nových pro studenty jako takové. Já samozřejmě ta výuka v době, kdy já jsem studovala Vysokou školu Báňskou, se poměrně hodně proměnila. A proměnila se k AI, moderním technologiím a ke spoustě vědeckých výzkumů a tak dále, kteří ti studenti můžou při svém studiu dělat. No a tato budova je toho vlastně důkazem.
6: Tato budova vlastně, která se připravuje, tedy budova, zařízení, lidi, kteří tam budou pracovat, je vlastně podporujícím směrem pro materiálové inženýrství, tedy nové materiály, udržitelnost a vše, co s tím vlastně souvisí. Navazuje na celý koncept, který tady řešíme, což je vlastně transformace energetiky, transformace kraje a velmi dobře to celé této skládačky vlastně zapadá. Očekáváme od ní hodně a věříme, že se nám vlastně to celé podaří. Materiálové inženýrství je jedno z top téma celosvětově.
3: Celý objekt projde kompletní rekonstrukcí za 330 milionů korun. Dokončení je plánováno na červen příštího roku.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Léto je definitivně za námi a 23. září nás čeká první podzimní den a s ním i podzimní rovnodennost. Příroda začne pomalu měnit své barvy, dny se budou zkracovat, ale to rozhodně neznamená, že bychom měli přestat vyrážet na výlety. Právě naopak, podzim nabízí spoustu krásných míst, zajímavých památek i kulturních zážitků. I dnes jsme pro vás připravili několik tipů, kam se vydat a co stojí za to objevit. Tak pojďme společně vyrazit na další putování. V další reportáži ze seriálu o pokladech rakouské oblasti Salzkammergut se vydáme do Bad Ischl, města, které proslavily lázně, císařská historie i umění. Právě tady začal v 19. století rozkvět lázeňství a Bad Ischl se postupně stal vyhledávaným letoviskem evropské smetánky i letním sídlem císaře Františka Josefa. My ale tentokrát nezůstaneme jen u historie, prozkoumáme také místní lázně a samozřejmě nevynecháme ani jednu z nejpříjemnějších součástí návštěvy města, zdejší vyhlášené cukrárny.

0: Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Dnes se vypravíme za příběhem soli do Bad Ischlu. Ukážeme vám místa pro regeneraci těla i duše a vyzkoušíme i speciality místní kuchyně. Pokud byste chtěli navštívit nejstarší solné lázně v sousedním Horním Rakousku, vydejte se do Bad Ischlu, který se nachází mezi jezery solné komory. Sůl se tu těžila od nepaměti. O léčivé síle zdejších slaných minerálních pramenů se tu začalo poprvé mluvit v 16. století. Až v 19. století však byly náležitě oceněny. Doktor Josef Goetz tu otevřel v roce 1823 první lázně a doktor Franz von Wierer, císařův dvorní lékař, výslovně začal doporučovat léčivé koupele vznešeným pacientům.
1: Přesvědčit se o zázračném účinku slaných pramenů chtěla i arcivévodkyně Sofie. Ve svých 23 letech ještě neměla žádné potomky, což tenkrát u císařské dynastie znamenalo tak říkajíc katastrofu. Problém se tady suverénně vyřešil. 9 měsíců po lázeňském pobytu 18. srpna 1830 se narodil Franz Josef a po něm ještě Maximilián, Karl Ludvík, Anna Marie a Ludvík Viktor. Proto je císař dědeček pojmenován jako solné princátko. V Bad Ischlu nakonec Franz Josef strávil 83 letních pobytů.
0: Na návštěvě císaře s královnou Elizabet Bavorskou přezdívanou Sisi je Bad Ischl pyšný dodnes. Za svého života tu císařský pár pobýval v Kaiserville. V roce 1914 právě tady císař podepsal listinu, následkem které vypukla v Evropě první světová válka. Vilu postavenou v Biedermajerovském stylu si dnes mohou návštěvníci prohlédnout s průvodcem a vrátit se tak v čase do dob habsburské monarchie.
2: Die Geschichte von Bad Ischl ist streng verbunden mit dem Habsburger Herrschertum.
1: Stojíme v parku u Kaiservilly, která stále patří habsburské rodině a která je důstojným středobodem Bad Ischlu. Byla zřízena ve 30. letech 19. století, v době, kdy tu vládla atmosféra Sommerfrische, letních bytů. My máme obrovské štěstí, že právě císařská rodina jezdila na dlouhé letní dovolené do našeho města. Tady se odvíjí slavný příběh zásnuby císařského páru. Svatba se konala 19. srpna 1850. A matka France Josefa koupila tuto vilu jako svatební dar. Ta budova byla původně mnohem menší a císař ji nechal z lásky k Elizabet rozšířit a přestavět do písmene E.
0: Císař byl vášnivým lovcem a interiéry vily jsou vyzdobeny početnými loveckými trofejemi. Okolo sídla se rozprostírá přírodní park o rozloze 20 hektarů.
1: Park je místem odpočinku a relaxace. Dědeček císaře byl velmi zručný zahradník a založil tu ukázkové arboretum. Vysázel tu spoustu krásných exotických stromů, třeba kavkazský ořech nebo ginkgo biloba. K vidění je tu také zámeček Marmorschlossl. Původně to byla císařská čajovna, kterou získala Sisi jako dárek od svého manžela.
0: Celé městečko Bad Ischl je protkáno sítí malebných uliček a říčka Traun svou nádhernou barvou dotváří dojem romantického lázeňského letoviska. První zastávkou hostů zpravidla bývá Trinkhalle, postavený v letech 1829 až 1831 jako lázeňský dům v podobě řeckého chrámu s krásným foajé. Další architektonické skvosty, katolický barokní kostel svatého Mikuláše, historickou poštu a telegrafní úřad najdete hned v bezprostřední blízkosti. Zastavte se také na venkovním jevišti v lázeňském parku. Zažít tu můžete velkolepé koncerty a pokud se zrovna nehraje, váš obdiv si zaslouží práce městského zahradníka, který celý park osázel květy nejrůznějších barev a vůní. Poklidnou atmosféru zažijete na esplanádě podél řeky pod korunami mladých listnáčů, kde si výhledy můžete užít i nad šálkem kávy či se sklenkou vína. Na procházce městem narazíte v ulici Fargase na jeden z pokladů města, cukrárnu Zauner, která si drží císařskou úroveň už téměř 200 let. Už z dálky každému zákazníkovi udeří do očí její starobylá duše. Dnes je vede sympatický Filip, mladý představitel již 7. generace rodiny cukrářů, kteří sladkostmi zásobovali i Františka Josefa. Z velkého pultu plného ovocných dortů, tradičních koláčů a čokoládových pralinek se vybírá jen těžko. Vyzkoušet byste ale rozhodně měli nejslavnější produkt od Zaunerů, Zaunerstollen, jejíž recept se tu od roku 1905 předává jako rodinné stříbro.

0: výživné procházce městem jsme se rozhodli využít pohostinnosti hotelu Royal, kde jsme se ubytovali. Ve čtyřhvězdičkových pokojích s krásným výhledem si můžete skutečně odpočinout. Blahodárnost místní slané vody jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli v lázních Eurotherme. Ze střešního termálního bazénu si dopřáváme panoramatický výhled na celé lázeňské město. Relaxovat můžeme i v Royal Oase se sklenkou džusu nebo čaje a odzbrojující je i místní kuchyně, která se může pochlubit biocertifikátem. Servírovány vám budou chutné gurmánské pochoutky z regionálních surovin z ekologické produkce. Čtyřchodovému menu, které jsme s velkým zájmem poctivě přechutnali, vévodí tradiční rakouská specialita v podobě vařené hovězí pleci v harmonii s restovaným brambůrkem s mrkví se sklenkou silvánských hroznů ze skvělých rakouských vinic. Pokud hledáte inspiraci, jaká místa v oblasti Solné komory navštívit, pomocníkem vám může být tento dřevěný kruhový rozcestník před hotelem Royal v Bad Ischlu. Jednotlivé cíle vašeho putování naleznete u tohoto solného srdce. Pozdní léto je jak stvořené k tomu, abyste poznali výjimečný charakter Bad Ischlu. Ochutnávat a objevovat jej můžete opravdu všemi smysly. Důkazem je i to, že v roce 2024 bude Bad Ischl evropským hlavním městem kultury. Klimatické lázně, dům řemesel nebo úžasné skalní cesty a vyhlídky. To už je malá ochutnávka na příští díl putování Solnou komorou z hornorakouského Bad Gojsernu. Za týden na viděnou.
1: Ostrava je známá především svou průmyslovou minulostí, ale najdeme tu i architektonické skvosty, které s těžbou a hutnictvím na první pohled příliš nesouvisejí. Jedním z nich je Dům umění, památkově chráněná budova z roku 1926, která dnes hostí Galerii výtvarného umění v Ostravě. Ta patří k nejvýznamnějším sbírkotvorným galeriím u nás. Dům umění ale stojí za pozornost i samotnou architekturou a právě na jeho podobu, historii a umělecký život, který se v jeho prostorách už téměř 100 let odehrává, se teď podíváme.
2: Galerii výtvarného umění v Ostravě najdete v budově, která je architektonickou perlou Moravskoslezské metropole.
3: Galerie výtvarného umění v Ostravě sídlí v prvorepublikové budově Domu umění z roku 1926. Sídlíme v budově, která byla otevřena 13. května v roce 1926, to znamená v době, kdy všechno teprve zkvétalo. Ostrava se dostávala teprve do varu, začala stavět ty nejkrásnější budovy, ať už to byla nová radnice, anebo právě Dům umění. Dům umění navrhli architekti František Fiala a Vladimír Valenfels. Byli to žáci slavného architekta Kotěry a inspirovali se nejen českou, ale i zahraniční architekturou. Dům umění je známý svými cihlami, které jsou tady v Ostravě typické nejen kvůli slezské gotiky, ale také kvůli hornickým koloniím, které zde jsou. Ale zároveň je inspirovaný i holandskou architekturou. Dům umění už tady stojí skoro 100 let a za tu dobu se změnil úplně minimálně. Kromě výměny střechy vypadá téměř stejně a stejně tak je tomu i uvnitř, tak se do něj pojďme podívat. Dům umění je z velké části ještě původní, takže najdete zde původní podlahy, původní dřevěné dveře, ale třeba i schodiště se zábradlím. Je to krásné, protože se můžete vrátit téměř o 100 let zpátky a prohlédnout si budovu tak, jak ji viděl například starosta města Ostravy Jan Prokeš. Teď, když se vypravíme po schodech do prvního patra, abychom si prohlédli stálou expozici, budeme míjet sochu sochaře Jana Laudy. Je to lachtan a děti, které k nám chodí na tvůrčí programy, ho během svých programů pojmenovali Serafín. Serafín nám slouží jako maskot programu pro děti a najdete ho na tričkách, na knížkách, najdete ho jako plyšáka, vlastně na všem, co se u nás vztahuje k dětem. A nezapomeňte si ho pohladit po čumáku, přináší to štěstí.
2: Galerie výtvarného umění v Ostravě je největší sbírkotvornou galerií Moravskoslezského kraje. Sbírky jsou neustále rozšiřovány a v tuto chvíli již zahrnují přes 23 000 uměleckých předmětů.
3: při vstupu do stále expozice na vás jako první koukne obrovská kresba Františka Jurečky, což byl vlastně zakladatel a mecenáš Domu umění. Kresbu namaloval Max Švabinský a my jsme ji nechali zvětšit na celou stěnu, aby dostatečně vynikal. V tomto sále si můžete prohlédnout umělecká díla, které František Jureček věnoval spolku Domu umění do jeho sbírky. Je to v podstatě základ sbírky dnešní Galerie výtvarného umění v Ostravě. Jednalo se tehdy o 122 uměleckých děl, od maleb přes grafiky až po sochy, a byl to čin velmi netypický, netradiční a na svou dobu opravdu ojedinělý. A my jsme za to velmi rádi, protože díky tomu jsme měli na co navázat a za těch téměř 100 let jsme k dnešnímu dni nazbírali 23 000 uměleckých artefaktů. Galerie výtvarného umění v Ostravě pořádá v Domě umění převážně výstavy klasického i současného umění, ale nejen to, máme celou řadu doprovodných programů, od přednášek přes koncerty až po tvůrčí dílny a edukační programy pro školy.
2: Galerie se cíleně zaměřuje právě na děti, které se mohou během roku i školních prázdnin zúčastnit řady nejrůznějších aktivit.
4: My tady v galerii nabízíme několik druhů programů. Teď to, co se odehrává tady za mnou, tak to jsou tady děti na letním zážitkovém táboře, takové tvůrčí dílně, ale jinak samozřejmě nabízíme dílny pro nejmenší děti od roku a půl do pěti let, pro děti, pro dospělé i pro seniory. A míváme i taky akce, které se váží k nějakým prázdninám, jarním, podzimním či nějakým svátkům. Myslím, že je důležité přitáhnout děti do galerie z toho důvodu, aby od malička vlastně nějak jako kultivovali a učili se kontaktu s tím uměleckým dílem. Snažíme se jim to přiblížit pomocí různých aktivit tvůrčích, často s hudebními dramatickými přesahy, tak aby to mělo vlastně zážitkový i vzdělávací charakter.
2: Novinkou je mobilní aplikace s audioprůvodcem.
3: Ten vám povykládá celý příběh vzniku galerie, je v češtině i v polštině a dozvíte se všechny zajímavosti, které se tady za těch téměř 100 let odehrály. Provázet vás bude stavitel, mecenáš a zakladatel Domu umění František Jureček a pěkně vám povykládá celý příběh toho, co všechno se u nás odehrál.
5: Pěkně vás vítám v Domě umění. Dovolte mi prosím, abych vás provedl galerií výtvarného umění v Ostravě, která by bez mé maličkosti nevznikla. V mých dobách bylo slušností se nejprve představit. Jmenuji se František Jureček a byl jsem velevážený občan Ostravy. Žil jsem v krásném období první republiky. 20. léta. Mnoho inspirujících osobností a krásné umění.
2: Zřizovatelem Galerie výtvarného umění v Ostravě je Moravskoslezský kraj.
1: Archeopark Chotěbus nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do života našich dávných předků. Na místě původního slovanského hradiska vznikla jeho věrná rekonstrukce s mohutným opevněním, obytnými domy, výrobními objekty i železářskou pecí. Lokalita má ale mnohem starší historii, osídlená byla už v pravěku. Pojďme se tedy vydat do Chotěbuzy a zjistit, jak se tu žilo před více než tisíci lety.
2: Archeologická lokalita Chotěbus Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později je na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko.
6: V minulosti na této lokalitě bylo vystavěno mohutné trojdílné hradiště, pod kterým protékala řeka Olše. Nyní je zde vybudován archeopark, který interaktivním způsobem představuje návštěvníkům život našich předků Slovanů v 8. až polovině 11. století. Jsou zde vybudovány obytné stavby a výrobní zařízení, mezi které patří například halová stavba, polozemnice, zemnice, srubová stavba, kultovní objekt nebo železářská pec. Archeopark byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2006, tedy ten venkovní areál, a o 10 let později byla vybudována multifunkční budova, ve které je umístěna expozice o životě našich předků a vůbec tady o tom hradišti a vykopávkách, a keramická díla mílna a zázemí jak pro návštěvníky, tak pro zaměstnance. Zde probíhá množství doprovodných programů a akcí, ať už jsou to akce jednodenní nebo dvoudenní, ve kterých se snažíme přiblížit návštěvníkům právě těch život našich předků, Slovanů. Jsou to například akce na Jantarové stezce, Cyrilometodějské dny, například Svatováclavský den spojený s polním mští ke ctí svatého Václava, různá sokolnická vystoupení a další. Ten program je opravdu bohatý. Proč stojí za to sem přijít? Určitě je to návštěva netradiční. Mají možnost pohybovat se v místech, kde kdysi opravdu to hradiště stálo, kde na ně dýchne ta historie.
2: Přibližnou podobu historické osady rekonstruuje v dnešní době právě areál archeoparku Chotěbus Podobora.
7: Vítám vás u nás před největším domkem, který tady u nás máme, takzvanou hospodou. A pojďme se teď podívat dovnitř, jak to tam vypadalo. Nyní se nacházíte v halové stavbě, dlouhém domě, který vlastně sloužil jako naše dnešní hospoda. Tady si lidé scházeli, tady hodovali, tady rokovali. V tomto domě máme vystavené různé předměty, které naši Slované vlastně znali a některé z nich máme vystavené vlastně v budově, v expozici, ty originály. Lidé si tady můžou prohlédnout nejrůznější předměty, jako jsou různé zbraně, sekery, které se říká bradatice, meče, štíty, různé potřeby pro jezdce, jako například ostruhy, třmeny. Kromě zbraní tady máme i potřeby například na psaní. Tady za mnou si pak můžou návštěvníci prohlédnout expozici odívání, jak se ti lidé oblékali.
2: Tato archeologická lokalita přitahuje zájem historiků a archeologů už od 19. století.
8: Můžeme tu vidět nálezy i z toho raného středověku a i z toho pravěkého období. Můžeme vypíchnout třeba předmět archeologický nález bradatice, která byla vlastně takzvaná taká ranostředověká bojová sekera. Dále tu máme významnou kost, která je významná tím, že je to kost chrta, která je nejstarší v rámci celé střední Evropy a pochází pravděpodobně z první poloviny 9. století. Ten chrt se stal maskotem archeoparku. Mezi dalšími nálezy tu máme třeba šperky ranostředověké, potom jsou tu různé keramické nádoby, či z pravěku, alebo z raného středověku. V expozici archeoparku máme i jediný mincový nález, který se nalezl na lokalitě a je to půl denár uherského krále Štěpána a pravděpodobně pochází z poloviny 11. století.
2: Archeopark se snaží přilákat i děti a mládež. A
7: pro školní výpravy máme nejrůznější programy, například program Branou do minulosti, kde se seznámí se životem na hradišti v raném středověku, nebo například program Pozor pračlověk, kdy si lidé, děti si vyzkouší, jaké to bylo za doby kamenné, čím opracovávali kámen, co jedli a podobně. A nebo například program Devatero řemesel, který se zabývá právě nejrůznějšími řemesly.
2: Archeopark Chotěbus Podobora je jednou z pěti poboček Muzea Těšínska, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje a nachází se zhruba 5 kilometrů od Českého Těšína směrem na Karvinou. Archeopark je otevřen celoročně, avšak venkovní areál je otevřen pouze sezóně, od začátku dubna do konce října.
1: Děkuji, že jste byli s námi a přeji vám krásné podzimní dny plné objevování. Těším se na vás zase příště.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni třikrát denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztáranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Sport Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslíme, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
6: Začínala charitativními bazary, návštěvami dětských domovů a domovů pro seniory, dnes vede vlastní nadační fond. Patricia Stuchláková se prostřednictvím nadačního fondu Patricia snaží pomáhat tam, kde je to potřeba. V sobotu 12. září se k této iniciativě mohl připojit každý, kdo zavítal na celodenní program na Rokycanském náměstí.
7: Kdy Lesní fond se zaměřuje na pomoc seniorům, dětem a zvířatům. Pořádáme sbírky, pořádáme různé sportovní a kulturní akce ve spolupráci s místníma školama, s domovem pro seniory Harmonie v Merošově a tak dále. A vlastně i dnešní akce je zaměřená na to, že výtěžek bude použitý na zaplacení školních potřeb pro znevýhodněné děti, pro tři děti tady z Rokycanska.
6: Do akce se zapojilo také město Rokycany, které podobné aktivity dlouhodobě podporuje.
8: Já obecně každou akci, která se bude dít na náměstí, podpořím rád a město ji podpoří. I tuto akci jsme podpořili, protože jsme jim to umožnili na tomto náměstí konat. A když je to pak ještě bohulibá činnost, protože to je na podporu nadačního fondu Patricia, který vlastně podporuje handicapované děti, tak moji podporu mají vždycky.
6: Velkým lákadlem nejen pro děti byla během dne především ukázka pracovní techniky spolku Na myšlenci. Ten rovněž vznikl právě z potřeby pomáhat a ve svém volném čase se sám věnuje nejrůznějším dobročinným aktivitám.
9: Já tady zastupuji spolek Na myšlenci ZSL a je to spolek řidičů kamionů povětšinou, který se těmahle akcema věnuje podpoře dětí s nějakým postižením a letos jsme z této akce se rozhodli, že veškerý výtěžek z této akce bude právě na podporu nadačního fondu Patrice.
7: Děkuji všem, kdo přišel a podpořil tuto akci. Moc si toho vážím a vážím si vlastně každý pomoci a vážím si hlavně toho, že díky lidem, kteří jako chodí na moje akce, já si můžu plnit svůj sen a tím vlastně pomáhat ostatním lidem.
6: Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
1: Tři rozdílné stavby, tři příběhy. Stavbami roku Plzeňského kraje za rok 2025 se staly přístavba základní školy v Holíšově, bývalá synagoga v Rabí a historický

0: obsahu toho návrhu bylo najít polohu pro ten celkem objemný nový prostor, který měl být přistaven ke stávající budově školy. Původně škola měla vybrané jiné místo a my jsme navrhli jinou kompozici celého vlastně školního dvora, který tu novou přístavbu bude uzavřen a nově se napojí na stávající vstup do budovy a vlastně spojí se to celé do jednoho funkčního celku.
1: Za přestavbou bývalé synagogy v Rabí na bydlení stojí architektka Vladimíra Martinovská. Její rodina objekt zakoupila v roce 2019.
2: Ten barák byl specifický v tom, že vlastně on byl od začátku takový jako velmi chudobný, takže byl docela jako v špatném stavu, takže jsme opravdu museli přistoupit jakoby k úplný rekonstrukci a ještě byl specifický v tom, že vlastně on to nikdy nebyl, jakoby nebyla to nikdy jedna bytová jednotka. Byla tam židovská škola, bylo tam vlastně několik chudinských bytů a nikdy to vlastně jakoby nebylo propojený a to pro mě byla jakoby největší výzva.
1: Cenu odborné poroty získala novostavba školky v Plzni Újezdě.
3: Před tou školkou jsme navrhovali družinu základní školy, jako dřevěná, a v podstatě, když jsme přemýšleli, protože to je v novém obytném celku a je to taková jako parcela obklopená bydlením, tak jsme přemýšleli, že na tu družinu navážeme a ještě uděláme jako vnitřní prostor a vlastně svět té školky uděláme úplně jinak než ty okolní domy, proto jsme v podstatě zvolili sedlou střechu, dřevěné obložení, tak aby to byl zapamatovatelný a pro děti hravej objekt.
1: Celkem si některé z ocenění odneslo 11 staveb. Mimo jiné nástavba jedné z budov fakultní nemocnice, takzvaný obláček nad Plzní, dopravní napojení severního Rokycanska na dálnici D5 nebo nový přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
4: Rokycany nejen jako domov místního folkloru, ale také jako prostor hudebních dialogů s českou a evropskou tradicí. Od 3. do 5. září proběhl v Rokycanech již třetí ročník festivalu Cesty k pramenům.
5: Soubor v Rokycanech působí už od roku 1967 a je pravidelným hostem nejrůznějších festivalů. A vlastně trvalo hodně dlouho, než v Rokycanech vznikla přehlídka, která by byla ušitá souboru na míru, ale zároveň byla otevřená i jiným žánru. Jsme moc rádi, že město Rokycany tuhle tu naší snahu podporuje a budeme se těšit, že to snad bude i pokračovat.
6: Festival Cesty k pramenům pro Rokycany obrovský osvěžení té scény, která je v Rokycanech, a já moc děkuju panu Vejvodovi a teda spolkům, který se na tom podílí, protože je to velmi netradiční festival typu založený na folkloru, ale multikulturně a multižánrově propojený, kdy vidíme kultury i světové kultury, tak si myslím, že to velmi obohacuje Rokycany a podle návštěvnosti je vidět, že i když jsou jinde velké akce, tak si to najde své obdivovatele a jsem rád, že sem přijíždí lidi z okolí.
4: Na čtvrteční večer poezie v klubu komorní hudby navázal páteční koncert muziky souboru Rokytí a Rokytka. V sobotu pokračoval ve Spilce, a to swingovým uskupením Sestrioli, hudebním pořadem News Quality a tanečně hudebním vystoupením folklorního souboru Rokytí a Sluníčko.
7: Je to soubor Sluníčko z Rokycan, kde tančí zhruba 25 tanečníků, které baví tanec a dělají to rádi. Dvakrát týdně se tím zabývají. Jednou za měsíc je vždycky víkendové soustředění, kdy jsme celé nedělní dopoledne vlastně v plném proudu tance a jezdíme na nejrůznější festivaly po republice a užíváme si to rozhodně.
4: Rokytí a Sluníčko ovšem nebyly jedinými soubory, které na své domácí půdě účinkovaly. Závěrem sobotního večera zahrála ve Spilce také legendární kapela Kale se zpěvačkou Natálií Kuchárovou.
8: Trošku jsme se rozrostli. Jo, už nás bylo původně 5, pak 6, teď je nás 8. No a pokračujeme pořád stejně v tom žánru rompop, takovej trošku latina, trošku jazzu, trošku toho našeho.
4: Festival Cesty k pramenům je letos u konce. Jeho příznivci se ale už nyní mohou těšit na jeho pokračování, které Rokycany nabídnou v příštím roce. Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.

0: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na Hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř 100 míst po Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
0: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
2: Já mám strašně syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy. Ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super v Plzně.
0: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
1: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
0: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
3: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
0: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
4: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota, jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
0: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
5: Bílé Terezky, naučná stezka.
0: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: přes 140 akcí, více než 150 účinkujících a tisíce návštěvníků. Taková byla letošní sezóna plzeňských náplavek, které pravidelně oživují místa, jež byla dlouhá léta stranou pozornosti.
1: Projekt Plzeňské náplavky vlastně není jenom festivalem, ale teď už je to vlastně celosezónním projektem, který oživuje, neřekla bych už ani, že se snaží, ale vlastně pokračuje v nějaké historické tradici kultury kolem řeky, připravuje vlastně koncerty, cvičení pro veřejnost, pohádky, výstavy. Ten program je pestrý, vlastně byl od konce května.
0: Počet lokalit, kde se nejrůznější program odhrával, se stejně jako samotný projekt v průběhu let rozrostl.
1: Hlavní zóny byly vlastně dvě, kolem řeky Radbuzy, tady v centru na Radbuzské náplavce, a to vlastně na dvou zónách, pod kavárnou Šálek a Špunt a tady na Trojmostí, kde zrovna natáčíme, a další zóna tak byla na Mži, ta vlastně končí zítra, kde byla celou sezónu kontejnerová kavárna a každou středu se tam konal koncert, ale zároveň to byla i zóna sportovní, kde si lidé mohli vyzkoušet závěsnou akrobaci, nebo jogu, nebo pilates a spoustu dalších jiných pohybových aktivit.
0: V pátek 11. září koncertní sezónu zakončily na Radbuzské náplavce dva koncerty talentovaných slovenských umělkyň. Začátkem večera vystoupila zpěvačka a skladatelka Daša, která zde představila svůj nový projekt.

0: Tento projekt byl veľa založený na elektronické produkcii. Vlastně jeho, v podstatě ho inšpirovala pražská klubová scéna a je to velmi vocal heavy, takže veľa se tam zpěvá, veľa tam je vrstiev vokálnych a tak. Velmi dobře se mi tu hralo, já celkovo preferujem vonkajší koncerty, takže to bylo fajn pro mě.
1: Své nové album v Plzni ovšem představila i Katarzia. Ta v komorním uskupení s klavíristou Robinem Galiou večer na náplavce uzavřela.

0: Je to môj songwriterský 8. album a som hrozne rada, že môžeme hrať tu v Plzni, aj keď stále spievam hlavne po slovensky, ale sú tam aj nejaké české pesničky. Práve dnes sme si hovorili s klaviristom Robinom, ktorý je tu dnes so mnou, že sme hrozne radi, že sme vonku, že je to taká rozlúčka s letom a je to strašne tu príjemné a som hrozne rada, že sme tu. Mám pocit, že je to také zdravšie byť vonku, keď je leto.
1: Program ovšem létem nekončí. Společná setkání jsou pro zájemce připravovány i nadále. Více informací naleznete na webu plzeňskénáplavky.cz. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Rekordních 8 000 návštěvníků, desítky druhů vín a atmosféra, která připomínala moravské slavnosti. Bolevecká náves v Plzni ožila v pátek a v sobotu už 11. ročníkem boleveckého vinobraní.
3: Včera jsem byla hodně překvapená, že i po pracovním dnu sem dorazilo spousty lidí. A dneska ještě to krásné počasí, které nám k tomu přispělo, tak si myslím, že atmosféra je úplně skvělá, vína tečou proudem a myslím si, že se všichni dobře baví.
2: K dobrému vínu neodmyslitelně patří také kvalitní muzika.
4: Teď slyšíte, že nastupuje na pódium Bára Basiková, což si myslím, že je absolutní vrchol letošního boleveckého vinobraní. Hraje za podpory cymbálové muziky Milana Broučka. Jinak tady bylo Demofobie a včera hráli Queen Ways. Vždycky se snažíme vhodně volit jako hudební složku boleveckého vinobraní tak, aby to sedělo vlastně k těm vínům.
2: Vinaři dovezli do Plzně více než 80 druhů vín, od bílých přes růžová až po červená.
5: Přivezli jsme různý vína, myslím si, že jsme asi jediný, kdo tady nabízí neuburské, jestli dobře vím, takže možná tohle jako specialita. Potom máme frizanté, jako víno šumivé trošku, no potom taková ta klasika, Veltlín, Miller, Riesling vlašský.
6: Dneska úplně nejvíc šli takový ty polovína, takže rulanský šedý, hibernál, ty už jsou v podstatě skoro pryč a úplně výborný je Seko de Čejkovice, bublinky.
7: Přivezli jsme takový průřez naší produkce, a od suchých vín vlastně přes polosuchá naš polosladká, máme tu i jedno červené a zatím to vypadá, že nejoblíbenější je Rulanda šedá.
2: Přestože je Plzeň mekou piva, na bolevecké návsi to vypadalo, že milovníků vína je v západočeské metropoli více než dost.
8: Plzeň je samozřejmě městem piva, ale na městském obvodě Plzeň 1 máme vinice. Máme tam spoustu ulic pojmenovaných po vinařských oblastech. Dokonce jednu jsme pojmenovávali 3 roky zpátky, nejnovější ulice na Rizlinku, takže nesouhlasím úplně s tím, že Plzeň je pouze městem piva.
9: Mně chutná Baláš určitě, víno moravský. Vyzkoušeli jsme v Mikulově, máme ho hrozně rádi. A jinak jsme se tady setkali s kolegyní paní učitelkou, která přijela na návštěvu z Teplic.
10: Že vůbec nejsem plzeňská, takže jsem se na návštěvě, líbí se mi tady. Setkali jsme se, ochutnáváme. To je pěkné.
11: Já jsem zkusila zatím jenom bílý, já to moc nemíchám, ale manžel měl i červený teda. A chutnalo nám asi všechno, já piju suchý většinou, že jo? Ale to je spíš kvůli dietě.
2: Bolevecké vinobraní je pro první obvod jednou z nejvýznamnějších akcí roku.
12: Já už si jedničku bez boleveckého vinobraní nedokážu vůbec představit. Jo. Ten 11. ročník je prostě nějaký závazek do budoucna a doufám, že se dožiju třeba 20. ročníku nebo 25. ročníku.
2: Brány letošního boleveckého vinobraní se sice uzavřely, příjemná atmosféra, dobrá nálada a vzpomínky na sklenku výborného vína, ale v Bolevci ještě nějaký čas zůstanou. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
13: To byly ty nejdůležitější události a dnešní zprávy už jsou u konce. Po krátké přestávce se ale ještě vrátím s kulturou a sportem.

0: Hezký den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Prázdninová štafeta má za sebou velké finále. Na hradu Radyně u Plzně se sešli malí i velcí účastníci, aby společně zakončili letní putování po zajímavých místech plzeňského a karlovarského regionu. A právě na Radyni čekal na účastníky nejen pohled do historie, ale také slavnostní zakončení a odměny.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř stovku míst po plzeňském a karlovarském kraji.
2: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
3: Já mám staršího syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy. Ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super z Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
2: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
4: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
5: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst ji nejvíce zaujalo?
6: Bílé Terezky z Naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Jihočeská kaplice se rozhýbala ve znamení sportu i dobré věci. Akce Kaplice v pohybu nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu sportovních disciplín pod vedením zkušených trenérů. Součástí byl také benefiční běh Kaplická míle.
7: Začátek školního roku je každým rokem spojen s hledáním nových kroužků a koníčků. Dětem i rodičům tohle hledání mohla ulehčit i akce Kaplice v pohybu, která se konala v sobotu 12. září na fotbalovém hřišti u základní školy.
8: Ten nápad vznikl, když jsem ještě místostarosta, tak vlastně vím, jak je to dneska s dětma, že ty děti jsou furt u těch obrazovek a displejů, takže vlastně ten, abychom ty děti od těch obrazovek a displejů dostali, tak jsem vymyslel akci Kaplice v pohybu a cílem bylo, aby přišla celá rodina a celá rodina si vyzkoušela ty atletické disciplíny, zasportovala si a hlavně třeba, aby ty děti potom si vybrali nějaký kroužek a sportovali celý rok, případně celý život. Takže takhle to vzniklo.
7: Ze sportu mohli návštěvníci poměřit síly v klasických jako fotbal, florbal, basketbal či tenis. Dále tu bylo mimo jiné i stanoviště s atletikou, kde si děti mohly vyzkoušet jednotlivé disciplíny pod vedením zkušených trenérů.
9: My tu máme dneska stanoviště Kem vítězů, lomeno kroužky vítězů, to je vlastně náš spolek, který pořádá sportovní příměstské tábory a celoroční kroužky během celého školního roku. Poprvé letos jsme v létě měli v Kaplici kemp a teďka navazujeme na to právě ty kroužky, takže děti si tady můžou vyzkoušet atletické dovednosti, nějaké koordinační dovednosti i práci s hlavou, s koordinací, jak už jsem říkal, takže to tady dneska máme pár stanovišť, které si děti můžou vyzkoušet.
10: Moje kariéra byla krásná. Já jsem vlastně poprvé na olympiádě byla v 17 letech, kdy jsem slavila svoje první osmnáctiny, vlastně jediné osmnáctiny, a taky jsem tam oslavila vlastně na poslední třicátiny, takže jsem fakt byla na 4 olympiádách a každá byla nějaká speciální, takže můžu poděkovat asi tomu nahoře, že jsem celou dobu byla zdravá a že jsem fakt měla krásnou a dlouhou atletickou kariéru.
7: Přestože hlavní náplní akce bylo ukázat sport těm, kteří o něm moc nevědí, šli si sem vyzkoušet nové věci i sportující jedinci.
11: Tak asi nejlepší teď byla ta gymnastika, mě bavila docela. A i basketbal. Basketbal byl zajímavý.
7: Kromě sportu se kaplice spojila i pro dobrou věc. Součástí akce byl i benefiční běh letos pro Kubíčka a jeho rodinu. Podpořit dobrou věc dalším doprovodným programem přijeli i zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.
12: Tak my jsme přišli podpořit na tom benefiční akci malého chlapečka. Maminko taky máme v poradně, pomáháme lidem s různým zdravotním postižením a děti si tady dneska u nás můžou vyzkoušet jízdu na vozíčku. Úplně i ty malí děti, malinký vlastně, potom ty větší, potom tady máme různé plnění úkolů, ortopedický chodníček, vyrábějí tam nanuky, vyrábějí tam různé zvířátka, plní tam různé kvízy a po splnění 3 úkolů vlastně dostanou u nás na tom stanovišti taky razítko.
7: Běhu se zúčastnil skoro každý návštěvník. Nezáleželo na tom, zda jste Kaplickou měli uběhli či ušli, ale za každého běžce na startu darovalo město Kaplice 100 korun Kubíčkově rodině.
0: Co se stane, když se propojí kyjovské tradice s japonskou kulturou? Možná to zní jako nepředstavitelný hlavolam. Ten ale rozklíčovalo setkání přátel lidové písně napříč světem, které se konalo před Klvaňovým gymnáziem. Právě zde totiž vystoupili nejen zdejší pěvecké a taneční soubory, ale také hosté z Japonska.
13: Kdo by čekal klasické posezení u cymbálu, slovácké písničky a taneční vystoupení krojovaných souborů, nejspíš by se nestačil divit. Před budovou kyjovského gymnázia se totiž během jednoho odpoledne propojila místní kultura s japonskými tradicemi.

0: Je to taková zvláštní akce, kdy jsme tady hostili dnešní den japonskou skupinu, nesourodou z celého Japonska nazběraná skupina, která projevila tady asi zájem, celý týden je tady v Česku a projevili zájem tento poslední den věnovat Kyjovu. Protože ten jejich vedoucí je panda kyjovská, dokonce má kyjovský kroj a projevili zájem o kyjovské památky a o kyjovský folklor jako takový, aby prostě to zhlédl.
1: Program nabídl kombinaci slováckých písní s netradičními ukázkami japonských tanců. Jeden z nich si dokonce mohli vyzkoušet i kyjovští vystupující. Ti se samozřejmě nenechali zahanbit a na oplátku ukázali přátelům z japonských ostrovů pestrou směsici zdejších tradic.
0: Ten program, když dělám, tak vždycky to dělám pestřejší, aby tam byl i tanec, zpět, i mladina, mladí, proto to končila mladá cymbálová muzika, která je bravurní. Byl tady střed, byly tady staré mý tetky, staří chlapi, oni jsou jak Alexandrovci, jich je myslím 30.
1: Nechybělo ani pár překvapení. Dívčí sbor z Višně si uložil nelehký úkol a zaspíval jednu ze starých japonských písní.

0: Veselí nad Moravou nedávno oslavilo 770 let od první pečetní zmínky. Toto výročí bude až do ledna příštího roku připomínat výstava v Městském muzeu.
1: Nejstarší zmínka o Veselí nad Moravou je stará 770 let a její několikeré vyobrazení teď najdete v Městském muzeu. Je součástí výstavy s názvem Veselí 1256-2026. Nejedná se přitom o písemnou zmínku, ale o pečeť, která byla přiložena k listině týkající se daru bratra Veselského panství, řádu maltéských rytířů. Pečeť veselského komorníka Sudomíra tehdy tuto listinu potvrdila a teď je dokladem, že už před 770 lety stál na místě dnešního zámku Hrad Veselý.
2: Týká se to Hradu Veselý, ne města Veselý, jak se občas objevuje. Město Veselý 770 let nemá, protože v době, kdy ten hrad tady postavil komorník Sudomír Břeclavský v té polovině 13. století, tak město asi těžko bychom nazvali městem, protože to bylo v té době pár dřevěných chalup, které v podstatě roztroušených po tady tom Bartolomějském nebo městském ostrově.
1: Výstava ukazuje, jak mohl v raném středověku vypadat hrad a později město. Najdete na ní vizualizaci i maketu hradu a spoustu věcí denní potřeby, od zbraní přes nádobí, zednickou lžíci, hračky až po tehdejší záchodové prkénko.
2: Je to v podstatě takový výřez toho nejlepšího, co se mně podařilo vlastně dát dohromady od Hodonína až po Hradiště. A to z jednoho prostého důvodu. Dědeček břeclavského komorníka Sudomíra Tvrdiše byl prvním kastelánem v Hodoníně, připomínaným v roce 1169. A v podstatě Sudomír s Pardusem, oba dva tyhle bratři se podíleli vlastně na zakládání města Hradiště. Takže vlastně ten prostor je víceméně protkán aktivitami těchto obou pánů a respektive toho rodu Tvrdišovců, jak jsme jej s kolegou Plačkem podle toho nejstaršího předka doloženého pomenovali.
1: Význam názvu komorník byl v minulosti úplně jiný než dnes, znamenal spíš vojenského velitele a správce oblasti. Výstava ale pokračuje i do novověku a ukazuje předměty, které mohl používat poslední šlechtický rod vlastnící Veselí.
2: Původní záměr byl, že to bude orientováno jenom na ten středověk. Nakonec jsme se teda domluvili, že to uděláme vlastně těch 770 let průřez vlastně až po to období vlastně Chorinských Zlecké, po ten zámek vlastně, kdy vlastně v předsálí potom je ta finální fáze vlastně, kdy se to uzavírá, jo, tím obdobím, kdy zámek vypadal ještě jako zámek.
1: Výstava v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou potrvá až do ledna příštího roku. Muzeum k ní připraví také edukační programy pro školní děti.
0: Vysoká škola Báňská v Porubě posiluje vědecké zázemí univerzity a zároveň inovační potenciál Moravskoslezského kraje. Centrum energetických a environmentálních technologií získá nové prostory přestavbou budovy N, která nabídne moderní laboratoře pro výzkum nových materiálů, energetiky i vodíkových technologií.
3: Centrum energetických a environmentálních technologií Vysoké školy Báňské je jedno z nejvýznamnějších výzkumných pracovišť v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji. Navazuje na jeho průmyslovou tradici a k dalšímu rozvoji chce využít právě budovu N v areálu Univerzity v Porubě, která je z roku 1992.
4: V této nové budově, kterou budeme nazývat CT2, se bude realizovat materiálový výzkum. Je to pro oblast medicíny, je to pro oblast udržitelné energetiky, budou se zde vyvíjet nové materiály, pokročilé technologie obecně pro udržitelnou energetiku. Můžeme si to představit jako významně laboratorní zázemí, tam se bude primárně dělat základní výzkum, budou se tam ale také dělat i nějaké zakázky přímo pro potenciální odběratele z praxe, ale ano, bude to většinou laboratorní zázemí, to znamená řada mikroskopů, řada velmi cenné techniky v řádech desítek milionů. Předpokládáme, že budou zde zaměstnanci, jednak v rámci naší univerzity, když bych to ještě rozklastroval, tak našeho centra SEED, fakulty dále materiálové technologické, fakulty elektrotechniky a informatiky, fakulty strojní, ale významnou měrou zde budou i pracovníci ze zahraničí.
3: Pro Ostravu a celý region je Vysoká škola Báňská důležitou institucí, která je nezbytná pro budoucnost. Centrum energetických a environmentálních technologií je jedním z pilířů transformace města na centrum vědy, inovací a moderních technologií.
5: My jsme moc rádi, že se samozřejmě Vysoká škola Báňská rozvíjí, protože to přináší zase nové studenty, atraktivitu oboru a vůbec rozvoj takového, já tomu říkám stát ve státě, protože opravdu Vysoká škola Báňský areál je poměrně jako velkým areálem, kde vzniká celá řada dalších výzkumných programů, ale i pracovišť a i místností nebo budov nových pro studenty jako takové. A samozřejmě ta výuka v době, kdy já jsem studovala Vysokou školu Báňskou, se poměrně hodně proměnila. A proměnila se k AI, moderním technologiím a ke spoustě vědeckých výzkumů a tak dále, kteří ti studenti můžou při svém studiu dělat. No a tato budova je toho vlastně důkazem.
6: Tato budova vlastně, která se připravuje, tedy budova, zařízení, lidi, kteří tam budou pracovat, je vlastně podporujícím směrem pro materiálové inženýrství, tedy nové materiály, udržitelnost a vše, co s tím vlastně souvisí. Navazuje na celý koncept, který tady řešíme, což je vlastně transformace energetiky, transformace kraje a velmi dobře do celé této skládačky vlastně zapadá. Očekáváme od ní hodně a věříme, že se nám vlastně to celé podaří. Materiálové inženýrství je jedno z top témat celosvětově.
3: Celý objekt projde kompletní rekonstrukcí za 330 milionů korun. Dokončení je plánováno na červen příštího roku.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Léto je definitivně za námi a 23. září nás čeká první podzimní den a s ním i podzimní rovnodennost. Příroda začne pomalu měnit své barvy, dny se budou zkracovat, ale to rozhodně neznamená, že bychom měli přestat vyrážet na výlety. Právě naopak, podzim nabízí spoustu krásných míst, zajímavých památek i kulturních zážitků. I dnes jsme pro vás připravili několik tipů, kam se vydat a co stojí za to objevit. Tak pojďme společně vyrazit na další putování. V další reportáži ze seriálu o pokladech rakouské oblasti Salzkammergut se vydáme do Bad Ischl, města, které proslavily lázně, císařská historie i umění. Právě tady začal v 19. století rozkvět lázeňství a Bad Ischl se postupně stal vyhledávaným letoviskem evropské smetánky i letním sídlem císaře Františka Josefa. My ale tentokrát nezůstaneme jen u historie, prozkoumáme také místní lázně a samozřejmě nevynecháme ani jednu z nejpříjemnějších součástí návštěvy města, zdejší vyhlášené cukrárny.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Dnes se vypravíme za příběhem soli do Bad Ischlu. Ukážeme vám místa pro regeneraci těla i duše a vyzkoušíme i speciality místní kuchyně. Pokud byste chtěli navštívit nejstarší solné lázně v sousedním Horním Rakousku, vydejte se do Bad Ischlu, který se nachází mezi jezery solné komory. Sůl se tu těžila od nepaměti. O léčivé síle zdejších slaných minerálních pramenů se tu začalo poprvé mluvit v 16. století. Až v 19. století však byly náležitě oceněny. Doktor Josef Goetz tu otevřel v roce 1823 první lázně a doktor Franz von Wierer, císařův dvorní lékař, výslovně začal doporučovat léčivé koupele vznešeným pacientům.
1: Přesvědčit se o zázračném účinku slaných pramenů chtěla i arcivévodkyně Sofie. Ve svých 23 letech ještě neměla žádné potomky, což tenkrát u císařské dynastie znamenalo tak říkajíc katastrofu. Problém se tady suverénně vyřešil 9 měsíců po lázeňském pobytu 18. srpna 1830 se narodil Franz Josef a po něm ještě Maximilián, Karl Ludvík, Anna Marie a Ludvík Viktor. Proto je císař dědeček pojmenován jako solné princátko. V Bad Ischlu nakonec Franz Josef strávil 83 letních pobytů.
0: Na návštěvě císaře s královnou Elizabet Bavorskou přezdívanou Sisi je Bad Ischl pyšný dodnes. Za svého života tu císařský pár pobýval v Kaiserville. V roce 1914 právě tady císař podepsal listinu, následkem které vypukla v Evropě první světová válka. Vilu postavenou v Biedermajerovském stylu si dnes mohou návštěvníci prohlédnout s průvodcem a vrátit se tak v čase do dob habsburské monarchie.
2: Die Geschichte von Bad Ischl ist streng verbunden mit dem Habsburger Herrschertum.
1: Stojíme v parku u Kaiservilly, která stále patří habsburské rodině a která je důstojným středobodem Bad Ischlu. Byla zřízena ve 30. letech 19. století, v době, kdy tu vládla atmosféra Sommerfrische, letních bytů. My máme obrovské štěstí, že právě císařská rodina jezdila na dlouhé letní dovolené do našeho města. Tady se odvíjí slavný příběh zásnuby císařského páru. Svatba se konala 19. srpna 1850. 53 a matka Franze Josefa koupila tuto vilu jako svatební dar. Ta budova byla původně mnohem menší a císař ji nechal z lásky k Elizabet rozšířit a přestavět do písmene E.
0: Císař byl vášnivým lovcem a interiéry vily jsou vyzdobeny početnými loveckými trofejemi. Okolo sídla se rozprostírá přírodní park o rozloze 20 hektarů.
1: Park je místem odpočinku a relaxace. Dědeček císaře byl velmi zručný zahradník a založil tu ukázkové arboretum. Vysázel tu spoustu krásných exotických stromů, třeba kavkazský ořech nebo ginkgo biloba. K vidění je tu také zámeček Marmorschlossl. Původně to byla císařská čajovna, kterou získala Sisi jako dárek od svého manžela.
0: Celé městečko Bad Ischl je protkáno sítí malebných uliček a říčka Traun svou nádhernou barvou dotváří dojem romantického lázeňského letoviska. První zastávkou hostů zpravidla bývá Trinkhalle, postavený v letech 1829 až 1831 jako lázeňský dům v podobě řeckého chrámu s krásným foajé. Další architektonické skvosty, katolický barokní kostel svatého Mikuláše, historickou poštu a telegrafní úřad najdete hned v bezprostřední blízkosti. Zastavte se také na venkovním jevišti v lázeňském parku. Zažít tu můžete velkolepé koncerty a pokud se zrovna nehraje, váš obdiv si zaslouží práce městského zahradníka, který celý park osázel květy nejrůznějších barev a vůní. Poklidnou atmosféru zažijete na esplanádě podél řeky pod korunami mladých listnáčů, kde si výhledy můžete užít i nad šálkem kávy či se sklenkou vína. Na procházce městem narazíte v ulici Fargase na jeden z pokladů města, cukrárnu Zauner, která si drží císařskou úroveň už téměř 200 let. Už z dálky každému zákazníkovi udeří do očí její starobylá duše. Dnes ji vede sympatický Filip, mladý představitel již 7. generace rodiny cukrářů, kteří sladkostmi zásobovali i Františka Josefa. Z velkého pultu plného ovocných dortů, tradičních koláčů a čokoládových pralinek se vybírá jen těžko. Vyzkoušet byste ale rozhodně měli nejslavnější produkt od Zaunerů, Zaunerstollen, jejíž recept se tu od roku 1905 předává jako rodinné stříbro.

0: výživné procházce městem jsme se rozhodli využít pohostinnosti hotelu Royal, kde jsme se ubytovali. Ve čtyřhvězdičkových pokojích s krásným výhledem si můžete skutečně odpočinout. Blahodárnost místní slané vody jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli v lázních Eurotherme. Ze střešního termálního bazénu si dopřáváme panoramatický výhled na celé lázeňské město. Relaxovat můžeme i v Royal Oase se sklenkou džusu nebo čaje a odzbrojující je i místní kuchyně, která se může pochlubit biocertifikátem. Servírovány vám budou chutné gurmánské pochoutky z regionálních surovin z ekologické produkce. Čtyřchodovému menu, které jsme s velkým zájmem poctivě přechutnali, vévodí tradiční rakouská specialita v podobě vařené hovězí pleci v harmonii s restovaným bramburkem s mrkví se sklenkou silvánských hroznů ze skvělých rakouských vinic. Pokud hledáte inspiraci, jaká místa v oblasti Solné komory navštívit, pomocníkem vám může být tento dřevěný kruhový rozcestník před hotelem Royal v Bad Ischlu. Jednotlivé cíle vašeho putování naleznete u tohoto solného srdce. Pozdní léto je jak stvořené k tomu, abyste poznali výjimečný charakter Bad Ischlu. Ochutnávat a objevovat jej můžete opravdu všemi smysly. Důkazem je i to, že v roce 2024 bude Bad Ischl evropským hlavním městem kultury. Klimatické lázně, dům řemesel nebo úžasné skalní cesty a vyhlídky. To už je malá ochutnávka na příští díl putování Solnou komorou z hornorakouského Bad Gojsernu. Za týden na viděnou.
1: Ostrava je známá především svou průmyslovou minulostí, ale najdeme tu i architektonické skvosty, které s těžbou a hutnictvím na první pohled příliš nesouvisejí. Jedním z nich je Dům umění, památkově chráněná budova z roku 1926, která dnes hostí Galerii výtvarného umění v Ostravě. Ta patří k nejvýznamnějším sbírkotvorným galeriím u nás. Dům umění ale stojí za pozornost i samotnou architekturou a právě na jeho podobu, historii a umělecký život, který se v jeho prostorách už téměř 100 let odehrává, se teď podíváme.
2: Galerii výtvarného umění v Ostravě najdete v budově, která je architektonickou perlou Moravskoslezské metropole.
3: Galerie výtvarného umění v Ostravě sídlí v prvorepublikové budově Domu umění z roku 1926. Sídlíme v budově, která byla otevřena 13. května v roce 1926, to znamená v době, kdy všechno teprve zkvétalo. Ostrava se dostávala teprve do varu, začala stavět ty nejkrásnější budovy, ať už to byla nová radnice, anebo právě Dům umění. Dům umění navrhli architekti František Fiala a Vladimír Valenfels. Byli to žáci slavného architekta Kotěry a inspirovali se nejen českou, ale i zahraniční architekturou. Dům umění je známý svými cihlami, které jsou tady v Ostravě typické nejen kvůli slezské gotiky, ale také kvůli hornickým koloniím, které zde jsou. Ale zároveň je inspirovaný i holandskou architekturou. Dům umění už tady stojí skoro 100 let a za tu dobu se změnil úplně minimálně. Kromě výměny střechy vypadá téměř stejně a stejně tak je tomu i uvnitř, tak se do něj pojďme podívat. Dům umění je z velké části ještě původní, takže najdete zde původní podlahy, původní dřevěné dveře, ale třeba i schodiště se zábradlím. Je to krásné, protože se můžete vrátit téměř o 100 let zpátky a prohlédnout si budovu tak, jak ji viděl například starosta města Ostravy Jan Prokeš. Teď, když se vypravíme po schodech do prvního patra, abychom si prohlédli stálou expozici, budeme míjet sochu sochaře Jana Laudy. Je to lachtan a děti, které k nám chodí na tvůrčí programy, ho během svých programů pojmenovali Serafín. Serafín nám slouží jako maskot programu pro děti a najdete ho na tričkách, na knížkách, najdete ho jako plyšáka, vlastně na všem, co se u nás vztahuje k dětem. A nezapomeňte si ho pohladit po čumáku, přináší to štěstí.
2: Galerie výtvarného umění v Ostravě je největší sbírkotvornou galerií Moravskoslezského kraje. Sbírky jsou neustále rozšiřovány a v tuto chvíli již zahrnují přes 23 000 uměleckých předmětů.
3: Při vstupu do stále expozice na vás jako první koukne obrovská kresba Františka Jurečky, což byl vlastně zakladatel a mecenáš Domu umění. Kresbu namaloval Max Švabinský a my jsme ji nechali zvětšit na celou stěnu, aby dostatečně vynikal. V tomto sále si můžete prohlédnout umělecká díla, které František Jureček věnoval spolku Domu umění do jeho sbírky. Je to v podstatě základ sbírky dnešní Galerie výtvarného umění v Ostravě. Jednalo se tehdy o 122 uměleckých děl, od maleb přes grafiky až po sochy, a byl to čin velmi netypický, netradiční a na svou dobu opravdu ojedinělý. A my jsme za to velmi rádi, protože díky tomu jsme měli na co navázat a za těch téměř 100 let jsme k dnešnímu dni nazbírali 23 000 uměleckých artefaktů. Galerie výtvarného umění v Ostravě pořádá v Domě umění převážně výstavy klasického i současného umění, ale nejen to, máme celou řadu doprovodných programů, od přednášek přes koncerty až po tvůrčí dílny a edukační programy pro školy.
2: Galerie se cíleně zaměřuje právě na děti, které se mohou během roku i školních prázdnin zúčastnit řady nejrůznějších aktivit.
4: My tady v galerii nabízíme několik druhů programů. Teď to, co se odehrává tady za mnou, tak to jsou tady děti na letním zážitkovém táboře, takové tvůrčí dílně, ale jinak samozřejmě nabízíme dílny pro nejmenší děti od roku a půl do 5 let, pro děti, pro dospělé i pro seniory. A míváme i taky akce, které se váží k nějakým prázdninám, jarním, podzimním či nějakým svátkům. Myslím, že je důležité přitáhnout děti do galerie z toho důvodu, aby od malička vlastně nějak jako kultivovali a učili se kontaktu s tím uměleckým dílem. Snažíme se jim to přiblížit pomocí různých aktivit tvůrčích, často s hudebními dramatickými přesahy, tak aby to mělo vlastně zážitkový i vzdělávací charakter.
2: Novinkou je mobilní aplikace s audioprůvodcem.
3: Ten vám povykládá celý příběh vzniku galerie, je v češtině i v polštině a dozvíte se všechny zajímavosti, které se tady za těch téměř 100 let odehrály. Provázet vás bude stavitel, mecenáš a zakladatel Domu umění František Jureček a pěkně vám povykládá celý příběh toho, co všechno se u nás odehrál.
5: Pěkně vás vítám v Domě umění. Dovolte mi prosím, abych vás provedl galerií výtvarného umění v Ostravě, která by bez mé maličkosti nevznikla. V mých dobách bylo slušností se nejprve představit. Jmenuji se František Jureček a byl jsem velevážený občan Ostravy. Žil jsem v krásném období první republiky. 20. léta. Mnoho inspirujících osobností a krásné umění.
2: Zřizovatelem Galerie výtvarného umění v Ostravě je Moravskoslezský kraj.
1: Archeopark Chotěbu se nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do života našich dávných předků. Na místě původního slovanského hradiska vznikla jeho věrná rekonstrukce s mohutným opevněním, obytnými domy, výrobními objekty i železářskou pecí. Lokalita má ale mnohem starší historii, osídlená byla už v pravěku. Pojďme se tedy vydat do Chotěbuzy a zjistit, jak se tu žilo před více než 1000 lety.
2: Archeologická lokalita Chotěbus Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později je na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko.
6: V minulosti na této lokalitě bylo vystavěno mohutné trojdílné hradiště, pod kterým protékala řeka Olše. Nyní je zde vybudován archeopark, který interaktivním způsobem představuje návštěvníkům život našich předků Slovanů v 8. až polovině 11. století. Jsou zde vybudovány obytné stavby a výrobní zařízení, mezi které patří například halová stavba, polozemnice, zemnice, srubová stavba, kultovní objekt nebo železářská pec. Archeopark byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2006, tedy ten venkovní areál, a o 10 let později byla vybudována multifunkční budova, ve které je umístěna expozice o životě našich předků a vůbec tady o tom hradišti a vykopávkách, a keramická díla dvoudílná a zázemí jak pro návštěvníky, tak pro zaměstnance. Zde probíhá množství doprovodných programů a akcí, ať už jsou to akce jednodenní nebo dvoudenní, ve kterých se snažíme přiblížit návštěvníkům právě těch život našich předků, Slovanů. Jsou to například akce na Jantarové stezce, Cyrilometodějské dny, například Svatováclavský den spojený s polním ští ke ctí svatého Václava, různá sokolnická vystoupení a další. Ten program je opravdu bohatý. Proč stojí za to sem přijít? Určitě je to návštěva netradiční. Mají možnost pohybovat se v místech, kde kdysi opravdu to hradiště stálo, kde na ně dýchne ta historie.
2: Přibližnou podobu historické osady rekonstruuje v dnešní době právě areál archeoparku Chotěbus Podobora.
7: Vítám vás u nás před největším domkem, který tady u nás máme, takzvanou hospodou. A pojďme se teď podívat dovnitř, jak to tam vypadalo. Nyní se nacházíte v halové stavbě, dlouhém domě, který vlastně sloužil jako naše dnešní hospoda. Tady si lidé scházeli, tady hodovali, tady rokovali. V tomto domě máme vystavené různé předměty, které naši Slované vlastně znali, a některé z nich máme vystavené vlastně v budově, v expozici, ty originály. Lidé si tady můžou prohlédnout nejrůznější předměty, jako jsou různé zbraně, sekery, které se říká bradatice, meče, štíty, různé potřeby pro jezdce, jako například ostruhy, třmeny. Kromě zbraní tady máme i potřeby například na psaní. Tady za mnou si pak můžou návštěvníci prohlédnout expozici odívání, jak se ti lidé oblékali.
2: Tato archeologická lokalita přitahuje zájem historiků a archeologů už od 19. století.
8: Můžeme tu vidět nálezy i z toho raného středověku a i z toho pravěkého období. Můžeme vypíchnout třeba předmět archeologický nález bradatice, která byla vlastně takzvaná taká ranostředověká bojová sekera. Dále tu máme významnou kost, která je významná tím, že je to kost chrta, která je nejstarší v rámci celé střední Evropy a pochází pravděpodobně z první poloviny 9. století. Ten chrt se stal maskotom archeoparku. Mezi dalšími nálezy tu máme třeba šperky ranostředověké, potom jsou tu různé keramické nádoby, či z pravěku, alebo z raného středověku. V expozici archeoparku máme i jediný mincový nález, který se nalezl na lokalitě, a je to půl denár uherského krále Štěpána a pravděpodobně pochází z poloviny 11. století.
2: Archeopark se snaží přilákat i děti a mládež.
7: A pro školní výpravy máme nejrůznější programy, například program Branu do minulosti, kde se seznámí se životem na hradišti v raném středověku, nebo například program Pozor pračlověk, kdy si lidé, děti si vyzkouší, jaké to bylo za doby kamenné, čím opracovávali kámen, co jedli a podobně. A nebo například program Divatero řemesel, který se zabývá právě nejrůznějšími řemesly.
2: Archeopark Chotěbus Podobora je jednou z pěti poboček Muzea Těšínska, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, a nachází se zhruba 5 kilometrů od Českého Těšína směrem na Karvinou. Archeopark je otevřen celoročně, avšak venkovní areál je otevřen pouze sezóně, od začátku dubna do konce října.
1: Děkuji, že jste byli s námi, a přeji vám krásné podzimní dny plné objevování. Těším se na vás zase příště.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Odboča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z

0: 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
1: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
0: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
2: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch, tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
0: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
3: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
0: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
4: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslím, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
0: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
5: Začínala charitativními bazary, návštěvami dětských domovů a domovů pro seniory, dnes vede vlastní nadační fond. Patricia Stuchláková se prostřednictvím nadačního fondu Patricia snaží pomáhat tam, kde je to potřeba. V sobotu 12. září se k této iniciativě mohl připojit každý, kdo zavítal na celodenní program na Rokycanském náměstí.
6: Kdy Lesní fond se zaměřuje na pomoc seniorům, dětem a zvířatům. Pořádáme sbírky, pořádáme různé sportovní a kulturní akce ve spolupráci s místníma školama, s domovem pro seniory Harmonie v Merošově a tak dále. A vlastně i dnešní akce je zaměřená na to, že výtěžek bude použitý na zaplacení školních potřeb pro znevýhodněné děti, pro tři děti tady z Rokycanska.
5: Do akce se zapojilo také město Rokycany, které podobné aktivity dlouhodobě podporuje.
7: Já obecně každou akci, která se bude dít na náměstí, podpořím rád a město ji podpoří. I tuto akci jsme podpořili, protože jsme jim to umožnili na tomto náměstí konat. A když je to pak ještě bohulibá činnost, protože to je na podporu nadačního fondu Patricia, který vlastně podporuje handicapované děti, tak moji podporu mají vždycky.
5: Velkým lákadlem nejen pro děti byla během dne především ukázka pracovní techniky spolku Na myšlenci. Ten rovněž vznikl právě z potřeby pomáhat a ve svém volném čase se sám věnuje nejrůznějším dobročinným aktivitám.
8: Já tady zastupuji spolek Na myšlenci ZSL a je to spolek řidičů kamionů povětšinou, který se těmhle akcema věnuje podpoře dětí s nějakým postižením a letos jsme z této akce se rozhodli, že veškerý výtěžek z této akce bude právě na podporu nadačního fondu Patrice.
6: Děkuji všem, kdo přišel a podpořil tuto akci. Moc si toho vážím a vážím si vlastně každý pomoci a vážím si hlavně toho, že díky lidem, kteří jako chodí na moje akce, já si můžu plnit svůj sen a tím vlastně pomáhat ostatním lidem.
5: Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
0: Tři rozdílné stavby, tři příběhy. Stavbami roku Plzeňského kraje za rok 2025 se staly přístavba základní školy v Holíšově, bývalá synagoga v Rabí a historický zájezdní hostinec v Kašperských horách. O vítězích rozhodovala odborná porota, která vybírala z 38 přihlášených staveb.
9: Porota všechny stavby objela, viděla je a musím konstatovat, že v letošním roce se stavba roku opět vydařila, máme velice kvalitní stavby a bohužel je smutné, že porota se musela strašně dlouho rozhodovat, komu neudělit nominaci. To je vždycky to nejtěžší rozhodnutí, protože kdyby bylo po mém, tak udělíme nominaci všem 38 stavbám, ale to bohužel nešlo.
0: Hned dvě ocenění získala přístavba základní školy v Holíšově. Kromě titulu stavba roku ovládla také hlasování veřejnosti.
10: Celý gro toho návrhu bylo najít polohu pro ten celkem objemný nový prostor, který

0: byl v docela jako špatném stavu, takže jsme opravdu museli přistoupit jakoby k úplný rekonstrukci a ještě byl specifický v tom, že vlastně on to nikdy nebyl, jakoby nebyla to nikdy jedna bytová jednotka. Byla tam židovská škola, bylo tam vlastně několik chudinských bytů a nikdy to vlastně jakoby nebylo propojený a to pro mě byla jakoby největší výzva.
1: Cenu odborné poroty získala novostavba školky v Plzni Újezdě.
2: Před tou školkou jsme navrhovali družinu základní školy, jako dřevěná, a v podstatě, když jsme přemýšleli, protože to je v novém obytném celku a je to taková jako parcela obklopená bydlením, tak jsme přemýšleli, že na tu družinu navážem a ještě uděláme takový vnitřní prostor a vlastně svět té školky uděláme úplně jinak než ty okolní domy, proto jsme v podstatě zvolili sedlou střechu, dřevěné obložení, tak aby to byl zapamatovatelný a pro děti hravej objekt.
1: Celkem si některé z ocenění odneslo 11 staveb. Mimo jiné nástavba jedné z budov fakultní nemocnice, takzvaný Obláček nad Plzní, dopravní napojení severního Rokycanska na dálnici D5 nebo nový přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: Rokycany nejen jako domov místního folkloru, ale také jako prostor hudebních dialogů s českou a evropskou tradicí. Od 3. do 5. září proběhl v Rokycanech již třetí ročník festivalu Cesty k pramenům.
4: Soubor v Rokycanech působí už od roku 1967 a je pravidelným hostem nejrůznějších festivalů. A vlastně trvalo hodně dlouho, než v Rokycanech vznikla přehlídka, která by byla ušitá souboru na míru, ale zároveň byla otevřena i jiným žánru. Jsme moc rádi, že město Rokycany tuhle tu naší snahu podporuje a budeme se těšit, že to snad bude i pokračovat.
5: Festival Cesty s pramenům pro Rokycany obrovský osvěžení té scény, která je v Rokycanech, a já moc děkuju panu vejvodovi a teda spolkům, který se na tom podílí, protože je to velmi netradiční festival typu založený na folkloru, ale multikulturně a multižánrově propojený, kdy vidíme kultury i světové kultury, tak si myslím, že to velmi obohacuje Rokycany a podle návštěvnosti je vidět, že i když jsou jinde velké akce, tak si to najde své obdivovatele a jsem rád, že sem přijíždí lidi z okolí.
3: Na čtvrteční večer poezie v klubu komorní hudby navázal páteční koncert muziky souboru Rokytí a Rokytka. V sobotu pokračoval ve Spilce, a to swingovým uskupením Sestrioli, hudebním pořadem News Quality a tanečně hudebním vystoupením folklorního souboru Rokytí a Sluníčko.
6: Je to soubor Sluníčko z Rokycan, kde tančí zhruba 25 tanečníků, které baví tanec a dělají to rádi. Dvakrát týdně se tím zabývají. Jednou za měsíc je vždycky víkendové soustředění, kdy jsme celé nedělní dopoledne vlastně v plném proudu tance a jezdíme na nejrůznější festivaly po republice a užíváme si to rozhodně.
3: Rokytí a Sluníčko ovšem nebyly jedinými soubory, které na své domácí půdě účinkovaly. Závěrem sobotního večera zahrála ve Spilce také legendární kapela Kale se zpěvačkou Natálií Kuchárovou.
7: Trošku jsme se rozrostli. Jo, už nás bylo původně 5, pak 6, teď je nás 8. No a pokračujeme pořád stejně v tom žánru rompop, takovej trošku latina, trošku jazzu, trošku toho našeho.
3: Festival Cesty k pramenům je letos u konce. Jeho příznivci se ale už nyní mohou těšit na jeho pokračování, které Rokycany nabídnou v příštím roce. Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na Hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř 100 míst po Plzeňském a Karlovarském kraji.
8: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
9: Já mám strašně syna 4-letýho,

0: A my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka a volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy, ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích. Což je úplně super v Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
2: Co nás překvapilo, že první místo nemělo to, čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
3: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
4: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota, jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst ji nejvíce zaujalo?
5: Bílé terasky z naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: přes 140 akcí, více než 150 účinkujících a tisíce návštěvníků. Taková byla letošní sezóna plzeňských náplavek, které pravidelně oživují místa, jež byla dlouhá léta stranou pozornosti.
1: Projekt Plzeňské náplavky vlastně není jenom festivalem, ale teď už je to vlastně celosezónním projektem, který oživuje, neřekla bych už ani, že se snaží, ale vlastně pokračuje v nějaké historické tradici kultury kolem řeky, připravuje vlastně koncerty, cvičení pro veřejnost, pohádky, výstavy. Ten program je pestrý, vlastně byl od konce května.
0: Počet lokalit, kde se nejrůznější program odhrával, se stejně jako samotný projekt v průběhu let rozrostl.
1: Hlavní zóny byly vlastně dvě, kolem řeky Radbuzy, tady v centru na Radbuzské náplavce, a to vlastně na dvou zónách, pod kavárnou Šálek a Špunt, a tady na Trojmostí, kde zrovna natáčíme, a další zóna tak byla na Mži, ta vlastně končí zítra, kde byla celou sezónu kontejnerová kavárna a každou středu se tam konal koncert, ale zároveň to byla i zóna sportovní, kde si lidé mohli vyzkoušet závěsnou akrobaci, nebo jogu, nebo pilates a spoustu dalších jiných pohybových aktivit.
0: V pátek 11. září koncertní sezónu zakončili na Radbuzské náplavce dva koncerty talentovaných slovenských umělkyň. Začátkem večera vystoupila zpěvačka a skladatelka Daša, která zde představila svůj nový projekt.

0: Tento projekt byl veľa založený na elektronické produkcii. Vlastně jeho, v podstatě ho inšpirovala pražská klubová scéna a je to velmi vocal heavy, takže veľa se tam zpěvá, veľa tam je vrstiev vokálnych a tak. Velmi dobře se mi tu hralo, já celkovo preferujem vonkajší koncerty, takže to bylo fajn pro mě.
1: Své nové album v Plzni ovšem představila i Katarzia. Ta v komorním uskupení s klavíristou Robinem Galliou večer na náplavce uzavřela.

0: je to môj songwriterský 8. album a som hrozne rada, že môžeme hrať tu v Plzni, aj keď stále spievam hlavne po slovensky, ale sú tam aj nejaké české pesničky. Práve dnes sme si hovorili s klaviristom Robinom, ktorý je tu dnes so mnou, že sme hrozne radi, že sme vonku, že je to taká rozlúčka s letom a je to strašne tu príjemné a som hrozne rada, že sme tu. Mám pocit, že je to také zdravšie byť vonku, keď je leto.
1: Program ovšem létem nekončí. Společná setkání jsou pro zájemce připravovány i nadále. Více informací naleznete na webu plzeňskenáplavky.cz. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Rekordních 8 000 návštěvníků, desítky druhů vín a atmosféra, která připomínala moravské slavnosti. Bolevecká náves v Plzni ožila v pátek a v sobotu už 11. ročníkem boleveckého vinobraní.
3: Včera jsem byla hodně překvapená, že i po pracovním dnu sem dorazilo spousty lidí. A dneska ještě to krásné počasí, které nám k tomu přispělo, tak si myslím, že atmosféra je úplně skvělá, vína tečou proudem a myslím si, že se všichni dobře baví.
2: K dobrému vínu neodmyslitelně patří také kvalitní muzika.
4: Teď slyšíte, že nastupuje na pódium Bára Basiková, což si myslím, že je absolutní vrchol letošního boleveckého vinobraní. Hraje za podpory cymbálové muziky Milana Broučka. Jinak tady bylo Demofobie a včera hráli Queen Ways. Vždycky se snažíme vhodně volit jako hudební složku boleveckého vinobraní tak, aby to sedělo vlastně k těm vínům.
2: Vinaři dovezli do Plzně více než 80 druhů vín, od bílých přes růžová až po červená.
5: Přivezli jsme různý vína, myslím si, že jsme asi jediný, kdo tady nabízí neuburské, jestli dobře vím, takže možná tohle jako specialita. Potom máme frizanté, jako víno šumivé trošku, no potom taková ta klasika, Veltlín, Miller, Riesling vlašský.
6: Dneska úplně nejvíc šli takový ty polovína, takže rulanský šedý, hibernál, ty už jsou v podstatě skoro pryč a úplně výborný je Seko de Čejkovice, bublinky.
7: Přivezli jsme takový průřez naší produkce, a od suchých vín vlastně přes polosuchá naš polosladká, máme tu i jedno červené a zatím to vypadá, že nejoblíbenější je Rulanda šedá.
2: Přestože je Plzeň mekou piva, na Bolevecké návsi to vypadalo, že milovníků vína je v západočeské metropoli více než dost.
8: Plzeň je samozřejmě městem piva, ale na městském obvodě Plzeň 1 máme vinice. Máme tam spoustu ulic pojmenovaných po vinařských oblastech. Dokonce jednu jsme pojmenovávali 3 roky zpátky, nejnovější ulice na Rizlinku, takže nesouhlasím úplně s tím, že Plzeň je pouze městem piva.
9: Mně chutná Baláž určitě, víno moravský. Vyzkoušeli jsme v Mikulově, máme ho hrozně rádi. A jinak jsme se tady setkali s kolegyní paní učitelkou, která přijela na návštěvu z Teplic.
10: Že vůbec nejsem plzeňská, takže jsem tady na návštěvě, líbí se mi tady. Setkali jsme se, ochutnáváme. To je pěkné.
11: Já jsem zkusila zatím jenom bílý, já to moc nemíchám, ale manžel měl i červený teda a chutnalo nám asi všechno. Já piju suchý většinou, že jo, ale to je spíš kvůli dietě.
2: Bolevecké vinobraní je pro první obvod jednou z nejvýznamnějších akcí roku.
12: Já už si jedničku bez boleveckého vinobraní nedokážu vůbec představit. Jo. Ten 11. ročník je prostě nějaký závazek do budoucna a doufám, že se dožiju třeba 20. ročníku nebo 25. ročníku.
2: Brány letošního boleveckého vinobraní se sice uzavřely, příjemná atmosféra, dobrá nálada a vzpomínky na sklenku výborného vína, ale v Bolevci ještě nějaký čas zůstanou. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
13: To byly ty nejdůležitější události a dnešní zprávy už jsou u konce. Po krátké přestávce se ale ještě vrátím s kulturou a sportem.

0: Hezký den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Prázdninová štafeta má za sebou velké finále. Na hradu Radyně u Plzně se sešli malí i velcí účastníci, aby společně zakončili letní putování po zajímavých místech plzeňského a karlovarského regionu. A právě na Radyni čekal na účastníky nejen pohled do historie, ale také slavnostní zakončení a odměny.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř stovku míst po plzeňském a karlovarském kraji.
2: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
3: Já mám strašně syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i karlovarský kraj, protože v karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy. Ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super v Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
2: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
4: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
5: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
6: Bílé Terezky z Naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Jihočeská kaplice se rozhýbala ve znamení sportu i dobré věci. Akce Kaplice v pohybu nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu sportovních disciplín pod vedením zkušených trenérů. Součástí byl také benefiční běh Kaplická míle.
7: Začátek školního roku je každým rokem spojen s hledáním nových kroužků a koníčků. Dětem i rodičům tohle hledání mohla ulehčit i akce Kaplice v pohybu, která se konala v sobotu 12. září na fotbalovém hřišti u základní školy.
8: Ten nápad vznikl, když jsem byl ještě místostarosta, tak vlastně vím, jak je to dneska s dětma, že ty děti jsou furt u těch obrazovek a displejů, takže vlastně ten, abychom ty děti od těch obrazovek a displejů dostali, tak jsem vymyslel akci Kaplice v pohybu a cílem bylo, aby přišla celá rodina a celá rodina si vyzkoušela ty atletické disciplíny, zasportovala si a hlavně třeba, aby ty děti potom si vybrali nějaký kroužek a sportovali celý rok, případně celý život. Takže takhle to vzniklo.
7: Ze sportu mohli návštěvníci poměřit síly v klasických jako fotbal, florbal, basketbal či tenis. Dále tu bylo mimo jiné i stanoviště s atletikou, kde si děti mohly vyzkoušet jednotlivé disciplíny pod vedením zkušených trenérů.
9: My tu máme dneska stanoviště Kem vítězů, lomeno kroužky vítězů, to je vlastně náš spolek, který pořádá sportovní příměstské tábory a celoroční kroužky během celého školního roku. Poprvé letos jsme v létě měli v Kaplici kemp a teďka navazujeme na to i právě ty kroužky, takže děti si tady můžou vyzkoušet atletické dovednosti, nějaké koordinační dovednosti, i práci s hlavou, s koordinací, jak už jsem říkal, takže to tady dneska máme pár stanovišť, které si děti můžou vyzkoušet.
10: Moje kariéra byla krásná. Já jsem vlastně poprvé na olympiádě byla v 17 letech, kdy jsem slavila svoje první osmnáctiny, vlastně jediné osmnáctiny, a taky jsem tam oslavila vlastně na poslední třicátiny, takže jsem fakt byla na 4 olympiádách a každá byla nějaká speciální, takže můžu poděkovat asi tomu nahoře, že jsem celou dobu byla zdravá a že jsem fakt měla krásnou a dlouhou atletickou kariéru.
7: Přestože hlavní náplní akce bylo ukázat sport těm, kteří o něm moc nevědí, šli si sem vyzkoušet nové věci i sportující jedinci.
11: Tak asi nejlepší teď byla ta gymnastika, mě bavila docela. A i basketbal. Basketbal byl zajímavý.
7: Kromě sportu se Kaplice spojila i pro dobrou věc. Součástí akce byl i benefiční běh letos pro Kubíčka a jeho rodinu. Podpořit dobrou věc dalším doprovodným programem přijeli i zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.
12: Tak my jsme přišli podpořit na tom benefiční akci malého chlapečka. Maminku taky máme v poradně, pomáháme lidem s různým zdravotním postižením a děti si tady dneska u nás můžou vyzkoušet jízdu na vozíčku. Úplně i ty malí děti, malinký vlastně, potom ty větší, potom tady máme různé plnění úkolů, ortopedický chodníček, vyrábějí tam nanuky, vyrábějí tam různé zvířátka, plní tam různé kvízy a po splnění 3 úkolů vlastně dostanou u nás na tom stanovišti taky razítko.
7: Běhu se zúčastnil skoro každý návštěvník. Nezáleželo na tom, zda jste Kaplickou měli uběhli či ušli, ale za každého běžce na startu darovalo město Kaplice 100 korun Kubíčkově rodině.
0: Co se stane, když se propojí kyjovské tradice s japonskou kulturou? Možná to zní jako nepředstavitelný hlavolam. Ten ale rozklíčovalo setkání přátel lidové písně napříč světem, které se konalo před Klvaňovým gymnáziem. Právě zde totiž vystoupili nejen zdejší pěvecké a taneční soubory, ale také hosté z Japonska.
13: Kdo by čekal klasické posezení u cymbálu, slovácké písničky a taneční vystoupení krojovaných souborů, nejspíš by se nestačil divit. Před budovou kyjovského gymnázia se totiž během jednoho odpoledne propojila místní kultura s japonskými tradicemi.

0: Je to taková zvláštní akce, kdy jsme tady hostili dnešní den japonskou skupinu nesourodou z celého Japonska, nazběraná skupina, která projevila tady asi zájem, celý týden je tady v Česku a projevili zájem tento poslední den věnovat Kyjovu. Protože ten jejich vedoucí je panda kyjovská, dokonce má kyjovský kroj a projevili zájem o kyjovské památky a o kyjovský folklor jako takový, aby prostě to zhlédl.
1: Program nabídl kombinaci slováckých písní s netradičními ukázkami japonských tanců. Jeden z nich si dokonce mohli vyzkoušet i kyjovští vystupující. Ti se samozřejmě nenechali zahanbit a na oplátku ukázali přátelům z japonských ostrovů pestrou směs zdejších tradic.
0: Ten program, když dělám, tak vždycky to dělám pestřejší, aby tam byl i tanec, zpěv, i mladina, mladí, proto to končila mladá cymbálová muzika, která je bravurní. Byl tady střed, byly tady staré mý tetky, staří chlapi, oni jsou jak Alexandrovci, jich je myslím 30.
1: Nechybělo ani pár překvapení. Dívčí sbor z Višně si uložil nelehký úkol a zaspíval jednu ze starých japonských písní.

0: Veselí nad Moravou nedávno oslavilo 770 let od první pečetní zmínky. Toto výročí bude až do ledna příštího roku připomínat výstava v Městském muzeu.
1: Nejstarší zmínka o Veselí nad Moravou je stará 770 let a její několikeré vyobrazení teď najdete v Městském muzeu. Je součástí výstavy s názvem Veselí 1256-2026. Nejedná se přitom o písemnou zmínku, ale o pečeť, která byla přiložena k listině týkající se daru bratra Veselského panství, řádu maltéských rytířů. Pečeť veselského komorníka Sudomíra tehdy tuto listinu potvrdila a teď je dokladem, že už před 770 lety stál na místě dnešního zámku Hrad Veselý.
2: Týká se to Hradu Veselý, ne města Veselý, jak se občas objevuje. Město Veselý 770 let nemá, protože v době, kdy ten hrad tady postavil komorník Sudomír Břeclavský v té polovině 13. století, tak město asi těžko bychom nazvali městem, protože to bylo v té době pár dřevěných chalup, které v podstatě roztroušených po tady tom Bartolomějském nebo městském ostrově.
1: Výstava ukazuje, jak mohl v raném středověku vypadat hrad a později město. Najdete na ní vizualizaci i maketu hradu a spoustu věcí denní potřeby, od zbraní přes nádobí, zednickou lžíci, hračky až po tehdejší záchodové prkénko.
2: Je to v podstatě takový výřez toho nejlepšího, co se mně podařilo vlastně dát dohromady od Hodonína až po Hradiště. A to z jednoho prostého důvodu. Dědeček břeclavského komorníka Sudomíra Tvrdiše byl prvním kastelánem v Hodoníně, připomínaným v roce 1169. A v podstatě Sudomír s Pardusem, oba dva tyhle bratři se podíleli vlastně na zakládání města Hradiště. Takže vlastně ten prostor je víceméně protkán aktivitami těchto obou pánů a respektive toho rodu Tvrdišovců, jak jsme jej s kolegou Plačkem podle toho nejstaršího předka doloženého pomenovali.
1: Význam názvu komorník byl v minulosti úplně jiný než dnes, znamenal spíš vojenského velitele a správce oblasti. Výstava ale pokračuje i do novověku a ukazuje předměty, které mohl používat poslední šlechtický rod vlastnící Veselí.
2: Původní záměr byl, že to bude orientováno jenom na ten středověk. Nakonec jsme se teda domluvili, že to uděláme vlastně těch 770 let průřez vlastně až po to období vlastně Chorinských Zlecké, po ten zámek vlastně, kdy vlastně v předsálí potom je ta finální fáze vlastně, kdy se to uzavírá, jo, tím obdobím, kdy zámek vypadal ještě jako zámek.
1: Výstava v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou potrvá až do ledna příštího roku. Muzeum k ní připraví také edukační programy pro školní děti.
0: Vysoká škola Báňská v Porubě posiluje vědecké zázemí univerzity a zároveň inovační potenciál Moravskoslezského kraje. Centrum energetických a environmentálních technologií získá nové prostory přestavbou budovy N, která nabídne moderní laboratoře pro výzkum nových materiálů, energetiky i vodíkových technologií.
3: Centrum energetických a environmentálních technologií Vysoké školy Báňské je jedno z nejvýznamnějších výzkumných pracovišť v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji. Navazuje na jeho průmyslovou tradici a k dalšímu rozvoji chce využít právě budovu N v areálu univerzity v Porubě, která je z roku 1992.
4: V této nové budově, kterou budeme nazývat CT2, se bude realizovat materiálový výzkum. Je to pro oblast medicíny, je to pro oblast udržitelné energetiky, budou se zde vyvíjet nové materiály, pokročilé technologie, obecně pro udržitelnou energetiku. Můžeme si to představit jako významně laboratorní zázemí, tam se bude primárně dělat základní výzkum, budou se tam ale také dělat i nějaké zakázky přímo pro potenciální odběratele z praxe, ale ano, bude to většinou laboratorní zázemí, to znamená řada mikroskopů, řada velmi cenné techniky v řádech desítek milionů. Předpokládáme, že budou zde zaměstnanci, jednak v rámci naší univerzity, když bych to ještě rozklastroval, tak našeho centra SEED, fakulty dále materiálové technologické, fakulty elektrotechniky a informatiky, fakulty strojní, ale významnou měrou zde budou i pracovníci ze zahraničí.
3: Pro Ostravu a celý region je Vysoká škola Báňská důležitou institucí, která je nezbytná pro budoucnost. Centrum energetických a environmentálních technologií je jedním z pilířů transformace města na centrum vědy, inovací a moderních technologií.
5: My jsme moc rádi, že se samozřejmě Vysoká škola Báňská rozvíjí, protože to přináší zase nové studenty, atraktivitu oborů a vůbec rozvoj takového, já tomu říkám stát ve státě, protože opravdu Vysoká škola Báňské areál je poměrně jako velkým areálem, kde vzniká celá řada dalších výzkumných programů, ale i pracovišť a i místností nebo budov nových pro studenty jako takové. A samozřejmě ta výuka v době, kdy já jsem studovala Vysokou školu Báňskou, se poměrně hodně proměnila. A proměnila se k AI, moderním technologiím a ke spoustě vědeckých výzkumů a tak dále, kteří ti studenti můžou při svém studiu dělat. No a tato budova je toho vlastně důkazem.
6: Tato budova vlastně, která se připravuje, tedy budova, zařízení, lidi, kteří tam budou pracovat, je vlastně podporujícím směrem pro materiálové inženýrství, tedy nové materiály, udržitelnost a vše, co s tím vlastně souvisí. Navazuje na celý koncept, který tady řešíme, což je vlastně transformace energetiky, transformace kraje a velmi dobře do celé této skládačky vlastně zapadá. Očekáváme od ní hodně a věříme, že se nám vlastně to celé podaří. Materiálové inženýrství je jedno z top témat celosvětově.
3: Celý objekt projde kompletní rekonstrukcí za 330 milionů korun. Dokončení je plánováno na červen příštího roku.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Léto je definitivně za námi a 23. září nás čeká první podzimní den a s ním i podzimní rovnodennost. Příroda začne pomalu měnit své barvy. Dny se budou zkracovat, ale to rozhodně neznamená, že bychom měli přestat vyrážet na výlety. Právě naopak, podzim nabízí spoustu krásných míst, zajímavých památek i kulturních zážitků. I dnes jsme pro vás připravili několik tipů, kam se vydat a co stojí za to objevit. Tak pojďme společně vyrazit na další putování. V další reportáži ze seriálu o pokladech rakouské oblasti Salzkammergut se vydáme do Bad Ischlu, města, které proslavily lázně, císařská historie i umění. Právě tady začal v 19. století rozkvět lázeňství a Bad Ischl se postupně stal vyhledávaným letoviskem evropské smetánky i letním sídlem císaře Františka Josefa. My ale tentokrát nezůstaneme jen u historie. Prozkoumáme také místní lázně a samozřejmě nevynecháme ani jednu z nejpříjemnějších součástí návštěvy města, zdejší vyhlášené cukrárny.

0: Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Dnes se vypravíme za příběhem soli do Bad Ischlu. Ukážeme vám místa pro regeneraci těla i duše a vyzkoušíme i speciality místní kuchyně. Pokud byste chtěli navštívit nejstarší solné lázně v sousedním Horním Rakousku, vydejte se do Bad Ischlu, který se nachází mezi jezery solné komory. Sůl se tu těžila od nepaměti. O léčivé síle zdejších slaných minerálních pramenů se tu začalo poprvé mluvit v 16. století, až v 19. století však byly náležitě oceněny. Doktor Josef Goetz tu otevřel v roce 1823 první lázně a doktor Franz von Wierer, císařův dvorní lékař, výslovně začal doporučovat léčivé koupele vznešeným pacientům.
1: Přesvědčit se o zázračném účinku slaných pramenů chtěla i arcivévodkyně Sofie. Ve svých 23 letech ještě neměla žádné potomky, což tenkrát u císařské dynastie znamenalo tak říkajíc katastrofu. Problém se tady suverénně vyřešil 9 měsíců po lázeňském pobytu 18. srpna 1830 se narodil Franz Josef a po něm ještě Maximilián, Karl Ludvík, Anna Marie a Ludvík Viktor. Proto je císař dědeček pojmenován jako solné princátko. V Bad Ischlu nakonec Franz Josef strávil 83 letních pobytů.
0: Na návštěvě císaře s královnou Elizabet Bavorskou přezdívanou Sisi je Bad Ischl pyšný dodnes. Za svého života tu císařský pár pobýval v Kaiserville. V roce 1914 právě tady císař podepsal listinu, následkem které vypukla v Evropě první světová válka. Vilu postavenou v Biedermajerovském stylu si dnes mohou návštěvníci prohlédnout s průvodcem a vrátit se tak v čase do dob habsburské monarchie.
2: Die Geschichte von Bad Ischl ist streng verbunden mit dem Habsburger Herrschertum.
1: Stojíme v parku u Kaiservilly, která stále patří habsburské rodině a která je důstojným středobodem Bad Ischlu. Byla zřízena ve 30. letech 19. století, v době, kdy tu vládla atmosféra Sommerfrische, letních bytů. My máme obrovské štěstí, že právě císařská rodina jezdila na dlouhé letní dovolené do našeho města. Tady se odvíjí slavný příběh zásnuby císařského páru. Svatba se konala 19. srpna 1850. A matka France Josefa koupila tuto vilu jako svatební dar. Ta budova byla původně mnohem menší a císař ji nechal z lásky k Elizabet rozšířit a přestavět do písmene E.
0: Císař byl vášnivým lovcem a interiéry vily jsou vyzdobeny početnými loveckými trofejemi. Okolo sídla se rozprostírá přírodní park o rozloze 20 hektarů.
1: Park je místem odpočinku a relaxace. Dědeček císaře byl velmi zručný zahradník a založil tu ukázkové arboretum. Vysázel tu spoustu krásných exotických stromů, třeba kavkazský ořech nebo ginkgo biloba. K vidění je tu také zámeček Marmorschlossl. Původně to byla císařská čajovna, kterou získala Sisi jako dárek od svého manžela.
0: Celé městečko Bad Ischl je protkáno sítí malebných uliček a říčka Traun svou nádhernou barvou dotváří dojem romantického lázeňského letoviska. První zastávkou hostů zpravidla bývá Trinkhalle, postavený v letech 1829 až 1831 jako lázeňský dům v podobě řeckého chrámu s krásným foajé. Další architektonické skvosty, katolický barokní kostel svatého Mikuláše, historickou poštu a telegrafní úřad najdete hned v bezprostřední blízkosti. Zastavte se také na venkovním jevišti v lázeňském parku. Zažít tu můžete velkolepé koncerty a pokud se zrovna nehraje, váš obdiv si zaslouží práce městského zahradníka, který celý park osázel květy nejrůznějších barev a vůní. Poklidnou atmosféru zažijete na esplanádě podél řeky pod korunami mladých listnáčů, kde si výhledy můžete užít i nad šálkem kávy či se sklenkou vína. Na procházce městem narazíte v ulici Fargase na jeden z pokladů města, cukrárnu Zauner, která si drží císařskou úroveň už téměř 200 let. Už z dálky každému zákazníkovi udeří do očí její starobylá duše. Dnes je vede sympatický Filip, mladý představitel již 7. generace rodiny cukrářů, kteří sladkostmi zásobovali i Františka Josefa. Z velkého pultu plného ovocných dortů, tradičních koláčů a čokoládových pralinek se vybírá jen těžko. Vyzkoušet byste ale rozhodně měli nejslavnější produkt od Zaunerů, Zaunerstollen, jejíž recept se tu od roku 1905 předává jako rodinné stříbro.

0: Po výživné procházce městem jsme se rozhodli využít pohostinnosti hotelu Royal, kde jsme se ubytovali. Ve čtyřhvězdičkových pokojích s krásným výhledem si můžete skutečně odpočinout. Blahodárnost místní slané vody jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli v lázních Eurotherme. Ze střešního termálního bazénu si dopřáváme panoramatický výhled na celé lázeňské město. Relaxovat můžeme i v Royal Oase se sklenkou džusu nebo čaje a odzbrojující je i místní kuchyně, která se může pochlubit biocertifikátem. Servírovány vám budou chutné gurmánské pochoutky z regionálních surovin z ekologické produkce. Čtyřchodovému menu, které jsme s velkým zájmem poctivě přechutnali, vévodí tradiční rakouská specialita v podobě vařené hovězí pleci v harmonii s restovaným bramburkem s mrkví se sklenkou silvánských hroznů ze skvělých rakouských vinic. Pokud hledáte inspiraci, jaká místa v oblasti Solné komory navštívit, pomocníkem vám může být tento dřevěný kruhový rozcestník před hotelem Royal v Bad Ischlu. Jednotlivé cíle vašeho putování naleznete u tohoto solného srdce. Pozdní léto je jak stvořené k tomu, abyste poznali výjimečný charakter Bad Ischlu. Ochutnávat a objevovat jej můžete opravdu všemi smysly. Důkazem je i to, že v roce 2024 bude Bad Ischl evropským hlavním městem kultury. Klimatické lázně, dům řemesel nebo úžasné skalní cesty a vyhlídky. To už je malá ochutnávka na příští díl putování Solnou komorou z hornorakouského Bad Gojsernu. Za týden na viděnou.
1: Ostrava je známá především svou průmyslovou minulostí, ale najdeme tu i architektonické skvosty, které s těžbou a hutnictvím na první pohled příliš nesouvisejí. Jedním z nich je Dům umění, památkově chráněná budova z roku 1926, která dnes hostí Galerii výtvarného umění v Ostravě. Ta patří k nejvýznamnějším sbírkotvorným galeriím u nás. Dům umění ale stojí za pozornost i samotnou architekturou a právě na jeho podobu, historii a umělecký život, který se v jeho prostorách už téměř 100 let odehrává, se teď podíváme.
2: Galerii výtvarného umění v Ostravě najdete v budově, která je architektonickou perlou Moravskoslezské metropole.
3: Galerie výtvarného umění v Ostravě sídlí v prvorepublikové budově Domu umění z roku 1926. Sídlíme v budově, která byla otevřena 13. května v roce 1926, to znamená v době, kdy všechno teprve zkvétalo. Ostrava se dostávala teprve do varu, začala stavět ty nejkrásnější budovy, ať už to byla nová radnice, anebo právě Dům umění. Dům umění navrhli architekti František Fiala a Vladimír Valenfels. Byli to žáci slavného architekta Kotěry a inspirovali se nejen českou, ale i zahraniční architekturou. Dům umění je známý svými cihlami, které jsou tady v Ostravě typické nejen kvůli slezské gotiky, ale také kvůli hornickým koloniím, které zde jsou. Ale zároveň je inspirovaný i holandskou architekturou. Dům umění už tady stojí skoro 100 let a za tu dobu se změnil úplně minimálně. Kromě výměny střechy vypadá téměř stejně a stejně tak je tomu i uvnitř, tak se do něj pojďme podívat. Dům umění je z velké části ještě původní, takže najdete zde původní podlahy, původní dřevěné dveře, ale třeba i schodiště se zábradlím. Je to krásné, protože se můžete vrátit téměř o 100 let zpátky a prohlédnout si budovu tak, jak ji viděl například starosta města Ostravy Jan Prokeš. Teď, když se vypravíme po schodech do prvního patra, abychom si prohlédli stálou expozici, budeme mít sochu sochaře Jana Laudy. Je to lachtan a děti, které k nám chodí na tvůrčí programy, ho během svých programů pojmenovali Serafín. Serafín nám slouží jako maskot programu pro děti a najdete ho na tričkách, na knížkách, najdete ho jako plyšáka, vlastně na všem, co se u nás vztahuje k dětem. A nezapomeňte si ho pohladit po čumáku, přináší to štěstí.
2: Galerie výtvarného umění v Ostravě je největší sbírkotvornou galerií Moravskoslezského kraje. Sbírky jsou neustále rozšiřovány a v tuto chvíli již zahrnují přes 23 000 uměleckých předmětů.
3: Při vstupu do stále expozice na vás jako první koukne obrovská kresba Františka Jurečky, což byl vlastně zakladatel a mecenáš Domu umění. Kresbu namaloval Max Švabinský a my jsme ji nechali zvětšit na celou stěnu, aby dostatečně vynikal. V tomto sále si můžete prohlédnout umělecká díla, které František Jureček věnoval spolku Domu umění do jeho sbírky. Je to v podstatě základ sbírky dnešní Galerie výtvarného umění v Ostravě. Jednalo se tehdy o 122 uměleckých děl, od maleb přes grafiky až po sochy, a byl to čin velmi netypický, netradiční a na svou dobu opravdu ojedinělý. A my jsme za to velmi rádi, protože díky tomu jsme měli na co navázat a za těch téměř 100 let jsme k dnešnímu dni nazbírali 23 000 uměleckých artefaktů. Galerie výtvarného umění v Ostravě pořádá v Domě umění převážně výstavy klasického i současného umění, ale nejen to, máme celou řadu doprovodných programů, od přednášek přes koncerty až po tvůrčí dílny a edukační programy pro školy.
2: Galerie se cíleně zaměřuje právě na děti, které se mohou během roku i školních prázdnin zúčastnit řady nejrůznějších aktivit.
4: My tady v galerii nabízíme několik druhů programů. Teď to, co se odehrává tady za mnou, tak to jsou tady děti na letním zážitkovém táboře, takové tvůrčí dílně, ale jinak samozřejmě nabízíme dílny pro nejmenší děti od roku a půl do pěti let, pro děti, pro dospělé i pro seniory. A míváme i taky akce, které se váží k nějakým prázdninám, jarním, podzimním či nějakým svátkům. Myslím, že je důležité přitáhnout děti do galerie z toho důvodu, aby od malička vlastně nějak jako kultivovali a učili se kontaktu s tím uměleckým dílem. Snažíme se jim to přiblížit pomocí různých aktivit tvůrčích, často s hudebními dramatickými přesahy, tak aby to mělo vlastně zážitkový i vzdělávací charakter.
2: Novinkou je mobilní aplikace s audioprůvodcem.
3: Ten vám povykládá celý příběh vzniku galerie, je v češtině i v polštině a dozvíte se všechny zajímavosti, které se tady za těch téměř 100 let odehrály. Provázet vás bude stavitel, mecenáš a zakladatel Domu umění František Jureček a pěkně vám povykládá celý příběh toho, co všechno se u nás odehrál.
5: Pěkně vás vítám v Domě umění. Dovolte mi prosím, abych vás provedl galerií výtvarného umění v Ostravě, která by bez mé maličkosti nevznikla. V mých dobách bylo slušností se nejprve představit. Jmenuji se František Jureček a byl jsem velevážený občan Ostravy. Žil jsem v krásném období první republiky. 20. léta. Mnoho inspirujících osobností a krásné umění.
2: Zřizovatelem Galerie výtvarného umění v Ostravě je Moravskoslezský kraj.
1: Archeopark Chotěbus nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do života našich dávných předků. Na místě původního slovanského hradiska vznikla jeho věrná rekonstrukce s mohutným opevněním, obytnými domy, výrobními objekty i železářskou pecí. Lokalita má ale mnohem starší historii, osídlená

0: byla už v pravěku. Pojďme se tedy vydat do Chotě Buzy a zjistit, jak se tu žilo před více než 1000 lety.
1: Archeologická lokalita Chotě Buz Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuzských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později je na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko.
2: V minulosti na této lokalitě bylo vystavěno mohutné trojdílné hradiště, pod kterým protékala řeka Olše. Nyní je zde vybudován archeopark, který interaktivním způsobem představuje návštěvníkům život našich předků Slovanů v 8. až polovině 11. století. Jsou zde vybudovány obytné stavby a výrobní zařízení, mezi které patří například halová stavba, polozemnice, zemnice, srubová stavba, kultovní objekt nebo železářská pec. Archeopark byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2006, tedy ten venkovní areál, a o 10 let později byla vybudována multifunkční budova, ve které je umístěna expozice o životě našich předků a vůbec tady o tom hradišti a vykopávkách, a keramická dílna a zázemí jak pro návštěvníky, tak pro zaměstnance. Zde probíhá množství doprovodných programů a akcí, ať už jsou to akce jednodenní nebo dvoudenní, ve kterých se snažíme přiblížit návštěvníkům právě těch život našich předků, Slovanů. Jsou to například akce na Jantarové stezce, Cyrilometodějské dny, například Svatováclavský den spojený s polním ští ke ctí svatého Václava, různá sokolnická vystoupení a další. Ten program je opravdu bohatý. Proč stojí za to sem přijít? Určitě je to návštěva netradiční. Mají možnost pohybovat se v místech, kde kdysi opravdu to hradiště stálo, kde na ně dýchne ta historie.
1: Přibližnou podobu historické osady rekonstruuje v dnešní době právě areál archeoparku Chotě Buz Podobora.
3: Vítám vás u nás před největším domkem, který tady u nás máme, takzvanou hospodou. A pojďme se teď podívat dovnitř, jak to tam vypadalo. Nyní se nacházíte v halové stavbě, dlouhém domě, který vlastně sloužil jako naše dnešní hospoda. Tady si lidé scházeli, tady hodovali, tady rokovali. V tomto domě máme vystavené různé předměty, které naši Slované vlastně znali, a některé z nich máme vystavené vlastně v budově, v expozici, ty originály. Lidé si tady můžou prohlédnout nejrůznější předměty, jako jsou různé zbraně, sekery, které se říká bradatice, meče, štíty, různé potřeby pro jezdce, jako například ostruhy, třmeny. Kromě zbraní tady máme i potřeby například na psaní. Tady za mnou si pak můžou návštěvníci prohlédnout expozici odívání, jak se ti lidé oblékali.
1: Tato archeologická lokalita přitahuje zájem historiků a archeologů už od 19. století.
4: Můžeme tu vidět nálezy i z toho raného středověku a i z toho pravěkého období. Můžeme vypíchnout třeba předmět archeologický nález bradatice, která byla vlastně takzvaná taká ranostředověká bojová sekera. Dále tu máme významnou kost, která je významná tím, že je to kost chrta, která je nejstarší v rámci celé střední Evropy a pochází pravděpodobně z první poloviny 9. století. Ten chrt se stal maskotem archeoparku. Mezi dalšími nálezy tu máme třeba šperky ranostředověké, potom jsou tu různé keramické nádoby, či z pravěku, alebo z raného středověku. V expozici archeoparku máme i jediný mincový nález, který se nalezl na lokalitě, a je to půl denár uherského krále Štěpána a pravděpodobně pochází z poloviny 11. století.
1: Archeopark se snaží přilákat i děti a mládež. A
3: pro školní výpravy máme nejrůznější programy, například program Branou do minulosti, kde se seznámí se životem na hradišti v raném středověku, nebo například program Pozor pračlověk, kdy si lidé, děti si vyzkouší, jaké to bylo za doby kamenné, čím opracovávali kámen, co jedli a podobně. A nebo například program Divatero řemesel, který se zabývá právě nejrůznějšími řemesly.
1: Archeopark Chotě Buz Podobora je jednou z 5 poboček Muzea Těšínska, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, a nachází se zhruba 5 kilometrů od Českého Těšína směrem na Karvinou. Archeopark je otevřen celoročně, avšak venkovní areál je otevřen pouze sezóně, od začátku dubna do konce října.
0: Děkuji, že jste byli s námi a přeji vám krásné podzimní dny plné objevování. Těším se na vás zase příště.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přežije a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: World Boccia Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli si tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslíme, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
6: Začínala charitativními bazary, návštěvami dětských domovů a domovů pro seniory, dnes vede vlastní nadační fond. Patricia Stuchláková se prostřednictvím nadačního fondu Patricia snaží pomáhat tam, kde je to potřeba. V sobotu 12. září se k této iniciativě mohl připojit každý, kdo zavítal na celodenní program na Rokycanském náměstí.
7: Kdy Lesní fond se zaměřuje na pomoc seniorům, dětem a zvířatům. Pořádáme sbírky, pořádáme různé sportovní a kulturní akce ve spolupráci s místníma školama, s domovem pro seniory Harmonie v Merošově a tak dále. A vlastně i dnešní akce je zaměřená na to, že výtěžek bude použitý na zaplacení školních potřeb pro znevýhodněné děti, pro tři děti tady z Rokycanska.
6: Do akce se zapojilo také město Rokycany, které podobné aktivity dlouhodobě podporuje.
8: Já obecně každou akci, která se bude dít na náměstí, podpořím rád a město ji podpoří. I tuto akci jsme podpořili, protože jsme jim to umožnili na tomto náměstí konat. A když je to pak ještě bohulibá činnost, protože to je na podporu nadačního fondu Patricia, který vlastně podporuje handicapované děti, tak moji podporu mají vždycky.
6: Velkým lákadlem nejen pro děti byla během dne především ukázka pracovní techniky spolku Na myšlenci. Ten rovněž vznikl právě z potřeby pomáhat a ve svém volném čase se sám věnuje nejrůznějším dobročinným aktivitám.
9: Já tady zastupuji spolek Na myšlenci ZSL a je to spolek řidičů kamionů povětšinou, který se těmahle akcema věnuje podpoře dětí s nějakým postižením a letos jsme z téhle akce se rozhodli, že veškerý výtěžek z této akce bude právě na podporu nadačního fondu Patrice.
7: Děkuji všem, kdo přišel a podpořil tuto akci. Moc si toho vážím a vážím si vlastně každý pomoci a vážím si hlavně toho, že díky lidem, kteří jako chodí na moje akce, já si můžu plnit svůj sen a tím vlastně pomáhat ostatním lidem.
6: Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
1: Tři rozdílné stavby, tři příběhy. Stavbami roku Plzeňského kraje za rok 2025 se staly přístavba základní školy v Holíšově, bývalá synagoga v Rabí a historický zájezdní hostinec v Kašperských horách. O vítězích rozhodovala odborná porota, která vybírala z 38 přihlášených staveb.
10: Porota všechny stavby objela, viděla je a musím konstatovat, že v letošním roce se stavba roku opět vydařila. Máme velice kvalitní stavby a bohužel je smutné, že porota se musela strašně dlouho rozhodovat, komu neudělit nominace. To je vždycky to nejtěžší rozhodnutí, protože kdyby bylo po mém, tak udělíme nominaci všem 38 stavbám, ale to bohužel nešlo.
1: Hned dvě ocenění získala přístavba základní školy v Holíšově. Kromě titulu stavba roku ovládla také hlasování veřejnosti.
11: Celý gro toho návrhu bylo najít polohu pro ten celkem objemný nový prostor, který měl být přistaven ke stávající budově školy. Původně škola měla vybrané jiné místo a my jsme navrhli jinou kompozici celého vlastně školního dvora, který tu novou přístavbu bude uzavřen a nově se napojí na stávající vstup do budovy a vlastně spojí se to celé do jednoho funkčního celku.
1: Za přestavbou bývalé synagogy v Rabí na bydlení stojí architektka Vladimíra Martinovská. Její rodina objekt zakoupila v roce 2019.
12: Ten barák byl specifický v tom, že vlastně on byl od začátku takový jako velmi chudobný, takže byl

0: Žení tak, aby to byl zapamatovatelný a pro děti hravej objekt.
1: Celkem si některé z ocenění odneslo 11 staveb. Mimo jiné nástavba jedné z budov fakultní nemocnice, takzvaný obláček nad Plzní, dopravní napojení severního Rokycanska na dálnici D5 nebo nový přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
2: Rokycany nejen jako domov místního folkloru, ale také jako prostor hudebních dialogů s českou a evropskou tradicí. Od 3. do 5. září proběhl v Rokycanech již třetí ročník festivalu Cesty k pramenům.
3: Soubor v Rokycanech působí už od roku 1967 a je pravidelným hostem nejrůznějších festivalů. A vlastně trvalo hodně dlouho, než v Rokycanech vznikla přehlídka, která by byla ušitá souboru na míru, ale zároveň byla otevřena i jiným žánru. Jsme moc rádi, že město Rokycany tuhletu naší snahu podporuje a budeme se těšit, že to snad bude i pokračovat.
4: Festival Cesty k pramenům pro Rokycany obrovský osvěžení té scény, která je v Rokycanech, a já moc děkuju panu vejvodovi a teda spolkům, který se na tom podílí, protože je to velmi netradiční festival, festival typu založený na folkloru, ale multikulturně a multižánrově propojený, kdy vidíme kultury i světové kultury, tak si myslím, že to velmi obohacuje Rokycany a podle návštěvnosti je vidět, že i když jsou jinde velké akce, tak si to najde své obdivovatele a jsem rád, že sem přijíždí lidi z okolí.
2: Na čtvrteční večer poezie v klubu komorní hudby navázal páteční koncert muziky souboru Rokytí a Rokytka. V sobotu pokračoval ve Spilce, a to swingovým uskupením Sestrioli, hudebním pořadem News Quality a tanečně hudebním vystoupením folklorního souboru Rokytí a Sluníčko.
5: Je to soubor Sluníčko z Rokycan, kde tančí zhruba 25 tanečníků, které baví tanec a dělají to rádi. Dvakrát týdně se tím zabývají. Jednou za měsíc je vždycky víkendové soustředění, kdy jsme celé nedělní dopoledne vlastně v plném proudu tance a jezdíme na nejrůznější festivaly po republice a užíváme si to rozhodně.
2: Rokytí a Sluníčko ovšem nebyly jedinými soubory, které na své domácí půdě účinkovaly. Závěrem sobotního večera zahrála ve Spilce také legendární kapela Kale se zpěvačkou Natálií Kuchárovou.
6: Trošku jsme se rozrostli. Jo, už nás bylo původně 5, pak 6, teď je nás 8. No a pokračujeme pořád stejně v tom žánru rompop, takovej trošku latina, trošku jazzu, trošku toho našeho.
2: Festival Cesty k pramenům je letos u konce. Jeho příznivci se ale už nyní mohou těšit na jeho pokračování, které Rokycany nabídnou v příštím roce. Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na Hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř 100 míst po Plzeňském a Karlovarském kraji.
7: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
8: Já mám staršího syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy, ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích. což je úplně super v Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
7: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a

0: Fronka. Tak letos první místo měla Valhalla, druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
2: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
3: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst ji nejvíce zaujalo?
4: Bílé terasky, naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: přes 140 akcí, více než 150 účinkujících a tisíce návštěvníků. Taková byla letošní sezóna plzeňských náplavek, které pravidelně oživují místa, jež byla dlouhá léta stranou pozornosti.
1: Projekt Plzeňské náplavky vlastně není jenom festivalem, ale teď už je to vlastně celosezónním projektem, který oživuje, neřekla bych už ani, že se snaží, ale vlastně pokračuje v nějaké historické tradici kultury kolem řeky, připravuje vlastně koncerty, cvičení pro veřejnost, pohádky, výstavy. Ten program je pestrý, vlastně byl od konce května.
0: Počet lokalit, kde se nejrůznější program odhrával, se stejně jako samotný projekt v průběhu let rozrostl.
1: Hlavní zóny byly vlastně dvě, kolem řeky Radbuzy, tady v centru na Radbuzské náplavce, a to vlastně na dvou zónách, pod kavárnou Šálek a Špunt a tady na Trojmostí, kde zrovna natáčíme, a další zóna tak byla na Mži, ta vlastně končí zítra, kde byla celou sezónu kontejnerová kavárna a každou středu se tam konal koncert, ale zároveň to byla i zóna sportovní, kde si lidé mohli vyzkoušet závěsnou akrobaci nebo jogu, nebo pilates a spoustu dalších jiných pohybových aktivit.
0: V pátek 11. září koncertní sezónu zakončili na Radbuzské náplavce dva koncerty talentovaných slovenských umělkyň. Začátkem večera vystoupila zpěvačka a skladatelka Daša, která zde představila svůj nový projekt.

0: tento projekt byl veľa založený na elektronické produkcii. Vlastně jeho, v podstatě ho inšpirovala pražská klubová scéna a je to velmi vocal heavy, takže veľa se tam zpěvá, veľa tam je vrstiev vokálnych a tak. Velmi dobře se mi tu hralo, já celkovo preferujem vonkajšie koncerty, takže to bylo fajn pro mě.
1: Své nové album v Plzni ovšem představila i Katarzia. Ta v komorním uskupení s klavíristou Robinem Galiou večer na náplavce uzavřela.

0: Je to môj songwriterský 8. album a som hrozne rada, že môžeme hrať tu v Plzni, aj keď stále spievam hlavne po slovensky, ale sú tam aj nejaké české pesničky. Práve dnes sme si hovorili s klaviristom Robinom, ktorý je tu dnes so mnou, že sme hrozne radi, že sme vonku, že je to taká rozlúčka s letom a je to strašne tu príjemné a som hrozne rada, že sme tu. Mám pocit, že je to také zdravšie byť vonku, keď je leto.
1: Program ovšem létem nekončí. Společná setkání jsou pro zájemce připravovány i nadále. Více informací naleznete na webu plzeňskenáplavky.cz. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Rekordních 8 000 návštěvníků, desítky druhů vín a atmosféra, která připomínala moravské slavnosti. Bolevecká náves v Plzni ožila v pátek a v sobotu už 11. ročníkem boleveckého vinobraní.
3: Včera jsem byla hodně překvapená, že i po pracovním dnu sem dorazilo spousty lidí. A dneska ještě to krásné počasí, které nám k tomu přispělo, tak si myslím, že atmosféra je úplně skvělá, vína tečou proudem a myslím si, že se všichni dobře baví.
2: K dobrému vínu neodmyslitelně patří také kvalitní muzika.
4: Teď slyšíte, že nastupuje na pódium Bára Basiková, což si myslím, že je absolutní vrchol letošního boleveckého vinobraní. Hraje za podpory cymbálové muziky Milana Broučka. Jinak tady bylo Demofobie a včera hráli Queen Ways. Vždycky se snažíme vhodně volit jako hudební složku boleveckého vinobraní tak, aby to sedělo vlastně k těm vínům.
2: Vinaři dovezli do Plzně více než 80 druhů vín, od bílých přes růžová až po červená.
5: Přivezli jsme různý vína, myslím si, že jsme asi jediný, kdo tady nabízí neuburské, jestli dobře vím, takže možná tohle jako specialita. Potom máme frizanté, jako víno šumivé trošku, no potom taková ta klasika, Veltlín, Miller, Riesling vlašský.
6: Dneska úplně nejvíc šli takový ty polovína, takže rulanský šedý, hibernál, ty už jsou v podstatě skoro pryč a úplně výborný je Seko de Čejkovice, bublinky.
7: Přivezli jsme takový průřez naší produkce, a od suchých vín vlastně přes polosuchá naš polosladká, máme tu i jedno červené a zatím to vypadá, že nejoblíbenější je Rulanda šedá.
2: Přestože je Plzeň mekou piva, na bolevecké návsi to vypadalo, že milovníků vína je v západočeské metropoli více než dost.
8: Plzeň je samozřejmě městem piva, ale na městském obvodě Plzeň 1 máme vinice. Máme tam spoustu ulic pojmenovaných po vinařských oblastech. Dokonce jednu jsme pojmenovávali 3 roky zpátky, nejnovější ulice na Rizlinku, takže nesouhlasím úplně s tím, že Plzeň je pouze městem piva.
9: Mně chutná Baláž určitě, víno moravský. Vyzkoušeli jsme v Mikulově, máme ho hrozně rádi. A jinak jsme se tady setkali s kolegyní paní učitelkou, která přijela na návštěvu z Teplic.
10: Že vůbec nejsem plzeňská, takže jsem na návštěvě, líbí se mi tady. Setkali jsme se, ochutnáváme. To je pěkné.
11: Já jsem zkusila zatím jenom bílý, já to moc nemíchám, ale manžel měl i červený teda a chutnalo nám asi všechno. Já piju suchý většinou, že jo, ale to je spíš kvůli dietě.
2: Bolevecké vinobraní je pro první obvod jednou z nejvýznamnějších akcí roku.
12: Já už si jedničku bez boleveckého vinobraní nedokážu vůbec představit. Jo. Ten 11. ročník je prostě nějaký závazek do budoucna a doufám, že se dožiju třeba 20. ročníku nebo 25. ročníku.
2: Brány letošního boleveckého vinobraní se sice uzavřely, příjemná atmosféra, dobrá nálada a vzpomínky na sklenku výborného vína, ale v Bolevci ještě nějaký čas zůstanou. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
13: To byly ty nejdůležitější události a dnešní zprávy už jsou u konce. Po krátké přestávce se ale ještě vrátím s kulturou a sportem.

0: Hezký den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Prázdninová štafeta má za sebou velké finále. Na hradu Radyně u Plzně se sešli malí i velcí účastníci, aby společně zakončili letní putování po zajímavých místech plzeňského a karlovarského regionu. A právě na Radyni čekal na účastníky nejen pohled do historie, ale také slavnostní zakončení a odměny.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř stovku míst po plzeňském a karlovarském kraji.
2: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
3: Já mám staršího syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy, ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super v Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
2: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla, druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
4: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
5: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
6: Bílé terasky z naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Jihočeská kaplice se rozhýbala ve znamení sportu i dobré věci. Akce Kaplice v pohybu nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu sportovních disciplín pod vedením zkušených trenérů. Součástí byl také benefiční běh Kaplická míle.
7: Začátek školního roku je každým rokem spojen s hledáním nových kroužků a koníčků. Dětem i rodičům tohle hledání mohla ulehčit i akce Kaplice v pohybu, která se konala v sobotu 12. září na fotbalovém hřišti u základní školy.
8: Ten nápad vznikl, když jsem ještě místostarosta, tak vlastně vím, jak je to dneska s dětma, že ty děti jsou furt u těch obrazovek a displejů, takže vlastně ten, abychom ty děti od těch obrazovek a displejů dostali, tak jsem vymyslel akci Kaplice v pohybu a cílem bylo, aby přišla celá rodina a celá rodina si vyzkoušela ty atletické disciplíny, zasportovala si a hlavně třeba, aby ty děti potom si vybrali nějaký kroužek a sportovali celý rok, případně celý život. Takže takhle to vzniklo.
7: Ze sportu mohli návštěvníci poměřit síly v klasických jako fotbal, florbal, basketbal či tenis. Dále tu bylo mimo jiné i stanoviště s atletikou, kde si děti mohly vyzkoušet jednotlivé disciplíny pod vedením zkušených trenérů.
9: My tu máme dneska stanoviště Kem vítězů, lomeno kroužky vítězů. To je vlastně náš spolek, který pořádá sportovní příměstské tábory a celoroční kroužky během celého školního roku. Poprvé letos jsme v létě měli v Kaplici kemp a teďka navazujeme na to i právě ty kroužky, takže děti si tady můžou vyzkoušet atletické dovednosti, nějaký koordinace, koordinační dovednosti, i práci s hlavou, s koordinací, jak už jsem říkal, takže to tady dneska máme pár stanovišť, které si děti můžou vyzkoušet.
10: Moje kariéra byla krásná. Já jsem vlastně poprvé na olympiádě byla v 17 letech, kdy jsem slavila svoje první osmnáctiny, vlastně jediné osmnáctiny, a taky jsem tam oslavila vlastně na poslední třicátiny, takže jsem fakt byla na 4 olympiádách a každá byla nějaká speciální, takže můžu poděkovat asi tomu naoči, že jsem celou dobu byla zdravá a že jsem fakt měla krásnou a dlouhou atletickou kariéru.
7: Přestože hlavní náplní akce bylo ukázat sport těm, kteří o něm moc nevědí, šli si sem vyzkoušet nové věci i sportující jedinci.
11: Tak asi nejlepší teď byla ta gymnastika, mě bavila docela. A i basketbal. Basketbal byl zajímavý.
7: Kromě sportu se kaplice spojila i pro dobrou věc. Součástí akce byl i benefiční běh letos pro Kubíčka a jeho rodinu. Podpořit dobrou věc dalším doprovodným programem přijeli i zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.
12: My jsme přišli podpořit na tom benefiční akci malého chlapečka. Maminko taky máme v poradně. Pomáháme lidem s různým zdravotním postižením a děti si tady dneska u nás můžou vyzkoušet jízdu na vozíčku. Úplně i ty malí děti, malinký vlastně, potom ty větší, potom tady máme různé plnění úkolů, ortopedický chodníček, vyrábějí tam nanuky, vyrábějí tam různé zvířátka, plní tam různé kvízy a po splnění třech úkolů vlastně dostanou u nás na tom stanovišti taky razítko.
7: Běhu se zúčastnil skoro každý návštěvník. Nezáleželo na tom, zda jste Kaplickou měli uběhli či ušli, ale za každého běžce na startu darovalo město Kaplice 100 korun Kubíčkově rodině.
0: Co se stane, když se propojí kyjovské tradice s japonskou kulturou? Možná to zní jako nepředstavitelný hlavolam. Ten ale rozklíčovalo setkání přátel lidové písně napříč světem, které se konalo před Klvaňovým gymnáziem. Právě zde totiž vystoupili nejen zdejší pěvecké a taneční soubory, ale také hosté z Japonska.
13: Kdo by čekal klasické posezení u cymbálu, slovácké písničky a taneční vystoupení krojovaných souborů, nejspíš by se nestačil divit. Před budovou kyjovského gymnázia se totiž během jednoho odpoledne propojila místní kultura s japonskými tradicemi.

0: Je to taková zvláštní akce, kdy jsme tady hostili dnešní den japonskou skupinu nesourodou z celého Japonska, nazběraná skupina, která projevila tady asi zájem, celý týden je tady v Česku a projevili zájem tento poslední den věnovat Kyjovu, protože ten jejich vedoucí je panda kyjovská, dokonce má kyjovský kroj a projevili zájem o kyjovské památky a o kyjovský folklor jako takový, aby prostě to zhlédl.
1: Program nabídl kombinaci slováckých písní s netradičními ukázkami japonských tanců. Jeden z nich si dokonce mohli vyzkoušet i kyjovští vystupující. Ti se samozřejmě nenechali zahanbit a na oplátku ukázali přátelům z japonských ostrovů pestrou směsici zdejších tradic.
0: Ten program, když dělám, tak vždycky to dělám pestřejší, aby tam byl i tanec, zpěv, i mladina, mladí, proto to končila mladá cymbálová muzika, která je bravurní. Byl tady střed, byly tady staré mý tetky, staří chlapi, oni jsou jak Alexandrovci, jich je myslím 30.
1: Nechybělo ani pár překvapení. Dívčí sbor z Višně si uložil nelehký úkol a zaspíval jednu ze starých japonských písní.

0: Veselí nad Moravou nedávno oslavilo 770 let od první pečetní zmínky. Toto výročí bude až do ledna příštího roku připomínat výstava v Městském muzeu.
1: Nejstarší zmínka o Veselí nad Moravou je stará 770 let a její několikeré vyobrazení teď najdete v Městském muzeu. Je součástí výstavy s názvem Veselí 1256-2026. Nejedná se přitom o písemnou zmínku, ale o pečeť, která byla přiložena k listině týkající se daru bratra Veselského panství, řádu maltéských rytířů. Pečeť veselského komorníka Sudomíra tehdy tuto listinu potvrdila a teď je dokladem, že už před 770 lety stál na místě dnešního zámku Hrad Veselí.
2: Týká se to Hradu Veselí, ne města Veselí, jak se občas objevuje. Město Veselí 770 let nemá, protože v době, kdy ten hrad tady postavil komorník Sudomír Břeclavský v té polovině 13. století, tak město asi těžko bychom nazvali městem, protože to bylo v té době pár dřevěných chalup, které v podstatě roztroušených po tady tom Bartolomějském nebo městském ostrově.
1: Výstava ukazuje, jak mohl v raném středověku vypadat hrad a později město. Najdete na ní vizualizaci i maketu hradu a spoustu věcí denní potřeby, od zbraní přes nádobí, zednickou lžíci, hračky až po tehdejší záchodové prkénko.
2: Je to v podstatě takový výřez toho nejlepšího, co se mě podařilo vlastně dát dohromady od Hodonína až po Hradiště. A to z jednoho prostého důvodu. Dědeček břeclavského komorníka Sudomíra Tvrdiše byl prvním kastelánem v Hodonině, připomínaným v roce 1169. A v podstatě Sudomír s Pardusem, oba dva tyhle bratři se podíleli vlastně na zakládání města Hradiště. Takže vlastně ten prostor je víceméně protkán aktivitami těchto obou pánů a respektive toho rodu Tvrdišovců, jak jsme jej s kolegou Plačkem podle toho nejstaršího předka doloženého pomenovali.
1: Význam názvu komorník byl v minulosti úplně jiný než dnes, znamenal spíš vojenského velitele a správce oblasti. Výstava ale pokračuje i do novověku a ukazuje předměty, které mohl používat poslední šlechtický rod vlastnící Veselí.
2: Původní záměr byl, že to bude orientováno jenom na ten středověk. Nakonec jsme se teda domluvili, že to uděláme vlastně těch 770 let průřez vlastně až po to období vlastně Chorinských Zlecké, po ten zámek vlastně, kdy vlastně v předsálí potom je ta finální fáze vlastně, kdy se to uzavírá, jo, tím obdobím, kdy zámek vypadal ještě jako zámek.
1: Výstava v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou potrvá až do ledna příštího roku. Muzeum k ní připraví také edukační programy pro školní děti.
0: Vysoká škola Báňská v Porubě posiluje vědecké zázemí univerzity a zároveň inovační potenciál Moravskoslezského kraje. Centrum energetických a environmentálních technologií získá nové prostory přestavbou budovy N, která nabídne moderní laboratoře pro výzkum nových materiálů, energetiky i vodíkových technologií.
3: Centrum energetických a environmentálních technologií Vysoké školy Báňské je jedno z nejvýznamnějších výzkumných pracovišť v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji. Navazuje na jeho průmyslovou tradici a k dalšímu rozvoji chce využít právě budovu N v areálu Univerzity v Porubě, která je z roku 1992.
4: V této nové budově, kterou budeme nazývat CT2, se bude realizovat materiálový výzkum. Je to pro oblast medicíny, je to pro oblast udržitelné energetiky, budou se zde vyvíjet nové materiály, pokročilé technologie obecně pro udržitelnou energetiku. Můžeme si to představit jako významně laboratorní zázemí, tam se bude primárně dělat základní výzkum, budou se tam ale také dělat i nějaké zakázky přímo pro potenciální odběratele z praxe, ale ano, bude to většinou laboratorní zázemí, to znamená řada mikroskopů, řada velmi cenné techniky v řádech desítek milionů. Předpokládáme, že budou zde zaměstnanci, jednak v rámci naší univerzity, když bych to ještě rozklastroval, tak našeho centra SEED, fakulty dále materiálové technologické, fakulty elektrotechniky a informatiky, fakulty strojní, ale významnou měrou zde budou i pracovníci ze zahraničí.
3: Pro Ostravu a celý region je Vysoká škola Báňská důležitou institucí, která je nezbytná pro budoucnost. Centrum energetických a environmentálních technologií je jedním z pilířů transformace města na centrum vědy, inovací a moderních technologií.
5: My jsme moc rádi, že se samozřejmě Vysoká škola Báňská rozvíjí, protože to přináší zase nové studenty, atraktivitu oboru a vůbec rozvoj takového, já tomu říkám stát ve státě, protože opravdu Vysoká škola Báňská areál je poměrně jako velkým areálem, kde vzniká celá řada dalších výzkumných programů, ale i pracovišť a i místností nebo budov nových pro studenty jako takové. Já samozřejmě ta výuka v době, kdy já jsem studovala Vysokou školu Báňskou, se poměrně hodně proměnila. A proměnila se k AI, moderním technologiím a ke spoustě vědeckých výzkumů a tak dále, kteří ti studenti můžou při svém studiu dělat. No a tato budova je toho vlastně důkazem.
4: Tato budova vlastně, která se připravuje, tedy budova, zařízení, lidi, kteří tam budou pracovat, je vlastně podporujícím směrem pro materiálové inženýrství, tedy nové materiály, udržitelnost a vše, co s tím vlastně souvisí. Navazuje na celý koncept, který tady řešíme, což je vlastně transformace energetiky, transformace kraje a velmi dobře do celé této skládačky vlastně zapadá. Očekáváme od ní hodně a věříme, že se nám vlastně to celé podaří. Materiálové inženýrství je jedno z top témat celosvětově.
3: Celý objekt projde kompletní rekonstrukcí za 330 milionů korun. Dokončení je plánováno na červen příštího roku.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Léto je definitivně za námi a 23. září nás čeká první podzimní den a s ním i podzimní rovnodennost. Příroda začne pomalu měnit své barvy, dny se budou zkracovat, ale to rozhodně neznamená, že bychom měli přestat vyrážet na výlety. Právě naopak, podzim nabízí spoustu krásných míst, zajímavých památek i kulturních zážitků. I dnes jsme pro vás připravili několik tipů, kam se vydat a co stojí za to objevit. Tak pojďme společně vyrazit na další putování. V další reportáži ze seriálu o pokladech rakouské oblasti Salzkammergut se vydáme do Bad Ischl, města, které proslavily lázně, císařská historie i umění. Právě tady začal v 19. století rozkvět lázeňství a Bad Ischl se postupně stal vyhledávaným letoviskem evropské smetánky i letním sídlem císaře Františka Josefa. My ale tentokrát nezůstaneme jen u historie, prozkoumáme také místní lázně a samozřejmě nevynecháme ani jednu z nejpříjemnějších součástí návštěvy města, zdejší vyhlášené cukrárny.

0: Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Dnes se vypravíme za příběhem soli do Bad Ischlu. Ukážeme vám místa pro regeneraci těla i duše a vyzkoušíme i speciality místní kuchyně. Pokud byste chtěli navštívit nejstarší solné lázně v sousedním Horním Rakousku, vydejte se do Bad Ischlu, který se nachází mezi jezery solné komory. Sůl se tu těžila od nepaměti. O léčivé síle zdejších slaných minerálních pramenů se tu začalo poprvé mluvit v 16. století, až v 19. století však byly náležitě oceněny. Doktor Josef Goetz tu otevřel v roce 1823 první lázně a doktor Franz von Wierer, císařův dvorní lékař, výslovně začal doporučovat léčivé koupele vznešeným pacientům.
1: Přesvědčit se o zázračném účinku slaných pramenů chtěla i arcivévodkyně Sofie. Ve svých 23 letech ještě neměla žádné potomky, což tenkrát u císařské dynastie znamenalo tak říkajíc katastrofu. Problém se tady suverénně vyřešil 9 měsíců po lázeňském pobytu 18. srpna 1830 se narodil Franz Josef a po něm ještě Maximilián, Karl Ludwig, Anna Marie a Ludwig Viktor. Proto je císař dědeček pojmenován jako solné princátko. V Bad Ischlu nakonec Franz Josef strávil 83 letních pobytů.
0: Na návštěvě císaře s královnou Elizabet Bavorskou přezdívanou Sisi je Bad Ischl pyšný dodnes. Za svého života tu císařský pár pobýval v Kaiserville. V roce 1914 právě tady císař podepsal listinu, následkem které vypukla v Evropě první světová válka. Vilu postavenou v Biedermajerovském stylu si dnes mohou návštěvníci prohlédnout s průvodcem a vrátit se tak v čase do dob habsburské monarchie.
2: Die Geschichte von Bad Ischl ist streng verbunden mit dem Habsburger Herrschertum.
1: Stojíme v parku u Kaiservilly, která stále patří habsburské rodině a která je důstojným středobodem Bad Ischlu. Byla zřízena ve 30. letech 19. století, v době, kdy tu vládla atmosféra Sommerfrische, letních bytů. My máme obrovské štěstí, že právě císařská rodina jezdila na dlouhé letní dovolené do našeho města. Tady se odvíjí slavný příběh zásnuby císařského páru. Svatba se konala 19. srpna 1850. 53 a matka Franze Josefa koupila tuto vilu jako svatební dar. Ta budova byla původně mnohem menší a císař ji nechal z lásky k Elizabet rozšířit a přestavět do písmene E.
0: Císař byl vášnivým lovcem a interiéry vily jsou vyzdobeny početnými loveckými trofejemi. Okolo sídla se rozprostírá přírodní park o rozloze 20 hektarů.
1: Park je místem odpočinku a relaxace. Dědeček císaře byl velmi zručný zahradník a založil tu ukázkové arboretum. Vysázel tu spoustu krásných exotických stromů, třeba kavkazský ořech nebo ginkgo biloba. K vidění je tu také zámeček Marmorschlossl. Původně to byla císařská čajovna, kterou získala Sisi jako dárek od svého manžela.
0: Celé městečko Bad Ischl je protkáno sítí malebných uliček a říčka Traun svou nádhernou barvou dotváří dojem romantického lázeňského letoviska. První zastávkou hostů zpravidla bývá Trinkhalle, postavený v letech 1829 až 1831 jako lázeňský dům v podobě řeckého chrámu s krásným foyer. Další architektonické skvosty, katolický barokní kostel svatého Mikuláše, historickou poštu a telegrafní úřad najdete hned v bezprostřední blízkosti. Zastavte se také na venkovním jevišti v lázeňském parku. Zažít tu můžete velkolepé koncerty a pokud se zrovna nehraje, váš obdiv si zaslouží práce městského zahradníka, který celý park osázel květy nejrůznějších barev a vůní. Poklidnou atmosféru zažijete na esplanádě podél řeky pod korunami mladých listnáčů, kde si výhledy můžete užít i nad šálkem kávy či se sklenkou vína.

Na procházce městem narazíte v ulici Fargase na jeden z pokladů města, cukrárnu Zauner, která si drží císařskou úroveň už téměř 200 let. Už z dálky každému zákazníkovi udeří do očí její starobylá duše. Dnes ji vede sympatický Filip, mladý představitel již 7. generace rodiny cukrářů, kteří sladkostmi zásobovali i Františka Josefa. Z velkého pultu plného ovocných dortů, tradičních koláčů a čokoládových pralinek se vybírá jen těžko. Vyzkoušet byste ale rozhodně měli nejslavnější produkt od Zaunerů, Zaunerstollen, jejíž recept se tu od roku 1905 předává jako rodinné stříbro.

0: po výživné procházce městem jsme se rozhodli využít pohostinnosti hotelu Royal, kde jsme se ubytovali. Ve čtyřhvězdičkových pokojích s krásným výhledem si můžete skutečně odpočinout. Blahodárnost místní slané vody jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli v lázních Eurotherme. Ze střešního termálního bazénu si dopřáváme panoramatický výhled na celé lázeňské město. Relaxovat můžeme i v Royal Oase se sklenkou džusu nebo čaje a odzbrojující je i místní kuchyně, která se může pochlubit biocertifikátem. Servírovány vám budou chutné gurmánské pochoutky z regionálních surovin z ekologické produkce. Čtyřchodovému menu, které jsme s velkým zájmem poctivě přechutnali, vévodí tradiční rakouská specialita v podobě vařené hovězí pleci v harmonii s restovaným bramburkem s mrkví se sklenkou silvánských hroznů ze skvělých rakouských vinic. Pokud hledáte inspiraci, jaká místa v oblasti Solné komory navštívit, pomocníkem vám může být tento dřevěný kruhový rozcestník před hotelem Royal v Bad Ischlu. Jednotlivé cíle vašeho putování naleznete u tohoto solného srdce. Pozdní léto je jak stvořené k tomu, abyste poznali výjimečný charakter Bad Ischlu. Ochutnávat a objevovat jej můžete opravdu všemi smysly. Důkazem je i to, že v roce 2024 bude Bad Ischl evropským hlavním městem kultury. Klimatické lázně, dům řemesel nebo úžasné skalní cesty a vyhlídky. To už je malá ochutnávka na příští díl putování Solnou komorou z hornorakouského Bad Gojsernu. Za týden na viděnou.
1: Ostrava je známá především svou průmyslovou minulostí, ale najdeme tu i architektonické skvosty, které s těžbou a hutnictvím na první pohled příliš nesouvisejí. Jedním z nich je Dům umění, památkově chráněná budova z roku 1926, která dnes hostí Galerii výtvarného umění v Ostravě. Ta patří k nejvýznamnějším sbírkotvorným galeriím u nás. Dům umění ale stojí za pozornost i samotnou architekturou a právě na jeho podobu, historii a umělecký život, který se v jeho prostorách už téměř 100 let odehrává, se teď podíváme.
2: Galerii výtvarného umění v Ostravě najdete v budově, která je architektonickou perlou Moravskoslezské metropole.
3: Galerie výtvarného umění v Ostravě sídlí v prvorepublikové budově Domu umění z roku 1926. Sídlíme v budově, která byla otevřena 13. května v roce 1926, to znamená v době, kdy všechno teprve zkvétalo. Ostrava se dostávala teprve do varu, začala stavět ty nejkrásnější budovy, ať už to byla nová radnice, anebo právě Dům umění. Dům umění navrhli architekti František Fiala a Vladimír Valenfels. Byli to žáci slavného architekta Kotěry a inspirovali se nejen českou, ale i zahraniční architekturou. Dům umění je známý svými cihlami, které jsou tady v Ostravě typické nejen kvůli slezské gotiky, ale také kvůli hornickým koloniím, které zde jsou. Ale zároveň je inspirovaný i holandskou architekturou. Dům umění už tady stojí skoro 100 let a za tu dobu se změnil úplně minimálně. Kromě výměny střechy vypadá téměř stejně a stejně tak je tomu i uvnitř, tak se do něj pojďme podívat. Dům umění je z velké části ještě původní, takže najdete zde původní podlahy, původní dřevěné dveře, ale třeba i schodiště se zábradlím. Je to krásné, protože se můžete vrátit téměř o 100 let zpátky a prohlédnout si budovu.

0: tak, jak ji viděl například starosta města Ostravy Jan Prokeš. Teď, když se vypravíme po schodech do prvního patra, abychom si prohlédli stálou expozici, budeme mít sochu sochaře Jana Laudy. Je to lachtan a děti, které k nám chodí na tvůrčí programy, ho během svých programů pojmenovali Serafín. Serafín nám slouží jako maskot programu pro děti a najdete ho na tričkách, na knížkách, najdete ho jako plyšáka, vlastně na všem, co se u nás vztahuje k dětem. A nezapomeňte si ho pohladit po čumáku, přináší to štěstí.
1: Galerie výtvarného umění v Ostravě je největší sbírkotvornou galerií Moravskoslezského kraje. Sbírky jsou neustále rozšiřovány a v tuto chvíli již zahrnují přes 23 000 uměleckých předmětů.
0: Při vstupu do stále expozice na vás jako první koukne obrovská kresba Františka Jurečky, což byl vlastně zakladatel a mecenáš domu umění. Kresbu namaloval Max Švabinský a my jsme ji nechali zvětšit na celou stěnu, aby dostatečně vynikal. V tomto sále si můžete prohlédnout umělecká díla, které František Jureček věnoval spolku domu umění do jeho sbírky. Je to v podstatě základ sbírky dnešní galerie výtvarného umění v Ostravě. Jednalo se tehdy o 122 uměleckých děl od maleb přes grafiky až po sochy a byl to čin velmi netypický, netradiční a na svou dobu opravdu ojedinělý. A my jsme za to velmi rádi, protože díky tomu jsme měli na co navázat a za těch téměř 100 let jsme k dnešnímu dni nazbírali 23 000 uměleckých artefaktů. Galerie výtvarného umění v Ostravě pořádá v Domě umění převážně výstavy klasického i současného umění, ale nejen to, máme celou řadu doprovodných programů, od přednášek přes koncerty až po tvůrčí dílny a edukační programy pro školy.
1: Galerie se cíleně zaměřuje právě na děti, které se mohou během roku i školních prázdnin zúčastnit řady nejrůznějších aktivit.
2: My tady v galerii nabízíme několik druhů programů. Teď to, co se odehrává tady za mnou, tak to jsou tady děti na letním zážitkovém táboře, takové tvůrčí dílně, ale jinak samozřejmě nabízíme dílny pro nejmenší děti od roku a půl do pěti let, pro děti, pro dospělé i pro seniory. A míváme i taky akce, které se váží k nějakým prázdninám, jarním, podzimním či nějakým svátkům. Myslím, že je důležité přitáhnout děti do galerie z toho důvodu, aby od malička vlastně nějak jako kultivovali a učili se kontaktu s tím uměleckým dílem. Snažíme se jim to přiblížit pomocí různých aktivit tvůrčích, často s hudebními dramatickými přesahy, tak aby to mělo vlastně zážitkový i vzdělávací charakter.
1: Novinkou je mobilní aplikace s audioprůvodcem.
0: Ten vám povykládá celý příběh vzniku galerie, je v češtině i v polštině a dozvíte se všechny zajímavosti, které se tady za těch téměř 100 let odehrály. Provázet vás bude stavitel, mecenáš a zakladatel domu umění František Jureček a pěkně vám povykládá celý příběh toho, co všechno se u nás odehrál.
3: Pěkně vás vítám v Domě umění. Dovolte mi prosím, abych vás provedl galerií výtvarného umění v Ostravě, která by bez mé maličkosti nevznikla. V mých dobách bylo slušností se nejprve představit. Jmenuji se František Jureček a byl jsem velevážený občan Ostravy. Žil jsem v krásném období první republiky. 20. léta. Mnoho inspirujících osobností a krásné umění.
1: Zřizovatelem Galerie výtvarného umění v Ostravě je Moravskoslezský kraj.
4: Archeopark Chotěbus nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do života našich dávných předků. Na místě původního slovanského hradiska vznikla jeho věrná rekonstrukce s mohutným opevněním, obytnými domy, výrobními objekty i železářskou pecí. Lokalita má ale mnohem starší historii, osídlená byla už v pravěku. Pojďme se tedy vydat do Chotěbuzy a zjistit, jak se tu žilo před více než tisíci lety.
1: Archeologická lokalita Chotěbus Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později je na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko.
0: V minulosti na této lokalitě bylo vystavěno mohutné trojdílné hradiště, pod kterým protékala řeka Olše. Nyní je zde vybudován archeopark, který interaktivním způsobem představuje návštěvníkům život našich předků Slovanů v 8. až polovině 11. století. Jsou zde vybudovány obytné stavby a výrobní zařízení, mezi které patří například halová stavba, polozemnice, zemnice, srubová stavba, kultovní objekt nebo železářská pec. Archeopark byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2006, tedy ten venkovní areál, a o 10 let později byla vybudována multifunkční budova, ve které je umístěna expozice o životě našich předků a vůbec tady o tom hradišti a vykopávkách, a keramická dílna a zázemí jak pro návštěvníky, tak pro zaměstnance. Zde probíhá množství doprovodných programů a akcí, ať už jsou to akce jednodenní nebo dvoudenní, ve kterých se snažíme přiblížit návštěvníkům právě těch život našich předků, Slovanů. Jsou to například akce na Jantarové stezce, Cyrilometodějské dny, například Svatováclavský den spojený s polním ští ke ctí svatého Václava, různá sokolnická vystoupení a další. Ten program je opravdu bohatý. Proč stojí za to sem přijít? Určitě je to návštěva netradiční. Mají možnost pohybovat se v místech, kde kdysi opravdu to hradiště stálo, kde na ně dýchne ta historie.
1: Přibližnou podobu historické osady rekonstruuje v dnešní době právě areál archeoparku Chotěbus Podobora.
5: Vítám vás u nás před největším domkem, který tady u nás máme, takzvanou hospodou. A pojďme se teď podívat dovnitř, jak to tam vypadalo. Nyní se nacházíte v halové stavbě, dlouhém domě, který vlastně sloužil jako naše dnešní hospoda. Tady si lidé scházeli, tady hodovali, tady rokovali. V tomto domě máme vystavené různé předměty, které naši Slované vlastně znali, a některé z nich máme vystavené vlastně v budově, v expozici, ty originály. Lidé si tady můžou prohlédnout nejrůznější předměty, jako jsou různé zbraně, sekery, které se říká bradatice, meče, štíty, různé potřeby pro jezdce, jako například ostruhy, třmeny. Kromě zbraní tady máme i potřeby například na psaní. Tady za mnou si pak můžou návštěvníci prohlédnout expozici odívání, jak se ti lidé oblékali.
1: Tato archeologická lokalita přitahuje zájem historiků a archeologů už od 19. století.
6: Můžeme tu vidět nálezy i z toho raného středověku a i z toho pravěkého období. Můžeme vypíchnout třeba předmět archeologický nález bradatice, která byla vlastně takzvaná taká ranostředověká bojová sekera. Dále tu máme významnou kost, která je významná tím, že je to kost chrta, která je nejstarší v rámci celé střední Evropy a pochází pravděpodobně z první poloviny 9. století. Ten chrt se stal maskotem archeoparku. Mezi dalšími nálezy tu máme třeba šperky ranostředověké, potom jsou tu různé keramické nádoby, či z pravěku, alebo z raného středověku. V expozici archeoparku máme i jediný mincový nález, který se nalezl na lokalitě, a je to půl denár uherského krále Štěpána a pravděpodobně pochází z poloviny 11. století.
1: Archeopark se snaží přilákat i děti a mládež.
5: Pro školní výpravy máme nejrůznější programy, například program Branou do minulosti, kde se seznámí se životem na hradišti v raném středověku, nebo například program Pozor pračlověk, kdy si lidé, děti si vyzkouší, jaké to bylo za doby kamenné, čím opracovávali kámen, co jedli a podobně. A nebo například program Divatero řemesel, který se zabývá právě nejrůznějšími řemesly.
1: Archeopark Chotěbus Podobora je jednou z pěti poboček Muzea Těšínska, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, a nachází se zhruba 5 kilometrů od Českého Těšína směrem na Karvinou. Archeopark je otevřen celoročně, avšak venkovní areál je otevřen pouze sezóně, od začátku dubna do konce října.
4: Děkuji, že jste byli s námi, a přeji vám krásné podzimní dny plné objevování. Těším se na vás zase příště.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tyto makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni třikrát denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: World Boccia Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslím, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
6: Začínala charitativními bazary, návštěvami dětských domovů a domovů pro seniory, dnes vede vlastní nadační fond. Patricia Stuchláková se prostřednictvím nadačního fondu Patricia snaží pomáhat tam, kde je to potřeba. V sobotu 12. září se k této iniciativě mohl připojit každý, kdo zavítal na celodenní program na Rokycanském náměstí.
7: Kdy Lesní fond se zaměřuje na pomoc seniorům, dětem a zvířatům. Pořádáme sbírky, pořádáme různé sportovní a kulturní akce ve spolupráci s místníma školama, s domovem pro seniory Harmonie v Merošově a tak dále. A vlastně i dnešní akce je zaměřená na to, že výtěžek bude použitý na zaplacení školních potřeb pro znevýhodněné děti, pro tři děti tady z Rokycanska.
6: Do akce se zapojilo také město Rokycany, které podobné aktivity dlouhodobě podporuje.
8: Já obecně každou akci, která se bude dít na náměstí, podpořím rád a město ji podpoří. I tuto akci jsme podpořili, protože jsme jim to umožnili na tomto náměstí konat. A když je to pak ještě bohulubá činnost, protože to je na podporu nadačního fondu Patricia, který vlastně podporuje handicapované děti, tak moji podporu mají vždycky.
6: Velkým lákadlem nejen pro děti byla během dne především ukázka pracovní techniky spolku Na myšlenci. Ten rovněž vznikl právě z potřeby pomáhat a ve svém volném čase se sám věnuje nejrůznějším dobročinným aktivitám.
9: Já tady zastupuji spolek Na myšlenci ZSL a je to spolek řidičů kamionů povětšinou, který se těmahle akcema věnuje podpoře dětí s nějakým postižením a letos jsme z této akce se rozhodli, že veškerý výtěžek z této akce bude právě na podporu nadačního fondu Patrice.
7: Děkuji všem, kdo přišel a podpořil tuto akci. Moc si toho vážím a vážím si vlastně každý pomoci a vážím si hlavně toho, že díky lidem, kteří jako chodí na moje akce, já si můžu plnit svůj sen a tím vlastně pomáhat ostatním lidem.
6: Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
1: Tři rozdílné stavby, tři příběhy. Stavbami roku Plzeňského kraje za rok 2025 se staly přístavba základní školy v Holíšově, bývalá synagoga v Rabí a historický zájezdní hostinec v Kašperských horách. O vítězích rozhodovala odborná porota, která vybírala z 38 přihlášených staveb.
10: Porota všechny stavby objela, viděla je a musím konstatovat, že v letošním roce se stavba roku opět vydařila, máme velice kvalitní stavby a bohužel je smutné, že porota se musela strašně dlouho rozhodovat, komu neudělit nominaci. To je vždycky to nejtěžší rozhodnutí, protože kdyby bylo po mém, tak udělíme nominaci všem 38 stavbám, ale to bohužel nešlo.
1: Hned dvě ocenění získala přístavba základní školy v Holíšově. Kromě titulu stavba roku ovládla také hlasování veřejnosti.
11: Celý gro toho návrhu bylo najít polohu pro ten celkem objemný nový prostor, který měl být přistaven ke stávající budově školy. Původně škola měla vybrané jiné místo a my jsme navrhli jinou kompozici celého vlastně školního dvora, který tu novou přístavbu bude uzavřen a nově se napojí na stávající vstup do budovy a vlastně spojí se to celé do jednoho funkčního celku.
1: Za přestavbou bývalé synagogy v Rabí na bydlení stojí architektka Vladimíra Martinovská. Její rodina objekt zakoupila v roce 2019.
12: Ten barák byl specifický v tom, že vlastně on byl od začátku takový jako velmi chudobný, takže byl docela jako v špatném stavu, takže jsme opravdu museli přistoupit jakoby k úplný rekonstrukci a ještě byl specifický v tom, že vlastně on to nikdy nebyl, jakoby nebyla to nikdy jedna bytová jednotka. Byla tam židovská škola, bylo tam vlastně několik chudinských bytů a nikdy to vlastně jakoby nebylo propojený a to pro mě byla jakoby největší výzva.
1: Cenu odborné poroty získala novostavba školky v Plzni Újezdě.
13: Před tou školkou jsme navrhovali družinu základní školy, jako dřevěná, a v podstatě, když jsme přemýšleli, protože to je v novém obytném celku a je to taková jako parcela obklopená bydlením, tak jsme přemýšleli, že na tu družinu navážeme a ještě uděláme jako vnitřní prostor a vlastně svět té školky uděláme úplně jinak než ty okolní domy, proto jsme v podstatě zvolili sedlou střechu, dřevěné obložení, tak aby to byl zapamatovatelný a pro děti hravej objekt.
1: Celkem si některé z ocenění odneslo 11 staveb.

0: V Rokycanech působí už od roku 1967 a je pravidelným hostem nejrůznějších festivalů. A vlastně trvalo hodně dlouho, než v Rokycanech vznikla přehlídka, která by byla ušitá souboru na míru, ale zároveň byla otevřena i jiným žánru. Jsme moc rádi, že město Rokycany tuhle tu naší snahu podporuje a budeme se těšit, že to snad bude i pokračovat.
1: Festival Cesty s pramenům pro Rokycany obrovský osvěžení té scény, která je v Rokycanech, a já moc děkuju panu Vejvodovi a teda spolkům, který se na tom podílí, protože je to velmi netradiční festival, festival typu založený na folkloru, ale multikulturně a multižánrově propojený, kdy vidíme kultury i světové kultury, tak si myslím, že to velmi obohacuje Rokycany a podle návštěvnosti je vidět, že i když jsou jinde velké akce, tak si to najde své obdivovatele a jsem rád, že sem přijíždí lidi z okolí.
2: Na čtvrteční večer poezie v klubu komorní hudby navázal páteční koncert muziky souboru Rokytí a Rokytka. V sobotu pokračoval ve Spilce, a to swingovým uskupením Sestrioli, hudebním pořadem News Quality a tanečně hudebním vystoupením folklorního souboru Rokytí a Sluníčko.
3: Je to soubor Sluníčko z Rokycan, kde tančí zhruba 25 tanečníků, které baví tanec a dělají to rádi. Dvakrát týdně se tím zabývají. Jednou za měsíc je vždycky víkendové soustředění, kdy jsme celé nedělní dopoledne vlastně v plném proudu tance a jezdíme na nejrůznější festivaly po republice a užíváme si to rozhodně.
2: Rokytí a Sluníčko ovšem nebyly jedinými soubory, které na své domácí půdě účinkovaly. Závěrem sobotního večera zahrála ve Spilce také legendární kapela Kale se zpěvačkou Natálií Kuchárovou.
4: Trošku jsme se rozrostli. Jo, už nás bylo původně 5, pak 6, teď je nás 8. No a pokračujeme pořád stejně v tom žánru rompop, takovej trošku latina, trošku jazzu, trošku toho našeho.
2: Festival Cesty k pramenům je letos u konce. Jeho příznivci se ale už nyní mohou těšit na jeho pokračování, které Rokycany nabídnou v příštím roce. Z Rokycan pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na Hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř 100 míst po Plzeňském a Karlovarském kraji.
6: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
5: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
7: Já mám staršího syna 4letýho a my už se účastníme štafety vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy. Ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super v Plzně.
5: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
6: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
5: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
8: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
5: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
9: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
5: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu a které z navštívených míst je nejvíce zaujala.

0: dalo?
1: Výlety resky z naučná stezka.
2: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: přes 140 akcí, více než 150 účinkujících a tisíce návštěvníků. Taková byla letošní sezóna plzeňských náplavek, které pravidelně oživují místa, jež byla dlouhá léta stranou pozornosti.
1: Projekt Plzeňské náplavky vlastně není jenom festivalem, ale teď už je to vlastně celosezónním projektem, který oživuje, neřekla bych už ani, že se snaží, ale vlastně pokračuje v nějaké historické tradici kultury kolem řeky, připravuje vlastně koncerty, cvičení pro veřejnost, pohádky, výstavy. Ten program je pestrý, vlastně byl od konce května.
0: Počet lokalit, kde se nejrůznější program odhrával, se stejně jako samotný projekt v průběhu let rozrostl.
1: Hlavní zóny byly vlastně dvě, kolem řeky Radbuzy, tady v centru na Radbuzské náplavce, a to vlastně na dvou zónách, pod kavárnou Šálek a Špunt a tady na Trojmostí, kde zrovna natáčíme, a další zóna tak byla na Mži, ta vlastně končí zítra, kde byla celou sezónu kontejnerová kavárna a každou středu se tam konal koncert, ale zároveň to byla i zóna sportovní, kde si lidé mohli vyzkoušet závěsnou akrobaci, nebo jogu, nebo pilates a spoustu dalších jiných pohybových aktivit.
0: V pátek 11. září koncertní sezónu zakončily na Radbuzské náplavce dva koncerty talentovaných slovenských umělkyň. Začátkem večera vystoupila zpěvačka a skladatelka Daša, která zde představila svůj nový projekt.

0: tento projekt byl veľa založený na elektronické produkcii. Vlastně jeho, v podstatě ho inšpirovala pražská klubová scéna a je to velmi vocal heavy, takže veľa se tam zpěvá, veľa tam je vrstiev vokálnych a tak. Velmi dobře se mi tu hralo, já celkovo preferujem vonkajší koncerty, takže to bylo fajn pro mě.
1: Své nové album v Plzni ovšem představila i Katarzia. Ta v komorním uskupení s klavíristou Robinem Galiou večer na náplavce uzavřela.

0: Je to môj songwriterský 8. album a som hrozne rada, že môžeme hrať tu v Plzni, aj keď stále spievam hlavne po slovensky, ale sú tam aj nejaké české pesničky. Práve dnes sme si hovorili s klaviristom Robinom, ktorý je tu dnes so mnou, že sme hrozne radi, že sme vonku, že je to taká rozlúčka s letom a je to strašne tu príjemné a som hrozne rada, že sme tu. Mám pocit, že je to také zdravšie byť vonku, keď je leto.
1: Program ovšem létem nekončí. Společná setkání jsou pro zájemce připravovány i nadále. Více informací naleznete na webu plzeňskenáplavky.cz. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Rekordních 8 000 návštěvníků, desítky druhů vín a atmosféra, která připomínala moravské slavnosti. Bolevecká náves v Plzni ožila v pátek a v sobotu už 11. ročníkem boleveckého vinobraní.
3: Včera jsem byla hodně překvapená, že i po pracovním dnu sem dorazilo spousty lidí. A dneska ještě to krásné počasí, které nám k tomu přispělo, tak si myslím, že atmosféra je úplně skvělá, vína tečou proudem a myslím si, že se všichni dobře baví.
2: K dobrému vínu neodmyslitelně patří také kvalitní muzika.
4: Teď slyšíte, že nastupuje na pódium Bára Basiková, což si myslím, že je absolutní vrchol letošního boleveckého vinobraní. Hraje za podpory cymbálové muziky Milana Broučka. Jinak tady bylo Demofobie a včera hráli Queen Ways. Vždycky se snažíme vhodně volit jako hudební složku boleveckého vinobraní tak, aby to sedělo vlastně k těm vínům.
2: Vinaři dovezli do Plzně více než 80 druhů vín, od bílých přes růžová až po červená.
5: Přivezli jsme různý vína, myslím si, že jsme asi jediný, kdo tady nabízí neuburské, jestli dobře vím, takže možná tohle jako specialita. Potom máme frizante, jako víno šumivé trošku, no potom taková ta klasika, Veltlín, Miller, Riesling vlašský.
6: Dneska úplně nejvíc šli takový ty polovína, takže rulanský šedý, hibernál, ty už jsou v podstatě skoro pryč a úplně výborný je Seko de Čejkovice, bublinky.
7: Přivezli jsme takový průřez naší produkce, a od suchých vín vlastně přes polosuchá naš polosladká, máme tu i jedno červené a zatím to vypadá, že nejoblíbenější je Rulanda šedá.
2: Přestože je Plzeň mekou piva, na bolevecké návsi to vypadalo, že milovníků vína je v západočeské metropoli více než dost.
8: Plzeň je samozřejmě městem piva, ale na městském obvodě Plzeň 1 máme vinice. Máme tam spoustu ulic pojmenovaných po vinařských oblastech. Dokonce jednu jsme pojmenovávali 3 roky zpátky, nejnovější ulice na Rizlinku, takže nesouhlasím úplně s tím, že Plzeň je pouze městem piva.
9: Mně chutná Baláž určitě, víno moravský. Vyzkoušeli jsme v Mikulově, máme ho hrozně rádi. A jinak jsme se tady setkali s kolegyní paní učitelkou, která přijela na návštěvu z Teplic.
10: Že vůbec nejsem Teplic plzeňská, takže jsem tady na návštěvě, líbí se mi tady. Setkali jsme se, ochutnáváme. To je pěkné.
11: Já jsem zkusila zatím jenom bílý, já to moc nemíchám, ale manžel měl i červený teda. A chutnalo nám asi všechno, já piju suchý většinou, že jo? Ale to je spíš kvůli dietě.
2: Bolevecké vinobraní je pro první obvod jednou z nejvýznamnějších akcí roku.
12: Já už si jedničku bez boleveckého vinobraní nedokážu vůbec představit, jo? Ten 11. ročník je prostě nějaký závazek do budoucna a doufám, že se dožiju třeba 20. ročníku nebo 25. ročníku.
2: Brány letošního boleveckého vinobraní se sice uzavřely, příjemná atmosféra, dobrá nálada a vzpomínky na sklenku výborného vína, ale v Bolevci ještě nějaký čas zůstanou. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
13: To byly ty nejdůležitější události a dnešní zprávy už jsou u konce. Po krátké přestávce se ale ještě vrátím s kulturou a sportem.

0: Hezký den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Prázdninová štafeta má za sebou velké finále. Na hradu Radyně u Plzně se sešli malí i velcí účastníci, aby společně zakončili letní putování po zajímavých místech plzeňského a karlovarského regionu. A právě na Radyni čekal na účastníky nejen pohled do historie, ale také slavnostní zakončení a odměny.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř stovku míst po plzeňském a karlovarském kraji.
2: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
3: Já mám staršího syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i karlovarský kraj, protože v karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy. Ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super v Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
2: Co nás překvapilo, že první místo nemělo to, s čím se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
4: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
5: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
6: Bílé terasky z naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Jihočeská kaplice se rozhýbala ve znamení sportu i dobré věci. Akce Kaplice v pohybu nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu sportovních disciplín pod vedením zkušených trenérů. Součástí byl také benefiční běh Kaplická míle.
7: Začátek školního roku je každým rokem spojen s hledáním nových kroužků a koníčků. Dětem i rodičům tohle hledání mohla ulehčit i akce Kaplice v pohybu, která se konala v sobotu 12. září na fotbalovém hřišti u základní školy.
8: Ten nápad vznikl, když jsem ještě místostarosta, tak vlastně vím, jak je to dneska s dětma, že ty děti jsou furt u těch obrazovek a displejů, takže vlastně ten, abychom ty děti od těch obrazovek a displejů dostali, tak jsem vymyslel akci Kaplice v pohybu a cílem bylo, aby přišla celá rodina a celá rodina si vyzkoušela ty atletické disciplíny, zasportovala si a hlavně třeba, aby ty děti potom si vybrali nějaký kroužek a sportovali celý rok, případně celý život. Takže takhle to vzniklo.
7: Ze sportu mohli návštěvníci poměřit síly v klasických jako fotbal, florbal, basketbal či tenis. Dále tu bylo mimo jiné i stanoviště s atletikou, kde si děti mohly vyzkoušet jednotlivé disciplíny pod vedením zkušených trenérů.
9: My tu máme dneska stanoviště Kem vítězů, lomeno kroužky vítězů. To je vlastně náš spolek, který pořádá sportovní příměstské tábory a celoroční kroužky během celého školního roku. Poprvé letos jsme v létě měli v Kaplici kemp a teďka navazujeme na to i právě ty kroužky, takže děti si tady můžou vyzkoušet atletické dovednosti, nějaký koordinace, kombinační dovednosti, i práci s hlavou, s koordinací, jak už jsem říkal, takže to tady dneska máme pár stanovišť, které si děti můžou vyzkoušet.
10: Moje kariéra byla krásná. Já jsem vlastně poprvé na olympiádě byla v 17 letech, kdy jsem slavila svoje první osmnáctiny, vlastně jediné osmnáctiny, a taky jsem tam oslavila vlastně na poslední třicátiny, takže jsem fakt byla na 4 olympiádách a každá byla nějaká speciální, takže můžu poděkovat asi tomu naoří, že jsem celou dobu byla zdravá a že jsem fakt měla krásnou a dlouhou atletickou kariéru.
7: Přestože hlavní náplní akce bylo ukázat sport těm, kteří o něm moc nevědí, šli si sem vyzkoušet nové věci i sportující jedinci.
11: Tak asi nejlepší teď byla ta gymnastika, mě bavila docela. A i basketbal. Basketbal byl zajímavý.
7: Kromě sportu se kaplice spojila i pro dobrou věc. Součástí akce byl i benefiční běh letos pro Kubíčka a jeho rodinu. Podpořit dobrou věc dalším doprovodným programem přijeli i zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.
12: My jsme přišli podpořit na tom benefiční akci malého chlapečka. Maminko taky máme v poradně. Pomáháme lidem s různým zdravotním postižením a děti si tady dneska u nás můžou vyzkoušet jízdu na vozíčku. Úplně i ty malí děti, malinký vlastně, potom ty větší, potom tady máme různé plnění úkolů, ortopedický chodníček, vyrábějí tam nanuky, vyrábějí tam různé zvířátka, plní tam různé kvízy a po splnění třech úkolů vlastně dostanou u nás na tom stanovišti taky razítko.
7: Běhu se zúčastnil skoro každý návštěvník. Nezáleželo na tom, zda jste Kaplickou měli uběhli či ušli, ale za každého běžce na startu darovalo město Kaplice 100 korun Kubíčkově rodině.
0: Co se stane, když se propojí kyjovské tradice s japonskou kulturou? Možná to zní jako nepředstavitelný hlavolam. Ten ale rozklíčovalo setkání přátel lidové písně napříč světem, které se konalo před Klvaňovým gymnáziem. Právě zde totiž vystoupili nejen zdejší pěvecké a taneční soubory, ale také hosté z Japonska.
13: Kdo by čekal klasické posezení u cymbálu, slovácké písničky a taneční vystoupení krojovaných souborů, nejspíš by se nestačil divit. Před budovou kyjovského gymnázia se totiž během jednoho odpoledne propojila místní kultura s japonskými tradicemi.

0: Je to taková zvláštní akce, kdy jsme tady hostili dnešní den japonskou skupinu, nesourodou z celého Japonska nazběraná skupina, která projevila tady asi zájem, celý týden je tady v Česku a projevili zájem tento poslední den věnovat Kyjovu, protože ten jejich vedoucí je panda kyjovská, dokonce má kyjovský kroj a projevili zájem o kyjovské památky a o kyjovský folklor jako takový, aby prostě to zhlédl.
1: Program nabídl kombinaci slováckých písní s netradičními ukázkami japonských tanců. Jeden z nich si dokonce mohli vyzkoušet i kyjovští vystupující. Ti se samozřejmě nenechali zahanbit a na oplátku ukázali přátelům z japonských ostrovů pestrou směsici zdejších tradic.
0: Ten program, když dělám, tak vždycky to dělám pestřejší, aby tam byl i tanec, zpěv, i mladina, mladí, proto to končila mladá cymbálová muzika, která je bravurní. Byl tady střed, byly tady staré mý tetky, staří chlapi, oni jsou jak Alexandrovci, jich je myslím 30.
1: Nechybělo ani pár překvapení. Dívčí sbor z Višně si uložil nelehký úkol a zaspíval jednu ze starých japonských písní.

0: Veselí nad Moravou nedávno oslavilo 770 let od první pečetní zmínky. Toto výročí bude až do ledna příštího roku připomínat výstava v Městském muzeu.
1: Nejstarší zmínka o Veselí nad Moravou je stará 770 let a její několikeré vyobrazení teď najdete v Městském muzeu. Je součástí výstavy s názvem Veselí 1256-2026. Nejedná se přitom o písemnou zmínku, ale o pečeť, která byla přiložena k listině týkající se daru bratra Veselského panství, řádu maltéských rytířů. Pečeť veselského komorníka Sudomíra tehdy tuto listinu potvrdila a teď je dokladem, že už před 770 lety stál na místě dnešního zámku Hrad Veselý.
2: Týká se to Hradu Veselý, ne města Veselý, jak se občas objevuje. Město Veselý 770 let nemá, protože v době, kdy ten hrad tady postavil komorník Sudomír Břeclavský v té polovině 13. století, tak město asi těžko bychom nazvali městem, protože to bylo v té době pár dřevěných chalup, které v podstatě roztroušených po tady tom Bartolomějském nebo městském ostrově.
1: Výstava ukazuje, jak mohl v raném středověku vypadat hrad a později město. Najdete na ní vizualizaci i maketu hradu a spoustu věcí denní potřeby, od zbraní přes nádobí, zednickou lžíci, hračky až po tehdejší záchodové prkénko.
2: Je to v podstatě takový výřez toho nejlepšího, co se mě podařilo vlastně dát dohromady od Hodonína až po Hradiště. A to z jednoho prostého důvodu. Dědeček břeclavského komorníka Sudomíra Tvrdiše byl prvním kastelánem v Hodoníně, připomínaným v roce 1169. A v podstatě Sudomír s Pardusem, oba dva tyhle bratři se podíleli vlastně na zakládání města Hradiště. Takže vlastně ten prostor je víceméně protkán aktivitami těchto obou pánů a respektive toho rodu Tvrdišovců, jak jsme jej s kolegou Plačkem podle toho nejstaršího předka doloženého pomenovali.
1: Význam názvu komorník byl v minulosti úplně jiný než dnes, znamenal spíš vojenského velitele a správce oblasti. Výstava ale pokračuje i do novověku a ukazuje předměty, které mohl používat poslední šlechtický rod vlastnící Veselí.
2: Původní záměr byl, že to bude orientováno jenom na ten středověk. Nakonec jsme se teda domluvili, že to uděláme vlastně těch 770 let průřez vlastně až po to období vlastně Chorinských Zlecké, po ten zámek vlastně, kdy vlastně v předsálí potom je ta finální fáze vlastně, kdy se to uzavírá, jo, tím obdobím, kdy zámek vypadal ještě jako zámek.
1: Výstava v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou potrvá až do ledna příštího roku. Muzeum k ní připraví také edukační programy pro školní děti.
0: Vysoká škola Báňská v Porubě posiluje vědecké zázemí univerzity a zároveň inovační potenciál Moravskoslezského kraje. Centrum energetických a environmentálních technologií získá nové prostory přestavbou budovy N, která nabídne moderní laboratoře pro výzkum nových materiálů, energetiky i vodíkových technologií.
3: Centrum energetických a environmentálních technologií Vysoké školy Báňské je jedno z nejvýznamnějších výzkumných pracovišť v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji. Navazuje na jeho průmyslovou tradici a k dalšímu rozvoji chce využít právě budovu N v areálu Univerzity v Porubě, která je z roku 1992.
4: V této nové budově, kterou budeme nazývat CT2, se bude realizovat materiálový výzkum. Je to pro oblast medicíny, je to pro oblast udržitelné energetiky, budou se zde vyvíjet nové materiály, pokročilé technologie obecně pro udržitelnou energetiku. Můžeme si to představit jako významně laboratorní zázemí, tam se bude primárně dělat základní výzkum, budou se tam ale také dělat i nějaké zakázky přímo pro potenciální odběratele z praxe, ale ano, bude to většinou laboratorní zázemí, to znamená řada mikroskopů, řada velmi cenné techniky v řádech desítek milionů. Předpokládáme, že budou zde zaměstnanci, jednak v rámci naší univerzity, když bych to ještě rozklastroval, tak našeho centra SEED, fakulty dále materiálové technologické, fakulty elektrotechniky a informatiky, fakulty strojní, ale významnou měrou zde budou i pracovníci ze zahraničí.
3: Pro Ostravu a celý region je Vysoká škola Báňská důležitou institucí, která je nezbytná pro budoucnost. Centrum energetických a environmentálních technologií je jedním z pilířů transformace města na centrum vědy, inovací a moderních technologií.
5: My jsme moc rádi, že se samozřejmě Vysoká škola Báňská rozvíjí, protože to přináší zase nové studenty, atraktivitu oboru a vůbec rozvoj takového, já tomu říkám stát ve státě, protože opravdu Vysoká škola Báňská areál je poměrně jako velkým areálem, kde vzniká celá řada dalších výzkumných programů, ale i pracovišť a i místností nebo budov nových pro studenty jako takové. Já samozřejmě ta výuka v době, kdy já jsem studovala Vysokou školu Báňskou, se poměrně hodně proměnila. A proměnila se k AI, moderním technologiím a ke spoustě vědeckých výzkumů a tak dále, kteří ti studenti můžou při svém studiu dělat. No a tato budova je toho vlastně důkazem.
4: Tato budova vlastně, která se připravuje, tedy budova, zařízení, lidi, kteří tam budou pracovat, je vlastně podporujícím směrem pro materiálové inženýrství, tedy nové materiály, udržitelnost a vše, co s tím vlastně souvisí. Navazuje na celý koncept, který tady řešíme, což je vlastně transformace energetiky, transformace kraje a velmi dobře do celé této skládačky vlastně zapadá. Očekáváme od ní hodně a věříme, že se nám vlastně to celé podaří. Materiálové inženýrství je jedno z top témat celosvětově.
3: Celý objekt projde kompletní rekonstrukcí za 330 milionů korun. Dokončení je plánováno na červen příštího roku.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Léto je definitivně za námi a 23. září nás čeká první podzimní den a s ním i podzimní rovnodennost. Příroda začne pomalu měnit své barvy. Dny se budou zkracovat, ale to rozhodně neznamená, že bychom měli přestat vyrážet na výlety. Právě naopak, podzim nabízí spoustu krásných míst, zajímavých památek i kulturních zážitků. I dnes jsme pro vás připravili několik tipů, kam se vydat a co stojí za to objevit. Tak pojďme společně vyrazit na další putování. V další reportáži ze seriálu o pokladech rakouské oblasti Salzkammergut se vydáme do Bad Ischlu, města, které proslavily lázně, císařská historie i umění. Právě tady začal v 19. století rozkvět lázeňství a Bad Ischl se postupně stal vyhledávaným letoviskem evropské smetánky i letním sídlem císaře Františka Josefa. My ale tentokrát nezůstaneme jen u historie. Prozkoumáme také místní lázně a samozřejmě nevynecháme ani jednu z nejpříjemnějších součástí návštěvy města, zdejší vyhlášené cukrárny.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Dnes se vypravíme za příběhem soli do Bad Ischlu. Ukážeme vám místa pro regeneraci těla i duše a vyzkoušíme i speciality místní kuchyně. Pokud byste chtěli navštívit nejstarší solné lázně v sousedním Horním Rakousku, vydejte se do Bad Ischlu, který se nachází mezi jezery solné komory. Sůl se tu těžila od nepaměti. O léčivé síle zdejších slaných minerálních pramenů se tu začalo poprvé mluvit v 16. století, až v 19. století však byly náležitě oceněny. Doktor Josef Goetz tu otevřel v roce 1823 první lázně a doktor Franz von Wierer, císařův dvorní lékař, výslovně začal doporučovat léčivé koupele vznešeným pacientům.
1: Přesvědčit se o zázračném účinku slaných pramenů chtěla i arcivévodkyně Sofie. Ve svých 23 letech ještě neměla žádné potomky, což tenkrát u císařské dynastie znamenalo tak říkajíc katastrofu. Problém se tady suverénně vyřešil 9 měsíců po lázeňském pobytu 18. srpna 1830 se narodil Franz Josef a po něm ještě Maximilián, Karl Ludvík, Anna Marie a Ludvík Viktor. Proto je císař dědeček pojmenován jako solné princátko. V Bad Ischlu nakonec Franz Josef strávil 83 letních pobytů.
0: Na návštěvě císaře s královnou Elizabet Bavorskou, přezdívanou Sisi, je Bad Ischl pyšný dodnes. Za svého života tu císařský pár pobýval v Kaiserville. V roce 1914 právě tady císař podepsal listinu, následkem které vypukla v Evropě první světová válka. Vilu postavenou v Biedermajerovském stylu si dnes mohou návštěvníci prohlédnout s průvodcem a vrátit se tak v čase do dob habsburské monarchie.
2: Die Geschichte von Bad Ischl ist streng verbunden mit dem Habsburger Herrschertum.
1: Stojíme v parku u Kaiservilly, která stále patří habsburské rodině a která je důstojným středobodem Bad Ischlu. Byla zřízena ve 30. letech 19. století, v době, kdy tu vládla atmosféra Sommerfrische, letních bytů. My máme obrovské štěstí, že právě císařská rodina jezdila na dlouhé letní dovolené do našeho města. Tady se odvíjí slavný příběh zásnuby císařského páru. Svatba se konala 19. srpna 1850. A matka Franze Josefa koupila tuto vilu jako svatební dar. Ta budova byla původně mnohem menší a císař ji nechal z lásky k Elizabet rozšířit a přestavět do písmene E.
0: Císař byl vášnivým lovcem a interiéry vily jsou vyzdobeny početnými loveckými trofejemi. Okolo sídla se rozprostírá přírodní park o rozloze 20 hektarů.
1: Park je místem odpočinku a relaxace. Dědeček císaře byl velmi zručný zahradník a založil tu ukázkové arboretum. Vysázel tu spoustu krásných exotických stromů, třeba kavkazský ořech nebo ginkgo biloba. K vidění je tu také zámeček Marmorschlossl. Původně to byla císařská čajovna, kterou získala Sisi jako dárek od svého manžela.
0: Celé městečko Bad Ischl je protkáno sítí malebných uliček a říčka Traun svou nádhernou barvou dotváří dojem romantického lázeňského letoviska. První zastávkou hostů zpravidla bývá Trinkhalle, postavený v letech 1829 až 1831 jako lázeňský dům v podobě řeckého chrámu s krásným foyer. Další architektonické skvosty, katolický barokní kostel svatého Mikuláše, historickou poštu a telegrafní úřad najdete hned v bezprostřední blízkosti. Zastavte se také na venkovním jevišti v lázeňském parku. Zažít tu můžete velkolepé koncerty a pokud se zrovna nehraje, váš obdiv si zaslouží práce městského zahradníka, který celý park osázel květy nejrůznějších barev a vůní. Poklidnou atmosféru zažijete na esplanádě podél řeky pod korunami mladých listnáčů, kde si výhledy můžete užít i nad šálkem kávy či se sklenkou vína. Na procházce městem narazíte v ulici Fargase na jeden z pokladů města, cukrárnu Zauner, která si drží císařskou úroveň už téměř 200 let. Už z dálky každému zákazníkovi udeří do očí její starobylá duše. Dnes ji vede sympatický Filip, mladý představitel již 7. generace rodiny cukrářů, kteří sladkostmi zásobovali i Františka Josefa. Z velkého pultu plného ovocných dortů, tradičních koláčů a čokoládových pralinek se vybírá jen těžko. Vyzkoušet byste ale rozhodně měli nejslavnější produkt od Zaunerů, Zaunerstollen. Jejíž recept se tu od roku 1905 předává jako rodinné stříbro.

0: po výživné procházce městem jsme se rozhodli využít pohostinnosti hotelu Royal, kde jsme se ubytovali. Ve čtyřhvězdičkových pokojích s krásným výhledem si můžete skutečně odpočinout. Blahodárnost místní slané vody jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli v lázních Eurotherme. Ze střešního termálního bazénu si dopřáváme panoramatický výhled na celé lázeňské město. Relaxovat můžeme i v Royal Oase se sklenkou džusu nebo čaje a odzbrojující je i místní kuchyně, která se může pochlubit biocertifikátem. Servírovány vám budou chutné gurmánské pochoutky z regionálních surovin z ekologické produkce. Čtyřchodovému menu, které jsme s velkým zájmem poctivě přechutnali, vévodí tradiční rakouská specialita v podobě vařené hovězí pleci v harmonii s restovaným bramburkem s mrkví se sklenkou silvánských hroznů ze skvělých rakouských vinic. Pokud hledáte inspiraci, jaká místa v oblasti Solné komory navštívit, pomocníkem vám může být tento dřevěný kruhový rozcestník před hotelem Royal v Bad Ischlu. Jednotlivé cíle vašeho putování naleznete u tohoto solného srdce. Pozdní léto je jak stvořené k tomu, abyste poznali výjimečný charakter Bad Ischlu. Ochutnávat a objevovat jej můžete opravdu všemi smysly. Důkazem je i to, že v roce 2024 bude Bad Ischl evropským hlavním městem kultury. Klimatické lázně, dům řemesel nebo úžasné skalní cesty a vyhlídky. To už je malá ochutnávka na příští díl putování Solnou komorou z hornorakouského Bad Gojsernu. Za týden na viděnou.
1: Ostrava je známá především svou průmyslovou minulostí, ale najdeme tu i architektonické skvosty, které s těžbou a hutnictvím na první pohled příliš nesouvisejí. Jedním z nich je Dům umění, památkově chráněná budova z roku 1926, která dnes hostí Galerii výtvarného umění v Ostravě. Ta patří k nejvýznamnějším sbírkotvorným galeriím u nás. Dům umění ale stojí za pozornost i samotnou architekturou a právě na jeho podobu, historii a umělecký život, který se v jeho prostorách už téměř 100 let odehrává, se teď podíváme.
2: Galerii výtvarného umění v Ostravě najdete v budově, která je architektonickou perlou Moravskoslezské metropole.
3: Galerie výtvarného umění v Ostravě sídlí v prvorepublikové budově Domu umění z roku 1926. Sídlíme v budově, která byla otevřena 13. května v roce 1926, to znamená v době, kdy všechno teprve zkvétalo. Ostrava se dostávala teprve do varu, začala stavět ty nejkrásnější budovy, ať už to byla nová radnice, anebo právě Dům umění. Dům umění navrhli architekti František Fiala a Vladimír Valenfels. Byli to žáci slavného architekta Kotěry a inspirovali se nejen českou, ale i zahraniční architekturou. Dům umění je známý svými cihlami, které jsou tady v Ostravě typické nejen kvůli slezské gotiky, ale také kvůli hornickým koloniím, které zde jsou. Ale zároveň je inspirovaný i holandskou architekturou. Dům umění už tady stojí skoro 100 let a za tu dobu se změnil úplně minimálně. Kromě výměny střechy vypadá téměř stejně a stejně tak je tomu i uvnitř, tak se do něj pojďme podívat. Dům umění je z velké části ještě původní, takže najdete zde původní podlahy, původní dřevěné dveře, ale třeba i schodiště se zábradlím. Je to krásné, protože se můžete vrátit téměř o 100 let zpátky a prohlédnout si budovu tak, jak ji viděl například starosta města Ostravy Jan Prokeš. Teď, když se vypravíme po schodech do prvního patra, abychom si prohlédli stálou expozici, budeme míjet sochu sochaře Jana Laudy. Je to lachtan a děti, které k nám chodí na tvůrčí programy, ho během svých programů pojmenovali Serafín. Serafín nám slouží jako maskot programu pro děti a najdete ho na tričkách, na knížkách, najdete ho jako plyšáka, vlastně na všem, co se u nás vztahuje k dětem. A nezapomeňte si ho pohladit po čumáku, přináší to štěstí.
2: Galerie výtvarného umění v Ostravě je největší sbírkotvornou galerií Moravskoslezského kraje. Sbírky jsou neustále rozšiřovány a v tuto chvíli již zahrnují přes 23 000 uměleckých předmětů.
3: Při vstupu do stále expozice na vás jako první koukne obrovská kresba Františka Jurečky, což byl vlastně zakladatel a mecenáš Domu umění. Kresbu namaloval Max Švabinský a my jsme ji nechali zvětšit na celou stěnu, aby dostatečně vynikal. V tomto sále si můžete prohlédnout umělecká díla, které František Jureček věnoval spolku Domu umění do jeho sbírky. Je to v podstatě základ sbírky dnešní Galerie výtvarného umění v Ostravě. Jednalo se tehdy o 122 uměleckých děl, od maleb přes grafiky až po sochy, a byl to čin velmi netypický, netradiční a na svou dobu opravdu ojedinělý. A my jsme za to velmi rádi, protože díky tomu jsme měli na co navázat a za těch téměř 100 let jsme k dnešnímu dni nazbírali 23 000 uměleckých artefaktů. Galerie výtvarného umění v Ostravě pořádá v Domě umění převážně výstavy klasického i současného umění, ale nejen to, máme celou řadu doprovodných programů, od přednášek přes koncerty až po tvůrčí dílny a edukační programy pro školy.
2: Galerie se cíleně zaměřuje právě na děti, které se mohou během roku i školních prázdnin zúčastnit řady nejrůznějších aktivit.
4: My tady v galerii nabízíme několik druhů programů. Teď to, co se odehrává tady za mnou, tak to jsou tady děti na letním zážitkovém táboře, takové tvůrčí dílně, ale jinak samozřejmě nabízíme dílny pro nejmenší děti od roku a půl do pěti let, pro děti, pro dospělé i pro seniory. A míváme i taky akce, které se váží k nějakým prázdninám, jarním, podzimním či nějakým svátkům. Myslím, že je důležité přitáhnout děti do galerie z toho důvodu, aby od malička vlastně nějak jako kultivovali a učili se kontaktu s tím uměleckým dílem. Snažíme se jim to přiblížit pomocí různých aktivit tvůrčích, často s hudebními dramatickými přesahy, tak aby to mělo vlastně zážitkový i vzdělávací charakter.
2: Novinkou je mobilní aplikace s audioprůvodcem.
3: Ten vám povykládá celý příběh vzniku galerie, je v češtině i v polštině a dozvíte se všechny zajímavosti, které se tady za těch téměř 100 let odehrály. Provázet vás bude stavitel, mecenáš a zakladatel Domu umění František Jureček a pěkně vám povykládá celý příběh toho, co všechno se u nás odehrál.
5: Pěkně vás vítám v Domě umění. Dovolte mi prosím, abych vás provedl galerií výtvarného umění v Ostravě, která by bez mé maličkosti nevznikla. V mých dobách bylo slušností se nejprve představit. Jmenuji se František Jureček a byl jsem velevážený občan Ostravy. Žil jsem v krásném období první republiky. 20. léta. Mnoho inspirujících osobností a krásné umění.
2: Zřizovatelem Galerie výtvarného umění v Ostravě je Moravskoslezský kraj.
1: Archeopark Chotěbus nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do života našich dávných předků. Na místě původního slovanského hradiska vznikla jeho věrná rekonstrukce s mohutným opevněním, obytnými domy, výrobními objekty i železářskou pecí. Lokalita má ale mnohem starší historii, osídlená byla už v pravěku. Pojďme se tedy vydat do Chotěbuzy a zjistit, jak se tu žilo před více než tisíci lety.
2: Archeologická lokalita Chotěbus Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později je na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko.
6: V minulosti na této lokalitě bylo vystavěno mohutné trojdílné hradiště, pod kterým protékala řeka Olše. Nyní je zde vybudován archeopark, který interaktivním způsobem představuje návštěvníkům život našich předků Slovanů v 8. až polovině 11. století. Jsou zde vybudovány obytné stavby a výrobní zařízení, mezi které patří například halová stavba, polozemnice, zemnice, srubová stavba, kultovní objekt nebo železářská pec. Archeopark byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2006, tedy ten venkovní areál, a o 10 let později byla vybudována multifunkční budova, ve které je umístěna expozice o životě našich předků a vůbec tady o tom hradišti a vykopávkách a keramická dílna. dílna a zázemí jak pro návštěvníky, tak pro zaměstnance. Zde probíhá množství doprovodných programů a akcí, ať už jsou to akce jednodenní nebo dvoudenní, ve kterých se snažíme přiblížit návštěvníkům právě těch život našich předků, Slovanů. Jsou to například akce na Jantarové stezce, Cyrilometodějské dny, například Svatováclavský den spojený s polním mští ke ctí svatého Václava, různá sokolnická vystoupení a další. Ten program je opravdu bohatý. Proč stojí za to sem přijít? Určitě je to návštěva netradiční. Mají možnost pohybovat se v místech, kde kdysi opravdu to hradiště stálo, kde na ně dýchne ta historie.
2: Přibližnou podobu historické osady rekonstruuje v dnešní době právě areál archeoparku Chotěbus Podobora.
7: Vítám vás u nás před největším domkem, který tady u nás máme, takzvanou hospodou. A pojďme se teď podívat dovnitř, jak to tam vypadalo. Nyní se nacházíte v halové stavbě, dlouhém domě, který vlastně sloužil jako naše dnešní hospoda. Tady si lidé scházeli, tady hodovali, tady rokovali. V tomto domě máme vystavené různé předměty, které naši Slované vlastně znali a některé z nich máme vystavené vlastně v budově, v expozici, ty originály. Lidé si tady můžou prohlédnout nejrůznější předměty, jako jsou různé zbraně, sekery, které se říká bradatice, meče, štíty, různé potřeby pro jezdce, jako například ostruhy, třmeny. Kromě zbraní tady máme i potřeby například na psaní. Tady za mnou si pak můžou návštěvníci prohlédnout expozici odívání, jak se ti lidé oblékali.
2: Tato archeologická lokalita přitahuje zájem historiků a archeologů už od 19. století.
8: Můžeme tu vidět nálezy i z toho raného středověku a i z toho pravěkého období. Můžeme vypíchnout třeba předmět archeologický nález bradatice, která byla vlastně takzvaná taká ranostředověká bojová sekera. Dále tu máme významnou kost, která je významná tím, že je to kost chrta, která je nejstarší v rámci celé střední Evropy a pochází pravděpodobně z první poloviny 9. století. Ten chrt se stal maskotom archeoparku. Mezi dalšími nálezy tu máme třeba šperky ranostředověké, potom jsou tu různé keramické nádoby, či z pravěku, alebo z raného středověku. V expozici archeoparku máme i jediný mincový nález, který se nalezl na lokalitě a je to půl denár uherského krále Štěpána a pravděpodobně pochází z poloviny 11. století.
2: Archeopark se snaží přilákat i děti a mládež. A
7: pro školní výpravy máme nejrůznější programy, například program Branou do minulosti, kde se seznámí se životem na hradišti v raném středověku, nebo například program Pozor pračlověk, kdy si lidé, děti si vyzkouší, jaké to bylo za doby kamenné, čím opracovávali kámen, co jedli a podobně. A nebo například program Devatero řemesel, který se zabývá právě nejrůznějšími řemesly.
2: Archeopark Chotěbus Podobora je jednou z pěti poboček Muzea Těšínska, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje a nachází se zhruba 5 kilometrů od Českého Těšína směrem na Karvinou. Archeopark je otevřen celoročně, avšak venkovní areál je otevřen pouze sezóně, od začátku dubna do konce října.
1: Děkuji, že jste byli s námi a přeji vám krásné podzimní dny plné objevování. Těším se na vás zase příště.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: World Boccia Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boccia může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslím, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
6: Začínala charitativními bazary, návštěvami dětských domovů a domovů pro seniory, dnes vede vlastní nadační fond. Patricia Stuchláková se prostřednictvím nadačního fondu Patricia snaží pomáhat tam, kde je to potřeba. V sobotu 12. září se k této iniciativě mohl připojit každý, kdo zavítal na celodenní program na Rokycanském náměstí.
7: Kde Lesní fond se zaměřuje na pomoc seniorům, dětem a zvířatům. Pořádáme sbírky, pořádáme různé sportovní a kulturní akce ve spolupráci s místníma školama, s domovem pro seniory Harmonie v Merošově a tak dále. A vlastně i dnešní akce je zaměřená na to, že výtěžek bude použitý na zaplacení školních potřeb pro znevýhodněné děti, pro tři děti tady z Rokycanska.
6: Do akce se zapojilo také město Rokycany, které podobné aktivity dlouhodobě podporuje.
8: Já obecně každou akci, která se bude dít na náměstí, podpořím rád a město ji podpoří. I tuto akci jsme podpořili, protože jsme jim to umožnili na tomto náměstí konat. A když je to pak ještě bohulibá činnost, protože to je na podporu nadačního fondu Patricia, který vlastně podporuje handicapované děti, tak moji podporu mají vždycky.
6: Velkým lákadlem nejen pro děti byla během dne především ukázka pracovní techniky spolku Na myšlenci. Ten rovněž vznikl právě z potřeby pomáhat a ve svém volném čase se sám věnuje nejrůznějším dobročinným aktivitám.
9: Já tady zastupuji spolek Na myšlenci ZSL a je to spolek řidičů kamionů povětšinou, který se těmahle akcema věnuje podpoře dětí s nějakým postižením a letos jsme z této akce se rozhodli, že veškerý výtěžek z této akce bude právě na podporu nadačního fondu Patrice.
7: Děkuji všem, kdo přišel a podpořil tuto akci. Moc si toho vážím a vážím si vlastně každý pomoci a vážím si hlavně toho, že díky lidem, kteří jako chodí na moje akce, já si můžu plnit svůj sen a tím vlastně pomáhat ostatním lidem.
6: Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
1: Tři rozdílné stavby, tři příběhy. Stavbami roku Plzeňského kraje za rok 2025 se staly přístavba základní školy v Holíšově, bývalá synagoga v Rabí a historický zájezdní hostinec v Kašperských horách. O vítězích rozhodovala odborná porota, která vybírala z 38 přihlášených staveb.
10: Porota všechny stavby objela, viděla je a musím konstatovat, že v letošním roce se stavba roku opět vydařila, máme velice kvalitní stavby a bohužel je smutné, že porota se musela strašně dlouho rozhodovat, komu neudělit nominace. To je vždycky to nejtěžší rozhodnutí, protože kdyby bylo po mém, tak udělíme nominaci všem 38 stavbám, ale to bohužel nešlo.
1: Hned dvě ocenění získala přístavba základní školy v Holíšově. Kromě titulu stavba roku ovládla také hlasování veřejnosti.
11: Celý gro toho návrhu bylo najít polohu pro ten celkem objemný nový prostor, který měl být přistaven ke stávající budově školy. Původně škola měla vybrané jiné místo a my jsme navrhli jinou kompozici celého vlastně školního dvora, který tu novou přístavbu bude uzavřen a nově se napojí na stávající vstup do budovy a vlastně spojí se to celé do jednoho funkčního celku.
1: Za přestavbou bývalé synagogy v Rabí na bydlení stojí architektka Vladimíra Martinovská. Její rodina objekt zakoupila v roce 2019.
12: Ten barák byl specifický v tom, že vlastně on byl od začátku takový jako velmi chudobný. Takže byl docela jako v špatném stavu, takže jsme opravdu museli přistoupit jakoby k úplný rekonstrukci. A ještě byl specifický v tom, že vlastně on to nikdy nebyl, jakoby nebyla to nikdy jedna bytová jednotka. Byla tam židovská škola, bylo tam vlastně několik chudinských bytů a nikdy to vlastně jakoby nebylo propojený. A to pro mě byla jakoby největší výzva.
1: Cenu odborné poroty získala novostavba školky v Plzni Újezdě.
13: Před tou školkou jsme navrhovali družinu základní školy, jako dřevěná, a v podstatě, když jsme přemýšleli, protože to je v novém obytném celku a je to taková jako parcela obklopená bydlením, tak jsme přemýšleli, že na tu družinu navážeme a ještě uděláme jako vnitřní prostor a vlastně svět té školky uděláme úplně jinak než ty okolní domy, proto jsme v podstatě zvolili sedlou střechu, dřevěné obložení, tak aby to byl zapamatovatelný a pro děti hravej objekt.
1: Celkem si některé z ocenění odneslo 11 staveb. Mimo jiné nástavba jedné z budov fakultní nemocnice, takzvaný obláček nad Plzní, dopravní napojení severního Rokycanska na dálnici D5 nebo nový přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: Rokycany nejen jako domov místního folkloru, ale také jako prostor hudebních dialogů s českou a evropskou tradicí. Od 3. do 5. září proběhl v Rokycanech již třetí ročník festivalu Cesty k pramenům.
14: Soubor v

0: Zkušenost je vidět, že i když jsou jinde velké akce, tak si to najde své obdivovatele a jsem rád, že sem přijíždí lidi z okolí.
1: Na čtvrteční večer poezie v klubu komorní hudby navázal páteční koncert muziky souboru Rokytí a Rokytka. V sobotu pokračoval ve Spilce, a to swingovým uskupením Sestrioli, hudebním pořadem News Quality a tanečně hudebním vystoupením folklorního souboru Rokytí a Sluníčko.
2: Je to soubor Sluníčko z Rokycan, kde tančí zhruba 25 tanečníků, které baví tanec a dělají to rádi. Dvakrát týdně se tím zabývají. Jednou za měsíc je vždycky víkendové soustředění, kdy jsme celé nedělní dopoledne vlastně v plném proudu tance a jezdíme na nejrůznější festivaly po republice a užíváme si to rozhodně.
1: Rokytí a Sluníčko ovšem nebyly jedinými soubory, které na své domácí půdě účinkovaly. Závěrem sobotního večera zahrála ve Spilce také legendární kapela Kale se zpěvačkou Natálií Kuchárovou.
3: Trošku jsme se rozrostli. Jo, už nás bylo původně 5, pak 6, teď je nás 8. No, a pokračujeme pořád stejně v tom žánru rompop, takovej trošku latina, trošku jazzu, trošku toho našeho.
1: Festival Cesty k pramenům je letos u konce. Jeho příznivci se ale už nyní mohou těšit na jeho pokračování, které Rokycany nabídnou v příštím roce. Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na Hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř 100 míst po Plzeňském a Karlovarském kraji.
5: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
4: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
6: Já mám staršího syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy. Ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super v Plzně.
4: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
5: Co nás překvapilo, že první místo nemělo to, čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
4: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
7: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
4: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
8: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
4: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
9: Bílé terasky z naučná stezka.
4: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: přes 140 akcí, více než 150 účinkujících a tisíce návštěvníků. Taková byla letošní sezóna plzeňských náplavek, které pravidelně oživují místa, jež byla dlouhá léta stranou pozornosti.
1: Projekt Plzeňské náplavky vlastně není jenom festivalem, ale teď už je to vlastně

0: sezónním projektem, který oživuje, neřekla bych už ani, že se snaží, ale vlastně pokračuje v nějaké historické tradici kultury kolem řeky, připravuje vlastně koncerty, cvičení pro veřejnost, pohádky, výstavy. Ten program je pestrý, vlastně byl od konce května.
1: Počet lokalit, kde se nejrůznější program odhrával, se stejně jako samotný projekt v průběhu let rozrostl.
0: Hlavní zóny byly vlastně dvě, kolem řeky Radbuzy, tady v centru na Radbuzské náplavce, a to vlastně na dvou zónách, pod kavárnou Šálek a Špunt, a tady na Trojmostí, kde zrovna natáčíme, a další zóna tak byla na Mži, ta vlastně končí zítra, kde byla celou sezónu kontejnerová kavárna a každou středu se tam konal koncert, ale zároveň to byla i zóna sportovní, kde si lidé mohli vyzkoušet závěsnou akrobaci, nebo jogu, nebo pilates a spoustu dalších jiných pohybových aktivit.
1: V pátek 11. září koncertní sezónu zakončili na Radbuzské náplavce dva koncerty talentovaných slovenských umělkyň. Začátkem večera vystoupila zpěvačka a skladatelka Daša, která zde představila svůj nový projekt.

0: projekt byl veľa založený na elektronické produkcii. Vlastně ho v podstatě ho inšpirovala pražská klubová scéna a je to velmi vocal heavy, takže veľa se tam zpívá, veľa tam je vrstiev vokálnych a tak. Velmi dobře se mi tu hrálo. Já celkovo preferujem vonkajší koncerty, takže to bylo fajn pro mě.
1: Své nové album v Plzni ovšem představila i Katarzia. Ta v komorním uskupení s klavíristou Robinem Galliou večer na náplavce uzavřela.

0: Je to môj songwriterský 8. album a som hrozne rada, že môžeme hrať tu v Plzni, aj keď stále spievam hlavne po slovensky, ale sú tam aj nejaké české pesničky. Práve dnes sme si hovorili s klaviristom Robinom, ktorý je tu dnes so mnou, že sme hrozne radi, že sme vonku, že je to taká rozlúčka s letom a je to strašne tu príjemné a som hrozne rada, že sme tu. Mám pocit, že je to také zdravšie byť vonku, keď je leto.
1: Program ovšem létem nekončí. Společná setkání jsou pro zájemce připravovány i nadále. Více informací naleznete na webu plzeňskénáplavky.cz. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Rekordních 8 000 návštěvníků, desítky druhů vín a atmosféra, která připomínala moravské slavnosti. Bolevecká náves v Plzni ožila v pátek a v sobotu už 11. ročníkem boleveckého vinobraní.
3: Včera jsem byla hodně překvapená, že i po pracovním dnu sem dorazilo spousty lidí. A dneska ještě to krásné počasí, které nám k tomu přispělo, tak si myslím, že atmosféra je úplně skvělá, vína tečou proudem a myslím si, že se všichni dobře baví.
2: K dobrému vínu neodmyslitelně patří také kvalitní muzika.
4: Teď slyšíte, že nastupuje na pódium Bára Basiková, což si myslím, že je absolutní vrchol letošního boleveckého vinobraní. Hraje za podpory cymbálové muziky Milana Broučka. Jinak tady bylo Demofobie a včera hráli Queen Ways. Vždycky se snažíme vhodně volit jako hudební složku boleveckého vinobraní tak, aby to sedělo vlastně k těm vínům.
2: Vinaři dovezli do Plzně více než 80 druhů vín, od bílých přes růžová až po červená.
5: Přivezli jsme různý vína, myslím si, že jsme asi jediný, kdo tady nabízí neuburské, jestli dobře vím, takže možná tohle jako specialita. Potom máme frizanté, jako víno šumivé trošku, no potom taková ta klasika, Veltlín, Miller, Riesling vlašský.
6: Dneska úplně nejvíc šli takový ty polovína, takže rolandský šedý, hibernál, ty už jsou v podstatě skoro pryč a úplně výborný je Seko de Čejkovice, bublinky.
7: Přivezli jsme takový průřez naší produkce a od suchých vín vlastně přes polosuchá naš polosladká, máme tu i jedno červené a zatím to vypadá, že nejoblíbenější je Rulanda šedá.
2: Přestože je Plzeň mekou piva, na bolevecké návsi to vypadalo, že milovníků vína je v západočeské metropoli více než dost.
8: Plzeň je samozřejmě městem piva, ale na městském obvodě Plzeň 1 máme vinice. Máme tam spoustu ulic pojmenovaných po vinařských oblastech. Dokonce jednu jsme pojmenovávali 3 roky zpátky, nejnovější ulice na Rizlinku, takže nesouhlasím úplně s tím, že Plzeň je pouze městem piva.
9: Mně chutná Baláž určitě, víno moravský. Vyzkoušeli jsme v Mikulově, máme ho hrozně rádi. A jinak jsme se tady setkali s kolegyní paní učitelkou, která přijela na návštěvu z Teplic.
10: Že vůbec nejsem Teplic plzeňská, takže jsem se na návštěvě, líbí se mi tady. Setkali jsme se, ochutnáváme. To je pěkné.
11: Já jsem zkusila zatím jenom bílý, já to moc nemíchám, ale manžel měl i červený teda. A chutnalo nám asi všechno, já piju suchý většinou, že jo? Ale to je spíš kvůli dietě.
2: Bolevecké vinobraní je pro první obvod jednou z nejvýznamnějších akcí roku.
12: Já už si jedničku bez boleveckého vinobraní nedokážu vůbec představit. Jo. Ten 11. ročník je prostě nějaký závazek do budoucna a doufám, že se dožiju třeba 20. ročníku nebo 25. ročníku.
2: Brány letošního boleveckého vinobraní se sice uzavřely, příjemná atmosféra, dobrá nálada a vzpomínky na sklenku výborného vína, ale v Bolevci ještě nějaký čas zůstanou. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
13: To byly ty nejdůležitější události a dnešní zprávy už jsou u konce. Po krátké přestávce se ale ještě vrátím s kulturou a sportem.

0: Hezký den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Prázdninová štafeta má za sebou velké finále. Na hradu Radyně u Plzně se sešli malí i velcí účastníci, aby společně zakončili letní putování po zajímavých místech plzeňského a karlovarského regionu. A právě na Radyni čekal na účastníky nejen pohled do historie, ale také slavnostní zakončení a odměny.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř stovku míst po plzeňském a karlovarském kraji.
2: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
3: Já mám staršího syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i karlovarský kraj, protože v karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy, ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super v Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
2: Co nás překvapilo, že první místo nemělo to, s čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
4: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
5: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
6: Bílé Terezky z Naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Jihočeská kaplice se rozhýbala ve znamení sportu i dobré věci. Akce Kaplice v pohybu nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu sportovních disciplín pod vedením zkušených trenérů. Součástí byl také benefiční běh Kaplická míle.
7: Začátek školního roku je každým rokem spojen s hledáním nových kroužků a koníčků. Dětem i rodičům tohle hledání mohla ulehčit i akce Kaplice v pohybu, která se konala v sobotu 12. září na fotbalovém hřišti u základní školy.
8: Ten nápad vznikl, když jsem ještě místostarosta, tak vlastně vím, jak je to dneska s dětma, že ty děti jsou furt u těch obrazovek a displejů, takže vlastně abychom ty děti od těch obrazovek a displejů dostali, tak jsem vymyslel akci Kaplice v pohybu a cílem bylo, aby přišla celá rodina a celá rodina si vyzkoušela ty atletické disciplíny, zasportovala si a hlavně třeba, aby ty děti potom si vybrali nějaký kroužek a sportovali celý rok, případně celý život. Takže takhle to vzniklo.
7: Ze sportu mohli návštěvníci poměřit síly v klasických jako fotbal, florbal, basketbal či tenis. Dále tu bylo mimo jiné i stanoviště s atletikou, kde si děti mohly vyzkoušet jednotlivé disciplíny pod vedením zkušených trenérů.
9: My tu máme dneska stanoviště Kem vítězů, lomeno kroužky vítězů, to je vlastně náš spolek, který pořádá sportovní příměstské tábory a celoroční kroužky během celého školního roku. Poprvé letos jsme v létě měli v Kaplici kemp a teďka navazujeme na to právě ty kroužky, takže děti si tady můžou vyzkoušet atletické dovednosti, nějaké koordinační dovednosti, i práci s hlavou, s koordinací, jak už jsem říkal, takže to tady dneska máme pár stanovišť, které si děti můžou vyzkoušet.
10: Moje kariéra byla krásná. Já jsem vlastně poprvé na olympiádě byla v 17 letech, kdy jsem slavila svoje první osmnáctiny, vlastně jediné osmnáctiny, a taky jsem tam oslavila vlastně na poslední třicátiny, takže jsem fakt byla na 4 olympiádách a každá byla nějaká speciální, takže můžu poděkovat asi tomu nahoře, že jsem celou dobu byla zdravá a že jsem fakt měla krásnou a dlouhou atletickou kariéru.
7: Přestože hlavní náplní akce bylo ukázat sport těm, kteří o něm moc nevědí, šli si sem vyzkoušet nové věci i sportující jedinci.
11: Tak asi nejlepší teď byla ta gymnastika, mě bavila docela. A i basketbal. Basketbal byl zajímavý.
7: Kromě sportu se kaplice spojila i pro dobrou věc. Součástí akce byl i benefiční běh letos pro Kubíčka a jeho rodinu. Podpořit dobrou věc dalším doprovodným programem přijeli i zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.
12: Tak my jsme přišli podpořit na tom benefiční akci malého chlapečka. Maminko taky máme v poradně, pomáháme lidem s různým zdravotním postižením a děti si tady dneska u nás můžou vyzkoušet jízdu na vozíčku. Úplně i ty malí děti, malinký vlastně, potom ty větší, potom tady máme různé plnění úkolů, ortopedický chodníček, vyrábějí tam nanuky, vyrábějí tam různé zvířátka, plní tam různé kvízy a po splnění třech úkolů vlastně dostanou u nás na tom stanovišti taky razítko.
7: Běhu se zúčastnil skoro každý návštěvník. Nezáleželo na tom, zda jste Kaplickou měli uběhli či ušli, ale za každého běžce na startu darovalo město Kaplice 100 korun Kubíčkově rodině.
0: Co se stane, když se propojí kyjovské tradice s japonskou kulturou? Možná to zní jako nepředstavitelný hlavolam. Ten ale rozklíčovalo setkání přátel lidové písně napříč světem, které se konalo před Klvaňovým gymnáziem. Právě zde totiž vystoupili nejen zdejší pěvecké a taneční soubory, ale také hosté z Japonska.
13: Kdo by čekal klasické posezení u cymbálu, slovácké písničky a taneční vystoupení krojovaných souborů, nejspíš by se nestačil divit. Před budovou kyjovského gymnázia se totiž během jednoho odpoledne propojila místní kultura s japonskými tradicemi.

0: to taková zvláštní akce, kdy jsme tady hostili dnešní den japonskou skupinu, nesourodou z celého Japonska nazběraná skupina, která projevila tady asi zájem, celý týden je tady v Česku a projevili zájem tento poslední den věnovat Kyjovu, protože ten jejich vedoucí je panda kyjovská, dokonce má kyjovský kroj a projevili zájem o kyjovské památky a o kyjovský folklor jako takový, aby prostě to zhlédl.
1: Program nabídl kombinaci slováckých písní s netradičními ukázkami japonských tanců. Jeden z nich si dokonce mohli vyzkoušet i kyjovští vystupující. Ti se samozřejmě nenechali zahanbit a na oplátku ukázali přátelům z japonských ostrovů pestrou směsici zdejších tradic.
0: Ten program, když dělám, tak vždycky to dělám pestřejší, aby tam byl i tanec, zpěv, i mladina, mladí, proto to končila mladá cymbálová muzika, která je bravurní. Byl tady střed, byly tady staré mý tetky, staří chlapi, oni jsou jak Alexandrovci, jich je myslím 30.
1: Nechybělo ani pár překvapení. Dívčí sbor z Višně si uložil nelehký úkol a zaspíval jednu ze starých japonských písní.

0: Veselí nad Moravou nedávno oslavilo 770 let od první pečetní zmínky. Toto výročí bude až do ledna příštího roku připomínat výstava v Městském muzeu.
1: Nejstarší zmínka o Veselí nad Moravou je stará 770 let a její několikeré vyobrazení teď najdete v Městském muzeu. Je součástí výstavy s názvem Veselí 1256-2026. Nejedná se přitom o písemnou zmínku, ale o pečeť, která byla přiložena k listině týkající se daru bratra Veselského panství, řádu maltéských rytířů. Pečeť veselského komorníka Sudomíra tehdy tuto listinu potvrdila a teď je dokladem, že už před 770 lety stál na místě dnešního zámku Hrad Veselý.
2: Týká se to Hradu Veselý, ne města Veselý, jak se občas objevuje. Město Veselý 770 let nemá, protože v době, kdy ten hrad tady postavil komorník Sudomír Břeclavský v té polovině 13. století, tak město asi těžko bychom nazvali městem, protože to bylo v té době pár dřevěných chalup, které v podstatě roztroušených po tady tom Bartolomějském nebo městském ostrově.
1: Výstava ukazuje, jak mohl v raném středověku vypadat hrad a později město. Najdete na ní vizualizaci i maketu hradu a spoustu věcí denní potřeby, od zbraní přes nádobí, zednickou lžíci, hračky až po tehdejší záchodové prkénko.
2: Je to v podstatě takový výřez toho nejlepšího, co se mně podařilo vlastně dát dohromady od Hodonína až po Hradiště. A to z jednoho prostého důvodu. Dědeček břeclavského komorníka Sudomíra Tvrdíše byl prvním kastelánem v Hodonině, připomínaným v roce 1169. A v podstatě Sudomír s Pardusem, oba dva tyhle bratři se podíleli vlastně na zakládání města Hradiště. Takže vlastně ten prostor je víceméně protkán aktivitami těchto obou pánů a respektive toho rodu Tvrdišovců, jak jsme jej s kolegou Plačkem podle toho nejstaršího předka doloženého pomenovali.
1: Význam názvu komorník byl v minulosti úplně jiný než dnes, znamenal spíš vojenského velitele a správce oblasti. Výstava ale pokračuje i do novověku a ukazuje předměty, které mohl používat poslední šlechtický rod vlastnící Veselí.
2: Původní záměr byl, že to bude orientováno jenom na ten středověk. Nakonec jsme se teda domluvili, že to uděláme vlastně těch 770 let průřez vlastně až po to období vlastně Chorinských Zlecké, po ten zámek vlastně, kdy vlastně v předsálí potom je ta finální fáze vlastně, kdy se to uzavírá, jo, tím obdobím, kdy zámek vypadal ještě jako zámek.
1: Výstava v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou potrvá až do ledna příštího roku. Muzeum k ní připraví také edukační programy pro školní děti.
0: Vysoká škola Báňská v Porubě posiluje vědecké zázemí univerzity a zároveň inovační potenciál Moravskoslezského kraje. Centrum energetických a environmentálních technologií získá nové prostory přestavbou budovy N, která nabídne moderní laboratoře pro výzkum nových materiálů, energetiky i vodíkových technologií.
3: Centrum energetických a environmentálních technologií Vysoké školy Báňské je jedno z nejvýznamnějších výzkumných pracovišť v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji. Navazuje na jeho průmyslovou tradici a k dalšímu rozvoji chce využít právě budovu N v areálu Univerzity v Porubě, která je z roku 1992.
4: V této nové budově, kterou budeme nazývat CT2, se bude realizovat materiálový výzkum. Je to pro oblast medicíny, je to pro oblast udržitelné energetiky, budou se zde vyvíjet nové materiály, pokročilé technologie obecně pro udržitelnou energetiku. Můžeme si to představit jako významně laboratorní zázemí, tam se bude primárně dělat základní výzkum, budou se tam ale také dělat i nějaké zakázky přímo pro potenciální odběratele z praxe, ale ano, bude to většinou laboratorní zázemí, to znamená řada mikroskopů, řada velmi cenné techniky v řádech desítek milionů. Předpokládáme, že budou zde zaměstnanci, jednak v rámci naší univerzity, když bych to ještě rozklastroval, tak našeho centra SEED, fakulty dále materiálové technologické, fakulty elektrotechniky a informatiky, fakulty strojní, ale významnou měrou zde budou i pracovníci ze zahraničí.
3: Pro Ostravu a celý region je Vysoká škola Báňská důležitou institucí, která je nezbytná pro budoucnost. Centrum energetických a environmentálních technologií je jedním z pilířů transformace města na centrum vědy, inovací a moderních technologií.
5: My jsme moc rádi, že se samozřejmě Vysoká škola Báňská rozvíjí, protože to přináší zase nové studenty, atraktivitu oboru a vůbec rozvoj takového, já tomu říkám stát ve státě, protože opravdu Vysoká škola Báňský areál je poměrně jako velkým areálem, kde vzniká celá řada dalších výzkumných programů, ale i pracovišť a i místností nebo budov nových pro studenty jako takové. A samozřejmě ta výuka v době, kdy já jsem studovala Vysokou školu Báňskou, se poměrně hodně proměnila. A proměnila se k AI, moderním technologiím a ke spoustě vědeckých výzkumů a tak dále, kteří ti studenti můžou při svém studiu dělat. No a tato budova je toho vlastně důkazem.
6: Tato budova vlastně, která se připravuje, tedy budova, zařízení, lidi, kteří tam budou pracovat, je vlastně podporujícím směrem pro materiálové inženýrství, tedy nové materiály, udržitelnost a vše, co s tím vlastně souvisí. Navazuje na celý koncept, který tady řešíme, což je vlastně transformace energetiky, transformace kraje a velmi dobře do celé této skládačky vlastně zapadá. Očekáváme od ní hodně a věříme, že se nám vlastně to celé podaří. Materiálové inženýrství je jedno z top témat celosvětově.
3: Celý objekt projde kompletní rekonstrukcí za 330 milionů korun. Dokončení je plánováno na červen příštího roku.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Léto je definitivně za námi a 23. září nás čeká první podzimní den a s ním i podzimní rovnodennost. Příroda začne pomalu měnit své barvy, dny se budou zkracovat, ale to rozhodně neznamená, že bychom měli přestat vyrážet na výlety. Právě naopak, podzim nabízí spoustu krásných míst, zajímavých památek i kulturních zážitků. I dnes jsme pro vás připravili několik tipů, kam se vydat a co stojí za to objevit. Tak pojďme společně vyrazit na další putování. V další reportáži ze seriálu o pokladech rakouské oblasti Salzkammergut se vydáme do Bad Ischl, města, které proslavily lázně, císařská historie i umění. Právě tady začal v 19. století rozkvět lázeňství a Bad Ischl se postupně stal vyhledávaným letoviskem evropské smetánky i letním sídlem císaře Františka Josefa. My ale tentokrát nezůstaneme jen u historie. Prozkoumáme také místní lázně a samozřejmě nevynecháme ani jednu z nejpříjemnějších součástí návštěvy města, zdejší vyhlášené cukrárny.

0: Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Dnes se vypravíme za příběhem soli do Bad Ischlu, ukážeme vám místa pro regeneraci těla i duše a vyzkoušíme i speciality místní kuchyně. Pokud byste chtěli navštívit nejstarší solné lázně v sousedním Horním Rakousku, vydejte se do Bad Ischlu, který se nachází mezi jezery solné komory. Sůl se tu těžila od nepaměti. O léčivé síle zdejších slaných minerálních pramenů se tu začalo poprvé mluvit v 16. století. Až v 19. století však byly náležitě oceněny. Doktor Josef Goetz tu otevřel v roce 1823 první lázně a doktor Franz von Wierer, císařův dvorní lékař, výslovně začal doporučovat léčivé koupele vznešeným pacientům.
1: Přesvědčit se o zázračném účinku slaných pramenů chtěla i arcivévodkyně Sofie. Ve svých 23 letech ještě neměla žádné potomky, což tenkrát u císařské dynastie znamenalo tak říkajíc katastrofu. Problém se tady suverénně vyřešil 9 měsíců po lázeňském pobytu 18. srpna 1830 se narodil Franz Josef a po něm ještě Maximilián, Karl Ludvík, Anna Marie a Ludvík Viktor. Proto je císař dědeček pojmenován jako solné princátko. V Bad Ischlu nakonec Franz Josef strávil 83 letních pobytů.
0: Na návštěvě císaře s královnou Elizabet Bavorskou přezdívanou Sisi je Bad Ischl pyšný dodnes. Za svého života tu císařský pár pobýval v Kaiserville. V roce 1914 právě tady císař podepsal listinu, následkem které vypukla v Evropě první světová válka. Vilu postavenou v Biedermajerovském stylu si dnes mohou návštěvníci prohlédnout s průvodcem a vrátit se tak v čase do dob habsburské monarchie.
2: Die Geschichte von Bad Ischl ist streng verbunden mit dem Habsburger Herrschertum.
1: Stojíme v parku u Kaiservilly, která stále patří habsburské rodině a která je důstojným středobodem Bad Ischlu. Byla zřízena ve 30. letech 19. století, v době, kdy tu vládla atmosféra Sommerfrische, letních bytů. My máme obrovské štěstí, že právě císařská rodina jezdila na dlouhé letní dovolené do našeho města. Tady se odvíjí slavný příběh zásnuby císařského páru. Svatba se konala 19. srpna 1850. 53 a matka Franze Josefa koupila tuto vilu jako svatební dar. Ta budova byla původně mnohem menší a císař ji nechal z lásky k Elizabet rozšířit a přestavět do písmene E.
0: Císař byl vášnivým lovcem a interiéry vily jsou vyzdobeny početnými loveckými trofejemi. Okolo sídla se rozprostírá přírodní park o rozloze 20 hektarů.
1: Park je místem odpočinku a relaxace. Dědeček císaře byl velmi zručný zahradník a založil tu ukázkové arboretum. Vysázel tu spoustu krásných exotických stromů, třeba kavkazský ořech nebo ginkgo biloba. K vidění je tu také zámeček Marmorschlossl. Původně to byla císařská čajovna, kterou získala Sisi jako dárek od svého manžela.
0: Celé městečko Bad Ischl je protkáno sítí malebných uliček a říčka Traun svou nádhernou barvou dotváří dojem romantického lázeňského letoviska. První zastávkou hostů zpravidla bývá Trinkhalle, postavený v letech 1829 až 1831 jako lázeňský dům v podobě řeckého chrámu s krásným foajé. Další architektonické skvosty, katolický barokní kostel svatého Mikuláše, historickou poštu a telegrafní úřad najdete hned v bezprostřední blízkosti. Zastavte se také na venkovním jevišti v lázeňském parku. Zažít tu můžete velkolepé koncerty a pokud se zrovna nehraje, váš obdiv si zaslouží práce městského zahradníka, který celý park osázel květy nejrůznějších barev a vůní. Poklidnou atmosféru zažijete na esplanádě podél řeky pod korunami mladých listnáčů, kde si výhledy můžete užít i nad šálkem kávy či se sklenkou vína. Na procházce městem narazíte v ulici Fargase na jeden z pokladů města, cukrárnu Zauner, která si drží císařskou úroveň už téměř 200 let. Už z dálky každému zákazníkovi udeří do očí její starobylá duše. Dnes ji vede sympatický Filip, mladý představitel již 7. generace rodiny cukrářů, kteří sladkostmi zásobovali i Františka Josefa. Z velkého pultu plného ovocných dortů, tradičních koláčů a čokoládových pralinek se vybírá jen těžko. Vyzkoušet byste ale rozhodně měli nejslavnější produkt od Zaunerů, Zaunerstollen, jejíž recept se tu od roku 1905 předává jako rodinné stříbro.

0: Po výživné procházce městem jsme se rozhodli využít pohostinnosti hotelu Royal, kde jsme se ubytovali. Ve čtyřhvězdičkových pokojích s krásným výhledem si můžete skutečně odpočinout. Blahodárnost místní slané vody jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli v lázních Eurotherme. Ze střešního termálního bazénu si dopřáváme panoramatický výhled na celé lázeňské město. Relaxovat můžeme i v Royal Oase se sklenkou džusu nebo čaje a odzbrojující je i místní kuchyně, která se může pochlubit biocertifikátem. Servírovány vám budou chutné gurmánské pochoutky z regionálních surovin z ekologické produkce. Čtyřchodovému menu, které jsme s velkým zájmem poctivě přechutnali, vévodí tradiční rakouská specialita v podobě vařené hovězí pleci v harmonii s restovaným bramburkem s mrkví se sklenkou silvánských hroznů ze skvělých rakouských vinic. Pokud hledáte inspiraci, jaká místa v oblasti Solné komory navštívit, pomocníkem vám může být tento dřevěný kruhový rozcestník před hotelem Royal v Bad Ischlu. Jednotlivé cíle vašeho putování naleznete u tohoto solného srdce. Pozdní léto je jak stvořené k tomu, abyste poznali výjimečný charakter Bad Ischlu. Ochutnávat a objevovat jej můžete opravdu všemi smysly. Důkazem je i to, že v roce 2024 bude Bad Ischl evropským hlavním městem kultury. Klimatické lázně, dům řemesel nebo úžasné skalní cesty a vyhlídky. To už je malá ochutnávka na příští díl putování Solnou komorou z hornorakouského Bad Gäusernu. Za týden na viděnou.
1: Ostrava je známá především svou průmyslovou minulostí, ale najdeme tu i architektonické skvosty, které s těžbou a hutnictvím na první pohled příliš nesouvisejí. Jedním z nich je Dům umění, památkově chráněná budova z roku 1926, která dnes hostí Galerii výtvarného umění v Ostravě. Ta patří k nejvýznamnějším sbírkotvorným galeriím u nás. Dům umění ale stojí za pozornost i samotnou architekturou a právě na jeho podobu, historii a umělecký život, který se v jeho prostorách už téměř 100 let odehrává, se teď podíváme.
2: Galerii výtvarného umění v Ostravě najdete v budově, která je architektonickou perlou Moravskoslezské metropole.
3: Galerie výtvarného umění v Ostravě sídlí v prvorepublikové budově Domu umění z roku 1926. Sídlíme v budově, která byla otevřena 13. května v roce 1926, to znamená v době, kdy všechno teprve zkvétalo. Ostrava se dostávala teprve do varu, začala stavět ty nejkrásnější budovy, ať už to byla nová radnice, anebo právě Dům umění. Dům umění navrhli architekti František Fiala a Vladimír Valenfels. Byli to žáci slavného architekta Kotěry a inspirovali se nejen českou, ale i zahraniční architekturou. Dům umění je známý svými cihlami, které jsou tady v Ostravě typické nejen kvůli slezské gotiky, ale také kvůli hornickým koloniím, které zde jsou. Ale zároveň je inspirovaný i holandskou architekturou. Dům umění už tady stojí skoro 100 let a za tu dobu se změnil úplně minimálně. Kromě výměny střechy vypadá téměř stejně a stejně tak je tomu i uvnitř, tak se do něj pojďme podívat. Dům umění je z velké části ještě původní, takže najdete zde původní podlahy, původní dřevěné dveře, ale třeba i schodiště se zábradlím. Je to krásné, protože se můžete vrátit téměř o 100 let zpátky a prohlédnout si budovu tak, jak ji viděl například starosta města Ostravy Jan Prokeš. Teď, když se vypravíme po schodech do prvního patra, abychom si prohlédli stálou expozici, budeme mít sochu sochaře Jana Laudy. Je to lachtan a děti, které k nám chodí na tvůrčí programy, ho během svých programů pojmenovali Serafín. Serafín nám slouží jako maskot programu pro děti a najdete ho na tričkách, na knížkách, najdete ho jako plyšáka, vlastně na všem, co se u nás vztahuje k dětem. A nezapomeňte si ho pohladit po čumáku, přináší to štěstí.
2: Galerie výtvarného umění v Ostravě je největší sbírkotvornou galerií Moravskoslezského kraje. Sbírky jsou neustále rozšiřovány a v tuto chvíli již zahrnují přes 23 000 uměleckých předmětů.
3: Při vstupu do stále expozice na vás jako první koukne obrovská kresba Františka Jurečky, což byl vlastně zakladatel a mecenáš Domu umění. Kresbu namaloval Max Švabinský a my jsme ji nechali zvětšit na celou stěnu, aby dostatečně vynikal. V tomto sále si můžete prohlédnout umělecká díla, které František Jureček věnoval spolku Domu umění do jeho sbírky. Je to v podstatě základ sbírky dnešní Galerie výtvarného umění v Ostravě. Jednalo se tehdy o 122 uměleckých děl, od maleb přes grafiky až po sochy, a byl to čin velmi netypický, netradiční a na svou dobu opravdu ojedinělý. A my jsme za to velmi rádi, protože díky tomu jsme měli na co navázat a za těch téměř 100 let jsme k dnešnímu dni nazbírali 23 000 uměleckých artefaktů. Galerie výtvarného umění v Ostravě pořádá v Domě umění převážně výstavy klasického i současného umění, ale nejen to, máme celou řadu doprovodných programů, od přednášek přes koncerty až po tvůrčí dílny a edukační programy pro školy.
2: Galerie se cíleně zaměřuje právě na děti, které se mohou během roku i školních prázdnin zúčastnit řady nejrůznějších aktivit.
4: My tady v galerii nabízíme několik druhů programů. Teď to, co se odehrává tady za mnou, tak to jsou tady děti na letním zážitkovém táboře, takové tvůrčí dílně, ale jinak samozřejmě nabízíme dílny pro nejmenší děti od roku a půl do 5 let, pro děti, pro dospělé i pro seniory. A míváme i taky akce, které se váží k nějakým prázdninám, jarním, podzimním či nějakým svátkům. Myslím, že je důležité přitáhnout děti do galerie z toho důvodu, aby od malička vlastně nějak jako kultivovali a učili se kontaktu s tím uměleckým dílem. Snažíme se jim to přiblížit pomocí různých aktivit tvůrčích, často s hudebními dramatickými přesahy, tak aby to mělo vlastně zážitkový i vzdělávací charakter.
2: Novinkou je mobilní aplikace s audioprůvodcem.
3: Ten vám povykládá celý příběh vzniku galerie, je v češtině i v polštině a dozvíte se všechny zajímavosti, které se tady za těch téměř 100 let odehrály. Provázet vás bude stavitel, mecenáš a zakladatel Domu umění František Jureček a pěkně vám povykládá celý příběh toho, co všechno se u nás odehrál.
5: Pěkně vás vítám v Domě umění. Dovolte mi prosím, abych vás provedl galerií výtvarného umění v Ostravě, která by bez mé maličkosti nevznikla. V mých dobách bylo slušností se nejprve představit. Jmenuji se František Jureček a byl jsem velevážený občan Ostravy. Žil jsem v krásném období první republiky. 20. léta. Mnoho inspirujících osobností a krásné umění.
2: Zřizovatelem Galerie výtvarného umění v Ostravě je Moravskoslezský kraj.
1: Archeopark Chotěbu se nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do života našich dávných předků. Na místě původního slovanského hradiska vznikla jeho věrná rekonstrukce s mohutným opevněním, obytnými domy, výrobními objekty i železářskou pecí. Lokalita má ale mnohem starší historii, osídlená byla už v pravěku. Pojďme se tedy vydat do Chotěbuzy a zjistit, jak se tu žilo před více než 1000 lety.
2: Archeologická lokalita Chotěbus Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později je na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko.
6: V minulosti na této lokalitě bylo vystavěno mohutné trojdílné hradiště, pod kterým protékala řeka Olše. Nyní je zde vybudován archeopark, který interaktivním způsobem představuje návštěvníkům život našich předků Slovanů v 8. až polovině 11. století. Jsou zde vybudovány obytné stavby a výrobní zařízení, mezi které patří například halová stavba, polozemnice, zemnice, srubová stavba, kultovní objekt nebo železářská pec. Archeopark byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2006, tedy ten venkovní areál, a o 10 let později byla vybudována multifunkční budova, ve které je umístěna expozice o životě našich předků a vůbec tady o tom hradišti a vykopávkách, a keramická dílna a zázemí jak pro návštěvníky, tak pro zaměstnance. Zde probíhá množství doprovodných programů a akcí, ať už jsou to akce jednodenní nebo dvoudenní, ve kterých se snažíme přiblížit návštěvníkům právě těch život našich předků, Slovanů. Jsou to například akce na Jantarové stezce, Cyrilometodějské dny, například Svatováclavský den spojený s polním ští ke ctí svatého Václava, různá sokolnická vystoupení a další. Ten program je opravdu bohatý. Proč stojí za to sem přijít? Určitě je to návštěva netradiční. Mají možnost pohybovat se v místech, kde kdysi opravdu to hradiště stálo, kde na ně dýchne ta historie.
2: Přibližnou podobu historické osady rekonstruuje v dnešní době právě areál archeoparku Chotěbus Podobora.
7: Vítám vás u nás před největším domkem, který tady u nás máme, takzvanou hospodou. A pojďme se teď podívat dovnitř, jak to tam vypadalo. Nyní se nacházíte v halové stavbě, dlouhém domě, který vlastně sloužil jako naše dnešní hospoda. Tady si lidé scházeli, tady hodovali, tady rokovali. V tomto domě máme vystavené různé předměty, které naši Slované vlastně znali, a některé z nich máme vystavené vlastně v budově, v expozici, ty originály. Lidé si tady můžou prohlédnout nejrůznější předměty, jako jsou různé zbraně, sekery, které se říká bradatice, meče, štíty, různé potřeby pro jezdce, jako například ostruhy, třmeny. Kromě zbraní tady máme i potřeby například na psaní. Tady za mnou si pak můžou návštěvníci prohlédnout expozici odívání, jak se ti lidé oblékali.
2: Tato archeologická lokalita přitahuje zájem historiků a archeologů už od 19. století.
8: Můžeme tu vidět nálezy i z toho raného středověku a i z toho pravěkého období. Můžeme vypíchnout třeba předmět archeologický nález bradatice, která byla vlastně takzvaná taká ranostředověká bojová sekera. Dále tu máme významnou kost, která je významná tím, že je to kost chrta, která je nejstarší v rámci celé střední Evropy a pochází pravděpodobně z první poloviny 9. století. Ten chrt se stal maskotom archeoparku. Mezi dalšími nálezy tu máme třeba šperky ranostředověké, potom jsou tu různé keramické nádoby, či z pravěku, alebo z raného středověku. V expozici archeoparku máme i jediný mincový nález, který se nalezl na lokalitě, a je to půl denár uherského krále Štěpána a pravděpodobně pochází z poloviny 11. století.
2: Archeopark se snaží přilákat i děti a mládež. A
7: pro školní výpravy máme nejrůznější programy, například program Branou do minulosti, kde se seznámí se životem na hradišti v raném středověku, nebo například program Pozor pračlověk, kdy si lidé, děti si vyzkouší, jaké to bylo za doby kamenné, čím opracovávali kámen, co jedli a podobně. A nebo například program Divatero řemesel, který se zabývá právě nejrůznějšími řemesly.
2: Archeopark Chotěbus Podobora je jednou z pěti poboček Muzea Těšínska, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, a nachází se zhruba 5 kilometrů od Českého Těšína směrem na Karvinou. Archeopark je otevřen celoročně, avšak venkovní areál je otevřen pouze sezóně, od začátku dubna do konce října.
1: Děkuji, že jste byli s námi, a přeji vám krásné podzimní dny plné objevování. Těším se na vás zase příště.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřivu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztváranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslím, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: Začínala charitativními bazary, návštěvami dětských domovů a domovů pro seniory, dnes vede vlastní nadační fond. Patricia Stuchláková se prostřednictvím nadačního fondu Patricia snaží pomáhat tam, kde je to potřeba. V sobotu 12. září se k této iniciativě mohl připojit každý, kdo zavítal na celodenní program na Rokycanském náměstí.
7: Kdy Lesní fond se zaměřuje na pomoc seniorům, dětem a zvířatům. Pořádáme sbírky, pořádáme různé sportovní a kulturní akce ve spolupráci s místníma školama, s domovem pro seniory Harmonie v Merošově a tak dále. A vlastně i dnešní akce je zaměřená na to, že výtěžek bude použitý na zaplacení školních potřeb pro znevýhodněné děti, pro tři děti tady z Rokycanska.
6: Do akce se zapojilo také město Rokycany, které podobné aktivity dlouhodobě podporuje.
8: Já obecně každou akci, která se bude dít na náměstí, podpořím rád a město ji podpoří. I tuto akci jsme podpořili, protože jsme jim to umožnili na tomto náměstí konat. A když je to pak ještě bohulibá činnost, protože to je na podporu nadačního fondu Patricia, který vlastně podporuje handicapované děti, tak moji podporu mají vždycky.
6: Velkým lákadlem nejen pro děti byla během dne především ukázka pracovní techniky spolku Na myšlenci. Ten rovněž vznikl právě z potřeby pomáhat a ve svém volném čase se sám věnuje nejrůznějším dobročinným aktivitám.
9: Já tady zastupuji spolek Na myšlenci ZSL a je to spolek řidičů kamionů povětšinou, který se těmhle akcema věnuje podpoře dětí s nějakým postižením a letos jsme z téhle akce se rozhodli, že veškerý výtěžek z této akce bude právě na podporu nadačního fondu Patrice.
7: Děkuji všem, kdo přišel a podpořil tu akci. Moc si toho vážím a vážím si vlastně každý pomoci a vážím si hlavně toho, že díky lidem, kteří jako chodí na moje akce, já si můžu plnit svůj sen a tím vlastně pomáhat ostatním lidem.
6: Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
1: Tři rozdílné stavby, tři příběhy. Stavbami roku Plzeňského kraje za rok 2025 se staly přístavba základní školy v Holíšově, bývalá synagoga v Rabí a historický zájezdní hostinec v Kašperských horách. O vítězích rozhodovala odborná porota, která vybírala z 38 přihlášených staveb.
10: Porota všechny stavby objela, viděla je a musím konstatovat, že v letošním roce se stavba roku opět vydařila, máme velice kvalitní stavby a bohužel je smutné, že porota se musela strašně dlouho rozhodovat, komu neudělit nominace. To je vždycky to nejtěžší rozhodnutí, protože kdyby bylo po mém, tak udělíme nominaci všem 38 stavbám, ale to bohužel nešlo.
1: Hned dvě ocenění získala přístavba základní školy v Holíšově. Kromě titulu stavba roku ovládla také hlasování veřejnosti.
11: Celý gro toho návrhu bylo najít polohu pro ten celkem objemný nový prostor, který měl být přistaven ke stávající budově školy. Původně škola měla vybrané jiné místo a my jsme navrhli jinou kompozici celého vlastně školního dvora, který tu novou přístavbu bude uzavřen a nově se napojí na stávající vstup do budovy a vlastně spojí se to celé do jednoho funkčního celku.
1: Za přestavbou bývalé synagogy v Rabí na bydlení stojí architektka Vladimíra Martinovská. Její rodina objekt zakoupila v roce 2019.
12: Ten barák byl specifický v tom, že vlastně on byl od začátku takový jako velmi chudobný. Takže byl docela jako v špatném stavu, takže jsme opravdu museli přistoupit jakoby k úplný rekonstrukci. A ještě byl specifický v tom, že vlastně on to nikdy nebyl, jakoby nebyla to nikdy jedna bytová jednotka. Byla tam židovská škola, bylo tam vlastně několik chudinských bytů a nikdy to vlastně jakoby nebylo propojený. A to pro mě byla jakoby největší výzva.
1: Cenu odborné poroty získala novostavba školky v Plzni Újezdě.
13: Před tou školkou jsme navrhovali družinu základní školy, jako dřevěná, a v podstatě, když jsme přemýšleli, protože to je v novém obytném celku a je to taková jako parcela obklopená bydlením, tak jsme přemýšleli, že na tu družinu navážem a ještě uděláme jako vnitřní prostor a vlastně svět té školky uděláme úplně jinak než ty okolní domy, proto jsme v podstatě zvolili sedlou střechu, dřevěné obložení, tak aby to byl zapamatovatelný a pro děti hravej objekt.
1: Celkem si některé z ocenění odneslo 11 staveb. Mimo jiné nástavba jedné z budov fakultní nemocnice, takzvaný obláček nad Plzní, dopravní napojení severního Rokycanska na dálnici D5 nebo nový přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: Rokycany nejen jako domov místního folkloru, ale také jako prostor hudebních dialogů s českou a evropskou tradicí. Od 3. do 5. září proběhl v Rokycanech již třetí ročník festivalu Cesty k pramenům.
14: Soubor v Rokycanech působí už od roku 1967 a je pravidelným hostem nejrůznějších festivalů. A vlastně trvalo hodně dlouho, než v Rokycanech vznikla přehlídka, která by byla ušitá souboru na míru, ale zároveň byla otevřena i jiným žánru. Jsme moc rádi, že město Rokycany tuhle tu naší snahu podporuje a budeme se těšit, že to snad bude i pokračovat.
15: Festival Cesty s pramenům pro Rokycany obrovský osvěžení té scény, která je v Rokycanech, a já moc děkuju panu vejvodovi a teda spolkům, který se na tom podílí, protože je to velmi netradiční festival typu založený na folkloru, ale multikulturně a multižánrově propojený, kdy vidíme kultury i světové kultury, tak si myslím, že to velmi obohacuje Rokycany a podle návštěvnosti je vidět, že i když jsou jinde velké akce, tak si to najde své obdivovatele a jsem rád, že sem přijíždí lidi z okolí.

0: kdy jsme celé nedělní dopoledne vlastně v plném proudu tance a jezdíme na nejrůznější festivaly po republice a užíváme si to rozhodně.
1: Rokytí a Sluníčko ovšem nebyly jedinými soubory, které na své domácí půdě účinkovaly. Závěrem sobotního večera zahrála ve Spilce také legendární kapela Kale se zpěvačkou Natálií Kuchárovou.
2: Trošku jsme se rozrostli. Jo, už nás bylo původně 5, pak 6, teď je nás 8. No a pokračujeme pořád stejně v tom žánru rompop, takovej trošku latina, trošku jazzu, trošku toho našeho.
1: Festival Cesty k pramenům je letos u konce. Jeho příznivci se ale už nyní mohou těšit na jeho pokračování, které Rokycany nabídnou v příštím roce. Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
3: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na Hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř 100 míst po Plzeňském a Karlovarském kraji.
4: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
3: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
5: Já mám staršího syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy. Ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super z Plzně.
3: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
4: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
3: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
6: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
3: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
7: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
3: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
8: Bílé terasky z naučná stezka.
3: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: přes 140 akcí, více než 150 účinkujících a tisíce návštěvníků. Taková byla letošní sezóna plzeňských náplavek, které pravidelně oživují místa, jež byla dlouhá léta stranou pozornosti.
1: Projekt Plzeňské náplavky vlastně není jenom festivalem, ale teď už je to vlastně celosezónním projektem, který oživuje, neřekla bych už ani, že se snaží, ale vlastně pokračuje v nějaké historické tradici kultury kolem řeky, připravuje vlastně koncerty, cvičení pro veřejnost, pohádky, výstavy. Ten program je pestrý, vlastně byl od konce května.
0: Počet lokalit, kde se nejrůznější program odhrával, se stejně jako samotný projekt v průběhu let rozrostl.
1: Hlavní zóny byly vlastně dvě, kolem řeky Radbuzy, tady v centru na Radbuzské náplavce, a to vlastně na dvou zónách, pod kavárnou Šálek a Špunt a tady na Trojmostí, kde zrovna natáčíme, a další zóna tak byla na Mži, ta vlastně končí zítra, kde byla celou sezónu kontejnerová kavárna a každou středu se tam konala.

0: koncert a zároveň to byla i zóna sportovní, kde si lidé mohli vyzkoušet závěsnou akrobaci, nebo jogu, nebo pilates a spoustu dalších jiných pohybových aktivit.
1: V pátek 11. září koncertní sezónu zakončili na Radbuzské náplavce dva koncerty talentovaných slovenských umělkyň. Začátkem večera vystoupila zpěvačka a skladatelka Daša, která zde představila svůj nový projekt.

0: Tento projekt byl veľa založený na elektronické produkcii. Vlastně jeho, v podstatě ho inšpirovala pražská klubová scéna a je to velmi vocal heavy, takže veľa se tam zpěvá, veľa tam je vrstiev vokálnych a tak. Velmi dobře se mi tu hralo, já celkovo preferujem vonkajší koncerty, takže to bylo fajn pro mě.
1: Své nové album v Plzni ovšem představila i Katarzia. Ta v komorním uskupení s klavíristou Robinem Galiou večer na náplavce uzavřela.

0: Je to môj songwriterský 8. album a som hrozne rada, že môžeme hrať tu v Plzni, aj keď stále spievam hlavne po slovensky, ale sú tam aj nejaké české pesničky. Práve dnes sme si hovorili s klaviristom Robinom, ktorý je tu dnes so mnou, že sme hrozne radi, že sme vonku, že je to taká rozlúčka s letom a je to strašne tu príjemné a som hrozne rada, že sme tu. Mám pocit, že je to také zdravšie byť vonku, keď je leto.
1: Program ovšem létem nekončí. Společná setkání jsou pro zájemce připravovány i nadále. Více informací naleznete na webu plzeňskénáplavky.cz. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Rekordních 8 000 návštěvníků, desítky druhů vín a atmosféra, která připomínala moravské slavnosti. Bolevecká náves v Plzni ožila v pátek a v sobotu už 11. ročníkem boleveckého vinobraní.
3: Včera jsem byla hodně překvapená, že i po pracovním dnu sem dorazilo spousty lidí. A dneska ještě to krásné počasí, které nám k tomu přispělo, tak si myslím, že atmosféra je úplně skvělá, vína tečou proudem a myslím si, že se všichni dobře baví.
2: K dobrému vínu neodmyslitelně patří také kvalitní muzika.
4: Teď slyšíte, že nastupuje na pódium Bára Basiková, což si myslím, že je absolutní vrchol letošního boleveckého vinobraní. Hraje za podpory cymbálové muziky Milana Broučka. Jinak tady bylo Demofobie a včera hráli Queen Ways. Vždycky se snažíme vhodně volit jako hudební složku boleveckého vinobraní tak, aby to sedělo vlastně k těm vínům.
2: Vinaři dovezli do Plzně více než 80 druhů vín, od bílých přes růžová až po červená.
5: Přivezli jsme různý vína, myslím si, že jsme asi jediný, kdo tady nabízí neuburské, jestli dobře vím, takže možná tohle jako specialita. Potom máme frizanté, jako víno šumivé trošku, no potom taková ta klasika, Veltlín, Miller, Riesling vlašský.
6: Dneska úplně nejvíc šli takový ty polovína, takže rumunský šedý, Hibernál, ty už jsou v podstatě skoro pryč a úplně výborný je Seko de Čejkovice, bublinky.
7: Přivezli jsme takový průřez naší produkce, a od suchých vín vlastně přes polosuchá naš polosladká, máme tu i jedno červené a zatím to vypadá, že nejoblíbenější je Rulanda šedá.
2: Přestože je Plzeň mekou piva, na bolevecké návsi to vypadalo, že milovníků vína je v západočeské metropoli více než dost.
8: Plzeň je samozřejmě městem piva, ale na městském obvodě Plzeň 1 máme vinice. Máme tam spoustu ulic pojmenovaných po vinařských oblastech. Dokonce jednu jsme pojmenovávali 3 roky zpátky, nejnovější ulice na Rizlinku, takže nesouhlasím úplně s tím, že Plzeň je pouze městem piva.
9: Mně chutná Baláš určitě, víno moravský. Vyzkoušeli jsme v Mikulově, máme ho hrozně rádi. A jinak jsme se tady setkali s kolegyní paní učitelkou, která přijela na návštěvu z Teplic.
10: Že vůbec nejsem plzeňská, takže jsem se na návštěvě, líbí se mi tady. Setkali jsme se, ochutnáváme. To je pěkné.
11: Já jsem zkusila zatím jenom bílý, já to moc nemíchám, ale manžel měl i červený teda a chutnalo nám asi všechno. Já piju suchý většinou, že jo, ale to je spíš kvůli dietě.
2: Bolevecké vinobraní je pro první obvod jednou z nejvýznamnějších akcí roku.
12: Já už si jedničku bez boleveckého vinobraní nedokážu vůbec představit. Jo. Ten 11. ročník je prostě nějaký závazek do budoucna a doufám, že se dožiju třeba 20. ročníku nebo 25. ročníku.
2: Brány letošního boleveckého vinobraní se sice uzavřely, příjemná atmosféra, dobrá nálada a vzpomínky na sklenku výborného vína, ale v Bolevci ještě nějaký čas zůstanou. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
13: To byly ty nejdůležitější události a dnešní zprávy už jsou u konce. Po krátké přestávce se ale ještě vrátím s kulturou a sportem.

0: Hezký den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Prázdninová štafeta má za sebou velké finále. Na hradu Radyně u Plzně se sešli malí i velcí účastníci, aby společně zakončili letní putování po zajímavých místech plzeňského a karlovarského regionu. A právě na Radyni čekal na účastníky nejen pohled do historie, ale také slavnostní zakončení a odměny.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř stovku míst po plzeňském a karlovarském kraji.
2: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
3: Já mám strašně syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i karlovarský kraj, protože v karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy. Ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super v Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
2: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
4: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
5: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
6: Bílé terasky z naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Jihočeská kaplice se rozhýbala ve znamení sportu i dobré věci. Akce Kaplice v pohybu nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu sportovních disciplín pod vedením zkušených trenérů. Součástí byl také benefiční běh Kaplická míle.
7: Začátek školního roku je každým rokem spojen s hledáním nových kroužků a koníčků. Dětem i rodičům tohle hledání mohla ulehčit i akce Kaplice v pohybu, která se konala v sobotu 12. září na fotbalovém hřišti u základní školy.
8: Ten nápad vznikl, když jsem byl ještě místostarosta, tak vlastně vím, jak je to dneska s dětma, že ty děti jsou furt u těch obrazovek a displejů, takže vlastně ten, abychom ty děti od těch obrazovek a displejů dostali, tak jsem vymyslel akci Kaplice v pohybu a cílem bylo, aby přišla celá rodina a celá rodina si vyzkoušela ty atletické disciplíny, zasportovala si a hlavně třeba, aby ty děti potom si vybrali nějaký kroužek a sportovali celý rok, případně celý život. Takže takhle to vzniklo.
7: Ze sportu mohli návštěvníci poměřit síly v klasických jako fotbal, florbal, basketbal či tenis. Dále tu bylo mimo jiné i stanoviště s atletikou, kde si děti mohly vyzkoušet jednotlivé disciplíny pod vedením zkušených trenérů.
9: My tu máme dneska stanoviště Kem vítězů, lomeno kroužky vítězů, to je vlastně náš spolek, který pořádá sportovní příměstské tábory a celoroční kroužky během celého školního roku. Poprvé letos jsme v létě měli v Kaplici kemp a teďka navazujeme na to právě ty kroužky, takže děti si tady můžou vyzkoušet atletické dovednosti, nějaké koordinační dovednosti, i práci s hlavou, s koordinací, jak už jsem říkal, takže to tady dneska máme pár stanovišť, které si děti můžou vyzkoušet.
10: Moje kariéra byla krásná. Já jsem vlastně poprvé na olympiádě byla v 17 letech, kdy jsem slavila svoje první osmnáctiny, vlastně jediné osmnáctiny, a taky jsem tam oslavila vlastně na poslední třicátiny, takže jsem fakt byla na 4 olympiádách a každá byla nějaká speciální, takže můžu poděkovat asi tomu nahoře, že jsem celou dobu byla zdravá a že jsem fakt měla krásnou a dlouhou atletickou kariéru.
7: Přestože hlavní náplní akce bylo ukázat sport těm, kteří o něm moc nevědí, šli si sem vyzkoušet nové věci i sportující jedinci.
11: Tak asi nejlepší teď byla ta gymnastika, mě bavila docela. A i basketbal. Basketbal byl zajímavý.
7: Kromě sportu se Kaplice spojila i pro dobrou věc. Součástí akce byl i benefiční běh letos pro Kubíčka a jeho rodinu. Podpořit dobrou věc dalším doprovodným programem přijeli i zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.
12: Tak my jsme přišli podpořit na tom benefiční akci malého chlapečka. Maminku taky máme v poradně, pomáháme lidem s různým zdravotním postižením a děti si tady dneska u nás můžou vyzkoušet jízdu na vozíčku. Úplně i ty malí děti, malinký vlastně, potom ty větší, potom tady máme různé plnění úkolů, ortopedický chodníček, vyrábějí tam nanuky, vyrábějí tam různé zvířátka, plní tam různé kvízy a po splnění 3 úkolů vlastně dostanou u nás na tom stanovišti taky razítko.
7: Běhu se zúčastnil skoro každý návštěvník. Nezáleželo na tom, zda jste Kaplickou měli uběhli či ušli, ale za každého běžce na startu darovalo město Kaplice 100 korun Kubíčkově rodině.
0: Co se stane, když se propojí kyjovské tradice s japonskou kulturou? Možná to zní jako nepředstavitelný hlavolam. Ten ale rozklíčovalo setkání přátel lidové písně napříč světem, které se konalo před Klvaňovým gymnáziem. Právě zde totiž vystoupili nejen zdejší pěvecké a taneční soubory, ale také hosté z Japonska.
13: Kdo by čekal klasické posezení u cymbálu, slovácké písničky a taneční vystoupení krojovaných souborů, nejspíš by se nestačil divit. Před budovou kyjovského gymnázia se totiž během jednoho odpoledne propojila místní kultura s japonskými tradicemi.

0: Je to taková zvláštní akce, kdy jsme tady hostili dnešní den japonskou skupinu, nesourodou z celého Japonska nazběraná skupina, která projevila tady asi zájem, celý týden je tady v Česku a projevili zájem tento poslední den věnovat Kyjovu. Protože ten jejich vedoucí je panda kyjovská, dokonce má kyjovský kroj a projevili zájem o kyjovské památky a o kyjovský folklor jako takový, aby prostě to zhlédl.
1: Program nabídl kombinaci slováckých písní s netradičními ukázkami japonských tanců. Jeden z nich si dokonce mohli vyzkoušet i kyjovští vystupující. Ti se samozřejmě nenechali zahanbit a na oplátku ukázali přátelům z japonských ostrovů pestrou směsici zdejších tradic.
0: Ten program, když dělám, tak vždycky to dělám pestřejší, aby tam byl i tanec, zpěv, i mladina, mladí, proto to končila mladá cymbálová muzika, která je bravurní. Byl tady střed, byly tady staré mý tetky, staří chlapi, oni jsou jak Alexandrovci, jich je myslím 30.
1: Nechybělo ani pár překvapení. Dívčí sbor z Višně si uložil nelehký úkol a zaspíval jednu ze starých japonských písní.

0: Veselí nad Moravou nedávno oslavilo 770 let od první pečetní zmínky. Toto výročí bude až do ledna příštího roku připomínat výstava v Městském muzeu.
1: Nejstarší zmínka o Veselí nad Moravou je stará 770 let a její několikeré vyobrazení teď najdete v Městském muzeu. Je součástí výstavy s názvem Veselí 1256-2026. Nejedná se přitom o písemnou zmínku, ale o pečeť, která byla přiložena k listině týkající se daru bratra Veselského panství, řádu maltéských rytířů. Pečeť veselského komorníka Sudomíra tehdy tuto listinu potvrdila a teď je dokladem, že už před 770 lety stál na místě dnešního zámku Hrad Veselý.
2: Týká se to Hradu Veselý, ne města Veselý, jak se občas objevuje. Město Veselý 770 let nemá, protože v době, kdy ten hrad tady postavil komorník Sudomír Břeclavský v té polovině 13. století, tak město asi těžko bychom nazvali městem, protože to bylo v té době pár dřevěných chalup, které v podstatě roztroušených po tady tom Bartolomějském nebo městském ostrově.
1: Výstava ukazuje, jak mohl v raném středověku vypadat hrad a později město. Najdete na ní vizualizaci i maketu hradu a spoustu věcí denní potřeby, od zbraní přes nádobí, zednickou lžíci, hračky až po tehdejší záchodové prkénko.
2: Je to v podstatě takový výřez toho nejlepšího, co se mně podařilo vlastně dát dohromady od Hodonína až po Hradiště. A to z jednoho prostého důvodu. Dědeček břeclavského komorníka Sudomíra Tvrdiše byl prvním kastelánem v Hodoníně, připomínaným v roce 1169. A v podstatě Sudomír s Pardusem, oba dva tyhle bratři se podíleli vlastně na zakládání města Hradiště. Takže vlastně ten prostor je víceméně protkán aktivitami těchto obou pánů a respektive toho rodu Tvrdišovců, jak jsme jej s kolegou Plačkem podle toho nejstaršího předka doloženého pomenovali.
1: Význam názvu komorník byl v minulosti úplně jiný než dnes, znamenal spíš vojenského velitele a správce oblasti. Výstava ale pokračuje i do novověku a ukazuje předměty, které mohl používat poslední šlechtický rod vlastnící Veselí.
2: Původní záměr byl, že to bude orientováno jenom na ten středověk. Nakonec jsme se teda domluvili, že to uděláme vlastně těch 770 let průřez vlastně až po to období vlastně chorinských zlecké, po ten zámek vlastně, jo, kdy vlastně v předsálí potom je ta finální fáze vlastně, kdy se to uzavírá, jo, tím obdobím, kdy zámek vypadal ještě jako zámek.
1: Výstava v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou potrvá až do ledna příštího roku. Muzeum k ní připraví také edukační programy pro školní děti.
0: Vysoká škola Báňská v Porubě posiluje vědecké zázemí univerzity a zároveň inovační potenciál Moravskoslezského kraje. Centrum energetických a environmentálních technologií získá nové prostory přestavbou budovy N, která nabídne moderní laboratoře pro výzkum nových materiálů, energetiky i vodíkových technologií.
3: Centrum energetických a environmentálních technologií Vysoké školy Báňské je jedno z nejvýznamnějších výzkumných pracovišť v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji. Navazuje na jeho průmyslovou tradici a k dalšímu rozvoji chce využít právě budovu N v areálu univerzity v Porubě, která je z roku 1992.
4: V této nové budově, kterou budeme nazývat CT2, se bude realizovat materiálový výzkum. Je to pro oblast medicíny, je to pro oblast udržitelné energetiky, budou se zde vyvíjet nové materiály, pokročilé technologie, obecně pro udržitelnou energetiku. Můžeme si to představit jako významně laboratorní zázemí, tam se bude primárně dělat základní výzkum, budou se tam ale také dělat i nějaké zakázky přímo pro potenciální odběratele z praxe, ale ano, bude to většinou laboratorní zázemí, to znamená řada mikroskopů, řada velmi cenné techniky v řádech desítek milionů. Předpokládáme, že budou zde zaměstnanci, jednak v rámci naší univerzity, když bych to ještě rozklastroval, tak našeho centra SEED, fakulty dále materiálové technologické, fakulty elektrotechniky a informatiky, fakulty strojní, ale významnou měrou zde budou i pracovníci ze zahraničí.
3: Pro Ostravu a celý region je Vysoká škola Báňská důležitou institucí, která je nezbytná pro budoucnost. Centrum energetických a environmentálních technologií je jedním z pilířů transformace města na centrum vědy, inovací a moderních technologií.
5: My jsme moc rádi, že se samozřejmě Vysoká škola Báňská rozvíjí, protože to přináší zase nové studenty, atraktivitu oborů a vůbec rozvoj takového, já tomu říkám stát ve státě, protože opravdu Vysoká škola Báňské areál je poměrně jako velkým areálem, kde vzniká celá řada dalších výzkumných programů, ale i pracovišť a i místností nebo budov nových pro studenty jako takové. A samozřejmě ta výuka v době, kdy já jsem studovala Vysokou školu Báňskou, se poměrně hodně proměnila. A proměnila se k AI, moderním technologiím a ke spoustě vědeckých výzkumů a tak dále, kteří ti studenti můžou při svém studiu dělat. No a tato budova je toho vlastně důkazem.
6: Tato budova vlastně, která se připravuje, tedy budova, zařízení, lidi, kteří tam budou pracovat, je vlastně podporujícím směrem pro materiálové inženýrství, tedy nové materiály, udržitelnost a vše, co s tím vlastně souvisí. Navazuje na celý koncept, který tady řešíme, což je vlastně transformace energetiky, transformace kraje a velmi dobře to celé této skládačky vlastně zapadá. Očekáváme od ní hodně a věříme, že se nám vlastně to celé podaří. Materiálové inženýrství je jedno z top témat celosvětově.
3: Celý objekt projde kompletní rekonstrukcí za 330 milionů korun. Dokončení je plánováno na červen příštího roku.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Léto je definitivně za námi a 23. září nás čeká první podzimní den a s ním i podzimní rovnodennost. Příroda začne pomalu měnit své barvy. Dny se budou zkracovat, ale to rozhodně neznamená, že bychom měli přestat vyrážet na výlety. Právě naopak, podzim nabízí spoustu krásných míst, zajímavých památek i kulturních zážitků. I dnes jsme pro vás připravili několik tipů, kam se vydat a co stojí za to objevit. Tak pojďme společně vyrazit na další putování. V další reportáži ze seriálu o pokladech rakouské oblasti Salzkammergut se vydáme do Bad Ischlu, města, které proslavily lázně, císařská historie i umění. Právě tady začal v 19. století rozkvět lázeňství a Bad Ischl se postupně stal vyhledávaným letoviskem evropské smetánky i letním sídlem císaře Františka Josefa. My ale tentokrát nezůstaneme jen u historie. Prozkoumáme také místní lázně a samozřejmě nevynecháme ani jednu z nejpříjemnějších součástí návštěvy města, zdejší vyhlášené cukrárny.

0: Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Dnes se vypravíme za příběhem soli do Bad Ischlu. Ukážeme vám místa pro regeneraci těla i duše a vyzkoušíme i speciality místní kuchyně. Pokud byste chtěli navštívit nejstarší solné lázně v sousedním Horním Rakousku, vydejte se do Bad Ischlu, který se nachází mezi jezery solné komory. Sůl se tu těžila od nepaměti. O léčivé síle zdejších slaných minerálních pramenů se tu začalo poprvé mluvit v 16. století. Až v 19. století však byly náležitě oceněny. Doktor Josef Goetz tu otevřel v roce 1823 první lázně a doktor Franz von Wierer, císařův dvorní lékař, výslovně začal doporučovat léčivé koupele vznešeným pacientům.
1: Přesvědčit se o zázračném účinku slaných pramenů chtěla i arcivévodkyně Sofie. Ve svých 23 letech ještě neměla žádné potomky, což tenkrát u císařské dynastie znamenalo tak říkajíc katastrofu. Problém se tady suverénně vyřešil 9 měsíců po lázeňském pobytu 18. srpna 1830 se narodil Franz Josef a po něm ještě Maximilián, Karl Ludvík, Anna Marie a Ludvík Viktor. Proto je císař dědeček pojmenován jako solné princátko. V Bad Ischlu nakonec Franz Josef strávil 83 letních pobytů.
0: Na návštěvě císaře s královnou Elizabet Bavorskou přezdívanou Sisi je Bad Ischl pyšný dodnes. Za svého života tu císařský pár pobýval v Kaiserville. V roce 1914 právě tady císař podepsal listinu, následkem které vypukla v Evropě první světová válka. Vilu postavenou v Biedermajerovském stylu si dnes mohou návštěvníci prohlédnout s průvodcem a vrátit se tak v čase do dob habsburské monarchie.
2: Die Geschichte von Bad Ischl ist streng verbunden mit dem Habsburger Herrschertum.
1: Stojíme v parku u Kaiservilly, která stále patří habsburské rodině a která je důstojným středobodem Bad Ischlu. Byla zřízena ve 30. letech 19. století, v době, kdy tu vládla atmosféra Sommerfrische, letních bytů. My máme obrovské štěstí, že právě císařská rodina jezdila na dlouhé letní dovolené do našeho města. Tady se odvíjí slavný příběh zásnuby císařského páru. Svatba se konala 19. srpna 1850. A matka France Josefa koupila tuto vilu jako svatební dar. Ta budova byla původně mnohem menší a císař ji nechal z lásky k Elizabet rozšířit a přestavět do písmene E.
0: Císař byl vášnivým lovcem a interiéry vily jsou vyzdobeny početnými loveckými trofejemi. Okolo sídla se rozprostírá přírodní park o rozloze 20 hektarů.
1: Park je místem odpočinku a relaxace. Dědeček císaře byl velmi zručný zahradník a založil tu ukázkové arboretum. Vysázel tu spoustu krásných exotických stromů, třeba kavkazský ořech nebo ginkgo biloba. K vidění je tu také zámeček Marmorschlossl. Původně to byla císařská čajovna, kterou získala Sisi jako dárek od svého manžela.
0: Celé městečko Bad Ischl je protkáno sítí malebných uliček a říčka Traun svou nádhernou barvou dotváří dojem romantického lázeňského letoviska. První zastávkou hostů zpravidla bývá Trinkhalle, postavený v letech 1829 až 1831 jako lázeňský dům v podobě řeckého chrámu s krásným foajé. Další architektonické skvosty, katolický barokní kostel svatého Mikuláše, historickou poštu a telegrafní úřad najdete hned v bezprostřední blízkosti. Zastavte se také na venkovním jevišti v lázeňském parku. Zažít tu můžete velkolepé koncerty a pokud se zrovna nehraje, váš obdiv si zaslouží práce městského zahradníka, který celý park osázel květy nejrůznějších barev a vůní. Poklidnou atmosféru zažijete na esplanádě podél řeky pod korunami mladých listnáčů, kde si výhledy můžete užít i nad šálkem kávy či se sklenkou vína. Na procházce městem narazíte v ulici Fargase na jeden z pokladů města, cukrárnu Zauner, která si drží císařskou úroveň už téměř 200 let. Už z dálky každému zákazníkovi udeří do očí její starobylá duše. Dnes je vede sympatický Filip, mladý představitel již 7. generace rodiny cukrářů, kteří sladkostmi zásobovali i Františka Josefa. Z velkého pultu plného ovocných dortů, tradičních koláčů a čokoládových pralinek se vybírá jen těžko. Vyzkoušet byste ale rozhodně měli nejslavnější produkt od Zaunerů, Zaunerstollen. Jejíž recept se tu od roku 1905 předává jako rodinné stříbro.

0: výživné procházce městem jsme se rozhodli využít pohostinnosti hotelu Royal, kde jsme se ubytovali. Ve čtyřhvězdičkových pokojích s krásným výhledem si můžete skutečně odpočinout. Blahodárnost místní slané vody jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli v lázních Eurotherme. Ze střešního termálního bazénu si dopřáváme panoramatický výhled na celé lázeňské město. Relaxovat můžeme i v Royal Oase se sklenkou džusu nebo čaje a odzbrojující je i místní kuchyně, která se může pochlubit biocertifikátem. Servírovány vám budou chutné gurmánské pochoutky z regionálních surovin z ekologické produkce. Čtyřchodovému menu, které jsme s velkým zájmem poctivě přechutnali, vévodí tradiční rakouská specialita v podobě vařené hovězí pleci v harmonii s restovaným bramburkem s mrkví se sklenkou silvánských hroznů ze skvělých rakouských vinic. Pokud hledáte inspiraci, jaká místa v oblasti Solné komory navštívit, pomocníkem vám může být tento dřevěný kruhový rozcestník před hotelem Royal v Bad Ischlu. Jednotlivé cíle vašeho putování naleznete u tohoto solného srdce. Pozdní léto je jak stvořené k tomu, abyste poznali výjimečný charakter Bad Ischlu. Ochutnávat a objevovat jej můžete opravdu všemi smysly. Důkazem je i to, že v roce 2024 bude Bad Ischl evropským hlavním městem kultury. Klimatické lázně, dům řemesel nebo úžasné skalní cesty a vyhlídky. To už je malá ochutnávka na příští díl putování Solnou komorou z hornorakouského Bad Gojsernu. Za týden na viděnou.
1: Ostrava je známá především svou průmyslovou minulostí, ale najdeme tu i architektonické skvosty, které s těžbou a hutnictvím na první pohled příliš nesouvisejí. Jedním z nich je Dům umění, památkově chráněná budova z roku 1926, která dnes hostí Galerii výtvarného umění v Ostravě. Ta patří k nejvýznamnějším sbírkotvorným galeriím u nás. Dům umění ale stojí za pozornost i samotnou architekturou a právě na jeho podobu, historii a umělecký život, který se v jeho prostorách už téměř 100 let odehrává, se teď podíváme.
2: Galerii výtvarného umění v Ostravě najdete v budově, která je architektonickou perlou Moravskoslezské metropole.
3: Galerie výtvarného umění v Ostravě sídlí v prvorepublikové budově Domu umění z roku 1926. Sídlíme v budově, která byla otevřena 13. května v roce 1926, to znamená v době, kdy všechno teprve zkvétalo. Ostrava se dostávala teprve do varu, začala stavět ty nejkrásnější budovy, ať už to byla nová radnice, anebo právě Dům umění. Dům umění navrhli architekti František Fiala a Vladimír Valenfels. Byli to žáci slavného architekta Kotěry a inspirovali se nejen českou, ale i zahraniční architekturou. Dům umění je známý svými cihlami, které jsou tady v Ostravě typické nejen kvůli slezské gotiky, ale také kvůli hornickým koloniím, které zde jsou. Ale zároveň je inspirovaný i holandskou architekturou. Dům umění už tady stojí skoro 100 let a za tu dobu se změnil úplně minimálně. Kromě výměny střechy vypadá téměř stejně a stejně tak je tomu i uvnitř, tak se do něj pojďme podívat. Dům umění je z velké části ještě původní, takže najdete zde původní podlahy, původní dřevěné dveře, ale třeba i schodiště se zábradlím. Je to krásné, protože se můžete vrátit téměř o 100 let zpátky a prohlédnout si budovu tak, jak ji viděl například starosta města Ostravy Jan Prokeš. Teď, když se vypravíme po schodech do prvního patra, abychom si prohlédli stálou expozici, budeme mít sochu sochaře Jana Laudy. Je to lachtan a děti, které k nám chodí na tvůrčí programy, ho během svých programů pojmenovali Serafín. Serafín nám slouží jako maskot programu pro děti a najdete ho na tričkách, na knížkách, najdete ho jako plyšáka, vlastně na všem, co se u nás vztahuje k dětem. A nezapomeňte si ho pohladit po čumáku, přináší to štěstí.
2: Galerie výtvarného umění v Ostravě je největší sbírkotvornou galerií Moravskoslezského kraje. Sbírky jsou neustále rozšiřovány a v tuto chvíli již zahrnují přes 23 000 uměleckých předmětů.
3: Při vstupu do stále expozice na vás jako první koukne obrovská kresba Františka Jurečky, což byl vlastně zakladatel a mecenáš Domu umění. Kresbu namaloval Max Švabinský a my jsme ji nechali zvětšit na celou stěnu, aby dostatečně vynikal. V tomto sále si můžete prohlédnout umělecká díla, které František Jureček věnoval spolku Domu umění do jeho sbírky. Je to v podstatě základ sbírky dnešní Galerie výtvarného umění v Ostravě. Jednalo se tehdy o 122 uměleckých děl, od maleb přes grafiky až po sochy, a byl to čin velmi netypický, netradiční a na svou dobu opravdu ojedinělý. A my jsme za to velmi rádi, protože díky tomu jsme měli na co navázat a za těch téměř 100 let jsme k dnešnímu dni nazbírali 23 000 uměleckých artefaktů. Galerie výtvarného umění v Ostravě pořádá v Domě umění převážně výstavy klasického i současného umění, ale nejen to, máme celou řadu doprovodných programů, od přednášek přes koncerty až po tvůrčí dílny a edukační programy pro školy.
2: Galerie se cíleně zaměřuje právě na děti, které se mohou během roku i školních prázdnin zúčastnit řady nejrůznějších aktivit.
4: My tady v galerii nabízíme několik druhů programů. Teď to, co se odehrává tady za mnou, tak to jsou tady děti na letním zážitkovém táboře, takové tvůrčí dílně, ale jinak samozřejmě nabízíme dílny pro nejmenší děti od roku a půl do pěti let, pro děti, pro dospělé i pro seniory. A míváme i taky akce, které se váží k nějakým prázdninám, jarním, podzimním či nějakým svátkům. Myslím, že je důležité přitáhnout děti do galerie z toho důvodu, aby od malička vlastně nějak jako kultivovali a učili se kontaktu s tím uměleckým dílem. Snažíme se jim to přiblížit pomocí různých aktivit tvůrčích, často s hudebními dramatickými přesahy, tak aby to mělo vlastně zážitkový i vzdělávací charakter.
2: Novinkou je mobilní aplikace s audioprůvodcem.
3: Ten vám povykládá celý příběh vzniku galerie, je v češtině i v polštině a dozvíte se všechny zajímavosti, které se tady za těch téměř 100 let odehrály. Provázet vás bude stavitel, mecenáš a zakladatel Domu umění František Jureček a pěkně vám povykládá celý příběh toho, co všechno se u nás odehrál.
5: Pěkně vás vítám v Domě umění. Dovolte mi prosím, abych vás provedl galerií výtvarného umění v Ostravě, která by bez mé maličkosti nevznikla. V mých dobách bylo slušností se nejprve představit. Jmenuji se František Jureček a byl jsem velevážený občan Ostravy. Žil jsem v krásném období první republiky. 20. léta. Mnoho inspirujících osobností a krásné umění.
2: Zřizovatelem Galerie výtvarného umění v Ostravě je Moravskoslezský kraj.
1: Archeopark Chotěbus nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do života našich dávných předků. Na místě původního slovanského hradiska vznikla jeho věrná rekonstrukce s mohutným opevněním, obytnými domy, výrobními objekty i železářskou pecí. Lokalita má ale mnohem starší historii, osídlená byla už v pravěku. Pojďme se tedy vydat do Chotěbuzy a zjistit, jak se tu žilo před více než tisíci lety.
2: Archeologická lokalita Chotěbus Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později je na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko.
6: V minulosti na této lokalitě bylo vystavěno mohutné trojdílné hradiště, pod kterým protékala řeka Olše. Nyní je zde vybudován archeopark, který interaktivním způsobem představuje návštěvníkům život našich předků Slovanů v 8. až polovině 11. století. Jsou zde vybudovány obytné stavby a výrobní zařízení, mezi které patří například halová stavba, polozemnice, zemnice, srubová stavba, kulturní sportovní objekt nebo železářská pec. Archeopark byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2006, tedy ten venkovní areál, a o 10 let později byla vybudována multifunkční budova, ve které je umístěna expozice o životě našich předků a vůbec tady o tom hradišti a vykopávkách, a keramická dílna a zázemí jak pro návštěvníky, tak pro zaměstnance. Zde probíhá množství doprovodných programů a akcí, ať už jsou to akce jednodenní nebo dvoudenní, ve kterých se snažíme přiblížit návštěvníkům právě těch život našich předků, Slovanů. Jsou to například akce na Jantarové stezce, Cyrilometodějské dny, například Svatováclavský den spojený s polním ští ke ctí svatého Václava, různá sokolnická vystoupení a další. Ten program je opravdu bohatý. Proč stojí za to sem přijít? Určitě je to návštěva netradiční. Mají možnost pohybovat se v místech, kde kdysi opravdu to hradiště stálo, kde na ně dýchne ta historie.
2: Přibližnou podobu historické osady rekonstruuje v dnešní době právě areál archeoparku Chotěbus Podobora.
7: Vítám vás u nás před největším domkem, který tady u nás máme, takzvanou hospodou. A pojďme se teď podívat dovnitř, jak to tam vypadalo. Nyní se nacházíte v halové stavbě, dlouhém domě, který vlastně sloužil jako naše dnešní hospoda. Tady si lidé scházeli, tady hodovali, tady rokovali. V tomto domě máme vystavené různé předměty, které naši Slované vlastně znali, a některé z nich máme vystavené vlastně v budově, v expozici, ty originály. Lidé si tady můžou prohlédnout nejrůznější předměty, jako jsou různé zbraně, sekery, které se říká bradatice, meče, štíty, různé potřeby pro jezdce, jako například ostruhy, třmeny. Kromě zbraní tady máme i potřeby například na psaní. Tady za mnou si pak můžou návštěvníci prohlédnout expozici odívání, jak se ti lidé oblékali.
2: Tato archeologická lokalita přitahuje zájem historiků a archeologů už od 19. století.
8: Můžeme tu vidět nálezy i z toho raného středověku a i z toho pravěkého období. Můžeme vypíchnout třeba předmět archeologický nález bradatice, která byla vlastně takzvaná taká ranostředověká bojová sekera. Dále tu máme významnou kost, která je významná tím, že je to kost chrta, která je nejstarší v rámci celé střední Evropy a pochází pravděpodobně z první poloviny 9. století. Ten chrt se stal maskotom archeoparku. Mezi dalšími nálezy tu máme třeba šperky ranostředověké, potom jsou tu různé keramické nádoby, či z pravěku, alebo z raného středověku. V expozici archeoparku máme i jediný mincový nález, který se nalezl na lokalitě, a je to půl denár uherského krále Štěpána a pravděpodobně pochází z poloviny 11. století.
2: Archeopark se snaží přilákat i děti a mládež. A
7: pro školní výpravy máme nejrůznější programy, například program Branou do minulosti, kde se seznámí se životem na hradišti v raném středověku, nebo například program Pozor pračlověk, kdy si lidé, děti si vyzkouší, jaké to bylo za doby kamenné, čím opracovávali kámen, co jedli a podobně. A nebo například program Divatero řemesel, který se zabývá právě nejrůznějšími řemesly.
2: Archeopark Chotěbus Podobora je jednou z 5 poboček Muzea Těšínska, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, a nachází se zhruba 5 kilometrů od Českého Těšína směrem na Karvinou. Archeopark je otevřen celoročně, avšak venkovní areál je otevřen pouze sezóně, od začátku dubna do konce října.
1: Děkuji, že jste byli s námi, a přeji vám krásné podzimní dny plné objevování. Těším se na vás zase příště.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: World Boccia Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boccia může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslím, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
6: Začínala charitativními bazary, návštěvami dětských domovů a domovů pro seniory, dnes vede vlastní nadační fond. Patricia Stuchláková se prostřednictvím nadačního fondu Patricia snaží pomáhat tam, kde je to potřeba. V sobotu 12. září se k této iniciativě mohl připojit každý, kdo zavítal na celodenní program na Rokycanském náměstí.
7: Kdy Lesní fond se zaměřuje na pomoc seniorům, dětem a zvířatům. Pořádáme sbírky, pořádáme různé sportovní a kulturní akce ve spolupráci s místníma školama, s domovem pro seniory Harmonie v Merošově a tak dále. A vlastně i dnešní akce je zaměřená na to, že výtěžek bude použitý na zaplacení školních potřeb pro znevýhodněné děti, pro tři děti tady z Rokycanska.
6: Do akce se zapojilo také město Rokycany, které podobné aktivity dlouhodobě podporuje.
8: Já obecně každou akci, která se bude dít na náměstí, podpořím rád a město ji podpoří. I tuto akci jsme podpořili, protože jsme jim to umožnili na tomto náměstí konat. A když je to pak ještě bohulibá činnost, protože to je na podporu nadačního fondu Patricia, který vlastně podporuje handicapované děti, tak moji podporu mají vždycky.
6: Velkým lákadlem nejen pro děti byla během dne především ukázka pracovní techniky spolku Na myšlenci. Ten rovněž vznikl právě z potřeby pomáhat a ve svém volném čase se sám věnuje nejrůznějším dobročinným aktivitám.
9: Já tady zastupuji spolek Na myšlenci ZSL a je to spolek řidičů kamionů povětšinou, který se těmahle akcema věnuje podpoře dětí s nějakým postižením a letos jsme z této akce se rozhodli, že veškerý výtěžek z této akce bude právě na podporu nadačního fondu Patrice.
7: Děkuji všem, kdo přišel a podpořil tuto akci. Moc si toho vážím a vážím si vlastně každý pomoci a vážím si hlavně toho, že díky lidem, kteří jako chodí na moje akce, já si můžu plnit svůj sen a tím vlastně pomáhat ostatním lidem.
6: Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
1: Tři rozdílné stavby, tři příběhy. Stavbami roku Plzeňského kraje za rok 2025 se staly přístavba základní školy v Holíšově, bývalá synagoga v Rabí a historický zájezdní hostinec v Kašperských horách. O vítězích rozhodovala odborná porota, která vybírala z 38 přihlášených staveb.
10: Porota všechny stavby objela, viděla je a musím konstatovat, že v letošním roce se stavba roku opět vydařila, máme velice kvalitní stavby a bohužel je smutné, že porota se musela strašně dlouho rozhodovat, komu neudělit nominaci. To je vždycky to nejtěžší rozhodnutí, protože kdyby bylo po mém, tak udělíme nominaci všem 38 stavbám, ale to bohužel nešlo.
1: Hned dvě ocenění získala přístavba základní školy v Holíšově. Kromě titulu stavba roku ovládla také hlasování veřejnosti.
11: Celý gro toho návrhu bylo najít polohu pro ten celkem objemný nový prostor, který měl být přistaven ke stávající budově školy. Původně škola měla vybrané jiné místo a my jsme navrhli jinou kompozici celého vlastně školního dvora, který tu novou přístavbu bude uzavřen a nově se napojí na stávající vstup do budovy a vlastně spojí se to celé do jednoho funkčního celku.
1: Za přestavbou bývalé synagogy v Rabí na bydlení stojí architektka Vladimíra Martinovská. Její rodina objekt zakoupila v roce 2019.
12: Ten barák byl specifický v tom, že vlastně on byl od začátku takový jako velmi chudobný. Takže byl docela jako v špatném stavu, takže jsme opravdu museli přistoupit jakoby k úplný rekonstrukci. A ještě byl specifický v tom, že vlastně on to nikdy nebyl, jakoby nebyla to nikdy jedna bytová jednotka. Byla tam židovská škola, bylo tam vlastně několik chudinských bytů a nikdy to vlastně jakoby nebylo propojený. A to pro mě byla jakoby největší výzva.
1: Cenu odborné poroty získala novostavba školky v Plzni Újezdě.
13: Před tou školkou jsme navrhovali družinu základní školy, jako dřevěná, a v podstatě, když jsme přemýšleli, protože to je v novém obytném celku a je to taková jako parcela obklopená bydlením, tak jsme přemýšleli, že na tu družinu navážeme a ještě uděláme jako vnitřní prostor a vlastně svět té školky uděláme úplně jinak než ty okolní domy, proto jsme v podstatě zvolili sedlou střechu, dřevěné obložení, tak aby to byl zapamatovatelný a pro děti hravej objekt.
1: Celkem si některé z ocenění odneslo 11 staveb. Mimo jiné nástavba jedné z budov fakultní nemocnice, takzvaný obláček nad Plzní, dopravní napojení severního Rokycanska na dálnici D5 nebo nový přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: Rokycany nejen jako domov místního folkloru, ale také jako prostor hudebních dialogů s českou a evropskou tradicí. Od 3. do 5. září proběhl v Rokycanech již třetí ročník festivalu Cesty k pramenům.
14: Soubor v Rokycanech působí už od roku 1967 a je pravidelným hostem nejrůznějších festivalů. A vlastně trvalo hodně dlouho, než v Rokycanech vznikla přehlídka, která by byla ušitá souboru na míru, ale zároveň byla otevřena i jiným žánru. Jsme moc rádi, že město Rokycany tuhle tu naší snahu podporuje a budeme se těšit, že to snad bude i pokračovat.
8: Festival Cesty s pramenům pro Rokycany je obrovský osvěžení té scény, která je v Rokycanech, a já moc děkuju panu vejvodovi a teda spolkům, který se na tom podílí, protože je to velmi netradiční festival typu založený na folkloru, ale multikulturně a multižánrově propojený, kdy vidíme kultury i světové kultury, tak si myslím, že to velmi obohacuje Rokycany a podle návštěvnosti je vidět, že i když jsou jinde velké akce, tak si to najde své obdivovatele a jsem rád, že sem přijíždí lidi z okolí.
6: Na čtvrteční večer poezie v klubu komorní hudby navázal páteční koncert muziky souboru Rokytí a Rokytka. V sobotu pokračoval ve Spilce, a to swingovým uskupením Sestrioli, hudebním pořadem News Quality a tanečně hudebním vystoupením folklorního souboru Rokytí a Sluníčko.
15: Je to soubor Sluníčko z Rokycan, kde tančí zhruba 25 tanečníků, které baví tanec a dělají to rádi. Dvakrát týdně se tím zabývají. Jednou za měsíc je vždycky víkendové soustředění, kdy jsme celé nedělní dopoledne vlastně v plném proudu tance a jezdíme na nejvíc.

0: toho našeho.
1: Festival Cesty k pramenům je letos u konce. Jeho příznivci se ale už nyní mohou těšit na jeho pokračování, které Rokycany nabídnou v příštím roce. Z Rokycan pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na Hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř 100 míst po Plzeňském a Karlovarském kraji.
3: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
2: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
4: Já mám staršího syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy. Ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super z Plzně.
2: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
3: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla, druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
2: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
5: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
2: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
6: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
2: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
7: Výlet Terezky, naučná stezka.
2: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: přes 140 akcí, více než 150 účinkujících a tisíce návštěvníků. Taková byla letošní sezóna plzeňských náplavek, které pravidelně oživují místa, jež byla dlouhá léta stranou pozornosti.
1: Projekt Plzeňské náplavky vlastně není jenom festivalem, ale teď už je to vlastně celosezónním projektem, který oživuje, neřekla bych už ani, že se snaží, ale vlastně pokračuje v nějaké historické tradici kultury kolem řeky, připravuje vlastně koncerty, cvičení pro veřejnost, pohádky, výstavy. Ten program je pestrý, vlastně byl od konce května.
0: Počet lokalit, kde se nejrůznější program odehrával, se stejně jako samotný projekt v průběhu let rozrostl.
1: Hlavní zóny byly vlastně dvě, kolem řeky Radbuzy, tady v centru na Radbuzské náplavce, a to vlastně na dvou zónách, pod kavárnou Šálek a Špunt, a tady na Trojmostí, kde zrovna natáčíme, a další zóna tak byla na Mži, ta vlastně končí zítra, kde byla celou sezónu kontejnerová kavárna a každou středu se tam konal koncert, ale zároveň to byla i zóna sportovní, kde si lidé mohli vyzkoušet závěsnou akrobaci, nebo jogu, nebo pilates a spoustu dalších jiných pohybových aktivit.
0: V pátek 11. září koncertní sezónu zakončili na Radbuzské náplavce dva koncerty talentovaných slovenských umělkyň. Začátkem večera vystoupila zpěvačka a skladatelka Daša, která zde představila svůj nový projekt.

Tento projekt byl veľa založený na elektronické produkcii. Vlastně jeho, v podstatě ho inšpirovala pražská klubová scéna a je to velmi vocal heavy, takže veľa se tam zpěvá.

0: Veľa tam je vrstiev vokálnych a tak. Veľmi dobre sa mi tu hralo, ja celkovo preferujem vonkajšie koncerty, takže to bylo fajn pro mě.
1: Své nové album v Plzni ovšem představila i Katarzia. Ta v komorním uskupení s klavíristou Robinem Galiou večer na náplavce uzavřela.

0: Je to môj songwriterský 8. album a som hrozne rada, že môžeme hrať tu v Plzni, aj keď stále spievam hlavne po slovensky, ale sú tam aj nejaké české pesničky. Práve dnes sme si hovorili s klaviristom Robinom, ktorý je tu dnes so mnou, že sme hrozne radi, že sme vonku, že je to taká rozlúčka s letom a je to strašne tu príjemné a som hrozne rada, že sme tu. Mám pocit, že je to také zdravšie byť vonku, keď je leto.
1: Program ovšem létem nekončí. Společná setkání jsou pro zájemce připravovány i nadále. Více informací naleznete na webu plzeňskénáplavky.cz. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Rekordních 8 000 návštěvníků, desítky druhů vín a atmosféra, která připomínala moravské slavnosti. Bolevecká náves v Plzni ožila v pátek a v sobotu už 11. ročníkem boleveckého vinobraní.
3: Včera jsem byla hodně překvapená, že i po pracovním dnu sem dorazilo spousty lidí. A dneska ještě to krásné počasí, které nám k tomu přispělo, tak si myslím, že atmosféra je úplně skvělá, vína tečou proudem a myslím si, že se všichni dobře baví.
2: K dobrému vínu neodmyslitelně patří také kvalitní muzika.
4: Teď slyšíte, že nastupuje na pódium Bára Basiková, což si myslím, že je absolutní vrchol letošního boleveckého vinobraní. Hraje za podpory cymbálové muziky Milana Broučka. Jinak tady bylo Demofobie a včera hráli Queen Ways. Vždycky se snažíme vhodně volit jako hudební složku boleveckého vinobraní tak, aby to sedělo vlastně k těm vínům.
2: Vinaři dovezli do Plzně více než 80 druhů vín, od bílých přes růžová až po červená.
5: Přivezli jsme různý vína, myslím si, že jsme asi jediný, kdo tady nabízí neuburské, jestli dobře vím, takže možná tohle jako specialita. Potom máme frizanté, jako víno šumivé trošku, no potom taková ta klasika, Veltlín, Miller, Riesling vlašský.
6: Dneska úplně nejvíc šli takový ty polovína, takže rolandský šedý, hibernál, ty už jsou v podstatě skoro pryč a úplně výborný je Seko de Čejkovice, bublinky.
7: Přivezli jsme takový průřez naší produkce a od suchých vín vlastně přes polosuchá naš polosladká, máme tu i jedno červené a zatím to vypadá, že nejoblíbenější je Rolanda šedá.
2: Přestože je Plzeň mekou piva, na bolevecké návsi to vypadalo, že milovníků vína je v západočeské metropoli více než dost.
8: Plzeň je samozřejmě městem piva, ale na městském obvodě Plzeň 1 máme vinice. Máme tam spoustu ulic pojmenovaných po vinařských oblastech. Dokonce jednu jsme pojmenovávali 3 roky zpátky, nejnovější ulice na Rizlinku, takže nesouhlasím úplně s tím, že Plzeň je pouze městem piva.
9: Mně chutná Baláž určitě, víno moravský. Vyzkoušeli jsme v Mikulově, máme ho hrozně rádi. A jinak jsme se tady setkali s kolegyní paní učitelkou, která přijela na návštěvu z Teplic.
10: Že vůbec nejsem plzeňská, takže jsem tady na návštěvě, líbí se mi tady. Setkali jsme se, ochutnáváme. To je pěkné.
11: Já jsem zkusila zatím jenom bílý, já to moc nemíchám, ale manžel měl i červený teda. A chutnalo nám asi všechno, já piju suchý většinou, že jo? Ale to je spíš kvůli dietě.
2: Bolevecké vinobraní je pro první obvod jednou z nejvýznamnějších akcí roku.
12: Já už si jedničku bez boleveckého vinobraní nedokážu vůbec představit. Jo. Ten 11. ročník je prostě nějaký závazek do budoucna a doufám, že se dožiju třeba 20. ročníku nebo 25. ročníku.
2: Brány letošního boleveckého vinobraní se sice uzavřely, příjemná atmosféra, dobrá nálada a vzpomínky na sklenku výborného vína, ale v Bolevci ještě nějaký čas zůstanou. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
13: To byly ty nejdůležitější události a dnešní zprávy už jsou u konce. Po krátké přestávce se ale ještě vrátím s kulturou a sportem.

0: Hezký den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Prázdninová štafeta má za sebou velké finále. Na hradu Radyně u Plzně se sešli malí i velcí účastníci, aby společně zakončili letní putování po zajímavých místech plzeňského a karlovarského regionu. A právě na Radyni čekal na účastníky nejen pohled do historie, ale také slavnostní zakončení a odměny.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř stovku míst po plzeňském a karlovarském kraji.
2: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
3: Já mám strašně syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy. Ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super z Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
2: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla, druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
4: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
5: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst ji nejvíce zaujalo?
6: Bílé Terezky z Naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Jihočeská kaplice se rozhýbala ve znamení sportu i dobré věci. Akce Kaplice v pohybu nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu sportovních disciplín pod vedením zkušených trenérů. Součástí byl také benefiční běh Kaplická míle.
7: Začátek školního roku je každým rokem spojen s hledáním nových kroužků a koníčků. Dětem i rodičům tohle hledání mohla ulehčit i akce Kaplice v pohybu, která se konala v sobotu 12. září na fotbalovém hřišti u základní školy.
8: Ten nápad vznikl, když jsem ještě místostarosta, tak vlastně vím, jak je to dneska s dětma, že ty děti jsou furt u těch obrazovek a displejů, takže vlastně ten, abychom ty děti od těch obrazovek a displejů dostali, tak jsem vymyslel akci Kaplice v pohybu a cílem bylo, aby přišla celá rodina a celá rodina si vyzkoušela ty atletické disciplíny, zasportovala si a hlavně třeba, aby ty děti potom si vybrali nějaký kroužek a sportovali celý rok, případně celý život. Takže takhle to vzniklo.
7: Ze sportu mohli návštěvníci poměřit síly v klasických jako fotbal, florbal, basketbal či tenis. Dále tu bylo mimo jiné i stanoviště s atletikou, kde si děti mohly vyzkoušet jednotlivé disciplíny pod vedením zkušených trenérů.
9: My tu máme dneska stanoviště Kem vítězů, lomeno kroužky vítězů. To je vlastně náš spolek, který pořádá sportovní příměstské tábory a celoroční kroužky během celého školního roku. Poprvé letos jsme v létě měli v Kaplici kemp a teďka navazujeme na to i právě ty kroužky, takže děti si tady můžou vyzkoušet atletické dovednosti, nějaký koordinace, kombinační dovednosti, i práci s hlavou, s koordinací, jak už jsem říkal, takže to tady dneska máme pár stanovišť, které si děti můžou vyzkoušet.
10: Moje kariéra byla krásná. Já jsem vlastně poprvé na olympiádě byla v 17 letech, kdy jsem slavila svoje první osmnáctiny, vlastně jediné osmnáctiny, a taky jsem tam oslavila vlastně na poslední třicátiny, takže jsem fakt byla na 4 olympiádách a každá byla nějaká speciální, takže můžu poděkovat asi tomu nahoře, že jsem celou dobu byla zdravá a že jsem fakt měla krásnou a dlouhou atletickou kariéru.
7: Přestože hlavní náplní akce bylo ukázat sport těm, kteří o něm moc nevědí, šli si sem vyzkoušet nové věci i sportující jedinci.
11: Tak asi nejlepší teď byla ta gymnastika, mě bavila docela. A i basketbal. Basketbal byl zajímavý.
7: Kromě sportu se Kaplice spojila i pro dobrou věc. Součástí akce byl i benefiční běh letos pro Kubíčka a jeho rodinu. Podpořit dobrou věc dalším doprovodným programem přijeli i zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.
12: Tak my jsme přišli podpořit na tom benefiční akci malého chlapečka. Maminko taky máme v poradně, pomáháme lidem s různým zdravotním postižením a děti si tady dneska u nás můžou vyzkoušet jízdu na vozíčku. Úplně i ty malí děti, malinký vlastně, potom ty větší, potom tady máme různé plnění úkolů, ortopedický chodníček, vyrábějí tam nanuky, vyrábějí tam různé zvířátka, plní tam různé kvízy a po splnění 3 úkolů vlastně dostanou u nás na tom stanovišti taky razítko.
7: Běhu se zúčastnil skoro každý návštěvník. Nezáleželo na tom, zda jste Kaplickou míli uběhli či ušli, ale za každého běžce na startu darovalo město Kaplice 100 korun Kubíčkově rodině.
0: Co se stane, když se propojí kyjovské tradice s japonskou kulturou? Možná to zní jako nepředstavitelný hlavolam. Ten ale rozklíčovalo setkání přátel lidové písně napříč světem, které se konalo před Klvaňovým gymnáziem. Právě zde totiž vystoupili nejen zdejší pěvecké a taneční soubory, ale také hosté z Japonska.
13: Kdo by čekal klasické posezení u cymbálu, slovácké písničky a taneční vystoupení krojovaných souborů, nejspíš by se nestačil divit. Před budovou kyjovského gymnázia se totiž během jednoho odpoledne propojila místní kultura s japonskými tradicemi.

0: to taková zvláštní akce, kdy jsme tady hostili dnešní den japonskou skupinu, nesourodou z celého Japonska nazběraná skupina, která projevila tady asi zájem, celý týden je tady v Česku a projevili zájem tento poslední den věnovat Kyjovu. Protože ten jejich vedoucí je panda kyjovská, dokonce má kyjovský kroj a projevili zájem o kyjovské památky a o kyjovský folklor jako takový, aby prostě to zhlédl.
1: Program nabídl kombinaci slováckých písní s netradičními ukázkami japonských tanců. Jeden z nich si dokonce mohli vyzkoušet i kyjovští vystupující. Ti se samozřejmě nenechali zahanbit a na oplátku ukázali přátelům z japonských ostrovů pestrou směsici zdejších tradic.
0: Ten program, když dělám, tak vždycky to dělám pestřejší, aby tam byl i tanec, zpěv, i mladina, mladí, proto to končila mladá cymbálová muzika, která je bravurní. Byl tady střed, byly tady staré mý tetky, staří chlapi, oni jsou jak Alexandrovci, jich je myslím 30.
1: Nechybělo ani pár překvapení. Dívčí sbor z Višně si uložil nelehký úkol a zaspíval jednu ze starých japonských písní.

0: Veselí nad Moravou nedávno oslavilo 770 let od první pečetní zmínky. Toto výročí bude až do ledna příštího roku připomínat výstava v Městském muzeu.
1: Nejstarší zmínka o Veselí nad Moravou je stará 770 let a její několikeré vyobrazení teď najdete v Městském muzeu. Je součástí výstavy s názvem Veselí 1256-2026. Nejedná se přitom o písemnou zmínku, ale o pečeť, která byla přiložena k listině týkající se daru bratra Veselského panství, řádu maltéských rytířů. Pečeť veselského komorníka Sudomíra tehdy tuto listinu potvrdila a teď je dokladem, že už před 770 lety stál na místě dnešního zámku Hrad Veselý.
2: Týká se to Hradu Veselý, ne města Veselý, jak se občas objevuje. Město Veselý 770 let nemá.

0: A protože v době, kdy ten hrad tady postavil komorník Sudomír Břeclavský v té polovině 13. století, tak město asi těžko bychom nazvali městem, protože to bylo v té době pár dřevěných chalup, které v podstatě roztroušených po tady tom Bartolomějském nebo městském ostrově.
1: Výstava ukazuje, jak mohl v raném středověku vypadat hrad a později město. Najdete na ní vizualizaci i maketu hradu a spoustu věcí denní potřeby, od zbraní přes nádobí, zednickou lžíci, hračky až po tehdejší záchodové prkénko.
0: Je to v podstatě takový výřez toho nejlepšího, co se mě podařilo vlastně dát dohromady od Hodonína až po Hradiště, a to z jednoho prostého důvodu. Dědeček břeclavského komorníka Sudomíra Tvrdiše byl prvním kastelánem v Hodoníně, připomínaným v roce 1169. A v podstatě Sudomír s Pardusem, oba dva tyhle ty bratři se podíleli vlastně na zakládání města Hradiště. Takže vlastně ten prostor je víceméně protkán aktivitami těch obou pánů a respektive toho rodu Tvrdišovců, jak jsme jej s kolegou Plačkem podle toho nejstaršího předka doloženého pomenovali.
1: Význam názvu komorník byl v minulosti úplně jiný než dnes, znamenal spíš vojenského velitele a správce oblasti. Výstava ale pokračuje i do novověku a ukazuje předměty, které mohl používat poslední šlechtický rod vlastnící Veselý.
0: Původní záměr byl, že to bude orientováno jenom na ten středověk. Nakonec jsme se teda domluvili, že to uděláme vlastně těch 770 let průřez vlastně až po to období vlastně Chorinských Zlecké, po ten zámek vlastně, kdy vlastně v předsálí potom je ta finální fáze vlastně, kdy se to uzavírá, jo, tím obdobím, kdy zámek vypadal ještě jako zámek.
1: Výstava v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou potrvá až do ledna příštího roku. Muzeum k ní připraví také edukační programy pro školní děti.
2: Vysoká škola Báňská v Porubě posiluje vědecké zázemí univerzity a zároveň inovační potenciál Moravskoslezského kraje. Centrum energetických a environmentálních technologií získá nové prostory přestavbou budovy N, která nabídne moderní laboratoře pro výzkum nových materiálů, energetiky i vodíkových technologií.
3: Centrum energetických a environmentálních technologií Vysoké školy Báňské je jedno z nejvýznamnějších výzkumných pracovišť v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji. Navazuje na jeho průmyslovou tradici a k dalšímu rozvoji chce využít právě budovu N v areálu univerzity v Porubě, která je z roku 1992.
4: V této nové budově, kterou budeme nazývat CT2, se bude realizovat materiálový výzkum. Je to pro oblast medicíny, je to pro oblast udržitelné energetiky, budou se zde vyvíjet nové materiály, pokročilé technologie obecně pro udržitelnou energetiku. Můžeme si to představit jako významně laboratorní zázemí, tam se bude primárně dělat základní výzkum, budou se tam ale také dělat i nějaké zakázky přímo pro potenciální odběratele z praxe, ale ano, bude to většinou laboratorní zázemí, to znamená řada mikroskopů, řada velmi cenné techniky v řádech desítek milionů. Předpokládáme, že budou zde zaměstnanci, jednak v rámci naší univerzity, když bych to ještě rozklastroval, tak našeho centra SEED, fakulty dále materiálové technologické, fakulty elektrotechniky a informatiky, fakulty strojní, ale významnou měrou zde budou i pracovníci ze zahraničí.
3: Pro Ostravu a celý region je Vysoká škola Báňská důležitou institucí, která je nezbytná pro budoucnost. Centrum energetických a environmentálních technologií je jedním z pilířů transformace města na centrum vědy, inovací a moderních technologií.
5: My jsme moc rádi, že se samozřejmě Vysoká škola Báňská rozvíjí, protože to přináší zase nové studenty, atraktivitu oboru a vůbec rozvoj takového, já tomu říkám, stát ve státě, protože opravdu Vysoká škola Báňská areál je poměrně jako velkým areálem, kde vzniká celá řada dalších výzkumných programů, ale i pracovišť a i místností nebo budov nových pro studenty jako takové. Já samozřejmě ta výuka v době, kdy já jsem studovala Vysokou školu Báňskou, se poměrně hodně proměnila. A proměnila se k AI, moderním technologiím a ke spoustě vědeckých výzkumů a tak dále, kteří ti studenti můžou při svém studiu dělat. No a tato budova je toho vlastně důkazem.
6: Tato budova vlastně, která se připravuje, tedy budova, zařízení, lidi, kteří tam budou pracovat, je vlastně podporujícím směrem pro materiálové inženýrství, tedy nové materiály, udržitelnost a vše, co s tím vlastně souvisí. Navazuje na celý koncept, který tady řešíme, což je vlastně transformace energetiky, transformace kraje, a velmi dobře do celé této skládačky vlastně zapadá. Očekáváme od ní hodně a věříme, že se nám vlastně to celé podaří. Materiálové inženýrství je jedno z top témat celosvětově.
3: Celý objekt projde kompletní rekonstrukcí za 330 milionů korun. Dokončení je plánováno na červen příštího roku.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Léto je definitivně za námi a 23. září nás čeká první podzimní den a s ním i podzimní rovnodennost. Příroda začne pomalu měnit své barvy, dny se budou zkracovat, ale to rozhodně neznamená, že bychom měli přestat vyrážet na výlety. Právě naopak, podzim nabízí spoustu krásných míst, zajímavých památek i kulturních zážitků. I dnes jsme pro vás připravili několik tipů, kam se vydat a co stojí za to objevit. Tak pojďme společně vyrazit na další putování. V další reportáži ze seriálu o pokladech rakouské oblasti Salzkammergut se vydáme do Bad Ischl, města, které proslavily lázně, císařská historie i umění. Právě tady začal v 19. století rozkvět lázeňství a Bad Ischl se postupně stal vyhledávaným letoviskem evropské smetánky i letním sídlem císaře Františka Josefa. My ale tentokrát nezůstaneme jen u historie. Prozkoumáme také místní lázně a samozřejmě nevynecháme ani jednu z nejpříjemnějších součástí návštěvy města, zdejší vyhlášené cukrárny.

0: Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Dnes se vypravíme za příběhem soli do Bad Ischlu. Ukážeme vám místa pro regeneraci těla i duše a vyzkoušíme i speciality místní kuchyně. Pokud byste chtěli navštívit nejstarší solné lázně v sousedním Horním Rakousku, vydejte se do Bad Ischlu, který se nachází mezi jezery solné komory. Sůl se tu těžila od nepaměti. O léčivé síle zdejších slaných minerálních pramenů se tu začalo poprvé mluvit v 16. století, až v 19. století však byly náležitě oceněny. Doktor Josef Goetz tu otevřel v roce 1823 první lázně a doktor Franz Forwierer, císařův dvorní lékař, výslovně začal doporučovat léčivé koupele vznešeným pacientům.
1: Přesvědčit se o zázračném účinku slaných pramenů chtěla i arcivévodkyně Sofie. Ve svých 23 letech ještě neměla žádné potomky, což tenkrát u císařské dynastie znamenalo tak říkajíc katastrofu. Problém se tady suverénně vyřešil 9 měsíců po lázeňském pobytu 18. srpna 1830 se narodil Franz Josef a po něm ještě Maximilián, Karl Ludvík, Anna Marie a Ludvík Viktor. Proto je císař dědeček pojmenován jako solné princátko. V Bad Ischlu nakonec Franz Josef strávil 83 letních pobytů.
0: Na návštěvě císaře s královnou Elizabet Bavorskou přezdívanou Sisi je Bad Ischl pyšný dodnes. Za svého života tu císařský pár pobýval v Kaiserville. V roce 1914 právě tady císař podepsal listinu, následkem které vypukla v Evropě první světová válka. Vilu postavenou v Biedermajerovském stylu si dnes mohou návštěvníci prohlédnout s průvodcem a vrátit se tak v čase do dob habsburské monarchie.
2: Die Geschichte von Bad Ischl ist streng verbunden mit dem Habsburger Herrschertum.
1: Stojíme v parku u Kaiservilly, která stále patří habsburské rodině a která je důstojným středobodem Bad Ischlu. Byla zřízena ve 30. letech 19. století, v době, kdy tu vládla atmosféra Sommerfrische, letních bytů. My máme obrovské štěstí, že právě císařská rodina jezdila na dlouhé letní dovolené do našeho města. Tady se odvíjí slavný příběh zásnuby císařského páru. Svatba se konala 19. srpna 1850. A matka Franze Josefa koupila tuto vilu jako svatební dar. Ta budova byla původně mnohem menší a císař ji nechal z lásky k Elizabet rozšířit a přestavět do písmene E.
0: Císař byl vášnivým lovcem a interiéry vily jsou vyzdobeny početnými loveckými trofejemi. Okolo sídla se rozprostírá přírodní park o rozloze 20 hektarů.
1: Park je místem odpočinku a relaxace. Dědeček císaře byl velmi zručný zahradník a založil tu ukázkové arboretum. Vysázel tu spoustu krásných exotických stromů, třeba kavkazský ořech nebo ginkgo biloba. K vidění je tu také zámeček Marmorschlossl. Původně to byla císařská čajovna, kterou získala Sisi jako dárek od svého manžela.
0: Celé městečko Bad Ischl je protkáno sítí malebných uliček a říčka Traun svou nádhernou barvou dotváří dojem romantického lázeňského letoviska. První zastávkou hostů zpravidla bývá Trinkhalle, postavený v letech 1829 až 1831 jako lázeňský dům v podobě řeckého chrámu s krásným foyer. Další architektonické skvosty, katolický barokní kostel svatého Mikuláše, historickou poštu a telegrafní úřad najdete hned v bezprostřední blízkosti. Zastavte se také na venkovním jevišti v lázeňském parku. Zažít tu můžete velkolepé koncerty a pokud se zrovna nehraje, váš obdiv si zaslouží práce městského zahradníka, který celý park osázel květy nejrůznějších barev a vůní. Poklidnou atmosféru zažijete na esplanádě podél řeky pod korunami mladých listnáčů, kde si výhledy můžete užít i nad šálkem kávy či se sklenkou vína. Na procházce městem narazíte v ulici Fargase na jeden z pokladů města, cukrárnu Zauner, která si drží císařskou úroveň už téměř 200 let. Už z dálky každému zákazníkovi udeří do očí její starobylá duše. Dnes ji vede sympatický Filip, mladý představitel již 7. generace rodiny cukrářů, kteří sladkostmi zásobovali i Františka Josefa. Z velkého pultu plného ovocných dortů, tradičních koláčů a čokoládových pralinek se vybírá jen těžko. Vyzkoušet byste ale rozhodně měli nejslavnější produkt od Zaunerů, Zaunerstollen, jejíž recept se tu od roku 1905 předává jako rodinné stříbro.

0: po výživné procházce městem jsme se rozhodli využít pohostinnosti hotelu Royal, kde jsme se ubytovali. Ve čtyřhvězdičkových pokojích s krásným výhledem si můžete skutečně odpočinout. Blahodárnost místní slané vody jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli v lázních Eurotherme. Ze střešního termálního bazénu si dopřáváme panoramatický výhled na celé lázeňské město. Relaxovat můžeme i v Royal Oase se sklenkou džusu nebo čaje a odzbrojující je i místní kuchyně, která se může pochlubit biocertifikátem. Servírovány vám budou chutné gurmánské pochoutky z regionálních surovin z ekologické produkce. Čtyřchodovému menu, které jsme s velkým zájmem poctivě přechutnali, vévodí tradiční rakouská specialita v podobě vařené hovězí pleci v harmonii s restovaným bramburkem s mrkví se sklenkou silvánských hroznů ze skvělých rakouských vinic. Pokud hledáte inspiraci, jaká místa v oblasti Solné komory navštívit, pomocníkem vám může být tento dřevěný kruhový rozcestník před hotelem Royal v Bad Ischlu. Jednotlivé cíle vašeho putování naleznete u tohoto solného srdce. Pozdní léto je jak stvořené k tomu, abyste poznali výjimečný charakter Bad Ischlu. Ochutnávat a objevovat jej můžete opravdu všemi smysly. Důkazem je i to, že v roce 2024 bude Bad Ischl evropským hlavním městem kultury. Klimatické lázně, dům řemesel nebo úžasné skalní cesty a vyhlídky. To už je malá ochutnávka na příští díl putování Solnou komorou z hornorakouského Bad Gojsernu. Za týden na viděnou.
1: Ostrava je známá především svou průmyslovou minulostí, ale najdeme tu i architektonické skvosty, které s těžbou a hutnictvím na první pohled příliš nesouvisejí. Jedním z nich je Dům umění, památkově chráněná budova z roku 1926, která dnes hostí Galerii výtvarného umění v Ostravě. Ta patří k nejvýznamnějším sbírkotvorným galeriím u nás. Dům umění ale stojí za pozornost i samotnou architekturou a právě na jeho podobu, historii a umělecký život, který se v jeho prostorách už téměř 100 let odehrává, se teď podíváme.
2: Galerii výtvarného umění v Ostravě najdete v budově, která je architektonickou perlou Moravskoslezské metropole.
3: Galerie výtvarného umění v Ostravě sídlí v prvorepublikové budově Domu umění z roku 1926. Sídlíme v budově, která byla otevřena 13. května v roce 1926, to znamená v době, kdy všechno teprve zkvétalo. Ostrava se dostávala teprve do varu, začala stavět ty nejkrásnější budovy, ať už to byla nová radnice, anebo právě Dům umění. Dům umění navrhli architekti František Fiala a Vladimír Valenfels. Byli to žáci slavného architekta Kotěry a inspirovali se nejen českou, ale i zahraniční architekturou. Dům umění je známý svými cihlami, které jsou tady v Ostravě typické nejen kvůli slezské gotiky, ale také kvůli hornickým koloniím, které zde jsou. Ale zároveň je inspirovaný i holandskou architekturou. Dům umění už tady stojí skoro 100 let a za tu dobu se změnil úplně minimálně. Kromě výměny střechy vypadá téměř stejně a stejně tak je tomu i uvnitř, tak se do něj pojďme podívat. Dům umění je z velké části ještě původní, takže najdete zde původní podlahy, původní dřevěné dveře, ale třeba i schodiště se zábradlím. Je to krásné, protože se můžete vrátit téměř o 100 let zpátky a prohlédnout si budovu tak, jak ji viděl například starosta města Ostravy Jan Prokeš. Teď, když se vypravíme po schodech do prvního patra, abychom si prohlédli stálou expozici, budeme míjet sochu sochaře Jana Laudy. Je to lachtan a děti, které k nám chodí na tvůrčí programy, ho během svých programů pojmenovali Serafín. Serafín nám slouží jako maskot programu pro děti a najdete ho na tričkách, na knížkách, najdete ho jako plyšáka, vlastně na všem, co se u nás vztahuje k dětem. A nezapomeňte si ho pohladit po čumáku, přináší to štěstí.
2: Galerie výtvarného umění v Ostravě je největší sbírkotvornou galerií Moravskoslezského kraje. Sbírky jsou neustále rozšiřovány a v tuto chvíli již zahrnují přes 23 000 uměleckých předmětů.
3: Při vstupu do stále expozice na vás jako první koukne obrovská kresba Františka Jurečky, což byl vlastně zakladatel a mecenáš Domu umění. Kresbu namaloval Max Švabinský a my jsme ji nechali zvětšit na celou stěnu, aby dostatečně vynikal. V tomto sále si můžete prohlédnout umělecká díla, které František Jureček věnoval spolku Domu umění do jeho sbírky. Je to v podstatě základ sbírky dnešní Galerie výtvarného umění v Ostravě. Jednalo se tehdy o 122 uměleckých děl, od maleb přes grafiky až po sochy, a byl to čin velmi netypický, netradiční a na svou dobu opravdu ojedinělý. A my jsme za to velmi rádi, protože díky tomu jsme měli na co navázat a za těch téměř 100 let jsme k dnešnímu dni nazbírali 23 000 uměleckých artefaktů. Galerie výtvarného umění v Ostravě pořádá v Domě umění převážně výstavy klasického i současného umění, ale nejen to, máme celou řadu doprovodných programů, od přednášek přes koncerty až po tvůrčí dílny a edukační programy pro školy.
2: Galerie se cíleně zaměřuje právě na děti, které se mohou během roku i školních prázdnin zúčastnit řady nejrůznějších aktivit.
4: My tady v galerii nabízíme několik druhů programů. Teď to, co se odehrává tady za mnou, tak to jsou tady děti na letním zážitkovém táboře, takové tvůrčí dílně, ale jinak samozřejmě nabízíme dílny pro nejmenší děti od roku a půl do pěti let, pro děti, pro dospělé i pro seniory. A míváme i taky akce, které se váží k nějakým prázdninám, jarním, podzimním či nějakým svátkům. Myslím, že je důležité přitáhnout děti do galerie z toho důvodu, aby od malička vlastně nějak jako kultivovali a učili se kontaktu s tím uměleckým dílem. Snažíme se jim to přiblížit pomocí různých aktivit tvůrčích, často s hudebními dramatickými přesahy, tak aby to mělo vlastně zážitkový i vzdělávací charakter.
2: Novinkou je mobilní aplikace s audioprůvodcem.
3: Ten vám povykládá celý příběh vzniku galerie, je v češtině i v polštině a dozvíte se všechny zajímavosti, které se tady za těch téměř 100 let odehrály. Provázet vás bude stavitel, mecenáš a zakladatel Domu umění František Jureček a pěkně vám povykládá celý příběh toho, co všechno se u nás odehrál.
5: Pěkně vás vítám v Domě umění. Dovolte mi prosím, abych vás provedl galerií výtvarného umění v Ostravě, která by bez mé maličkosti nevznikla. V mých dobách bylo slušností se nejprve představit. Jmenuji se František Jureček a byl jsem velevážený občan Ostravy. Žil jsem v krásném období první republiky. 20. léta. Mnoho inspirujících osobností a krásné umění.
2: Zřizovatelem Galerie výtvarného umění v Ostravě je Moravskoslezský kraj.
1: Archeopark Chotěbus nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do života našich dávných předků. Na místě původního slovanského hradiska vznikla jeho věrná rekonstrukce s mohutným opevněním, obytnými domy, výrobními objekty i železářskou pecí. Lokalita má ale mnohem starší historii, osídlená byla už v pravěku. Pojďme se tedy vydat do Chotěbuzy a zjistit, jak se tu žilo před více než tisíci lety.
2: Archeologická lokalita Chotěbus Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později je na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko.
6: V minulosti na této lokalitě bylo vystavěno mohutné trojdílné hradiště, pod kterým protékala řeka Olše. Nyní je zde vybudován archeopark, který interaktivním způsobem představuje návštěvníkům život našich předků Slovanů v 8. až polovině 11. století. Jsou zde vybudovány obytné stavby a výrobní zařízení, mezi které patří například halová stavba, polozemnice, zemnice, srubová stavba, kulturní sportovní objekt nebo železářská pec. Archeopark byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2006, tedy ten venkovní areál, a o 10 let později byla vybudována multifunkční budova, ve které je umístěna expozice o životě našich předků a vůbec tady o tom hradišti a vykopávkách, a keramická dílna a zázemí jak pro návštěvníky, tak pro zaměstnance. Zde probíhá množství doprovodných programů a akcí, ať už jsou to akce jednodenní nebo dvoudenní, ve kterých se snažíme přiblížit návštěvníkům právě těch život našich předků, Slovanů. Jsou to například akce na Jantarové stezce, Cyrilometodějské dny, například Svatováclavský den spojený s polním ští ke ctí svatého Václava, různá sokolnická vystoupení a další. Ten program je opravdu bohatý. Proč stojí za to sem přijít? Určitě je to návštěva netradiční. Mají možnost pohybovat se v místech, kde kdysi opravdu to hradiště stálo, kde na ně dýchne ta historie.
2: Přibližnou podobu historické osady rekonstruuje v dnešní době právě areál archeoparku Chotěbus Podobora.
7: Vítám vás u nás před největším domkem, který tady u nás máme, takzvanou hospodou. A pojďme se teď podívat dovnitř, jak to tam vypadalo. Nyní se nacházíte v halové stavbě, dlouhém domě, který vlastně sloužil jako naše dnešní hospoda. Tady si lidé scházeli, tady hodovali, tady rokovali. V tomto domě máme vystavené různé předměty, které naši Slované vlastně znali, a některé z nich máme vystavené vlastně v budově, v expozici, ty originály. Lidé si tady můžou prohlédnout nejrůznější předměty, jako jsou různé zbraně, sekery, které se říká bradatice, meče, štíty, různé potřeby pro jezdce, jako například ostruhy, třmeny. Kromě zbraní tady máme i potřeby například na psaní. Tady za mnou si pak můžou návštěvníci prohlédnout expozici odívání, jak se ti lidé oblékali.
2: Tato archeologická lokalita přitahuje zájem historiků a archeologů už od 19. století.
8: Můžeme tu vidět nálezy i z toho raného středověku a i z toho pravěkého období. Můžeme vypíchnout třeba předmět archeologický nález bradatice, která byla vlastně takzvaná taká ranostředověká bojová sekera. Dále tu máme významnou kost, která je významná tím, že je to kost chrta, která je nejstarší v rámci celé střední Evropy a pochází pravděpodobně z první poloviny 9. století. Ten chrt se stal maskotom archeoparku. Mezi dalšími nálezy tu máme třeba šperky ranostredověké, potom jsou tu různé keramické nádoby, či z pravěku, alebo z raného středověku. V expozici archeoparku máme i jediný mincový nález, který se nalezl na lokalitě, a je to půl denár uherského krále Štěpána a pravděpodobně pochází z poloviny 11. století.
2: Archeopark se snaží přilákat i děti a mládež. A
7: pro školní výpravy máme nejrůznější programy, například program Branou do minulosti, kde se seznámí se životem na hradišti v raném středověku, nebo například program Pozor pračlověk, kdy si lidé, děti si vyzkouší, jaké to bylo za doby kamenné, čím opracovávali kámen, co jedli a podobně. A nebo například program Devatero řemesel, který se zabývá právě nejrůznějšími řemesly.
2: Archeopark Chotěbus Podobora je jednou z 5 poboček Muzea Těšínska, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, a nachází se zhruba 5 kilometrů od Českého Těšína směrem na Karvinou. Archeopark je otevřen celoročně, avšak venkovní areál je otevřen pouze sezóně, od začátku dubna do konce října.
1: Děkuji, že jste byli s námi, a přeji vám krásné podzimní dny plné objevování. Těším se na vás zase příště.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium střeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Sport Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslím, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
6: Začínala charitativními bazary, návštěvami dětských domovů a domovů pro seniory, dnes vede vlastní nadační fond. Patricia Stuchláková se prostřednictvím nadačního fondu Patricia snaží pomáhat tam, kde je to potřeba. V sobotu 12. září se k této iniciativě mohl připojit každý, kdo zavítal na celodenní program na Rokycanském náměstí.
7: Kdy Lesní fond se zaměřuje na pomoc seniorům, dětem a zvířatům. Pořádáme sbírky, pořádáme různé sportovní a kulturní akce ve spolupráci s místníma školama, s domovem pro seniory Harmonie v Merošově a tak dále. A vlastně i dnešní akce je zaměřená na to, že výtěžek bude použitý na zaplacení školních potřeb pro znevýhodněné děti, pro tři děti tady z Rokycanska.
6: Do akce se zapojilo také město Rokycany, které podobné aktivity dlouhodobě podporuje.
8: Já obecně každou akci, která se bude dít na náměstí, podpořím rád a město ji podpoří. I tuto akci jsme podpořili, protože jsme jim to umožnili na tomto náměstí konat. A když je to pak ještě bohulibá činnost, protože to je na podporu nadačního fondu Patricia, který vlastně podporuje handicapované děti, tak moji podporu mají vždycky.
6: Velkým lákadlem nejen pro děti byla během dne především ukázka pracovní techniky spolku Na myšlenci. Ten rovněž vznikl právě z potřeby pomáhat a ve svém volném čase se sám věnuje nejrůznějším dobročinným aktivitám.
9: Já tady zastupuji spolek Na myšlenci ZSL a je to spolek řidičů kamionů povětšinou, který se těmhle akcema věnuje podpoře dětí s nějakým postižením a letos jsme z této akce se rozhodli, že veškerý výtěžek z této akce bude právě na podporu nadačního fondu Patrice.
7: Děkuji všem, kdo přišel a podpořil tuto akci. Moc si toho vážím a vážím si vlastně každý pomoci a vážím si hlavně toho, že díky lidem, kteří jako chodí na moje akce, já si můžu plnit svůj sen a tím vlastně pomáhat ostatním lidem.
6: Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
1: Tři rozdílné stavby, tři příběhy. Stavbami roku Plzeňského kraje za rok 2025 se staly přístavba základní školy v Holíšově, bývalá synagoga v Rabí a historický zájezdní hostinec v Kašperských horách. O vítězích rozhodovala odborná porota, která vybírala z 38 přihlášených staveb.
10: Porota všechny stavby objela, viděla je a musím konstatovat, že v letošním roce se stavba roku opět vydařila, máme velice kvalitní stavby a bohužel je smutné, že porota se musela strašně dlouho rozhodovat, komu neudělit nominace. To je vždycky to nejtěžší rozhodnutí, protože kdyby bylo po mém, tak udělíme nominaci všem 38 stavbám, ale to bohužel nešlo.
1: Hned dvě ocenění získala přístavba základní školy v Holíšově. Kromě titulu stavba roku ovládla také hlasování veřejnosti.
11: Celý gro toho návrhu bylo najít polohu pro ten celkem objemný nový prostor, který měl být přistaven ke stávající budově školy. Původně škola měla vybrané jiné místo a my jsme navrhli jinou kompozici celého vlastně školního dvora, který tu novou přístavbu bude uzavřen a nově se napojí na stávající vstup do budovy a vlastně spojí se to celé do jednoho funkčního celku.
1: Za přestavbou bývalé synagogy v Rabí na bydlení stojí architektka Vladimíra Martinovská. Její rodina objekt zakoupila v roce 2019.
12: Ten barák byl specifický v tom, že vlastně on byl od začátku takový jako velmi chudobný, takže byl docela jako v špatném stavu, takže jsme opravdu museli přistoupit jakoby k úplný rekonstrukci a ještě byl specifický v tom, že vlastně on to nikdy nebyl, jakoby nebyla to nikdy jedna bytová jednotka. Byla tam židovská škola, bylo tam vlastně několik chudinských bytů a nikdy to vlastně jakoby nebylo propojený a to pro mě byla jakoby největší výzva.
1: Cenu odborné poroty získala novostavba školky v Plzni Újezdě.
13: Před tou školkou jsme navrhovali družinu základní školy, jako dřevěná, a v podstatě, když jsme přemýšleli, protože to je v novém obytném celku a je to taková jako parcela obklopená bydlením, tak jsme přemýšleli, že na tu družinu navážeme a ještě uděláme jako vnitřní prostor a vlastně svět té školky uděláme úplně jinak než ty okolní domy, proto jsme v podstatě zvolili sedlou střechu, dřevěné obložení, tak aby to byl zapamatovatelný a pro děti hravej objekt.
1: Celkem si některé z ocenění odneslo 11 staveb. Mimo jiné nástavba jedné z budov fakultní nemocnice, takzvaný obláček nad Plzní, dopravní napojení severního Rokycanska na dálnici D5 nebo nový přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: Rokycany nejen jako domov místního folkloru, ale také jako prostor hudebních dialogů s českou a evropskou tradicí. Od 3. do 5. září proběhl v Rokycanech již třetí ročník festivalu Cesty k pramenům.
14: Soubor v Rokycanech působí už od roku 1967 a je pravidelným hostem nejrůznějších festivalů. A vlastně trvalo hodně dlouho, než v Rokycanech vznikla přehlídka, která by byla ušitá souboru na míru, ale zároveň byla otevřená i jiným žánru. Jsme moc rádi, že město Rokycany tuhle tu naší snahu podporuje a budeme se těšit, že to snad bude i pokračovat.
8: Festival Cesty k pramenům pro Rokycany obrovský osvěžení té scény, která je v Rokycanech, a já moc děkuju panu Vejvodovi a teda spolkům, který se na tom podílí, protože je to velmi netradiční festival typu založený na folkloru, ale multikulturně a multižánrově propojený, kdy vidíme kultury i světové kultury, tak si myslím, že to velmi obohacuje Rokycany a podle návštěvnosti je vidět, že i když jsou jinde velké akce, tak si to najde své obdivovatele a jsem rád, že sem přijíždí lidi z okolí.
6: Na čtvrteční večer poezie v klubu komorní hudby navázal páteční koncert muziky souboru Rokytí a Rokytka. V sobotu pokračoval ve Spilce, a to swingovým uskupením Sestrioli, hudebním pořadem News Quality a tanečně hudebním vystoupením folklorního souboru Rokytí a Sluníčko.
15: Je to soubor Sluníčko z Rokycan, kde tančí zhruba 25 tanečníků, které baví tanec a dělají to rádi. Dvakrát týdně se tím zabývají. Jednou za měsíc je vždycky víkendové soustředění, kdy jsme celé nedělní dopoledne vlastně v plném proudu tance a jezdíme na nejrůznější festivaly po republice a užíváme si to rozhodně.
6: Rokytí a Sluníčko ovšem nebyly jedinými soubory, které na své domácí půdě účinkovaly. Závěrem sobotního večera zahrála ve Spilce také legendární kapela Kale se zpěvačkou Natálií Kuchárovou.
16: Trošku jsme se rozrostli, jo, už nás bylo původně 5, pak 6, teď je nás 8. No, a pokračujeme pořád stejně v tom žánru rompop, takovej trošku latina, trošku jazzu, trošku toho našeho.
6: Festival Cesty k pramenům je letos u konce. Jeho příznivci se ale už nyní

0: nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
2: Já mám staršího syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka a volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy, ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích. Což je úplně super z Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
0: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
3: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
4: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst ji nejvíce zaujalo?
5: Bílé terasky, naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: přes 140 akcí, více než 150 účinkujících a tisíce návštěvníků. Taková byla letošní sezóna plzeňských náplavek, které pravidelně oživují místa, jež byla dlouhá léta stranou pozornosti.
1: Projekt Plzeňské náplavky vlastně není jenom festivalem, ale teď už je to vlastně celosezónním projektem, který oživuje, neřekla bych už ani, že se snaží, ale vlastně pokračuje v nějaké historické tradici kultury kolem řeky, připravuje vlastně koncerty, cvičení pro veřejnost, pohádky, výstavy. Ten program je pestrý, vlastně byl od konce května.
0: Počet lokalit, kde se nejrůznější program odehrával, se stejně jako samotný projekt v průběhu let rozrostl.
1: Hlavní zóny byly vlastně dvě, kolem řeky Radbuzy, tady v centru na Radbuzské náplavce, a to vlastně na dvou zónách, pod kavárnou Šálek a Špunt, a tady na Trojmostí, kde zrovna natáčíme, a další zóna tak byla na Mži, ta vlastně končí zítra, kde byla celou sezónu kontejnerová kavárna a každou středu se tam konal koncert, ale zároveň to byla i zóna sportovní, kde si lidé mohli vyzkoušet závěsnou akrobaci, nebo jogu, nebo pilates a spoustu dalších jiných pohybových aktivit.
0: V pátek 11. září koncertní sezónu zakončili na Radbuzské náplavce dva koncerty talentovaných slovenských umělkyň. Začátkem večera vystoupila zpěvačka a skladatelka Daša, která zde představila svůj nový projekt.

0: Tento projekt byl veľa založený na elektronické produkcii. Vlastně jeho, v podstatě ho inšpirovala pražská klubová scéna a je to velmi vocal heavy, takže veľa se tam zpěvá, veľa tam je vrstiev vokálnych a tak. Velmi dobře se mi tu hralo, já celkovo preferujem vonkajší koncerty, takže to bylo fajn pro mě.
1: Své nové album v Plzni ovšem představila i Katarzia. Ta v komorním uskupení s klavíristou Robinem Galliou večer na náplavce uzavřela.

0: hovorili s klaviristom Robinom, ktorý je tu dnes so mnou, že sme hrozne radi, že sme vonku, že je to taká rozlúčka s letom a je to strašne tu príjemné a som hrozne rada, že sme tu. Mám pocit, že je to také zdravšie byť vonku, keď je leto.
1: Program ovšem létem nekončí. Společná setkání jsou pro zájemce připravovány i nadále. Více informací naleznete na webu plzeňskenáplavky.cz. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Rekordních 8 000 návštěvníků, desítky druhů vín a atmosféra, která připomínala moravské slavnosti. Bolevecká náves v Plzni ožila v pátek a v sobotu už 11. ročníkem boleveckého vinobraní.
3: Včera jsem byla hodně překvapená, že i po pracovním dnu sem dorazilo spousty lidí. A dneska ještě to krásné počasí, které nám k tomu přispělo, tak si myslím, že atmosféra je úplně skvělá, vína tečou proudem a myslím si, že se všichni dobře baví.
2: K dobrému vínu neodmyslitelně patří také kvalitní muzika.
4: Teď slyšíte, že nastupuje na pódium Bára Basiková, což si myslím, že je absolutní vrchol letošního boleveckého vinobraní. Hraje za podpory cymbálové muziky Milana Broučka. Jinak tady bylo Demofobie a včera hráli Queen Ways. Vždycky se snažíme vhodně volit jako hudební složku boleveckého vinobraní tak, aby to sedělo vlastně k těm vínům.
2: Vinaři dovezli do Plzně více než 80 druhů vín, od bílých přes růžová až po červená.
5: Přivezli jsme různý vína, myslím si, že jsme asi jediný, kdo tady nabízí neuburské, jestli dobře vím, takže možná tohle jako specialita. Potom máme frizanté, jako víno šumivé trošku, no potom taková ta klasika, Veltlín, Miller, Riesling vlašský.
6: Dneska úplně nejvíc šli takový ty polovína, takže rulandský šedý, hibernál, ty už jsou v podstatě skoro pryč a úplně výborný je Seko de Čejkovice, bublinky.
7: Přivezli jsme takový průřez naší produkce, a od suchých vín vlastně přes polosuchá naš polosladká, máme tu i jedno červené a zatím to vypadá, že nejoblíbenější je Rulanda šedá.
2: Přestože je Plzeň mekou piva, na bolevecké návsi to vypadalo, že milovníků vína je v západočeské metropoli více než dost.
8: Plzeň je samozřejmě městem piva, ale na městském obvodě Plzeň 1 máme vinice. Máme tam spoustu ulic pojmenovaných po vinařských oblastech. Dokonce jednu jsme pojmenovávali 3 roky zpátky, nejnovější ulice na Rizlinku, takže nesouhlasím úplně s tím, že Plzeň je pouze městem piva.
9: Mně chutná Baláš určitě, víno moravský. Vyzkoušeli jsme v Mikulově, máme ho hrozně rádi. A jinak jsme se tady setkali s kolegyní paní učitelkou, která přijela na návštěvu z Teplic.
10: Že vůbec nejsem Teplic plzeňská, takže jsem tady na návštěvě, líbí se mi tady. Setkali jsme se, ochutnáváme. To je pěkné.
11: Já jsem zkusila zatím jenom bílý, já to moc nemíchám, ale manžel měl i červený teda. A chutnalo nám asi všechno, já piju suchý většinou, že jo? Ale to je spíš kvůli dietě.
2: Bolevecké vinobraní je pro první obvod jednou z nejvýznamnějších akcí roku.
12: Já už si jedničku bez boleveckého vinobraní nedokážu vůbec představit. Jo. Ten 11. ročník je prostě nějaký závazek do budoucna a doufám, že se dožiju třeba 20. ročníku nebo 25. ročníku.
2: Brány letošního boleveckého vinobraní se sice uzavřely, příjemná atmosféra, dobrá nálada a vzpomínky na sklenku výborného vína, ale v Bolevci ještě nějaký čas zůstanou. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
13: To byly ty nejdůležitější události a dnešní zprávy už jsou u konce. Po krátké přestávce se ale ještě vrátím s kulturou a sportem.

0: Hezký den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Prázdninová štafeta má za sebou velké finále. Na hradu Radyně u Plzně se sešli malí i velcí účastníci, aby společně zakončili letní putování po zajímavých místech plzeňského a karlovarského regionu. A právě na Radyni čekal na účastníky nejen pohled do historie, ale také slavnostní zakončení a odměny.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř stovku míst po plzeňském a karlovarském kraji.
2: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
3: Já mám strašně syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď karlovarský kraj, protože v karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy, ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích. Což je úplně super v Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
2: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
4: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
5: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
6: Bílé terasky z naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Jihočeská kaplice se rozhýbala ve znamení sportu i dobré věci. Akce Kaplice v pohybu nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu sportovních disciplín pod vedením zkušených trenérů. Součástí byl také benefiční běh Kaplická míle.
7: Začátek školního roku je každým rokem spojen s hledáním nových kroužků a koníčků. Dětem i rodičům tohle hledání mohla ulehčit i akce Kaplice v pohybu, která se konala v sobotu 12. září na fotbalovém hřišti u základní školy.
8: Ten nápad vznikl, když jsem byl ještě místostarosta, tak vlastně vím, jak je to dneska s dětma, že ty děti jsou furt u těch obrazovek a displejů, takže vlastně ten, abychom ty děti od těch obrazovek a displejů dostali, tak jsem vymyslel akci Kaplice v pohybu a cílem bylo, aby přišla celá rodina a celá rodina si vyzkoušela ty atletické disciplíny, zasportovala si a hlavně třeba, aby ty děti potom si vybrali nějaký kroužek a sportovali celý rok, případně celý život. Takže takhle to vzniklo.
7: Ze sportu mohli návštěvníci poměřit síly v klasických jako fotbal, florbal, basketbal či tenis. Dále tu bylo mimo jiné i stanoviště s atletikou, kde si děti mohly vyzkoušet jednotlivé disciplíny pod vedením zkušených trenérů.
9: My tu máme dneska stanoviště Kem vítězů, lomeno kroužky vítězů. To je vlastně náš spolek, který pořádá sportovní příměstské tábory a celoroční kroužky během celého školního roku. Poprvé letos jsme v létě měli v Kaplici kemp a teďka navazujeme na to i právě ty kroužky, takže děti si tady můžou vyzkoušet atletické dovednosti, nějaké koordinační dovednosti, i práci s hlavou, s koordinací, jak už jsem říkal. Takže to tady dneska máme pár stanovišť, které si děti můžou vyzkoušet.
10: Moje kariéra byla krásná. Já jsem vlastně poprvé na olympiádě byla v 17 letech, kdy jsem slavila svoje první osmnáctiny, vlastně jediné osmnáctiny, a taky jsem tam oslavila vlastně na poslední třicátiny, takže jsem fakt byla na 4 olympiádách a každá byla nějaká speciální, takže můžu poděkovat asi tomu nahoře, že jsem celou dobu byla zdravá a že jsem fakt měla krásnou a dlouhou atletickou kariéru.
7: Přestože hlavní náplní akce bylo ukázat sport těm, kteří o něm moc nevědí, šli si sem vyzkoušet nové věci i sportující jedinci.
11: Tak asi nejlepší teď byla ta gymnastika, mě bavila docela. A i basketbal. Basketbal byl zajímavý.
7: Kromě sportu se Kaplice spojila i pro dobrou věc. Součástí akce byl i benefiční běh letos pro Kubíčka a jeho rodinu. Podpořit dobrou věc dalším doprovodným programem přijeli i zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.
12: My jsme přišli podpořit na tom benefiční akci malého chlapečka. Maminku taky máme v poradně. Pomáháme lidem s různým zdravotním postižením a děti si tady dneska u nás můžou vyzkoušet jízdu na vozíčku. Úplně i ty malí děti, malinký vlastně, potom ty větší, potom tady máme různé plnění úkolů, ortopedický chodníček, vyrábějí tam nanuky, vyrábějí tam různé zvířátka, plní tam různé kvízy a po splnění 3 úkolů vlastně dostanou u nás na tom stanovišti taky razítko.
7: Běhu se zúčastnil skoro každý návštěvník. Nezáleželo na tom, zda jste Kaplickou měli uběhli či ušli, ale za každého běžce na startu darovalo město Kaplice 100 korun Kubíčkově rodině.
0: Co se stane, když se propojí kyjovské tradice s japonskou kulturou? Možná to zní jako nepředstavitelný hlavolam. Ten ale rozklíčovalo setkání přátel lidové písně napříč světem, které se konalo před Klvaňovým gymnáziem. Právě zde totiž vystoupili nejen zdejší pěvecké a taneční soubory, ale také hosté z Japonska.
13: Kdo by čekal klasické posezení u cymbálu, slovácké písničky a taneční vystoupení krojovaných souborů, nejspíš by se nestačil divit. Před budovou kyjovského gymnázia se totiž během jednoho odpoledne propojila místní kultura s japonskými tradicemi.

0: Je to taková zvláštní akce, kdy jsme tady hostili dnešní den japonskou skupinu, nesourodou z celého Japonska, nazběraná skupina, která projevila tady asi zájem, celý týden je tady v Česku a projevili zájem tento poslední den věnovat Kyjovu, protože ten jejich vedoucí je panda kyjovská, dokonce má kyjovský kroj a projevili zájem o kyjovské památky a o kyjovský folklor jako takový, aby prostě to zhlédl.
1: Program nabídl kombinaci slováckých písní s netradičními ukázkami japonských tanců. Jeden z nich si dokonce mohli vyzkoušet i kyjovští vystupující. Ti se samozřejmě nenechali zahanbit a na oplátku ukázali přátelům z japonských ostrovů pestrou směsici zdejších tradic.
0: Ten program, když dělám, tak vždycky to dělám pestřejší, aby tam byl i tanec, zpět, i mladina, mladí, proto to končila mladá cymbálová muzika, která je bravurní. Byl tady střed, byly tady staré mý tetky, staří chlapi, oni jsou jak Alexandrovci, jich je myslím 30.
1: Nechybělo ani pár překvapení. Dívčí sbor z Višně si uložil nelehký úkol a zaspíval jednu ze starých japonských písní.

0: Veselí nad Moravou nedávno oslavilo 770 let od první pečetní zmínky. Toto výročí bude až do ledna příštího roku připomínat výstava v Městském muzeu.
1: Nejstarší zmínka o Veselí nad Moravou je stará 770 let a její několikeré vyobrazení teď najdete v Městském muzeu. Je součástí výstavy s názvem Veselí 1256-2026. Nejedná se přitom o písemnou zmínku, ale o pečeť, která byla přiložena k listině týkající se daru bratra Veselského panství, řádu maltéských rytířů. Pečeť veselského komorníka Sudomíra tehdy tuto listinu potvrdila a teď je dokladem, že už před 770 lety stál na místě dnešního zámku Hrad Veselý.
2: Týká se to Hradu Veselý, ne města Veselý, jak se občas objevuje. Město Veselý 770 let nemá, protože v době, kdy ten hrad tady postavil komorník Sudomír Břeclavský v té polovině 13. století, tak město asi těžko bychom nazvali městem, protože to bylo v té době pár dřevěných chalup, které v podstatě roztroušených po tady tom Bartolomějském nebo městském ostrově.
1: Výstava ukazuje, jak mohl v raném středověku vypadat hrad a později město. Najdete na ní vizualizaci i maketu hradu a spoustu věcí denní potřeby, od zbraní přes nádobí, zednickou lžíci, hračky až po tehdejší záchodové prkénko.
2: Je to v podstatě takový výřez toho nejlepšího, co se mně podařilo vlastně dát dohromady od Hodonína až po Hradiště. A to z jednoho prostého důvodu. Dědeček břeclavského komorníka Sudomíra Tvrdíše byl prvním kastelánem v Hodoníně, připomínaným v roce 1169. A v podstatě Sudomír s Pardusem, oba dva tyhle bratři se podíleli vlastně na zakládání města Hradiště. Takže vlastně ten prostor je víceméně protkán aktivitami těchto obou pánů a respektive toho rodu Tvrdišovců, jak jsme jej s kolegou Plačkem podle toho nejstaršího předka doloženého pomenovali.
1: Význam názvu komorník byl v minulosti úplně jiný než dnes, znamenal spíš vojenského velitele a správce oblasti. Výstava ale pokračuje i do novověku a ukazuje předměty, které mohl používat poslední šlechtický rod vlastnící Veselý.
2: Původní záměr byl, že to bude orientováno jenom na ten středověk. Nakonec jsme se teda domluvili, že to uděláme vlastně těch 770 let průřez vlastně až po to období vlastně chorinských zlecké, po ten zámek vlastně, kdy vlastně v předsálí potom je ta finální fáze vlastně, kdy se to uzavírá, jo, tím obdobím, kdy zámek vypadal ještě jako zámek.
1: Výstava v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou potrvá až do ledna příštího roku. Muzeum k ní připraví také edukační programy pro školní děti.
0: Vysoká škola Báňská v Porubě posiluje vědecké zázemí univerzity a zároveň inovační potenciál Moravskoslezského kraje. Centrum energetických a environmentálních technologií získá nové prostory přestavbou budovy N, která nabídne moderní laboratoře pro výzkum nových materiálů, energetiky i vodíkových technologií.
3: Centrum energetických a environmentálních technologií Vysoké školy Báňské je jedno z nejvýznamnějších výzkumných pracovišť v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji. Navazuje na jeho průmyslovou tradici a k dalšímu rozvoji chce využít právě budovu N v areálu univerzity v Porubě, která je z roku 1992.
4: V této nové budově, kterou budeme nazývat CT2, se bude realizovat materiálový výzkum. Je to pro oblast medicíny, je to pro oblast udržitelné energetiky, budou se zde vyvíjet nové materiály, pokročilé technologie, obecně pro udržitelnou energetiku. Můžeme si to představit jako významně laboratorní zázemí, tam se bude primárně dělat základní výzkum, budou se tam ale také dělat i nějaké zakázky přímo pro potenciální odběratele z praxe, ale ano, bude to většinou laboratorní zázemí, to znamená řada mikroskopů, řada velmi cenné techniky v řádech desítek milionů. Předpokládáme, že budou zde zaměstnanci, jednak v rámci naší univerzity, když bych to ještě rozklastroval, tak našeho centra SEED, fakulty dále materiálové technologické, fakulty elektrotechniky a informatiky, fakulty strojní, ale významnou měrou zde budou i pracovníci ze zahraničí.
3: Pro Ostravu a celý region je Vysoká škola Báňská důležitou institucí, která je nezbytná pro budoucnost. Centrum energetických a environmentálních technologií je jedním z pilířů transformace města na centrum vědy, inovací a moderních technologií.
5: My jsme moc rádi, že se samozřejmě Vysoká škola Báňská rozvíjí, protože to přináší zase nové studenty, atraktivitu oboru, a vůbec rozvoj takového, já tomu říkám stát ve státě, protože opravdu Vysoká škola Báňská areál je poměrně jako velkým areálem, kde vzniká celá řada dalších výzkumných programů, ale i pracovišť a i místností nebo budov nových pro studenty jako takové. Samozřejmě ta výuka v době, kdy já jsem studovala Vysokou školu Báňskou, se poměrně hodně proměnila. Proměnila se k AI, moderním technologiím a ke spoustě vědeckých výzkumů a tak dále, kteří ti studenti můžou při svém studiu dělat. No a tato budova je toho vlastně důkazem.
6: Tato budova vlastně, která se připravuje, tedy budova, zařízení, lidi, kteří tam budou pracovat, je vlastně podporujícím směrem pro materiálové inženýrství, tedy nové materiály, udržitelnost a vše, co s tím vlastně souvisí. Navazuje na celý koncept, který tady řešíme, což je vlastně transformace energetiky, transformace kraje a velmi dobře to celé této skládačky vlastně zapadá. Očekáváme od ní hodně a věříme, že se nám vlastně to celé podaří. Materiálové inženýrství je jedno z top témat celosvětově.
3: Celý objekt projde kompletní rekonstrukcí za 330 milionů korun. Dokončení je plánováno na červen příštího roku.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Léto je definitivně za námi a 23. září nás čeká první podzimní den a s ním i podzimní rovnodennost. Příroda začne pomalu měnit své barvy, dny se budou zkracovat, ale to rozhodně neznamená, že bychom měli přestat vyrážet na výlety. Právě naopak, podzim nabízí spoustu krásných míst, zajímavých památek i kulturních zážitků. I dnes jsme pro vás připravili několik tipů, kam se vydat a co stojí za to objevit. Tak pojďme společně vyrazit na další putování. V další reportáži ze seriálu o pokladech rakouské oblasti Salzkammergut se vydáme do Bad Ischlu, města, které proslavily lázně, císařská historie i umění. Právě tady začal v 19. století rozkvět lázeňství a Bad Ischl se postupně stal vyhledávaným letoviskem evropské smetánky i letním sídlem císaře Františka Josefa. My ale tentokrát nezůstaneme jen u historie, prozkoumáme také místní lázně a samozřejmě nevynecháme ani jednu z nejpříjemnějších součástí návštěvy města, zdejší vyhlášené cukrárny.

0: Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Dnes se vypravíme za příběhem soli do Bad Ischl. Ukážeme vám místa pro regeneraci těla i duše a vyzkoušíme i speciality místní kuchyně. Pokud byste chtěli navštívit nejstarší solné lázně v sousedním Horním Rakousku, vydejte se do Bad Ischl, který se nachází mezi jezery solné komory. Sůl se tu těžila od nepaměti. O léčivé síle zdejších slaných minerálních pramenů se tu začalo poprvé mluvit v 16. století, až v 19. století však byly náležitě oceněny. Doktor Josef Goetz tu otevřel v roce 1823 první lázně a doktor Franz von Wierer, císařův dvorní lékař, výslovně začal doporučovat léčivé koupele vznešeným pacientům.
1: Přesvědčit se o zázračném účinku slaných pramenů chtěla i arcivévodkyně Sofie. Ve svých 23 letech ještě neměla žádné potomky, což tenkrát u císařské dynastie znamenalo tak říkajíc katastrofu. Problém se tady suverénně vyřešil 9 měsíců po lázeňském pobytu 18. srpna 1830 se narodil Franz Josef a po něm ještě Maximilián, Karl Ludvík, Anna Marie a Ludvík Viktor. Proto je císař dědeček pojmenován jako solné princátko. V Bad Ischlu nakonec Franz Josef strávil 83 letních pobytů.
0: Na návštěvě císaře s královnou Elizabet Bavorskou přezdívanou Sisi je Bad Ischl pyšný dodnes. Za svého života tu císařský pár pobýval v Kaiserville. V roce 1914 právě tady císař podepsal listinu, následkem které vypukla v Evropě první světová válka. Vilu postavenou v Biedermajerovském stylu si dnes mohou návštěvníci prohlédnout s průvodcem a vrátit se tak v čase do dob habsburské monarchie.
2: Die Geschichte von Bad Ischl ist streng verbunden mit dem Habsburger Herrschertum.
1: Stojíme v parku u Kaiservilly, která stále patří habsburské rodině a která je důstojným středobodem Bad Ischlu. Byla zřízena ve 30. letech 19. století, v době, kdy tu vládla atmosféra Sommerfrische, letních bytů. My máme obrovské štěstí, že právě císařská rodina jezdila na dlouhé letní dovolené do našeho města. Tady se odvíjí slavný příběh zásnuby císařského páru. Svatba se konala 19. srpna 1850. A matka Franze Josefa koupila tuto vilu jako svatební dar. Ta budova byla původně mnohem menší a císař ji nechal z lásky k Elizabet rozšířit a přestavět do písmene E.
0: Císař byl vášnivým lovcem a interiéry vily jsou vyzdobeny početnými loveckými trofejemi. Okolo sídla se rozprostírá přírodní park o rozloze 20 hektarů.
1: Park je místem odpočinku a relaxace. Dědeček císaře byl velmi zručný zahradník a založil tu ukázkové arboretum. Vysázel tu spoustu krásných exotických stromů, třeba kavkazský ořech nebo ginkgo biloba. K vidění je tu také zámeček Marmorschlossl. Původně to byla císařská čajovna, kterou získala Sisi jako dárek od svého manžela.
0: Celé městečko Bad Ischl je protkáno sítí malebných uliček a říčka Traun svou nádhernou barvou dotváří dojem romantického lázeňského letoviska. První zastávkou hostů zpravidla bývá Trinkhalle, postavený v letech 1829 až 1831 jako lázeňský dům v podobě řeckého chrámu s krásným foyer. Další architektonické skvosty, katolický barokní kostel svatého Mikuláše, historickou poštu a telegrafní úřad najdete hned v bezprostřední blízkosti. Zastavte se také na venkovním jevišti v lázeňském parku. Zažít tu můžete velkolepé koncerty a pokud se zrovna nehraje, váš obdiv si zaslouží práce městského zahradníka, který celý park osázel květy nejrůznějších barev a vůní. Poklidnou atmosféru zažijete na esplanádě podél řeky pod korunami mladých listnáčů, kde si výhledy můžete užít i nad šálkem kávy či se sklenkou vína. Na procházce městem narazíte v ulici Fargase na jeden z pokladů města, cukrárnu Zauner, která si drží císařskou úroveň už téměř 200 let. Už z dálky každému zákazníkovi udeří do očí její starobylá duše. Dnes je vede sympatický Filip, mladý představitel již 7. generace rodiny cukrářů, kteří sladkostmi zásobovali i Františka Josefa. Z velkého pultu plného ovocných dortů, tradičních koláčů a čokoládových pralinek se vybírá jen těžko. Vyzkoušet byste ale rozhodně měli nejslavnější produkt od Zaunerů, Zaunerstollen, jejíž recept se tu od roku 1905 předává jako rodinné stříbro.

0: Po výživné procházce městem jsme se rozhodli využít pohostinnosti hotelu Royal, kde jsme se ubytovali. Ve čtyřhvězdičkových pokojích s krásným výhledem si můžete skutečně odpočinout. Blahodárnost místní slané vody jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli v lázních Eurotherme. Ze střešního termálního bazénu si dopřáváme panoramatický výhled na celé lázeňské město. Relaxovat můžeme i v Royal Oase se sklenkou džusu nebo čaje a odzbrojující je i místní kuchyně, která se může pochlubit biocertifikátem. Servírovány vám budou chutné gurmánské pochoutky z regionálních surovin z ekologické produkce. Čtyřchodovému menu, které jsme s velkým zájmem poctivě přechutnali, vévodí tradiční rakouská specialita v podobě vařené hovězí pleci v harmonii s restovaným bramburkem s mrkví se sklenkou silvánských hroznů ze skvělých rakouských vinic. Pokud hledáte inspiraci, jaká místa v oblasti Solné komory navštívit, pomocníkem vám může být tento dřevěný kruhový rozcestník před hotelem Royal v Bad Ischlu. Jednotlivé cíle vašeho putování naleznete u tohoto solného srdce. Pozdní léto je jak stvořené k tomu, abyste poznali výjimečný charakter Bad Ischlu. Ochutnávat a objevovat jej můžete opravdu všemi smysly. Důkazem je i to, že v roce 2024 bude Bad Ischl evropským hlavním městem kultury. Klimatické lázně, dům řemesel nebo úžasné skalní cesty a vyhlídky. To už je malá ochutnávka na příští díl putování Solnou komorou z hornorakouského Bad Gojsernu. Za týden na viděnou.
1: Ostrava je známá především svou průmyslovou minulostí, ale najdeme tu i architektonické skvosty, které s těžbou a hutnictvím na první pohled příliš nesouvisejí. Jedním z nich je Dům umění, památkově chráněná budova z roku 1926, která dnes hostí Galerii výtvarného umění v Ostravě. Ta patří k nejvýznamnějším sbírkotvorným galeriím u nás. Dům umění ale stojí za pozornost i samotnou architekturou a právě na jeho podobu, historii a umělecký život, který se v jeho prostorách už téměř 100 let odehrává, se teď podíváme.
2: Galerii výtvarného umění v Ostravě najdete v budově, která je architektonickou perlou Moravskoslezské metropole.
3: Galerie výtvarného umění v Ostravě sídlí v prvorepublikové budově Domu umění z roku 1926. Sídlíme v budově, která byla otevřena 13. května v roce 1926, to znamená v době, kdy všechno teprve zkvétalo. Ostrava se dostávala teprve do varu, začala stavět ty nejkrásnější budovy, ať už to byla nová radnice, anebo právě Dům umění. Dům umění navrhli architekti František Fiala a Vladimír Valenfels. Byli to žáci slavného architekta Kotěry a inspirovali se nejen českou, ale i zahraniční architekturou. Dům umění je známý svými cihlami, které jsou tady v Ostravě typické nejen kvůli slezské gotiky, ale také kvůli hornickým koloniím, které zde jsou. Ale zároveň je inspirovaný i holandskou architekturou. Dům umění už tady stojí skoro 100 let a za tu dobu se změnil úplně minimálně. Kromě výměny střechy vypadá téměř stejně a stejně tak je tomu i uvnitř, tak se do něj pojďme podívat. Dům umění je z velké části ještě původní, takže najdete zde původní podlahy, původní dřevěné dveře, ale třeba i schodiště se zábradlím. Je to krásné, protože se můžete vrátit téměř o 100 let zpátky a prohlédnout si budovu tak, jak ji viděl například starosta města Ostravy Jan Prokeš. Teď, když se vypravíme po schodech do prvního patra, abychom si prohlédli stálou expozici, budeme mít sochu sochaře Jana Laudy. Je to lachtan a děti, které k nám chodí na tvůrčí programy, ho během svých programů pojmenovali Serafín. Serafín nám slouží jako maskot programu pro děti a najdete ho na tričkách, na knížkách, najdete ho jako plyšáka, vlastně na všem, co se u nás vztahuje k dětem. A nezapomeňte si ho pohladit po čumáku, přináší to štěstí.
2: Galerie výtvarného umění v Ostravě je největší sbírkotvornou galerií Moravskoslezského kraje. Sbírky jsou neustále rozšiřovány a v tuto chvíli již zahrnují přes 23 000 uměleckých předmětů.
3: Při vstupu do stále expozice na vás jako první koukne obrovská kresba Františka Jurečky, což byl vlastně zakladatel a mecenáš Domu umění. Kresbu namaloval Max Švabinský a my jsme ji nechali zvětšit na celou stěnu, aby dostatečně vynikal. V tomto sále si můžete prohlédnout umělecká díla, které František Jureček věnoval spolku Domu umění do jeho sbírky. Je to v podstatě základ sbírky dnešní Galerie výtvarného umění v Ostravě. Jednalo se tehdy o 122 uměleckých děl, od maleb přes grafiky až po sochy, a byl to čin velmi netypický, netradiční a na svou dobu opravdu ojedinělý. A my jsme za to velmi rádi, protože díky tomu jsme měli na co navázat a za těch téměř 100 let jsme k dnešnímu dni nazbírali 23 000 uměleckých artefaktů. Galerie výtvarného umění v Ostravě pořádá v Domě umění převážně výstavy klasického i současného umění, ale nejen to, máme celou řadu doprovodných programů, od přednášek přes koncerty až po tvůrčí dílny a edukační programy pro školy.
2: Galerie se cíleně zaměřuje právě na děti, které se mohou během roku i školních prázdnin zúčastnit řady nejrůznějších aktivit.
4: My tady v galerii nabízíme několik druhů programů. Teď to, co se odehrává tady za mnou, tak to jsou tady děti na letním zážitkovém táboře, takové tvůrčí dílně, ale jinak samozřejmě nabízíme dílny pro nejmenší děti od roku a půl do pěti let, pro děti, pro dospělé i pro seniory. A míváme i taky akce, které se váží k nějakým prázdninám, jarním, podzimním či nějakým svátkům. Myslím, že je důležité přitáhnout děti do galerie z toho důvodu, aby od malička vlastně nějak jako kultivovali a učili se kontaktu s tím uměleckým dílem. Snažíme se jim to přiblížit pomocí různých aktivit tvůrčích, často s hudebními dramatickými přesahy, tak aby to mělo vlastně zážitkový i vzdělávací charakter.
2: Novinkou je mobilní aplikace s audioprůvodcem.
3: Ten vám povykládá celý příběh vzniku galerie, je v češtině i v polštině a dozvíte se všechny zajímavosti, které se tady za těch téměř 100 let odehrály. Provázet vás bude stavitel, mecenáš a zakladatel Domu umění František Jureček a pěkně vám povykládá celý příběh toho, co všechno se u nás odehrál.
5: Pěkně vás vítám v Domě umění. Dovolte mi prosím, abych vás provedl galerií výtvarného umění v Ostravě, která by bez mé maličkosti nevznikla. V mých dobách bylo slušností se nejprve představit. Jmenuji se František Jureček a byl jsem velevážený občan Ostravy. Žil jsem v krásném období první republiky. 20. léta. Mnoho inspirujících osobností a krásné umění.
2: Zřizovatelem Galerie výtvarného umění v Ostravě je Moravskoslezský kraj.
1: Archeopark Chotěbus nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do života našich dávných předků. Na místě původního slovanského hradiska vznikla jeho věrná rekonstrukce s mohutným opevněním, obytnými domy, výrobními objekty i železářskou pecí. Lokalita má ale mnohem starší historii, osídlená byla už v pravěku. Pojďme se tedy vydat do Chotěbuzy a zjistit, jak se tu žilo před více než tisíci lety.
2: Archeologická lokalita Chotěbus Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později je na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko.
6: V minulosti na této lokalitě bylo vystavěno mohutné trojdílné hradiště, pod kterým protékala řeka Olše. Nyní je zde vybudován archeopark, který interaktivním způsobem představuje návštěvníkům život našich předků Slovanů v 8. až polovině 11. století. Jsou zde vybudovány obytné stavby a výrobní zařízení, mezi které patří například halová stavba, polozemnice, zemnice, srubová stavba, kulturní sportovní objekt nebo železářská pec. Archeopark byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2006, tedy ten venkovní areál, a o 10 let později byla vybudována multifunkční budova, ve které je umístěna expozice o životě našich předků a vůbec tady o tom hradišti a vykopávkách, a keramická dílna a zázemí jak pro návštěvníky, tak pro zaměstnance. Zde probíhá množství doprovodných programů a akcí, ať už jsou to akce jednodenní nebo dvoudenní, ve kterých se snažíme přiblížit návštěvníkům právě těch život našich předků, Slovanů. Jsou to například akce na Jantarové stezce, Cyrilometodějské dny, například Svatováclavský den spojený s polním ští ke ctí svatého Václava, různá sokolnická vystoupení a další. Ten program je opravdu bohatý. Proč stojí za to sem přijít? Určitě je to návštěva netradiční. Mají možnost pohybovat se v místech, kde kdysi opravdu to hradiště stálo, kde na ně dýchne ta historie.
2: Přibližnou podobu historické osady rekonstruuje v dnešní době právě areál archeoparku Chotěbus Podobora.
7: Vítám vás u nás před největším domkem, který tady u nás máme, takzvanou hospodou. A pojďme se teď podívat dovnitř, jak to tam vypadalo. Nyní se nacházíte v halové stavbě, dlouhém domě, který vlastně sloužil jako naše dnešní hospoda. Tady si lidé scházeli, tady hodovali, tady rokovali. V tomto domě máme vystavené různé předměty, které naši Slované vlastně znali, a některé z nich máme vystavené vlastně v budově, v expozici, ty originály. Lidé si tady můžou prohlédnout nejrůznější předměty, jako jsou různé zbraně, sekery, které se říká bradatice, meče, štíty, různé potřeby pro jezdce, jako například ostruhy, třmeny. Kromě zbraní tady máme i potřeby například na psaní. Tady za mnou si pak můžou návštěvníci prohlédnout expozici odívání, jak se ti lidé oblékali.
2: Tato archeologická lokalita přitahuje zájem historiků a archeologů už od 19. století.
8: Můžeme tu vidět nálezy i z toho raného středověku a i z toho pravěkého období. Můžeme vypíchnout třeba předmět archeologický nález bradatice, která byla vlastně takzvaná taká ranostředověká bojová sekera. Dále tu máme významnou kost, která je významná tím, že je to kost chrta, která je nejstarší v rámci celé střední Evropy a pochází pravděpodobně z první poloviny 9. století. Ten chrt se stal maskotem archeoparku. Mezi dalšími nálezy tu máme třeba šperky ranostředověké, potom jsou tu různé keramické nádoby, či z pravěku, alebo z raného středověku. V expozici archeoparku máme i jediný mincový nález, který se nalezl na lokalitě, a je to půl denár uherského krále Štěpána a pravděpodobně pochází z poloviny 11. století.
2: Archeopark se snaží přilákat i děti a mládež.
7: Pro školní výpravy máme nejrůznější programy, například program Branou do minulosti, kde se seznámí se životem na hradišti v raném středověku, nebo například program Pozor pračlověk, kdy si lidé, děti si vyzkouší, jaké to bylo za doby kamenné, čím opracovávali kámen, co jedli a podobně. A nebo například program Devatero řemesel, který se zabývá právě nejrůznějšími řemesly.
2: Archeopark Chotěbus Podobora je jednou z 5 poboček Muzea Těšínska, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, a nachází se zhruba 5 kilometrů od Českého Těšína směrem na Karvinou. Archeopark je otevřen celoročně, avšak venkovní areál je otevřen pouze sezóně, od začátku dubna do konce října.
1: Děkuji, že jste byli s námi, a přeji vám krásné podzimní dny plné objevování. Těším se na vás zase příště.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: World Boccia Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli si tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslím, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
6: Začínala charitativními bazary, návštěvami dětských domovů a domovů pro seniory, dnes vede vlastní nadační fond. Patricia Stuchláková se prostřednictvím nadačního fondu Patricia snaží pomáhat tam, kde je to potřeba. V sobotu 12. září se k této iniciativě mohl připojit každý, kdo zavítal na celodenní program na Rokycanském náměstí.
7: Kde Lesní fond se zaměřuje na pomoc seniorům, dětem a zvířatům. Pořádáme sbírky, pořádáme různé sportovní a kulturní akce ve spolupráci s místníma školama, s domovem pro seniory Harmonie v Merošově a tak dále. A vlastně i dnešní akce je zaměřená na to, že výtěžek bude použitý na zaplacení školních potřeb pro znevýhodněné děti, pro tři děti tady z Rokycanska.
6: Do akce se zapojilo také město Rokycany, které podobné aktivity dlouhodobě podporuje.
8: Já obecně každou akci, která se bude dít na náměstí, podpořím rád a město ji podpoří. I tuto akci jsme podpořili, protože jsme jim to umožnili na tomto náměstí konat. A když je to pak ještě bohulibá činnost, protože to je na podporu nadačního fondu Patricia, který vlastně podporuje handicapované děti, tak moji podporu mají vždycky.
6: Velkým lákadlem nejen pro děti byla během dne především ukázka pracovní techniky spolku Na myšlenci. Ten rovněž vznikl právě z potřeby pomáhat a ve svém volném čase se sám věnuje nejrůznějším dobročinným aktivitám.
9: Já tady zastupuji spolek Na myšlenci ZSL a je to spolek řidičů kamionů povětšinou, který se těmahle akcema věnuje podpoře dětí s nějakým postižením a letos jsme z této akce se rozhodli, že veškerý výtěžek z této akce bude právě na podporu nadačního fondu Patrice.
7: Děkuji všem, kdo přišel a podpořil tuto akci. Moc si toho vážím a vážím si vlastně každý pomoci a vážím si hlavně toho, že díky lidem, kteří jako chodí na moje akce, já si můžu plnit svůj sen a tím vlastně pomáhat ostatním lidem.
6: Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
1: Tři rozdílné stavby, tři příběhy. Stavbami roku Plzeňského kraje za rok 2025 se staly přístavba základní školy v Holíšově, bývalá synagoga v Rabí a historický zájezdní hostinec v Kašperských horách. O vítězích rozhodovala odborná porota, která vybírala z 38 přihlášených staveb.
10: Porota všechny stavby objela, viděla je a musím konstatovat, že v letošním roce se stavba roku opět vydařila. Máme velice kvalitní stavby a bohužel je smutné, že porota se musela strašně dlouho rozhodovat, komu neudělit nominace. To je vždycky to nejtěžší rozhodnutí, protože kdyby bylo po mém, tak udělíme nominaci všem 38 stavbám, ale to bohužel nešlo.
1: Hned dvě ocenění získala přístavba základní školy v Holíšově. Kromě titulu stavba roku ovládla také hlasování veřejnosti.
11: Celý gro toho návrhu bylo najít polohu pro ten celkem objemný nový prostor, který měl být přistaven ke stávající budově školy. Původně škola měla vybrané jiné místo a my jsme navrhli jinou kompozici celého vlastně školního dvora, který tu novou přístavbu bude uzavřen a nově se napojí na stávající vstup do budovy a vlastně spojí se to celé do jednoho funkčního celku.
1: Za přestavbou bývalé synagogy v Rabí na bydlení stojí architektka Vladimíra Martinovská. Její rodina objekt zakoupila v roce 2019.
12: Ten barák byl specifický v tom, že vlastně on byl od začátku takový jako velmi chudobný. Takže byl docela jako v špatném stavu, takže jsme opravdu museli přistoupit jakoby k úplný rekonstrukci. A ještě byl specifický v tom, že vlastně on to nikdy nebyl, jakoby nebyla to nikdy jedna bytová jednotka. Byla tam židovská škola, bylo tam vlastně několik chudinských bytů a nikdy to vlastně jakoby nebylo propojený. A to pro mě byla jakoby největší výzva.
1: Cenu odborné poroty získala novostavba školky v Plzni Újezdě.
13: Před tou školkou jsme navrhovali družinu základní školy, jako dřevěná, a v podstatě, když jsme přemýšleli, protože to je v novém obytném celku a je to taková jako parcela obklopená bydlením, tak jsme přemýšleli, že na tu družinu navážeme a ještě uděláme jako vnitřní prostor a vlastně svět té školky uděláme úplně jinak než ty okolní domy, proto jsme v podstatě zvolili sedlou střechu, dřevěné obložení, tak aby to byl zapamatovatelný a pro děti hravej objekt.
1: Celkem si některé z ocenění odneslo 11 staveb. Mimo jiné nástavba jedné z budov fakultní nemocnice, takzvaný obláček nad Plzní, dopravní napojení severního Rokycanska na dálnici D5 nebo nový přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: Rokycany nejen jako domov místního folkloru, ale také jako prostor hudebních dialogů s českou a evropskou tradicí. Od 3. do 5. září proběhl v Rokycanech již třetí ročník festivalu Cesty k pramenům.
14: Soubor v Rokycanech působí už od roku 1967 a je pravidelným hostem nejrůznějších festivalů. A vlastně trvalo hodně dlouho, než v Rokycanech vznikla přehlídka, která by byla ušitá souboru na míru, ale zároveň byla otevřena i jiným žánru. Jsme moc rádi, že město Rokycany tuhle tu naší snahu podporuje a budeme se těšit, že to snad bude i pokračovat.
8: Festival Cesty k pramenům pro Rokycany obrovský osvěžení té scény, která je v Rokycanech, a já moc děkuju panu vejvodovi a teda spolkům, který se na tom podílí, protože je to velmi netradiční festival typu založený na folkloru, ale multikulturně a multižánrově propojený, kdy vidíme kultury i světové kultury, tak si myslím, že to velmi obohacuje Rokycany a podle návštěvnosti je vidět, že i když jsou jinde velké akce, tak si to najde své obdivovatele a jsem rád, že sem přijíždí lidi z okolí.
6: Na čtvrteční večer poezie v klubu komorní hudby navázal páteční koncert muziky souboru Rokytí a Rokytka. V sobotu pokračoval ve Spilce, a to swingovým uskupením Sestrioli, hudebním pořadem News Quality a tanečně hudebním vystoupením folklorního souboru Rokytí a Sluníčko.
15: Je to soubor Sluníčko z Rokycan, kde tančí zhruba 25 tanečníků, které baví tanec a dělají to rádi. Dvakrát týdně se tím zabývají. Jednou za měsíc je vždycky víkendové soustředění, kdy jsme celé nedělní dopoledne vlastně v plném proudu tance a jezdíme na nejrůznější festivaly po republice a užíváme si to rozhodně.
6: Rokytí a Sluníčko ovšem nebyly jedinými soubory, které na své domácí půdě účinkovaly. Závěrem sobotního večera zahrála ve Spilce také legendární kapela Kale se zpěvačkou Natálií Kuchárovou.
16: Trošku jsme se rozrostli, jo, už nás bylo původně 5, pak 6, teď je nás 8. No, a pokračujeme pořád stejně v tom žánru rompop, takový trošku latina, trošku jazzu, trošku toho našeho.
6: Festival Cesty k pramenům je letos u konce. Jeho příznivci se ale už nyní mohou těšit na jeho pokračování, které Rokycany nabídnou v příštím roce. Z Rokycan pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na Hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř 100 míst po Plzeňském a Karlovarském kraji.
17: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme

0: ani organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
1: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla, druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
0: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
2: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
0: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
3: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
0: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst ji nejvíce zaujalo?
4: Bílé terasky, naučná stezka.
0: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: přes 140 akcí, více než 150 účinkujících a tisíce návštěvníků. Taková byla letošní sezóna plzeňských náplavek, které pravidelně oživují místa, jež byla dlouhá léta stranou pozornosti.
1: Projekt Plzeňské náplavky vlastně není jenom festivalem, ale teď už je to vlastně celosezónním projektem, který oživuje, neřekla bych už ani, že se snaží, ale vlastně pokračuje v nějaké historické tradici kultury kolem řeky, připravuje vlastně koncerty, cvičení pro veřejnost, pohádky, výstavy. Ten program je pestrý, vlastně byl od konce května.
0: Počet lokalit, kde se nejrůznější program odehrával, se stejně jako samotný projekt v průběhu let rozrostl.
1: Hlavní zóny byly vlastně dvě, kolem řeky Radbuzy, tady v centru na Radbuzské náplavce, a to vlastně na dvou zónách, pod kavárnou Šálek a Špunt, a tady na Trojmostí, kde zrovna natáčíme, a další zóna tak byla na Mži, ta vlastně končí zítra, kde byla celou sezónu kontejnerová kavárna a každou středu se tam konal koncert, ale zároveň to byla i zóna sportovní, kde si lidé mohli vyzkoušet závěsnou akrobaci, nebo jogu, nebo pilates a spoustu dalších jiných pohybových aktivit.
0: V pátek 11. září koncertní sezónu zakončili na Radbuzské náplavce dva koncerty talentovaných slovenských umělkyň. Začátkem večera vystoupila zpěvačka a skladatelka Daša, která zde představila svůj nový projekt.

0: Tento projekt byl veľa založený na elektronické produkcii. Vlastně jeho, v podstatě ho inšpirovala pražská klubová scéna a je to velmi vocal heavy, takže veľa se tam zpěvá, veľa tam je vrstiev vokálnych a tak. Velmi dobře se mi tu hralo, já celkovo preferujem vonkajší koncerty, takže to bylo fajn pro mě.
1: Své nové album v Plzni ovšem představila i Katarzia. Ta v komorním uskupení s klavíristou Robinem Galliou večer na náplavce uzavřela.

0: Je to môj songwriterský 8. album a som hrozne rada, že môžeme hrať tu v Plzni, aj keď stále spievam hlavne po slovensky, ale sú tam aj nejaké české pesničky. Práve dnes sme si hovorili s klaviristom Robinom, ktorý je tu dnes so mnou, že sme hrozne radi, že sme vonku, že je to taká rozlúčka s letom a je to strašne tu príjemné a som hrozne rada, že sme tu. Mám pocit, že je to také zdravšie byť vonku, keď je leto.
1: Program ovšem létem nekončí. Společná setkání jsou pro zájemce připravovány i nadále. Více informací naleznete na webu plzeňskenáplavky.cz. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
2: Rekordních 8 000 návštěvníků, desítky druhů vín a atmosféra, která připomínala moravské slavnosti. Bolevecká náves v Plzni ožila v pátek a v sobotu už 11. ročníkem Boleveckého vinobraní.
3: V

0: Včera jsem byla hodně překvapená, že i po pracovním dnu sem dorazilo spousty lidí. A dneska ještě to krásné počasí, které nám k tomu přispělo, tak si myslím, že atmosféra je úplně skvělá, vína tečou proudem a myslím si, že se všichni dobře baví.
1: K dobrému vínu neodmyslitelně patří také kvalitní muzika.
2: Teď slyšíte, že nastupuje na pódium Bára Basiková, což si myslím, že je absolutní vrchol letošního Boleveckého vinobraní. Hraje za podpory cymbálové muziky Milana Broučka. Jinak tady bylo Demofobie a včera hráli Queen Ways. Vždycky se snažíme vhodně volit jako hudební složku Boleveckého vinobraní tak, aby to sedělo vlastně k těm vínům.
1: Vinaři dovezli do Plzně více než 80 druhů vín, od bílých přes růžová až po červená.
3: Přivezli jsme různý vína, myslím si, že jsme asi jediný, kdo tady nabízí Neuburské, jestli dobře vím, takže možná tohle jako specialita. Potom máme Frizanté, jako víno šumivé trošku, no potom taková ta klasika, Veltlín, Miller, Riesling vlašský.
4: Dneska úplně nejvíc šli takový ty polovína, takže irlandský šedý, Hibernál, ty už jsou v podstatě skoro pryč a úplně výborný je Seko de Čejkovice, bublinky.
5: Přivezli jsme takový průřez naší produkce, a od suchých vín vlastně přes polosuchá naš polosladká, máme tu i jedno červené a zatím to vypadá, že nejoblíbenější je Rulanda šedá.
1: Přestože je Plzeň mekou piva, na Bolevecké návsi to vypadalo, že milovníků vína je v západočeské metropoli více než dost.
6: Plzeň je samozřejmě městem piva, ale na městském obvodě Plzeň 1 máme vinice. Máme tam spoustu ulic pojmenovaných po vinařských oblastech. Dokonce jednu jsme pojmenovávali 3 roky zpátky, nejnovější ulice na Rizlinku, takže nesouhlasím úplně s tím, že Plzeň je pouze městem piva.
7: Mně chutná Baláš určitě, víno moravský. Vyzkoušeli jsme v Mikulově, máme ho hrozně rádi. A jinak jsme se tady setkali s kolegyní paní učitelkou, která přijela na návštěvu z Teplic.
8: Že vůbec nejsem plzeňská, takže jsem tady na návštěvě, líbí se mi tady. Setkali jsme se, ochutnáváme. To je pěkné.
9: Já jsem zkusila zatím jenom bílý, já to moc nemíchám, ale manžel měl i červený teda. A chutnalo nám asi všechno, já piju suchý většinou, že jo? Ale to je spíš kvůli dietě.
1: Bolevecké vinobraní je pro první obvod jednou z nejvýznamnějších akcí roku.
10: Já už si jedničku bez Boleveckého vinobraní nedokážu vůbec představit. Jo. Ten 11. ročník je prostě nějaký závazek do budoucna a doufám, že se dožiju třeba 20. ročníku nebo 25. ročníku.
1: Brány letošního Boleveckého vinobraní se sice uzavřely, příjemná atmosféra, dobrá nálada a vzpomínky na sklenku výborného vína, ale v Bolevci ještě nějaký čas zůstanou. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
11: To byly ty nejdůležitější události a dnešní zprávy už jsou u konce. Po krátké přestávce se ale ještě vrátím s kulturou a sportem.

0: Hezký den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Prázdninová štafeta má za sebou velké finále. Na hradu Radyně u Plzně se sešli malí i velcí účastníci, aby společně zakončili letní putování po zajímavých místech plzeňského a karlovarského regionu. A právě na Radyni čekal na účastníky nejen pohled do historie, ale také slavnostní zakončení a odměny.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř stovku míst po plzeňském a karlovarském kraji.
2: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
3: Já mám staršího syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i karlovarský kraj, protože v karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy, ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích. Což je opět super z Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
2: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
4: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
5: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
6: Bílé terasky z naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Jihočeská kaplice se rozhýbala ve znamení sportu i dobré věci. Akce Kaplice v pohybu nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu sportovních disciplín pod vedením zkušených trenérů. Součástí byl také benefiční běh Kaplická míle.
7: Začátek školního roku je každým rokem spojen s hledáním nových kroužků a koníčků. Dětem i rodičům tohle hledání mohla ulehčit i akce Kaplice v pohybu, která se konala v sobotu 12. září na fotbalovém hřišti u základní školy.
8: Ten nápad vznikl, když jsem ještě místostarosta, tak vlastně vím, jak je to dneska s dětma, že ty děti jsou furt u těch obrazovek a displejů, takže vlastně ten, abychom ty děti od těch obrazovek a displejů dostali, tak jsem vymyslel akci Kaplice v pohybu a cílem bylo, aby přišla celá rodina a celá rodina si vyzkoušela ty atletické disciplíny, zasportovala si a hlavně třeba, aby ty děti potom si vybrali nějaký kroužek a sportovali celý rok, případně celý život. Takže takhle to vzniklo.
7: Ze sportu mohli návštěvníci poměřit síly v klasických jako fotbal, florbal, basketbal či tenis. Dále tu bylo mimo jiné i stanoviště s atletikou, kde si děti mohly vyzkoušet jednotlivé disciplíny pod vedením zkušených trenérů.
9: My tu máme dneska stanoviště Kem vítězů, lomeno kroužky vítězů, to je vlastně náš spolek, který pořádá sportovní příměstské tábory a celoroční kroužky během celého školního roku. Poprvé letos jsme v létě měli v Kaplici kemp a teďka navazujeme na to i právě ty kroužky, takže děti si tady můžou vyzkoušet atletické dovednosti, nějaké koordinační dovednosti, i práci s hlavou, s koordinací, jak už jsem říkal. Takže to tady dneska máme pár stanovišť, které si děti můžou vyzkoušet.
10: Moje kariéra byla krásná. Já jsem vlastně poprvé na olympiádě byla v 17 letech, kdy jsem slavila svoje první osmnáctiny, vlastně jediné osmnáctiny, a taky jsem tam oslavila vlastně na poslední třicátiny, takže jsem fakt byla na 4 olympiádách a každá byla nějaká speciální, takže můžu poděkovat asi tomu nahoře, že jsem celou dobu byla zdravá a že jsem fakt měla krásnou a dlouhou atletickou kariéru.
7: Přestože hlavní náplní akce bylo ukázat sport těm, kteří o něm moc nevědí, šli si sem vyzkoušet nové věci i sportující jedinci.
11: Tak asi nejlepší teď byla ta gymnastika, mě bavila docela. A i basketbal. Basketbal byl zajímavý.
7: Kromě sportu se Kaplice spojila i pro dobrou věc. Součástí akce byl i benefiční běh letos pro Kubíčka a jeho rodinu. Podpořit dobrou věc dalším doprovodným programem přijeli i zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.
12: Tak my jsme přišli podpořit na tom benefiční akci malého chlapečka. Maminko taky máme v poradně. Pomáháme lidem s různým zdravotním postižením a děti si tady dneska u nás můžou vyzkoušet jízdu na vozíčku. Úplně i ty malí děti, malinký vlastně, potom ty větší, potom tady máme různé plnění úkolů, ortopedický chodníček, vyrábějí tam nanuky, vyrábějí tam různé zvířátka, plní tam různé kvízy a po splnění 3 úkolů vlastně dostanou u nás na tom stanovišti taky razítko.
7: Běhu se zúčastnil skoro každý návštěvník. Nezáleželo na tom, zda jste Kaplickou měli uběhli či ušli, ale za každého běžce na startu darovalo město Kaplice 100 korun Kubíčkově rodině.
0: Co se stane, když se propojí kyjovské tradice s japonskou kulturou? Možná to zní jako nepředstavitelný hlavolam. Ten ale rozklíčovalo setkání přátel lidové písně napříč světem, které se konalo před Klvaňovým gymnáziem. Právě zde totiž vystoupili nejen zdejší pěvecké a taneční soubory, ale také hosté z Japonska.
13: Kdo by čekal klasické posezení u cymbálu, slovácké písničky a taneční vystoupení krojovaných souborů, nejspíš by se nestačil divit. Před budovou kyjovského gymnázia se totiž během jednoho odpoledne propojila místní kultura s japonskými tradicemi.

0: Je to taková zvláštní akce, kdy jsme tady hostili dnešní den japonskou skupinu nesourodou z celého Japonska, nazběraná skupina, která projevila tady asi zájem, celý týden je tady v Česku a projevili zájem tento poslední den věnovat Kyjovu, protože ten jejich vedoucí je panda kyjovská, dokonce má kyjovský kroj a projevili zájem o kyjovské památky a o kyjovský folklor jako takový, aby prostě to zhlédl.
1: Program nabídl kombinaci slováckých písní s netradičními ukázkami japonských tanců. Jeden z nich si dokonce mohli vyzkoušet i kyjovští vystupující. Ti se samozřejmě nenechali zahanbit a na oplátku ukázali přátelům z japonských ostrovů pestrou směsici zdejších tradic.
0: Ten program, když dělám, tak vždycky to dělám pestřejší, aby tam byl i tanec, zpěv, i mladina, mladí, proto to končila mladá cymbálová muzika, která je bravurní. Byl tady střed, byly tady staré mý tetky, staří chlapi, oni jsou jak Alexandrovci, jich je myslím 30.
1: Nechybělo ani pár překvapení. Dívčí sbor z Višně si uložil nelehký úkol a zaspíval jednu ze starých japonských písní.

0: Veselí nad Moravou nedávno oslavilo 770 let od první pečetní zmínky. Toto výročí bude až do ledna příštího roku připomínat výstava v Městském muzeu.
1: Nejstarší zmínka o Veselí nad Moravou je stará 770 let a její několikeré vyobrazení teď najdete v Městském muzeu. Je součástí výstavy s názvem Veselí 1256-2026. Nejedná se přitom o písemnou zmínku, ale o pečeť, která byla přiložena k listině týkající se daru bratra Veselského panství, řádu maltéských rytířů. Pečeť veselského komorníka Sudomíra tehdy tuto listinu potvrdila a teď je dokladem, že už před 770 lety stál na místě dnešního zámku Hrad Veselý.
2: Týká se to Hradu Veselý, ne města Veselý, jak se občas objevuje. Město Veselý 770 let nemá, protože v době, kdy ten hrad tady postavil komorník Sudomír Břeclavský v té polovině 13. století, tak město asi těžko bychom nazvali městem, protože to bylo v té době pár dřevěných chalup, které v podstatě roztroušených po tady tom bartolomějském nebo městském ostrově.
1: Výstava ukazuje, jak mohl v raném středověku vypadat hrad a později město. Najdete na ní vizualizaci i maketu hradu a spoustu věcí denní potřeby, od zbraní přes nádobí, zednickou lžíci, hračky až po tehdejší záchodové prkénko.
2: Je to v podstatě takový výřez toho nejlepšího, co se mně podařilo vlastně dát dohromady od Hodonína až po Hradiště. A to z jednoho prostého důvodu. Dědeček břeclavského komorníka Sudomíra Tvrdíše byl prvním kastelánem v Hodoníně, připomínaným v roce 1169. A v podstatě Sudomír s Pardusem, oba dva tyhle bratři se podíleli vlastně na zakládání města Hradiště. Takže vlastně ten prostor je víceméně protkán aktivitami těchto obou pánů a respektive toho rodu Tvrdišovců, jak jsme jej s kolegou Plačkem podle toho nejstaršího předka doloženého pomenovali.
1: Význam názvu komorník byl v minulosti úplně jiný než dnes, znamenal spíš vojenského velitele a správce oblasti. Výstava ale pokračuje i do novověku a ukazuje předměty, které mohl používat poslední šlechtický rod vlastnící Veselí.
2: Původní záměr byl, že to bude orientováno jenom na ten středověk. Nakonec jsme se teda domluvili, že to uděláme vlastně těch 770 let průřez vlastně až po to období vlastně chorinských let.

0: po ten zámek vlastně, jo, kdy vlastně v předsálí potom je ta finální fáze vlastně, kdy se to uzavírá, jo, tím obdobím, kdy zámek vypadal ještě jako zámek.
1: Výstava v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou potrvá až do ledna příštího roku. Muzeum k ní připraví také edukační programy pro školní děti.
2: Vysoká škola Báňská v Porubě posiluje vědecké zázemí univerzity a zároveň inovační potenciál Moravskoslezského kraje. Centrum energetických a environmentálních technologií získá nové prostory přestavbou budovy N, která nabídne moderní laboratoře pro výzkum nových materiálů, energetiky i vodíkových technologií.
3: Centrum energetických a environmentálních technologií Vysoké školy Báňské je jedno z nejvýznamnějších výzkumných pracovišť v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji. Navazuje na jeho průmyslovou tradici a k dalšímu rozvoji chce využít právě budovu N v areálu Univerzity v Porubě, která je z roku 1992.
4: V této nové budově, kterou budeme nazývat CT2, se bude realizovat materiálový výzkum. Je to pro oblast medicíny, je to pro oblast udržitelné energetiky, budou se zde vyvíjet nové materiály, pokročilé technologie obecně pro udržitelnou energetiku. Můžeme si to představit jako významně laboratorní zázemí, tam se bude primárně dělat základní výzkum, budou se tam ale také dělat i nějaké zakázky přímo pro potenciální odběratele z praxe, ale ano, bude to většinou laboratorní zázemí, to znamená řada mikroskopů, řada velmi cenné techniky v řádech desítek milionů. Předpokládáme, že budou zde zaměstnanci, jednak v rámci naší univerzity, když bych to ještě rozklastroval, tak našeho centra SEED, fakulty dále materiálové technologické, fakulty elektrotechniky a informatiky, fakulty strojní, ale významnou měrou zde budou i pracovníci ze zahraničí.
3: Pro Ostravu a celý region je Vysoká škola Báňská důležitou institucí, která je nezbytná pro budoucnost. Centrum energetických a environmentálních technologií je jedním z pilířů transformace města na centrum vědy, inovací a moderních technologií.
5: My jsme moc rádi, že se samozřejmě Vysoká škola Báňská rozvíjí, protože to přináší zase nové studenty, atraktivitu oboru a vůbec rozvoj takového, já tomu říkám stát ve státě, protože opravdu Vysoká škola Báňská areál je poměrně jako velkým areálem, kde vzniká celá řada dalších výzkumných programů, ale i pracovišť a i místností nebo budov nových pro studenty jako takové. Já samozřejmě ta výuka v době, kdy já jsem studovala Vysokou školu Báňskou, se poměrně hodně proměnila. A proměnila se k AI, moderním technologiím a ke spoustě vědeckých výzkumů a tak dále, kteří ti studenti můžou při svém studiu dělat. No a tato budova je toho vlastně důkazem.
6: Tato budova vlastně, která se připravuje, tedy budova, zařízení, lidi, kteří tam budou pracovat, je vlastně podporujícím směrem pro materiálové inženýrství, tedy nové materiály, udržitelnost a vše, co s tím vlastně souvisí. Navazuje na celý koncept, který tady řešíme, což je vlastně transformace energetiky, transformace kraje a velmi dobře do celé této skládačky vlastně zapadá. Očekáváme od ní hodně a věříme, že se nám vlastně to celé podaří. Materiálové inženýrství je jedno z top témat celosvětově.
3: Celý objekt projde kompletní rekonstrukcí za 330 milionů korun. Dokončení je plánováno na červen příštího roku.
2: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Léto je definitivně za námi a 23. září nás čeká první podzimní den a s ním i podzimní rovnodennost. Příroda začne pomalu měnit své barvy. Dny se budou zkracovat, ale to rozhodně neznamená, že bychom měli přestat vyrážet na výlety. Právě naopak, podzim nabízí spoustu krásných míst, zajímavých památek i kulturních zážitků. I dnes jsme pro vás připravili několik tipů, kam se vydat a co stojí za to objevit. Tak pojďme společně vyrazit na další putování. V další reportáži ze seriálu o pokladech rakouské oblasti Salzkammergut se vydáme do Bad Ischlu, města, které proslavily lázně, císařská historie i umění. Právě tady začal v 19. století rozkvět lázeňství a Bad Ischl se postupně stal vyhledávaným letoviskem evropské smetánky i letním sídlem císaře Františka Josefa. My ale tentokrát nezůstaneme jen u historie, prozkoumáme také místní lázně a samozřejmě nevynecháme ani jednu z nejpříjemnějších součástí návštěvy města,

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Dnes se vypravíme za příběhem soli do Bad Ischl. Ukážeme vám místa pro regeneraci těla i duše a vyzkoušíme i speciality místní kuchyně. Pokud byste chtěli navštívit nejstarší solné lázně v sousedním Horním Rakousku, vydejte se do Bad Ischl, který se nachází mezi jezery solné komory. Sůl se tu těžila od nepaměti. O léčivé síle zdejších slaných minerálních pramenů se tu začalo poprvé mluvit v 16. století. Až v 19. století však byly náležitě oceněny. Doktor Josef Goetz tu otevřel v roce 1823 první lázně a doktor Franz von Wierer, císařův dvorní lékař, výslovně začal doporučovat léčivé koupele vznešeným pacientům.
1: Přesvědčit se o zázračném účinku slaných pramenů chtěla i arcivévodkyně Sofie. Ve svých 23 letech ještě neměla žádné potomky, což tenkrát u císařské dynastie znamenalo tak říkajíc katastrofu. Problém se tady suverénně vyřešil 9 měsíců po lázeňském pobytu 18. srpna 1830 se narodil Franz Josef a po něm ještě Maximilián, Karl Ludvík, Anna Marie a Ludvík Viktor. Proto je císař dědeček pojmenován jako solné princátko. V Bad Ischlu nakonec Franz Josef strávil 83 letních pobytů.
0: Na návštěvě císaře s královnou Elizabet Bavorskou, přezdívanou Sisi, je Bad Ischl pyšný dodnes. Za svého života tu císařský pár pobýval v Kaiserville. V roce 1914 právě tady císař podepsal listinu, následkem které vypukla v Evropě první světová válka. Vilu postavenou v Biedermajerovském stylu si dnes mohou návštěvníci prohlédnout s průvodcem a vrátit se tak v čase do dob habsburské monarchie.
2: Die Geschichte von Bad Ischl ist streng verbunden mit dem Habsburger Herrschertum.
1: Stojíme v parku u Kaiservilly, která stále patří habsburské rodině a která je důstojným středobodem Bad Ischlu. Byla zřízena ve 30. letech 19. století, v době, kdy tu vládla atmosféra Sommerfrische, letních bytů. My máme obrovské štěstí, že právě císařská rodina jezdila na dlouhé letní dovolené do našeho města. Tady se odvíjí slavný příběh zásnuby císařského páru. Svatba se konala 19. srpna 1850. A matka Franze Josefa koupila tuto vilu jako svatební dar. Ta budova byla původně mnohem menší a císař ji nechal z lásky k Elizabet rozšířit a přestavět do písmene E.
0: Císař byl vášnivým lovcem a interiéry vily jsou vyzdobeny početnými loveckými trofejemi. Okolo sídla se rozprostírá přírodní park o rozloze 20 hektarů.
1: Park je místem odpočinku a relaxace. Dědeček císaře byl velmi zručný zahradník a založil tu ukázkové arboretum. Vysázel tu spoustu krásných exotických stromů, třeba kavkazský ořech nebo ginkgo biloba. K vidění je tu také zámeček Marmorschlossl. Původně to byla císařská čajovna, kterou získala Sisi jako dárek od svého manžela.
0: Celé městečko Bad Ischl je protkáno sítí malebných uliček a říčka Traun svou nádhernou barvou dotváří dojem romantického lázeňského letoviska. První zastávkou hostů zpravidla bývá Trinkhalle, postavený v letech 1829 až 1831 jako lázeňský dům v podobě řeckého chrámu s krásným foajé. Další architektonické skvosty, katolický barokní kostel svatého Mikuláše, historickou poštu a telegrafní úřad najdete hned v bezprostřední blízkosti. Zastavte se také na venkovním jevišti v lázeňském parku. Zažít tu můžete velkolepé koncerty a pokud se zrovna nehraje, váš obdiv si zaslouží práce městského zahradníka, který celý park osázel květy nejrůznějších barev a vůní. Poklidnou atmosféru zažijete na esplanádě podél řeky pod korunami mladých listnáčů, kde si výhledy můžete užít i nad šálkem kávy či se sklenkou vína. Na procházce městem narazíte v ulici Fargase na jeden z pokladů města, cukrárnu Zauner, která si drží císařskou úroveň už téměř 200 let. Už z dálky každému zákazníkovi udeří do očí její starobylá duše. Dnes je vede sympatický Filip, mladý představitel již 7. generace rodiny cukrářů, kteří sladkostmi zásobovali i Františka Josefa. Z velkého pultu plného ovocných dortů, tradičních koláčů a čokoládových pralinek se vybírá jen těžko. Vyzkoušet byste ale rozhodně měli nejslavnější produkt od Zaunerů, Zaunerstollen, jejíž recept se tu od roku 1905 předává jako rodinné stříbro.

0: výživné procházce městem jsme se rozhodli využít pohostinnosti hotelu Royal, kde jsme se ubytovali. Ve čtyřhvězdičkových pokojích s krásným výhledem si můžete skutečně odpočinout. Blahodárnost místní slané vody jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli v lázních Eurotherme. Ze střešního termálního bazénu si dopřáváme panoramatický výhled na celé lázeňské město. Relaxovat můžeme i v Royal Oase se sklenkou džusu nebo čaje a odzbrojující je i místní kuchyně, která se může pochlubit biocertifikátem. Servírovány vám budou chutné gurmánské pochoutky z regionálních surovin z ekologické produkce. Čtyřchodovému menu, které jsme s velkým zájmem poctivě přechutnali, vévodí tradiční rakouská specialita v podobě vařené hovězí pleci v harmonii s restovaným brambůrkem s mrkví se sklenkou silvánských hroznů ze skvělých rakouských vinic. Pokud hledáte inspiraci, jaká místa v oblasti Solné komory navštívit, pomocníkem vám může být tento dřevěný kruhový rozcestník před hotelem Royal v Bad Ischlu. Jednotlivé cíle vašeho putování naleznete u tohoto solného srdce. Pozdní léto je jak stvořené k tomu, abyste poznali výjimečný charakter Bad Ischlu. Ochutnávat a objevovat jej můžete opravdu všemi smysly. Důkazem je i to, že v roce 2024 bude Bad Ischl evropským hlavním městem kultury. Klimatické lázně, dům řemesel nebo úžasné skalní cesty a vyhlídky. To už je malá ochutnávka na příští díl putování Solnou komorou z hornorakouského Bad Gojsernu. Za týden na viděnou.
1: Ostrava je známá především svou průmyslovou minulostí, ale najdeme tu i architektonické skvosty, které s těžbou a hutnictvím na první pohled příliš nesouvisejí. Jedním z nich je Dům umění, památkově chráněná budova z roku 1926, která dnes hostí Galerii výtvarného umění v Ostravě. Ta patří k nejvýznamnějším sbírkotvorným galeriím u nás. Dům umění ale stojí za pozornost i samotnou architekturou a právě na jeho podobu, historii a umělecký život, který se v jeho prostorách už téměř 100 let odehrává, se teď podíváme.
2: Galerii výtvarného umění v Ostravě najdete v budově, která je architektonickou perlou Moravskoslezské metropole.
3: Galerie výtvarného umění v Ostravě sídlí v prvorepublikové budově Domu umění z roku 1926. Sídlíme v budově, která byla otevřena 13. května v roce 1926, to znamená v době, kdy všechno teprve zkvétalo. Ostrava se dostávala teprve do varu, začala stavět ty nejkrásnější budovy, ať už to byla nová radnice, anebo právě Dům umění. Dům umění navrhli architekti František Fiala a Vladimír Valenfels. Byli to žáci slavného architekta Kotěry a inspirovali se nejen českou, ale i zahraniční architekturou. Dům umění je známý svými cihlami, které jsou tady v Ostravě typické nejen kvůli slezské gotiky, ale také kvůli hornickým koloniím, které zde jsou. Ale zároveň je inspirovaný i holandskou architekturou. Dům umění už tady stojí skoro 100 let a za tu dobu se změnil úplně minimálně. Kromě výměny střechy vypadá téměř stejně a stejně tak je tomu i uvnitř, tak se do něj pojďme podívat. Dům umění je z velké části ještě původní, takže najdete zde původní podlahy, původní dřevěné dveře, ale třeba i schodiště se zábradlím. Je to krásné, protože se můžete vrátit téměř o 100 let zpátky a prohlédnout si budovu tak, jak ji viděl například starosta města Ostravy Jan Prokeš. Teď, když se vypravíme po schodech do prvního patra, abychom si prohlédli stálou expozici, budeme mít sochu sochaře Jana Laudy. Je to lachtan a děti, které k nám chodí na tvůrčí programy, ho během svých programů pojmenovali Serafín. Serafín nám slouží jako maskot programu pro děti a najdete ho na tričkách, na knížkách, najdete ho jako plyšáka, vlastně na všem, co se u nás vztahuje k dětem. A nezapomeňte si ho pohladit po čumáku, přináší to štěstí.
2: Galerie výtvarného umění v Ostravě je největší sbírkotvornou galerií Moravskoslezského kraje. Sbírky jsou neustále rozšiřovány a v tuto chvíli již zahrnují přes 23 000 uměleckých předmětů.
3: Při vstupu do stále expozice na vás jako první koukne obrovská kresba Františka Jurečky, což byl vlastně zakladatel a mecenáš Domu umění. Kresbu namaloval Max Švabinský a my jsme ji nechali zvětšit na celou stěnu, aby dostatečně vynikal. V tomto sále si můžete prohlédnout umělecká díla, které František Jureček věnoval spolku Domu umění do jeho sbírky. Je to v podstatě základ sbírky dnešní Galerie výtvarného umění v Ostravě. Jednalo se tehdy o 122 uměleckých děl, od maleb přes grafiky až po sochy, a byl to čin velmi netypický, netradiční a na svou dobu opravdu ojedinělý. A my jsme za to velmi rádi, protože díky tomu jsme měli na co navázat a za těch téměř 100 let jsme k dnešnímu dni nazbírali 23 000 uměleckých artefaktů. Galerie výtvarného umění v Ostravě pořádá v Domě umění převážně výstavy klasického i současného umění, ale nejen to, máme celou řadu doprovodných programů, od přednášek přes koncerty až po tvůrčí dílny a edukační programy pro školy.
2: Galerie se cíleně zaměřuje právě na děti, které se mohou během roku i školních prázdnin zúčastnit řady nejrůznějších aktivit.
4: My tady v galerii nabízíme několik druhů programů. Teď to, co se odehrává tady za mnou, tak to jsou tady děti na letním zážitkovém táboře, takové tvůrčí dílně, ale jinak samozřejmě nabízíme dílny pro nejmenší děti od roku a půl do pěti let, pro děti, pro dospělé i pro seniory. A míváme i taky akce, které se váží k nějakým prázdninám, jarním, podzimním či nějakým svátkům. Myslím, že je důležité přitáhnout děti do galerie z toho důvodu, aby od malička vlastně nějak jako kultivovali a učili se kontaktu s tím uměleckým dílem. Snažíme se jim to přiblížit pomocí různých aktivit tvůrčích, často s hudebními dramatickými přesahy, tak aby to mělo vlastně zážitkový i vzdělávací charakter.
2: Novinkou je mobilní aplikace s audioprůvodcem.
3: Ten vám povykládá celý příběh vzniku galerie, je v češtině i v polštině a dozvíte se všechny zajímavosti, které se tady za těch téměř 100 let odehrály. Provázet vás bude stavitel, mecenáš a zakladatel Domu umění František Jureček a pěkně vám povykládá celý příběh toho, co všechno se u nás odehrálo.
5: Pěkně vás vítám v Domě umění. Dovolte mi prosím, abych vás provedl galerií výtvarného umění v Ostravě, která by bez mé maličkosti nevznikla. V mých dobách bylo slušností se nejprve představit. Jmenuji se František Jureček a byl jsem velevážený občan Ostravy. Žil jsem v krásném období první republiky. 20. léta. Mnoho inspirujících osobností a krásné umění.
2: Zřizovatelem Galerie výtvarného umění v Ostravě je Moravskoslezský kraj.
1: Archeopark Chotěbus nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do života našich dávných předků. Na místě původního slovanského hradiska vznikla jeho věrná rekonstrukce s mohutným opevněním, obytnými domy, výrobními objekty i železářskou pecí. Lokalita má ale mnohem starší historii, osídlená byla už v pravěku. Pojďme se tedy vydat do Chotěbuzy a zjistit, jak se tu žilo před více než tisíci lety.
2: Archeologická lokalita Chotěbus Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později je na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko.
6: V minulosti na této lokalitě bylo vystavěno mohutné trojdílné hradiště, pod kterým protékala řeka Olše. Nyní je zde vybudován archeopark, který interaktivním způsobem představuje návštěvníkům život našich předků Slovanů v 8. až polovině 11. století. Jsou zde vybudovány obytné stavby a výrobní zařízení, mezi které patří například halová stavba, polozemnice, zemnice, srubová stavba, kultovní objekt nebo železářská pec. Archeopark byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2006, tedy ten venkovní areál, a o 10 let později byla vybudována multifunkční budova, ve které je umístěna expozice o životě našich předků a vůbec tady o tom hradišti a vykopávkách, a keramická dílna a zázemí jak pro návštěvníky, tak pro zaměstnance. Zde probíhá množství doprovodných programů a akcí, ať už jsou to akce jednodenní nebo dvoudenní, ve kterých se snažíme přiblížit návštěvníkům právě těch život našich předků, Slovanů. Jsou to například akce na Jantarové stezce, Cyrilometodějské dny, například Svatováclavský den spojený s polním ští ke ctí svatého Václava, různá sokolnická vystoupení a další. Ten program je opravdu bohatý. Proč stojí za to sem přijít? Určitě je to návštěva netradiční. Mají možnost pohybovat se v místech, kde kdysi opravdu to hradiště stálo, kde na ně dýchne ta historie.
2: Přibližnou podobu historické osady rekonstruuje v dnešní době právě areál archeoparku Chotěbus Podobora.
7: Vítám vás u nás před největším domkem, který tady u nás máme, takzvanou hospodou. A pojďme se teď podívat dovnitř, jak to tam vypadalo. Nyní se nacházíte v halové stavbě, dlouhém domě, který vlastně sloužil jako naše dnešní hospoda. Tady si lidé scházeli, tady hodovali, tady rokovali. V tomto domě máme vystavené různé předměty, které naši Slované vlastně znali, a některé z nich máme vystavené vlastně v budově, v expozici, ty originály. Lidé si tady můžou prohlédnout nejrůznější předměty, jako jsou různé zbraně, sekery, které se říká bradatice, meče, štíty, různé potřeby pro jezdce, jako například ostruhy, třmeny. Kromě zbraní tady máme i potřeby například na psaní. Tady za mnou si pak můžou návštěvníci prohlédnout expozici odívání, jak se ti lidé oblékali.
2: Tato archeologická lokalita přitahuje zájem historiků a archeologů už od 19. století.
8: Můžeme tu vidět nálezy i z toho raného středověku a i z toho pravěkého období. Můžeme vypíchnout třeba předmět archeologický nález bradatice, která byla vlastně takzvaná taká ranostředověká bojová sekera. Dále tu máme významnou kost, která je významná tím, že je to kost chrta, která je nejstarší v rámci celé střední Evropy a pochází pravděpodobně z první poloviny 9. století. Ten chrt se stal maskotom archeoparku. Mezi dalšími nálezy tu máme třeba šperky ranostředověké, potom jsou tu různé keramické nádoby, či z pravěku, alebo z raného středověku. V expozici archeoparku máme i jediný mincový nález, který se nalezl na lokalitě, a je to půl denár uherského krále Štěpána a pravděpodobně pochází z poloviny 11. století.
2: Archeopark se snaží přilákat i děti a mládež.
7: Pro školní výpravy máme nejrůznější programy, například program Branou do minulosti, kde se seznámí se životem na hradišti v raném středověku, nebo například program Pozor pračlověk, kdy si lidé, děti si vyzkouší, jaké to bylo za doby kamenné, čím opracovávali kámen, co jedli a podobně. A nebo například program Devatero řemesel, který se zabývá právě nejrůznějšími řemesly.
2: Archeopark Chotěbus Podobora je jednou z 5 poboček Muzea Těšínska, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, a nachází se zhruba 5 kilometrů od Českého Těšína směrem na Karvinou. Archeopark je otevřen celoročně, avšak venkovní areál je otevřen pouze sezóně, od začátku dubna do konce října.
1: Děkuji, že jste byli s námi, a přeji vám krásné podzimní dny plné objevování. Těším se na vás zase příště.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: World Boccia Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boccia může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslíme, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
6: Začínala charitativními bazary, návštěvami dětských domovů a domovů pro seniory, dnes vede vlastní nadační fond. Patricia Stuchláková se prostřednictvím nadačního fondu Patricia snaží pomáhat tam, kde je to potřeba. V sobotu 12. září se k této iniciativě mohl připojit každý, kdo zavítal na celodenní program na Rokycanském náměstí.
7: Kde Lesní fond se zaměřuje na pomoc seniorům, dětem a zvířatům. Pořádáme sbírky, pořádáme různé sportovní a kulturní akce ve spolupráci s místníma školama, s domovem pro seniory Harmonie v Merošově a tak dále. A vlastně i dnešní akce je zaměřená na to, že výtěžek bude použitý na zaplacení školních potřeb pro znevýhodněné děti, pro tři děti tady z Rokycanska.
6: Do akce se zapojilo také město Rokycany, které podobné aktivity dlouhodobě podporuje.
8: Já obecně každou akci, která se bude dít na náměstí, podpořím rád a město ji podpoří. I tuto akci jsme podpořili, protože jsme jim to umožnili na tomto náměstí konat. A když je to pak ještě bohulibá činnost, protože to je na podporu nadačního fondu Patricia, který vlastně podporuje handicapované děti, tak moji podporu mají vždycky.
6: Velkým lákadlem nejen pro děti byla během dne především ukázka pracovní techniky spolku Na myšlenci. Ten rovněž vznikl právě z potřeby pomáhat a ve svém volném čase se sám věnuje nejrůznějším dobročinným aktivitám.
9: Já tady zastupuji spolek Na myšlenci ZSL a je to spolek řidičů kamionů povětšinou, který se těmahle akcema věnuje podpoře dětí s nějakým postižením a letos jsme z této akce se rozhodli, že veškerý výtěžek z této akce bude právě na podporu nadačního fondu Patrice.
7: Děkuji všem, kdo přišel a podpořil tuto akci. Moc si toho vážím a vážím si vlastně každý pomoci a vážím si hlavně toho, že díky lidem, kteří jako chodí na moje akce, já si můžu plnit svůj sen a tím vlastně pomáhat ostatním lidem.
6: Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
1: Tři rozdílné stavby, tři příběhy. Stavbami roku Plzeňského kraje za rok 2025 se staly přístavba základní školy v Holíšově, bývalá synagoga v Rabí a historický zájezdní hostinec v Kašperských horách. O vítězích rozhodovala odborná porota, která vybírala z 38 přihlášených staveb.
10: Porota všechny stavby objela, viděla je a musím konstatovat, že v letošním roce se stavba roku opět vydařila. Máme velice kvalitní stavby a bohužel je smutné, že porota se musela strašně dlouho rozhodovat, komu neudělit nominace. To je vždycky to nejtěžší rozhodnutí, protože kdyby bylo po mém, tak udělíme nominaci všem 38 stavbám, ale to bohužel nešlo.
1: Hned dvě ocenění získala přístavba základní školy v Holíšově. Kromě titulu stavba roku ovládla také hlasování veřejnosti.
11: Celý gro toho návrhu bylo najít polohu pro ten celkem objemný nový prostor, který měl být přistaven ke stávající budově školy. Původně škola měla vybrané jiné místo a my jsme navrhli jinou kompozici celého vlastně školního dvora, který tu novou přístavbu bude uzavřen a nově se napojí na stávající vstup do budovy a vlastně spojí se to celé do jednoho funkčního celku.
1: Za přestavbou bývalé synagogy v Rabí na bydlení stojí architektka Vladimíra Martinovská. Její rodina objekt zakoupila v roce 2019.
12: Ten barák byl specifický v tom, že vlastně on byl od začátku takový jako velmi chudobný. Takže byl docela jako v špatném stavu, takže jsme opravdu museli přistoupit jakoby k úplný rekonstrukci. A ještě byl specifický v tom, že vlastně on to nikdy nebyl, jakoby nebyla to nikdy jedna bytová jednotka. Byla tam židovská škola, bylo tam vlastně několik chudinských bytů a nikdy to vlastně jakoby nebylo propojený. A to pro mě byla jakoby největší výzva.
1: Cenu odborné poroty získala novostavba školky v Plzni Újezdě.
13: Před tou školkou jsme navrhovali družinu základní školy, jako dřevěná, a v podstatě, když jsme přemýšleli, protože to je v novém obytném celku a je to taková jako parcela obklopená bydlením, tak jsme přemýšleli, že na tu družinu navážeme a ještě uděláme takový vnitřní prostor a vlastně svět té školky uděláme úplně jinak než ty okolní domy, proto jsme v podstatě zvolili sedlou střechu, dřevěné obložení, tak aby to byl zapamatovatelný a pro děti hravej objekt.
1: Celkem si některé z ocenění odneslo 11 staveb. Mimo jiné nástavba jedné z budov fakultní nemocnice, takzvaný obláček nad Plzní, dopravní napojení severního Rokycanska na dálnici D5 nebo nový přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: Rokycany nejen jako domov místního folkloru, ale také jako prostor hudebních dialogů s českou a evropskou tradicí. Od 3. do 5. září proběhl v Rokycanech již třetí ročník festivalu Cesty k pramenům.
14: Soubor v Rokycanech působí už od roku 1967 a je pravidelným hostem nejrůznějších festivalů. A vlastně trvalo hodně dlouho, než v Rokycanech vznikla přehlídka, která by byla ušitá souboru na míru, ale zároveň byla otevřena i jiným žánru. Jsme moc rádi, že město Rokycany tuhletu naší snahu podporuje a budeme se těšit, že to snad bude i pokračovat.
8: Festival Cesty k pramenům pro Rokycany obrovský osvěžení té scény, která je v Rokycanech, a já moc děkuju panu vejvodovi a teda spolkům, který se na tom podílí, protože je to velmi netradiční festival typu založený na folkloru, ale multikulturně a multižánrově propojený, kdy vidíme kultury i světové kultury, tak si myslím, že to velmi obohacuje Rokycany a podle návštěvnosti je vidět, že i když jsou jinde velké akce, tak si to najde své obdivovatele a jsem rád, že sem přijíždí lidi z okolí.
6: Na čtvrteční večer poezie v klubu komorní hudby navázal páteční koncert muziky souboru Rokytí a Rokytka. V sobotu pokračoval ve Spilce, a to swingovým uskupením Sestrioli, hudebním pořadem News Quality a tanečně hudebním vystoupením folklorního souboru Rokytí a Sluníčko.
15: Je to soubor Sluníčko z Rokycan, kde tančí zhruba 25 tanečníků, které baví tanec a dělají to rádi. Dvakrát týdně se tím zabývají. Jednou za měsíc je vždycky víkendové soustředění, kdy jsme celé nedělní dopoledne vlastně v plném proudu tance a jezdíme na nejrůznější festivaly po republice a užíváme si to rozhodně.
6: Rokytí a Sluníčko ovšem nebyly jedinými soubory, které na své domácí půdě účinkovaly. Závěrem sobotního večera zahrála ve Spilce také legendární kapela Kale se zpěvačkou Natálií Kuchárovou.
16: Trošku jsme se rozrostli, jo, už nás bylo původně 5, pak 6, teď je nás 8. No, a pokračujeme pořád stejně v tom žánru rompop, takovej trošku latina, trošku jazzu, trošku toho našeho.
6: Festival Cesty k pramenům je letos u konce. Jeho příznivci se ale už nyní mohou těšit na jeho pokračování, které Rokycany nabídnou v příštím roce. Z Rokycan pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na Hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř 100 míst po Plzeňském a Karlovarském kraji.
17: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
18: Já mám staršího syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy, ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super v Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních

0: i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
2: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
3: Bílé Terezky, naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: přes 140 akcí, více než 150 účinkujících a tisíce návštěvníků. Taková byla letošní sezóna plzeňských náplavek, které pravidelně oživují místa, jež byla dlouhá léta stranou pozornosti.
1: Projekt Plzeňské náplavky vlastně není jenom festivalem, ale teď už je to vlastně celosezónním projektem, který oživuje, neřekla bych už ani, že se snaží, ale vlastně pokračuje v nějaké historické tradici kultury kolem řeky, připravuje vlastně koncerty, cvičení pro veřejnost, pohádky, výstavy. Ten program je pestrý, vlastně byl od konce května.
0: Počet lokalit, kde se nejrůznější program odehrával, se stejně jako samotný projekt v průběhu let rozrostl.
1: Hlavní zóny byly vlastně dvě, kolem řeky Radbuzy, tady v centru na Radbuzské náplavce, a to vlastně na dvou zónách, pod kavárnou Šálek a Špunt, a tady na Trojmostí, kde zrovna natáčíme, a další zóna tak byla na Mži, ta vlastně končí zítra, kde byla celou sezónu kontejnerová kavárna a každou středu se tam konal koncert, ale zároveň to byla i zóna sportovní, kde si lidé mohli vyzkoušet závěsnou akrobaci, nebo jogu, nebo pilates a spoustu dalších jiných pohybových aktivit.
0: V pátek 11. září koncertní sezónu zakončili na Radbuzské náplavce dva koncerty talentovaných slovenských umělkyň. Začátkem večera vystoupila zpěvačka a skladatelka Daša, která zde představila svůj nový projekt.

0: Tento projekt byl veľa založený na elektronické produkcii. Vlastně jeho, v podstatě ho inšpirovala pražská klubová scéna a je to velmi vocal heavy, takže veľa se tam zpěvá, veľa tam je vrstiev vokálnych a tak. Velmi dobře se mi tu hralo, já celkovo preferujem vonkajší koncerty, takže to bylo fajn pro mě.
1: Své nové album v Plzni ovšem představila i Katarzia. Ta v komorním uskupení s klavíristou Robinem Galliou večer na náplavce uzavřela.

0: Je to môj songwriterský 8. album a som hrozne rada, že môžeme hrať tu v Plzni, aj keď stále spievam hlavne po slovensky, ale sú tam aj nejaké české pesničky. Práve dnes sme si hovorili s klaviristom Robinom, ktorý je tu dnes so mnou, že sme hrozne radi, že sme vonku, že je to taká rozlúčka s letom a je to strašne tu príjemné a som hrozne rada, že sme tu. Mám pocit, že je to také zdravšie byť vonku, keď je leto.
1: Program ovšem létem nekončí. Společná setkání jsou pro zájemce připravovány i nadále. Více informací naleznete na webu plzeňskenáplavky.cz. Z Plzně pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
2: Rekordních 8 000 návštěvníků, desítky druhů vín a atmosféra, která připomínala moravské slavnosti. Bolevecká náves v Plzni ožila v pátek a v sobotu už 11. ročníkem boleveckého vinobraní.
3: Včera jsem byla hodně překvapená, že i po pracovním dnu sem dorazilo spousty lidí. A dneska ještě to krásné počasí, které nám k tomu přispělo, tak si myslím, že atmosféra je úplně skvělá, vína tečou proudem a myslím si, že se všichni dobře baví.
2: K dobrému vínu neodmyslitelně patří také kvalitní muzika.
4: Teď slyšíte, že nastupuje na pódium Bára Basiková, což si myslím, že je absolutní vrchol letošního boleveckého vinobraní. Hraje za podpory cymbálové muziky Milana Broučka. Jinak tady bylo Demofobie a včera hráli Queen Ways. Vždycky se snažíme vhodně volit jako hudební

0: složku boleveckého vinobraní tak, aby to sedělo vlastně k těm vínům.
1: Vinaři dovezli do Plzně více než 80 druhů vín, od bílých přes růžová až po červená.
2: Přivezli jsme různý vína, myslím si, že jsme asi jediný, kdo tady nabízí neuburské, jestli dobře vím, takže možná tohle jako specialita. Potom máme frizanté, jako víno šumivé trošku, no potom taková ta klasika, Veltlín, Miller, Riesling vlašský.
3: Dneska úplně nejvíc šli takový ty polovína, takže rolandský šedý, hibernál, ty už jsou v podstatě skoro pryč a úplně výborný je Seko de Čejkovice, bublinky.
4: Přivezli jsme takový průřez naší produkce, a od suchých vín vlastně přes polosucha naš polosladká, máme tu i jedno červené a zatím to vypadá, že nejoblíbenější je Rulanda šedá.
1: Přestože je Plzeň mekou piva, na Bolevecké návsi to vypadalo, že milovníků vína je v západočeské metropoli více než dost.
5: Plzeň je samozřejmě městem piva, ale na městském obvodě Plzeň 1 máme vinice. Máme tam spoustu ulic pojmenovaných po vinařských oblastech. Dokonce jednu jsme pojmenovávali 3 roky zpátky, nejnovější ulice na Rizlinku, takže nesouhlasím úplně s tím, že Plzeň je pouze městem piva.
6: Mně chutná Baláž určitě, víno moravský. Vyzkoušeli jsme v Mikulově, máme ho hrozně rádi. A jinak jsme se tady setkali s kolegyní paní učitelkou, která přijela na návštěvu z Teplic.
7: Že vůbec nejsem plzeňská, takže jsem tady na návštěvě, líbí se mi tady. Setkali jsme se, ochutnáváme. To je pěkné.
8: Já jsem zkusila zatím jenom bílý, já to moc nemíchám, ale manžel měl i červený teda. A chutnalo nám asi všechno, já piju suchý většinou, že jo? Ale to je spíš kvůli dietě.
1: Bolevecké vinobraní je pro první obvod jednou z nejvýznamnějších akcí roku.
9: Já už si jedničku bez Boleveckého vinobraní nedokážu vůbec představit. Jo. Ten 11. ročník je prostě nějaký závazek do budoucna a doufám, že se dožiju třeba 20. ročníku nebo 25. ročníku.
1: Brány letošního Boleveckého vinobraní se sice uzavřely, příjemná atmosféra, dobrá nálada a vzpomínky na sklenku výborného vína, ale v Bolevci ještě nějaký čas zůstanou. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
10: To byly ty nejdůležitější události a dnešní zprávy už jsou u konce. Po krátké přestávce se ale ještě vrátím s kulturou a sportem.

0: Hezký den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Prázdninová štafeta má za sebou velké finále. Na hradu Radyně u Plzně se sešli malí i velcí účastníci, aby společně zakončili letní putování po zajímavých místech plzeňského a karlovarského regionu. A právě na Radyni čekal na účastníky nejen pohled do historie, ale také slavnostní zakončení a odměny.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř stovku míst po plzeňském a karlovarském kraji.
2: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
3: Já mám strašně syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy, ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super z Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
2: Co nás překvapilo, že první místo nemělo to, čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
4: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to,

0: že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
2: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
3: Bílé terasky z naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
4: Jihočeská kaplice se rozhýbala ve znamení sportu i dobré věci. Akce Kaplice v pohybu nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu sportovních disciplín pod vedením zkušených trenérů. Součástí byl také benefiční běh Kaplická míle.
5: Začátek školního roku je každým rokem spojen s hledáním nových kroužků a koníčků. Dětem i rodičům tohle hledání mohla ulehčit i akce Kaplice v pohybu, která se konala v sobotu 12. září na fotbalovém hřišti u základní školy.
6: Ten nápad vznikl, když jsem byl ještě místostarosta, tak vlastně vím, jak je to dneska s dětma, že ty děti jsou furt u těch obrazovek a displejů, takže vlastně ten, abychom ty děti od těch obrazovek a displejů dostali, tak jsem vymyslel akci Kaplice v pohybu a cílem bylo, aby přišla celá rodina a celá rodina si vyzkoušela ty atletické disciplíny, zasportovala si a hlavně třeba, aby ty děti potom si vybrali nějaký kroužek a sportovali celý rok, případně celý život. Takže takhle to vzniklo.
5: Ze sportu mohli návštěvníci poměřit síly v klasických jako fotbal, florbal, basketbal či tenis. Dále tu bylo mimo jiné i stanoviště s atletikou, kde si děti mohly vyzkoušet jednotlivé disciplíny pod vedením zkušených trenérů.
7: My tu máme dneska stanoviště Kem vítězů, lomeno kroužky vítězů. To je vlastně náš spolek, který pořádá sportovní příměstské tábory a celoroční kroužky během celého školního roku. Poprvé letos jsme v létě měli v Kaplici kemp a teďka navazujeme na to i právě ty kroužky, takže děti si tady můžou vyzkoušet atletické dovednosti, nějaké koordinační dovednosti i práci s hlavou, s koordinací, jak už jsem říkal. Takže to tady dneska máme pár stanovišť, které si děti můžou vyzkoušet.
8: Moje kariéra byla krásná. Já jsem vlastně poprvé na olympiádě byla v 17 letech, kdy jsem slavila svoje první osmnáctiny, vlastně jediné osmnáctiny, a taky jsem tam oslavila vlastně na poslední třicátiny. Takže jsem fakt byla na 4 olympiádách a každá byla nějaká speciální, takže můžu poděkovat asi tomu nahoře, že jsem celou dobu byla zdravá a že jsem fakt měla krásnou dlouhou atletickou kariéru.
5: Přestože hlavní náplní akce bylo ukázat sport těm, kteří o něm moc nevědí, šli si sem vyzkoušet nové věci i sportující jedinci.
9: Tak asi nejlepší teď byla ta gymnastika, mě bavila docela. A i basketbal. Basketbal byl zajímavý.
5: Kromě sportu se Kaplice spojila i pro dobrou věc. Součástí akce byl i benefiční běh letos pro Kubíčka a jeho rodinu. Podpořit dobrou věc dalším doprovodným programem přijeli i zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.
10: My jsme přišli podpořit na tom benefiční akci malého chlapečka. Maminko taky máme v poradně, pomáháme lidem s různým zdravotním postižením a děti si tady dneska u nás můžou vyzkoušet jízdu na vozíčku. Úplně i ty malí děti, malinký vlastně, potom ty větší, potom tady máme různé plnění úkolů, ortopedický chodníček, vyrábějí tam nanuky, vyrábějí tam různé zvířátka, plní tam různé kvízy a po splnění třech úkolů vlastně dostanou u nás na tom stanovišti taky razítko.
5: Běhu se zúčastnil skoro každý návštěvník. Nezáleželo na tom, zda jste Kaplickou měli uběhli či ušli, ale za každého běžce na startu darovalo město Kaplice 100 korun Kubíčkově rodině.
4: Co se stane, když se propojí kyjovské tradice s japonskou kulturou? Možná to zní jako nepředstavitelný hlavolam. Ten ale rozklíčovalo setkání přátel lidové písně napříč světem, které se konalo před Klvaňovým gymnáziem. Právě zde totiž vystoupili nejen zdejší pěvecké a taneční soubory, ale také hosté z Japonska.
11: Kdo by čekal klasické posezení u cymbálu, slovácké písničky a taneční vystoupení krojovaných souborů, nejspíš by se nestačil divit. Před budovou kyjovského gymnázia se totiž během jednoho odpoledne propojila místní kultura s japonskými tradicemi.

0: Je to taková zvláštní akce, kdy jsme tady hostili dnešní den japonskou skupinu, nesourodou z celého Japonska, nazběraná skupina, která projevila tady asi zájem, celý týden je tady v Česku a projevili zájem tento poslední den věnovat Kyjovu, protože ten jejich vedoucí je panda kyjovská, dokonce má kyjovský kroj a projevili zájem o kyjovské památky a o kyjovský folklor jako takový, aby prostě to zhlédl.
1: Program nabídl kombinaci slováckých písní s netradičními ukázkami japonských tanců. Jeden z nich si dokonce mohli vyzkoušet i kyjovští vystupující. Ti se samozřejmě nenechali zahanbit a na oplátku ukázali přátelům z japonských ostrovů pestrou směsici zdejších tradic.
0: Ten program, když dělám, tak vždycky to dělám pestřejší, aby tam byl i tanec, zpěv, i mladina, mladí, proto to končila mladá cymbálová muzika, která je bravurní. Byl tady střed, byly tady staré mý tetky, staří chlapi, oni jsou jak Alexandrovci, jich je myslím 30.
1: Nechybělo ani pár překvapení. Dívčí sbor z Višně si uložil nelehký úkol a zaspíval jednu ze starých japonských písní.

0: Veselí nad Moravou nedávno oslavilo 770 let od první pečetní zmínky. Toto výročí bude až do ledna příštího roku připomínat výstava v Městském muzeu.
1: Nejstarší zmínka o Veselí nad Moravou je stará 770 let a její několikeré vyobrazení teď najdete v Městském muzeu. Je součástí výstavy s názvem Veselí 1256-2026. Nejedná se přitom o písemnou zmínku, ale o pečeť, která byla přiložena k listině týkající se daru bratra Veselského panství, řádu maltéských rytířů. Pečeť veselského komorníka Sudomíra tehdy tuto listinu potvrdila a teď je dokladem, že už před 770 lety stál na místě dnešního zámku Hrad Veselý.
2: Týká se to Hradu Veselý, ne města Veselý, jak se občas objevuje. Město Veselý 770 let nemá, protože v době, kdy ten hrad tady postavil komorník Sudomír Břeclavský v té polovině 13. století, tak město asi těžko bychom nazvali městem, protože to bylo v té době pár dřevěných chalup, které v podstatě roztroušených po tady tom bartolomějském nebo městském ostrově.
1: Výstava ukazuje, jak mohl v raném středověku vypadat hrad a později město. Najdete na ní vizualizaci i maketu hradu a spoustu věcí denní potřeby, od zbraní přes nádobí, zednickou lžíci, hračky až po tehdejší záchodové prkénko.
2: Je to v podstatě takový výřez toho nejlepšího, co se mně podařilo vlastně dát dohromady od Hodonína až po Hradiště. A to z jednoho prostého důvodu. Dědeček břeclavského komorníka Sudomíra Tvrdíše byl prvním kastelánem v Hodonině, připomínaným v roce 1169. A v podstatě Sudomír s Pardusem, oba dva tyhle bratři se podíleli vlastně na zakládání města Hradiště. Takže vlastně ten prostor je víceméně protkán aktivitami těchto obou pánů a respektive toho rodu Tvrdišovců, jak jsme jej s kolegou Plačkem podle toho nejstaršího předka doloženého pomenovali.
1: Význam názvu komorník byl v minulosti úplně jiný než dnes, znamenal spíš vojenského velitele a správce oblasti. Výstava ale pokračuje i do novověku a ukazuje předměty, které mohl používat poslední šlechtický rod vlastnící Veselí.
2: Původní záměr byl, že to bude orientováno jenom na ten středověk. Nakonec jsme se teda domluvili, že to uděláme vlastně těch 770 let průřez vlastně až po to období vlastně Chorinský Zlecké, po ten zámek vlastně, kdy vlastně v předsálí potom je ta finální fáze vlastně, kdy se to uzavírá, jo, tím obdobím, kdy zámek vypadal ještě jako zámek.
1: Výstava v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou potrvá až do ledna příštího roku. Muzeum k ní připraví také edukační programy pro školní děti.
0: Vysoká škola Báňská v Porubě posiluje vědecké zázemí univerzity a zároveň inovační potenciál Moravskoslezského kraje. Centrum energetických a environmentálních technologií získá nové prostory přestavbou budovy N, která nabídne moderní laboratoře pro výzkum nových materiálů, energetiky i vodíkových technologií.
3: Centrum energetických a environmentálních technologií Vysoké školy Báňské je jedno z nejvýznamnějších výzkumných pracovišť v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji. Navazuje na jeho průmyslovou tradici a k dalšímu rozvoji chce využít právě budovu N v areálu Univerzity v Porubě, která je z roku 1992.
4: V této nové budově, kterou budeme nazývat CT2, se bude realizovat materiálový výzkum. Je to pro oblast medicíny, je to pro oblast udržitelné energetiky, budou se zde vyvíjet nové materiály, pokročilé technologie, obecně pro udržitelnou energetiku. Můžeme si to představit jako významně laboratorní zázemí, tam se bude primárně dělat základní výzkum, budou se tam ale také dělat i nějaké zakázky přímo pro potenciální odběratele z praxe, ale ano, bude to většinou laboratorní zázemí, to znamená řada mikroskopů, řada velmi cenné techniky v řádech desítek milionů. Předpokládáme, že budou zde zaměstnanci, jednak v rámci naší univerzity, když bych to ještě rozklastroval, tak našeho centra SEED, fakulty dále materiálové technologické, fakulty elektrotechniky a informatiky, fakulty strojní, ale významnou měrou zde budou i pracovníci ze zahraničí.
3: Pro Ostravu a celý region je Vysoká škola Báňská důležitou institucí, která je nezbytná pro budoucnost. Centrum energetických a environmentálních technologií je jedním z pilířů transformace města na centrum vědy, inovací a moderních technologií.
5: My jsme moc rádi, že se samozřejmě Vysoká škola Báňská rozvíjí, protože to přináší zase nové studenty, atraktivitu oboru a vůbec rozvoj takového, já tomu říkám stát ve státě, protože opravdu Vysoká škola Báňská areál je poměrně jako velkým areálem, kde vzniká celá řada dalších výzkumných programů, ale i pracovišť a i místností nebo budov nových pro studenty jako takové. Já samozřejmě ta výuka v době, kdy já jsem studovala Vysokou školu Báňskou, se poměrně hodně proměnila. A proměnila se k AI, moderním technologiím a ke spoustě vědeckých výzkumů a tak dále, kteří ti studenti můžou při svém studiu dělat. No a tato budova je toho vlastně důkazem.
4: Tato budova vlastně, která se připravuje, tedy budova, zařízení, lidi, kteří tam budou pracovat, je vlastně podporujícím směrem pro materiálové inženýrství, tedy nové materiály, udržitelnost a vše, co s tím vlastně souvisí. Navazuje na celý koncept, který tady řešíme, což je vlastně transformace energetiky, transformace kraje a velmi dobře do celé této skládačky vlastně zapadá. Očekáváme od ní hodně a věříme, že se nám vlastně to celé podaří. Materiálové inženýrství je jedno z top témat celosvětově.
3: Celý objekt projde kompletní rekonstrukcí za 330 milionů korun. Dokončení je plánováno na červen příštího roku.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Léto je definitivně za námi a 23. září nás čeká první podzimní den a s ním i podzimní rovnodennost. Příroda začne pomalu měnit své barvy. Dny se budou zkracovat, ale to rozhodně neznamená, že bychom měli přestat vyrážet na výlety. Právě naopak, podzim nabízí spoustu krásných míst, zajímavých památek i kulturních zážitků. I dnes jsme pro vás připravili několik tipů, kam se vydat a co stojí za to objevit. Tak pojďme společně vyrazit na další putování. V další reportáži ze seriálu o pokladech rakouské oblasti Salzkammergut se vydáme do Bad Ischl, města, které proslavily lázně, císařská historie i umění. Právě tady začal v 19. století rozkvět lázeňství a Bad Ischl se postupně stal vyhledávaným letoviskem evropské smetánky i letním sídlem císaře Františka Josefa. My ale tentokrát nezůstaneme jen u historie, prozkoumáme také místní lázně a samozřejmě nevynecháme ani jednu z nejpříjemnějších součástí návštěvy města, zdejší vyhlášené cukrárny.

0: Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Dnes se vypravíme za příběhem soli do Bad Ischl. Ukážeme vám místa pro regeneraci těla i duše a vyzkoušíme i speciality místní kuchyně. Pokud byste chtěli navštívit nejstarší solné lázně v sousedním Horním Rakousku, vydejte se do Bad Ischl, který se nachází mezi jezery solné komory. Sůl se tu těžila od nepaměti. O léčivé síle zdejších slaných minerálních pramenů se tu začalo poprvé mluvit v 16. století. Až v 19. století však byly náležitě oceněny. Doktor Josef Goetz tu otevřel v roce 1823 první lázně a doktor Franz Forwierer, císařův dvorní lékař, výslovně začal doporučovat léčivé koupele vznešeným pacientům.
1: Přesvědčit se o zázračném účinku slaných pramenů chtěla i arcivévodkyně Sofie. Ve svých 23 letech ještě neměla žádné potomky, což tenkrát u císařské dynastie znamenalo tak říkajíc katastrofu. Problém se tady suverénně vyřešil 9 měsíců po lázeňském pobytu 18. srpna 1830 se narodil Franz Josef a po něm ještě Maximilián, Karl Ludvík, Anna Marie a Ludvík Viktor. Proto je císař dědeček pojmenován jako solné princátko. V Bad Ischlu nakonec Franz Josef strávil 83 letních pobytů.
0: Na návštěvě císaře s královnou Elizabet Bavorskou přezdívanou Sisi je Bad Ischl pyšný dodnes. Za svého života tu císařský pár pobýval v Kaiserville. V roce 1914 právě tady císař podepsal listinu, následkem které vypukla v Evropě první světová válka. Vilu postavenou v Biedermajerovském stylu si dnes mohou návštěvníci prohlédnout s průvodcem a vrátit se tak v čase do dob habsburské monarchie.
2: Die Geschichte von Bad Ischl ist streng verbunden mit dem Habsburger Herrschertum.
1: Stojíme v parku u Kaiservilly, která stále patří habsburské rodině a která je důstojným středobodem Bad Ischlu. Byla zřízena ve 30. letech 19. století, v době, kdy tu vládla atmosféra Sommerfrische, letních bytů. My máme obrovské štěstí, že právě císařská rodina jezdila na dlouhé letní dovolené do našeho města. Tady se odvíjí slavný příběh zásnuby císařského páru. Svatba se konala 19. srpna 1850. A matka Franze Josefa koupila tuto vilu jako svatební dar. Ta budova byla původně mnohem menší a císař ji nechal z lásky k Elizabet rozšířit a přestavět do písmene E.
0: Císař byl vášnivým lovcem a interiéry vily jsou vyzdobeny početnými loveckými trofejemi. Okolo sídla se rozprostírá přírodní park o rozloze 20 hektarů.
1: Park je místem odpočinku a relaxace. Dědeček císaře byl velmi zručný zahradník a založil tu ukázkové arboretum. Vysázel tu spoustu krásných exotických stromů, třeba kavkazský ořech nebo ginkgo biloba. K vidění je tu také zámeček Marmorschlossl. Původně to byla císařská čajovna, kterou získala Sisi jako dárek od svého manžela.
0: Celé městečko Bad Ischl je protkáno sítí malebných uliček a říčka Traun svou nádhernou barvou dotváří dojem romantického lázeňského letoviska. První zastávkou hostů zpravidla bývá Trinkhalle, postavený v letech 1829 až 1831 jako lázeňský dům v podobě řeckého chrámu s krásným foajé. Další architektonické skvosty, katolický barokní kostel svatého Mikuláše, historickou poštu a telegrafní úřad najdete hned v bezprostřední blízkosti. Zastavte se také na venkovním jevišti v lázeňském parku. Zažít tu můžete velkolepé koncerty a pokud se zrovna nehraje, váš obdiv si zaslouží práce městského zahradníka, který celý park osázel květy nejrůznějších barev a vůní. Poklidnou atmosféru zažijete na esplanádě podél řeky pod korunami mladých listnáčů, kde si výhledy můžete užít i nad šálkem kávy či se sklenkou vína. Na procházce městem narazíte v ulici Fargase na jeden z pokladů města, cukrárnu Zauner, která si drží císařskou úroveň už téměř 200 let. Už z dálky každému zákazníkovi udeří do očí její starobylá duše. Dnes ji vede sympatický Filip, mladý představitel již 7. generace rodiny cukrářů, kteří sladkostmi zásobovali i Františka Josefa. Z velkého pultu plného ovocných

Tradičních koláčů a čokoládových pralinek se vybírá jen těžko. Vyzkoušet byste ale rozhodně měli nejslavnější produkt od Saunerů, Saunerstollen. Jejíž recept se tu od roku 1905 předává jako rodinné stříbro.

0: výživné procházce městem jsme se rozhodli využít pohostinnosti hotelu Royal, kde jsme se ubytovali. Ve čtyřhvězdičkových pokojích s krásným výhledem si můžete skutečně odpočinout. Blahodárnost místní slané vody jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli v lázních Eurotherme. Ze střešního termálního bazénu si dopřáváme panoramatický výhled na celé lázeňské město. Relaxovat můžeme i v Royal Oase se sklenkou džusu nebo čaje a odzbrojující je i místní kuchyně, která se může pochlubit biocertifikátem. Servírovány vám budou chutné gurmánské pochoutky z regionálních surovin z ekologické produkce. Čtyřchodovému menu, které jsme s velkým zájmem poctivě přechutnali, vévodí tradiční rakouská specialita v podobě vařené hovězí pleci v harmonii s restovaným bramburkem s mrkví se sklenkou silvánských hroznů ze skvělých rakouských vinic. Pokud hledáte inspiraci, jaká místa v oblasti Solné komory navštívit, pomocníkem vám může být tento dřevěný kruhový rozcestník před hotelem Royal v Bad Ischlu. Jednotlivé cíle vašeho putování naleznete u tohoto solného srdce. Pozdní léto je jak stvořené k tomu, abyste poznali výjimečný charakter Bad Ischlu. Ochutnávat a objevovat jej můžete opravdu všemi smysly. Důkazem je i to, že v roce 2024 bude Bad Ischl evropským hlavním městem kultury. Klimatické lázně, dům řemesel nebo úžasné skalní cesty a vyhlídky. To už je malá ochutnávka na příští díl putování Solnou komorou z hornorakouského Bad Gojsernu. Za týden na viděnou.
1: Ostrava je známá především svou průmyslovou minulostí, ale najdeme tu i architektonické skvosty, které s těžbou a hutnictvím na první pohled příliš nesouvisejí. Jedním z nich je Dům umění, památkově chráněná budova z roku 1926, která dnes hostí Galerii výtvarného umění v Ostravě. Ta patří k nejvýznamnějším sbírkotvorným galeriím u nás. Dům umění ale stojí za pozornost i samotnou architekturou a právě na jeho podobu, historii a umělecký život, který se v jeho prostorách už téměř 100 let odehrává, se teď podíváme.
2: Galerii výtvarného umění v Ostravě najdete v budově, která je architektonickou perlou Moravskoslezské metropole.
3: Galerie výtvarného umění v Ostravě sídlí v prvorepublikové budově Domu umění z roku 1926. Sídlíme v budově, která byla otevřena 13. května v roce 1926, to znamená v době, kdy všechno teprve zkvétalo. Ostrava se dostávala teprve do varu, začala stavět ty nejkrásnější budovy, ať už to byla nová radnice, anebo právě Dům umění. Dům umění navrhli architekti František Fiala a Vladimír Valenfels. Byli to žáci slavného architekta Kotěry a inspirovali se nejen českou, ale i zahraniční architekturou. Dům umění je známý svými cihlami, které jsou tady v Ostravě typické nejen kvůli slezské gotiky, ale také kvůli hornickým koloniím, které zde jsou. Ale zároveň je inspirovaný i holandskou architekturou. Dům umění už tady stojí skoro 100 let a za tu dobu se změnil úplně minimálně. Kromě výměny střechy vypadá téměř stejně a stejně tak je tomu i uvnitř, tak se do něj pojďme podívat. Dům umění je z velké části ještě původní, takže najdete zde původní podlahy, původní dřevěné dveře, ale třeba i schodiště se zábradlím. Je to krásné, protože se můžete vrátit téměř o 100 let zpátky a prohlédnout si budovu tak, jak ji viděl například starosta města Ostravy Jan Prokeš. Teď, když se vypravíme po schodech do prvního patra, abychom si prohlédli stálou expozici, budeme mít sochu sochaře Jana Laudy. Je to lachtan a děti, které k nám chodí na tvůrčí programy, ho během svých programů pojmenovali Serafín. Serafín nám slouží jako maskot programu pro děti a najdete ho na tričkách, na knížkách, najdete ho jako plyšáka, vlastně na všem, co se u nás vztahuje k dětem. A nezapomeňte si ho pohladit po čumáku, přináší to štěstí.
2: Galerie výtvarného umění v Ostravě je největší sbírkotvornou galerií Moravskoslezského kraje. Sbírky jsou neustále rozšiřovány a v tuto chvíli již zahrnují přes 23 000 uměleckých předmětů.
3: Při vstupu do stále expozice na vás jako první koukne obrovská kresba Františka Jurečky, což byl vlastně zakladatel a mecenáš Domu umění. Kresbu namaloval Max Švabinský a my jsme ji nechali zvětšit na celou stěnu, aby dostatečně vynikal. V tomto sále si můžete prohlédnout umělecká díla, které František Jureček věnoval spolku Domu umění do jeho sbírky. Je to v podstatě základ sbírky dnešní Galerie výtvarného umění v Ostravě. Jednalo se tehdy o 122 uměleckých děl, od maleb přes grafiky až po sochy, a byl to čin velmi netypický, netradiční a na svou dobu opravdu ojedinělý. A my jsme za to velmi rádi, protože díky tomu jsme měli na co navázat a za těch téměř 100 let jsme k dnešnímu dni nazbírali 23 000 uměleckých artefaktů. Galerie výtvarného umění v Ostravě pořádá v Domě umění převážně výstavy klasického i současného umění, ale nejen to, máme celou řadu doprovodných programů, od přednášek přes koncerty až po tvůrčí dílny a edukační programy pro školy.
2: Galerie se cíleně zaměřuje právě na děti, které se mohou během roku i školních prázdnin zúčastnit řady nejrůznějších aktivit.
4: My tady v galerii nabízíme několik druhů programů. Teď to, co se odehrává tady za mnou, tak to jsou tady děti na letním zážitkovém táboře, takové tvůrčí dílně, ale jinak samozřejmě nabízíme dílny pro nejmenší děti od roku a půl do pěti let, pro děti, pro dospělé i pro seniory. A míváme i taky akce, které se váží k nějakým prázdninám, jarním, podzimním či nějakým svátkům. Myslím, že je důležité přitáhnout děti do galerie z toho důvodu, aby od malička vlastně nějak jako kultivovali a učili se kontaktu s tím uměleckým dílem. Snažíme se jim to přiblížit pomocí různých aktivit tvůrčích, často s hudebními dramatickými přesahy, tak aby to mělo vlastně zážitkový i vzdělávací charakter.
2: Novinkou je mobilní aplikace s audioprůvodcem.
3: Ten vám povykládá celý příběh vzniku galerie, je v češtině i v polštině a dozvíte se všechny zajímavosti, které se tady za těch téměř 100 let odehrály. Provázet vás bude stavitel, mecenáš a zakladatel Domu umění František Jureček a pěkně vám povykládá celý příběh toho, co všechno se u nás odehrál.
5: Pěkně vás vítám v Domě umění. Dovolte mi prosím, abych vás provedl galerií výtvarného umění v Ostravě, která by bez mé maličkosti nevznikla. V mých dobách bylo slušností se nejprve představit. Jmenuji se František Jureček a byl jsem velevážený občan Ostravy. Žil jsem v krásném období první republiky. 20. léta. Mnoho inspirujících osobností a krásné umění.
2: Zřizovatelem Galerie výtvarného umění v Ostravě je Moravskoslezský kraj.
1: Archeopark Chotěbus nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do života našich dávných předků. Na místě původního slovanského hradiska vznikla jeho věrná rekonstrukce s mohutným opevněním, obytnými domy, výrobními objekty i železářskou pecí. Lokalita má ale mnohem starší historii, osídlená byla už v pravěku. Pojďme se tedy vydat do Chotěbuzy a zjistit, jak se tu žilo před více než tisíci lety.
2: Archeologická lokalita Chotěbus Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později je na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko.
6: V minulosti na této lokalitě bylo vystavěno mohutné trojdílné hradiště, pod kterým protékala řeka Olše. Nyní je zde vybudován archeopark, který interaktivním způsobem představuje návštěvníkům život našich předků Slovanů v 8. až polovině 11. století. Jsou zde vybudovány obytné stavby a výrobní zařízení, mezi které patří například halová stavba, polozemnice, zemnice, srubová stavba, kultovní objekt nebo železářská pec. Archeopark byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2006, tedy ten venkovní areál, a o 10 let později byla vybudována multifunkční budova, ve které je umístěna expozice o životě našich předků a vůbec tady o tom hradišti a vykopávkách, a keramická díla rozdílná a zázemí jak pro návštěvníky, tak pro zaměstnance. Zde probíhá množství doprovodných programů a akcí, ať už jsou to akce jednodenní nebo dvoudenní, ve kterých se snažíme přiblížit návštěvníkům právě těch život našich předků, Slovanů. Jsou to například akce na Jantarové stezce, Cyrilometodějské dny, například Svatováclavský den spojený s polním ští ke ctí svatého Václava, různá sokolnická vystoupení a další. Ten program je opravdu bohatý. Proč stojí za to sem přijít? Určitě je to návštěva netradiční. Mají možnost pohybovat se v místech, kde kdysi opravdu to hradiště stálo, kde na ně dýchne ta historie.
2: Přibližnou podobu historické osady rekonstruuje v dnešní době právě areál archeoparku Chotěbus Podobora.
7: Vítám vás u nás před největším domkem, který tady u nás máme, takzvanou hospodou. A pojďme se teď podívat dovnitř, jak to tam vypadalo. Nyní se nacházíte v halové stavbě, dlouhém domě, který vlastně sloužil jako naše dnešní hospoda. Tady si lidé scházeli, tady hodovali, tady rokovali. V tomto domě máme vystavené různé předměty, které naši Slované vlastně znali a některé z nich máme vystavené vlastně v budově, v expozici, ty originály. Lidé si tady můžou prohlédnout nejrůznější předměty, jako jsou různé zbraně, sekery, které se říká bradatice, meče, štíty, různé potřeby pro jezdce, jako například ostruhy, třmeny. Kromě zbraní tady máme i potřeby například na psaní. Tady za mnou si pak můžou návštěvníci prohlédnout expozici odívání, jak se ti lidé oblékali.
2: Tato archeologická lokalita přitahuje zájem historiků a archeologů už od 19. století.
8: Můžeme tu vidět nálezy i z toho raného středověku a i z toho pravěkého období. Můžeme vypíchnout třeba předmět archeologický nález bradatice, která byla vlastně takzvaná taká ranostředověká bojová sekera. Dále tu máme významnou kost, která je významná tím, že je to kost chrta, která je nejstarší v rámci celé střední Evropy a pochází pravděpodobně z první poloviny 9. století. Ten chrt se stal maskotem archeoparku. Mezi dalšími nálezy tu máme třeba šperky ranostředověké, potom jsou tu různé keramické nádoby, či z pravěku, alebo z raného středověku. V expozici archeoparku máme i jediný mincový nález, který se nalezl na lokalitě a je to půl denár uherského krále Štěpána a pravděpodobně pochází z poloviny 11. století.
2: Archeopark se snaží přilákat i děti a mládež. A
7: pro školní výpravy máme nejrůznější programy, například program Branou do minulosti, kde se seznámí se životem na hradišti v raném středověku, nebo například program Pozor pračlověk, kdy si lidé, děti si vyzkouší, jaké to bylo za doby kamenné, čím opracovávali kámen, co jedli a podobně. A nebo například program Divatero řemesel, který se zabývá právě nejrůznějšími řemesly.
2: Archeopark Chotěbus Podobora je jednou z pěti poboček Muzea Těšínska, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje a nachází se zhruba 5 kilometrů od Českého Těšína směrem na Karvinou. Archeopark je otevřen celoročně, avšak venkovní areál je otevřen pouze sezóně, od začátku dubna do konce října.
1: Děkuji, že jste byli s námi a přeji vám krásné podzimní dny plné objevování. Těším se na vás zase příště.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali, a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztváranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky, a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslím, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
6: Začínala charitativními bazary.

0: návštěvami dětských domovů a domovů pro seniory dnes vede vlastní nadační fond. Patricia Stuchláková se prostřednictvím nadačního fondu Patricia snaží pomáhat tam, kde je to potřeba. V sobotu 12. září se k této iniciativě mohl připojit každý, kdo zavítal na celodenní program na Rokycanském náměstí.
1: Kdy Lesní fond se zaměřuje na pomoc seniorům, dětem a zvířatům. Pořádáme sbírky, pořádáme různé sportovní a kulturní akce ve spolupráci s místníma školama, s domovem pro seniory Harmonie v Merošově a tak dále. A vlastně i dnešní akce je zaměřená na to, že výtěžek bude použitý na zaplacení školních potřeb pro znevýhodněné děti, pro tři děti tady z Rokycanska.
0: Do akce se zapojilo také město Rokycany, které podobné aktivity dlouhodobě podporuje.
2: Já obecně každou akci, která se bude dít na náměstí, podpořím rád a město ji podpoří. I tuto akci jsme podpořili, protože jsme jim to umožnili na tomto náměstí konat. A když je to pak ještě bohulibá činnost, protože to je na podporu nadačního fondu Patricia, který vlastně podporuje handicapované děti, tak moji podporu mají vždycky.
0: Velkým lákadlem nejen pro děti byla během dne především ukázka pracovní techniky spolku Na myšlenci. Ten rovněž vznikl právě z potřeby pomáhat a ve svém volném čase se sám věnuje nejrůznějším dobročinným aktivitám.
3: Já tady zastupuji spolek Na myšlenci ZSL a je to spolek řidičů kamionů povětšinou, který se těmahle akcema věnuje podpoře dětí s nějakým postižením a letos jsme z této akce se rozhodli, že veškerý výtěžek z této akce bude právě na podporu nadačního fondu Patrice.
1: Děkuji všem, kdo přišel a podpořil tuto akci. Moc si toho vážím a vážím si vlastně každý pomoci a vážím si hlavně toho, že díky lidem, kteří jako chodí na moje akce, já si můžu plnit svůj sen a tím vlastně pomáhat ostatním lidem.
0: Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
4: Tři rozdílné stavby, tři příběhy. Stavbami roku Plzeňského kraje za rok 2025 se staly přístavba základní školy v Holíšově, bývalá synagoga v Rabí a historický zájezdní hostinec v Kašperských horách. O vítězích rozhodovala odborná porota, která vybírala z 38 přihlášených staveb.
5: Porota všechny stavby objela, viděla je a musím konstatovat, že v letošním roce se stavba roku opět vydařila. Máme velice kvalitní stavby a bohužel je smutné, že porota se musela strašně dlouho rozhodovat, komu neudělit nominace. To je vždycky to nejtěžší rozhodnutí, protože kdyby bylo po mém, tak udělíme nominaci všem 38 stavbám, ale to bohužel nešlo.
4: Hned dvě ocenění získala přístavba základní školy v Holíšově. Kromě titulu stavba roku ovládla také hlasování veřejnosti.
6: Celý gro toho návrhu bylo najít polohu pro ten celkem objemný nový prostor, který měl být přistaven ke stávající budově školy. Původně škola měla vybrané jiné místo a my jsme navrhli jinou kompozici celého vlastně školního dvora, který tu novou přístavbu bude uzavřen a nově se napojí na stávající vstup do budovy a vlastně spojí se to celé do jednoho funkčního celku.
4: Za přestavbou bývalé synagogy v Rabí na bydlení stojí architektka Vladimíra Martinovská. Její rodina objekt zakoupila v roce 2019.
7: Ten barák byl specifický v tom, že vlastně on byl od začátku takový jako velmi chudobný. Takže byl docela jako v špatném stavu, takže jsme opravdu museli přistoupit jakoby k úplný rekonstrukci a ještě byl specifický v tom, že vlastně on to nikdy nebyl, jakoby nebyla to nikdy jedna bytová jednotka. Byla tam židovská škola, bylo tam vlastně několik chudinských bytů a nikdy to vlastně jakoby nebylo propojený. A to pro mě byla jakoby největší výzva.
4: Cenu odborné poroty získala novostavba školky v Plzni Újezdě.
8: Před tou školkou jsme navrhovali družinu základní školy, jako dřevěná, a v podstatě, když jsme přemýšleli, protože to je v novém obytném celku a je to taková jako parcela obklopená bydlením, tak jsme přemýšleli, že na tu družinu navážeme a ještě uděláme takový vnitřní prostor a vlastně svět té školky uděláme úplně jinak než ty okolní domy, proto jsme v podstatě zvolili sedlou střechu, dřevěné obložení, tak aby to byl zapamatovatelný a pro děti hravej objekt.
4: Celkem si některé z ocenění odneslo 11 staveb, mimo jiné náhní napojení severního Rokycanska na dálnici D5 nebo nový přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.

0: Rokycany nejen jako domov místního folkloru, ale také jako prostor hudebních dialogů s českou a evropskou tradicí. Od 3. do 5. září proběhl v Rokycanech již 3. ročník festivalu Cesty k pramenům.
1: Soubor v Rokycanech působí už od roku 1967 a je pravidelným hostem nejrůznějších festivalů. A vlastně trvalo hodně dlouho, než v Rokycanech vznikla přehlídka, která by byla ušitá souboru na míru, ale zároveň byla otevřena i jiným žánru. Jsme moc rádi, že město Rokycany tuhle tu naší snahu podporuje a budeme se těšit, že to snad bude i pokračovat.
2: Festival Cesty k pramenům pro Rokycany obrovský osvěžení té scény, která je v Rokycanech, a já moc děkuju panu vejvodovi a teda spolkům, který se na tom podílí, protože je to velmi netradiční festival, festival typu založený na folkloru, ale multikulturně a multižánrově propojený, kdy vidíme kultury i světové kultury, tak si myslím, že to velmi obohacuje Rokycany a podle návštěvnosti je vidět, že i když jsou jinde velké akce, tak si to najde své obdivovatele a jsem rád, že sem přijíždí lidé z okolí.
0: Na čtvrteční večer poezie v klubu komorní hudby navázal páteční koncert muziky souboru Rokytí a Rokytka. V sobotu pokračoval ve Spilce, a to swingovým uskupením Sestrioli, hudebním pořadem News Quality a tanečně hudebním vystoupením folklorního souboru Rokytí a Sluníčko.
3: Je to soubor Sluníčko z Rokycan, kde tančí zhruba 25 tanečníků, které baví tanec a dělají to rádi. Dvakrát týdně se tím zabývají. Jednou za měsíc je vždycky víkendové soustředění, kdy jsme celé nedělní dopoledne vlastně v plném proudu tance a jezdíme na nejrůznější festivaly po republice a užíváme si to rozhodně.
0: Rokytí a Sluníčko ovšem nebyly jedinými soubory, které na své domácí půdě účinkovaly. Závěrem sobotního večera zahrála ve Spilce také legendární kapela Kale se zpěvačkou Natálií Kuchárovou.
4: Trošku jsme se rozrostli. Jo, už nás bylo původně 5, pak 6, teď je nás 8. No a pokračujeme pořád stejně v tom žánru rompop, takovej trošku latina, trošku jazzu, trošku toho našeho.
0: Festival Cesty k pramenům je letos u konce. Jeho příznivci se ale už nyní mohou těšit na jeho pokračování, které Rokycany nabídnou v příštím roce. Z Rokycan pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
5: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na Hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř 100 míst po Plzeňském a Karlovarském kraji.
6: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
5: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
7: Já mám strašně syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy. Ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super v Plzně.
5: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
6: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a sofronka, tak letos první místo měla Valhalla, druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
5: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
8: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
5: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
9: Je zde spojeno fyzično s kulturou.

0: Přes 140 akcí, více než 150 účinkujících a tisíce návštěvníků. Taková byla letošní sezóna plzeňských náplavek, které pravidelně oživují místa, jež byla dlouhá léta stranou pozornosti.
1: Projekt Plzeňské náplavky vlastně není jenom festivalem, ale teď už je to vlastně celosezónním projektem, který oživuje, neřekla bych už ani, že se snaží, ale vlastně pokračuje v nějaké historické tradici kultury kolem řeky, připravuje vlastně koncerty, cvičení pro veřejnost, pohádky, výstavy. Ten program je pestrý, vlastně byl od konce května.
0: Počet lokalit, kde se nejrůznější program odehrával, se stejně jako samotný projekt v průběhu let rozrostl.
1: Hlavní zóny byly vlastně dvě, kolem řeky Radbuzy, tady v centru na Radbuzské náplavce, a to vlastně na dvou zónách, pod kavárnou Šálek a Špunt, a tady na Trojmostí, kde zrovna natáčíme, a další zóna tak byla na Mži, ta vlastně končí zítra, kde byla celou sezónu kontejnerová kavárna a každou středu se tam konal koncert, ale zároveň to byla i zóna sportovní, kde si lidé mohli vyzkoušet závěsnou akrobaci, nebo jogu, nebo pilates a spoustu dalších jiných pohybových aktivit.
0: V pátek 11. září koncertní sezónu zakončili na Radbuzské náplavce dva koncerty talentovaných slovenských umělkyň. Začátkem večera vystoupila zpěvačka a skladatelka Daša, která zde představila svůj nový projekt.

0: Tento projekt byl veľa založený na elektronické produkcii. Vlastně jeho, v podstatě ho inšpirovala pražská klubová scéna a je to velmi vocal heavy, takže veľa se tam zpěvá, veľa tam je vrstiev vokálnych a tak. Velmi dobře se mi tu hralo, já celkovo preferujem vonkajší koncerty, takže to bylo fajn pro mě.
1: Své nové album v Plzni ovšem představila i Katarzia. Ta v komorním uskupení s klavíristou Robinem Galliou večer na náplavce uzavřela.

0: Je to môj songwriterský 8. album a som hrozne rada, že môžeme hrať tu v Plzni, aj keď stále spievam hlavne po slovensky, ale sú tam aj nejaké české pesničky. Práve dnes sme si hovorili s klaviristom Robinom, ktorý je tu dnes so mnou, že sme hrozne radi, že sme vonku, že je to taká rozlúčka s letom a je to strašne tu príjemné a som hrozne rada, že sme tu. Mám pocit, že je to také zdravšie byť vonku, keď je leto.
1: Program ovšem létem nekončí. Společná setkání jsou pro zájemce připravovány i nadále. Více informací naleznete na webu plzeňskenáplavky.cz. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Rekordních 8 000 návštěvníků, desítky druhů vín a atmosféra, která připomínala moravské slavnosti. Bolevecká náves v Plzni ožila v pátek a v sobotu už 11. ročníkem boleveckého vinobraní.
3: Včera jsem byla hodně překvapená, že i po pracovním dnu sem dorazilo spousty lidí. A dneska ještě to krásné počasí, které nám k tomu přispělo, tak si myslím, že atmosféra je úplně skvělá, vína tečou proudem a myslím si, že se všichni dobře baví.
2: K dobrému vínu neodmyslitelně patří také kvalitní muzika.
4: Teď slyšíte, že nastupuje na pódium Bára Basiková, což si myslím, že je absolutní vrchol letošního boleveckého vinobraní. Hraje za podpory cymbálové muziky Milana Broučka. Jinak tady bylo Demofobie a včera hráli Queen Ways. Vždycky se snažíme vhodně volit jako hudební složku boleveckého vinobraní tak, aby to sedělo vlastně k těm vínům.
2: Vinaři dovezli do Plzně více než 80 druhů vín, od bílých přes růžová až po červená.
5: Přivezli jsme různý vína, myslím si, že jsme asi jediný, kdo tady nabízí neuburské, jestli dobře vím, takže možná tohle jako specialita. Potom máme frizanté, jako víno šumivé trošku, no potom taková ta klasika, Veltlín, Miller, Riesling vlašský.
6: Dneska úplně nejvíc šli takový ty polovína, takže rulanský šedý, hibernál, ty už jsou v podstatě skoro pryč a úplně výborný je Seko de Čejkovice, bublinky.
7: Přivezli jsme takový průřez naší produkce, a od suchých vín vlastně přes polosuchá, naš polosladká, máme tu i jedno červené.

0: a zatím to vypadá, že nejoblíbenější je Rulanda Šedá.
1: Přestože je Plzeň mekou piva, na Bolevecké návsi to vypadalo, že milovníků vína je v západočeské metropoli více než dost.
2: Plzeň je samozřejmě městem piva, ale na městském obvodě Plzeň 1 máme vinice. Máme tam spoustu ulic pojmenovaných po vinařských oblastech. Dokonce jednu jsme pojmenovávali 3 roky zpátky, nejnovější ulice na Ryzlinku. Takže nesouhlasím úplně s tím, že Plzeň je pouze městem piva.
3: Mně chutná Baláž určitě, víno moravský. Vyzkoušeli jsme v Mikulově, máme ho hrozně rádi. A jinak jsme se tady setkali s kolegyní paní učitelkou, která přijela na návštěvu z Teplic.
4: Že vůbec nejsem plzeňská, takže jsem tady na návštěvě, líbí se mi tady. Setkali jsme se, ochutnáváme. To je pěkné.
5: Já jsem zkusila zatím jenom bílý, já to moc nemíchám, ale manžel měl i červený teda a chutnalo nám asi všechno. Já piju suchý většinou, že jo? Ale to je spíš kvůli dietě.
1: Bolevecké vinobraní je pro první obvod jednou z nejvýznamnějších akcí roku.
6: Já už si jedničku bez Boleveckého vinobraní nedokážu vůbec představit. Jo? Ten 11. ročník je prostě nějaký závazek do budoucna a doufám, že se dožiju třeba 20. ročníku nebo 25. ročníku.
1: Brány letošního Boleveckého vinobraní se sice uzavřely, příjemná atmosféra, dobrá nálada a vzpomínky na sklenku výborného vína, ale v Bolevci ještě nějaký čas zůstanou. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
7: To byly ty nejdůležitější události a dnešní zprávy už jsou u konce. Po krátké přestávce se ale ještě vrátím s kulturou a sportem.

0: Hezký den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Prázdninová štafeta má za sebou velké finále. Na hradu Radyně u Plzně se sešli malí i velcí účastníci, aby společně zakončili letní putování po zajímavých místech plzeňského a karlovarského regionu. A právě na Radyni čekal na účastníky nejen pohled do historie, ale také slavnostní zakončení a odměny.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř stovku míst po plzeňském a karlovarském kraji.
2: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
3: Já mám staršího syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i karlovarský kraj, protože v karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy. Ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super v Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
2: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
4: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
5: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
6: Bílé terasky z naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Jihočeská kaplice se rozhýbala ve znamení sportu i dobré věci. Akce Kaplice v pohybu nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu sportovních disciplín pod vedením zkušených trenérů. Součástí byl také benefiční běh Kaplická míle.
7: Začátek školního roku je každým rokem spojen s hledáním nových kroužků a koníčků. Dětem i rodičům tohle hledání mohla ulehčit i akce Kaplice v pohybu, která se konala v sobotu 12. září na fotbalovém hřišti u základní školy.
8: Ten nápad vznikl, když jsem ještě místostarosta, tak vlastně vím, jak je to dneska s dětma, že ty děti jsou furt u těch obrazovek a displejů, takže vlastně abychom ty děti od těch obrazovek a displejů dostali, tak jsem vymyslel akci Kaplice v pohybu a cílem bylo, aby přišla celá rodina a celá rodina si vyzkoušela ty atletické disciplíny, zasportovala si a hlavně třeba, aby ty děti potom si vybrali nějaký kroužek a sportovali celý rok, případně celý život. Takže takhle to vzniklo.
7: Ze sportu mohli návštěvníci poměřit síly v klasických jako fotbal, florbal, basketbal či tenis. Dále tu bylo mimo jiné i stanoviště s atletikou, kde si děti mohly vyzkoušet jednotlivé disciplíny pod vedením zkušených trenérů.
9: My tu máme dneska stanoviště Kem vítězů, lomeno kroužky vítězů. To je vlastně náš spolek, který pořádá sportovní příměstské tábory a celoroční kroužky během celého školního roku. Poprvé letos jsme v létě měli v Kaplici kemp a teďka navazujeme na to právě ty kroužky, takže děti si tady můžou vyzkoušet atletické dovednosti, nějaké koordinační dovednosti i práci s hlavou, s koordinací, jak už jsem říkal, takže to tady dneska máme pár stanovišť, které si děti můžou vyzkoušet.
10: Moje kariéra byla krásná. Já jsem vlastně poprvé na olympiádě byla v 17 letech, kdy jsem slavila svoje první osmnáctiny, vlastně jediné osmnáctiny, a taky jsem tam oslavila vlastně na poslední třicátiny, takže jsem fakt byla na 4 olympiádách a každá byla nějaká speciální, takže můžu poděkovat asi tomu naoči, že jsem celou dobu byla zdravá a že jsem fakt měla krásnou a dlouhou atletickou kariéru.
7: Přestože hlavní náplní akce bylo ukázat sport těm, kteří o něm moc nevědí, šli si sem vyzkoušet nové věci i sportující jedinci.
11: Tak asi nejlepší teď byla ta gymnastika, mě bavila docela. A i basketbal. Basketbal byl zajímavý.
7: Kromě sportu se kaplice spojila i pro dobrou věc. Součástí akce byl i benefiční běh letos pro Kubíčka a jeho rodinu. Podpořit dobrou věc dalším doprovodným programem přijeli i zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.
12: Tak my jsme přišli podpořit na tom benefiční akci malého chlapečka. Maminko taky máme v poradně, pomáháme lidem s různým zdravotním postižením a děti si tady dneska u nás můžou vyzkoušet jízdu na vozíčku. Úplně i ty malí děti, malinký vlastně, potom ty větší, potom tady máme různé plnění úkolů, ortopedický chodníček, vyrábějí tam nanuky, vyrábějí tam různé zvířátka, plní tam různé kvízy a po splnění třech úkolů vlastně dostanou u nás na tom stanovišti taky razítko.
7: Běhu se zúčastnil skoro každý návštěvník. Nezáleželo na tom, zda jste Kaplickou měli uběhli či ušli, ale za každého běžce na startu darovalo město Kaplice 100 korun Kubíčkově rodině.
0: Co se stane, když se propojí kyjovské tradice s japonskou kulturou? Možná to zní jako nepředstavitelný hlavolam. Ten ale rozklíčovalo setkání přátel lidové písně napříč světem, které se konalo před Klvaňovým gymnáziem. Právě zde totiž vystoupili nejen zdejší pěvecké a taneční soubory, ale také hosté z Japonska.
13: Kdo by čekal klasické posezení u cymbálu, slovácké písničky a taneční vystoupení krojovaných souborů, nejspíš by se nestačil divit. Před budovou kyjovského gymnázia se totiž během jednoho odpoledne propojila místní kultura s japonskými tradicemi.

0: Je to taková zvláštní akce, kdy jsme tady hostili dnešní den japonskou skupinu nesourodou z celého Japonska, nazběraná skupina, která projevila tady asi zájem, celý týden je tady v Česku a projevili zájem tento poslední den věnovat Kyjovu, protože ten jejich vedoucí je panda kyjovská, dokonce má kyjovský kroj a projevili zájem o kyjovské památky a o kyjovský folklor jako takový, aby prostě to zhlédl.
1: Program nabídl kombinaci slováckých písní s netradičními ukázkami japonských tanců. Jeden z nich si dokonce mohli vyzkoušet i kyjovští vystupující. Ti se samozřejmě nenechali zahanbit a na oplátku ukázali přátelům z japonských ostrovů pestrou směsici

0: tamtejších tradic.
1: Ten program, když dělám, tak vždycky to dělám pestřejší, aby tam byl i tanec, zpěv, i mladina, mladí, proto to končila mladá cymbálová muzika, která je bravurní. Byl tady střed, byly tady staré mý tetky, staří chlapi, oni jsou jak Alexandrovci, jich je myslím 30.
0: Nechybělo ani pár překvapení. Dívčí sbor z Višně si uložil nelehký úkol a zaspíval jednu ze starých japonských písní.

0: Veselí nad Moravou nedávno oslavilo 770 let od první pečetní zmínky. Toto výročí bude až do ledna příštího roku připomínat výstava v Městském muzeu.
1: Nejstarší zmínka o Veselí nad Moravou je stará 770 let a její několikeré vyobrazení teď najdete v Městském muzeu. Je součástí výstavy s názvem Veselí 1256-2026. Nejedná se přitom o písemnou zmínku, ale o pečeť, která byla přiložena k listině týkající se daru bratra Veselského panství, řádu maltéských rytířů. Pečeť veselského komorníka Sudomíra tehdy tuto listinu potvrdila a teď je dokladem, že už před 770 lety stál na místě dnešního zámku Hrad Veselí.
2: Týká se to Hradu Veselí, ne města Veselí, jak se občas objevuje. Město Veselí 770 let nemá, protože v době, kdy ten hrad tady postavil komorník Sudomír Břeclavský v té polovině 13. století, tak město asi těžko bychom nazvali městem, protože to bylo v té době pár dřevěných chalup, které v podstatě roztroušených po tady tom Bartolomějském nebo městském ostrově.
1: Výstava ukazuje, jak mohl v raném středověku vypadat hrad a později město. Najdete na ní vizualizaci i maketu hradu a spoustu věcí denní potřeby, od zbraní přes nádobí, zednickou lžíci, hračky až po tehdejší záchodové prkénko.
2: Je to v podstatě takový výřez toho nejlepšího, co se mě podařilo vlastně dát dohromady od Hodonína až po Hradiště, a to z jednoho prostého důvodu. Dědeček břeclavského komorníka Sudomíra Tvrdiše byl prvním kastelánem v Hodoníně, připomínaným v roce 1169. A v podstatě Sudomír s Pardusem, oba dva tyhle bratři se podíleli vlastně na zakládání města Hradiště. Takže vlastně ten prostor je víceméně protkán aktivitami těchto obou pánů a respektive toho rodu Tvrdišovců, jak jsme jej s kolegou Plačkem podle toho nejstaršího předka doloženého pomenovali.
1: Význam názvu komorník byl v minulosti úplně jiný než dnes, znamenal spíš vojenského velitele a správce oblasti. Výstava ale pokračuje i do novověku a ukazuje předměty, které mohl používat poslední šlechtický rod vlastnící Veselí.
2: Původní záměr byl, že to bude orientováno jenom na ten středověk. Nakonec jsme se teda domluvili, že to uděláme vlastně těch 770 let průřez vlastně až po to období vlastně Chorinských Zlecké, po ten zámek vlastně, kdy vlastně v předsálí potom je ta finální fáze vlastně, kdy se to uzavírá, jo, tím obdobím, kdy zámek vypadal ještě jako zámek.
1: Výstava v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou potrvá až do ledna příštího roku. Muzeum k ní připraví také edukační programy pro školní děti.
0: Vysoká škola Báňská v Porubě posiluje vědecké zázemí univerzity a zároveň inovační potenciál Moravskoslezského kraje. Centrum energetických a environmentálních technologií získá nové prostory přestavbou budovy N, která nabídne moderní laboratoře pro výzkum nových materiálů, energetiky i vodíkových technologií.
3: Centrum energetických a environmentálních technologií Vysoké školy Báňské je jedno z nejvýznamnějších výzkumných pracovišť v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji. Navazuje na jeho průmyslovou tradici a k dalšímu rozvoji chce využít právě budovu N v areálu univerzity v Porubě, která je z roku 1992.
4: V této nové budově, kterou budeme nazývat CT2, se bude realizovat materiálový výzkum. Je to pro oblast medicíny, je to pro oblast udržitelné energetiky, budou se zde vyvíjet nové materiály, pokročilé technologie obecně pro udržitelnou energetiku. Můžeme si to představit jako významně laboratorní zázemí, tam se bude primárně dělat základní výzkum, budou se tam ale také dělat i nějaké zakázky přímo pro potenciální odběratele z praxe, ale ano, bude to většinou laboratorní zázemí, to znamená řada mikroskopů, řada velmi cenné techniky v řádech desítek milionů. Předpokládáme, že budou zde zaměstnanci, jednak v rámci naší univerzity, když bych to ještě rozklastroval, tak našeho centra SEED, fakulty dále materiálové technologické, fakulty elektrotechniky a informatiky, fakulty strojní, ale významnou měrou zde budou i pracovníci ze zahraničí.
3: Pro Ostravu a celý region je Vysoká škola Báňská důležitou institucí, která je nezbytná pro budoucnost. Centrum energetických a environmentálních technologií je jedním z pilířů transformace města na centrum vědy, inovací a moderních technologií.
5: My jsme moc rádi, že se samozřejmě Vysoká škola Báňská rozvíjí, protože to přináší zase nové studenty, atraktivitu oboru a vůbec rozvoj takového, já tomu říkám stát ve státě, protože opravdu Vysoká škola Báňské areál je poměrně jako velkým areálem, kde vzniká celá řada dalších výzkumných programů, ale i pracoviště a i místností nebo budov nových pro studenty jako takové. Já samozřejmě ta výuka v době, kdy já jsem studovala Vysokou školu Báňskou, se poměrně hodně proměnila. A proměnila se k AI, moderním technologiím a ke spoustě vědeckých výzkumů a tak dále, kteří ti studenti můžou při svém studiu dělat. No a tato budova je toho vlastně důkazem.
6: Tato budova vlastně, která se připravuje, tedy budova, zařízení, lidi, kteří tam budou pracovat, je vlastně podporujícím směrem pro materiálové inženýrství, tedy nové materiály, udržitelnost a vše, co s tím vlastně souvisí. Navazuje na celý koncept, který tady řešíme, což je vlastně transformace energetiky, transformace kraje a velmi dobře do celé této skládačky vlastně zapadá. Očekáváme od ní hodně a věříme, že se nám vlastně to celé podaří. Materiálové inženýrství je jedno z top témat celosvětově.
3: Celý objekt projde kompletní rekonstrukcí za 330 milionů korun. Dokončení je plánováno na červen příštího roku.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Léto je definitivně za námi a 23. září nás čeká první podzimní den a s ním i podzimní rovnodennost. Příroda začne pomalu měnit své barvy. Dny se budou zkracovat, ale to rozhodně neznamená, že bychom měli přestat vyrážet na výlety. Právě naopak, podzim nabízí spoustu krásných míst, zajímavých památek i kulturních zážitků. I dnes jsme pro vás připravili několik tipů, kam se vydat a co stojí za to objevit. Tak pojďme společně vyrazit na další putování. V další reportáži ze seriálu o pokladech rakouské oblasti Salzkammergut se vydáme do Bad Ischlu, města, které proslavily lázně, císařská historie i umění. Právě tady začal v 19. století rozkvět lázeňství a Bad Ischl se postupně stal vyhledávaným letoviskem evropské smetánky i letním sídlem císaře Františka Josefa. My ale tentokrát nezůstaneme jen u historie. Prozkoumáme také místní lázně a samozřejmě nevynecháme ani jednu z nejpříjemnějších součástí návštěvy města, zdejší vyhlášené cukrárny.

0: Alpský region Horního Rakouska Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Dnes se vypravíme za příběhem soli do Bad Ischlu. Ukážeme vám místa pro regeneraci těla i duše a vyzkoušíme i speciality místní kuchyně. Pokud byste chtěli navštívit nejstarší solné lázně v sousedním Horním Rakousku, vydejte se do Bad Ischlu, který se nachází mezi jezery solné komory. Sůl se tu těžila od nepaměti. O léčivé síle zdejších slaných minerálních pramenů se tu začalo poprvé mluvit v 16. století, až v 19. století však byly náležitě oceněny. Doktor Josef Goetz tu otevřel v roce 1823 první lázně a doktor Franz Forwierer, císařův dvorní lékař, výslovně začal doporučovat léčivé koupele vznešeným pacientům.
1: Přesvědčit se o zázračném účinku slaných pramenů chtěla i arcivévodkyně Sofie. Ve svých 23 letech ještě neměla žádné potomky, což tenkrát u císařské dynastie znamenalo tak říkajíc katastrofu. Problém se tady suverénně vyřešil 9 měsíců po lázeňském pobytu 18. srpna 1830 se narodil Franz Josef a po něm ještě Maximilián, Karl Ludvík, Anna Marie a Ludvík Viktor. Proto je císař dědeček pojmenován jako solné princátko. V Bad Ischlu nakonec Franz Josef strávil 83 letních pobytů.
0: Na návštěvě císaře s královnou Elizabet Bavorskou přezdívanou Sisi je Bad Ischl pyšný dodnes. Za svého života tu císařský pár pobýval v Kaiserville. V roce 1914 právě tady císař podepsal listinu, následkem které vypukla v Evropě první světová válka. Vilu postavenou v Biedermajerovském stylu si dnes mohou návštěvníci prohlédnout s průvodcem a vrátit se tak v čase do dob habsburské monarchie.
2: Die Geschichte von Bad Ischl ist streng verbunden mit dem Habsburger Herrschertum.
1: Stojíme v parku u Kaiservilly, která stále patří habsburské rodině a která je důstojným středobodem Bad Ischlu. Byla zřízena ve 30. letech 19. století, v době, kdy tu vládla atmosféra Sommerfrische, letních bytů. My máme obrovské štěstí, že právě císařská rodina jezdila na dlouhé letní dovolené do našeho města. Tady se odvíjí slavný příběh zásnuby císařského páru. Svatba se konala 19. srpna 1850. 53 a matka Franze Josefa koupila tuto vilu jako svatební dar. Ta budova byla původně mnohem menší a císař ji nechal z lásky k Elizabet rozšířit a přestavět do písmene E.
0: Císař byl vášnivým lovcem a interiéry vily jsou vyzdobeny početnými loveckými trofejemi. Okolo sídla se rozprostírá přírodní park o rozloze 20 hektarů.
1: Park je místem odpočinku a relaxace. Dědeček císaře byl velmi zručný zahradník a založil tu ukázkové arboretum. Vysázel tu spoustu krásných exotických stromů, třeba kavkazský ořech nebo ginkgo biloba. K vidění je tu také zámeček Marmorschlossl. Původně to byla císařská čajovna, kterou získala Sisi jako dárek od svého manžela.
0: Celé městečko Bad Ischl je protkáno sítí malebných uliček a říčka Traun svou nádhernou barvou dotváří dojem romantického lázeňského letoviska. První zastávkou hostů zpravidla bývá Trinkhalle, postavený v letech 1829 až 1831 jako lázeňský dům v podobě řeckého chrámu s krásným foyer. Další architektonické skvosty, katolický barokní kostel svatého Mikuláše, historickou poštu a telegrafní úřad najdete hned v bezprostřední blízkosti. Zastavte se také na venkovním jevišti v lázeňském parku. Zažít tu můžete velkolepé koncerty a pokud se zrovna nehraje, váš obdiv si zaslouží práce městského zahradníka, který celý park osázel květy nejrůznějších barev a vůní. Poklidnou atmosféru zažijete na esplanádě podél řeky pod korunami mladých listnáčů, kde si výhledy můžete užít i nad šálkem kávy či se sklenkou vína. Na procházce městem narazíte v ulici Fargase na jeden z pokladů města, cukrárnu Zauner, která si drží císařskou úroveň už téměř 200 let. Už z dálky každému zákazníkovi udeří do očí její starobylá duše. Dnes ji vede sympatický Filip, mladý představitel již 7. generace rodiny cukrářů, kteří sladkostmi zásobovali i Františka Josefa. Z velkého pultu plného ovocných dortů, tradičních koláčů a čokoládových pralinek se vybírá jen těžko. Vyzkoušet byste ale rozhodně měli nejslavnější produkt od Zaunerů, Zaunerstollen, jejíž recept se tu od roku 1905 předává jako rodinné stříbro.

po výživné procházce městem jsme se rozhodli využít pohostinnosti hotelu Royal, kde jsme se ubytovali. Ve čtyřhvězdičkových pokojích s krásným výhledem si můžete skutečně odpočinout. Blahodárnost míst

0: Ní slané vody jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli v lázních Eurotherme. Ze střešního termálního bazénu si dopřáváme panoramatický výhled na celé lázeňské město. Relaxovat můžeme i v Royal Oase se sklenkou džusu nebo čaje a odzbrojující je i místní kuchyně, která se může pochlubit biocertifikátem. Servírovány vám budou chutné gurmánské pochoutky z regionálních surovin z ekologické produkce. Čtyřchodovému menu, které jsme s velkým zájmem poctivě přechutnali, vévodí tradiční rakouská specialita v podobě vařené hovězí pleci v harmonii s restovaným bramburkem s mrkví se sklenkou silvánských hroznů ze skvělých rakouských vinic. Pokud hledáte inspiraci, jaká místa v oblasti Solné komory navštívit, pomocníkem vám může být tento dřevěný kruhový rozcestník před hotelem Royal v Bad Ischlu. Jednotlivé cíle vašeho putování naleznete u tohoto solného srdce. Pozdní léto je jak stvořené k tomu, abyste poznali výjimečný charakter Bad Ischlu. Ochutnávat a objevovat jej můžete opravdu všemi smysly. Důkazem je i to, že v roce 2024 bude Bad Ischl evropským hlavním městem kultury. Klimatické lázně, dům řemesel nebo úžasné skalní cesty a vyhlídky. To už je malá ochutnávka na příští díl putování Solnou komorou z hornorakouského Bad Gojsernu. Za týden na viděnou.
1: Ostrava je známá především svou průmyslovou minulostí, ale najdeme tu i architektonické skvosty, které s těžbou a hutnictvím na první pohled příliš nesouvisejí. Jedním z nich je Dům umění, památkově chráněná budova z roku 1926, která dnes hostí Galerii výtvarného umění v Ostravě. Ta patří k nejvýznamnějším sbírkotvorným galeriím u nás. Dům umění ale stojí za pozornost i samotnou architekturou a právě na jeho podobu, historii a umělecký život, který se v jeho prostorách už téměř 100 let odehrává, se teď podíváme.
2: Galerii výtvarného umění v Ostravě najdete v budově, která je architektonickou perlou Moravskoslezské metropole.
3: Galerie výtvarného umění v Ostravě sídlí v prvorepublikové budově Domu umění z roku 1926. Sídlíme v budově, která byla otevřena 13. května v roce 1926, to znamená v době, kdy všechno teprve zkvétalo. Ostrava se dostávala teprve do varu, začala stavět ty nejkrásnější budovy, ať už to byla nová radnice, anebo právě Dům umění. Dům umění navrhli architekti František Fiala a Vladimír Valenfels. Byli to žáci slavného architekta Kotěry a inspirovali se nejen českou, ale i zahraniční architekturou. Dům umění je známý svými cihlami, které jsou tady v Ostravě typické nejen kvůli slezské gotiky, ale také kvůli hornickým koloniím, které zde jsou. Ale zároveň je inspirovaný i holandskou architekturou. Dům umění už tady stojí skoro 100 let a za tu dobu se změnil úplně minimálně. Kromě výměny střechy vypadá téměř stejně a stejně tak je tomu i uvnitř, tak se do něj pojďme podívat. Dům umění je z velké části ještě původní, takže najdete zde původní podlahy, původní dřevěné dveře, ale třeba i schodiště se zábradlím. Je to krásné, protože se můžete vrátit téměř o 100 let zpátky a prohlédnout si budovu tak, jak ji viděl například starosta města Ostravy Jan Prokeš. Teď, když se vypravíme po schodech do prvního patra, abychom si prohlédli stálou expozici, budeme mít sochu sochaře Jana Laudy. Je to lachtan a děti, které k nám chodí na tvůrčí programy, ho během svých programů pojmenovali Serafín. Serafín nám slouží jako maskot programu pro děti a najdete ho na tričkách, na knížkách, najdete ho jako plyšáka, vlastně na všem, co se u nás vztahuje k dětem. A nezapomeňte si ho pohladit po čumáku, přináší to štěstí.
2: Galerie výtvarného umění v Ostravě je největší sbírkotvornou galerií Moravskoslezského kraje. Sbírky jsou neustále rozšiřovány a v tuto chvíli již zahrnují přes 23 000 uměleckých předmětů.
3: Při vstupu do stále expozice na vás jako první koukne obrovská kresba Františka Jurečky, což byl vlastně zakladatel a mecenáš Domu umění. Kresbu namaloval Max Švabinský a my jsme ji nechali zvětšit na celou stěnu, aby dostatečně vynikal. V tomto sále si můžete prohlédnout umělecká díla, které František Jureček věnoval spolku Domu umění do jeho sbírky. Je to v podstatě základ sbírky dnešní Galerie výtvarného umění v Ostravě. Jednalo se tehdy o 122 uměleckých děl, od maleb přes grafiky až po sochy, a byl to čin velmi netypický, netradiční a na svou dobu opravdu ojedinělý. A my jsme za to velmi rádi, protože díky tomu jsme měli na co navázat a za těch téměř 100 let jsme dnešnímu dní nazbírali 23 000 uměleckých artefaktů. Galerie výtvarného umění v Ostravě pořádá v Domě umění převážně výstavy klasického i současného umění, ale nejen to, máme celou řadu doprovodných programů, od přednášek přes koncerty až po tvůrčí dílny a edukační programy pro školy.
2: Galerie se cíleně zaměřuje právě na děti, které se mohou během roku i školních prázdnin zúčastnit řady nejrůznějších aktivit.
4: My tady v galerii nabízíme několik druhů programů. Teď to, co se odehrává tady za mnou, tak to jsou tady děti na letním zážitkovém táboře, takové tvůrčí dílně, ale jinak samozřejmě nabízíme dílny pro nejmenší děti od roku a půl do pěti let, pro děti, pro dospělé i pro seniory. A míváme i taky akce, které se váží k nějakým prázdninám, jarním, podzimním či nějakým svátkům. Myslím, že je důležité přitáhnout děti do galerie z toho důvodu, aby od malička vlastně nějak jako kultivovali a učili se kontaktu s tím uměleckým dílem. Snažíme se jim to přiblížit pomocí různých aktivit tvůrčích, často s hudebními dramatickými přesahy, tak aby to mělo vlastně zážitkový i vzdělávací charakter.
2: Novinkou je mobilní aplikace s audioprůvodcem.
3: Ten vám povykládá celý příběh vzniku galerie, je v češtině i v polštině a dozvíte se všechny zajímavosti, které se tady za těch téměř 100 let odehrály. Provázet vás bude stavitel, mecenáš a zakladatel Domu umění František Jureček a pěkně vám povykládá celý příběh toho, co všechno se u nás odehrál.
5: Pěkně vás vítám v Domě umění. Dovolte mi prosím, abych vás provedl galerií výtvarného umění v Ostravě, která by bez mé maličkosti nevznikla. V mých dobách bylo slušností se nejprve představit. Jmenuji se František Jureček a byl jsem velevážený občan Ostravy. Žil jsem v krásném období první republiky. 20. léta. Mnoho inspirujících osobností a krásné umění.
2: Zřizovatelem Galerie výtvarného umění v Ostravě je Moravskoslezský kraj.
1: Archeopark Chotěbus nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do života našich dávných předků. Na místě původního slovanského hradiska vznikla jeho věrná rekonstrukce s mohutným opevněním, obytnými domy, výrobními objekty i železářskou pecí. Lokalita má ale mnohem starší historii, osídlená byla už v pravěku. Pojďme se tedy vydat do Chotěbuzy a zjistit, jak se tu žilo před více než tisíci lety.
2: Archeologická lokalita Chotěbus Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později je na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko.
6: V minulosti na této lokalitě bylo vystavěno mohutné trojdílné hradiště, pod kterým protékala řeka Olše. Nyní je zde vybudován archeopark, který interaktivním způsobem představuje návštěvníkům život našich předků Slovanů v 8. až polovině 11. století. Jsou zde vybudovány obytné stavby a výrobní zařízení, mezi které patří například halová stavba, polozemnice, zemnice, srubová stavba, kultovní objekt nebo železářská pec. Archeopark byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2006, tedy ten venkovní areál, a o 10 let později byla vybudována multifunkční budova, ve které je umístěna expozice o životě našich předků a vůbec tady o tom hradišti a vykopávkách, a keramická díla rozdílná a zázemí jak pro návštěvníky, tak pro zaměstnance. Zde probíhá množství doprovodných programů a akcí, ať už jsou to akce jednodenní nebo dvoudenní, ve kterých se snažíme přiblížit návštěvníkům právě těch život našich předků, Slovanů. Jsou to například akce na Jantarové stezce, Cyrilometodějské dny, například Svatováclavský den spojený s polním ští ke ctí svatého Václava, různá sokolnická vystoupení a další. Ten program je opravdu bohatý. Proč stojí za to sem přijít? Určitě je to návštěva netradiční. Mají možnost pohybovat se v místech, kde kdysi opravdu to hradiště stálo, kde na ně dýchne ta historie.
2: Přibližnou podobu historické osady rekonstruuje v dnešní době právě areál archeoparku Chotěbus Podobora.
7: Vítám vás u nás před největším domkem, který tady u nás máme, takzvanou hospodou. A pojďme se teď podívat dovnitř, jak to tam vypadalo. Nyní se nacházíte v halové stavbě, dlouhém domě, který vlastně sloužil jako naše dnešní hospoda. Tady si lidé scházeli, tady hodovali, tady rokovali. V tomto domě máme vystavené různé předměty, které naši Slované vlastně znali a některé z nich máme vystavené vlastně v budově, v expozici, ty originály. Lidé si tady můžou prohlédnout nejrůznější předměty, jako jsou různé zbraně, sekery, které se říká bradatice, meče, štíty, různé potřeby pro jezdce, jako například ostruhy, třmeny. Kromě zbraní tady máme i potřeby například na psaní. Tady za mnou si pak můžou návštěvníci prohlédnout expozici odívání, jak se ti lidé oblékali.
2: Tato archeologická lokalita přitahuje zájem historiků a archeologů už od 19. století.
8: Můžeme tu vidět nálezy i z toho raného středověku a i z toho pravěkého období. Můžeme vypíchnout třeba předmět archeologický nález bradatice, která byla vlastně takzvaná taká ranostředověká bojová sekera. Dále tu máme významnou kost, která je významná tím, že je to kost chrta, která je nejstarší v rámci celé střední Evropy a pochází pravděpodobně z první poloviny 9. století. Ten chrt se stal maskotom archeoparku. Mezi dalšími nálezy tu máme třeba šperky ranostředověké, potom jsou tu různé keramické nádoby, či z pravěku, alebo z raného středověku. V expozici archeoparku máme i jediný mincový nález, který se nalezl na lokalitě a je to půl denár uherského krále Štěpána a pravděpodobně pochází z poloviny 11. století.
2: Archeopark se snaží přilákat i děti a mládež. A
7: pro školní výpravy máme nejrůznější programy, například program Branou do minulosti, kde se seznámí se životem na hradišti v raném středověku, nebo například program Pozor pračlověk, kdy si lidé, děti si vyzkouší, jaké to bylo za doby kamenné, čím opracovávali kámen, co jedli a podobně. A nebo například program Devatero řemesel, který se zabývá právě nejrůznějšími řemesly.
2: Archeopark Chotěbus Podobora je jednou z pěti poboček Muzea Těšínska, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje a nachází se zhruba 5 kilometrů od Českého Těšína směrem na Karvinou. Archeopark je otevřen celoročně, avšak venkovní areál je otevřen pouze sezóně, od začátku dubna do konce října.
1: Děkuji, že jste byli s námi a přeji vám krásné podzimní dny plné objevování. Těším se na vás zase příště.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřivu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě roztváranou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: World Boccia Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přelákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslím, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
6: Začínala charitativními bazary, návštěvami dětských domovů a domovů pro seniory, dnes vede vlastní nadační fond. Patricia Stuchláková se prostřednictvím nadačního fondu Patricia snaží pomáhat tam, kde je to potřeba. V sobotu 12. září se k této iniciativě mohl připojit každý, kdo zavítal na celodenní program na Rokycanském náměstí.
7: Kdy Lesní fond se zaměřuje na pomoc seniorům, dětem a zvířatům. Pořádáme sbírky, pořádáme různé sportovní a kulturní akce ve spolupráci s místníma školama, s domovem pro seniory Harmonie v Merošově a tak dále. A vlastně i dnešní akce je zaměřená na to, že výtěžek bude použitý na zaplacení školních potřeb pro znevýhodněné děti, pro tři děti tady z Rokycanska.
6: Do akce se zapojilo také město Rokycany, které podobné aktivity dlouhodobě podporuje.
8: Já obecně každou akci, která se bude dít na náměstí, podpořím rád a město ji podpoří. I tuto akci jsme podpořili, protože jsme jim to umožnili na tomto náměstí konat. A když je to pak ještě bohulibá činnost, protože to je na podporu nadačního fondu Patricia, který vlastně podporuje handicapované děti, tak moji podporu mají vždycky.
6: Velkým lákadlem nejen pro děti byla během dne především ukázka pracovní techniky spolku Na myšlenci. Ten rovněž vznikl právě z potřeby pomáhat a ve svém volném čase se sám věnuje nejrůznějším dobročinným aktivitám.
9: Já tady zastupuji spolek Na myšlenci ZSL a je to spolek řidičů kamionů povětšinou, který se těmahle akcema věnuje podpoře dětí s nějakým postižením a letos jsme z téhle akce se rozhodli, že veškerý výtěžek z této akce bude právě na podporu nadačního fondu Patrice.
7: Děkuji všem, kdo přišel a podpořil tuto akci. Moc si toho vážím a vážím si vlastně každý pomoci a vážím si hlavně toho, že díky lidem, kteří jako chodí na moje akce, já si můžu plnit svůj sen a tím vlastně pomáhat ostatním lidem.
6: Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
1: Tři rozdílné stavby, tři příběhy. Stavbami roku Plzeňského kraje za rok 2025 se staly přístavba základní školy v Holíšově, bývalá synagoga v Rabí a historický zájezdní hostinec v Kašperských horách. O vítězích rozhodovala odborná porota, která vybírala z 38 přihlášených staveb.
10: Porota všechny stavby objela, viděla je a musím konstatovat, že v letošním roce se stavba roku opět vydařila. Máme velice kvalitní stavby a bohužel je smutné, že porota se musela strašně dlouho rozhodovat, komu neudělit nominace. To je vždycky to nejtěžší rozhodnutí, protože kdyby bylo po mém, tak udělíme nominaci všem 38 stavbám, ale to bohužel nešlo.
1: Hned dvě ocenění získala přístavba základní školy v Holíšově. Kromě titulu stavba roku ovládla také hlasování veřejnosti.
11: Celý gro toho návrhu bylo najít polohu pro ten celkem objemný nový prostor, který měl být přistaven ke stávající budově školy. Původně škola měla vybrané jiné místo a my jsme navrhli jinou kompozici celého vlastně školního dvora, který tu novou přístavbu bude uzavřen a nově se napojí na stávající vstup do budovy a vlastně spojí se to celé do jednoho funkčního celku.
1: Za přestavbou bývalé synagogy v Rabí na bydlení stojí architektka Vladimíra Martinovská. Její rodina objekt zakoupila v roce 2019.
12: Ten barák byl specifický v tom, že vlastně on byl od začátku takový jako velmi chudobný. Takže byl docela jako v špatném stavu, takže jsme opravdu museli přistoupit jakoby k úplný rekonstrukci. A ještě byl specifický v tom, že vlastně on to nikdy nebyl, jakoby nebyla to nikdy jedna bytová jednotka. Byla tam židovská škola, bylo tam vlastně několik chudinských bytů a nikdy to vlastně jakoby nebylo propojený. A to pro mě byla jakoby největší výzva.
1: Cenu odborné poroty získala novostavba školky v Plzni Újezdě.
13: Před tou školkou jsme navrhovali družinu základní školy, jako dřevěná, a v podstatě, když jsme přemýšleli, protože to je v novém obytném celku a je to taková jako parcela obklopená bydlením, tak jsme přemýšleli, že na tu družinu navážeme a ještě uděláme takový vnitřní prostor a vlastně svět té školky uděláme úplně jinak než ty okolní domy, proto jsme v podstatě zvolili sedlou střechu, dřevěné obložení, tak aby to byl zapamatovatelný a pro děti hravej objekt.
1: Celkem si některé z ocenění odneslo 11 staveb. Mimo jiné nástavba jedné z budov fakultní nemocnice, takzvaný obláček nad Plzní, dopravní napojení severního Rokycanska na dálnici D5 nebo nový přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: Rokycany nejen jako domov místního folkloru, ale také jako prostor hudebních dialogů s českou a evropskou tradicí. Od 3. do 5. září proběhl v Rokycanech již třetí ročník festivalu Cesty k pramenům.
14: Soubor v Rokycanech působí už od roku 1967 a je pravidelným hostem nejrůznějších festivalů. A vlastně trvalo hodně dlouho, než v Rokycanech vznikla přehlídka, která by byla ušitá souboru na míru, ale zároveň byla otevřena i jiným žánru. Jsme moc rádi, že město Rokycany tuhle tu naší snahu podporuje a budeme se těšit, že to snad bude i pokračovat.
8: Festival Cesty k pramenům pro Rokycany obrovský osvěžení té scény, která je v Rokycanech, a já moc děkuju panu vejvodovi a teda spolkům, který se na tom podílí, protože je to velmi netradiční festival typu založený na folkloru, ale multikulturně a multižánrově propojený, kdy vidíme kultury i světové kultury, tak si myslím, že to velmi obohacuje Rokycany a podle návštěvnosti je vidět, že i když jsou jinde velké akce, tak si to najde své obdivovatele a jsem rád, že sem přijíždí lidi z okolí.
6: Na čtvrteční večer poezie v klubu komorní hudby navázal páteční koncert muziky souboru Rokytí a Rokytka. V sobotu pokračoval ve Spilce, a to swingovým uskupením Sestrioli, hudebním pořadem News Quality a tanečně hudebním vystoupením folklorního souboru Rokytí a Sluníčko.
15: Je to soubor Sluníčko z Rokycan, kde tančí zhruba 25 tanečníků, které baví tanec a dělají to rádi. Dvakrát týdně se tím zabývají. Jednou za měsíc je vždycky víkendové soustředění, kdy jsme celé nedělní dopoledne vlastně v plném proudu tance a jezdíme na nejrůznější festivaly po republice a užíváme si to rozhodně.
6: Rokytí a Sluníčko ovšem nebyly jedinými soubory, které na své domácí půdě účinkovaly. Závěrem sobotního večera zahrála ve Spilce také legendární kapela Kale se zpěvačkou Natálí Kuchárovou.
16: Trošku jsme se rozrostli, jo, už nás bylo původně 5, pak 6, teď je nás 8. No, a pokračujeme pořád stejně v tom žánru rompop, takový trošku latina, trošku jazzu, trošku toho našeho.
6: Festival Cesty k pramenům je letos u konce. Jeho příznivci se ale už nyní mohou těšit na jeho pokračování, které Rokycany nabídnou v příštím roce. Z Rokycan pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na Hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř 100 míst po Plzeňském a Karlovarském kraji.
17: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
18: Já mám strašně syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy, ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super z Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
17: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla, druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
19: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
20: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
21: Bílé terasky z naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: rozrostl.
1: Hlavní zóny byly vlastně dvě, kolem řeky Radbuzy, tady v centru na Radbuzské náplavce, a to vlastně na dvou zónách, pod kavárnou Šálek a Špunt a tady na Trojmostí, kde zrovna natáčíme. A další zóna tak byla na Mži, ta vlastně končí zítra, kde byla celou sezónu kontejnerová kavárna a každou středu se tam konal koncert, ale zároveň to byla i zóna sportovní, kde si lidé mohli vyzkoušet závěsnou akrobaci, nebo jogu, nebo pilates a spoustu dalších jiných pohybových aktivit.
0: V pátek 11. září koncertní sezónu zakončily na Radbuzské náplavce dva koncerty talentovaných slovenských umělkyň. Začátkem večera vystoupila zpěvačka a skladatelka Daša, která zde představila svůj nový projekt.

0: Tento projekt byl veľa založený na elektronické produkcii. Vlastně jeho, v podstatě ho inšpirovala pražská klubová scéna a je to velmi vocal heavy, takže veľa se tam zpěvá, veľa tam je vrstiev vokálnych a tak. Velmi dobře se mi tu hralo, já celkovo preferujem vonkajší koncerty, takže to bylo fajn pro mě.
1: Své nové album v Plzni ovšem představila i Katarzia. Ta v komorním uskupení s klavíristou Robinem Galliou večer na náplavce uzavřela.

0: Je to môj songwriterský 8. album a som hrozne rada, že môžeme hrať tu v Plzni, aj keď stále spievam hlavne po slovensky, ale sú tam aj nejaké české pesničky. Práve dnes sme si hovorili s klaviristom Robinom, ktorý je tu dnes so mnou, že sme hrozne radi, že sme vonku, že je to taká rozlúčka s letom a je to strašne tu príjemné a som hrozne rada, že sme tu. Mám pocit, že je to také zdravšie byť vonku, keď je leto.
1: Program ovšem létem nekončí. Společná setkání jsou pro zájemce připravovány i nadále. Více informací naleznete na webu plzeňskenáplavky.cz. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Rekordních 8 000 návštěvníků, desítky druhů vín a atmosféra, která připomínala moravské slavnosti. Bolevecká náves v Plzni ožila v pátek a v sobotu už 11. ročníkem boleveckého vinobraní.
3: Včera jsem byla hodně překvapená, že i po pracovním dnu sem dorazilo spousty lidí. A dneska ještě to krásné počasí, které nám k tomu přispělo, tak si myslím, že atmosféra je úplně skvělá, vína tečou proudem a myslím si, že se všichni dobře baví.
2: K dobrému vínu neodmyslitelně patří také kvalitní muzika.
4: Teď slyšíte, že nastupuje na pódium Bára Basiková, což si myslím, že je absolutní vrchol letošního boleveckého vinobraní. Hraje za podpory cymbálové muziky Milana Broučka. Jinak tady bylo Demofobie a včera hráli Queen Ways. Vždycky se snažíme vhodně volit jako hudební složku boleveckého vinobraní tak, aby to sedělo vlastně k těm vínům.
2: Vinaři dovezli do Plzně více než 80 druhů vín, od bílých přes růžová až po červená.
5: Přivezli jsme různý vína, myslím si, že jsme asi jediný, kdo tady nabízí neuburské, jestli dobře vím, takže možná tohle jako specialita. Potom máme frizanté, jako víno šumivé trošku, no potom taková ta klasika, Veltlín, Miller, Riesling vlašský.
6: Dneska úplně nejvíc šli takový ty polovína, takže rolandský šedý, hibernál, ty už jsou v podstatě skoro pryč a úplně výborný je Seko de Čejkovice, bublinky.
7: Přivezli jsme takový průřez naší produkce, a od suchých vín vlastně přes polosuchá naš polosladká, máme tu i jedno červené a zatím to vypadá, že nejoblíbenější je Rulanda šedá.
2: Přestože je Plzeň mekou piva, na Bolevecké návsi to vypadalo, že milovníků vína je v západočeské metropoli více než dost.
8: Plzeň je samozřejmě městem piva, ale na městském obvodě Plzeň 1 máme vinice. Máme tam spoustu ulic pojmenovaných po vinařských oblastech. Dokonce jednu jsme pojmenovávali 3 roky zpátky, nejnovější ulice na Rizlinku, takže nesouhlasím úplně s tím, že Plzeň je pouze městem piva.
9: Mně chutná Baláž určitě, víno moravský. Vyzkoušeli jsme v Mikulově, máme ho hrozně rádi. A jinak jsme se tady setkali s kolegyní paní učitelkou, která přijela na návštěvu z Teplic.
10: Že vůbec nejsem plzeňská, takže jsem tady na návštěvě, líbí se mi tady. Setkali jsme se, ochutnáváme. To je pěkné.
11: Já

0: jsem zkusila zatím jenom bílý, já to moc nemíchám, ale manžel měl i červený teda a chutnalo nám asi všechno. Já piju suchý většinou, že jo, ale to je spíš kvůli dietě.
1: Bolevecké vinobraní je pro první obvod jednou z nejvýznamnějších akcí roku.
2: Já už si jedničku bez boleveckého vinobraní nedokážu vůbec představit. Jo. Ten 11. ročník je prostě nějaký závazek do budoucna a doufám, že se dožiju třeba 20. ročníku nebo 25. ročníku.
1: Brány letošního boleveckého vinobraní se sice uzavřely, příjemná atmosféra, dobrá nálada a vzpomínky na sklenku výborného vína, ale v Bolevci ještě nějaký čas zůstanou. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
3: To byly ty nejdůležitější události a dnešní zprávy už jsou u konce. Po krátké přestávce se ale ještě vrátím s kulturou a sportem.

0: Hezký den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Prázdninová štafeta má za sebou velké finále. Na hradu Radyně u Plzně se sešli malí i velcí účastníci, aby společně zakončili letní putování po zajímavých místech plzeňského a karlovarského regionu. A právě na Radyni čekal na účastníky nejen pohled do historie, ale také slavnostní zakončení a odměny.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř stovku míst po plzeňském a karlovarském kraji.
2: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
3: Já mám staršího syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy, ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super z Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
2: Co nás překvapilo, že první místo nemělo to, čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
4: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
5: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst ji nejvíce zaujalo?
6: Bílé Terezky z Naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Jihočeská kaplice se rozhýbala ve znamení sportu i dobré věci. Akce Kaplice v pohybu nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu sportovních disciplín pod vedením zkušených trenérů. Součástí byl také benefiční běh Kaplická míle.
7: Začátek školního roku je každým rokem spojen s hledáním nových kroužků a koníčků. Dětem i rodičům tohle hledání mohla ulehčit i akce Kaplice v pohybu, která se konala v sobotu 12. září na fotbalovém hřišti u základní školy.
8: Ten nápad vznikl, když jsem ještě místostarosta, tak vlastně vím, jak je to dneska s dětma, že ty děti jsou furt u těch obrazovek a displejů, takže vlastně ten, abychom ty děti od těch obrazovek a displejů dostali, tak jsem vymyslel akci Kaplice v pohybu a cílem bylo, aby přišla celá rodina a celá rodina si vyzkoušela ty atletické disciplíny, zasportovala si a hlavně třeba, aby ty děti potom si vybrali nějaký kroužek a sportovali celý rok, případně celý život. Takže takhle to vzniklo.
7: Ze sportu mohli návštěvníci poměřit síly v klasických jako fotbal, florbal, basketbal či tenis. Dále tu bylo mimo jiné i stanoviště s atletikou, kde si děti mohly vyzkoušet jednotlivé disciplíny pod vedením zkušených trenérů.
9: My tu máme dneska stanoviště Kem vítězů, lomeno kroužky vítězů, to je vlastně náš spolek, který pořádá sportovní příměstské tábory a celoroční kroužky během celého školního roku. Poprvé letos jsme v létě měli v Kaplici kemp a teďka navazujeme na to i právě ty kroužky, takže děti si tady můžou vyzkoušet atletické dovednosti, nějaký koordinace, koordinační dovednosti, i práci s hlavou, s koordinací, jak už jsem říkal, takže to tady dneska máme pár stanovišť, které si děti můžou vyzkoušet.
10: Moje kariéra byla krásná. Já jsem vlastně poprvé na olympiádě byla v 17 letech, kdy jsem slavila svoje první osmnáctiny, vlastně jediné osmnáctiny, a taky jsem tam oslavila vlastně na poslední třicátiny, takže jsem fakt byla na 4 olympiádách a každá byla nějaká speciální, takže můžu poděkovat asi tomu nahoře, že jsem celou dobu byla zdravá a že jsem fakt měla krásnou a dlouhou atletickou kariéru.
7: Přestože hlavní náplní akce bylo ukázat sport těm, kteří o něm moc nevědí, šli si sem vyzkoušet nové věci i sportující jedinci.
11: Tak asi nejlepší teď byla ta gymnastika, mě bavila docela. A i basketbal. Basketbal byl zajímavý.
7: Kromě sportu se Kaplice spojila i pro dobrou věc. Součástí akce byl i benefiční běh letos pro Kubíčka a jeho rodinu. Podpořit dobrou věc dalším doprovodným programem přijeli i zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.
12: Tak my jsme přišli podpořit na tom benefiční akci malého chlapečka. Maminko taky máme v poradně, pomáháme lidem s různým zdravotním postižením a děti si tady dneska u nás můžou vyzkoušet jízdu na vozíčku. Úplně i ty malí děti, malinký vlastně, potom ty větší, potom tady máme různé plnění úkolů, ortopedický chodníček, vyrábějí tam nanuky, vyrábějí tam různé zvířátka, plní tam různé kvízy a po splnění 3 úkolů vlastně dostanou u nás na tom stanovišti taky razítko.
7: Běhu se zúčastnil skoro každý návštěvník. Nezáleželo na tom, zda jste Kaplickou měli uběhli či ušli, ale za každého běžce na startu darovalo město Kaplice 100 korun Kubíčkově rodině.
0: Co se stane, když se propojí kyjovské tradice s japonskou kulturou? Možná to zní jako nepředstavitelný hlavolam. Ten ale rozklíčovalo setkání přátel lidové písně napříč světem, které se konalo před Klvaňovým gymnáziem. Právě zde totiž vystoupili nejen zdejší pěvecké a taneční soubory, ale také hosté z Japonska.
13: Kdo by čekal klasické posezení u cymbálu, slovácké písničky a taneční vystoupení krojovaných souborů, nejspíš by se nestačil divit. Před budovou kyjovského gymnázia se totiž během jednoho odpoledne propojila místní kultura s japonskými tradicemi.

0: Je to taková zvláštní akce, kdy jsme tady hostili dnešní den japonskou skupinu, nesourodou z celého Japonska, nazběraná skupina, která projevila tady asi zájem, celý týden je tady v Česku a projevili zájem tento poslední den věnovat Kyjovu, protože ten jejich vedoucí je panda kyjovská, dokonce má kyjovský kroj a projevili zájem o kyjovské památky a o kyjovský folklor jako takový, aby prostě to zhlédl.
1: Program nabídl kombinaci slováckých písní s netradičními ukázkami japonských tanců. Jeden z nich si dokonce mohli vyzkoušet i kyjovští vystupující. Ti se samozřejmě nenechali zahanbit a na oplátku ukázali přátelům z japonských ostrovů pestrou směsici zdejších tradic.
0: Ten program, když dělám, tak vždycky to dělám pestřejší, aby tam byl i tanec, zpěv, i mladina, mladí, proto to končila mladá cymbálová muzika, která je bravurní. Byl tady střed, byly tady staré mý tetky, staří chlapi, oni jsou jak Alexandrovci, jich je myslím 30.
1: Nechybělo ani pár překvapení. Dívčí sbor z Višně si uložil nelehký úkol a zaspíval jednu ze starých japonských písní.

0: Veselí nad Moravou nedávno oslavilo 770 let od první pečetní zmínky. Toto výročí bude až do ledna příštího roku připomínat výstava v Městském muzeu.
1: Nejstarší zmínka o Veselí nad Moravou je stará 770 let a její několikeré vyobrazení teď najdete v Městském muzeu. Je součástí výstavy s názvem Veselí 1256-2026. Nejedná se přitom o písemnou zmínku, ale o pečeť, která byla přiložena k listině týkající se daru bratra Veselského panství, řádu maltéských rytířů. Pečeť veselského komorníka Sudomíra tehdy tuto listinu potvrdila a teď je dokladem, že už před 770 lety stál na místě dnešního zámku Hrad Veselý.
2: Týká se to Hradu Veselý, ne města Veselý, jak se občas objevuje. Město Veselý 770 let nemá, protože v době, kdy ten hrad tady postavil komorník Sudomír Břeclavský v té polovině 13. století, tak město asi těžko bychom nazvali městem, protože to bylo v té době pár dřevěných chalup, které v podstatě roztroušených po tady tom Bartolomějském nebo městském ostrově.
1: Výstava ukazuje, jak mohl v raném středověku vypadat hrad a později město. Najdete na ní vizualizaci i maketu hradu a spoustu věcí denní potřeby, od zbraní přes nádobí, zednickou lžíci, hračky až po tehdejší záchodové prkénko.
2: Je to v podstatě takový výřez toho nejlepšího, co se mě podařilo vlastně dát dohromady od Hodonína až po Hradiště. A to z jednoho prostého důvodu. Dědeček břeclavského komorníka Sudomíra Tvrdiše byl prvním kastelánem v Hodoníně, připomínaným v roce 1169. A v podstatě Sudomír s Pardusem, oba dva tyhle bratři se podíleli vlastně na zakládání města Hradiště. Takže vlastně ten prostor je víceméně protkán aktivitami těch obou pánů a respektive toho rodu Tvrdišovců, jak jsme jej s kolegou Plačkem podle toho nejstaršího předka doloženého pomenovali.
1: Význam názvu komorník byl v minulosti úplně jiný než dnes, znamenal spíš vojenského velitele a správce oblasti. Výstava ale pokračuje i do novověku a ukazuje předměty, které mohl používat poslední šlechtický rod vlastnící Veselí.
2: Původní záměr byl, že to bude orientováno jenom na ten středověk. Nakonec jsme se teda domluvili, že to uděláme vlastně těch 770 let průřez vlastně až po to období vlastně Chorinský Zlecké, po ten zámek vlastně, kdy vlastně v předsálí potom je ta finální fáze vlastně, kdy se to uzavírá, jo, tím obdobím, kdy zámek vypadal ještě jako zámek.
1: Výstava v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou potrvá až do ledna příštího roku. Muzeum k ní připraví také edukační programy pro školní děti.
0: Vysoká škola Báňská v Porubě posiluje vědecké zázemí univerzity a zároveň inovační potenciál Moravskoslezského kraje. Centrum energetických a environmentálních technologií získá nové prostory přestavbou budovy N, která nabídne moderní laboratoře pro výzkum nových materiálů, energetiky i vodíkových technologií.
3: Centrum energetických a environmentálních technologií Vysoké školy Báňské je jedno z nejvýznamnějších výzkumných pracovišť v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji. Navazuje na jeho průmyslovou tradici a k dalšímu rozvoji chce využít právě budovu N v areálu Univerzity v Porubě, která je z roku 1992.
4: V této nové budově, kterou budeme nazývat CT2, se bude realizovat materiálový výzkum. Je to pro oblast medicíny, je to pro oblast udržitelné energetiky, budou se zde vyvíjet nové materiály, pokročilé technologie obecně pro udržitelnou energetiku. Můžeme si to představit jako významně laboratorní zázemí, tam se bude primárně dělat základní výzkum, budou se tam ale také dělat i nějaké zakázky přímo pro potenciální odběratele z praxe, ale ano, bude to většinou laboratorní zázemí, to znamená řada mikroskopů, řada velmi cenné techniky v řádech desítek milionů. Předpokládáme, že budou zde zaměstnanci, jednak v rámci naší univerzity, když bych to ještě rozklastroval, tak našeho centra SEED, fakulty dále materiálové technologické, fakulty elektrotechniky a informatiky, fakulty strojní, ale významnou měrou zde budou i pracovníci ze zahraničí.
3: Pro Ostravu a celý region je Vysoká škola Báňská důležitou institucí, která je nezbytná pro budoucnost. Centrum energetických a environmentálních technologií je jedním z pilířů transformace města na centrum vědy, inovací a moderních technologií.
5: My jsme moc rádi, že se samozřejmě Vysoká škola Báňská rozvíjí, protože to přináší zase nové studenty, atraktivitu oboru, a vůbec rozvoj takového, já tomu říkám stát ve státě, protože opravdu Vysoká škola Báňská areál je poměrně jako velkým areálem, kde vzniká celá řada dalších výzkumných programů, ale i pracovišť a i místností nebo budov nových pro studenty jako takové. Já samozřejmě ta výuka v době, kdy já jsem studovala Vysokou školu Báňskou, se poměrně hodně proměnila. A proměnila se k AI, moderním technologiím a ke spoustě vědeckých výzkumů a tak dále, kteří ti studenti můžou při svém studiu dělat. No a tato budova je toho vlastně důkazem.
4: Tato budova vlastně, která se připravuje, tedy budova, zařízení, lidi, kteří tam budou pracovat, je vlastně podporujícím směrem pro materiálové inženýrství, tedy nové materiály, udržitelnost a vše, co s tím vlastně souvisí. Navazuje na celý koncept, který tady řešíme, což je vlastně transformace energetiky, transformace kraje a velmi dobře do celé této skládačky vlastně zapadá. Očekáváme od ní hodně a věříme, že se nám vlastně to celé podaří. Materiálové inženýrství je jedno z top témat celosvětově.
3: Celý objekt projde kompletní rekonstrukcí za 330 milionů korun. Dokončení je plánováno na červen příštího roku.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Léto je definitivně za námi a 23. září nás čeká první podzimní den a s ním i podzimní rovnodennost. Příroda začne pomalu měnit své barvy. Dny se budou zkracovat, ale to rozhodně neznamená, že bychom měli přestat vyrážet na výlety. Právě naopak, podzim nabízí spoustu krásných míst, zajímavých památek i kulturních zážitků. I dnes jsme pro vás připravili několik tipů, kam se vydat a co stojí za to objevit. Tak pojďme společně vyrazit na další putování. V další reportáži ze seriálu o pokladech rakouské oblasti Salzkammergut se vydáme do Bad Ischl, města, které proslavily lázně, císařská historie i umění. Právě tady začal v 19. století rozkvět lázeňství a Bad Ischl se postupně stal vyhledávaným letoviskem evropské smetánky i letním sídlem císaře Františka Josefa. My ale tentokrát nezůstaneme jen u historie, prozkoumáme také místní lázně a samozřejmě nevynecháme ani jednu z nejpříjemnějších součástí návštěvy města, zdejší vyhlášené cukrárny.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Dnes se vypravíme za příběhem soli do Bad Ischlu. Ukážeme vám místa pro regeneraci těla i duše a vyzkoušíme i speciality místní kuchyně. Pokud byste chtěli navštívit nejstarší solné lázně v sousedním Horním Rakousku, vydejte se do Bad Ischlu, který se nachází mezi jezery solné komory. Sůl se tu těžila od nepaměti. O léčivé síle zdejších slaných minerálních pramenů se tu začalo poprvé mluvit v 16. století. Až v 19. století však byly náležitě oceněny. Doktor Josef Goetz tu otevřel v roce 1823 první lázně a doktor Franz von Wierer, císařův dvorní lékař, výslovně začal doporučovat léčivé koupele vznešeným pacientům.
1: Přesvědčit se o zázračném účinku slaných pramenů chtěla i arcivévodkyně Sofie. Ve svých 23 letech ještě neměla žádné potomky, což tenkrát u císařské dynastie znamenalo tak říkajíc katastrofu. Problém se tady suverénně vyřešil 9 měsíců po lázeňském pobytu 18. srpna 1830 se narodil Franz Josef a po něm ještě Maximilián, Karl Ludwig, Anna Marie a Ludwig Viktor. Proto je císař dědeček pojmenován jako solné princátko. V Bad Ischlu nakonec Franz Josef strávil 83 letních pobytů.
0: Na návštěvě císaře s královnou Elizabet Bavorskou, přezdívanou Sisi, je Bad Ischl pyšný dodnes. Za svého života tu císařský pár pobýval v Kaiserville. V roce 1914 právě tady císař podepsal listinu, následkem které vypukla v Evropě první světová válka. Vilu postavenou v Biedermajerovském stylu si dnes mohou návštěvníci prohlédnout s průvodcem a vrátit se tak v čase do dob habsburské monarchie.
2: Die Geschichte von Bad Ischl ist streng verbunden mit dem Habsburger Herrschertum.
1: Stojíme v parku u Kaiservilly, která stále patří habsburské rodině a která je důstojným středobodem Bad Ischlu. Byla zřízena ve 30. letech 19. století, v době, kdy tu vládla atmosféra Sommerfrische, letních bytů. My máme obrovské štěstí, že právě císařská rodina jezdila na dlouhé letní dovolené do našeho města. Tady se odvíjí slavný příběh zásnuby císařského páru. Svatba se konala 19. srpna 1850. 53 a matka Franze Josefa koupila tuto vilu jako svatební dar. Ta budova byla původně mnohem menší a císař ji nechal z lásky k Elizabet rozšířit a přestavět do písmene E.
0: Císař byl vášnivým lovcem a interiéry vily jsou vyzdobeny početnými loveckými trofejemi. Okolo sídla se rozprostírá přírodní park o rozloze 20 hektarů.
1: Park je místem odpočinku a relaxace. Dědeček císaře byl velmi zručný zahradník a založil tu ukázkové arboretum. Vysázel tu spoustu krásných exotických stromů, třeba kavkazský ořech nebo ginkgo bilobu. K vidění je tu také zámeček Marmorschlossl. Původně to byla císařská čajovna, kterou získala Sisi jako dárek od svého manžela.
0: Celé městečko Bad Ischl je protkáno sítí malebných uliček a říčka Traun svou nádhernou barvou dotváří dojem romantického lázeňského letoviska. První zastávkou hostů zpravidla bývá Trinkhalle, postavený v letech 1829 až 1831 jako lázeňský dům v podobě řeckého chrámu s krásným foajé. Další architektonické skvosty, katolický barokní kostel svatého Mikuláše, historickou poštu a telegrafní úřad najdete hned v bezprostřední blízkosti. Zastavte se také na venkovním jevišti v lázeňském parku. Zažít tu můžete velkolepé koncerty a pokud se zrovna nehraje, váš obdiv si zaslouží práce městského zahradníka, který celý park osázel květy nejrůznějších barev a vůní. Poklidnou atmosféru zažijete na esplanádě podél řeky pod korunami mladých listnáčů, kde si výhledy můžete užít i nad šálkem kávy či se sklenkou vína. Na procházce městem narazíte v ulici Fargase na jeden z pokladů města, cukrárnu Zauner, která si drží císařskou úroveň už téměř 200 let. Už z dálky každému zákazníkovi udeří do očí její starobylá duše. Dnes ji vede sympatický Filip, mladý představitel již 7. generace rodiny cukrářů, kteří sladkostmi zásobovali i Františka Josefa. Z velkého pultu plného ovocných dortů, tradičních koláčů a čokoládových pralinek se vybírá jen těžko. Vyzkoušet byste ale rozhodně měli nejslavnější produkt od Zaunerů, Zaunerstollen, jejíž recept se tu od roku 1905 předává jako rodinné stříbro.

0: po výživné procházce městem jsme se rozhodli využít pohostinnosti hotelu Royal, kde jsme se ubytovali. Ve čtyřhvězdičkových pokojích s krásným výhledem si můžete skutečně odpočinout. Blahodárnost místní slané vody jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli v lázních Eurotherme. Ze střešního termálního bazénu si dopřáváme panoramatický výhled na celé lázeňské město. Relaxovat můžeme i v Royal Oase se sklenkou džusu nebo čaje a odzbrojující je i místní kuchyně, která se může pochlubit biocertifikátem. Servírovány vám budou chutné gurmánské pochoutky z regionálních surovin z ekologické produkce. Čtyřchodovému menu, které jsme s velkým zájmem poctivě přechutnali, vévodí tradiční rakouská specialita v podobě vařené hovězí pleci v harmonii s restovaným bramburkem s mrkví se sklenkou silvánských hroznů ze skvělých rakouských vinic. Pokud hledáte inspiraci, jaká místa v oblasti Solné komory navštívit, pomocníkem vám může být tento dřevěný kruhový rozcestník před hotelem Royal v Bad Ischlu. Jednotlivé cíle vašeho putování naleznete u tohoto solného srdce. Pozdní léto je jak stvořené k tomu, abyste poznali výjimečný charakter Bad Ischlu. Ochutnávat a objevovat jej můžete opravdu všemi smysly. Důkazem je i to, že v roce 2024 bude Bad Ischl evropským hlavním městem kultury. Klimatické lázně, dům řemesel nebo úžasné skalní cesty a vyhlídky. To už je malá ochutnávka na příští díl putování Solnou komorou z hornorakouského Bad Gojsernu. Za týden na viděnou.
1: Ostrava je známá především svou průmyslovou minulostí, ale najdeme tu i architektonické skvosty, které s těžbou a hutnictvím na první pohled příliš nesouvisejí. Jedním z nich je Dům umění, památkově chráněná budova z roku 1926, která dnes hostí Galerii výtvarného umění v Ostravě. Ta patří k nejvýznamnějším sbírkotvorným galeriím u nás. Dům umění ale stojí za pozornost i samotnou architekturou a právě na jeho podobu, historii a umělecký život, který se v jeho prostorách už téměř 100 let odehrává, se teď podíváme.
2: Galerii výtvarného umění v Ostravě najdete v budově, která je architektonickou perlou Moravskoslezské metropole.
3: Galerie výtvarného umění v Ostravě sídlí v prvorepublikové budově Domu umění z roku 1926. Sídlíme v budově, která byla otevřena 13. května v roce 1926, to znamená v době, kdy všechno teprve zkvétalo. Ostrava se dostávala teprve do varu, začala stavět ty nejkrásnější budovy, ať už to byla nová radnice, anebo právě Dům umění. Dům umění navrhli architekti František Fiala a Vladimír Valenfels. Byli to žáci slavného architekta Kotěry a inspirovali se nejen českou, ale i zahraniční architekturou. Dům umění je známý svými cihlami, které jsou tady v Ostravě typické nejen kvůli slezské gotiky, ale také kvůli hornickým koloniím, které zde jsou. Ale zároveň je inspirovaný i holandskou architekturou. Dům umění už tady stojí skoro 100 let a za tu dobu se změnil úplně minimálně. Kromě výměny střechy vypadá téměř stejně a stejně tak je tomu i uvnitř, tak se do něj pojďme podívat. Dům umění je z velké části ještě původní, takže najdete zde původní podlahy, původní dřevěné dveře, ale třeba i schodiště se zábradlím. Je to krásné, protože se můžete vrátit téměř o 100 let zpátky a prohlédnout si budovu tak, jak ji viděl například starosta města Ostravy Jan Prokeš. Teď, když se vypravíme po schodech do prvního patra, abychom si prohlédli stálou expozici, budeme míjet sochu sochaře Jana Laudy. Je to lachtan a děti, které k nám chodí na tvůrčí programy, ho během svých programů pojmenovali Serafín. Serafín nám slouží jako maskot programu pro děti a najdete ho na tričkách, na knížkách, najdete ho jako plyšáka, vlastně na všem, co se u nás vztahuje k dětem. A nezapomeňte si ho pohladit po čumáku, přináší to štěstí.
2: Galerie výtvarného umění v Ostravě je největší sbírkotvornou galerií Moravskoslezského kraje. Sbírky jsou neustále rozšiřovány a v tuto chvíli již zahrnují přes 23 000 uměleckých předmětů.
3: Při vstupu do stále expozice na vás jako první koukne obrovská kresba Františka Jurečky, což byl vlastně zakladatel a mecenáš Domu umění. Kresbu namaloval Max Švabinský a my jsme ji nechali zvětšit na celou stěnu, aby dostatečně vynikal. V tomto sále si můžete prohlédnout umělecká díla, které František Jureček věnoval spolku Domu umění do jeho sbírky. Je to v podstatě základ sbírky dnešní Galerie výtvarného umění v Ostravě. Jednalo se tehdy o 122 uměleckých děl, od maleb přes grafiky až po sochy, a byl to čin velmi netypický, netradiční a na svou dobu opravdu ojedinělý. A my jsme za to velmi rádi, protože díky tomu jsme měli na co navázat a za těch téměř 100 let jsme k dnešnímu dni nazbírali 23 000 uměleckých artefaktů. Galerie výtvarného umění v Ostravě pořádá v Domě umění převážně výstavy klasického i současného umění, ale nejen to, máme celou řadu doprovodných programů, od přednášek přes koncerty až po tvůrčí dílny a edukační programy pro školy.
2: Galerie se cíleně zaměřuje právě na děti, které se mohou během roku i školních prázdnin zúčastnit řady nejrůznějších aktivit.
4: My tady v galerii nabízíme několik druhů programů. Teď to, co se odehrává tady za mnou, tak to jsou tady děti na letním zážitkovém táboře, takové tvůrčí dílně, ale jinak samozřejmě nabízíme dílny pro nejmenší děti od roku a půl do pěti let, pro děti, pro dospělé i pro seniory. A míváme i taky akce, které se váží k nějakým prázdninám, jarním, podzimním či nějakým svátkům. Myslím, že je důležité přitáhnout děti do galerie z toho důvodu, aby od malička vlastně nějak jako kultivovali a učili se kontaktu s tím uměleckým dílem. Snažíme se jim to přiblížit pomocí různých aktivit tvůrčích, často s hudebními dramatickými přesahy, tak aby to mělo vlastně zážitkový i vzdělávací charakter.
2: Novinkou je mobilní aplikace s audioprůvodcem.
3: Ten vám povykládá celý příběh vzniku galerie, je v češtině i v polštině a dozvíte se všechny zajímavosti, které se tady za těch téměř 100 let odehrály. Provázet vás bude stavitel, mecenáš a zakladatel Domu umění František Jureček a pěkně vám povykládá celý příběh toho, co všechno se u nás odehrál.
5: Pěkně vás vítám v Domě umění. Dovolte mi prosím, abych vás provedl galerií výtvarného umění v Ostravě, která by bez mé maličkosti nevznikla. V mých dobách bylo slušností se nejprve představit. Jmenuji se František Jureček a byl jsem velevážený občan Ostravy. Žil jsem v krásném období první republiky. 20. léta. Mnoho inspirujících osobností a krásné umění.
2: Zřizovatelem Galerie výtvarného umění v Ostravě je Moravskoslezský kraj.
1: Archeopark Chotěbu se nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do života našich dávných předků. Na místě původního slovanského hradiska vznikla jeho věrná rekonstrukce s mohutným opevněním, obytnými domy, výrobními objekty i železářskou pecí. Lokalita má ale mnohem starší historii, osídlená byla už v pravěku. Pojďme se tedy vydat do Chotěbuzy a zjistit, jak se tu žilo před více než tisíci lety.
2: Archeologická lokalita Chotěbus Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později je na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko.
6: V minulosti na této lokalitě bylo vystavěno mohutné trojdílné hradiště, pod kterým protékala řeka Olše. Nyní je zde vybudován archeopark, který interaktivním způsobem představuje návštěvníkům život našich předků Slovanů v 8. až polovině 11. století. Jsou zde vybudovány obytné stavby a výrobní zařízení, mezi které patří například halová stavba, polozemnice, zemnice, srubová stavba, kultovní objekt nebo železářská pec. Archeopark byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2006, tedy ten venkovní areál, a o 10 let později byla vybudována multifunkční budova, ve které je umístěna expozice o životě našich předků a vůbec tady o tom hradišti a vykopávkách, a keramická díla volnočasná a zázemí jak pro návštěvníky, tak pro zaměstnance. Zde probíhá množství doprovodných programů a akcí, ať už jsou to akce jednodenní nebo dvoudenní, ve kterých se snažíme přiblížit návštěvníkům právě těch život našich předků, Slovanů. Jsou to například akce na Jantarové stezce, Cyrilometodějské dny, například Svatováclavský den spojený s polním mští ke ctí svatého Václava, různá sokolnická vystoupení a další. Ten program je opravdu bohatý. Proč stojí za to sem přijít? Určitě je to návštěva netradiční. Mají možnost pohybovat se v místech, kde kdysi opravdu to hradiště stálo, kde na ně dýchne ta historie.
2: Přibližnou podobu historické osady rekonstruuje v dnešní době právě areál archeoparku Chotěbus Podobora.
7: Vítám vás u nás před největším domkem, který tady u nás máme, takzvanou hospodou. A pojďme se teď podívat dovnitř, jak to tam vypadalo. Nyní se nacházíte v halové stavbě, dlouhém domě, který vlastně sloužil jako naše dnešní hospoda. Tady si lidé scházeli, tady hodovali, tady rokovali. V tomto domě máme vystavené různé předměty, které naši Slované vlastně znali a některé z nich máme vystavené vlastně v budově, v expozici, ty originály. Lidé si tady můžou prohlédat.

0: Vyzvednout nejrůznější předměty, jako jsou různé zbraně, sekery, které se říká bradatice, meče, štíty, různé potřeby pro jezdce, jako například ostruhy, třmeny. Kromě zbraní tady máme i potřeby například na psaní. Tady za mnou si pak můžou návštěvníci prohlédnout expozici odívání, jak se ti lidé oblékali.
1: Tato archeologická lokalita přitahuje zájem historiků a archeologů už od 19. století.
2: Můžeme tu vidět nálezy i z toho raného středověku a i z toho pravěkého období. Můžeme vypíchnout třeba předmět archeologický nález bradatice, která byla vlastně taková ranostředověká bojová sekera. Dále tu máme významnou kost, která je významná tím, že je to kost chrta, která je nejstarší v rámci celé střední Evropy a pochází pravděpodobně z první poloviny 9. století. Ten chrt se stal maskotom archeoparku. Mezi dalšími nálezy tu máme třeba šperky ranostředověké, potom jsou tu různé keramické nádoby, či z pravěku, alebo z raného středověku. V expozici archeoparku máme i jediný mincový nález, který se nalezl na lokalitě, a je to půl denár uherského krále Štěpána a pravděpodobně pochází z poloviny 11. století.
1: Archeopark se snaží přilákat i děti a mládež. A
0: pro školní výpravy máme nejrůznější programy, například program Branou do minulosti, kde se seznámí se životem na hradišti v raném středověku, nebo například program Pozor pračlověk, kdy si lidé, děti si vyzkouší, jaké to bylo za doby kamenné, čím opracovávali kámen, co jedli a podobně. A nebo například program Devatero řemesel, který se zabývá právě nejrůznějšími řemesly.
1: Archeopark Chotěbus Podobora je jednou z pěti poboček Muzea Těšínska, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, a nachází se zhruba 5 kilometrů od Českého Těšína směrem na Karvinou. Archeopark je otevřen celoročně, avšak venkovní areál je otevřen pouze sezóně, od začátku dubna do konce října.
3: Děkuji, že jste byli s námi, a přeji vám krásné podzimní dny plné objevování. Těším se na vás zase příště.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Sport Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslíme, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
6: Začínala charitativními bazary, návštěvami dětských domovů a domovů pro seniory, dnes vede vlastní nadační fond. Patricia Stuchláková se prostřednictvím nadačního fondu Patricia snaží pomáhat tam, kde je to potřeba. V sobotu 12. září se k této iniciativě mohl připojit každý, kdo zavítal na celodenní program na Rokycanském náměstí.
7: Kde lesní fond se zaměřuje na pomoc seniorům, dětem a zvířatům. Pořádáme sbírky, pořádáme různé sportovní a kulturní akce ve spolupráci s místníma školama, s domovem pro seniory Harmonie v Merošově a tak dále. A vlastně i dnešní akce je zaměřená na to, že výtěžek bude použitý na zaplacení školních potřeb pro znevýhodněné děti, pro tři děti tady z Rokycanska.
6: Do akce se zapojilo také město Rokycany, které podobné aktivity dlouhodobě podporuje.
8: Já obecně každou akci, která se bude dít na náměstí, podpořím rád a město ji podpoří. I tuto akci jsme podpořili, protože jsme jim to umožnili na tomto náměstí konat. A když je to pak ještě bohulubá činnost, protože to je na podporu nadačního fondu Patricia, který vlastně podporuje handicapované děti, tak moji podporu mají vždycky.
6: Velkým lákadlem nejen pro děti byla během dne především ukázka pracovní techniky spolku Na myšlenci. Ten rovněž vznikl právě z potřeby pomáhat a ve svém volném čase se sám věnuje nejrůznějším dobročinným aktivitám.
9: Já tady zastupuji spolek Na myšlenci ZSL a je to spolek řidičů kamionů povětšinou, který se těmhle akcema věnuje podpoře dětí s nějakým postižením a letos jsme z této akce se rozhodli, že veškerý výtěžek z této akce bude právě na podporu nadačního fondu Patrice.
7: Děkuji všem, kdo přišel a podpořil tuto akci. Moc si toho vážím a vážím si vlastně každý pomoci a vážím si hlavně toho, že díky lidem, kteří jako chodí na moje akce, já si můžu plnit svůj sen a tím vlastně pomáhat ostatním lidem.
6: Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
1: Tři rozdílné stavby, tři příběhy. Stavbami roku Plzeňského kraje za rok 2025 se staly přístavba základní školy v Holíšově, bývalá synagoga v Rabí a historický zájezdní hostinec v Kašperských horách. O vítězích rozhodovala odborná porota, která vybírala z 38 přihlášených staveb.
10: Porota všechny stavby objela, viděla je a musím konstatovat, že v letošním roce se stavba roku opět vydařila, máme velice kvalitní stavby a bohužel je smutné, že porota se musela strašně dlouho rozhodovat, komu neudělit nominace. To je vždycky to nejtěžší rozhodnutí, protože kdyby bylo po mém, tak udělíme nominaci všem 38 stavbám, ale to bohužel nešlo.
1: Hned dvě ocenění získala přístavba základní školy v Holíšově. Kromě titulu stavba roku ovládla také hlasování veřejnosti.
11: Celý gro toho návrhu bylo najít polohu pro ten celkem objemný nový prostor, který měl být přistaven ke stávající budově školy. Původně škola měla vybrané jiné místo a my jsme navrhli jinou kompozici celého vlastně školního dvora, který tu novou přístavbu bude uzavřen a nově se napojí na stávající vstup do budovy a vlastně spojí se to celé do jednoho funkčního celku.
1: Za přestavbou bývalé synagogy v Rabí na bydlení stojí architektka Vladimíra Martinovská. Její rodina objekt zakoupila v roce 2019.
12: Ten barák byl specifický v tom, že vlastně on byl od začátku takový jako velmi chudobný. Takže byl docela jako v špatném stavu, takže jsme opravdu museli přistoupit jakoby k úplný rekonstrukci. A ještě byl specifický v tom, že vlastně on to nikdy nebyl, jakoby nebyla to nikdy jedna bytová jednotka. Byla tam židovská škola, bylo tam vlastně několik chudinských bytů a nikdy to vlastně jakoby nebylo propojený. A to pro mě byla jakoby největší výzva.
1: Cenu odborné poroty získala novostavba školky v Plzni Újezdě.
13: Před tou školkou jsme navrhovali družinu základní školy, jako dřevěná, a v podstatě, když jsme přemýšleli, protože to je v novém obytném celku a je to taková jako parcela obklopená bydlením, tak jsme přemýšleli, že na tu družinu navážeme a ještě uděláme jako vnitřní prostor a vlastně svět té školky uděláme úplně jinak než ty okolní domy, proto jsme v podstatě zvolili sedlou střechu, dřevěné obložení, tak aby to byl zapamatovatelný a pro děti hravej objekt.
1: Celkem si některé z ocenění odneslo 11 staveb. Mimo jiné nástavba jedné z budov fakultní nemocnice, takzvaný obláček nad Plzní, dopravní napojení severního Rokycanska na dálnici D5 nebo nový přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: Rokycany nejen jako domov místního folkloru, ale také jako prostor hudebních dialogů s českou a evropskou tradicí. Od 3. do 5. září proběhl v Rokycanech již třetí ročník festivalu Cesty k pramenům.
14: Soubor v Rokycanech působí už od roku 1967 a je pravidelným hostem nejrůznějších festivalů. A vlastně trvalo hodně dlouho, než v Rokycanech vznikla přehlídka, která by byla ušitá souboru na míru, ale zároveň byla otevřená i jiným žánru. Jsme moc rádi, že město Rokycany tuhle tu naší snahu podporuje a budeme se těšit, že to snad bude i pokračovat.
8: Festival Cesty k pramenům pro Rokycany obrovský osvěžení té scény, která je v Rokycanech, a já moc děkuju panu Vejvodovi a teda spolkům, který se na tom podílí, protože je to velmi netradiční festival typu založený na folkloru, ale multikulturně a multižánrově propojený, kdy vidíme kultury i světové kultury, tak si myslím, že to velmi obohacuje Rokycany a podle návštěvnosti je vidět, že i když jsou jinde velké akce, tak si to najde své obdivovatele a jsem rád, že sem přijíždí lidi z okolí.
6: Na čtvrteční večer poezie v klubu komorní hudby navázal páteční koncert muziky souboru Rokytí a Rokytka. V sobotu pokračoval ve Spilce, a to swingovým uskupením Sestrioli, hudebním pořadem News Quality a tanečně hudebním vystoupením folklorního souboru Rokytí a Sluníčko.
15: Je to soubor Sluníčko z Rokycan, kde tančí zhruba 25 tanečníků, které baví tanec a dělají to rádi. Dvakrát týdně se tím zabývají. Jednou za měsíc je vždycky víkendové soustředění, kdy jsme celé nedělní dopoledne vlastně v plném proudu tance a jezdíme na nejrůznější festivaly po republice a užíváme si to rozhodně.
6: Rokytí a Sluníčko ovšem nebyly jedinými soubory, které na své domácí půdě účinkovaly. Závěrem sobotního večera zahrála ve Spilce také legendární kapela Kale se zpěvačkou Natálií Kuchárovou.
16: Trošku jsme se rozrostli, jo, už nás bylo původně 5, pak 6, teď je nás 8. No, a pokračujeme pořád stejně v tom žánru rompop, takovej trošku latina, trošku jazzu, trošku toho našeho.
6: Festival Cesty k pramenům je letos u konce. Jeho příznivci se ale už nyní mohou těšit na jeho pokračování, které Rokycany nabídnou v příštím roce. Z Rokycan pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na Hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř 100 míst po Plzeňském a Karlovarském kraji.
17: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
18: Já mám staršího syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy. Ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super z Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
17: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla, druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
19: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
20: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
21: Výlet Terezky z Naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: přes 140 akcí, více než 150 účinkujících a tisíce návštěvníků. Taková byla letošní sezóna plzeňských náplavek, které pravidelně oživují místa, jež byla dlouhá léta stranou pozornosti.
1: Projekt Plzeňské náplavky vlastně není jenom festivalem, ale teď už je to vlastně celosezónním projektem, který oživuje, neřekla bych už ani, že se snaží, ale vlastně pokračuje v nějaké historické tradici kultury kolem řeky, připravuje vlastně koncerty, cvičení pro veřejnost, pohádky, výstavy. Ten program je pestrý, vlastně byl od konce května.
0: Počet lokalit, kde se nejrůznější program odehrával, se stejně jako samotný projekt v průběhu let rozrostl.
1: Hlavní zóny byly vlastně dvě, kolem řeky Radbuzy, tady v centru na Radbuzské náplavce a to vlastně

0: projekt byl veľa založený na elektronické produkcii. Vlastně jeho, v podstatě ho inšpirovala pražská klubová scéna a je to velmi vocal heavy, takže veľa se tam zpěvá, veľa tam je vrstiev vokálnych a tak. Velmi dobře se mi tu hralo, já celkovo preferujem vonkajšie koncerty, takže to bylo fajn pro mě.
1: Své nové album v Plzni ovšem představila i Katarzia. Ta v komorním uskupení s klavíristou Robinem Galiou večer na náplavce uzavřela.

0: Je to môj songwriterský 8. album a som hrozne rada, že môžeme hrať tu v Plzni, aj keď stále spievam hlavne po slovensky, ale sú tam aj nejaké české pesničky. Práve dnes sme si hovorili s klaviristom Robinom, ktorý je tu dnes so mnou, že sme hrozne radi, že sme vonku, že je to taká rozlúčka s letom a je to strašne tu príjemné a som hrozne rada, že sme tu. Mám pocit, že je to také zdravšie byť vonku, keď je leto.
1: Program ovšem létem nekončí. Společná setkání jsou pro zájemce připravovány i nadále. Více informací naleznete na webu plzeňskenáplavky.cz. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Rekordních 8 000 návštěvníků, desítky druhů vín a atmosféra, která připomínala moravské slavnosti. Bolevecká náves v Plzni ožila v pátek a v sobotu už 11. ročníkem boleveckého vinobraní.
3: Včera jsem byla hodně překvapená, že i po pracovním dnu sem dorazilo spousty lidí. A dneska ještě to krásné počasí, které nám k tomu přispělo, tak si myslím, že atmosféra je úplně skvělá, vína tečou proudem a myslím si, že se všichni dobře baví.
2: K dobrému vínu neodmyslitelně patří také kvalitní muzika.
4: Teď slyšíte, že nastupuje na pódium Bára Basiková, což si myslím, že je absolutní vrchol letošního boleveckého vinobraní. Hraje za podpory cymbálové muziky Milana Broučka. Jinak tady bylo Demofobie a včera hráli Queen Ways. Vždycky se snažíme vhodně volit jako hudební složku boleveckého vinobraní tak, aby to sedělo vlastně k těm vínům.
2: Vinaři dovezli do Plzně více než 80 druhů vín, od bílých přes růžová až po červená.
5: Přivezli jsme různý vína, myslím si, že jsme asi jediný, kdo tady nabízí neuburské, jestli dobře vím, takže možná tohle jako specialita. Potom máme frizanté, jako víno šumivé trošku, no potom taková ta klasika, Veltlín, Miller, Riesling vlašský.
6: Dneska úplně nejvíc šli takový ty polovína, takže rulanský šedý, hibernál, ty už jsou v podstatě skoro pryč a úplně výborný je Seko de Čejkovice, bublinky.
7: Přivezli jsme takový průřez naší produkce, a od suchých vín vlastně přes polosuchá naš polosladká, máme tu i jedno červené a zatím to vypadá, že nejoblíbenější je Rulanda šedá.
2: Přestože je Plzeň mekou piva, na bolevecké návsi to vypadalo, že milovníků vína je v západočeské metropoli více než dost.
8: Plzeň je samozřejmě městem piva, ale na městském obvodě Plzeň 1 máme vinice. Máme tam spoustu ulic pojmenovaných po vinařských oblastech. Dokonce jednu jsme pojmenovávali 3 roky zpátky, nejnovější ulice na Rizlinku, takže nesouhlasím úplně s tím, že Plzeň je pouze městem piva.
9: Mně chutná Baláž určitě, víno moravský. Vyzkoušeli jsme v Mikulově, máme ho hrozně rádi. A jinak jsme se tady setkali s kolegyní paní učitelkou, která přijela na návštěvu z Teplic.
10: Že vůbec nejsem plzeňská, takže jsem na návštěvě, líbí se mi tady. Setkali jsme se, ochutnáváme. To je pěkné.
11: Já jsem zkusila zatím jenom bílý, já to moc nemíchám, ale manžel měl i červený teda a chutnalo nám asi všechno. Já piju suchý většinou, že jo, ale to je spíš kvůli dietě.
2: Bolevecké vinobraní je pro první obvod jednou z nejvýznamnějších akcí roku.
12: Já už si jedničku bez boleveckého vinobraní nedokážu vůbec představit. Jo. Ten 11. ročník je prostě nějaký závazek do budoucna a doufám, že se dožiju třeba 20. ročníku nebo 25. ročníku.
2: Brány letošního boleveckého vinobraní se sice uzavřely, příjemná atmosféra, dobrá nálada a vzpomínky na sklenku výborného vína, ale v Bolevci ještě nějaký čas zůstanou. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
13: To byly ty nejdůležitější události a dnešní zprávy už jsou u konce. Po krátké přestávce se ale ještě vrátím.

0: Hezký den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Prázdninová štafeta má za sebou velké finále. Na hradu Radyně u Plzně se sešli malí i velcí účastníci, aby společně zakončili letní putování po zajímavých místech plzeňského a karlovarského regionu. A právě na Radyni čekal na účastníky nejen pohled do historie, ale také slavnostní zakončení a odměny.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř 100 míst po plzeňském a karlovarském kraji.
2: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byli na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
3: Já mám staršího syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i karlovarský kraj, protože v karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy, ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super z Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
2: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a Sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
4: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
5: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
6: Bílé terasky z naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
0: Jihočeská kaplice se rozhýbala ve znamení sportu i dobré věci. Akce Kaplice v pohybu nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu sportovních disciplín pod vedením zkušených trenérů. Součástí byl také benefiční běh Kaplická míle.
7: Začátek školního roku je každým rokem spojen s hledáním nových kroužků a koníčků. Dětem i rodičům tohle hledání mohla ulehčit i akce Kaplice v pohybu, která se konala v sobotu 12. září na fotbalovém hřišti u základní školy.
8: Ten nápad vznikl, když jsem ještě místostarosta, tak vlastně vím, jak je to dneska s dětma, že ty děti jsou furt u těch obrazovek a displejů, takže vlastně abychom ty děti od těch obrazovek a displejů dostali, tak jsem vymyslel akci Kaplice v pohybu a cílem bylo, aby přišla celá rodina a celá rodina si vyzkoušela ty atletické disciplíny, zasportovala si a hlavně třeba, aby ty děti potom si vybrali nějaký kroužek a sportovali celý rok, případně celý život. Takže takhle to vzniklo.
7: Ze sportu mohli návštěvníci poměřit síly v klasických jako fotbal, florbal, basketbal či tenis. Dále tu bylo mimo jiné i stanoviště s atletikou, kde si děti mohly vyzkoušet jednotlivé disciplíny pod vedením zkušených trenérů.
9: My tu máme dneska stanoviště Kem vítězů, lomeno kroužky vítězů, to je vlastně náš spolek, který pořádá sportovní příměstské tábory a celoroční kroužky během celého školního roku. Poprvé letos jsme v létě měli v Kaplici kemp a teďka navazujeme na to právě ty kroužky, takže děti si tady můžou vyzkoušet atletické dovednosti, nějaké koordinační dovednosti, i práci s hlavou, s koordinací, jak už jsem říkal, takže to tady dneska máme pár stanovišť, které si děti můžou vyzkoušet.
10: Moje kariéra byla krásná. Já jsem vlastně poprvé na olympiádě byla v 17 letech, kdy jsem slavila svoje první osmnáctiny, vlastně jediné osmnáctiny, a taky jsem tam oslavila vlastně na poslední třicátiny, takže jsem fakt byla na 4 olympiádách a každá byla nějaká speciální, takže můžu poděkovat asi tomu nahoře, že jsem celou dobu byla zdravá a že jsem fakt měla krásnou a dlouhou atletickou kariéru.
7: Přestože hlavní náplní akce bylo ukázat sport těm, kteří o něm moc nevědí, šli si sem vyzkoušet nové věci i sportující jedinci.
11: Tak asi nejlepší teď byla ta gymnastika, mě bavila docela. A i basketbal. Basketbal byl zajímavý.
7: Kromě sportu se Kaplice spojila i pro dobrou věc. Součástí akce byl i benefiční běh letos pro Kubíčka a jeho rodinu. Podpořit dobrou věc dalším doprovodným programem přijeli i zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.
12: Tak my jsme přišli podpořit na tom benefiční akci malého chlapečka. Maminko taky máme v poradně, pomáháme lidem s různým zdravotním postižením a děti si tady dneska u nás můžou vyzkoušet jízdu na vozíčku. Úplně i ty malí děti, malinký vlastně, potom ty větší, potom tady máme různé plnění úkolů, ortopedický chodníček, vyrábějí tam nanuky, vyrábějí tam různé zvířátka, plní tam různé kvízy a po splnění třech úkolů vlastně dostanou u nás na tom stanovišti taky razítko.
7: Běhu se zúčastnil skoro každý návštěvník. Nezáleželo na tom, zda jste Kaplickou měli uběhli či ušli, ale za každého běžce na startu darovalo město Kaplice 100 korun Kubíčkově rodině.
0: Co se stane, když se propojí kyjovské tradice s japonskou kulturou? Možná to zní jako nepředstavitelný hlavolam. Ten ale rozklíčovalo setkání přátel lidové písně napříč světem, které se konalo před Klvaňovým gymnáziem. Právě zde totiž vystoupili nejen zdejší pěvecké a taneční soubory, ale také hosté z Japonska.
13: Kdo by čekal klasické posezení u cymbálu, slovácké písničky a taneční vystoupení krojovaných souborů, nejspíš by se nestačil divit. Před budovou kyjovského gymnázia se totiž během jednoho odpoledne propojila místní kultura s japonskými tradicemi.

0: Je to taková zvláštní akce, kdy jsme tady hostili dnešní den japonskou skupinu, nesourodou z celého Japonska nazběraná skupina, která projevila tady asi zájem, celý týden je tady v Česku a projevili zájem tento poslední den věnovat Kyjovu, protože ten jejich vedoucí je panda kyjovská, dokonce má kyjovský kroj a projevili zájem o kyjovské památky a o kyjovský folklor jako takový, aby prostě to zhlédl.
1: Program nabídl kombinaci slováckých písní s netradičními ukázkami japonských tanců. Jeden z nich si dokonce mohli vyzkoušet i kyjovští vystupující. Ti se samozřejmě nenechali zahanbit a na oplátku ukázali přátelům z japonských ostrovů pestrou směsici zdejších tradic.
0: Ten program, když dělám, tak vždycky to dělám pestřejší, aby tam byl i tanec, zpěv, i mladina, mladí, proto to končila mladá cymbálová muzika, která je bravurní. Byl tady střed, byly tady staré mý tetky, staří chlapi, oni jsou jak Alexandrovci, jich je myslím 30.
1: Nechybělo ani pár překvapení. Dívčí sbor z Višně si uložil nelehký úkol a zaspíval jednu ze starých japonských písní.

0: Veselí nad Moravou nedávno oslavilo 770 let od první pečetní zmínky. Toto výročí bude až do ledna příštího roku připomínat výstava v Městském muzeu.
1: Nejstarší zmínka o Veselí nad Moravou je stará 770 let a její několikeré vyobrazení teď najdete v Městském muzeu. Je součástí výstavy s názvem Veselí 1256-2026. Nejedná se přitom o písemnou zmínku, ale o pečeť, která byla přiložena k listině týkající se daru bratra Veselského panství, řádu maltéských rytířů. Pečeť veselského komorníka Sudomíra tehdy tuto listinu potvrdila a teď je dokladem, že už před 770 lety stál na místě dnešního zámku Hrad Veselí.
2: Týká se to Hradu Veselí, ne města Veselí, jak se občas objevuje. Město Veselí 770 let nemá, protože v době, kdy ten hrad tady postavil komorník Sudomír Břeclavský v té polovině 13. století, tak město asi těžko bychom nazvali městem, protože to bylo v té době pár dřevěných chalup, které v podstatě roztroušených po tady tom bartolomějském nebo městském ostrově.
1: Výstava ukazuje, jak mohl v raném středověku vypadat hrad a později město. Najdete na ní vizualizaci i maketu hradu a spoustu věcí denní potřeby, od zbraní přes nádobí, zednickou lžíci, hračky až po tehdejší záchodové prkénko.
2: Je to v podstatě takový výřez toho nejlepšího, co se mně podařilo vlastně dát dohromady od Hodonína až po Hradiště. A to z jednoho prostého důvodu. Dědeček břeclavského komorníka Sudomíra Tvrdiše byl prvním kastelánem v Hodoníně, připomínaným v roce 1169. A v podstatě Sudomír s Pardusem, oba dva tyhle ty bratři se podíleli vlastně na zakládání města Hradiště. Takže vlastně ten prostor je víceméně protkán aktivitami těch obou pánů a respektive toho rodu Tvrdišovců, jak jsme jej s kolegou Plačkem podle toho nejstaršího předka doloženého pomenovali.
1: Význam názvu komorník byl v minulosti úplně jiný než dnes, znamenal spíš vojenského velitele a správce oblasti. Výstava ale pokračuje i do novověku a ukazuje předměty, které mohl používat poslední šlechtický rod vlastnící Veselí.
2: Původní záměr byl, že to bude orientováno jenom na ten středověk. Nakonec jsme se teda domluvili, že to uděláme vlastně těch 770 let průřez vlastně až po to období vlastně Chorinský Zlecké, po ten zámek vlastně, kdy vlastně v předsálí potom je ta finální fáze vlastně, kdy se to uzavírá, jo, tím obdobím, kdy zámek vypadal ještě jako zámek.
1: Výstava v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou potrvá až do ledna příštího roku. Muzeum k ní připraví také edukační programy pro školní děti.
0: Vysoká škola Báňská v Porubě posiluje vědecké zázemí univerzity a zároveň inovační potenciál Moravskoslezského kraje. Centrum energetických a environmentálních technologií získá nové prostory přestavbou budovy N, která nabídne moderní laboratoře pro výzkum nových materiálů, energetiky i vodíkových technologií.
3: Centrum energetických a environmentálních technologií Vysoké školy Báňské je jedno z nejvýznamnějších výzkumných pracovišť v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji. Navazuje na jeho průmyslovou tradici a k dalšímu rozvoji chce využít právě budovu N v areálu univerzity v Porubě, která je z roku 1992.
4: V této nové budově, kterou budeme nazývat CT2, se bude realizovat materiálový výzkum. Je to pro oblast medicíny, je to pro oblast udržitelné energetiky, budou se zde vyvíjet nové materiály, pokročilé technologie obecně pro udržitelnou energetiku. Můžeme si to představit jako významně laboratorní zázemí, tam se bude primárně dělat základní výzkum, budou se tam ale také dělat i nějaké zakázky přímo pro potenciální odběratele z praxe, ale ano, bude to většinou laboratorní zázemí, to znamená řada mikroskopů, řada velmi cenné techniky v řádech desítek milionů. Předpokládáme, že budou zde zaměstnanci, jednak v rámci naší univerzity, když bych to ještě rozklastroval, tak našeho centra SEED, fakulty dále materiálové technologické, fakulty elektrotechniky a informatiky, fakulty strojní, ale významnou měrou zde budou i pracovníci ze zahraničí.
3: Pro Ostravu a celý region je Vysoká škola Báňská důležitou institucí, která je nezbytná pro budoucnost. Centrum energetických a environmentálních technologií je jedním z pilířů transformace města na centrum vědy, inovací a moderních technologií.
5: My jsme moc rádi, že se samozřejmě Vysoká škola Báňská rozvíjí, protože to přináší zase nové studenty, atraktivitu oborů a vůbec rozvoj takového, já tomu říkám stát ve státě, protože opravdu Vysoká Vysoká škola Báňská areál je poměrně jako velkým areálem, kde vzniká celá řada dalších výzkumných programů, ale i pracovišť a i místností nebo budov nových pro studenty jako takové. A samozřejmě ta výuka v době, kdy já jsem studovala Vysokou školu Báňskou, se poměrně hodně proměnila. A proměnila se k AI, moderním technologiím a ke spoustě vědeckých výzkumů a tak dále, kteří ti studenti můžou při svém studiu dělat. No a tato budova je toho vlastně důkazem.
6: Tato budova vlastně, která se připravuje, tedy budova, zařízení, lidi, kteří tam budou pracovat, je vlastně podporujícím směrem pro materiálové inženýrství, tedy nové materiály, udržitelnost a vše, co s tím, co si vlastně souvisí. Navazuje na celý koncept, který tady řešíme, což je vlastně transformace energetiky, transformace kraje a velmi dobře do celé této skládačky vlastně zapadá. Očekáváme od ní hodně a věříme, že se nám vlastně to celé podaří. Materiálové inženýrství je jedno z top téma celosvětově.
3: Celý objekt projde kompletní rekonstrukcí za 330 milionů korun. Dokončení je plánováno na červen příštího roku.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Léto je definitivně za námi a 23. září nás čeká první podzimní den a s ním i podzimní rovnodennost. Příroda začne pomalu měnit své barvy. Dny se budou zkracovat, ale to rozhodně neznamená, že bychom měli přestat vyrážet na výlety. Právě naopak, podzim nabízí spoustu krásných míst, zajímavých památek i kulturních zážitků. I dnes jsme pro vás připravili několik tipů, kam se vydat a co stojí za to objevit. Tak pojďme společně vyrazit na další putování. V další reportáži ze seriálu o pokladech rakouské oblasti Salzkammergut se vydáme do Bad Ischlu, města, které proslavily lázně, císařská historie i umění. Právě tady začal v 19. století rozkvět lázeňství a Bad Ischl se postupně stal vyhledávaným letoviskem evropské smetánky i letním sídlem císaře Františka Josefa. My ale tentokrát nezůstaneme jen u historie. Prozkoumáme také místní lázně a samozřejmě nevynecháme ani jednu z nejpříjemnějších součástí návštěvy města, zdejší vyhlášené cukrárny.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Dnes se vypravíme za příběhem soli do Bad Ischlu. Ukážeme vám místa pro regeneraci těla i duše a vyzkoušíme i speciality místní kuchyně. Pokud byste chtěli navštívit nejstarší solné lázně v sousedním Horním Rakousku, vydejte se do Bad Ischlu, který se nachází mezi jezery solné komory. Sůl se tu těžila od nepaměti. O léčivé síle zdejších slaných minerálních pramenů se tu začalo poprvé mluvit v 16. století, až v 19. století však byly náležitě oceněny. Doktor Josef Goetz tu otevřel v roce 1823 první lázně a doktor Franz Forwierer, císařův dvorní lékař, výslovně začal doporučovat léčivé koupele vznešeným pacientům.
1: Přesvědčit se o zázračném účinku slaných pramenů chtěla i arcivé vodkyně Sofie. Ve svých 23 letech ještě neměla žádné potomky, což tenkrát u císařské dynastie znamenalo tak říkajíc katastrofu. Problém se tady suverénně vyřešil 9 měsíců po lázeňském pobytu 18. srpna 1830 se narodil Franz Josef a po něm ještě Maximilián, Karl Ludvík, Anna Marie a Ludvík Viktor. Proto je císař dědeček pojmenován jako solné princátko. V Bad Ischlu nakonec Franz Josef strávil 83 letních pobytů.
0: Na návštěvě císaře s královnou Elizabet Bavorskou přezdívanou Sisi je Bad Ischl pyšný dodnes. Za svého života tu císařský pár pobýval v Kaiserville. V roce 1914 právě tady císař podepsal listinu, následkem které vypukla v Evropě první světová válka. Vilu postavenou v Biedermajerovském stylu si dnes mohou návštěvníci prohlédnout s průvodcem a vrátit se tak v čase do dob habsburské monarchie.
2: Die Geschichte von Bad Ischl ist streng verbunden mit dem Habsburger Herrschertum.
1: Stojíme v parku u Kaiservilly, která stále patří habsburské rodině a která je důstojným středobodem Bad Ischlu. Byla zřízena ve 30. letech 19. století, v době, kdy tu vládla atmosféra Sommerfrische, letních bytů. My máme obrovské štěstí, že právě císařská rodina jezdila na dlouhé letní dovolené do našeho města. Tady se odvíjí slavný příběh zásnuby císařského páru. Svatba se konala 19. srpna 1850. A matka Franze Josefa koupila tuto vilu jako svatební dar. Ta budova byla původně mnohem menší a císař ji nechal z lásky k Elizabet rozšířit a přestavět do písmene E.
0: Císař byl vášnivým lovcem a interiéry vily jsou vyzdobeny početnými loveckými trofejemi. Okolo sídla se rozprostírá přírodní park o rozloze 20 hektarů.
1: Park je místem odpočinku a relaxace. Dědeček císaře byl velmi zručný zahradník a založil tu ukázkové arboretum. Vysázel tu spoustu krásných exotických stromů, třeba kavkazský ořech nebo ginkgo bilobu. K vidění je tu také zámeček Marmorschlossl. Původně to byla císařská čajovna, kterou získala Sisi jako dárek od svého manžela.
0: Celé městečko Bad Ischl je protkáno sítí malebných uliček a říčka Traun svou nádhernou barvou dotváří dojem romantického lázeňského letoviska. První zastávkou hostů zpravidla bývá Trinkhalle, postavený v letech 1829 až 1831 jako lázeňský dům v podobě řeckého chrámu s krásným foyer. Další architektonické skvosty, katolický barokní kostel svatého Mikuláše, historickou poštu a telegrafní úřad najdete hned v bezprostřední blízkosti. Zastavte se také na venkovním jevišti v lázeňském parku. Zažít tu můžete velkolepé koncerty a pokud se zrovna nehraje, váš obdiv si zaslouží práce městského zahradníka, který celý park osázel květy nejrůznějších barev a vůní. Poklidnou atmosféru zažijete na esplanádě podél řeky pod korunami mladých listnáčů, kde si výhledy můžete užít i nad šálkem kávy či se sklenkou vína. Na procházce městem narazíte v ulici Fargase na jeden z pokladů města, cukrárnu Zauner, která si drží císařskou úroveň už téměř 200 let. Už z dálky každému zákazníkovi udeří do očí její starobylá duše. Dnes ji vede sympatický Filip, mladý představitel již 7. generace rodiny cukrářů, kteří sladkostmi zásobovali i Františka Josefa. Z velkého pultu plného ovocných dortů, tradičních koláčů a čokoládových pralinek se vybírá jen těžko. Vyzkoušet byste ale rozhodně měli nejslavnější produkt od Zaunerů, Zaunerstollen. Jejíž recept se tu od roku 1905 předává jako rodinné stříbro.

0: po výživné procházce městem jsme se rozhodli využít pohostinnosti hotelu Royal, kde jsme se ubytovali. Ve čtyřhvězdičkových pokojích s krásným výhledem si můžete skutečně odpočinout. Blahodárnost místní slané vody jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli v lázních Eurotherme. Ze střešního termálního bazénu si dopřáváme panoramatický výhled na celé lázeňské město. Relaxovat můžeme i v Royal Oase se sklenkou džusu nebo čaje a odzbrojující je i místní kuchyně, která se může pochlubit biocertifikátem. Servírovány vám budou chutné gurmánské pochoutky z regionálních surovin z ekologické produkce. Čtyřchodovému menu, které jsme s velkým zájmem poctivě přechutnali, vévodí tradiční rakouská specialita v podobě vařené hovězí pleci v harmonii s restovaným brambůrkem s mrkví se sklenkou silvánských hroznů ze skvělých rakouských vinic. Pokud hledáte inspiraci, jaká místa v oblasti Solné komory navštívit, pomocníkem vám může být tento dřevěný kruhový rozcestník před hotelem Royal v Bad Ischlu. Jednotlivé cíle vašeho putování naleznete u tohoto solného srdce. Pozdní léto je jak stvořené k tomu, abyste poznali výjimečný charakter Bad Ischlu. Ochutnávat a objevovat jej můžete opravdu všemi smysly. Důkazem je i to, že v roce 2024 bude Bad Ischl evropským hlavním městem kultury. Klimatické lázně, dům řemesel nebo úžasné skalní cesty a vyhlídky. To už je malá ochutnávka na příští díl putování Solnou komorou z hornorakouského Bad Gojsernu. Za týden na viděnou.
1: Ostrava je známá především svou průmyslovou minulostí, ale najdeme tu i architektonické skvosty, které s těžbou a hutnictvím na první pohled příliš nesouvisejí. Jedním z nich je Dům umění, památkově chráněná budova z roku 1926, která dnes hostí Galerii výtvarného umění v Ostravě. Ta patří k nejvýznamnějším sbírkotvorným galeriím u nás. Dům umění ale stojí za pozornost i samotnou architekturou a právě na jeho podobu, historii a umělecký život, který se v jeho prostorách už téměř 100 let odehrává, se teď podíváme.
2: Galerii výtvarného umění v Ostravě najdete v budově, která je architektonickou perlou Moravskoslezské metropole.
3: Galerie výtvarného umění v Ostravě sídlí v prvorepublikové budově Domu umění z roku 1926. Sídlíme v budově, která byla otevřena 13. května v roce 1926, to znamená v době, kdy všechno teprve zkvétalo. Ostrava se dostávala teprve do varu, začala stavět ty nejkrásnější budovy, ať už to byla nová radnice, anebo právě Dům umění. Dům umění navrhli architekti František Fiala a Vladimír Valenfels. Byli to žáci slavného architekta Kotěry a inspirovali se nejen českou, ale i zahraniční architekturou. Dům umění je známý svými cihlami, které jsou tady v Ostravě typické nejen kvůli slezské gotiky, ale také kvůli hornickým koloniím, které zde jsou. Ale zároveň je inspirovaný i holandskou architekturou. Dům umění už tady stojí skoro 100 let a za tu dobu se změnil úplně minimálně. Kromě výměny střechy vypadá téměř stejně a stejně tak je tomu i uvnitř, tak se do něj pojďme podívat. Dům umění je z velké části ještě původní, takže najdete zde původní podlahy, původní dřevěné dveře, ale třeba i schodiště se zábradlím. Je to krásné, protože se můžete vrátit téměř o 100 let zpátky a prohlédnout si budovu tak, jak ji viděl například starosta města Ostravy Jan Prokeš. Teď, když se vypravíme po schodech do prvního patra, abychom si prohlédli stálou expozici, budeme mít sochu sochaře Jana Laudy. Je to lachtan a děti, které k nám chodí na tvůrčí programy, ho během svých programů pojmenovali Serafín. Serafín nám slouží jako maskot programu pro děti a najdete ho na tričkách, na knížkách, najdete ho jako plyšáka, vlastně na všem, co se u nás vztahuje k dětem. A nezapomeňte si ho pohladit po čumáku, přináší to štěstí.
2: Galerie výtvarného umění v Ostravě je největší sbírkotvornou galerií Moravskoslezského kraje. Sbírky jsou neustále rozšiřovány a v tuto chvíli již zahrnují přes 23 000 uměleckých předmětů.
3: Při vstupu do stále expozice na vás jako první koukne obrovská kresba Františka Jurečky, což byl vlastně zakladatel a mecenáš Domu umění. Kresbu namaloval Max Švabinský a my jsme ji nechali zvětšit na celou stěnu, aby dostatečně vynikal. V tomto sále si můžete prohlédnout umělecká díla, které František Jureček věnoval spolku Domu umění do jeho sbírky. Je to v podstatě základ sbírky dnešní Galerie výtvarného umění v Ostravě. Jednalo se tehdy o 122 uměleckých děl, od maleb přes grafiky až po sochy, a byl to čin velmi netypický, netradiční a na svou dobu opravdu ojedinělý. A my jsme za to velmi rádi, protože díky tomu jsme měli na co navázat a za těch téměř 100 let jsme k dnešnímu dni nazbírali 23 000 uměleckých artefaktů. Galerie výtvarného umění v Ostravě pořádá v Domě umění převážně výstavy klasického i současného umění, ale nejen to, máme celou řadu doprovodných programů, od přednášek přes koncerty až po tvůrčí dílny a edukační programy pro školy.
2: Galerie se cíleně zaměřuje právě na děti, které se mohou během roku i školních prázdnin zúčastnit řady nejrůznějších aktivit.
4: My tady v galerii nabízíme několik druhů programů. Teď to, co se odehrává tady za mnou, tak to jsou tady děti na letním zážitkovém táboře, takové tvůrčí dílně, ale jinak samozřejmě nabízíme dílny pro nejmenší děti od roku a půl do pěti let, pro děti, pro dospělé i pro seniory. A míváme i taky akce, které se váží k nějakým prázdninám, jarním, podzimním či nějakým svátkům. Myslím, že je důležité přitáhnout děti do galerie z toho důvodu, aby od malička vlastně nějak jako kultivovali a učili se kontaktu s tím uměleckým dílem. Snažíme se jim to přiblížit pomocí různých aktivit tvůrčích, často s hudebními dramatickými přesahy, tak aby to mělo vlastně zážitkový i vzdělávací charakter.
2: Novinkou je mobilní aplikace s audioprůvodem.

0: původcem.
1: Ten vám povykládá celý příběh vzniku galerie, je v češtině i v polštině a dozvíte se všechny zajímavosti, které se tady za těch téměř 100 let odehrály. Provázet vás bude stavitel, mecenáš a zakladatel Domu umění František Jureček a pěkně vám povykládá celý příběh toho, co všechno se u nás odehrál.
2: Pěkně vás vítám v Domě umění. Dovolte mi prosím, abych vás provedl galerií výtvarného umění v Ostravě, která by bez mé maličkosti nevznikla. V mých dobách bylo slušností se nejprve představit. Jmenuji se František Jureček a byl jsem velevážený občan Ostravy. Žil jsem v krásném období první republiky. 20. léta. Mnoho inspirujících osobností a krásné umění.
0: Zřizovatelem Galerie výtvarného umění v Ostravě je Moravskoslezský kraj.
3: Archeopark Chotěbus nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do života našich dávných předků. Na místě původního slovanského hradiska vznikla jeho věrná rekonstrukce s mohutným opevněním, obytnými domy, výrobními objekty i železářskou pecí. Lokalita má ale mnohem starší historii, osídlená byla už v pravěku. Pojďme se tedy vydat do Chotěbuzy a zjistit, jak se tu žilo před více než 1000 lety.
0: Archeologická lokalita Chotěbus Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později je na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko.
4: V minulosti na této lokalitě bylo vystavěno mohutné trojdílné hradiště, pod kterým protékala řeka Olše. Nyní je zde vybudován archeopark, který interaktivním způsobem představuje návštěvníkům život našich předků Slovanů v 8. až polovině 11. století. Jsou zde vybudovány obytné stavby a výrobní zařízení, mezi které patří například halová stavba, polozemnice, zemnice, srubová stavba, kultovní objekt nebo železářská pec. Archeopark byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2006, tedy ten venkovní areál, a o 10 let později byla vybudována multifunkční budova, ve které je umístěna expozice o životě našich předků a vůbec tady o tom hradišti a vykopávkách, a keramická dílna a zázemí jak pro návštěvníky, tak pro zaměstnance. Zde probíhá množství doprovodných programů a akcí, ať už jsou to akce jednodenní nebo dvoudenní, ve kterých se snažíme přiblížit návštěvníkům právě těch život našich předků, Slovanů. Jsou to například akce na Jantarové stezce, Cyrilometodějské dny, například Svatováclavský den spojený s polní mští ke ctí svatého Václava, různá sokolnická vystoupení a další. Ten program je opravdu bohatý. Proč stojí za to sem přijít? Určitě je to návštěva netradiční. Mají možnost pohybovat se v místech, kde kdysi opravdu to hradiště stálo, kde na ně dýchne ta historie.
0: Přibližnou podobu historické osady rekonstruuje v dnešní době právě areál archeoparku Chotěbus Podobora.
5: Vítám vás u nás před největším domkem, který tady u nás máme, takzvanou hospodou. A pojďme se teď podívat dovnitř, jak to tam vypadalo. Nyní se nacházíte v halové stavbě, dlouhém domě, který vlastně sloužil jako naše dnešní hospoda. Tady si lidé scházeli, tady hodovali, tady rokovali. V tomto domě máme vystavené různé předměty, které naši Slované vlastně znali, a některé z nich máme vystavené vlastně v budově, v expozici, ty originály. Lidé si tady můžou prohlédnout nejrůznější předměty, jako jsou různé zbraně, sekery, které se říká bradatice, meče, štíty, různé potřeby pro jezdce, jako například ostruhy, třmeny. Kromě zbraní tady máme i potřeby například na psaní. Tady za mnou si pak můžou návštěvníci prohlédnout expozici odívání, jak se ti lidé oblékali.
0: Tato archeologická lokalita přitahuje zájem historiků a archeologů už od 19. století.
6: Můžeme tu vidět nálezy i z toho raného středověku a i z toho pravěkého období. Můžeme vypíchnout třeba předmět archeologický nález bradatice, která byla vlastně takzvaná taká ranostředověká bojová sekera. Dále tu máme významnou kost, která je významná tím, že je to

0: Kosť chrta, ktorá je najstaršia v rámci celej strednej Európy a pochádza pravdepodobne z prvej poloviny 9. storočia. Ten chrt sa stal maskotom archeoparku. Medzi ďalšími nálezmi tu máme trebárs šperky ranostredoveké, potom sú tu rôzne keramické nádoby, či z praveku alebo z raného stredoveku. V expozícii archeoparku máme jediný mincový nález, ktorý sa nalezl na lokalite a je to půl denár uherského krále Štěpána a pravdepodobne pochádza z poloviny 11. storočia.
1: Archeopark se snaží přilákat i děti a mládež. A
2: pro školní výpravy máme nejrůznější programy, například program Branou do minulosti, kde se seznámí se životem na hradišti v raném středověku, nebo například program Pozor pračlověk, kdy si lidé, děti si vyzkouší, jaké to bylo za doby kamenné, čím opracovávali kámen, co jedli a podobně. A nebo například program Devatero řemesel, který se zabývá právě nejrůznějšími řemesly.
1: Archeopark Chotěbus Podobora je jednou z pěti poboček Muzea Těšínska, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje a nachází se zhruba 5 kilometrů od Českého Těšína směrem na Karvinou. Archeopark je otevřen celoročně, avšak venkovní areál je otevřen pouze sezóně, od začátku dubna do konce října.
3: Děkuji, že jste byli s námi a přeji vám krásné podzimní dny plné objevování. Těším se na vás zase příště.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tito makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví. Jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Pěkný den, vítám vás u dnešních zpráv televize ZAK. Přinášíme vám přehled toho nejdůležitějšího, co se událo v Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Plzeň hostila jednu z nejvýznamnějších mezinárodních akcí paralympijského sportu. Do sportovní haly Krašovská dorazili nejlepší hráči boči z celého světa.
2: Boča Challenger je jednou z významných akcí Světové federace boči. Ta federace má více než 80 členů, to znamená, je to opravdu velký sport v rámci paralympijských sportů. My jsme moc rádi, že jsme mohli v České republice pořádat tuto významnou akci a ještě více rádi jsme za to, že už teď máme velmi pozitivní ohlasy od všech účastníků i od zástupců Světové federace boči, že ta akce se podařila.
1: World Boccia Challenger přilákal téměř 200 účastníků, mezi nimi 78 sportovců z 22 zemí. Početné zastoupení měli i domácí reprezentanti, kteří se nakonec mohli radovat také ze zisku jednoho cenného kovu. Bronzovou medaili vybojovala v kategorii BC1 Anna Vacková.
3: Bylo to skvělý, měla jsem tady krásný fanoušky, který mě fandili, pozbuzovali, takže atmosféra tady byla úžasná.
1: Blízko zisku medaile byl i její reprezentační kolega Václav Herzinger.
4: Zklamání to je, dostal jsem se jako až tak daleko, tohle je můj zatím na reprezentační úrovni v jednotlivci jako největší úspěch. Tak to trošku zamrzí, ale já věřím, že to tomu Polákovi někdy vrátím.
1: Boča může na první pohled připomínat petank nebo curling. Pro sportovce s těžkým tělesným postižením je jedním z nejvýznamnějších paralympijských sportů.
2: Je nějaký cílový míč a každá strana má jinou barvu míčů, které jsou z kůže nebo syntetické kůže, hraje se na kurtu a ti sportovci se snaží co nejvíce přiblížit tomu cílovému míči. Hraje se na sety, stejně jako třeba v tenise a kumuluje se skóre a na konci zápasu po skončení všech setů se potom počítá vlastně vítěz, ten, kdo nazbíral více bodů v těch jednotlivých směnách.
1: Součástí turnaje bylo také představení boči a dalších paralympijských sportů školákům a široké veřejnosti.
5: Mohli si zkusit handbike, parasportovní střelbu a mohli se tam hlavně zkusit tu boču, na kterou přišli samozřejmě. Měli jsme tam moderátora, paralympijský kvíz, besedu se zlatým paralympionikem, s naším nejlepším bočistou Adamem Peškem. Opravdu ta popularizace v té Plzni pro ty plzeňské školy byla i skrze tuhletu fanzónu, takže si myslíme, že opravdu turnaj byl velký, povedený a z mezinárodních federací a i ze všech výprav máme opravdu kladné recenze, že takovýhle turnaj, že ještě moc neviděli.
1: Další turnaj série World Boccia Challenger se uskuteční za necelý měsíc na Sardinii. Z Plzně pro televizi ZAK, Maria Osvaldová.
6: Začínala charitativními bazary, návštěvami dětských domovů a domovů pro seniory, dnes vede vlastní nadační fond. Patricia Stuchláková se prostřednictvím nadačního fondu Patricia snaží pomáhat tam, kde je to potřeba. V sobotu 12. září se k této iniciativě mohl připojit každý, kdo zavítal na celodenní program na Rokycanském náměstí.
7: Kdy Lesní fond se zaměřuje na pomoc seniorům, dětem a zvířatům. Pořádáme sbírky, pořádáme různé sportovní a kulturní akce ve spolupráci s místníma školama, s domovem pro seniory Harmonie v Merošově a tak dále. A vlastně i dnešní akce je zaměřená na to, že výtěžek bude použitý na zaplacení školních potřeb pro znevýhodněné děti, pro tři děti tady z Rokycanska.
6: Do akce se zapojilo také město Rokycany, které podobné aktivity dlouhodobě podporuje.
8: Já obecně každou akci, která se bude dít na náměstí, podpořím rád a město ji podpoří. I tuto akci jsme podpořili, protože jsme jim to umožnili na tomto náměstí konat. A když je to pak ještě bohulibá činnost, protože to je na podporu nadačního fondu Patricia, který vlastně podporuje handicapované děti, tak moji podporu mají vždycky.
6: Velkým lákadlem nejen pro děti byla během dne především ukázka pracovní techniky spolku Na myšlenci. Ten rovněž vznikl právě z potřeby pomáhat a ve svém volném čase se sám věnuje nejrůznějším dobročinným aktivitám.
9: Já tady zastupuji spolek Na myšlenci ZSL a je to spolek řidičů kamionů povětšinou, který se těmhle akcema věnuje podpoře dětí s nějakým postižením a letos jsme z téhle akce se rozhodli, že veškerý výtěžek z této akce bude právě na podporu nadačního fondu Patrice.
7: Děkuji všem, kdo přišel a podpořil tu akci. Moc si toho vážím a vážím si vlastně každý pomoci a vážím si hlavně toho, že díky lidem, kteří jako chodí na moje akce, já si můžu plnit svůj sen a tím vlastně pomáhat ostatním lidem.
6: Z Rokycan pro televizi ZAK, Kateřina Brtníková.
1: Tři rozdílné stavby, tři příběhy. Stavbami roku Plzeňského kraje za rok 2025 se staly přístavba základní školy v Holíšově, bývalá synagoga v Rabí a historický zájezdní hostinec v Kašperských horách. O vítězích rozhodovala odborná porota, která vybírala z 38 přihlášených staveb.
10: Porota všechny stavby objela, viděla je a musím konstatovat, že v letošním roce se stavba roku opět vydařila, máme velice kvalitní stavby a bohužel je smutné, že porota se musela strašně dlouho rozhodovat, komu neudělit nominaci. To je vždycky to nejtěžší rozhodnutí, protože kdyby bylo po mém, tak udělíme nominaci všem 38 stavbám, ale to bohužel nešlo.
1: Hned dvě ocenění získala přístavba základní školy v Holíšově. Kromě titulu stavba roku ovládla také hlasování veřejnosti.
11: Celý gro toho návrhu bylo najít polohu pro ten celkem objemný nový prostor, který měl být přistaven ke stávající budově školy. Původně škola měla vybrané jiné místo a my jsme navrhli jinou kompozici celého vlastně školního dvora, který tu novou přístavbu bude uzavřen a nově se napojí na stávající vstup do budovy a vlastně spojí se to celé do jednoho funkčního celku.
1: Za přestavbou bývalé synagogy v Rabí na bydlení stojí architektka Vladimíra Martinovská. Její rodina objekt zakoupila v roce 2019.
12: Ten barák byl specifický v tom, že vlastně on byl od začátku takový jako velmi chudobný. Takže byl docela jako v špatném stavu, takže jsme opravdu museli přistoupit jakoby k úplný rekonstrukci. A ještě byl specifický v tom, že vlastně on to nikdy nebyl, jakoby nebyla to nikdy jedna bytová jednotka. Byla tam židovská škola, bylo tam vlastně několik chudinských bytů a nikdy to vlastně jakoby nebylo propojený. A to pro mě byla jakoby největší výzva.
1: Cenu odborné poroty získala novostavba školky v Plzni Újezdě.
13: Před tou školkou jsme navrhovali družinu základní školy, jako dřevěná, a v podstatě, když jsme přemýšleli, protože to je v novém obytném celku a je to taková jako parcela obklopená bydlením, tak jsme přemýšleli, že na tu družinu navážeme a ještě uděláme jako vnitřní prostor a vlastně svět té školky uděláme úplně jinak než ty okolní domy, proto jsme v podstatě zvolili sedlou střechu, dřevěné obložení, tak aby to byl zapamatovatelný a pro děti hravej objekt.
1: Celkem si některé z ocenění odneslo 11 staveb. Mimo jiné nástavba jedné z budov fakultní nemocnice, takzvaný obláček nad Plzní, dopravní napojení severního Rokycanska na dálnici D5 nebo nový přestupní terminál veřejné dopravy v Klatovech. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
6: Rokycany nejen jako domov místního folkloru, ale také jako prostor hudebních dialogů s českou a evropskou tradicí. Od 3. do 5. září proběhl v Rokycanech již třetí ročník festivalu Cesty k pramenům.
14: Soubor v Rokycanech působí už od roku 1967 a je pravidelným hostem nejrůznějších festivalů. A vlastně trvalo hodně dlouho, než v Rokycanech vznikla přehlídka, která by byla ušitá souboru na míru, ale zároveň byla otevřena i jiným žánru. Jsme moc rádi, že město Rokycany tuhle tu naší snahu podporuje a budeme se těšit, že to snad bude i pokračovat.
8: Festival Cesty s pramenům pro Rokycany obrovský osvěžení té scény, která je v Rokycanech, a já moc děkuju panu vejvodovi a teda spolkům, který se na tom podílí, protože je to velmi netradiční festival typu založený na folkloru, ale multikulturně a multižánrově propojený, kdy vidíme kultury i světové kultury, tak si myslím, že to velmi obohacuje Rokycany a podle návštěvnosti je vidět, že i když jsou jinde velké akce, tak si to najde své obdivovatele a jsem rád, že sem přijíždí lidé z okolí.
6: Na čtvrteční večer poezie v klubu komorní hudby navázal páteční koncert muziky souboru Rokytí a Rokytka. V sobotu pokračoval ve Spilce, a to swingovým uskupením Sestrioli, hudebním pořadem News Quality a tanečně hudebním vystoupením folklorního souboru Rokytí a Sluníčko.
15: Je to soubor Sluníčko z Rokycan, kde tančí zhruba 25 tanečníků, které baví tanec a dělají to rádi. Dvakrát týdně se tím zabývají. Jednou za měsíc je vždycky víkendové soustředění, kdy jsme celé nedělní dopoledne vlastně v plném proudu tance a jezdíme na nejrůznější festivaly po republice a užíváme si to rozhodně.
6: Rokytí a Sluníčko ovšem nebyly jedinými soubory, které na své domácí půdě účinkovaly. Závěrem sobotního večera zahrála ve Spilce také legendární kapela Kale se zpěvačkou Natálií Kuchárovou.
16: Trošku jsme se rozrostli, jo, už nás bylo původně 5, pak 6, teď je nás 8. No, a pokračujeme pořád stejně v tom žánru rompop, takovej trošku latina, trošku jazzu, trošku toho našeho.
6: Festival Cesty k pramenům je letos u konce. Jeho příznivci se ale už nyní mohou těšit na jeho pokračování, které Rokycany nabídnou v příštím roce. Z Rokycan pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
1: Léto plné výletů, poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na Hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř 100 míst po Plzeňském a Karlovarském kraji.
17: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
1: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
18: Já mám strašně syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy. Ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super v Plzně.
1: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
17: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a sofronka, tak letos první místo měla Valhalla, druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
1: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
19: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
1: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
20: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
1: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
21: Bílé Terezky, naučná stezka.
1: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.

0: přes 140 akcí, více než 150 účinkujících a tisíce návštěvníků. Taková byla letošní sezóna plzeňských náplavek, které pravidelně oživují místa, jež byla dlouhá léta stranou pozornosti.
1: Projekt Plzeňské náplavky vlastně není jenom festivalem, ale teď už je to vlastně celosezónním projektem, který oživuje, neřekla bych už ani, že se snaží, ale vlastně pokračuje v nějaké historické tradici kultury kolem řeky, připravuje vlastně koncerty, cvičení pro veřejnost, pohádky, výstavy. Ten program je pestrý, vlastně byl od konce května.
0: Počet lokalit, kde se nejrůznější program odhrával, se stejně jako samotný projekt v průběhu let rozrostl.
1: Hlavní zóny byly vlastně dvě, kolem řeky Radbuzy, tady v centru na Radbuzské náplavce, a to vlastně na dvou zónách, pod kavárnou Šálek a Špunt, a tady na Trojmostí, kde zrovna natáčíme, a další zóna tak byla na Mži, ta vlastně končí zítra, kde byla celou sezónu kontejnerová kavárna a každou středu se tam konal koncert, ale zároveň to byla i zóna sportovní, kde si lidé mohli vyzkoušet závěsnou akrobaci, nebo jogu, nebo pilates a spoustu dalších jiných pohybových aktivit.
0: V pátek 11. září koncertní sezónu zakončili na Radbuzské náplavce dva koncerty talentovaných slovenských umělkyň. Začátkem večera vystoupila zpěvačka a skladatelka Daša, která zde představila svůj nový projekt.

0: Je to môj songwriterský 8. album a som hrozne rada, že môžeme hrať tu v Plzni, aj keď stále spievam hlavne po slovensky, ale sú tam aj nejaké české pesničky. Práve dnes sme si hovorili s klaviristom Robinom, ktorý je tu dnes so mnou, že sme hrozne radi, že sme vonku, že je to taká rozlúčka s letom a je to strašne tu príjemné a som hrozne rada, že sme tu. Mám pocit, že je to také zdravšie byť vonku, keď je leto.
1: Program ovšem létem nekončí. Společná setkání jsou pro zájemce připravovány i nadále. Více informací naleznete na webu plzeňskenáplavky.cz. Z Plzně pro televizi ZAK Kateřina Brtníková.
2: Rekordních 8 000 návštěvníků, desítky druhů vín a atmosféra, která připomínala moravské slavnosti. Bolevecká náves v Plzni ožila v pátek a v sobotu už 11. ročníkem boleveckého vinobraní.
3: Včera jsem byla hodně překvapená, že i po pracovním dnu sem dorazilo spousty lidí. A dneska ještě to krásné počasí, které nám k tomu přispělo, tak si myslím, že atmosféra je úplně skvělá, vína tečou proudem a myslím si, že se všichni dobře baví.
2: K dobrému vínu neodmyslitelně patří také kvalitní muzika.
4: Teď slyšíte, že nastupuje na pódium Bára Basiková, což si myslím, že je absolutní vrchol letošního boleveckého vinobraní. Hraje za podpory cymbálové muziky Milana Broučka. Jinak tady bylo Demofobie a včera hráli Queen Ways. Vždycky se snažíme vhodně volit jako hudební složku boleveckého vinobraní tak, aby to sedělo vlastně k těm vínům.
2: Vinaři dovezli do Plzně více než 80 druhů vín, od bílých přes růžová až po červená.
5: Přivezli jsme různý vína, myslím si, že jsme asi jediný, kdo tady nabízí neuburské, jestli dobře vím, takže možná tohle jako specialita. Potom máme frizanté, jako víno šumivé trošku, no potom taková ta klasika, Veltlín, Miller, Riesling vlašský.
6: Dneska úplně nejvíc šli takový ty polovína, takže rulanský šedý, hibernál, ty už jsou v podstatě skoro pryč a úplně výborný je Seko de Čejkovice, bublinky.
7: Přivezli jsme takový průřez naší produkce, a od suchých vín vlastně přes polosuchá naš polosladká, máme tu i jedno červené a zatím to vypadá, že nejoblíbenější je Rulanda šedá.
2: Přestože je Plzeň mekou piva, na bolevecké návsi to vypadalo, že milovníků vína je v západočeské metropoli více než dost.
8: Plzeň je samozřejmě městem piva, ale na městském obvodě Plzeň 1 máme vinice. Máme tam spoustu ulic pojmenovaných po vinařských oblastech. Dokonce jednu jsme pojmenovávali 3 roky zpátky, nejnovější ulice na Rizlinku, takže nesouhlasím úplně s tím, že Plzeň je pouze městem piva.
9: Mně chutná Baláž určitě, víno moravský. Vyzkoušeli jsme v Mikulově, máme ho hrozně rádi. A jinak jsme se tady setkali s kolegyní paní učitelkou, která přijela na návštěvu z Teplic.
10: Že vůbec nejsem plzeňská, takže jsem na návštěvě, líbí se mi tady. Setkali jsme se, ochutnáváme. To je pěkné.
11: Já jsem zkusila zatím jenom bílý, já to moc nemíchám, ale manžel měl i červený teda a chutnalo nám asi všechno. Já piju suchý většinou, že jo, ale to je spíš kvůli dietě.
2: Bolevecké vinobraní je pro první obvod jednou z nejvýznamnějších akcí roku.
12: Já už si jedničku bez boleveckého vinobraní nedokážu vůbec představit. Jo. Ten 11. ročník je prostě nějaký závazek do budoucna a doufám, že se dožiju třeba 20. ročníku nebo 25. ročníku.
2: Brány letošního boleveckého vinobraní se sice uzavřely, příjemná atmosféra, dobrá nálada a vzpomínky na sklenku výborného vína, ale v Bolevci ještě nějaký čas zůstanou. Z Plzně pro televizi ZAK, Marie Osvaldová.
13: To byly ty nejdůležitější události a dnešní zprávy už jsou u konce. Po krátké přestávce se ale ještě vrátím s kulturou a sportem.

0: Hezký den, vítám vás u pořadu Týden v regionech. I tentokrát se ohlédneme za tím, co se přihodilo v uplynulých dnech. Prázdninová štafeta má za sebou velké finále. Na hradu Radyně u Plzně se sešli malí i velcí účastníci, aby společně zakončili letní putování po zajímavých místech plzeňského a karlovarského regionu. A právě na Radyni čekal na účastníky nejen pohled do historie, ale také slavnostní zakončení a odměny.
1: Léto plné výletů.

0: Poznávání a dobrodružství má své vítěze. Na Hradu Radyně se v neděli 13. září uzavřel letošní ročník prázdninové štafety. Děti, rodiče i prarodiče mohli vyrazit na téměř stovku míst po Plzeňském a Karlovarském kraji.
1: Princip prázdninové štafety je už 23 let pořád stejný. Je to pro děti a mládež do 18 let. Ale v posledních letech se nám smrskává z těch nejvyšší částky nebo nejvyšším věku k tomu nejnižšímu věku. Takže letos jsme měli raritu, měli jsme 4měsíční dítě, s nímž rodiče objeli 26 památek.
0: Malému Péťovi byly na začátku soutěže teprve 2 měsíce.
2: Já mám strašně syna 4letýho a my už se účastníme štafety a vlastně od toho, co byl malinký, co se narodil, že už je jako asi 3 roky. A letos jsme teda přibrali i nejmladšího přírůstka. A volili jsme cíle, které prostě jdou s kočárkem, nebo kde to není tak jako náročný. Nám vyhovovalo, že tam byl teď i Karlovarský kraj, protože v Karlovarském kraji máme chalupu, takže tam jsme vyletovali z chalupy. Ale s klukama jsme jeli třeba na rozhlednu v Řasích, což je úplně super v Plzně.
0: Letošní ročník překonal veškerá očekávání organizátorů. Do soutěže se zapojilo více než 400 účastníků, téměř polovina z nich přitom splnila podmínky a navštívila alespoň 15 soutěžních cílů. Absolutní vítěz pak zvládl obejít všech 96 míst zařazených do letošní štafety.
1: Co nás překvapilo, že první místo nemělo, o čem se vždycky jako srovnávala zoologická a sofronka, tak letos první místo měla Valhalla. Druhý místo byl Škoda Land a třetí místo Hrad Cheb.
0: Jedním z cílů prázdninové štafety je motivovat rodiny k aktivnímu trávení volného času a poznávání zajímavostí regionu.
3: Tento koncept je skvělý tím, že vlastně tam dokážeme sdružovat to, že se děti pohybují a přitom ještě poznávají. Čili je to úžasný a já si moc přeju, aby fungoval i do budoucna.
0: Akci dlouhodobě podporuje také město Plzeň.
4: Je zde spojeno fyzično s kulturou a památkovou péčí a to si myslím, že je opravdu trvalá hodnota jak pro ty děti, tak i pro dospělé.
0: Při losování se nakonec usmálo štěstí na Aničku Todorovovou, která si odnesla první cenu. A které z navštívených míst je nejvíce zaujalo?
5: Bílé Terezky z Naučná stezka.
0: Prázdniny jsou sice minulostí a děti už naplno obsadily školní lavice. Vzpomínky a zážitky z letních cest jim ale zůstanou navždy. Z Radyně pro televizi ZAK Marie Osvaldová.
6: Jihočeská kaplice se rozhýbala ve znamení sportu i dobré věci. Akce Kaplice v pohybu nabídla dětem možnost vyzkoušet si řadu sportovních disciplín pod vedením zkušených trenérů. Součástí byl také benefiční běh Kaplická míle.
7: Začátek školního roku je každým rokem spojen s hledáním nových kroužků a koníčků. Dětem i rodičům tohle hledání mohla ulehčit i akce Kaplice v pohybu, která se konala v sobotu 12. září na fotbalovém hřišti u základní školy.
8: Ten nápad vznikl, když jsem byl ještě místostarosta, tak vlastně vím, jak je to dneska s dětma, že ty děti jsou furt u těch obrazovek a displejů, takže vlastně ten, abychom ty děti od těch obrazovek a displejů dostali, tak jsem vymyslel akci Kaplice v pohybu a cílem bylo, aby přišla celá rodina a celá rodina si vyzkoušela ty atletické disciplíny, zasportovala si a hlavně třeba, aby ty děti potom si vybrali nějaký kroužek a sportovali celý rok, případně celý život. Takže takhle to vzniklo.
7: Ze sportu mohli návštěvníci poměřit síly v klasických jako fotbal, florbal, basketbal či tenis. Dále tu bylo mimo jiné i stanoviště s atletikou, kde si děti mohly vyzkoušet jednotlivé disciplíny pod vedením zkušených trenérů.
9: My tu máme dneska stanoviště Kem vítězů, lomeno kroužky vítězů, to je vlastně náš spolek, který pořádá sportovní příměstské tábory a celoroční kroužky během celého školního roku. Poprvé letos jsme v létě měli v Kaplici kemp a teďka navazujeme na to právě ty kroužky, takže děti si tady můžou vyzkoušet atletické dovednosti, nějaké koordinační dovednosti i práci s hlavou, s koordinací, jak už jsem říkal, takže to tady dneska máme pár stanovišť, které si děti můžou vyzkoušet.
10: Moje kariéra byla krásná. Já jsem vlastně poprvé na olympiádě byla v 17 letech, kdy jsem slavila svoje první osmnáctiny, vlastně jediné osmnáctiny a taky jsem tam oslavila vlastně na poslední třicátiny, takže jsem fakt byla na 4 olympiádách a každá byla nějaká speciální, takže můžu poděkovat asi tomu nahoře, že jsem celou dobu byla zdravá a že jsem fakt měla krásnou dlouhou atletickou kariéru.
7: Přestože hlavní náplní akce bylo ukázat sport těm, kteří o něm moc nevědí, šli si sem vyzkoušet nové věci i sportující jedinci.
11: Tak asi nejlepší teď byla ta gymnastika, mě bavila docela. A i basketbal. Basketbal byl zajímavý.
7: Kromě sportu se kaplice spojila i pro dobrou věc. Součástí akce byl i benefiční běh letos pro Kubíčka a jeho rodinu. Podpořit dobrou věc dalším doprovodným programem přijeli i zástupci Národní rady osob se zdravotním postižením České republiky.
12: Tak my jsme přišli podpořit na tom benefiční akci malého chlapečka. Maminku taky máme v poradně, pomáháme lidem s různým zdravotním postižením a děti si tady dneska u nás můžou vyzkoušet jízdu na vozíčku, úplně i ty malí děti, malinký vlastně, potom ty větší, potom tady máme různé plnění úkolů, ortopedický chodníček, vyrábějí tam nanuky, vyrábějí tam různé zvířátka, plní tam různé kvízy a po splnění třech úkolů vlastně dostanou u nás na tom stanovišti taky razítko.
7: Běhu se zúčastnil skoro každý návštěvník. Nezáleželo na tom, zda jste Kaplickou měli uběhli či ušli, ale za každého běžce na startu darovalo město Kaplice 100 korun Kubíčkově rodině.
6: Co se stane, když se propojí kyjovské tradice s japonskou kulturou? Možná to zní jako nepředstavitelný hlavolam. Ten ale rozklíčovalo setkání přátel lidové písně napříč světem, které se konalo před Klvaňovým gymnáziem. Právě zde totiž vystoupili nejen zdejší pěvecké a taneční soubory, ale také hosté z Japonska.
13: Kdo by čekal klasické posezení u cymbálu, slovácké písničky a taneční vystoupení krojovaných souborů, nejspíš by se nestačil divit. Před budovou kyjovského gymnázia se totiž během jednoho odpoledne propojila místní kultura s japonskými tradicemi.

0: je to taková zvláštní akce, kdy jsme tady hostili dnešní den japonskou skupinu nesourodou z celého Japonska, nazběraná skupina, která projevila tady asi zájem, celý týden je tady v Česku a projevili zájem tento poslední den věnovat Kyjovu. Protože ten jejich vedoucí je panda kyjovská, dokonce má kyjovský kroj a projevili zájem o kyjovské památky a o kyjovský folklor jako takový, aby prostě to zhlédl.
1: Program nabídl kombinaci slováckých písní s netradičními ukázkami japonských tanců. Jeden z nich si dokonce mohli vyzkoušet i kyjovští vystupující. Ti se samozřejmě nenechali zahanbit a na oplátku ukázali přátelům z japonských ostrovů pestrou směs zdejších tradic.
0: Ten program, když dělám, tak vždycky to dělám pestřejší, aby tam byl i tanec, zpěv, i mladina, mladí, proto to končila mladá cymbálová muzika, která je bravurní. Byl tady střed, byly tady staré mý tetky, staří chlapi, oni jsou jak Alexandrovci, jich je myslím 30.
1: Nechybělo ani pár překvapení. Dívčí sbor z Višně si uložil nelehký úkol a zaspíval jednu ze starých japonských písní.

0: Veselí nad Moravou nedávno oslavilo 770 let od první pečetní zmínky. Toto výročí bude až do ledna příštího roku připomínat výstava v Městském muzeu.
1: Nejstarší zmínka o Veselí nad Moravou je stará 770 let a její několikeré vyobrazení teď najdete v Městském muzeu. Je součástí výstavy s názvem Veselí 1256-2026. Nejedná se přitom o písemnou zmínku, ale o pečeť, která byla přiložena k listině týkající se daru bratra Veselského panství, řádu maltéských rytířů. Pečeť veselského komorníka Sudomíra tehdy tuto listinu potvrdila a teď je dokladem, že už před 770 lety stál na místě dnešního zámku Hrad Veselí.
2: Týká se to Hradu Veselí, ne města Veselí, jak se občas objevuje. Město Veselí 770 let nemá, protože v době, kdy ten hrad tady postavil komorník Sudomír Břeclavský v té polovině 13. století, tak město asi těžko bychom nazvali městem, protože to bylo v té době pár dřevěných chalup, které v podstatě roztroušených po tady tom Bartolomějském nebo městském ostrově.
1: Výstava ukazuje, jak mohl v raném středověku vypadat hrad a později město. Najdete na ní vizualizaci i maketu hradu a spoustu věcí denní potřeby, od zbraní přes nádobí, zednickou lžíci, hračky až po tehdejší záchodové prkénko.
2: Je to v podstatě takový výřez toho nejlepšího, co se mně podařilo vlastně dát dohromady od Hodonína až po Hradiště, a to z jednoho prostého důvodu. Dědeček břeclavského komorníka Sudomíra Tvrdiše byl prvním kastelánem v Hodoníně, připomínaným v roce 1169. A v podstatě Sudomír s Pardusem, oba dva tyhle ty bratři se podíleli vlastně na zakládání města Hradiště. Takže vlastně ten prostor je víceméně protkán aktivitami těch obou pánů a respektive toho rodu Tvrdišovců, jak jsme jej s kolegou Plačkem podle toho nejstaršího předka doloženého pomenovali.
1: Význam názvu komorník byl v minulosti úplně jiný než dnes, znamenal spíš vojenského velitele a správce oblasti. Výstava ale pokračuje i do novověku a ukazuje předměty, které mohl používat poslední šlechtický rod vlastnící Veselí.
2: Původní záměr byl, že to bude orientováno jenom na ten středověk. Nakonec jsme se teda domluvili, že to uděláme vlastně těch 770 let průřez vlastně až po to období vlastně Chorinský Zlecké, po ten zámek vlastně, kdy vlastně v předsálí potom je ta finální fáze vlastně, kdy se to uzavírá, jo, tím obdobím, kdy zámek vypadal ještě jako zámek.
1: Výstava v Městském muzeu ve Veselí nad Moravou potrvá až do ledna příštího roku. Muzeum k ní připraví také edukační programy pro školní děti.
0: Vysoká škola Báňská v Porubě posiluje vědecké zázemí univerzity a zároveň inovační potenciál Moravskoslezského kraje. Centrum energetických a environmentálních technologií získá nové prostory přestavbou budovy N, která nabídne moderní laboratoře pro výzkum nových materiálů, energetiky i vodíkových technologií.
3: Centrum energetických a environmentálních technologií Vysoké školy Báňské je jedno z nejvýznamnějších výzkumných pracovišť v Ostravě a celém Moravskoslezském kraji. Navazuje na jeho průmyslovou tradici a k dalšímu rozvoji chce využít právě budovu N v areálu univerzity v Porubě, která je z roku 1992.
4: V této nové budově, kterou budeme nazývat CT2, se bude realizovat materiálový výzkum. Je to pro oblast medicíny, je to pro oblast udržitelné energetiky, budou se zde vyvíjet nové materiály, pokročilé technologie, obecně pro udržitelnou energetiku. Můžeme si to představit jako významně laboratorní zázemí, tam se bude primárně dělat základní výzkum, budou se tam ale také dělat i nějaké zakázky přímo pro potenciální odběratele z praxe, ale ano, bude to většinou laboratorní zázemí, to znamená řada mikroskopů, řada velmi cenné techniky v řádech desítek milionů. Předpokládáme, že budou zde zaměstnanci, jednak v rámci naší univerzity, když bych to ještě rozklastroval, tak našeho centra SEED, fakulty dále materiálové technologické, fakulty elektrotechniky a informatiky, fakulty strojní, ale významnou měrou zde budou i pracovníci ze zahraničí.
3: Pro Ostravu a celý region je Vysoká škola Báňská důležitou institucí, která je nezbytná pro budoucnost. Centrum energetických a environmentálních technologií je jedním z pilířů transformace města na centrum vědy, inovací a moderních technologií.
5: My jsme moc rádi, že se samozřejmě Vysoká škola Báňská rozvíjí, protože to přináší zase nové studenty, atraktivitu oboru a vůbec rozvoj takového, já tomu říkám stát ve státě, protože opravdu Vysoká škola Báňská, její areál je poměrně jako velkým areálem, kde vzniká celá řada dalších výzkumných programů, ale i pracovišť a i místností nebo budov nových pro studenty jako takové. Já samozřejmě ta výuka v době, kdy já jsem studovala Vysokou školu Báňskou, se poměrně hodně proměnila. A proměnila se k AI, moderním technologiím a ke spoustě vědeckých výzkumů a tak dále, kteří ti studenti můžou při svém studiu dělat. No a tato budova je toho vlastně důkazem.
6: Tato budova vlastně, která se připravuje, tedy budova, zařízení, lidi, kteří tam budou pracovat, je vlastně podporujícím směrem pro materiálové inženýrství, tedy nové materiály, udržitelnost a vše, co s tím, co si vlastně souvisí. Navazuje na celý koncept, který tady řešíme, což je vlastně transformace energetiky, transformace kraje a velmi dobře do celé této skládačky vlastně zapadá. Očekáváme od ní hodně a věříme, že se nám vlastně to celé podaří. Materiálové inženýrství je jedno z top témat celosvětově.
3: Celý objekt projde kompletní rekonstrukcí za 330 milionů korun. Dokončení je plánováno na červen příštího roku.
0: Z dnešního týdne v regionech už je to vše. Přeji krásný den a těším se na viděnou u dalšího dílu.

Léto je definitivně za námi a 23. září nás čeká první podzimní den a s ním i podzimní rovnodennost. Příroda začne pomalu měnit své barvy. Dny se budou zkracovat, ale to rozhodně neznamená, že bychom měli přestat vyrážet na výlety. Právě naopak, podzim nabízí spoustu krásných míst, zajímavých památek i kulturních zážitků. I dnes jsme pro vás připravili několik tipů, kam se vydat a co stojí za to objevit. Tak pojďme společně vyrazit na další putování. V další reportáži ze seriálu o pokladech rakouské oblasti Salzkammergut se vydáme do Bad Ischlu, města, které proslavily lázně, císařská historie i umění. Právě tady začal v 19. století rozkvět lázeňství a Bad Ischl se postupně stal vyhledávaným letoviskem evropské smetánky i letním sídlem císaře Františka Josefa. My ale tentokrát nezůstaneme jen u historie. Prozkoumáme také místní lázně a samozřejmě nevynecháme ani jednu z nejpříjemnějších součástí návštěvy města, zdejší vyhlášené cukrárny.

0: Alpský region Horního Rakouska, Salzkammergut s křišťálově čistými jezery, vysokými horami a poklidným životem s úctou k tradicím leží jen kousek od hranic s Českou republikou. Rozmanitost modrozelené krajiny se odráží v nabídce turistických tras a výletních cílů, které rozhodně stojí za návštěvu. My se s naší kamerou postupně vydáme do 6 regionů solné komory. Dnes se vypravíme za příběhem soli do Bad Ischlu. Ukážeme vám místa pro regeneraci těla i duše a vyzkoušíme i speciality místní kuchyně. Pokud byste chtěli navštívit nejstarší solné lázně v sousedním Horním Rakousku, vydejte se do Bad Ischlu, který se nachází mezi jezery solné komory. Sůl se tu těžila od nepaměti. O léčivé síle zdejších slaných minerálních pramenů se tu začalo poprvé mluvit v 16. století. Až v 19. století však byly náležitě oceněny. Doktor Josef Goetz tu otevřel v roce 1823 první lázně a doktor Franz von Wierer, císařův dvorní lékař, výslovně začal doporučovat léčivé koupele vznešeným pacientům.
1: Přesvědčit se o zázračném účinku slaných pramenů chtěla i arcivévodkyně Sofie. Ve svých 23 letech ještě neměla žádné potomky, což tenkrát u císařské dynastie znamenalo tak říkajíc katastrofu. Problém se tady suverénně vyřešil 9 měsíců po lázeňském pobytu 18. srpna 1830 se narodil Franz Josef a po něm ještě Maximilián, Karl Ludvík, Anna Marie a Ludvík Viktor. Proto je císař dědeček pojmenován jako solné princátko. V Bad Ischlu nakonec Franz Josef strávil 83 letních pobytů.
0: Na návštěvě císaře s královnou Elizabet Bavorskou přezdívanou Sisi je Bad Ischl pyšný dodnes. Za svého života tu císařský pár pobýval v Kaiserville. V roce 1914 právě tady císař podepsal listinu, následkem které vypukla v Evropě první světová válka. Vilu postavenou v Biedermajerovském stylu si dnes mohou návštěvníci prohlédnout s průvodcem a vrátit se tak v čase do dob habsburské monarchie.
2: Die Geschichte von Bad Ischl ist streng verbunden mit dem Habsburger Herrschertum.
1: Stojíme v parku u Kaiservilly, která stále patří habsburské rodině a která je důstojným středobodem Bad Ischlu. Byla zřízena ve 30. letech 19. století, v době, kdy tu vládla atmosféra Sommerfrische, letních bytů. My máme obrovské štěstí, že právě císařská rodina jezdila na dlouhé letní dovolené do našeho města. Tady se odvíjí slavný příběh zásnuby císařského páru. Svatba se konala 19. srpna 1850. A matka Franze Josefa koupila tuto vilu jako svatební dar. Ta budova byla původně mnohem menší a císař ji nechal z lásky k Elizabet rozšířit a přestavět do písmene E.
0: Císař byl vášnivým lovcem a interiéry vily jsou vyzdobeny početnými loveckými trofejemi. Okolo sídla se rozprostírá přírodní park o rozloze 20 hektarů.
1: Park je místem odpočinku a relaxace. Dědeček císaře byl velmi zručný zahradník a založil tu ukázkové arboretum. Vysázel tu spoustu krásných exotických stromů, třeba kavkazský ořech nebo ginkgo biloba. K vidění je tu také zámeček Marmorschlossl. Původně to byla císařská čajovna, kterou získala Sisi jako dárek od svého manžela.
0: Celé městečko Bad Ischl je protkáno sítí malebných uliček a říčka Traun svou nádhernou barvou dotváří dojem romantického lázeňského letoviska. První zastávkou hostů zpravidla bývá Trinkhalle, postavený v letech 1829 až 1831 jako lázeňský dům v podobě řeckého chrámu s krásným foajé. Další architektonické skvosty, katolický barokní kostel svatého Mikuláše, historickou poštu a telegrafní úřad najdete hned v bezprostřední blízkosti. Zastavte se také na venkovním jevišti v Lázeňském parku. Zažít tu můžete velkolepé koncerty a pokud se zrovna nehraje, váš obdiv si zaslouží práce městského zahradníka, který celý park osázel květy nejrůznějších barev a vůní. Poklidnou atmosféru zažijete na esplanádě podél řeky pod korunami mladých listnáčů, kde si výhledy můžete užít i nad šálkem kávy či se sklenkou vína. Na procházce městem narazíte v ulici Fargase na jeden z pokladů města, cukrárnu Zauner, která si drží císařskou úroveň už téměř 200 let. Už z dálky každému zákazníkovi udeří do očí její starobylá duše. Dnes ji vede sympatický Filip, mladý představitel již 7. generace rodiny cukrářů, kteří sladkostmi zásobovali i Františka Josefa. Z velkého pultu plného ovocných dortů, tradičních koláčů a čokoládových pralinek se vybírá jen těžko. Vyzkoušet byste ale rozhodně měli nejslavnější produkt od Zaunerů, Zaunerstollen, jejíž recept se tu od roku 1905 předává jako rodinné stříbro.

0: Po výživné procházce městem jsme se rozhodli využít pohostinnosti hotelu Royal, kde jsme se ubytovali. Ve čtyřhvězdičkových pokojích s krásným výhledem si můžete skutečně odpočinout. Blahodárnost místní slané vody jsme si na vlastní kůži vyzkoušeli v lázních Eurotherme. Ze střešního termálního bazénu si dopřáváme panoramatický výhled na celé lázeňské město. Relaxovat můžeme i v Royal Oase se sklenkou džusu nebo čaje a odzbrojující je i místní kuchyně, která se může pochlubit biocertifikátem. Servírovány vám budou chutné gurmánské pochoutky z regionálních surovin z ekologické produkce. Čtyřchodovému menu, které jsme s velkým zájmem poctivě přechutnali, vévodí tradiční rakouská specialita v podobě vařené hovězí pleci v harmonii s restovaným brambůrkem s mrkví se sklenkou silvánských hroznů ze skvělých rakouských vinic. Pokud hledáte inspiraci, jaká místa v oblasti Solné komory navštívit, pomocníkem vám může být tento dřevěný kruhový rozcestník před hotelem Royal v Bad Ischlu. Jednotlivé cíle vašeho putování naleznete u tohoto solného srdce. Pozdní léto je jak stvořené k tomu, abyste poznali výjimečný charakter Bad Ischlu. Ochutnávat a objevovat jej můžete opravdu všemi smysly. Důkazem je i to, že v roce 2024 bude Bad Ischl evropským hlavním městem kultury. Klimatické lázně, dům řemesel nebo úžasné skalní cesty a vyhlídky. To už je malá ochutnávka na příští díl putování Solnou komorou z hornorakouského Bad Gojsernu. Za týden na viděnou.
1: Ostrava je známá především svou průmyslovou minulostí, ale najdeme tu i architektonické skvosty, které s těžbou a hutnictvím na první pohled příliš nesouvisejí. Jedním z nich je Dům umění, památkově chráněná budova z roku 1926, která dnes hostí Galerii výtvarného umění v Ostravě. Ta patří k nejvýznamnějším sbírkotvorným galeriím u nás. Dům umění ale stojí za pozornost i samotnou architekturou a právě na jeho podobu, historii a umělecký život, který se v jeho prostorách už téměř 100 let odehrává, se teď podíváme.
2: Galerii výtvarného umění v Ostravě najdete v budově, která je architektonickou perlou Moravskoslezské metropole.
3: Galerie výtvarného umění v Ostravě sídlí v prvorepublikové budově Domu umění z roku 1926. Sídlíme v budově, která byla otevřena 13. května v roce 1926, to znamená v době, kdy všechno teprve zkvétalo. Ostrava se dostávala teprve do varu, začala stavět ty nejkrásnější budovy, ať už to byla nová radnice, anebo právě Dům umění. Dům umění navrhli architekti František Fiala a Vladimír Valenfels. Byli to žáci slavného architekta Kotěry a inspirovali se nejen českou, ale i zahraniční architekturou. Dům umění je známý svými cihlami, které jsou tady v Ostravě typické nejen kvůli slezské gotiky, ale také kvůli hornickým koloniím, které zde jsou. Ale zároveň je inspirovaný i holandskou architekturou. Dům umění už tady stojí skoro 100 let a za tu dobu se změnil úplně minimálně. Kromě výměny střechy vypadá téměř stejně a stejně tak je tomu i uvnitř, tak se do něj pojďme podívat. Dům umění je z velké části ještě původní, takže najdete zde původní podlahy, původní dřevěné dveře, ale třeba i schodiště se zábradlím. Je to krásné, protože se můžete vrátit téměř o 100 let zpátky a prohlédnout si budovu tak, jak ji viděl například starosta města Ostravy Jan Prokeš. Teď, když se vypravíme po schodech do prvního patra, abychom si prohlédli stálou expozici, budeme mít sochu sochaře Jana Laudy. Je to lachtan a děti, které k nám chodí na tvůrčí programy, ho během svých programů pojmenovali Serafín. Serafín nám slouží jako maskot programu pro děti a najdete ho na tričkách, na knížkách, najdete ho jako plyšáka, vlastně na všem, co se u nás vztahuje k dětem. A nezapomeňte si ho pohladit po čumáku, přináší to štěstí.
2: Galerie výtvarného umění v Ostravě je největší sbírkotvornou galerií Moravskoslezského kraje. Sbírky jsou neustále rozšiřovány a v tuto chvíli již zahrnují přes 23 000 uměleckých předmětů.
3: Při vstupu do stále expozice na vás jako první koukne obrovská kresba Františka Jurečky, což byl vlastně zakladatel a mecenáš Domu umění. Kresbu namaloval Max Švabinský a my jsme ji nechali zvětšit na celou stěnu, aby dostatečně vynikal. V tomto sále si můžete prohlédnout umělecká díla, které František Jureček věnoval spolku Domu umění do jeho sbírky. Je to v podstatě základ sbírky dnešní Galerie výtvarného umění v Ostravě. Jednalo se tehdy o 122 uměleckých děl, od maleb přes grafiky až po sochy, a byl to čin velmi netypický, netradiční a na svou dobu opravdu ojedinělý. A my jsme za to velmi rádi, protože díky tomu jsme měli na co navázat a za těch téměř 100 let jsme k dnešnímu dni nazbírali 23 000 uměleckých artefaktů. Galerie výtvarného umění v Ostravě pořádá v Domě umění převážně výstavy klasického i současného umění, ale nejen to, máme celou řadu doprovodných programů, od přednášek přes koncerty až po tvůrčí dílny a edukační programy pro školy.
2: Galerie se cíleně zaměřuje právě na děti, které se mohou během roku i školních prázdnin zúčastnit řady nejrůznějších aktivit.
4: My tady v galerii nabízíme několik druhů programů. Teď to, co se odehrává tady za mnou, tak to jsou tady děti na letním zážitkovém táboře, takové tvůrčí dílně, ale jinak samozřejmě nabízíme dílny pro nejmenší děti od roku a půl do pěti let, pro děti, pro dospělé i pro seniory. A míváme i taky akce, které se váží k nějakým prázdninám, jarním, podzimním či nějakým svátkům. Myslím, že je důležité přitáhnout děti do galerie z toho důvodu, aby od malička vlastně nějak jako kultivovali a učili se kontaktu s tím uměleckým dílem. Snažíme se jim to přiblížit pomocí různých aktivit tvůrčích, často s hudebními dramatickými přesahy, tak aby to mělo vlastně zážitkový i vzdělávací charakter.
2: Novinkou je mobilní aplikace s audioprůvodcem.
3: Ten vám povykládá celý příběh vzniku galerie, je v češtině i v polštině a dozvíte se všechny zajímavosti, které se tady za těch téměř 100 let odehrály. Provázet vás bude stavitel, mecenáš a zakladatel Domu umění František Jureček a pěkně vám povykládá celý příběh toho, co všechno se u nás odehrál.
5: Pěkně vás vítám v Domě umění. Dovolte mi prosím, abych vás provedl galerií výtvarného umění v Ostravě, která by bez mé maličkosti nevznikla. V mých dobách bylo slušností se nejprve představit. Jmenuji se František Jureček a byl jsem velevážený občan Ostravy. Žil jsem v krásném období první republiky. 20. léta.

0: mnoho inspirujících osobností a krásné umění.
1: Zřizovatelem Galerie výtvarného umění v Ostravě je Moravskoslezský kraj.
2: Archeopark Chotěbus nabízí jedinečnou možnost nahlédnout do života našich dávných předků. Na místě původního slovanského hradiska vznikla jeho věrná rekonstrukce s mohutným opevněním, obytnými domy, výrobními objekty i železářskou pecí. Lokalita má ale mnohem starší historii, osídlená byla už v pravěku. Pojďme se tedy vydat do Chotěbuzy a zjistit, jak se tu žilo před více než tisíci lety.
1: Archeologická lokalita Chotěbus Podobora je jednou z nejvýznamnějších pravěkých a raně středověkých památek Těšínského Slezska. Nese pozůstatky bikulturního osídlení, které se v chotěbuských lesích rozkládalo v pozdní době bronzové a halštatské, během kterých na výšinné ostrožně vyrostla pravěká osada. O několik stovek let později je na témže místě nahradilo skvěle ohrazené raně středověké slovanské hradisko.
3: V minulosti na této lokalitě bylo vystavěno mohutné trojdílné hradiště, pod kterým protékala řeka Olše. Nyní je zde vybudován archeopark, který interaktivním způsobem představuje návštěvníkům život našich předků Slovanů v 8. až polovině 11. století. Jsou zde vybudovány obytné stavby a výrobní zařízení, mezi které patří například halová stavba, polozemnice, zemnice, srubová stavba, kultovní objekt nebo železářská pec. Archeopark byl veřejnosti zpřístupněn v roce 2006, tedy ten venkovní areál, a o 10 let později byla vybudována multifunkční budova, ve které je umístěna expozice o životě našich předků a vůbec tady o tom hradišti a vykopávkách, a keramická dílna a zázemí jak pro návštěvníky, tak pro zaměstnance. Zde probíhá množství doprovodných programů a akcí, ať už jsou to akce jednodenní nebo dvoudenní, ve kterých se snažíme přiblížit návštěvníkům právě těch život našich předků, Slovanů. Jsou to například akce na Jantarové stezce, Cyrilometodějské dny, například Svatováclavský den spojený s polním ští ke ctí svatého Václava, různá sokolnická vystoupení a další. Ten program je opravdu bohatý. Proč stojí za to sem přijít? Určitě je to návštěva netradiční. Mají možnost pohybovat se v místech, kde kdysi opravdu to hradiště stálo, kde na ně dýchne ta historie.
1: Přibližnou podobu historické osady rekonstruuje v dnešní době právě areál archeoparku Chotěbus Podobora.
4: Vítám vás u nás před největším domkem, který tady u nás máme, takzvanou hospodou. A pojďme se teď podívat dovnitř, jak to tam vypadalo. Nyní se nacházíte v halové stavbě, dlouhém domě, který vlastně sloužil jako naše dnešní hospoda. Tady si lidé scházeli, tady hodovali, tady rokovali. V tomto domě máme vystavené různé předměty, které naši Slované vlastně znali, a některé z nich máme vystavené vlastně v budově, v expozici, ty originály. Lidé si tady můžou prohlédnout nejrůznější předměty, jako jsou různé zbraně, sekery, které se říká bradatice, meče, štíty, různé potřeby pro jezdce, jako například ostruhy, třmeny. Kromě zbraní tady máme i potřeby například na psaní. Tady za mnou si pak můžou návštěvníci prohlédnout expozici odívání, jak se ti lidé oblékali.
1: Tato archeologická lokalita přitahuje zájem historiků a archeologů už od 19. století.
5: Můžeme tu vidět nálezy i z toho raného středověku a i z toho pravěkého období. Můžeme vypíchnout třeba předmět archeologický nález bradatice, která byla vlastně takzvaná taká ranostředověká bojová sekera. Dále tu máme významnou kost, která je významná tím, že je to kost chrta, která je nejstarší v rámci celé střední Evropy a pochází pravděpodobně z první poloviny 9. století. Ten chrt se stal maskotem archeoparku. Mezi dalšími nálezy tu máme třeba šperky ranostředověké, potom jsou tu různé keramické nádoby, či z pravěku, alebo z raného středověku. V expozici archeoparku máme i jediný mincový nález, který se nalezl na lokalitě, a je to půl denár uherského krále Štěpána a pravděpodobně pochází z poloviny 11. století.
1: Archeopark se snaží přilákat i děti a mládež. A
4: pro školní výpravy máme nejrůznější programy, například program Branou do minulosti, kde se seznámí se životem na hradišti v raném středověku, nebo například program Pozor pračlověk, kdy si lidé, děti si vyzkouší, jaké to bylo za doby kamenné, čím opracovávali kámen, co jedli a podobně. A nebo například program Devatero řemesel, který se zabývá právě nejrůznějšími řemesly.
1: Archeopark Chotěbus Podobora je jednou z pěti poboček Muzea Těšínska, příspěvkové organizace Moravskoslezského kraje, a nachází se zhruba 5 kilometrů od Českého Těšína směrem na Karvinou. Archeopark je otevřen celoročně, avšak venkovní areál je otevřen pouze sezóně, od začátku dubna do konce října.
2: Děkuji, že jste byli s námi, a přeji vám krásné podzimní dny plné objevování. Těším se na vás zase příště.

Dnes si představíme jednoho z nejkrásnějších makaků, ba dokonce jednu z nejkrásnějších opic vůbec. Tyto makakové jsou typičtí, jsou stříbřitou hřívou a černým chomáčkem chlupů na ocase. Proto tato opice byla někdy nazývána také jako opice vousatá. Makak lví obývá nejjižnější část Indie a žije v tlupách. V té tlupě většinou dominuje jeden dominantní samec, který má pod sebou několik samec a následně mláďata. Tito makakové jsou ve volné přírodě ohroženi ať už nelegálním chovem pro jejich nádhernou hřívu, tak také především ztrátou přirozeného biotopu, jejich prostředí. Ať už jde o kácení pralesů nebo výstavbu různých přehrad a úprav vodních toků. U těchto makaků jsou rvačky na denním pořádku. Je mezi nimi často veliká agresivita, ale veškeré konflikty jsou schopni si vyřešit. V případě samic je takové typické pomlaskávání doprovázené rychlými pohyby rtů. V případě, že jde o konflikt mezi samcem a samicí, končí to většinou tak, že samice se nabídne samcovi k páření. V naší zoologické zahradě můžete například vidět jejich sousedství gibony a náš samec Nagar si bedlivě toto teritorium přeží a vyhrožuje gibonům i přes vodní plochu, která je od sebe dělí. Chov makaka lvího má v plzeňské zoologické zahradě již takřka 40-letou tradici a do současné doby se tedy podařilo odchovat 8 mláďat z 13 celkem narozených mláďat. V plzeňské zoologické zahradě jsou makakové lví krmeni 3x denně. Jejich krmnou dávku zakládáme na zelenině, takže nejprve dostávají zeleninu, dále k obědu dostávají ovoce, toho ovoce dostávají ale výrazně méně, z toho důvodu by nám nepřibírali a k večeři mají vařenou stravu, každý den v týdnu je to jiné. Že je někdo zvědavý jako opice, tak to je skutečnost. Platí to i pro naše makaky, i oni jsou velice zvědaví, jsou zvědaví třeba v tom momentě, kdy dostanou ať už krmení, kdy dostanou různě rozkládanou potravu nebo potravu ukrytou v nějakých hlavolamech, ať už jsou to kousky dřeva, v kterých jsou navrtané dírky a v nich schované rozinky a následně tady ty opice mají za úkol si s tím chvilku pohrát a nalézt tu potravu, která je pro ně odměnou.

0: Dobrý den, u dobrých zpráv. Letní počasí se nevzdává a podle meteorologů se ještě ohřejeme. Potěšíme také milovníky krasobruslení a ukážeme, jak může nejmodernější technologie pomáhat při učení první pomoci. I takhle budou vypadat dnešní dobré zprávy. Jsem rád, že se díváte. Světový šampionát krasobruslení v Praze natchnul diváky, sportovce i pořadatele. Naše hlavní město by tak nejprestižnější závody chtělo uspořádat znovu. Tentokrát se uchází o mistrovství Evropy.
1: Praha chce navázat na letošní úspěšné mistrovství světa v krasobruslení. To se v březnu v O2 aréně setkalo s velkým diváckým zájmem a do metra